0: jich. Zda jsme homo, či pod obojí, čestný host, či hochštapler. Pryč odtud, to je můj cíl, říká v jedné ze svých krátkých bajek Franz Kafka. Jakoby mi to vzal z úst. Ale jak? Baborať. Spustíme se dolů po záclonách a záclonových šňůrách. Nejprve moje kufry. Když jsem uvázal první a začalo spouštět, na skla oken se tisklo minimálně 1000 očí sluhů tohoto majestátního hotelu, někteří bezostyšně vykloněni. Tudy cesta nevede. Zůstat v hotelu další den po jedné popolední by znamenalo dalších 400 franků dluhu. Na zvonění nikdo neodpověděl, takže jsme s Jirkou donesli k výtahu a z výtahu tři kufry s bílým a tmavomodrým smokingem a z první části dárků pro mé drahé a bližní v domovině. Nechal jsem kufry stát přímo v hale, když nastala změna. Místo zvuku francouzských šanzonů a mechanického hrčení počítaček v účtárně ticho. Světlo zhaslo, žárovky odešly, výtah zůstal trčet a hosté uvnitř křičeli a bušili do dveří a stěn. Revolution! Revolution! Řvali výtečníci s letáky a rozhodili je do haly. Stávka, generální stávka pracujícího francouzského lidu. Když revoluce, tak revoluce, řekl jsem si. Lid má nyní moc v rukou, proletář může ztratit jenom své okovy. Přistoupil jsem k zmatené účetní u pokladny a požádali o konečný účet za svůj pokoj, nápoje, jídla a všechny služby s tím spojené. Velmi se omlouvám, pane, řekla ta neopálená dívka. Dodávka elektrického proudu byla právě přerušena a všechny informace jsou uloženy zde. Poklepala na skřínku počítače. Sama nemohu teď nic učinit. Dobrá, pravil jsem. Dojdu si na šálek kávy do bystra naproti. Doufám, že nebude ještě zcela vychladlá. Usmál jsem se nonchalantně a rozpačitá šedivka v kukani se usmála též. Vrátnému jsem dal 5 franků. Ochotně vynesl moje kufry před hotel. Jirkovi jsem dal klíče od svého auta, které parkovalo v boční ulici. Posadil jsem se do bystra naproti, pil vychladlou kávu připravenou pro americké turisty, elektřina nefungovala, takže jsem se šel zeptat účetní, zdali již mohou platit. Styděla se a červenala hanbou, nikdo zde předtím totiž stávku nezažil. Nikoliv, pane. Přístroje jsou mrtvé. Mrtvé podzimní listí francouzského šanzonu. Zpívali jsme si s Jirkou za krátkou chvíli, když jsme překročili francouzsko-italské hranice a chválili si pohodu země bez revolucionářů. Jirka zajel s mým autem za roh hotelu Martinez. Já se jakoby nervózně díval na hodinky před zástupcem manažera v hale. Nebyl jsem jediný, kdo chtěl vzít roha bez placení. Řekl jsem mu, starý brachu a dobrý příteli, až budete hotovi se svými problémy, jsem naproti v bistru u úplně studené kávy. Pošlete pro mě, ať mou konečně odjet. Jirka měl auto nastartované. Kávou jsem se již nezdržoval. Ředitel festivalu, ctihodný nositel čestných řádů Francouzské republiky, pan Fable Lebret, se nechal slyšet, že ten, kdo se podílel na zničení tohoto festivalu, tam již nikdy nesmí. Vida. Kdo se stal po letech předsedou poroty. Já jsem se podílel na festivalové zkáze jenom tím, že jsem popíjel v baru, když Miloš Forman odhlásil můj film ze soutěže. Mozart a Salieri. Teď tomu konečně rozumím. Nepřidal jsem se k falešným revolucionářům, k moci tohoto dne, týdne, měsíce, roku, světa. Miloš mi však chtěl pomoct a dal mi znamení. Nepoučen, v bílém kabrioletu se svým tehdejším kamarádem Jirkou uháněl jsem Itálii vstříc dalším vrtochům osudu.
1: Podvodník. Táži se vás, pane předsedo, i vás, paní přísedící, zda někdo z vás již měl příležitost opouštět bránu některého z našich nápravných zařízení. A sotva jsem se zeptal, již vidím na vašich tvářích, že nikoli, že naopak mnohé z tribunálu má řečnická otázka popudila. Pane předsedo, vyjít před bránu věznice v saku, které je dvouřadové, a v kalhotách, které svou plandovou šíří nepochybně vyšly z módy, je okamžik hrající v mém životě úlohu povídce základní. Toto z mrtvých vstání je pro mne spojeno s měsícem březnem. neboť vzácnou shodou okolností bývám vždy propouštěn s přicházejícím jarem. Prosím o trochu představivosti z vaší strany. Kráčím ulicí k nádraží a vidím, jak z mokré hlíny parku vyráží bledě zelená travička. Nepočítaje spoustu kosů, vidím i blondýnu z prodejny polotovarů, která se cestou na poštu pro drobné mince zastavila v parku, kouskem zadečku usedla na roh lavičky a povyhrnula si plášť, aby jí slunce prohřálo studená, leč velmi estetická kolena. A tu mi přichází na mysl, že nejen já, ale i tráva a ptáci a slečna z polotovaru, kde je za pultem chladno od kachlíku, že my všichni opouštíme nápravné zařízení a hodláme spolu prožít slunné a svobodné období. Není nadsázkou, pane předsedo, řeknuli, že pro sílu těchto okamžiků stojí za to prodlít svůj čas v některé z našich věznic a souhlasím, aby to bylo zaprotokolováno. Rozumím, soud by raději vyslechl můj životopis. Tak tedy, bože, kolik už soudů vyslechlo tento soubor zbytečných údajů, jimž všichni přičítají důležitost, ačkoliv klíč ode mne nevisí ani na jednom z oněch rezavých dat. Narozen 1921, otec zahradník, matka v domácnosti, tři sourozenci, všichni slušní lidé trestáni nebyli. Vyučil jsem se rovněž zahradníkem, vychodil průmyslovou školu pomologickou, poté jsem pracoval jako laborant v cukrovaru. Na jedné řepné kampani seznámení s Libuší Antošovou, neboť jí spadl šátek do melasy. Vím, ano, vím, pane předsedo, že to není podstatné, ale pro mne ano. Nebýt toho, zřejmě bych nikdy nespatřil její vlasy. A především vlasy mě vedly k tomu, že jsem zmíněnou Antošovou později požádal o ruku. Vždyť která z žen je dokonalá? Potkáte jednu s dokonalou chůzí a za ní druhou s očima, jež vás uhranou. Já, a je to můj osobní názor, který se vám nemusí zdát rozumný, já vsázím u žen vždy na to, co je vydařené. Stačí mi jediná pozoruhodná oblast jejich těla či duše, abych přestal vidět nedokonalost ostatních. S jmenovanou mám dvě děti, syn Jaroslav pracuje jako soustružník v závodě TOS, dcera Jana prodává v mlékárně, stejně jako má bývalá manželka Libuše, která požádala o rozvod v prvním roce mého druhého trestu. Ano, výpis z rejstříku trestů souhlasí. 1954, 8 měsíců pro podvodné jednání. 1956 až 59, 2 roky pro drobné podvody. 1960 až 64, 3 roky pro podvody. Z toho vysvítá, pane předsedo, že ono slavné z mrtvých vstání jsem prožil již třikrát. A mohu říci, že pokaždé, prosím? Ano, pak jsem tedy, ano, jsem tedy nucen učinit opravu. Opravuji svou předchozí výpověď v tom smyslu, že má dcera Jana není prodavačkou v mlékárně, ale studuje 12-letou střední školu a můj syn nepracuje jako soustružník, ale studuje na lékařské fakultě. Ano, jistě. Předpokládal jsem, že nebude pro soud obtížné tyto mé údaje si ověřit. Přesto jsem však volil cestu mystifikace. Prosím, aby bylo zaprotokolováno, že jsem se dopustil obelhání soudu nikoli proto, abych si polehčil, ale ve slabé naději, že uchráním své děti před možnými následky. Promiňte, pane předsedo, ale jsem toho náhledu, že můj otec Václav, který mě na plzeňském předměstí učil přesazovat kedlubničky z pařeništi do záhonu, nenese ani zlomek viny na tom, že tu dnes před vámi stojím a stejně tak moje děti, které mne jako otce naposledy obdivovali, když jsem jim jednoho záříového dne na Václavské pouti v Praze v Vršovicích vystřelil opičku na gumičce a papírovou růži modré barvy. Zdá se, že přelíčení se mnou musí být pro vás, pane předsedo, hladkou záležitostí. Už proto, že má zkušenost mě sama vede. Takže nyní ku příkladu vím, že budu požádán, abych dopodrobna vylíčil svou činnost od okamžiku propuštění z výkonu trestu až do chvíle zatčení, není-liž pravda. Nuže, osobní vlak. Odjezd z Příbrami 11.28 v Praze na hlavním nádraží ve 13.59. Nevím, bude-li předvolána paní Eva Vaníčková, vdova, povoláním skladnice. Přimlouvám se, aby nebyla do věci zavlékána, neboť vše, co bude nutné, uvedu dle pravdy sám. Dovolte trochu popisu. Vysoká, štíhlá, až hubená bytost s černým vlasem a očima téže barvy, což, jak známo, prozrazuje náchylnost k rychlému vzplanutí. Člověk opouštějící nápravné zařízení ve věku 45 let, pane předsedo, nemá již patřičnou jistotu, zda mu léta odnětí svobody neodňala i díl osobní přitažlivosti. A paní Eva mi v kuřáckém kupé druhé třídy, tuším mezi stanicemi Libomyšl a Zdice, mou jistotu vrátila. Rozloučili jsme se u rohového stolu nádražní restaurace s tím, že jí bude milé, stanuli se jejím podnájemníkem. Nebude, doufám, posuzováno jako zdržování soudu, když podotknu, že ono posezení v nádražní restauraci při šálku kávy s rumem bylo pro mne nezapomenutelným zážitkem. Byl jsem letadlo na startovací ploše, pane předsedo, už jsem měl nahozené motory, už jsem cítil jejich sílu, jak otřásali celým trupem, ale ještě jsem nevěděl, který z tolika možných kurzů zvolím pro první let. Dobře, ano, bez beletrizování. Potřeboval jsem lepší šaty. Rád chodím v dobrých šatech. Připadá mi, že v nich také lépe jednám a mluvím. V nápravném zařízení jsem se setkal s Bačou Karlem, trestaným pro machinace s pneumatikami. Jmenovaný mi dal adresu paní Milady Rousínové. Ano, jedná se o choť známého neurologa MUDr. Rousína a požádal mě, abych od ní vyzvedl jisté věci. Zde je třeba vědět, že Bača Karel paní Rousínovou, ještě než se provdala, miloval do té míry, že ji zahrnoval nemalými dary. Dalo by se říci, že valná část výtěžku z pneumatik plynula do štíhloprstých rukou této drobné třicátnice s rezavým přelivem a bojácnýma očkama. Kdo by se divil, že Bača Karel vyprávěje mi za dlouhých večerů na celé číslo 115 o tom, že se měsíc, zdůrazňuji, měsíc po jeho uvěznění provdala. Plakal, pane předsedo. Ano, plakal. Jistě, ano, bez citových odboček. Tak, představil jsem se jako doktor Wagner z Plzně. Sotva promluvím, kde kdo se ptá, nejsem-li z Plzně. Proč tím nepodtrhnout věrohodnost figury? Měla pantoflíčky s bílými bambulkami, v bytě voněl odlakovač. Roztomile se zeptala, doktor medicíny nebo filozofie? Práv, řekl jsem. Hned vytušila, že přicházím ve věci Bača Karel. Řekl jsem, že je v mé moci odvrátit domovní prohlídku v případě, že dobrovolně vydá věci získané od jmenovaného. A tak hned hledala, pane předsedo, kufr, do něhož se vešel jak kožich, tak zlato, jakož i starožitné hodiny. Nevím, bude-li to soud zajímat, ale v případě, že by se vrátil manžel, měl jsem se vydávat za opraváře pračky. Pro mě osobně tu došlo ke vzácné situaci dvojího převleku. Neboť MUDr. Rousín se skutečně vrátil a já, vydávaje se za JUDr. Wagnera pro paní, ponořil jsem ruce do útrob pračky jako opravář chlumecký pro pana doktora. Prosím? Ano, na vaši otázku, jak jsem s takto získanými věcmi naložil, odpovídám, že jsem je prodal a ošatil se. Zlatý náramek v podobě dvou spletených hadů jsem daroval již zmíněné Evě Vaníčkové a velice by mě mrzelo, kdyby jí byl odňat, neboť málo kde by se zaskvěl tak dobře, jako na dlouhé snědé paži dámy, která mi s takovou ochotou poskytla přístřeší. Jsem si vědom, že soud s největší pravděpodobností porovná mou výpověď s vyjádřením bači Karla toho času ve výkonu trestu. Proto přiznávám, že jsem měl utržené peníze uschovat pro jmenovaného, až i jemu uplyne doba odnětí svobody. Tato doba byla však velmi vzdálená, kromě toho tu a tam proskočily řeči o měnové reformě a já, chápa je částku jako půjčku, byl jsem odhodlán a mé odhodlání trvá jí kamarádu Bačovi vrátit. Kromě toho bylo přáním Karla Bači, abych z peněz podporoval jeho nezletilého synovce, na němž z nepochopitelných důvodů velmi lpěl. K tomu uvádím, že jsem synovce s tím úmyslem skutečně vyhledal. Spatřil jsem však v průhonicích obrázek, jenž mě odradil. Synovec Slávek se projížděl na zcela novém dětském kole, řídil jednou rukou a z druhé přikusoval čokoládu bezmála jako chléb. Pohlíže na dobře živené dítě dospěl jsem přesvědčení, že podporovat takto situovaného chlapce bylo by na škodu především jemu samému. Svědomí mi říkalo, že by se mnou byl Bača Karel zajedno. Rád bych znal váš názor, pane předsedo. Aniž mi dopřáváte času, abych se pokusil zdůvodnit své jednání ve věci podvedené Rusínové, již se tážete na Vendulu Sládkovou. Nezbývá mi, než podvolit se a říci, že Vendula Sládková, pane předsedo, je pro mne sluné jarní odpoledne v parku před Invalidovnou. Nejsem si jist, zda některý z pánů přísedících zná ten ojedinělý okamžik, kdy nám slunce poskytne neočekávanou podívanou, když prosvítí sukně neznámé ženy, že spatříte magickou siluetu jejich nohou vysoko vzhůru. To se stalo i mně v případě Venduly Sládkové, svobodné matky, kdy jmenovaná, stojíc rozkročena, kárala svou čtyřletou dceru Majku, aby příliš neběhala kvůli průduškám. Začal jsem se zajímat o průběh nemoci. A protože se Vendula zeptala, nejsem-li lékař, představil jsem se jako Mudr Dohnal z nemocnice v Motole. Ještě než budu dotázán, proč jsem tak učinil, rád bych připomněl důležitou okolnost, pane předsedo, ňadra. Ano, očekával jsem, že se ohradíte, avšak má dosavadní praxe mi říká, že soud zajímají i motivy jednání. A tu musím místopřísežně prohlásit, že pravým motivem mého rozhodnutí byla velká, přitom však velmi estetická ňadra Venduly Sládkové, která jsem během našeho rozhovoru na lavičce co chvíli pozoroval. A pak oči. Vím, je to neprokazatelné, ale zdálo se mi, že oči jmenované chtěli, opakují, chtěli, abych byl Mudr Dohnal. A byli by velice zklamány, kdybych nebyl. Je tomu tak, pane předsedo, jak říkáte. U Venduly Sládkové jsem přespával, když jsem nepřespával u Evy Vaničkové, vdovy povoláním skladnice. A mohu říci, že její malá Majka, nebo snad naše, věřte, jsem na rozpacích, mi přirostla k srdci. Obě zmíněné ženy, pane předsedo, se vzácným způsobem doplňovaly. Nemáte někdy pocit, že by bylo dobré mít vedle vlastní ženy ještě jednu, která by byla jejím tělesným i duševním protějškem? Aby do sebe zapadaly jako dva díly téže věci, rozumíte? Tam, kde má jeden díl výstupek, je u druhého vybrání. Vedle černé Evy, řekl bych, ďáblice exotického temperamentu s téměř chlapeckým utvářením boků, byla tu Vendula s klidem a plností mateřství. Prosím, ano, přejdu k případu Nápravník. Nápravník Hubert, vedoucí antikvariátu, byl pro mne zdrojem nevelkého, za to však pravidelného příjmu. Ano, souvisí s aférou kolem krádeže obrazů v Kroměříži. Ovšem nepřímo. Můj někdejší spoluvězeň, mimochodem velmi vzdělaný a dobrý muž, doktor Materna Bohumil, hrající v kroměřížské věci jednu z hlavních rolí, mi sdělil, že prodával knihy mírně poškozené požárem do antikvariátu, v jehož suterénní kanceláři seděl zmíněný nápravník v pláštíku olivové barvy. Nápravník, podle mého soudu přičinlivý člověk, jakých je dnes málo, kupoval od materny knihy za vysoké ceny a dostával za tuto úsluhu 20%. Toulaje se s malou Majkou po Praze, sestoupil jsem jednou po dřevěných vrzajících schůdkách k panu nápravníkovi. Zatímco si děvčátko prohlíželo obrázkové knížky, my jsme brzy našli společnou řeč. Představil jsem se jako Judr Wagner, obhájce doktora materny. Věděl jsem, co antikváře trápí. Zda nevyplavou na povrch jeho styky s ním. Proto jsem ho uklidnil, že se všechno dá zlikvidovat suchou cestou, neboť případ má pod palcem Judr Hájek. Ano, je to smyšlená postava, který to ovšem, to dá rozum, zadarmo neudělá. Nápravník byl pravda překvapen, když se mu vyčíslil, kolik dělá jeho podíl na prodeji ohořelých knih, ale hned na poprvé mi předal pro Judra Hájka 500 korun a stejný obnos jsem si pak odnášel, kdykoliv jsem ho navštívil. K dokreslení dobré povahy antikváře nápravníka podotýkám, že daroval malé Majce velmi zachovalou knihu Broučci od spisovatele Karafiáta. Vaše otázka o využití těchto peněz mě, pane předsedo, překvapuje. Nehněvejte se, ale už pouhá skutečnost, že jsem byl spjat se dvěma ženami, přece mnoho napovídá. Zejména moje role primáře motolské nemocnice, kterým jsem byl pro Vendulu, vyžadovala jistý životní standard. Velmi často jsem byl ku příkladu nucen vzít si z půjčovny automobil a vyvést rodinu do kraje. S tím bylo spojeno i podplácení vedoucího půjčovny, abych měl k dispozici stále stejný vůz. To jsou výdaje, o nichž nezasvěcený nemá potuchy. Také mohu říci, aniž bych se tím chtěl stavět do příznivého světla, že jsem velmi pěkně ošatil toho drobečka. Majka dostala červené polobotky, červený jarní kabátek a roztomilou čepičku stejné barvy. Vás, páni přísedící, kteří máte děti, jistě pobaví, že jsme si s ní takto oblečenou hráli na červenou karkulku. Ano, souhlasím. Souhlasím s upozorněním pana předsedy a vynasnažím se vyloučit podružné detaily. Dovolte mi však, abych se vyznal ze svého přesvědčení, že na detailech stojí veškeré naše jednání. Z drobností, z prchavých okamžiků je sestaven náš život. Připomenu pro příklad travnatý břeh řeky Vltavy nedaleko železničního mostu u stanice Měchenice. Tam jsem na kostkované dece Evy Vaníčkové proležel celý jeden červnový den se stéblem trávy v ústech, počítaje vlaky, bezoucí pracovité občany této naší krásné země, sem a tam, do práce a z práce. A tu jsem se s nimi poměřil. Zvážil jsem jejich den naplněný pachtěním a svůj den na červnovém slunci, který byl zakončen nocí u některé z mých dvou žen, mezi nimiž si mohu svobodně zvolit. Poměřil jsem jejich ráno v nadspaných autobusech, tramvajích a vlacích se svými jitry v teplé posteli Evy Vaníčkové či Venduly Sládkové, z nichž každá má jinou vůni a v jejich teple setrvávám do půl desáté, přemýšleje jen o příjemných věcech. A byl to, pane předsedo, ten okamžik se stéblem trávy v ústech, kdy jsem nabyl jistoty, že vlaky, které přehřmotí přes Měchenický most, jsou pro mne sečteny. Že jednoho dne projede ten, který už nebudu moci sledovat, neboť budu opět za vysokými zdmi některého z našich nápravných zařízení. A té noci jsem, pane předsedo, uvědomí dočasnosti své pouti, prožil s Evou Vaníčkovou tou snědou útlobokou skladnicí velkou, úžasnou milostnou chvíli a trvám na tom, že vzpomínka na ní mi velmi podstatně prosvítí dobu šera, která mi bude vámi po úvaze vyměřena. Ale co nepřipustím, pane předsedo, je to, co se nyní chystáte říci. Vy chcete můj vztah k oběma ženám prostě přiřadit k podvodům, které jsem zde vylíčil. Ano, přiznávám, že jsem jak Evě Vaníčkové, tak Vendule Sládkové přislíbil manželství. Ale což je možné, učinit ženu šťastnou, aniž jí dáte naději na manželský svazek? To prosím není k smíchu, to je pravda. Považoval bych se za padoucha, kdybych ve svaté chvíli spříznění dvou bytostí dokázal doufající milence odpovědět: ne, nikdy si tě nevezmu. A díky této své ohleduplnosti mohu říci, že obě ženy prožily to nejkrásnější období, kdy se jejich srdce chvěla nadějí na sňatek, netušíce, že právě v tomto těšení prožívají své přísluní, aniž se dočkají podzimu manželství. Případ Davídek Oto je velmi prozaický a neshledávám na něm nic pozorodného, přesto vás to zajímá. Tak dobře. Již zmíněný Bača Karel mi svěřil, že v machinacích s pneumatikami měl účast i garážmistr Davídek. Že však jakémukoliv šetření unikl. Nalezl jsem ho na zaolejovaném dvoře u sudu s naftou a zvolil jsem tentokrát spiklenecký tón. Z mé řeči vysoudil, že jsem o jeho nekalosti podrobně informován, a když jsem mu poradil, aby při vyšetřování, k němuž má dojít, přiznal běloboké pneumatiky, ale zamlčel benzín, sám navrhl, že by se to mělo u soudu, a teď prosím nevím, budu-li citovat přesně, podmáznout nebo zaplácnout, jedno z toho řekl. Sdělil mi, že u soudu na Karlově náměstí pracuje soudce známý pod krycí jménem Zlomvas. Ten už prý zapošil mnoho případů, ovšem chce slušně zaplatit. Řekl jsem, že Zlomvaze velmi dobře znám a že mu cokoliv předám. Jmenovaný Davídek mi ve svém kabrlíku, kde kyselina z baterií požírala všechno, na co přišla, a jako nenasytné saranče se zakusovala i do vysedlé zadnice jeho pracovní kalot, předal 1000 korun. Z vděčnosti mi dal ještě láhev výborného koňaku Calvet. Prosím? Ne, Davídka jsem pak už nevyhledával, ale spatřil jsem ho ještě jednou. Ukazoval jsem právě malé Majce na jedné z našich procházek tank, který jako první osvobodil Prahu. A tu u nás zastavilo auto s Davídkem. Když jsem ho ubezpečil, že Zlombas má jeho záležitost pevně v klepetech, rozradosnil se tak, že mi hned u paty památníku předal 1500 korun. Já, pane předsedo, stále čekám otázku týkající se mých hereckých schopností a jazykového projevu. Je přece na snadě, že nebylo lehké vystupovat před Evou Vaníčkou jako příbramský horník a v zápětí jako primář Dohnal před Vendulkou. Je pozoruhodné, že při všech svých procesech jsem tázán, zda jsem se vyučil zahradníkem, avšak nikoho nezajímá má ochotnická činnost v divadelním souboru Vzlet. Zatímco svých zahradnických zkušeností jsem v žádné z důležitějších akcí nepoužil, pravý opak platí o mé zkušenosti divadelní. Nešlo jen o převleky v pravém slova smyslu, které jsem uskutečňoval na záchodech hlavního nádraží. Šlo, namátkou za to, o volbu odlišného slovníku. Pravda, zde se mi zahradnické vzdělání vyplatilo. Někdy bylo třeba mluvit do telefonu, na jehož druhém konci nikdo nebyl, o diagnózách a operacích, a zde jsem dobře uplatnil latinské názvy rostlin. Naproti tomu v domácnosti Evy Vaníčkové jsem musel nejen tu a tam volit hornické slovo ze spodních vrstev jazykových slojí, ale působit i dojmem upracovanosti po šichtě, což nebylo tak snadné, jak se zdá. V případech, kdy jsem vystupoval jako Juder Wagner, se mi pak vyplatilo již zmíněné přátelství se spoluvězněm doktorem Maternou. Doktor Materna, pane předsedo, jak známo, je duchovní. Výtečný řečník. Nevím, zda soud postřehl v mém projevu jistou formulační obratnost. Postřehl? Pak je to výsledek řečnických cvičení, která jsem absolvoval v cele číslo 115 pod svědomitým vedením doktora Materny, a hlasité četby jím doporučené literatury. Jak došlo k našemu zblížení? Zajímavě. Doktor Materna byl k mé osobě dlouho lhostejný až odmítavý. Probouzel se brzy ráno, jak to u starších lidí bývá, a ruce sepjaté na prsou rozjímal. Ani já jsem ho, přiznávám, neměl rád. Znáte ta pochmurná rána na vězeňských pryčnách? Odpusťte, odpusťte, prosím, lépe, lépe. Kdo zná pochmurná rána na vězeňských pryčnách, ten se nepohorší, když uvedu, že jsem při každém prvním otevření očí pronesl vulgární větu, cituji, a do prdele. Při těch slovech se duchovní pode mnou na dolní pryčně vždy s nevolí zavrtěl. Až jednoho dne, pane předsedo, jsem na své ranní rčení nevím proč zapomněl. A tu vám doktor Materna tím svým jemným hlasem řekl, a co modlitbička, dnes nebude? Tím okamžikem jsem k němu velmi přilnul. Vidím na panu žalobci, že již zývá, a proto přistupuji k případu Šubert. Pokládám ho za smutný. Ne proto, že by byl nevydařený, ale že vyústil tak nešťastně v případ J.V. Komárek Mírovský. Již vzpomenutý duchovní doktor Materna, trestaný v souvislosti s kroměřížskou aférou z obrazy, hovořil kdysi o malíři Arno Šubertovi, Rubešova 15, a podotkl, že se u něho nachází několik kroměřížských kusů. Popisem návštěvy bych soud unavoval. V metodě nic nového, použito Judr Wagnera a pro jistotu nasazen i z Lombas. V ateliéru jsem si vybral zasněženou krajinu od malíře Barušky. Ano, to je možné, že se jmenoval Panuška, ano. Ovšem ujišťuji soud, že případné stíhání autora obrazu by nikam nevedlo, neboť nebyl do věci zasvěcen. A tato zimní krajinka, kéž bych ji byl nikdy nespatřil, mi posloužila jako dar prezidentské kanceláře pro pana profesora J.B. Komárka Mírovského. Tento významný filatelista byl, jak jsem telefonicky zjistil, mimo Prahu, tuším, že v Lázních Piešťany. Tím lépe, paní Komárková Mírovská, řekl jsem, alespoň bude pan profesor, jak náleží, překvapen. Jsem doktor Wagner z prezidentské kanceláře a mohu vám sdělit, že váš choť bude k výročí velké říjnové socialistické revoluce odměněn řádem republiky za dlouholetý přínos naší filatelii. Ano, že hodlám na Hradě uspořádat malou výstavu jeho známek, to jsem řekl. Ano. Měl to být takový koutek J.V. Komárka Mírovského ve Španělském sále. Požádal jsem, zda by paní Komárková Mírovská mohla poskytnout část jeho sbírek k instalaci. A přinesl jsem i Panuškův. Ano, měl jste pravdu, pane předsedo, jmenoval se Panuška. Poněvadž jak jsem poodhalil obal obrazu, paní Komárková Mírovská zvolala, ale snad to není Panuška. To je od pana prezidenta opravdu milé a hned by si ho byla pověsila. Řekl jsem však, že obraz právě nesu z Národní galerie a že bude panu profesorovi předán soudruhem prezidentem osobně. Odnášel jsem si tlusté album, prý jedno z nejvzácnějších. Ano, poznávám potvrzení, které jsem paní Komárkové Mírovské vystavil. A závěrem mi, pane předsedo, dovolte malou vzpomínku na poslední minuty svobody. Bylo to, jak víte, v prodejně poštovní filatelistické služby, kde jsem požádal o odhad onoho alba. Čekaje na vyjádření odborníka, které si, jak mi bylo rafinovaně řečeno, vyžádá chvíli strpení, sledoval jsem mimoděk rafii elektrických hodin, které chybělo jen jedno chvějivé poskočení, aby se octla na číslici 12. Náhle, bez vnějšího impulzu, jsem pocítil jistotu, že teď nadešla chvíle, kdy jede po Měchenickém železničním mostě můj poslední vlak. Poslední, který bych mohl sledovat se stéblem trávy v ústech. A věděl jsem dokonce, kde se stala chyba. Doufám, že váženému soudu neunikla červená nit spojující všechny mnou uvedené případy. Milada Rousínová, rusovláska s kožichem, za jehož nabití Bača Karel civí do stropu cely, za ní pan nápravník z antikvariátu, potom garážmistr Davídek a malíř Šubrt. S radostí sleduji ve vašich bystrých očích, pane předsedo, že ano, že mi začínáte rozumět. Je to tak. Jako bych zaskočil všude tam, kam nemohl zákon. Všude tam, kde byly všetečné prsty naší justice přece jen krátké. Vyzbrojen znalostmi z cely číslo 115, vyšel jsem do ulic, abych vyhledal ty, kteří ač vini, uhnuli před zrakem spravedlnosti. Abych napravil, co se dá a co je v mých omezených silách. I do vašich řad jsem na své krátké pouti mimochodem sáhl. Vyšly by snad jinak najevo skutky Judr Mazance alias z Lombaze, který má přelíčení, jak jsem si přečetl, na dveřích dneska odpoledne, že? Ne, neděkujte mi, pane předsedo. Rád jsem naše soudnictví tohoto špinavce zbavil. Ovšem o to víc mě mrzí, že jsem tuto svou cestu mstitele tak nedůstojně zakončil případem Komárek Mírovský. Cítíte také, jak se vymyká? Co jsem měl proti panu profesorovi J.V. Komárkovi Mírovskému? Bůh ví, proč mě poněkud dráždilo jeho jméno. Opojen svými sladnými úspěchy, vrhl jsem se na člověka, který se provinil jen tím, že měl delší jméno než my ostatní. Není to žalostné? Ale jsem to já. Poznávám se i zde, pane předsedo. Detaily mě okouzlují. Detail mě přivádí na tuto lavici obžalovaných. Ručička elektrických hodin poskočila na 12 a já, naplněn tímto poznáním, vykročil jsem sám vstříc dvěma mužům, kteří si pro mě přišli. Opakuji a prosím, aby to bylo zaprotokolováno, že v případě J.V. Komárek Mírovský se cítím v plné míře vinen a že svého činu lituji. Ale teď vidím, že jste přece jen přizvali k přelíčení Vendulu Sládkovou. Cože, Evo, ty také? No, uznejte, pane předsedo, i vy, páni přísedící, nejsou krásné?

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
1: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část čtvrtá. Smyčka se utahuje. Případ ukradeného zlata se zamotával stále víc a víc. Diviše málem zabil vůdce lupičské bandy. Ota narazil na tajemnou ďáblovu štolu. Pasíř, který vyrobil falešnou pečeť, byl zavražděn. Jakoby stál v pozadí někdo, kdo jím královským prokurátorem manipuluje. To se Oldřichovi pranic nelíbilo. Vypravil se za panem Eberhartem. Nutně si s ním potřeboval promluvit mezi čtyřma očima. Mincmistr ho přivítal v nádherně zařízené komnatě.
3: Musím vám blahopřát, pane královský prokurátore. Už jsem slyšel, že se vám lupiče, které Byřici hledají více než 2 roky, podařilo zneškodnit za 2 dny. Úctyhodný výkon. Ale proto tady asi nejste, že?
4: Máte pravdu. Chtěl bych vědět víc o vašich lidech, kteří se kolem toho zlata pohybovali. Co třeba váš perkmistr Fridlín? Důvěřujete mu?
3: Kdybych měl pocit, že je někdo z mých služebníků nespolehlivý, zbavil bych se ho. Kdyby se můj pocit ukázal oprávněný, nechal bych ho popravit. A co se týká Fridlína, už jeho otec sloužil mému otci. Fridlín byl několik let v Kutné Hoře, léta pracuje pro mě tady v Jílovém. Já bych o možnosti, že v tom má prsty, pochyboval. A kromě toho, co by si se zlatem počal? Zlato nejsou peníze. Jenom já v celém království mohu se zlatem obchodovat. Samozřejmě existují drobní překupníci, pár tajně prodaných hřiven zlata mě neohrozí. Mám mezi překupníky své lidi. A kdyby se najednou někde objevila taková hromada, i hned bych se to dozvěděl. S tak velkým množstvím zlata by si kromě mé maličkosti poradil jen náš král, pár bohatých rytířů nebo několik hodně majetných měšťanů.
4: Kdyby se zlato nenašlo, co by se stalo s vámi, pane Eberharte?
3: V prvé řadě bych musel další zlato někde sehnat. Dál předpokládám, že by mě král zbavil úřadu mincmistra, to v lepším případě. V tom horším bychom se my dva sešli spolu v rukou kata. Nemýlím-li se?
0: Oldřich se zamračil. Neměl vůbec dobrý pocit z toho, že Eberhard ví, čím mu král pohrozil v případě jeho neúspěchu. Mincmistr se usmál a pozval ho na večer. Pořádá pro přátelé hostinu a mimo jiných tam bude i perkmistr Fridlín a on, prokurátor, si s ním bude moci promluvit. Oldřich poděkoval za pozvání a kvapně odešel. U hostince na něho čekal královský voják se vzkazem, že se má ihned dostavit ke králi. To nebude příjemné setkání, pomyslel si Oldřich a měl pravdu. Přemysl ho nepřivítal vlídně.
5: Našel jsi už moje zlato. Děláš vůbec něco, nebo se jen tak potuluješ po Praze?
6: Dal jsem si některé věci zjistit a mně se zdá ten odporný zločin jasný. Stačí jediné tvé slovo a dám mincmistra Eberharta Katovi. Ten z něj už pravdu dostane.
0: Oldřich se trpně podvolil královu hněvu. Věděl, že je Přemysl nervózní z blížícího se termínu konání turnaje a tím i z okamžiku předání zlata rakouským pánům. Proto odpověděl smířlivě.
7: Jak jste na to přišel, můj pane, že zlato ukradl Eberhard?
6: Je to jasné. Během cesty ani tady na hradě se ztratit nemohlo. Muselo zmizet už výlovem. Mincmistr zřejmě před mými lidmi i panem z Dobronina sehrál divadlo. Dospěl jsem k tomu na základě výslechu pana Mikeše. Jiné vysvětlení neexistuje. Divím se, že ty, takový zkušený vyšetřovatel, si na to nepřišel sám.
7: Můj králi, můžete si být jistý, že vám pan Mikeš řekl všechno? Netroufám si vám, můj pane, odporovat. Ale na základě mých šetření jsem přesvědčený, že vyslýchat útrpným právem pana Eberharda je zbytečné. Jsem si jistý, že on to neudělal.
6: Tak ty si myslíš, že jsi chytřejší než tvůj panovník? Dělej, jak myslíš, prokurátore. Ale pamatuj, pokud do začátku turnaje zlato nenajdeš.
0: Královský prokurátor vyšel ze sálu a cítil, jak mu po zádech stéká studený pot. S Přemyslem nebylo jednání nikdy jednoduché, ale tohle. Oldřich se musel opřít o rám okna, nohy se mu chvěly, horečnatě přemýšlel. Že by se král chtěl mincmistra Eberharda zbavit a použil k tomu jeho? Aby měl čisté ruce, potřeboval Oldřichovo obvinění. Proto byl tak vzteklý, že to nechce udělat. Nebo se zatím skrýval?

0: Mého názoru jako královský prokurátor.
1: Oldřichu, to, že by zlato ukradl Eberhard, je naprostý nesmysl. Já si myslím, že se zlato ztratilo až tady na hradě. Výlovem jsem ho nespustil ani na okamžik z očí. Po cestě jsem ho měl neustále pod dohledem. Jediné místo, kde zůstalo zlato bez mého dozoru, bylo tady na hradě. Nemysli si, že obvinuji krále, ale přemýšlej. Kdyby král nechal zlato zmizet, víš, co všechno by tím získal? Nebuď zaslepený, Oldřichu.
2: Milý Mikeši, ať se ti to líbí nebo ne, hlavním podezřelým není král. Jsi jim ty.
1: Ha. Říká se, že jsi nejchytřejší soudce v zemi. Tak ukaž, že je to pravda. Protože já to skutečně nebyl. Přísahám. Otevři oči a dívej se hodně pozorně. Pozorně a všude.
2: Má pravdu. A možná bych se měl pozorně dívat všude. I na hradě. Na večeři u pana Eberharta se na všechno znovu vyptám. A důkladně.
0: Hostina u pana Eberharta byla opravdu slavnostní. Sešli se tam všichni, kteří v Praze něco znamenali. Oldřich se hned, jak to bylo možné, dal do řeči s hostitelem. Ačkoliv to neměl ničím podložené, panu Eberhartovi začal důvěřovat a řekl mu i to, o čem se bavil s Mikešem.
3: Pan Mikeš se hluboce mýlí. To zlato se na hradě nemohlo ztratit. Nechal jsem truhlice pro jistotu hlídat i tam. Král Přemysl není zase až tak chytrý, aby přechytračil i mě. V truhlicích musely být kameny již v okamžiku, kdy jsme projížděli Pražskou branou. Tím jsem si jist.
2: Možná máte pravdu. Uvidíme. Ale buďte tak hodný a pošlete za mnou perkmistra Fridlína. Rád bych mu položil pár otázek.
3: Jistě, hned ho za vámi pošlu. Ale než ho najdu, nabídněte si něco z mého pohoštění. Slyšel jsem, že jste střídmý člověk, ale stejně jako má každá špatnost hranice, měla by mít své hranice i každá ctnost.
2: Vy byste měl být profesorem teologie. Dobrá, děkuji za pozvání, rád přijímám.
0: Výlovem se Ota vydal na úřad perkmistra zaplatit pokutu za vstup do ďáblovy štoly. Tam se dozvěděl, že richtář Henslin s panem Fridlínem brzy ráno odjeli do Prahy. Zvědavost mu nedala a vydal se znovu k té záhadné štole. Na místě zjistil, že ji několik horníků připravuje k zavalení. Prý tak poručil pan Fridlín a hned, jak se vrátí z Prahy, štola bude zasypána. Když Ota odcházel, přitočil se k němu hrbáč oblečený v roztrhané kazajce a nabídl, že mu za pár drobných ukáže něco, co pána bude určitě moc a moc zajímat.
3: Co ty bys mi mohl ukázat zajímavého, hlupáku? Neotravuj a zmiz.
0: Ale špinavec se nedal odbít, že dobře ví, jak vypadá královský erb a že v lese našel nějaké truhly, které ho mají na víku. Ota na nic nečekal. Vysadil hrbáče k sobě na koně a prudce vyrazili k lesu. Tou dobou velitel Diviš se dvěma vojáky pátrali v místě, kde došlo k přepadení. Do této chvíle naprosto bez výsledku. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Diviš tomu nemohl uvěřit.
4: Pokud chtěli s tím zlatem ujet, museli tady mít ještě jeden vůz, na kterém by ho odvezli. Na zádech by ho neunesli. No a převést ho na koních, to by byla karavana, kterou by nikdo nepřehlédl. Musíme hledat dál mimo hlavní cesty.
0: Diviš poslal své vojáky pátrat do okolí hospody a sám se vydal směrem k mítině. cesta se změnila v rozbitý úvoz a Divy si pomyslel, že snad

0: zabloudil. Náhle zahlédl stavení, před kterým stál drobný mužík. Divy se dal do vyptávání a k jeho nemalému úžasu muž okamžitě věděl, o čem je řeč. Potvrdil, že před 2 dny viděl kolem projet vůz s velkými truhlami. Byli 4 a na víku měli stejný znak, jako má vzácný pán na svém plášti. Ale ten člověk, co vůz kočíroval, měl něco jiného, nějakou květinu, růži. Za 5 hodin jel zpátky, ale prázdný.
1: Tak přece. A k tomu zase znak pánu z Rožumberka. To jsou záhady.
0: Diviš se rychle rozjel pro své vojáky. Společně pak vyrazili do lesa za stavením a skutečně našli stopy povozu. Vedli k vysoké skále, zarostlé hustým trním. Tady končili. Vojáci se sedli a prodírali se skrz houští. Náhle se před nimi objevil vstup do staré štoly. Vojáci zapálili louče, Diviš tasil meč a postupovali dovnitř. Chodba se rozšířila a před nimi se objevila oválná jeskyně. Na zemi uprostřed stály 4 masivní truhlice s erbem českého krále. Všechny byly otevřené a nad nimi stály 2 muži. Jeden z nich je zaslechl a blesku rychle tasil meč. Panoš Ota s Hrbáčem na koni vjeli do lesa, který se za malou chvíli stal tak hustým, že museli se sednout.
2: Tak kde máš ty truhlice, které si tady údajně našel? Jestli si měl hal, zle se ti odměním.
0: Hrbáč se dušoval, že ne, vzácný pán se nemusí zlobit, on to místo najde. Jak pobíhal kolem, náhle radostně vykřikl a ukázal na vchod do staré štoly. Ota zapálil louč a vešli dovnitř. Oheň osvětlil oválnou jeskyni. Uprostřed stály jedna vedle druhé 4 truhlice s královským erbem. Ota se k ním vrnul. Byly prázdné. Rozlížel se kolem, když tu zaslechl kroky několika lidí. Tasil meč, prudce se otočil a díval se do tváře Divišovi.
1: Schovej ten meč, Oto, a neblázni. Kdo to s tebou je? Co je zač? A kde je zlato?
0: Ota potvrdil Divišovi, že když přišel, truhly byly prázdné. Na jeho námitku, že zlato mohl ukrást Hrbáč, jen mávl rukou.
2: Nebuď větší hlupák, než jsi, Diviši. Hrbáč našel tyhle truhlice před 2 dny a to už byly prázdné. Mně je spíš divné, že se tady válí plášť s rožumberskou růží. Kam se podíváme, tam na znak Rožumberku narazíme. To není samo sebou.
0: Oba přátelé se vydali do hostince pro posilnění, ale ať si lámali hlavy, jak chtěli, vůbec jim ty dnešní události do sebe nezapadaly. Dohodli se, že Diviš v hostinci přespí a Ota se vydá do Jílového. Ráno se uvidí, co dál. Jakmile Ota vstoupil do své pronajaté komory, vrhlo se na něj několik mužů. Hodili mu na krk smyčky z lněného provazu, do úst mu vrazili roubík a svázali ruce. Ota se nemohl bránit, jen vztekle chrčel. V tom okamžiku se objevil jílovský rychtář Henslin a škodolibě se usmíval. Sáhl do Otova vaku a vytáhl z něj váček, ze kterého vysypal zlaté valouny. Ota si byl jistý, že váček není jeho a že mu ho rychtář podstrčil. Henslin se mu zlomyslně díval do očí a obvinil ho z krádeže zlata. Poručil, aby ho odvedli do sklepení ve věži. Biřici odvlekli Otu do tvrze mincmistra Eberharta. Vězení bylo hluboko pod povrchem. Tady asi bylo uloženo zlato, než ho odvezli do Prahy, napadlo Otu. Ale proč by ho rychtář falešně obvinil, tomu nebylo jasné. Netrvalo dlouho a byl předveden před rychtáře, se kterým byl v místnosti i urostlý muž, perkmistr Zlatý hor Fridlín. Ten se na Otu přísně podíval, rozbalil jakýsi pergamen a spustil.
2: Zahajuji jednání horního soudu. Ty, který si říkáš Ota, si obviněn z podvodu a krádeže. Ten glejt o údajném pronájmu revíru je falešný. Věrohodní mužové tě viděli slídit na cizích pozemcích. Navíc si ukradl váček s půl hřivnou zlata. Po zvážení všech tvých provinění se horní soud podle starodávného práva usnesl, že budeš oběšen. Trest bude vykonán zítra ráno. Odveďte ho.
0: Ota byl surově vržen do stejného sklepa jako předtím. Než byřici s loučemi odešli, stačil se rozhlédnout. Cela byla vytesána ve skále, uprostřed byl masivní kamenný kvádr, jinak nic. Tohle nevypadá dobře, pomyslel si. Potom se zabouchly dveře a on se ocitl v naprosté tmě. Diviš také neměl klidné spaní. Jen ulehl, budilo Hostinský, že venku na něj čeká někdo, kdo nechce dovnitř, ale že prý je to životně důležité. Diviš vztekle popadl meč a vyrazil ze dveří. Opravdu neměl náladu na nějaké hloupé žertíky. Jaké bylo jeho překvapení, když venku uviděl zahalenou postavu. Jen co k němu záhadný neznámý přistoupil, poznal, že je to dívka. Něco mu šeptala do ucha a Diviš nedůvěřivě zakroutil hlavou.
1: U všech děsů, jestli to, co říkáš, není pravda. Jakože se Diviš jmenuji, useknu ti hlavu. Ale jestli je to tak, co budeme dělat?
0: Dívka se k němu znovu naklonila a povídala dál. Diviš v jednu chvíli hlasitě zasakroval a poručil jí, aby na něho počkala. Za malou chvilku se vyřítil ven, popadl dívku, vysadil ji na koně a tryskem vyrazili k Jílovému. Ota seděl v úplné tmě na kamenném kvádru a přemýšlel. Jak se odtud dostat? Napadnout byřice, až si pro něho přijdou? Téměř bez šance. Tak co s tím? Přeci tedy nebude jen tak sedět další hodiny, ráno nemůže být daleko a s ním i jeho poprava. Vstekle udeřil do kvádru, na kterém seděl. Najednou ucítil, že se kámen pod ním hýbe. Vyskočil, popadl ho a pokusil se s ním pohnout. A opravdu. Kámen se posunul a do kopky pronikl paprsek světla. Ota tlačil, jak nejvíce mohl a najednou do kopky se vsunula nejdříve louč a za ní...
3: Diviši, Diviši, jsi to opravdu ty, to není možné. Jak jsi se sem dostal? Kdo ti řekl, že jsem tady?
0: Ota ze sebe chrlili otázky, ale Diviš si položil prst na ústa.
1: Tiše, Oto, ať tě neslyší stráže. Na nic se teď neptej a polez za mnou, opatrně.
0: Ota na nic nečekal, protáhl se za Divišem a po dřevěném žebříku se stoupil dolů. Ještě pomohl Divišovi vrátit otoční kvádr zpět na místo a už ho objímá a radostně poplácává po zádech. Diviš se jen usmívá.
1: No tak, nech to! Chováš se jak ženská. Raději, rychle pojď. Musíme odtud vypadnout, než nás někdo objeví.
0: Cestou ven narazili na těžké dřevěné dveře pobité železem. Dveře byly otevřené. Ota se na Diviše překvapeně podíval.
2: Tady já už jednou byl. To je přece ďáblova štola. Jak ses o ní dozvěděl ty?
0: Než se dostali k východu, Diviš vše Otovi vypověděl. Jak za ním v noci přišla neznámá dívka a řekla mu, že je Ota uvězněný v podzemní kopce. Také mu prozradila, jak se do cely dostat.
1: Řekla mi, že její otec byl kameníkem, který tvrz pomáhal stavět, a tak věděl o tajném vchodu i o způsobu, jak dveře ze štoly otevřít. Tajemství jí prozradil na smrtelném loži a ona musela přísahat, že to nikdy nikomu neřekne. Slib dodržela. Až do dnešní noci.
0: Na nechápavý Otův pohled mu Diviš připomněl děvče z hospody, kde bydlel. Dívka mu prý řekla, že se na ní Ota tak krásně usmál, že se do něho hned zamilovala. a když včera večer viděla, jak a kam o tu odvlekli, rozhodla se mu pomoci. Věděla, že ve vedlejší vsi bydlí velitel vojáků, kteří přemohli bandu lupičů, a tak se rozhodla poprosit ho o pomoc.
1: Vůbec neměla tušení, že my dva se známe. Riskovala svou duši, porušila přísahu umírajícímu. A to jenom proto, že se na ní takový ničema jako si ty jednou usmál. Chlape, ty máš ale štěstí.
0: Mezitím došli k východu, ale děvče už tam nebylo. Diviš nenechal o tu dlouho přemýšlet o tom, proč utekla. Posadil ho na koně a rychle vyrazili z Jílového pryč. V Praze Oldřich zjistil mnoho důležitých věcí. Markvart, ten voják v plášti s erbem růže, kterého Diviš znal, byl nalezen zavražděný. Také za ním přišla vdova po pasíři Jankovi od špitálu, který padělal pečetidlo pana Fridlína. Žena mu přinesla závažný důkaz. Po smrti manžela prohledala dům a našla nějaké staré nákresy pečetidel. Věděla, že pan Oldřich vyšetřuje také smrt jejího muže, a tak mu je přinesla. Oldřich se netrpělivě vrhnul na kresby. Jedna z nich ho udeřila do očí. Byl to náčrt pečetě pana Mikeše. Porovnal nákres se zbytky pečetě, které se jim struhlic, a byly naprosto shodné. Oldřich dlouho přemýšlel, až se rozhodl, co a jak udělat. Nechal zatknout pana Mikeše a listem požádal pana Eberharta, aby se dostavil ke králi. Oldřich z chlomu měl plán, do kterého musí být zasvěcený i sám panovník.

0: Máte ráda Goodmana, slečno Cressyová?
1: Prosím?
0: Ptal jsem se, jestli máte ráda Bennyho Goodmana, slečno Cressyová.
1: Nijak zvlášť.
0: Tak promiňte.
1: Nevykládejte si to špatně. Goodman vydělává prachy a chlapa, co si dneska přijde legálně na spoustu peněz, si musí jeden považovat, ale tahle muzika mi připomíná pachuť vyčichlého piva. Osobně mám ráda něco, v čem jsou růže.
0: Třeba by se vám líbil Mozart.
1: Utahujete si ze mě?
0: To rozhodně ne, slečno Cressyová. Mozart je největší genius, co kdy žil, a Toscanini je jeho prorok.
1: Myslela jsem, že jste hotelový detektiv a ne hudební vědec.
0: Hotelový detektiv musí být od všeho tak trochu. Hotelem projdou stovky lidí a je dost těžké se všemi vyjít. Musíte odhadnout povahu těch druhých. Chtějí po vás všechno možný a vy jim to musíte dát.
1: Tak mi vylaďte něco od toho Mozarta.
0: Teď už ho nikde nehrajou. Už je moc pozdě.
1: Hlídáte mě, že jo? Co pak jsem provedla?
0: Nic, slečno Cressyová, vůbec nic. Ale jste tady v hotelu už 5 dní, vůbec jste odsud nevytáhla paty a máte pokoj nahoře ve věži.
1: To se nesmí.
0: Kdysi bydlela ve vašem apartmá jedna dívka. Celý týden zůstala v hotelu jako vy, skoro s nikým nepromluvila.
1: Vzala draka a nezaplatila účet.
0: Zaplatila. Skázala pro poslíčka a řekla mu, aby se k ní vrátil za půl hodiny pro kufry. Potom vyšla na balkon.
1: Jak jste říkal, že se jmenujete?
0: Tony. Tony Resek.
1: Zní to slovansky.
0: Jo, to je polsky. Rašecký je vič, ale to v Americe nikdo nevysloví. Všechna apartmá ve věži mají vlastní balkóny, slečno Cressyová. Zábradlí jsou na těch 14 pater nad ulicí trochu nízká. Tehdy byla tmavá noc, nikdo ji neviděl skočit.
1: To jste si vymyslel?
0: Bohužel ne. Tenkrát jsem tady čerstvě nastoupil a od té doby si dávám na osamělé hosty obzvlášť pozor. Neviděl jsem kdysi vaše jméno na plakátech? Eva Cressyová. Čekání na světlara.
1: A taky na jednoho vysokého tmavého chlápka. Byla jsem za něj provdaná. Člověk se za jeden život může dopustit spousty omylů.
0: U nás říkáme dvakrát měř a jednou řeš.
1: Dvakrát měř a jednou řeš. Třeba se za něho provdám znovu.
0: Proč?
1: Kdysi jsem ho podtrhla. Jde prostě o to, že mu něco dlužím, ale to by vás stejně nezajímalo.
0: Eva Cressyová. To jméno už jednou zářilo ve světle chramp.
1: V šufťáckém nočním podniku, v takovém pajzlu. Udělali tam šťáru a světla zásla.
0: Když jste tam zpívala vy, slečno Cressyová, tak to nemohl být žádný pajzl.
1: Bane, Tony, já musím vědět nejlíp, co to bylo za čale. Jste hodný. Jste hodný, že mi věříte.
0: Znáte tenhle valčík? Ozval se pokaždé, když ten starý vrátný přecházel před vchodem do hotelu s nadmutou hrudí plnou metálu. Ve filmu, víte, jak se jmenoval? Podle toho hotelu Poslední štace.
1: Nikdy jsem ho neviděla.
0: Emil Jannings v něm hraje portýra, který na stará kolena už není schopný unést kufry přijíždějící hostů a tak ho přeřadí na místo toaletáře. Natočil to Friedrich Murnau, německý režisér.
1: Smutný příběh.
0: V Evropě se teď dějí podivné věci. Válka je na spadnutí.
1: A vy si myslíte, že ten směšný člověk s knírkem je tak strašný?
0: Moji rodiče utekli do Ameriky před podobným chlápkem s knírkem. Jmenoval se Felix Edmundovič Dzeržinský. Taky Polák. Ale dal se do služeb ruských bolševiků. Umřel před 13 lety. Měl takové zvláštní heslo. Čisté ruce, chladný rozum a horoucí srdce. No, musím teď nahoru zkusit všechny kliky. Měla byste si už jít lehnout. Je pěkně pozdě.
1: Opravdu jste si něco takového myslel? O tom balkónu? O mně?
0: Teď už ne.
1: Žádné strachy, Tony. Rudovlásky jako já neskáčou z balkónu. Přisajou se jako klíště a zvadnou.

0: Tony, na moment.
1: O co jde?
0: Nějaký chlápek tam venku. Chce s váma mluvit, takový čahoun.
1: Znáte ho?
0: Ne. Mám vám říct, že se jmenuje Albert.
1: Albert? No dobře.
0: Tony, máte nějaký potíže?
1: Ne, ani ne.
0: Ten chlápek má na sobě tmavý plášť s vysokým lincem a klobouk má naražený, takže mu není skoro vidět do ksichtu.
1: No třeba prší, Karle.
0: Ale ne, neprší. A o kus níž je u chodníku zaparkovaný velký černý vůz. Stojí u něho další chlápek v černém kabátě. Určitě nemáte žádný nepřátelé, Tony?
1: Jenom na berňáku, Karle. A podívejme se, rodinná přízeň.
2: Jak dlouho jsme se neviděli, Tony?
1: Ahoj, Alberte, jak se máš?
2: Nemůžu si stěžovat. Hádám, že mi asi nebudeš chtít podat ruku, co?
1: Ale proč ne? Ruce si podávají i v opice.
2: Koukám, že jsi pořád stejnej. Prťavej, tlustej, žertéř, Tony.
1: Ty ses taky nezměnil. Smrdíš levárnou na Stohonu.
2: Taky hrabu slušný prachy. Mám barák v Bel Air. Stál mě 90 hadrů. Mám za ženu platinovou blondýnku a dvě děcka na privátních školách. A co máš ty, Tony?
1: Tenhle rok mám kde bydlet.
2: Nějakou dálku?
1: Nevlastním.
2: Pane na nebi, jak se může někdo takhle zahazovat?
1: O co ti jde, Alberte? Nemám moc času.
2: OK, půjdu rovnou k věci. Předpokládám, že máš nějakou práci a chceš si ji udržet. Pak by bylo dobrý, aby si věděl, že v tom vašem tichým hotýlku bydlí jedna holka, jakási Eva Kresijová. Vypakuji pryč, je spřažena s jedním gaunerem. Nic proti ní osobně, ale mohla by tě dostat do maléru. Vypakuji pryč, rychle a hned. Máš na to asi hodinu.
1: Já bych se bouhodil, viď?
2: To není sranda, to nechápeš. Hezky ji od vás vypakuj.
1: No jo.
2: Poslyš, Tony, seš můj bratranec, proto s tebou hraju na rovinu. Nikdy ses do ničeho nenamočil. Tohle je vošajstlík záležitost, Tony.
1: Abych si to nezavařil ani teď, že jo?
2: Jo, přesně. Tahle Kresijová byla kdysi vdaná za nějakýho Johnnyho Rollse. Před dvěma dnama ho pustili z Quentinu. Odseděl si 3 roky za zabití a dostala ho tam ta holka. Byl nalitej a přijel jednoho dětka. Ta holka byla s ním. Řekla mu, aby to šel ohlásit, nebo že uvidí. Nešel. Ona ho schodila a tak ho zabásli.
1: To teda uviděl.
2: Ten Rolls si v lapáku pouštěl hubu na špacír, jakože ta holka na něj bude čekat, všechno zapomenutý a odpuštěný. Jen co vyjde ven, že si to pošine rovnou za ní a budou cukrovat jako dvě hrdličky.
1: No dobře, a o co vlastně jde?
2: S Rollsem chtějí mluvit naši ostří hoši. Dělal v jedné herně na stripu krupiéra. S jedním kumpánem podfoukli podnik o 50 litrů.
1: Pane jo, to je spousta peněz.
2: To si píš. Ten parťák už ty prachy navalil. Teď musí 25 papíru vyklopit ještě milej pan Rolls.
1: S tím já nechci mít nic společného. Vypakuju jí.
2: Jsem rád, že jsi dostal rozum.
1: Dobře.
2: Ale řekni, že jsem se na ní ptal.
1: Nemyslím, že bys toho měla nějakou zvláštní radost.
2: Víš co, trhni si nohou. Ale udělej to, co jsem ti říkal. Jinak si koleduješ o velký malér.
1: Kde pak jste byl, Karle?
0: Tony, myslel jsem, že jste ještě venku s tím chlápkem.
1: Noční vrátný nemá co dělat na chodbách, kde jsou pokoje hostů.
0: No, když už jsem tady.
1: Ale byl jste tam.
0: Jeden host chtěl sodovku a led. Dal mi dolar.
1: Je z vás cítit whisky.
0: Dal mě napít.
1: Kdo je to?
0: Zapsal se jako James Watterson. Má apartma 14B.
1: Na 14A je slečna Kresijová, na 14B jste mi nikoho nehlásil.
0: Zapsal se, když jste tady nebyl, Tony.
1: No, půjdu si to radši nahoru omrknout, Karle.
0: Tony, ten chlápek měl v podpaží bouchačku.
1: Je tam někdo? Pane Watersone, otevřete. Otevřete laskavě ve vlastním zájmu. Koho mají oběsit, ten se neutopí.
3: Račte dál, vážený. A dobře koukejte. To, co na vás míří, je totiž devítka. Ujišťuji vás, že s ní umím docela slušně zacházet.
4: Dejte pryč tu pistoli, pane Votesné. Klepal jsem na dveře, ale nikdo neotvíral. Jsem hotelový detektiv. Otevřel jsem si univerzálním klíčem.
3: No to mě teda podržte, jsem v tomhle bejváku ani ne hodinu a už se mi ochomejtá hotelovej Sherlock kolem dveří. Dobrý, kámo, dobrý. Račte se podívat ještě na hajzel, do koupelny, ale zrovinka odešla.
4: Ještě jste ji ani neviděl.
3: Ale koho, že jsem ještě neviděl?
4: Jistou Evu Kresijovou.
3: Takže jsem přijela, co?
4: Je tady už 5 dní, čeká na vás. Nehnula se z hotelu.
3: Kapánek jsem se zdržel na severu. Jak tak koukám, víte toho o mě víc než dost, Sherlocku.
4: Máte pravdu, pane Rolsi.
3: Koukám, že si ženský pouštěj hubu na špacír, co?
4: Kde pak ženský, pane Rolsi? Chlapi. Ostří chlápci s pistolem.
3: Tihle hoši nikdy nevypřáhnou. Ráno nebo večír, jaro nebo podzim, furt makaj.
4: Vy víte, co jsou zač?
3: Mohl bych mít takových 9 tušení a 12 z nich by bylo správných.
4: Chtějí po vás 25 papírů.
3: Jo. A já mám v kapse všeho všudy 500 doláčů.
4: Co jste s těma prachama udělal?
3: Nikdy jsem je neměl, Sherlocku. Při tom kšeftíku mě totiž vzali na hůl, ale nelamte se s tím hlavu. Jsem jediný kořen na světě, který tomu věří.
4: Já tomu věřím taky. Jsou to grázlové. Obyčejný grázlové.
3: Proč mi vlastně tohle všechno vykládáte, Sherlocku?
4: Říkal jsem si, že ji z toho třeba vynecháte.
3: A co když ne?
4: Pokud se chcete odtud dostat živej, nic jiného vám nezbývá.
3: Jak se dostanu ven?
4: Pustím vás služebním výtahem do garáže, najmete si tam auto. Dám vám lístek pro garáž mistra.
3: Vy jste ale divný ptáček, Sherlocku. Mohl bych ji vzít sebou?
4: Taky byste se mohl svést v rakvi. Vědí o ní. Chtěli, abych ji vypakoval, no a já místo ní pakuju ven vás.
3: No, tak to vás budou milovat. Pošlou vám fialky.
4: Jdeme, pane Votesné. Mohl bych si to ještě rozmyslit.
1: Jaká je režijní cena pro 14B, Karle?
5: Pro pokoje ve věži není stanovena.
1: Taky stanovte. Ten chlápek odjel, byl tam jenom hodinu. Aspoň doufám.
6: Hotel Poslední štace, garáže.
1: Tony Resek. Ten Votesson, co jsem mu dal lístek, už odjel.
6: Ovšem, Tony, asi před půl hodinou. Kde teda váš účet?
1: Jo, platím to já, díky. Naschle.
5: Ale, pánovi to nevyšlo? Zase nám někdo fouknul?
1: Tak kolik?
5: No, kolik? Kamarád?
1: Ne, jenom ožral bez peněz.
5: No tak to necháme plavat, Tony. Jak se dostal z hotelu?
1: Jsme se modelu služebním výtahem, zrovna jste spal. Bude vám stačit 5 očí?
5: Proč?
1: Víc jsem z něho nevymáčk.
5: No vy jste tady šéf, Tony.
1: Já? Já jsem jenom starý, utahaný člověk.

0: Slečno Kresiová, co tady děláte?
1: Vyzkoušel jste všechny kliky, tóny?
0: Samozřejmě, slečno.
1: Za boha nemůžu usnout. Tak jsem si řekla, že se sem vrátím na kus řeči. Nevadí?
0: To víte, že ne.
1: Mohl byste tomu rádiu domluvit? Zní to, jako když se lámou preclíky.
0: No, teď už hrajou jenom pro hospodské povaleče.
1: A taky pro hotelové Sherlocky.
0: A pro mladé dámy, co nemůžou spát.
1: Čekání je to nejtěžší na světě. Čas se vleče jako šnek.
0: Nepřekážím vám tady, slečno Kresiová?
1: Ne, seďte tady ještě chvilku. Možná, že se mi podaří trochu si zdřímnout.
0: Mile rád, slečno Kresiová. Stejně nemám co dělat.

0: Co je to?
1: Chopin, slečno Kresiová, největší polský hudební skladatel, zemřel v emigraci v Paříži.
0: To je smutné, ale krásně se u toho usíná.
1: Tak hezké sny. Hotel Poslední štace, noční služba.
2: Tony? Tony Resek.
1: U telefonu.
2: Vzkaz od Alberta. Můžu?
1: Můžete.
2: Měli jsme menší řízení s jedním klápkem z vašeho hotelu. Chytli jsme ho, když brala roha. Albert čul, že ho pustíte ven. Bohužel měl bouchačku.
1: Pokračujte.
2: Nevyšlo to nejlíp. Ten chlápek Alberta odprásknul.
1: Cože?
2: Albert vám vzkazuje s Bohem.
1: To je zlý.
2: Riziko povolání, brácho. Tak dobrou.
1: A ten chlápek?
2: Ten už to má taky odbitý. Život za 25 hadrů nebo nic.
1: Jo. To jsou jednoduchý počty.
0: Stalo se něco, Tony?
1: Zemřel mi bratranec.
0: To je mi líto.
1: Dal se na špatnou cestu, slečno Kresiová. Jednou to tak muselo skončit. Poslední štace. To je opravdu dobrý jméno pro tenhle hotel.
0: Nejspíš ano. Jak to tak vypadá, ten, na kterého jsem čekala, už nejspíš taky nepřijde.
1: Ty peníze by vám stejně nepřinesly štěstí. Špinavý peníze ze špinavý hry se špinavýma lidma.
0: Tak se mi zdá, že o tom víte víc než já, Tony. Nechtěl byste mi o tom povědět?
1: Až zítra, slečno Kresiová, je pozdě. A mám špatnou náladu. Takový divný splín.
0: Splín se anglicky řekne melancholy, nebo low spirits.
1: A co jsem řekl?
0: Že máte vztek.
1: Ten mám teda taky.

0: Hej, Coxy.
1: Prosím, pane Dartne.
0: Doproveďte ještě pana inspektora k vozu.
1: Prosím, pane.
2: Tak tedy dobrou noc, inspektore.
3: Dobrou noc.
2: Okamžik, inspektore, ještě něco?
3: Ano, Dartne.
2: Buďte prosím opatrný.
3: Proč?
2: Protože dneska v noci je venku velká mlha.
3: Nemějte obavy, mám dobré oči. Skoro bych řekl pronikavé jako rentgen.
2: No prosím, každopádně jsem vás varoval.
3: Ano, Dartne, děkuji vám.

0: Darton měl pravdu. Dneska večer je opravdu velká mlha.
1: Člověk vidí sotva na krok před sebe, pane.
0: Štěstí, že přestal ten déšť.
1: Pane,
0: co je?
1: Podívejte se. Tam pod stíračem.
0: K čertu.
1: Nějaký lístek.
0: Už zase. Zatraceně. Kde mám zapalovač?
1: Něco důležitého, pane?
0: Poslouchejte. Nenamáhejte se rozluštit tajemství ve zvonici. Ztrácíte tím jen čas. Co se stalo ve zvonici, nebude nikdy vysvětleno. Jestli se přece vrátíte ještě jednou do věže, najdou tam brzy i vás bez obličeje. Nechte mrtvé v klidu, to vám radí Henry z onoho světa. Podívejte se.
1: Víte, co mi ten lístek připomíná, pane?
0: No.
1: To tajemné psaní, co bylo adresováno panu Dartonovi. Tatáž vystříhaná a nalepená písmena. Z úmrtních listin, co byly v pouzdře na mapy.
0: V jakém pouzdře na mapy? Pojďte do vozu, člověče. No tak, Hickoxy. A teď povídejte. O jakém pouzdře na mapy jste to právě mluvil?
1: Tak, jak jsem pochopil z vašich dřívějších slov, muselo se stát něco hrozného v kostele svatého Mikuláše. Pan Mitchell byl prý dneska večer zabit tam ve zvonici.
0: Ano, protože v tom harlekinském kostýmu našel onen dopis určený panu Dartonovi.
1: A v souvislosti s tím dopisem mě napadlo něco zvláštního.
0: Copak?
1: Náhodný nález, kterému jsem dřív nepřikládal žádný význam.
0: Tak mluvte.
1: Musím vám nejdřív říci, že chodím dvakrát týdně k bratrovi do Derings House. Bydlí tam v hájovně a je tam zaměstnán jako hajný. Když ho jdu navštívit, volím vždycky zkratku přes močál. Znám tam totiž jednu jedinou bezpečnou stezku.
0: No a? Tak už konečně k věci, hej, Kuxi.
1: Taky včera jsem byl u bratra v hájovně. Když jsem se pak vracel do Clinsbury, našel jsem nedaleko vlčí díry kožené pouzdro na mapy, jaké mívají skauti. Kůže však už byla spuchřelá a odřená.
0: Proboha. No člověče, tak mě nenapínejte.
1: Už jsem chtěl jít dál, když mě náhlá zvědavost přiměla k tomu, abych se na pouzdro lépe podíval. A víte, co jsem v něm ke svému překvapení našel, pane? Celý svazek úředních úmrtních listin a žádná z nich nebyla ještě vyplněna. Ale nejvíc jsem se divil tomu, že v některých formulářích byla písmenka před tisku vystříhána.
0: A co jste s tím pouzdrem udělal?
1: Vůbec nic. Co bych taky s ním měl dělat? Kdybych ovšem byl už včera věděl, co vím dnes od vás, pane inspektore, jistě bych se byl o nález zajímal víc.
0: To znamená, že jste pouzdro zase zahodil?
1: Ano, pane.
0: Ach. A pamatujete si ještě, kde jste to pouzdro zahodil?
1: Myslím, že ano, ale...
0: Ale?
1: Přece nechcete jít ještě dnes v noci do močálu v takové mlze.
0: Proč ne? Jestli jste mluvil pravdu, je pouzdro na mapě se svým obsahem důležitým doličným předmětem, který musím dostat.
1: Pane, jsem vám samozřejmě rád k dispozici, ale ještě teď do ďáblova močálu. Víte přece, co se v Clinsbury povídá. Kdo se v noci odváží do močálu, nespatří už denní světlo. Nemohli bychom počkat do rána.
0: Hej, Koxi, jste přece chlap. Přece byste nevěřil takovému nesmyslu.
1: No.
0: Nedám se přece odradit takovouhle pověrou.
1: A kdybych vám to místo přesně popsal, tak to musíte najít i beze mne, pane.
0: Jenom se mi nepokoušejte namluvit, že věříte na tu povídačku s nešťastnými dušemi, které v noci bloudí močálem a lákají osamělé poutníky do zrádného bána.
1: I když snad na ty povídačky tak úplně nevěřím, přece musím přiznat, že to je napováženo.
0: Poslyšte. Mám kapesní svítilnu. A vy znáte cestu, co vede k vlčí díře. Co se nám tam k čertu může stát? Pochopte to. Já musím dostat to pouzdro z formuláři bezpodmínečně do rukou. A vy mi přitom pomůžete.
1: A když mě budou ve vile postrádat?
0: Pak si vymyslíte nějakou dobrou výmluvu. V žádném případě nesmíte o našem nočním výletu vyprávět ani panu Dartonovi, ani paní Mitchellové. Dáte mi na to čestné slovo?
1: No dobrá, pane inspektore. Souhlasím.
0: No vidíte, hej, Koxi. Tak se mi líbíte.
1: Ještě něco, pane. Musím vám to říci, i kdybyste se mi měl znovu vysmát.
0: Tak ven s tím, jen mluvte.
1: Tam v močále...
0: No, co pak?
1: Tam v močále je nějaký hlas.
0: No, říkejte.
1: Pane, sám jsem ho slyšel. Nedaleko Vlčí díry. Je to jako ženský hlas. Pláče nebo volá o pomoc. Nebo zpívá nábožné písně.
0: Poslyšte, Hickoxi, že byste vypil o sklenici víc, když jste slyšel ten hlas?
1: Byl jsem úplně střízlivý, pane. To nebyla žádná mýlka. Ten hlas opravdu existuje. A ozývá se takovým zvláštním způsobem z bažiny, kde není ani cesta, ani pěšina. Tam žádná lidská noha ještě nevkročila, protože nemohla.
0: No, pro mě je teď důležitější, abych našel to pouzdro z formuláři. Bez pochyby jsou to tytéž papíry, co náš tajemný Henry použil pro svůj dopis z onoho světa, který měl vylákat pana Dartna do zvonice.
1: A doplatil na to pan Mitchell.
0: Ale proč byl tak zvědavý? No, už tam budem. Za pár minut se dostanem na kraj močálu. A pak mě zavedete tam, kde jste včera našel to pouzdro na mapy. Na to místo u Vlčí díry.

0: Hned tam budem, pane. Hned tam budem. Pane Bože, to je malá.
1: Tak se trochu seberte, člověče.
0: V noci do ďáblova močálu, to je bláznovství.
1: Tak teď už konečně přestaňte, Hickoxy. Dávejte radši pozor na cestu. A to vidíte mě k té vlčí díře.
0: Já vás tam dovedu, pane. Ale jestli se ještě vrátíte zpátky, o tom si dovolím pochybovat.
1: Ale nesmysl. Tak jdeme.
0: Musím vás upozornit, pane, že teď začíná nebezpečný úsek cesty. Jeden neuvážený krok může znamenat váš konec.
1: Už mi jdete pomalu na nervy, Hickoxy.
0: Chtěl jsem vás jen varovat.
1: Dobře. Tak bude nejlíp, když teď převezmete velení vy a já vám budu svítit.
0: Slyšíte, pane? Duše, které nemohou najít klid.
1: Ale nesmysl. To bylo pár nočních ptáků. Zatáci!
0: Pozor, jáma!
1: Ruku! Rychle, podejte mi ruku!
0: Hned, pane, hned.
1: Pomozte mi, topím se.
0: Nesmíte se hýbat, pane, jinak se budete potápět ještě rychleji.
1: Nechte si své rady, podejte mi radši konečně ruku. Neslyšel jste? Ruku vy podejte! Hickox, tak mi přece pomozte. Pomoz! Hickoxy! Hickoxy, přece se nemůžete dívat, jak se tady... Hickoxy, jak se tady topí! Moje srdce.
0: Já vás varoval, pane, to se muselo stát.
1: Ale Hergot, proč jste mi nepomohl?
0: Leknutí, já jsem byl jak ochromel.
1: A to byste mě klidně nechal v tom?
0: To byl šok, já jsem se nemohl ani hnout.
1: Štěstí, že jsem se v poslední chvíli mohl chytit těch větví. To vrbové proutí mi zachránilo život.
0: Hrozně lituji, pane, ale...
1: Hej, Kopsi, jestli se ukáže, že to pouzdro na mafii vůbec neexistuje...
0: Co tím chcete říct,
1: no,
0: pane?
1: No, co asi? To si snad můžete domyslet vy.
0: Pane, chcete tím snad říct, že jsem vás chtěl jen pod nějakou záminkou vylákat do močálu, aby...
1: Aby? Jen mluvte dál, hej, Koksi. Nebo snad chcete popřít, že bych se byl málem utopil?
0: Ne, to ne. Jenomže já jsem opravdu...
1: No tak, ale dobře. Už o tom nemluvme. Najdeme-li to zatracené pouzdro na mapy, budu vám věřit, že jste prvé opravdu dostal šok a proto jste mi nepomohl. Jinak se budu muset domnívat, že vám někdo dal příkaz, abyste mě dneska v noci v tom zatraceném močálu nechal zmizet.
0: Vy si myslíte, že pan Dart nebo paní Mitchellová, vidíte?
1: No v každém případě ani jednomu z nich moc nevěřím.
0: Ale pane, přísahám. Co to bylo?
1: O to se nestarejte a pojďte.
0: Ten hlas v močále...
2: Co je s ním?
0: Říká se, že prý je to kostelníková žena.
1: Prosím vás, řeči. Ženské klepy.
0: Je to právě 2 roky, co Mary Westová zmizela. Když Henry Fenton přišel tak záhadným způsobem o život. Vzpomínáte si na to ještě?
1: Henry Fenton?
0: Tak se jmenoval ten elektroinženýr, co dostal zakázku elektrifikovat zvonící zařízení. Už namontoval ve věži motor... Připojil aparaturu na síť a v tom se to stalo. Dostal ránu elektrickým proudem a na místě byl mrtev.
1: No ano, to máte pravdu, teď si vzpomínám. No, byla to bez pochyby nehoda. Lékař to tak zjistil.
0: A tím se také lidé napřed spokojili. Ale když brzy na to zmizela žena kostelníka, začaly se náhle šířit řeči. Mluvilo se o tom, že Mary Westová, která prý měla tajný poměr s Henry Fentonem, po jeho náhlé smrti ztratila nervy. Vyběhla prý do bažin a tam se utopila.
1: Henry Fenton. Tohle jméno jsem už dneska večer jednou slyšel.
0: Opravdu, pane?
1: A byla to paní Mitchellová, která mi ho připomněla, no? Když byl tenkrát Amory Lasters obviněn, že přepadl v postraní tmavé ulici pana Mitchella, prý to byl Henry Fenton, kdo tomuhle Lastersovi prokázal bezvadné alibi. Vypovídal totiž pod přísahou, že Lasters byl v té době u něho.
0: Ano, ti dva byli dřív skutečně velmi často spolu.
1: Ale co je tak zpřátelilo, Hickoxy? Co?
0: To já nevím, pane.
1: proč se musel tenhle Lástr právě dneska večer plížit v kostele, když tam byl zabit člověk. Právě tím zvonem, co Henry Fenton tehdy elektrifikoval.
0: O tom nemám ponětí, pane. Já vím jen jedno. Ten hlas, který přichází z Vlčí díry, je určitě hlas Mary Westové.
1: Ach, prosím vás, přestaňte s tím nesmyslem. Řekněte mě už radši konečně, kdy budeme u té Vlčí díry. Nezapomeňte, že jsem úplně promočený. Jestli tahle noční procházka bude trvat ještě dlouho, tak to bude má smrt.
0: Jen žádný strach, pane. Hned tam budem. Vidíte tam toho uští?
1: No a?
0: Zůstaňte stát, pane.
1: Proč zase?
0: Jsme tady.
1: Opravdu?
0: Ano.
1: Tady je to zvláštní.
0: Tady to taky bylo, co jsem slyšel ten hlas.
1: Ale kde je ta Vlčí díra? Já nic nevidím.
0: Vlčí díra je tamhle za tím houštím, pane. Ta je tak velká, že se tam může naraz utopit celá rota.
1: Nepodal byste mi ruku?
0: Musím vás ještě jednou varovat, pane.
1: A já varuji vás, hej koksi. Jen se nepokoušejte mi nahnat strach.
0: Cítil jsem povinnost vás informovat.
1: Nemluvte zbytečně. Víte velmi dobře, na jaké informace čekám.
0: Jestli myslíte to pouzdro na mapy, pane, to asi leží někde tam vzadu, ve větvích kosodřeviny.
1: Unese mě tady půda?
0: To nevím, pane.
1: Hej, koksi.
0: Prosím, pane inspektore.
1: Myslím, že to pouzdro vidím.
0: No, co jsem říkal.
1: Máte štěstí, že jste mi nelhal. Ale jak to dostanu sem? Řemen se zachytil o větev. Jsou to tu tak 3 metry. Ale risknu to.
0: Kdybyste se držel trochu víc vlevo, pane, mohlo by se vám to podařit.
1: Ulomím si větev a pokusím se to pouzdro přitáhnout.
0: Pozor!
1: Čertu. Už bych tam byl málem, spadl zas. Hej, koksi.
0: Co pak, pane?
1: Podejte mi ruku.
0: Znamená to snad, že mi důvěřujete?
1: Nemluvte. Podejte mi radši ruku, abych se mohl něčeho držet.
0: Prosím, tady, pane.
1: Tak, a teď pojďte blíž. No, ještě blíž, ještě blíž, no, tak. No, a teď, jo, tak.
0: Povedlo se to.
1: Pouzdra na mapy.
0: Konečně ho máme.
1: Tak, tady máte mou baterku a svičte.
0: Úmrtní listiny.
1: Skutečně.
0: Podívejte se, písmena z formulářů jsou vystříhané.
1: Máte pravdu. A co je to tady na vnitřní straně Vika?
0: Zdá se, že to je jméno, které bylo do kůže vypáleno a později ovšem zase vymazáno.
1: Počkejte, posvíte lípce. Snad bychom je mohli ještě rozluštit?
0: Pane, to by mohlo být Henry Fenton.
1: Posílal snad ty dopisy z onoho světa, ten Fenton, který se zabil.
0: Pane, tady na řemení je ještě jiné jméno.
1: Ukažte.
0: A sice, počkejte.
1: Amory Lastres.
0: Zdá se tedy, že posledním majitelem pouzdra byl on.
1: Správně, koksi. A ještě něco je teď úplně jasné. Jestli tohle pouzdro doopravdy patří Lastresovi, musel tedy Lastres vyhotovit ten nalepovaný dopis pro pana Dartna. A když ještě uvážíme, že jsem toho Lastrese dnes večer hned po vraždě nachytal nedaleko místa činu, tak nám vlastně zbývá jen jediný závěr.
0: Že vrahem ve zvonici je Amory Lastres.
1: No. Teď zbývá ještě otázka, co je v tom nalepovaném dopise míněno těmi citrony.
0: Pane, nepochybuji, že ty citrony jsou jakýmsi krycím jménem pro to, co má být údajně schováno ve zvonici.
1: Ne, co by to tak mohlo být?
0: Odpověď na tuto otázku vám pravděpodobně může dát jen Amory Lastres.
1: Jak se dostanu odtud nejkratší cestou k Lastresově chatě?
0: No, jestli se tam opravdu chcete vypravit, musíte jít zpátky po této pěšině až k Erlengrantu a pak zahnout doleva, nahoru přes paseku, pane.
1: Tak pojďme.
0: Pane inspektore.
1: Co pak?
0: Možná, že byste k tomu Lastersovi teď večer chodit neměl.
1: Proč?
0: No,
1: jestli mi zase chcete vyprávět hrůzostrašné historie, tak si to můžete nechat. Úplně mi stačil ten váš hlas v bažině. Ostatně nenutím vás, abyste šel se mnou. Až se dostanu z toho proklatého močálu, najdu si cestu sám.
0: Pane, ten Lasters je prý uprchlý trestanec.
1: Klepí, nic než klepí. Policie o tom nic neví.
0: Pane, vím to z bezpečného pramene.
1: Tak? A odkud?
0: Od pana Dartna. Ten ví celou řadu.
1: Ano. Mám taky ten dojem.
0: Pan Darton žádal mnohokrát pana Mitchella, aby užil veškerého vlivu, aby Lasters zmizel z tohoto kraje. Představte si to, ten Lasters byl prý kdysi trestancem v Dartmooru.
1: Nebojte se, vím, jak se zachází s bývalými trestanci.
0: Když už, pane, nemáte strach z Lasterse, pak byste se měl mít na pozoru aspoň před jeho hady.
1: Zdá se, že čtete příliš mnoho brakové literatury, Hejko.
0: Ne, pane. Ten Lasters opravdu pěstuje hady. Nějaký druh bahenních užovek a zmíjí, které chytá v ďáblově močále a pak je prodává na různá místa, kde mu dobře zaplatí.
1: No a?
0: Od pana Dartna vím, že Lasters chová ty hady někde v jámě.
1: Děkuji za upozornění.
0: A to podzemní terárium má padací dveře. Tak mi to aspoň pan Darton vyprávěl.
1: Zdá se, že ten pan Darton má o Lastersovi velmi podrobné zprávy. Jak si to vysvětlujete?
0: Nic určitého vám nemohu říct, pane. Ale myslím, že kdysi byli pan Darton a Lasters...
1: Co to?
0: Tak to přece slyšíte.
1: Jde tak čertové koksy. To je jistě...
0: Hlas z močálu.
1: Jste na omilové koksy. Vytrfouká z druhé strany. Možná, že tam někde v Deringshaus pláče dítě.
0: Určitě přichází ten hlas z vlčí díry.
1: Ale nesmysl, hej, koksy. Hlas sem doléhá z tohoto směru. A tam leží Deringshaus. Akustická mílka, nic víc.
0: Přesto si myslím, pane inspektore, že byste to stejně měl jednou prozkoumat.
1: Poslyšte, hej, koksy, jsem právě na stopě zločinci. A nemohu se zabývat nějakými výmysly. Když vítr donese z blízkého sídliště nějaké zvuky, pak to pro mě ještě není zvláštní úkaz.
0: Ale do Deringshaus to jsou 2 míle a tak daleko není slyšet žádný lidský hlas, i kdyby vytrval sebe příhodněji.
1: Tak už dost. Musíme zpátky do Ellengrantu.
0: A to pouzdro na mapy?
1: To vezmu sebou. Bude asi nejlépe, když půjdete zase napřed.
0: Držte se těsně za mnou, pane.
1: Dobře. Abychom se ještě vrátili k Lastersovi a Dartnovi. Co víte o těch dvou?
0: Nevím nic, pane. Jen si myslím, že oba pánové byli kdysi spolu nějak spojeni. Stejnými zájmy.
1: Jakými zájmy?
0: To nemám ponětí, pane.
1: No, když vycházíme z toho, že Lasters chtěl odstranit z cesty pana Dartna rafinovanou vraždou a naopak Darton se zas namáhal přimět Lasterse, aby zmizel z tohoto kraje, zbývá jen jediný závěr. Že jeden druhému nepřeje něco, co by každý z nich rád měl.
0: Myslíte ty citrony?
1: No, ano. A jestli se nemýlím, pak ty citrony rostou ve zvonici kostela.
0: Měl byste si tu zvonici ještě jednou pořádně prohlédnout, pane.
1: Na to se můžete spolehnout. Jen co se rozední. Poslyšte. Hej, koksy. Jak dlouho jste vlastně sluhou v domě pana Mitchella?
0: Už 5 let, pane.
1: Nevšiml jste si, že by Darton a Lasters spolu někam odjeli? Na delší dobu. No, vzpomínejte.
0: No, bylo to jednou. Asi před 3 lety jeli pan Darton a Lasters do Londýna, aby přivezli klimatizační zařízení.
1: Jaké klimatizační zařízení?
0: Klimatizační zařízení pro vilu pana Mitchella. Bylo tenkrát přivezeno z Londýna dodávkovým vozem.
1: Kdo řídil?
0: Henry Fenton.
1: Co? Henry Fenton byl také v té partě?
0: Protože byl přece pověřen instalací zařízení.
1: A Darton?
0: Pan Darton jako tajemník pana Mitchella byl zodpovědný za obchodní jednání. Lasters se vzal jako závozník a to je všechno, co o tom vím, pane.
1: A za rok umírá Fenton nešťastnou náhodou ve zvonici a Darton a Lasters se snaží vzájemně se odstranit. To je zvláštní.
0: Už přicházíme k Langrantu.
1: Tak se naše cesty rozdělí.
0: Pane inspektore.
1: No, co pak?
0: Jestli chcete opravdu jít ještě k Lastersovi, vezměte si sebou aspoň pár svých lidí.
1: Je žádný strach, hej. Mně se nic nestane.
0: Pane bože.
1: Co to bylo?
0: Poslouchejte.
1: Ten příšerný smích.
0: To proniká až do morku.
1: Je koksy?
0: Ano, pane.
1: Vidíte tamto světlo?
0: Kde?
1: Tam nahoře, na vršku.
0: To musí být z Lastersovy chalupy.
1: Zdá se, že zrovna otevřel dveře.
0: Že by nás byl viděl?
1: No a?
2: Doriane! Doriane!
3: Rádná hůra! Rádná hůra!
2: Doriane!
3: No!
0: Tak já půjdu.
1: Počkejte na mě ve voze.
0: Nechcete se raději vrátit se mnou, pane?
1: Ne, musím zjistit, co se děje v té hadí díře.
4: Lastersi, otevřete. Hned otevřete.

0: Děláte chybu. Ale když nechcete jinak, prosím. Ale na jedno bych se přece rád zeptal. Nepostrádáte něco?
1: Co bych měl postrádat?
0: Tohle. Vaše pouzdro na mapy.
1: Ach, to...
0: No?
1: Okej, souhlasí, ztratil jsem ho, ale nebylo v něm nic důležitýho.
0: Pro vás možná ne, ale pro mě. Myslíte si, že není důležité, když člověk najde důkaz pro to, kdo byl ten muž, co se snažil vylákat pana Dartna do zvonice a dát ho tam zabít zvonem?
1: No to ne. To...
0: A jistě také není bez zajímavosti narazit na muže, co mi poradil, abych se zvonici vyhýbal. Nebo mě najdou jednoho dne taky bez tváře.
1: Co to má znamenat?
0: Že v téhle tašce jste schovával formuláře a z nich jste pak vystříhal písmena pro své dopisy z onho světa.
1: O čem to mluvíte? Já vůbec nechápu.
0: Tak se podívejte, co je v tom pouzdře. Vyložím vám celý ten krám na stůl. Pojďte se mnou ke světlu.
1: No, dobrá. Pojďte dovnitř. Ale jestli je to na mě nějaká bouda, inspektore.
0: Pamatujte si, Lastresi, já nikdy na nikoho boudu nedělám.
2: Dobrý večer, inspektore.
0: Pan Darton? Ale to je překvapení. Co pak vás přivedlo tak pozdě do této nepřívětivé krajiny?
2: Čistě obchodní záležitost, inspektore.
0: A jedná se při ní asi o citronech, vidíte?
1: O citronech?
0: Ano, Lastresi, o citronech. A to o citronech, které by někteří lidé bezpodmínečně chtěli mít. Aby toho dosáhli, nezastaví se před ničím. Ani před vraždou.
1: Inspektore, raději jděte než...
0: Než co?
1: No vy už víte, co myslím. Není docela bezpečný procházet se v noci a za mlhým očálem.
0: Jen mi nevyhrožujte, Lastresi. Dostal byste se ještě do větší brindy.
3: Inspektore, já si už nedám líbit vaše podezírání. Ještě budete litovat, že jste chtěl tu vraždu ve zvonici přičít mě.
0: Ale k čertu, tahle taška je přece vaše, nebo ne?
1: No a když, co to dokazuje?
0: A tady ty papíry. Taky nic nedokazují. Jen se na ně podívejte. Všechno jsou to úmrtní listiny. Nevyplněné úmrtní listiny.
1: Ale proč jsou vystříhány tyhle písmena?
0: Někdo je vystříhal, aby mohl vyrábět dopisy z onoho světa.
4: Mám je náhodou u sebe.
1: Ale co já...
4: No, Lastresi. Poznáváte ty dopisy? Pane Dartne, přesvědčte se sám. Jak na dopisech, tak na úmrtních listinách je stejný typ písma. Totiž Baskerville Antiqua.
2: Opravdu?
1: Ale já...
4: Muselo vám to dát práci, Lastresi. Všechno to vystříhat. A nalepit do textu, na papíry.
2: Tak Lastresi mě...
4: Jen si poslechněte, pane Dartne, co váš milý obchodní přítel namáhavě slepil, aby vás už konečně vyřídil. Cituji. Milý Ivanhoe, jestli si ještě nezapomněl na náš společný výlet do citronové zahrady a tak dále, vystup co možná nepozorován do zvonice v Klinsbre, postav se ve zvonici pod velký zvon, tváří těsně k severní zdi a pak... Ostatní je bohužel nečitelné, protože papír, který jsme našli v ruce zavražděného, byl zřejmě roztrhán ve smrtelném zápase. Mužem, který zemřel místo vás, pane Dartne. Místo vás.
1: Inspektore,
4: no, já... Lastresi. Co je?
1: Já...
4: Nechtěl byste už konečně říct, co jste myslel těmi citrony? A především, jakým trikem se spouští zvonící zařízení, které elektrifikoval váš přítel Henry Fenton? Samozřejmě bych se mohl obrátit i na vás, pane Dartne, abych se dozvěděl, jakou to má souvislost s výletem do citronové zahrady. Vy to určitě víte taky, protože vy jste měl být těmi citrony vylákán na smrt. Ostatně, že i vy máte velký zájem na těch citronech, vyplývá i z toho, že od Fentonovy smrti jste se ustavičně snažil, aby Lastres zmizel z tohoto kraje. Přiznávám se tedy, že jsem byl velmi překvapen, když jsem vás před chvílí viděl, jak tu přátelsky sedíte.
2: Inspektore, díváte se na to všechno špatně?
4: Jak vidím, uzavřeli jste jakési zdánlivé příměří, pánové. Asi proto, že nikdo z vás přesně neví, kde ty citrony teď jsou. Henry Fenton je po společném výletě do citronové zahrady někam schoval. Místo, abyste se o citrony hádali, domluvili jste se, že je teď budete hledat spojenými silami. Je to tak?
2: Dal jste si tu dohromady něco, co...
1: To nás vůbec nezajímá. Tenhle dopis a to ostatní, to jste si všechno vymyslel. Já se živím řádně.
4: Jedovatými hady?
1: Ano. A pletením košíků se také něco vydělá. Tak. A teď už můžete vypadnout. Nebo...
4: Nebo?
1: Nebo budete litovat, že jste sem přišel, rozuměl jste.
4: Poslyšte, pánové, já odtud neodejdu dřív, dokud se nedozvím, jak došlo ke spojení s Henry Fentonem.

0: Rád bych věděl, co jste tenkrát společně vyvedli. Nebo jinými slovy, řekněte mi něco o takzvaném výletu do citronové zahrady. No tak. Bude to, pánové. Čekám.
1: No tak, to budete čekat dlouho.
2: Co to má znamenat?
1: Že se teď musím postarat o svého slabomyslného svěřence.
2: Vy myslíte tu osobu, co před chvílí volala Ratnapura?
1: Víte, chlapci, je už 16 let, ale pořád má rozum jako malý dítě. A protože neumí mluvit, nemůže ani křičet Ratnapura.
2: A tomu mám věřit?
1: Můžete se přesvědčit.
2: Kde je ten chlapec?
1: Dole ve sklepě.
2: A jak se tam dostanu?
1: Samozřejmě dveřmi do sklepa.
2: Ale já žádné dveře do sklepa nevidím.
1: Musíte trochu ustoupit dozadu.
2: No a?
1: Teď zrovna stojíte na pěkných malých padacích dvířkách, drahý pane.
3: Hop! Prázdne, co to... No. Tak to se vám povedlo, Astrosi.
1: Že jo?
3: A tahle stuchlá díra, to je váš sklep?
1: To je jáma pro hady, inspektore.

0: Teta Valérie, bývalý démon.
1: Přestupkový soud v Praze.
0: Teta Valérie má kulatý, zarudlý obličej, dobrácké oči a dvě bradavice. Dosti bujný knír obkresluje její výrazné rty. Povahy je poetické a ráda se dává slyšet, co se týče jejího mládí. Tuhle zase schromáždila kolem sebe příbuzenstvo, aby jim předložila překvapující tvrzení, že byla taky jednou mladá. Nadšeně mluví. Och, já byla krásná, nemlich jako ten obrázek. Celý svět se za mnou točil. Nazývali mne Kardašovo-řečickou Kleopatrou, neboť já jsem tamnější rodačka. Můj otec byl na poště. Ve vedlejším pokoji vzdychá strýc Adolf. Kam jste mě dali, knoflíček od Límce, lidé sakramentský? Kam jsi ho dal, tam ho máš, odpovídá teta Valérie a pokračuje. U mých nohou leželi lvi salonu z celého okresního hejtmanství, ba i přespolní. Ležel u mých nohou vrchní finanční revident, pak důchodní koncesovaný mistr tance a civilní geometr. Ten se skrze vám nedal napití. Za mých časů nešťastná láska měla ještě říz. Nech civilního geometra odpočívat v zasloužilém pokoji, zuří strýc Adolf, a radši řekni, kde mám knoflíček od košile. Musím na komis, aby do toho 1000 stuplovaných hromů. Mám já to pořádek. Nemluv o pořádku, odbývá ho důstojně teta Valérie. Ty máš nejmín co mluvit. Zase jsem našla tvoje holení ve špajzu. Vosk na vousy byl v hrníčku sádla. Jeden si to musí eklovat. Tak kde jsme to přestali? Jo, já vám říkám, lidičky moje zlatý, těch přísah horoucích, těch slz prolitých a šepotů lásky za měsíční májové noci, to se dneska nikde nevidí. A psaníček milostných, co se strčí za ňadra při čtverilce zatímco hraje. Byla jsem démon, máte to marný? Dneska to na mě není vidět, protože jsem usmíkána nešťastným manželstvím. Proč tohle všechno vypravujeme? Ale to máte takové věci darmo povídat. V domě bydlí paní Antonie Hornodlová, co dohazuje služky. Ta jistá se měla dát slyšet, že paní Valérie není ani tak démon jako šmudla. Já jsem vám, mé dámy, vypravuje jednou u mechanického mandlu, měla u ní nějaký řízení, tak jsem se u ní zastavila. Ale tam to vypadá. Na podlaze metr špíny, na skříních 2 metry prachu. Podala mě kafe, já se podívala a nechala to stát, protože na hrníčku bylo na prst špíny. A tohle si pak nechá říkat démon. Pěknej démon, fuj tajbl, darmo mluvit. My zas říkáme škoda mluvit. Kdyby paní Antonie tolik nemluvila, nemusela přijít ke škodě. Takhle měla z toho žalobu pro urážku na cti a okresní soudce, doktor Dědourek, ocenil ty řeči utrhačné na 100 korun pokuty. Ještě, že to bylo podmíněně.
1: Lidové noviny, 24.7.1938. Veselka v kavárně.
0: Okresní soud v Praze, Praha, 12. června.
1: Bylo 9:30 dopoledne. Hned po kopulaci si zašli novomanželé do kavárny Semiramis. Nevěsta v žoržetových šatech s čelenkou z pomerančových květů si poručila bílou kávu se šlehačkou. Její matka, vážná dáma v černých atlasových šatech, chtěla bílou bez, ale cezenou. Uf, udělá si nevěsta, taková veselka dá jednomu ránu. Ba, svědčí máti, já jsem z toho taky celá zmordovaná. Ženich i jeho švagr vzbudili dojem svou elegancí. Ženich měl smoking a lakýrky, jeho bílá kravata byla vyšita bílými poměnkami. Švagr se nedal zahambit. Byl oděn v žaket, pruhované kalhoty a jeho žlutá košile úspěšně soutěžila s ohnivě rudou kravatou. Dáme si kulečník, navrhuje ženich, abychom přišli na jiné myšlenky. Švagr souhlasil. Pan vrchník, křikl, máte volný mandl? Vybrali si tága. Jak to hrajem? Táže se ženich. O čest nebo o bůra? Nevím, odvětil švagr zasmušile. Už jsem to nehrál, ani nepamatuju. Tak kdo prohraje, zaplatí prkno a bůra. Oběma dámám přinesl číšník módy. Avšak nevěsta se nechce dívat na obrázky. Víc jí zajímá kulečník. Hej, bratříčku, volá. Tohle bys měl vzít náběžníkem. Utekl. Ano jo, když to hraješ dupletem. Víš dobře, že jsi na duplata slabý. Nenapovídat, ohrazuje se novomanžel. Hrajeme o peníze a ne o suchý z nosu. Švagr dělá sérii 11 šťouchů. Mladá paní se raduje. Bratříčku volá, roztrhni ho jako hada. Ukaž mu, jaká jsme rodina. Vem to tropletem do rohu. Žádal jsem tě, Jindřiško, abys nenapovídala, mrzí se novomanžel. Nezapomeň, že jsi mě slíbila věrnost před oltářem. Věrnost je jedno a kulečník je druhé, odpovídá mladá choť. Já nechci, aby měl někdo nad naší rodinou vrch. Bratřičku, drž ty koule u sebe a dej mu střapec. Netřískej do toho jako do tenediku. Takhle si každou pozici rozházíš. Mladý manžel prohrává a křičí nervózně, končí se buzarem. Žádným buzarem se nekončí, ozývá se mladá paní. Co je to za vymyšlenost? Čistý šťouch stačí. Bratříčku, nejdi mu na ty podfuky. Bůra, jako už bys měl v kapse. Seš rád? Bratříček je rád, ale novomanžel nikoli. Obvinuje švagra, že nehraje reelně. Švagr si nedá sáhnout na svou čest. Má už takovou povahu. Mladá paní je na jeho straně. Od malička drží s rodinou. Ona už jinačí nebude. Hosté v kavárně Semiramis jsou pak přítomni jakémusi nedorozumění. Ženich a švagr třískají do sebe tágy. Je velký křik. Nevěsta se snaží soupeře roztrhnout. Závoj jí poletuje kolem hlavinky. Nevěstina matka vzdychá. Tohohle jsem se musela dožít, mé stáří, mé přesmutné stáří. Závěr pak, jak si každý uvědomělý posluchač domyslí, se odehrává před soudem. Okresní soudce, doktor Jednorožec, se snaží usmířit oba soupeře. Podaří se mu to teprve, když se do toho vloží matka. Stará paní varuje mladé, ať si ji nepřejí, nebo s nimi zatočí, že nebudou vědět, čí jsou. Hoši dostali strach. Vzali žaloby zpět a ve svornosti odcházejí. Šli si zahrát kulečník, což je správný nápad. Budou hrát v klidu, neboť tentokrát u toho ženské nebudou.
0: Lidové noviny 13.6.1937. Ze života praktického lidoznalce.
1: Přestupkový soud, Praha, 4. března.
0: Nějaká hezká a plná dáma seděla v kavárně a dělala to, co dámy dělávají. Zkoumala svůj obličej v kapesním zrcátku, barvila si rty, pila bílou kávu bez a zkoumala módy. Neseděla dlouho sama. Její zjev přilákal jistého staršího a solidního pána, který se zdvořilou úklonou zaujal místo proti ní. Dáma zkoumala módy a pán se díval na ni. Nevydržel dlouho mlčet a otázal se. Cože tak sama? Tak, odpověděla dáma a hleděla si svého. Pán po této odpovědi upadl v hluboké přemýšlení. Toužil potom, aby se před ní vyznamenal svým rozumem, znalostí světa a pohotovostí úsudku, neboť byl povahy kazatelské. Zíraje na kulečník, kolem něhož poskakovali dva páni, poznamenal: je to dneska svět. Podívejte se na toho dlouhého pána, který hraje kulečník. Dáma se podívala naznačeným směrem. Zdálo se, že jeví zájem, neboť se otázala, co je s tím pánem. To vám mohu říci, řekl starší muž ochotně. Jsem velký lidoznalec. Léta se obírám praktickou filozofií. Můžu vám přesně říci povahu toho pána. Velmi by mě to zajímalo, podotkla dáma a odložila módy. Ten pán náleží k onomu druhu povrchních světáků, kteří se honí za módou, který baží po povrchních požitcích, v němž není nic ušlechtilého, a který je schopen užít všech prostředků, aby ukojil své vášně. Ale, divila se dáma, ba, je tomu tak. Každou ženu bych varoval před bližším seznámením s tímto mužem. Je to bezohledný sobec, který pošlape každý ideál. To bych do něho nebyla řekla, poznamenala ta dáma. Jste příliš neskušená, milostivá, odvětil schovývavě solidní pán. Stačí si všimnout jeho rysů, které vykazují zjevné známky degenerace. Mohu také přesně určit jeho osud. Prosím vás, tento muž, pokračoval neznámý filozof, brzy změní své elegantní šaty za šedý stejnokroj trestanců. Jeho bílé a pěstěné ruce, které jsou zvyklé držet v ruce pouze karty nebo tágo, s hrubnou těžkou prací. Pobude v kriminále řadu měsíců, ale toho nepolepší. Až vyjde z vězení, bude páchat své kousky dál. Zamlčel se, pak si odkašlal a představil se. S dovolením, jmenuji se Ferdinand Kolomas. Zde je moje vizitka. Těší mě, odvětila dáma záhadně. Štíhlý pán dohrál kulečník a pak přistoupil k dámě. Ona dáma představila oba muže. Pan Kolomas, můj manžel. Poslyš, Františku, pan lidoznalec Kolomas má něco proti tobě? Já bych ráda, aby se to vysvětlilo. Vysvětlilo se to tak, že pan Kolomas dostal dvě facky. Okresní soudce doktor Bílý obíral se dnes s tímto případem. Pan Kolomas byl žalován pro urážku na cti a jistý pan Kraus byl pohnán panem Kolomasem před soud pro přestupek lehkého ublížení na těle, neboť ony facky zanechali na tváři pana Kolomase viditelné známky a zranění. Líčení se však dnes neskončilo, bylo odročeno, neboť přijde svědčit půl kavárny.
1: České slovo, 5.3.1933.
2: Spolek věřitelů barona Biháriho.
3: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda? Bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt. No chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo. To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane. jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak. Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no. Ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký Chaim Rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů, nějaká kurva a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalil nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan Bonon byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli, a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží. Kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Rekord.
4: Pane okresní, hlásil četník Hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu máme jedno těžké ublížení na těle, hymlte horko. Tak si čelče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan Hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepil řemen a rozbíjal si kabát. Uf, řekl zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl, tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prvé nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval dutklivě. No a co má na tom být, ptal se pan soudce, rýpa je do toho kamene tuškou. To je bulížník, ne? Je. A pořádný kus, potvrzoval pan Hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to, praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg 949 gramů, pudíla Františka, statkáře, dolní újezd číslo 14, máte to, do levého ramene, čím štíž utrpěl zlomení kloubu, frakturu rameni a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? Budete mrkat, pane soudce, prohlásil pan Hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Tak, teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil, vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce, měli jsme ho tu jednou skrz lichu a jednou, no to bylo za přičinou ferbra. Tak teda ten pudil to je. Víte, on má třešňový sad až k řece, ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. A tak teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak prý šel včera večer na sad podívat se na vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on, ten pudil, to je tak trochu rabiát, tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá, pudile, nechte toho kluka. On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že je to od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl, co je ti potom lumpe. A řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu, puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat a proto jenom křikl v lesně někam ty troubo. A jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá, já ti dám, ty mamla se statecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani stát nemohl. A vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mne poslal, že toho prašivku mizelného, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No, dobrá. Poslouchejte, když mi ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to bulížník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej tak na omak odhadl na 6 kilo, schází jenom z 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože se tam kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na to místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hrázy a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Čověče, hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě jako uprostřed řeky? No to mě taky napadlo, pravil pan hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože je tam takový zákrut. A potom kamení byl ještě dolík v hrázi. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrel ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouznul. To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? No, třeba měl prak, namítl soudce nejistě. Pan hejda na něho vyčitavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku. 12-liberní kámen, to byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. No já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrch koulí. A víte, vyhrkl rozčileně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak, ale dejte pokoj, ujasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník hejda slavnostně. Ona závodní kouli je těžší, víte, váží 7 kilo. A letošní rekord v závodní kouli je 16 metrů bez nějakého centimetru. 19 let, pane, byl rekord 15,5 metru. Až letos jeden Amerikán, jak pak on se jmenuje, nějaký, jo, Cook nebo Hirschfeld, hodil skoro 16. Tak to by při 6-kilové kouli mohlo dělat 18 nebo 19 metrů. A my tady máme o 27 setinek víc, pane okresní. Ten chlap by dohodil závodní kouli dobrý 16 a čtvrt. A bez tréninku, Ježíši Kriste, 16 a čtvrt metru. Pane soudce, já jsem starý vrháč. Na Sibíři to vždycky kluci volali, hej, dohod to tam, totiž jako ruční granát, víte? A ve Vladivostoku jsem házel s americkými mariňáky, já jsem dohodil závodní kouli 14. A jejich kaplan udělal o 4 body víc. Hergot, my jsme se něco na Sibíři naházeli, ale tenhle kámen, pane, jsem hodil jenom 15,5 metru. Veď jsem ze sebe nedostal. 19 metrů hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si, vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce, ale čodvem pudila, křikl pan hejda, pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. Je národní zájem, no ne? Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. No počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký je to slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na tom vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozkloukají, kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci pak až jedna házejí kamením po celé vesnici, tam mám už je zabitých slepic. A já stojím na hrázi a dohlížím. No to se rozumí, nikdo nedohodí dál než asi do prostřed řeky. Ale to kory to bude, myslím, tím kamením už napůl zanešené. No tak teda včera k večeru ke mně přivedli toho mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudíla. No, však ho Huncu ta jednou uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisícky, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával, já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilův břeh. A jestli nedohodíš ty kujone, tak ti pro ženu perka. Tak on vzal ten kámen, prácky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. No, koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem. A plums, hodil kámen do vody asi 14 metrů. No víte, je to dost, ale... No dobrá, tak já mu ukazuji ty trulante. To se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, ona to. Skřivil se jako svatý a nepomucký a plums, hodil kámen na 10 metrů. No víte, to mě dožralo, ty lumpe, křičím, ty, že strefil toho pudila, ty lžeš. Pane Wachmeister, povídá on, pán Bůh ví, že jsem ho trefil, ať se tam pudil postaví, však já na něj zase dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord, prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce? Ten pudil, že ne a že nepůjde ani za nic. To vidíte, tyhle lidé nemají žádný vyšší zájmy. Tak já jdu zas na toho Vaška, toho cíláře, ty podvodníku, křičím na něj. To není pravda, že z pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický, to jsem udělal já. No tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje, pane Wachmeister, povídá takhle. Na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říkám po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžký ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku za to dostaneš půl roku. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. No tak já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Tak teď čeká na chodbě, pane okresní. A kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli jenom renomíruje. Já myslím, že se likne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadu nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já mám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlíže je přístě na bledovlaseho delikventa. A vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda? Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten pudil tam mlátil nějakého kluka a já jsem na něj volal přes řeku, aby toho nechal. A on mě začal nadávat. Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce. No prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával. Tak já jsem popat ten kámen. Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je veliký trest? Když chcete obulíkovat úřady, my víme dobře, že jste ten kámen nehodil. Hodil, prosím, hodil, koktal mladý cihlář, ale on mě půdil, řekl, abych mu vlezl někam. Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, gatě taky, bude to? A nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen, že už to patří k věci. Koukejte, Hejdo. Na ten deltoides, pravil soudce Tuček, a ten vojlavý svál, co tomu říkáte? No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky, ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů, víte, jak se otáčí trup. Kdybych já vám ukázal svý břišní svaly, člověče, půjšel soudce, ty to je břicho, koukejte ty hrboly, hrgo to je hrudník. Řekl píchaj prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. A nohy jsou slabé, tíhle venkovaní mají vůbec špatné nohy. No protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádný nohy, pane. Vrhač musí mít nějaké nohy. Obraťte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. No co ta záda?
5: No tady od ramen je to dobrý, měl pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v tropu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil. Tak se oblecte, utrl se soudce na cihláře. Poslouchejte, čověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
3: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaný tvrdohlavostí.
4: Vy osle, vyhrkl soudce, hodili jste ten kámen, tak to je těžké ublížení na těle a s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho naparování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny pro klamání úřadu a můžete jít. No tak co? Uhodil jste tím kamenem toho pudila nebo ne?
5: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
4: Odveďte ho! Zařval okresní soudce. Zatracený švindléř!
3: Za chvilku strčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každej pořádnej člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaj pozor, aby si nepřekousl jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chlouba to Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou. U její paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel jsi, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu, pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. Obrátil obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal jsi 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hleď, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický. A slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
0: Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
1: Máme se jet mrknout i tam?
0: No, to nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
1: Kdy? Za 10 dní.
0: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
1: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
0: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně.
1: Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne. Za 10 dní! Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek podruhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtá.

0: Až do nedávné doby měl jsem o poštovnictví velmi příznivý dojem, který nemohli zahladit ani některé méně příjemné součástky mé korespondence, jako například obsílky k trestnímu soudu pro dvojženství, rozpárané dopisy nebo upomínky věřitelů končící sentimentálně. Ožilel jsem už víc v životě, ale aspoň bych si přál, abyste mě odpověděl. Výhružné anonymní listy strašně fádního obsahu, že mě nemohli obveselit. Zkrátka taková korespondence, jejíž přečtení je zbytečnou ztrátou času a již hází člověk do kamen. Nicméně nepřestal jsem si vážit i poštovní instituce, která prodělala od dob Marie Terezie celou řadu různých změn. Od trestání postilionů na hrdle za ztrátu zapečetěného psaní, až po zavedení dopisnic a pohlednic, od zrušení poštovních stanic s nešťastnými omnibusovými kočáry, až po zavedení poštovních ambulancí ve vlaku. Telefon, telegraf, snížení platů poštovním zřízencům, všechny ty reformy v poštovním eráru proběhly tak rychle a velkolepě během mizerných dvou století, že jedině člověk zdivočelý nesmekne klobouk před poštovními úřady, které pomalu budou mít někde na střeše stanici pro bezdrátovou telegrafii a na dvoře za kůlnou hangár na přistání letecké pošty. Ještě za času Marie Terezie bylo dovoleno psát obyčejným podaným jednou za 5 let se svolením vrchnosti. Selský člověk, který chtěl nějakým způsobem propašovat na tehdejší poštu psaní a učinil první pokus zaváděcí korespondenci, byl položen na lavici a potrestán tolika ranami holí, které byly v určitém zákonitě stanoveném matematickém poměru k délce psaní, takže mu hned přešla chuť dopisovat si s někým. Dnes však poštovní erár mlčky trpí, když si člověk vzpomene a na korespondenčním lístku oznamuje přátelům, že včera měl k večeři biskupa od Krocana, když rozesílá desítky pohlednic s takovýmto duchaplným obsahem. Je zde velice krásně a na Brzkou shledanou se těší, nebo krajina je zde velmi krásná, půvabná a dnes tady po celé 2 dny prší. Poštovní erár trpí dokonce i to, když mladá matka vede svému 2letému klukovi ruku na korespondenčním lístku a učí Karlíčka obtěžovat strýčky, že jim Karlíček posílá pac a pusu a že je hodný. Trpí se to, když vám listonoš doručuje spousty psaní s nejrůznějšími ceníky, abyste si objednal vagon vosku na leštění tanečních sálů, umělé krmivo pro prasata a bažanty, sérii náhrobních křížů, vagóny dlaždícího kamene, kilometr drátěné ohrady, parní mlátičky a lokomobily, nebo zezi na vrtání studní a vy jste třeba s kostelníkem u svatého Jindřicha. Rozmach v poštovnictví je nepopíratelný a snaha k novým reformám smělá a vzletná. Jestli však dnes v mých očích zřítila se sláva poštovního eráru na nějaký čas, jestliže poštovní erár ztratil na chvíli přede mnou svou důstojnost a zevní lesk, to ještě neznamená, že se obracím zády k tomuto nešťastníkovi. Na nějaký čas není snad hoden poštovní erár lásky, kterou jsem k němu až donedávna cítil, ale čas všechny rány zhojí. Rozčarování vzniklo tím, že jsem si dal poslat telegraficky peníze. Místo, kde se stala tato velice tragická událost, je asi 60 kilometrů od Prahy a vzdálenost od železniční stanice 2 hodiny cesty. Poštovní ředitelství v Pardubicích provádí s místní poštou zajímavé manipulace, takže poštovní úřad je odříznut od celého světa a pošta sem jezdí z městečka na dráze velice různě, poněvadž v Pardubicích na nic jiného nemyslí, než na provádění změn a reform v provoze. Pošta přichází 2x. Dopoledne v 10 hodin objeví se povoz tažený herkou, který připomíná vozy na hnůj. Místo hnoje hodí se na to balíky a korespondence a to je velmi jednoduché poštovní spojení. V 10 hodin vymění se pošta a hnojník se obrátí, veze zas místní korespondenci na poštovní úřad u dráhy. Ve 3 nebo ve 4 hodiny přijde z městečka udýchaný a upocený posel s novou poštou. Obrátí se i hned jako v prvém případě, vezme poštu, která se nashromáždila od 10. hodiny do 4 a letí s ní 2 hodiny na poštu do městečka u dráhy. Vše je tak zařízeno, že ani jedna, ani druhá pošta odtud se nedostane včas k poštovnímu vlaku a ranní pošta odejde z městečka u dráhy dřív, než přijede poštovní vlak, takže korespondenci ranní dostanete až večer a odpolední až druhý den dopoledne a nemáte čas ji vyřídit. Zkrátka, reforma záleží v tom, že se nemůže žádný vlak zastihnout. A poněvadž v noci se v městečku u dráhy neúřaduje, jde to až ráno do Prahy a pozítří večerní poštou dostanete teprve v Praze ode mne dopis, který jste měli mít už včera odpoledne. Chci-li něco rychle vyřídit, musím jít do Prahy pěšky. No, když si ráno pěkně přivstanu, tak těch 60 kilometrů urazím do 5 hodin od půl Nehravě. Poněvadž zde v místě není telegraf, přijde telegram stejně z městečka u dráhy poštou, jako obyčejná korespondence. Tedy, ráno mě někdo pošle v Praze telegram a v městečku u dráhy to mohou teprve až druhý den ráno expedovat nahoru, takže ho dostanu druhý den předpolednem. Něco jiného je ovšem se spěšnou depeší. Ta se nemůže od dráhy z městečka poslat poštou, jako obyčejný telegram. Od toho je zvláštní posel. A toho teprve vždy v městečku schánějí, aby šel nahoru se spěšnou depeší. Tu dostávám takový zvláštní spěšný expres až třetí den. Ovšem, najde-li se nějaká ženská, která se chce za 8 korun projít do kopců a z kopců za 4 hodiny. Nedávno poslali s takovým prokletým telegramem ke mně jednu babičku, která na poště u dráhy poklízí. Na půl cestě si podvrkla nohu a došourala se s pláčem zas naspátek do městečka. Tak poslali nějakou její vnučku. V druhé psi se na ní obořili psi, takže se též vrátila. Potom se druhého dne ráno nabídl nějaký zeď té hodné stařenky, že s ním poletí nahoru. Ten se dostal až do třetí vesnice, teda blíž ke mně. Ale pod vlivem jistých okolností objevil se u mne se spěšným telegramem až druhý den. On je ten Folta ze Záborný Previt, řekl důvěrným tónem, když mě doručoval telegram. Už jsem byl v té třetí vesnici a už si myslím, teď, když si nadejdeš na lom přes ves, tak budeš nahoře za hodinku. A on zrovna stál s koňma před hospodou a jak mě viděl, hned na mě křičel, ty kluku pajdavá moučku, pojď na štamprle, už jsem tě neviděl od posvícení. No, co jsem měl dělat? Starý kamarád z vojny, moc dobrý člověk, křičidlivej, takovýho, aby pohledal. On měl radost, že si vede domů s chrudimi ten pár koní, co mu při mobilizaci odvedli. Tak jsme tam skejšli až do noci. On mě nakonec vzal ten telegram a nechtěl mě ho zaživou moc dát, až ráno, že s ním musím chtěj nechtěj jet do Záborný, tam, že nám jeho stará uvaří kafe s rumem a kus flákotiny a ráno, že můžu jít s telegramem nahoru, že pojede bez toho ráno do lesa pro pařezy, takže mě kus sveze. No a tak mě ráno odvez až tady na dolejší paseku.
1: Když se se mnou rychlý posel s expres telegramem loučil, prohlásil: Věřej mně, že je tady s

Učedník, mučedník, jde do města 3 hodiny tam, 3 hodiny zpátky, ale při výměně korespondence ušetří se tím 2:30 dne. Jinak místní obyvatelstvo vůbec nepíše. A když už někdo posílá psaní, tak čeká, až někdo pojede do Prahy a psaní vezme sebou. Ovšem, jinak je se mnou. Mě vždycky láká nějaké nebezpečí a proto jednoho dne jsem napsal svému společníkovi v Praze, aby mě poslal telegraficky 3000 korun, že mě už došly peníze. Telegraficky peníze poslat je věc velmi jednoduchá, lehká a bezobtížná. Dostat však je zde, znamená projít celou škálou útrap a nejrůznějších spletených situací. Peníze telegraficky poslané dojdou sem jako obyčejný telegram, tedy asi za 2 dny, nejvýš za 3 dny. Ten den, kdy jsem předpokládal, že přijdou, nezmýlil jsem se. A když přišel telegram s obyčejnou poštou, aby mě bylo vyplaceno 3000 korun, přesně o 10:30 se objevil u mě listonoš, odevzdal 2 pohlední lístky a potom se posadil. Máte zde na poště, řekl rozpačitě, poukázáno telegraficky z Prahy 3000 korun. Sáhl do brašny, položil mě na stůl 100 korunu a tím, že rozpačitým tónem řekl, my tady nejsme na takový sumy zařízení. Pan pošmistr se dává poroučet a posílá vám zatím 100 korun. Až sežene to ostatní, tak vstal a ve dveřích prohodil. Jo, je to bída. Před obědem objevil se u mě pan pošmistr. Napřed mluvil něco povšechného o chřipce, o uherské mouce a pak přešel na manipulaci na poštách při vyplácení peněžních poukázek. Pošta nemá své fondy. Z pošty z městečka u dráhy nedostává žádný obnos. Je to prostě vyúčtované. Místní obyvatelé posílají peníze, zdejší pošta je přijímá a když sem přijde poukázka vyplatit někomu tolik a tolik, vyplácí se to zde z těch peněz, které se sejdou na odesílaných poštovních poukázkách. Zbytek při měsíční uzávěrce se odesílá dál z doklady. A několikrát po sobě opakoval. Je to náramně jednoduché. Nejjednodušší účetnictví, žádné komplikace, všechno jako na dlani. A dodal slavnostně. Jestli nemáte momentálně ty 3000 korun, které byly vám telegraficky zaslány, ty se sejdou. Proč pak by lidé odtud neposílali peníze? Máte zde velkostatek a ten má šekový účet. Prodá trochu brambor a peníze vám hned můžeme vyplatit. Potom je zde Konzum. Už Bůh ví, jakou dobu nikam peníze neposílal. Čekám, že dnes nebo zítra bude platit peníze za cukr. Konzum nám a my vám z ručky do ručky. Vytáhl Tobolku. Jako před chvílí. Dolejší řezník poslal do pojišťovny splatnou premii 70 korun. Tady je těch 70 korun. Dohromady tedy už máte s tou 100 korun 170 korun. Ještě dostanete 2830 korun. Pošta ručí za pořádek, ale nemusel jste si dát ty peníze posílat telegraficky. Jde to sem stejně dlouho a stojí to odesílatele hromadu peněz. Od 12:30, pokračoval měkce, čekám ještě, že z pivovaru budou posílat nové předplatné na módy. Počítám také s tím, že Schillerům přijde od 12:30 dobírka. Objednali si už před 14 dny na korespondenčním lístku tucet ručníků. Budou dávat nejstarší dceru koncem masopustu. To zase máte 160 korun. Zahradník Titěra, řekl důrazně a slavnostně, vstávaje ze židle, má už 14 dní platit sazenice do školky. Už ho 2x upomínali z Míchova Hradiště. No a to zase máte 320 korun. A opět si sedl. Ostatně, vy jste snad slyšel, že mladej Zamastil musí platit na dítě do písku. Každý se

0: Diví, jak ho ta holka mohla zbláznit. Už neposílal 2 měsíce, to máte 600 korun. Farář je taky dlužen na Moravu za mešní víno 240 korun. A chystaje se nyní definitivně k odchodu, prohlásil s nepřekonatelným optimismem. Ha, peněz! Peněz je u nás habaděj! K večeru mě zaklepal listonoš, výraz jeho obličeje byl neobyčejně vážný. Pan poštmistr, řekl tvrdě, posílá vám ještě 50 korun. Je to od horního svěráka, toho muzikanta. Splácí v Praze u Lantnera hoboj. Hrát na to lump neumí a má u mě ještě pořádnej dloužek. Za války, když bylo nejhůř, tak mě prodal 3 bochníky chleba za 50 zlatých. A ještě se mě vysmíval, že je žikovnej kluk. Zrak listonoše svezl se na můj psací stůl, na kterém bylo několik hustě popsaných čtvrtek rukopisů. A tohle zase pošlete, že ano, řekl zoufale. A zase si dáte poukázat peníze? No, z toho, aby se člověk zbláznil. Teď mě zase honí pan poštmistr, abych se optal pana řídícího, kdy pošle předplatné na Národní listy, že prý už mu čtvrtletní předplatné vypršelo. Od pana řídícího mám dojít ke Kutinovi, jak tam říkají v bejčkárně, a připomenout mu, že už před 3 nedělma mluvil o tom, že musí postat pozemkovou daň. A kupec Přenosil, toho už 3x marně upomínali o daň z obratu. Odešel, poznamenav pesimisticky ve dveřích jako dopoledne. Jo, je to bída. 2. dne až do 3 hodin od půldne se situace nijak nezměnila. Ve 2 hodiny přišel mě navštívit pan poštmistr. Měl vzezření neobyčejně bodré, jako advokát, kterému proti všem jeho předpokladům osvobodí porota klienta. Vy jste si dal dělat před týdnem boty u ševce sestavy, řekl plácaje mě přátelsky na rameno. Tak večer jsou hotové, ale vyzdvihl pravici. Už jsou zaplaceny, pane spisovateli. Já jsem je sám zaplatil, stály 240 korun. Švec Sestava má totiž za týden poslat peníze za kůže do Jihlavy, tak si těch 240 korun strhne. Buďte bez starosti, řekl uspokojujícím tónem, jako bych něco proti tomu namítal, já všechno vedu v pořádku. Sáhl do kapsy, vyňal odtud notes. Vy máte, pane spisovateli, u nás své konto. I se ševcem už jsme vám zaplatili ze 3 000 korun 460 korun, takže ještě máte dostat z pošty na vaši telegrafickou poukázku 2540 korun. Pořádek musí být ve státních úřadech. Odmlčel se a jeho tvář byla tak milého a příjemného výrazu, jako kdyby mě chtěl sdělit něco neobyčejně pěkného. Aha, už jste si to rozmyslil? Otázal se. No, víte, s tím harmoniem. Ale přece se pamatujete, že jste v besedě v městě při posledním bále vykládal, že byste si nic jiného nepřál než harmonium. Ale, pane spisovateli, pamatujete, to jste přece řekl. Harmonium mě připomíná varhany. Mít doma varhany v bytě nebo harmonium, to je jedno a to tež. Potom jste se popral s panem okresním hejtmanem, který vám odporoval, a chtěl jste ho vyhodit oknem, poněvadž tvrdil, že si opět objednal nové plotinky pro svůj gramofon, který měl už před válkou. No ale na tom nezáleží. Nedávno mě psal bratr z Náchoda, že by prodal své harmonium, které má po otci, poněvadž si chce pro dceru koupit piano na splátky. Dal by harmonium za 2000 korun i s dopravou. Už jsem to přepočítal, řekl po chvíli, ukazuje mě notes. Kdybyste si koupil to harmonium, totiž já už bych to s bratrem nějak zúčtoval, tak bychom vám byli na poště dlužní z té telegrafické poukázky jen 540 korun. Ujistil jsem ho, že jsem tenkrát nemohl být střízlivý, stejně jako okresní hejtman. A dnes, že mu mohu říct jedině tolik, že neznám pitomnějšího hudebního nástroje nad harmonium. Ha, ještě takhle mít doma orchestrion. O tom nevím, řekl pan poštmistr smutně a rozloučil se. Když se roznášela večerní pošta, zaklepal listonoš. byl ještě vážnější než včera. Kutina z Bejčkárny, řekl zasmušile, nechce platit pozemkovou daň. Pan řídící zaplatil čtvrtletní předplatné na Národní listy v Pardubicích, když šel navštívit svou provdanou dceru. Pan poštmistr se dává poroučet a posílá vám na tu telegrafickou poukázku 24 korun. Vzpomněl si krejčí Zoubek objednat u jednoho žida v Praze 2 tucty knoflíků. Ještě když přišel teď v 5 hodin na poštu a psal poukázku, povídal se mu, že jsou křesťanský firmy s knoflíky taky. Ten večer jsem mluvil s panem poštmistrem v hospodě u Pecarů. Když jsme vyšli náhodou oba současně pozorovat na chvíli hvězdičky na práh hospody, přitočil se ke mně a pošeptal mě. Pijte, co chcete. Já si to dám napsat na můj účet. Starý Pecar, hospoda, je mě dlužen ještě 400 korun za prase, kterému má žena prodala před svatým Václavem. Tak pijte o 106, já si to strhnu z vaší telegrafické poukázky. Když jsme se potom k ránu rozcházeli, psal si pan poštmistr do svého notesu nějaké klikyháky, ze kterých jsem stěží rozpoznal, že mě ze zbývajících k mému dobru 2516 korun odepsal útratu 172 korun. Prohlásil jsem kavalírsky, že platím též za něho, za jeho strádání a starosti týkající se mé telegrafické poukázky. Příštího dne odpolední pošta nepřinesla mě žádných nových překvapení. Objevil se sice ustaraný listonoš a přinesl mě 4 dny staré psaní, ve kterém mě jistá redakce oznamovala, že mě posílají za můj článek peníze poštou, ale celkem toho mnoho nenamluvil. Poznamenal jen stručně. Každý drží ten groš jen doma. Za celé dopoledne jsme prodali poštovních známek za 5,20 korun. Zcela ledabile jsem řekl na to, prohlíže je psaní. Mám to ale smůlu, kdybych byl ten článek poslal do druhé redakce, tak jsem dostal 600 korun. A zde mě oznamují, že mě posílají 420 korun. Listonož zamumlal jen ve dveřích. A trra, celý život. Konzum posílal peníze za cukr v peněžním psaní. O, jsou ale vrtáci. Když se večer objevil pan poštmistr, nebyl jsem už nijak překvapen. Byl v mých očích již pouhou součástkou velmi komplikované poštovní manipulace. Přinesl mě velice potěšující zprávu. Právě mluvil se správcem velkostatku. Prodal brambory a jel osobně odevzdat peníze majiteli velkostatku do Brna. Zdrcen nemluvil již spisovnou češtinou.
1: Chlap je blbej jako patník, řekl rozhodleně. Polovičku z toho na cestě prochlastá a prohraje ve ferblu.
0: Odkašlal a s výrazem mučedníka tiše pronesl.
1: Odpolední poštou, pane spisovateli, přišly vám zas nové 2 peněžní poukázky. Jedna na 420 korun a druhá...
0: Pan poštmistr učinil v tomto okamžiku, nepojmenovav obnos, pohyb, jako by chtěl hledat pod postelí boty. Zůstal však klečet u postele a jeho oči se zadívaly strnule na přehoz peřin. A jeho oči zůstaly tak stále až do příchodu lékaře, který konstatoval mrtvici. Z úcty k poštovnímu eráru zatlačil jsem mu je a dal ho pohřbít na svůj náklad. Nově jmenovaný poštmistr se mě zavázal čestným slovem, že na jaře prodají jeho rodiče krávu a mně bude moje telegrafní poukázka vyplacena okamžitě.

Alfred Jindra. Můj kamarád Alfred Jindra se vážení narodil na Smíchově, na levém břehu Vltavy. Jeho táta Alfred byl Švec, scházela mu jedna noha z války a jeho máma se jmenovala Anna. A Alfredova bába byla sladká, z rebelského domažlického rodu Kozinů sladkých. Bába byla veliká, silná, upovídaná a když dala někomu facku, spadl pod stůl. A měl přítele žida Ecksteina, ale ten za války vyletěl v koncentráku komínem, když ho předtím naši vzácní sousedi Němci vrazili do plynu. To byl zhruba jeho hlavní rod. Na vodu vyjel poprvé s vodními skauty pod vedením pana Průchy. První kánoe byla modrá, což je prý barva naděje. Od začátku jeho kanoistické činnosti tu byl jeden háček. Byl totiž z levého, toho ušmudlaného smíchovského břehu. Tady mnoho velkých kanoistů nevyrostlo. Závodnická elita pocházela z pravé strany Vltavy. Jachtklub, Blesk, Vyšehrad, Skep, Kvas. Měli lodice, kánoe, možnosti. Kdo je z levého břehu, je ztracen. Bylo to fantastické, ale bylo to jako se narodit v některých dobách a v některých zemích židem nebo černochem. Byl to punc, pověra, tradice. Alfred Jindra to poznal také. Začal v SK Smíchov. Stal se soustružníkem a závodníkem. Byl hezký jako pana. A když ho holky viděli, padali před ním na kolena. Zní to jako v Bibli, ale pro něho byla jen řeka a kánoe. Přišla doba, kdy zvítězil. Pravý břeh se zakabonil a pořád tvrdil, stejně zkrachuje. Pak se Smíchov zapojil do Kvasu a tak jezdil v Kvasu. Kvas měl krásnou modrobílou vlajku a před loděnicí rostl trávník a byly tam krásné holky v co nejmenších plavkách. A byl tam taky Pepík Holeček. Inženýr a nejchytřejší československý kanoista, chytrý jako dvě opice dohromady a dobrácký jak tři medvědi. Měl velikou a dobrou loď a jak říkal, postavil si ji vlastníma prackama. A pak postavil ještě jednu. Jindrovi řekl, na těhle lodích vyhrajeme olympiádu v Helsinkách. Alfred Jindra si musel loď na olympiádu vypůjčit, protože Pepík Holeček jednu prodal, když neměl peníze. Jindra je neměl taky. A tak jel na olympiádu s vlastní klekačkou, na dluh opraveným pádlem a s vypůjčenou lodí od dobrýho chlapa Stehlíka, co ji koupil od Holečka. U mořského zálivu, tam, kde se vracejí mořské ryby naspět, když narazí na sladkou vodu, jel se Alfredův největší sportovní závod. Pepík Holeček v závodě na kilometr dal všem na frak a vyhrál na té svý lodi, co si udělal svýma zlatýma rukama, zlatou medaili. Ale s Alfredem to dopadlo docela jinak. Ujeli hned z kraje ve třech. Američan Frank Evans měl tehdy žlutý tričko a Maďar Gabor Novak zelený. Alfred byl bažant a dřel se jak kůň. 9 kilometrů je táhl, vedl. Poprvé v životě měl možnost dokázat, že stojí za něco. Byl to jeho první velký závod. Ale nemohl je setřepat. Z rukou mu už tekla krev a hlavně nevěděl, co má dělat. Když výjížděl do posledního kilometru, slyšel, jak na něho volají, je to dobrý, jeď! Dobrá rada nad zlato. Jel a prohrál. V poslední otočce mu jeden z těch dvou narazil na záď kánoe. V gangsterském slovníku kanoistů se tomu říká hodiny. To je roztočit loď jak ručičky hodin na druhou stranu. Vybočil z trati a pak už nemohl. Ujeli mu. Žlutý Evans, první zvonění v cíli, zelený Gabor Novak, druhý zvonění. Třetí zazvonění patřilo jemu. Prohrál zlatou a vyhrál bronzovou. Ale moc to nevnímal. Někdo mu předtím říkal,
že až bude pořádně vyšitý, že uvidí bílý myši. Ale on viděl jenom prostou kouli z bílého mléčného skla. Nemohl trefit k plato. Nevěděl, jak otočit loď. Nakonec ho z lodě vytáhli. Přišel k němu doktor Popel, předseda vodáků, zarazil se, zbledl a řekl: Ty máš strhaný dlaně, Alfrede. Jindra zvedl ruce a dal si je před oči. Bílá mléčná koule zmizela a uviděl krev. Podobali se zmenšenému řeznickému výkladu zprávě čerstvým zbožím. Protesty proti hodinám nepomohly. Jsou zamítnuty, pánové. Nespravedlnost zvítězila. Prohrálo mládí a hloupost. Jako první je na stožáru Amerika, jako druhé Maďarsko. Jako třetí Alfred Jindra. A jeho bíle ofačované ruce mu visí podle těla a mají stejnou barvu jako dvě bílé myši. Bronzová medaile je opravdovější než mdlá anebo pozlacená zlatá. Alfrede Jindro. Lež jako věž. A v novinách a v knize o olympijských hrách 1952 čti. Pro našeho reprezentanta to byla škola a olympijský úspěch i povzbuzením k ještě důkladnější přípravě. Alfrede, kamaráde, máš to dobrý, ale budou ti ty rady na něco? Chtěl zůstat na vojně. Fakt, Alfrede, z tebe by byl voják jedna radost. Figuru máš jak Jánošík a střílíš jako ostrostřelec. Byl bys pod důstojníkem anebo oficírem a mistrem celého světa v pádlování na kánoji, protože by se pořádně najedl, řádně vyspal a měl bys čas trénovat. A Holeček už čeká, že budeš jeho nástupcem. A novináři budou mít o kom a o čem psát. O vítězech se píše krásně a nejvíc. Na vojně střílel do samých desítek a tak chtěl zůstat v uniformě, protože si myslel, že voják má přesně střílet. Ale Alfreda už nepotřebovali. Dostal těžkou žloutenku a nemohl udržet pádlo ani pušku. Klepali se mu ruce a vrávoral. A pak přišel domů na půlroční neplacenou dovolenou, ačkoliv nikdy vlastně nevěděl, kde je jeho domov. Byla právě zima a padal sníh. Šel si do sklepa pro uhlí a nemohl je unést. Když je vynesl skoro nahoru, kýbl mu vypadl z rukou a uhlí se skutálelo po celém schodišti. Sbíral kamínek za kamínkem, jako by to byly rubíny. A u posledního se rozbrečel, protože ho Bůh ví, proč napadlo, že už nikdy nevyhraje olympiádu. Pak šel znovu do schodů a vláčel plný kýbl. A nahoře se už usmíval, protože ten kýbl vynesl. Těch stupňů ke zlaté olympijské medaili bylo 1000. A on vystoupil na ten první tím, že se sbíral uhlí. Neměl peníze, protože mu žádný nikdo nedával. A tak jedl suchý rohlíky, máčený ve slazeným čaji. K snídani, k obědu, k večeři. Nastoupil znovu do továrny. Dělal v Sokolovu na obrovitém soustruhu a potom na 50-tunovým Hamru. Vrátil se k řece. Vydělával zas peníze. A tak už měl v kánoji vždycky kamenný hrnec po babičce plný brambor maštěných máslem. Sáhl si vždy do hrnce, vzal bramboru a plul dál. Ve dne byl na řece a v noci dělal v továrně. Když má 2 dny volno, naloží kánoj na záda a nese ji od řeky přes hlavní ulice a Václavské náměstí na nádraží a jede s ní do Budějovic. Ahoj, Vltavo. Pluje po své řece dolů. Klečí, mlčí a jí maštěné brambory z hrnce. Řítí se do šlajsen, voda mu stříká do toháře a zalévá kánoji. Proplouvá peřejemi, brouká si a nadává.
Za ta léta má svá místa, kde by dal vystavit kapličky a u nich by se modlil, aby svět zůstal tak krásný, jaký je. Nad Zlákovicemi je po levé straně pár baráků a je to jediné místo, kde na delší dobu zastaví. Vystoupí z lodě a jde k opuštěnému kamennému baráku. Otevře rozvrzané dveře a spatří starodávnou kovárnu. Uprostřed kamenný pult, jako by to nebyla kovadlina, ale oltářní stolice. Alfred, dělník práce a dělník sportu, tu poklekne, ale nemodlí se. Nezná a nevnímá Boha a neví, o co by ho prosil a za co by mu děkoval. Všechno, co dosud měl na tomto světě, si musel sám vydobít. Je jenom pln pokory k minulosti. K tomu kamennému a železnému dílu. Sám kovář hladí kovadlinu, jako by chtěl, aby její síla přešla do jeho mozku a svalů. Kamenná a železná síla, aby ten Heavens zůstal při příštím boji vzadu. Pluje dál. V poledne se krátce zastaví a uvaří si poblíon. To je od slova poblíti se. Do vody ze studánky natrhá trávu, jetelový listí, pár listů z břízy, trochu jahodiní a několik smrkových větviček. Vypije a klekne do kánoe. Dorazil do Prahy. Na věžích Vyšehradského chrámu seděl měsíc. Podobal se slunci, ale byl studenější a víc se šklebil. Můj kamarád Alfred Jindra vyhrál pár závodů a pak dostal zánět mozkových blan. To byla tedy druhá velká nemoc po překonané žloutence. Olympiáda v Melbourne byla zas vzdálená jako měsíc anebo jako slunce a přinejmenším jako Honolulu. Někdo tomu říká vůle, ale jestli to byla vůle, tak měl vůli jako pivovarský smíchovský kůň anebo jako selský kůň z Domažlicka. Sotva se mohl postavit na nohy, vzal na hřbet kánoji a donesl ji k vodě. Co jiní dostávali do vínku, to platil zlatem. Neměl co na sebe, žil z ruky do úst. A neměl pořádné kamarády, měl jen řeku. Vltava byla tehdy rozvodněná a on si řekl, že za té velké vody pojede z Budějovic do Prahy. V loděnici mu loď zamkli, aby nemohl jet. Přinesl si z SNB potvrzení, že na řeku může, a tak mu loď museli vydat. Před hospodou u lavičky ho to hodilo do peřejí. Už z dálky viděl, že je zle. Ty peřeje měly vlny jako domy, které se bortí. Vlítl do toho a uviděl před sebou kopce vody. Pod ním byla potopa a nebyla to modrá voda, ale černá voda jako peklo. A poznal poprvé naplno, že řeka je také zlá a zrádná, jako jsou lidi. A že není jen dobrá. A tehdy ho poprvé napadlo, že ho chce zabít. A třásl se strachy. Začal se s tou vodou prát, jako s nepřítelem. Postavil loď na bok a skákal po vlnách. Voda mu chtěla vzít pádlo a on jí je vyrval. Když vyplul z peřeji, byl vyřízený. Podařilo se mu dostat se do louky a padl do trávy. Pak si sedl na obrácenou kánoji a díval se zpátky na peřeje. Jednou jel v Praze po řece a najednou se začaly houpat břehy. Plul a břehy se houpaly nahoru a dolů. Vyšehradský chrám letěl do modrého nebe a císařská louka i stopoly, co se o nich zpívalo v Haschlerově písničce, se taky houpala v nebi. Alfred se zděsil, protože měl v mozku strach. Chtěl vynést kánoji z vody, ale vůbec ji nezvedl. Domů jel taxíkem. To už měl domov a ženu Evženii. Byla odvážná a proti němu droboučka hrála házenou.
Doma jí řekl, Evženie je mi zlé, lehnu si. Evženie se nelíbil, znala ho už příliš dobře. A tak zavolala svého známého, docenta Ludvíka Schmida. Schmid ho prohlédl a šel ven. Šla s ním a on jí u auta řekl, je to buď zápal plic, anebo obrna. Ale spíš je to obrna. Odjel a ona šla domů, jako by kráčela po polštářích. Když zaskřípali dveře u pokoje, Alfred k ní otočil hlavu a zeptal se, co je? Začala plakat, protože věděla, že život tím skončil, anebo se strašně změní. Čekal, až se vypláče. Pozoroval strop a olizoval si horečnaté rty. Po dlouhé době řekla Evženie, je to možná obrna. Odpověděl na to chlapsky, to je dětská nemoc. A myslel na to, že po žloutence dostal zánět mozkových blan a po zánětu obrnu. Evženie utekla ke své dcerce a plakala s ní, protože táta dostal tu dětskou nemoc. Nemoc, která napadá nejen děti a mrzačí je, ale která přepadá silné ženy a silné muže a vybírá si i nejlepší sportovce, aby sama dokázala, jak je silná. Docent Ludvík Schmidt, řečený Lula, jeden z bojovníků proti obrně, ujížděl zatím vozem Prahou domů. Byl přesvědčen, že je to obrna. Ráno přivezli mýho kamaráda Jindru na Bulovku. Akademik Procházka se přihrnul k němu do pokoje jak velká voda. Sám sportovec v košili s krátkými rukávy. Zeptal se rázně Jindry, tak co je, sportovče? A podával mu ruku. Ale Jindra mu ji už nepodal a styděl se za to, že mu ji nemůže podat. Akademik Procházka řekl, tak mi vážně nepodáš ruku? A Jindra zasýpal, nemůžu. Procházka vzal jeho ruku do dlaní a když ji potěžkal a když se díval Jindrovi do očí, věděl, že je tak těžká, protože je v ní obrna. A že také v jeho očích vidí obrnu. Pokaždé byla jiná. A Procházka to už znal. A pak začal zápas o Alfredův život. V těch dnech se nakazilo v Řece víc lidí a umírali jeden za druhým. Zemřel syn ředitele pojišťovny, zemřel pískař, umřeli další. Jen Alfred dosud dýchal. Procházka dal příkaz, aby jeden telefon vyčlenili pro četné dotazy, jak je mistrovi sportu Jindrovi a také proto, že ho lidé budou chtít povzbudit v nejtěžším závodě. Stokrát těžším, než byla olympiáda v Helsinkách. Telefon celé dny mlčel. Jenom na lavičce tu spala drobná Evženie a v pokoji bděli lékaři. Nastával kritický den, kdy obrna vejde do dýchacího ústrojí, sevře plíce a krk a člověk přestane dýchat. V té chvíli se nasazují železné plíce, aby pomáhali, ale ty jsou zase jen ze železa a nemohou si poručit víc a víc a víc. Jen člověk si může poručit. Procházka přišel k Jindrovi. Když tě dáme do železných plic, tak to asi nepřežiješ. Musíš dýchat. Jedině když budeš dýchat, tak zvítězíš. Vyhraješ novou olympiádu. Alfred už nemyslel na nic. Věděl jenom, že musí dýchat. Nesměl usnout a dýchal. Trvalo to celý lidský věk. A každé dýchnutí a vydechnutí bylo těžké a nedalo se s ničím srovnat. A pak boj o dýchání vyhrál.

Lékaři se teď o něho starali jak o anděla. Ale on jim mizel před očima. Cítil, že jsou na něm jen kosti a naléhal na sestru. Sestro, chci vidět, jak vypadám. Jestli to vydržíte, tak přinesu zrcadlo. Postavila mu velké zrcadlo do nohou postele a odkryla pokrývku. Pomyslel na to, že takhle asi vypadal jeho nejlepší přítel Eckstein, když šel v koncentráku do plynu. Byl kost a kůže. Nemohl pohnout ani prstem. Byl živý a měl mrtvé tělo. Měl velké bolesti a sestra mu nesměla dát prášek, protože to nebylo dobré. Prožíval těžké noci a ve spánku závodil. Budil se v potu. Jednou ho přišli navštívit kanoističtí dorostenci. Nesměli k němu, obrna byla infekční nemoc. Uviděli je jen za sklem. Dali mu zrcátko a on se na ně usmál. Pak ho odvezli do Janských lázní.

Tady nastávaly jiné okamžiky, než dobývat olympijské medaile. Rok se připravoval na olympijské hry v Helsinkách. Tady mu trvalo několik měsíců, než po usilovném tréninku pohnul poprvé prstem na noze. Za rok po vypuknutí nemoci se otočil na posteli sám na bok. A začal se sestrou cvičit. A také se bavili. A také se už smál. Po dvou letech nemoci byl vyčerpaný a zdálo se mu, že už nemůže dál. Dával si takové otázky jako, co bude dál? Co bude dál, když nakonec budou přinejlepším jen berle? Co to bude pro Krista za život? Dostavila se krize. Veliká krize. Pomáhal mu z ní všemi silami asistent František Véle. Nikdo nevěděl, že Jindra si opatřil pistoli. Dal za ni předtím ohromné peníze. Pistole se přiloží na spánek nebo do úst a konec. Ale nechtěl to udělat v ústavě. Dovlekl se do Starého Lomu. Nabil pistoli a o pár metrů dál uviděl starou velkou plechovku od marmelády. Namířil na plechovku a stiskl kohoutek. Vyskočila do vzduchu. Měl tedy už zase pevnou ruku. Další rány vystřílel do kamenné skály a jakoby s každou ránou něco přicházelo.

Téměř po 4 letech byl opět doma. Domácí svíčková na smetaně, koprovka s nakypřenými knedlíky, bramboračka z hříbky. Do chodby přidělali řemeslníci rybstoly, aby mohl denně cvičit. Měl už teď léta nové přátelé, hlavně bývalého reprezentanta v Košíkové, lékaře Františka Picka, lékaře Františka Véleho a z těch dřívějších ženu Evženii a její pečlivou matku, tchýni paní Riantovou. Naučil se jezdit s vozem. Nejdříve jenom na zvlášť upravené ruční řízení, potom na normální. Ale do auta ještě nemohl po schodech sejít, a tak ho Evženie a paní Riantová nosili na rukou. A nebo sousedi. Bývalí jeho přátelé už převážně zapomněli. I většina novinářů zapomněla. Měli jiné starosti, kariéra, peníze, ženy, víno a zpěv. A šli za svými cíly. Já taky. Alfred si koupil aparáty a začal fotografovat pro podniky. Přihlásil se na vysokou školu ekonomickou. Bylo to dost těžké, protože kamarádi posluchači ho museli vynášet do 3. patra na přednášky na zádech. A tak po čase přestal chodit a studuje dálkově. Chodili k němu soukromí učitelé. Vytvořil si nový svět, ve kterém neteče řeka. Jediné, co mu zbylo ze závodění, je bronzová medaile z Helsink. V jeho knihovně je veliká fotografie od Japonce Watabeho. Na ní jsou kanoisté z Akry. Akra je přístav v Ghaně a je to ten jeho sen. Vybrat si 20 Afričanů a udělat z nich 20 olympijských vítězů. Dokázat, že může vyhrát zlatou kánoi potentot i hotentot, ať je z levého nebo pravého břehu, anebo od moře, které nemá břehy, z kterých by bylo vidět z jednoho na druhý. Když má dobrou náladu, vezme si své staré červené potrhané reprezentační tričko s vybledlým lvem a cvičí. Musí cvičit, aby to, co vystavěl, zase neumřelo. Cvičit není u něho vítězit, ale cvičit je žít, i když to žádný sportovní výsledek nepřinese. Musí cvičit, aby mohl žít, být inženýrem, dávat konzultace matematiky po telefonu a snad někdy jet do té Akry. Cvičí a za rybstoly má jediný obrázek. Namalovalo ho nějaké dítě a jeho děti ho přinesly z mikulášské besídky. Na tom obrázku je malá loďka. Voda je zelená, loďka je červená. Ta loďka má bílou plachtu a nebe je modré. Je to velké a krásné nebe. Ta červená loďka je veselá a nebojí se velkého moře, tak jako se někteří lidé nebojí života. Už léta chtěl napsat pod tu loďku jednu myšlenku, ale nikdy to neudělal. Byla to myšlenka, o které uvažoval, když celé roky ležel a nehýbal se. Prosil jsem ho, aby mi ji řekl. Alfrede, vždyť si můj kamarád. Neusmál se. Měl zřejmě o kamarádství jiné představy. Ale tu myšlenku starou jako Řím, nebo staré Řecko, mi nakonec řekl a z jeho úst zněla ne jako fráze, ale jako pravda. Naposledy umírá naděje.

Jak se stal Artuš králem? Tenkrát o Vánocích bylo v Londýně po dlouhé době zase živo, jak tomu nebylo od smrti statečného panovníka Utera Pendragona. V zemi nastaly nepokoje a zmatky, při nichž každý z pánů chtěl urvat co možná nejvíc statků na úkor druhého a hlavně na úkor prostých lidí. Jen moudrý královský rádce a prorok Merlin byl znepokojen do té míry, že navštívil canterburského arcibiskupa a požádal ho, ať svolá do Londýna všechny velmože, aby si zvolili nového krále. Neboť jedině tak bude možné znovu nastolit správný řád věcí. Arcibiskupovi ležel osud říše neméně na srdci. Přijal tedy návštěvníka v Lídně a jen se zvědavě zeptal, a jakého muže máš pro královský stolec na mysli, milý Merline? Stačí jen, když prokáže mimořádnou sílu, odpověděl rádce. Arcibiskup však zakroutil pochybovačně hlavou a namítl, že dobrý král se má řídit více rozumem a rozvahou, aby vládl k obecnému prospěchu, než násilím. Na to Merlin prohlásil, mám pro svůj návrh skryté důvody ctihodnosti. V pravý čas se je dovíte. S tím se oba rozešli a arcibiskup hned svolal na Vánoce do Londýna všechny pány k volbě nového krále, jak se předtím s Merlinem dohodl.

toho roku napadlo mimořádně spousty sněhu a všechny cesty k Londýnu byly zaváté. Přesto však se sem sjížděli baroni, vévodové, hrabata i svobodní, ale docela nemajetní rytíři, kteří měli právo nosit meč. Ti ovšem víc putovali po svých, anebo byli rádi, když se mohli svést na voze. Každého ale poháněla touha stát se králem. Na Štědrý den pak, když všichni vyslechli ranní mši, slouženou samým arcibiskupem v největším londýnském chrámu a vyšli ven na mrazivý vzduch, spatřili prazvláštní věc. Na nádvoří přímo proti chrámovým dveřím stál veliký čtverhraný kámen, na něm ocelová kovadlina a v té kovadlině vězel až po rukojeť zatnutý meč. Kdo přistoupil blíž, spatřil na kameni i tento nápis ze zlatých písmen. Komu se podaří meč vytáhnout, stane se po právu i rodem králem celé Británie. Sotva si tedy shromáždění nápis přečetli, hned se každý snažil tu zbraň z kovadliny dostat. Nikomu se to však nepodařilo, ať se snažil sebevíc. A byli tam siláci, opravdu jak se patří. Páni se pak chtěli s mečem marně, až arcibiskup rozpoznal, že mezi nimi dosud budoucí král není. Vyhlásil proto na Merlinovu radu novoroční rytířské turnaje a klání, neboť příjezd toho pravého ještě očekávali. A zase bylo na zasněžených cestách k Londýnu rušno. Tentokrát však chtěli rytíři vyzkoušet své umění v zacházení s dřevcem, kopím nebo i se sekirou před očima urozených paní a panen a slavně v takovém klání zvítězit. Přijížděli tedy velmoži zblízka i zdaleka a jedním z nich byl i starý pan Hektor se synem Kejem a s mladičkým Artušem. Museli ujet z Walesu více než 100 mil v zimní slotě, aby Kay mohl skřížit s protivníky zbraň. Poněvadž byl docela nedávno pasován na rytíře a přímo hořel touhou dokázat svou zdatnost. 15letý Artuš byl zase rád, že se může Kayovi starat o výstroj i zbroj, nosit mu meč a štít, zkrátka prokazovat novopečenému rytíři službu panoše, jak bylo v tehdejších dobách zvykem. Do Londýna ti tři dorazili po namáhavé cestě na večer před novým rokem a ubytovali se v hospodě u městských hradeb nedaleko prostranství, kde měli všechny turnaje probíhat. Té noci nemohl pan Kay vzrušením ani dospat a sotva se rozednilo, byl už oblečení v brnění, které novotou zrovna svítilo. Pobízal také své společníky ke spěchu, aby snad nic nepromeškal, a v skutku byli na turnajišti první. Artuš se nemohl vynadívat na tu pestrobarevnou podívanou kolem sebe, na rytíře i krásné paní, které usedali na galerii. Starý pan Hektor pozoroval naopak celé hemžení s úsměvem, připomínaje si doby, kdy i on sám se slavně bil a sklál tolik protivníků. Můj meč, vykřikl však najednou pan Kay. V tom spěchu jsem ho určitě zapomněl v hospodě. Přinesu ti ho, bratřičku, neboj se, hned jsem zpátky, ujistil Kay Artuš a rozeběhl se do hospody, jak nejrychleji mohl. Našel však vrata i okenice zavřené. I čelátka si tedy pospíšila, aby nic nezmeškala. Co teď, uvažoval panoš, kde mám hospodského mezi tolika lidmi hledat? A potom si vzpomněl, že když běžel kolem chrámu, spatřil na nádvoří nějaký meč zatnutý do kovadliny. Bez dlouhého rozmýšlení se tedy vrátil a vytáhl zbraň jako z másla, aniž si vůbec povšiml zlatého nápisu. Potom pospíchal za Kejem. Už ti ho nesu, bratříčku, volal z dálky. Ale když viděl, jak se Kej udiveně tváří, začal vysvětlovat, není to sice tvůj meč, poněvadž hospoda byla zavřená. Tenhle ti snad také dobře poslouží. Vytáhl jsem ho z kovadliny před kostelem. Kay však Artuše už neposlouchal. Dobře si minulého dne meče na nádvoří všiml a věděl, co znamená, podaří-li se ho někomu vytáhnout.
Pelášil proto hned za panem Hektorem a celý udýchaný spustil přímaje zbraň před sebou. Jsem králem celé Británie, otče. Ten meč mi to přisoudil. A sám si ho z kovadliny vytáhl? Zeptal se pan Hektor nedůvěřivě. Ne, ale já nějaký meč potřeboval a poslal jsem pro něj Artuše. A těžko by se mohl stát králem panoš. Musíme se tedy přesvědčit. Ukončil rozmluvu starý rytíř a zamířil s oběma mládenci znovu ke chrámu. Před kovadlinou se zastavil a vybídl syna. Zkus tedy potvrdit svoje právo skutkem. Zasekni meč do oceli. Rytíř Kejs rozmáchl, jak nejvíc mohl, ale zbraň s třeskem odskočila. Potom se dostal na řadu Artuš. Docela bez námahy zasekl meč do oceli znovu až po rukojeť. A pak ho vytáhl a zatnul do oceli ještě několikrát za sebou. V té chvíli poklekl pan Hektor i Kej před jinochem na kolena a oba mu začali líbat ruce. Staň, otče, i ty, bratře. Proč přede mnou skláníte hlavy? Vykřikl Artuš udiveně. Poněvadž se správně stal po právu i rodem naším králem, řekl pan Hektor. Nejsi totiž mým synem a Kejovým bratrem, jak se domníváš. Kdysi dávno tě jako novorozeně přinesl moudrý Merlin a přikázal mi, abych o tebe pečoval. Byla to tehdy pro zemi zlá doba, samé boje a půtky. A proto asi přišel za mnou, poněvadž ve Walesu přece jen vládl klid. A přitom mi i prozradil, že tvým otcem byl statečný Uther Pendragon a matkou královna Igerna. Nuže, tak je potvrzen tvůj nárok podle rodu. Že se tak stalo i právem, je také zřejmé, nebo jinému než opravdovému králi by se meč z kovadliny vytáhnout nepodařilo. Po těchto slovech pan Hektor vstal a odvedl úžaslého Artuše k arcibiskupovi, aby i jeho seznámil s tím, co jinoch dokázal. Leč věřil-li starému rytíři muž víry, našli se mnozí pochybovači a závistivci mezi panstvem, kteří mládenci korunu nepřáli. Ještě třikrát od nového roku musel Artuš vytáhnout meč z kovadliny před zraky všech, aby tomu zázraku uvěřili. Naposledy o letnicích. Teprve potom pochybnosti přestaly, arcibiskup posvětil onu krom obyčejnou zbraň na oltáři a nejznamenitější z rytířů pasoval jinocha na rytíře. Nakonec byl Artuš korunován. A málo kdo jen tenkrát tušil, že se stane králem tak slavným, aby se v pověstech a bájích stal králem navždycky.

O čtyřech synech Émonových a hřebci Bejardovi. Mnoho příběhů o čtyřech synech Émonových se uchovalo v dávné písni. O jejich statečných činech, o kouzlech bratránka Maližise i o divech, které dokázal hřebec Bejar. Vyprávějme si proto alespoň jeden jediný. Ten, který nás dovede do města Paříže. Mnohokrát stál rytíř Émon v bitvách při králi Karlovi. Mnohokrát se statečně bil se Saracény. Jenže příliš vděku za to od krále nezískal. Jeho sídlo Alby v Languedocu poznamenala bída. A jak Karel na věrného rytíře zapomínal, tím těžší byl Émonův úděl. Nakonec pro nuzotu nevystačil z Alby ani nos. Co si však dovedl odříci bez lítosti sám, to chtěl přece jen poskytnout svým čtyřem synům. Starý Émon totiž dobře věděl, že je už na čase, aby se vydali ke královskému dvoru do Paříže. Že nejstarší a v boji nejzdatnější Rno by si právě tam brzy vysloužil rytířskou slávu. Že Guichard může oslnit svým malířským uměním právě tak, jako získá srdce všech Alardova hra na loutnu i zpěv. A konečně ani nejmladší Richarde by nezůstal stranou. Vždyť je z bratří nejchytřejší a každý si jej oblíbí na první pohled. Ale kterak se ke dvoru vydat, když nevlastnili koně, který by je tam donesl? Peníze neměl starý Émon ani na schromlou herku a rytířská čest mu nedovolila žádat někoho o půjčku. Trudil se otec, posmutněli i synové a nenašel se dlouhý čas nikdo, kdo by jim dal dobrou radu. Až jednoho dne přijel do Alby bratránek Malží. Byl s Émonovými syny vždycky jedna ruka, pokaždé jim také rád ve všem pomohl, ale kdy dokázal takové kousky, že ho mnozí podezírali z čarování. Když po radostném shledání i přivítání bratránek vyslechl, co všechny tolik trápí, jen se zasmál a řekl: Inu, snad mě něco kloudného napadne. Teď ale mám hlad jako vlk. Opatřete mi honem něco pořádného a dobrého k jídlu, chcete-li, abych vůbec mohl přemýšlet. Kdo ví, jak při té bídě dokázal Émon sehnat pro Maližise tolik vybraných pokrmů i nápojů. Jisté je, že když si bratránek utřel po vší té zvěřině, drůbeži, rybách, sírech, paštikách i ovoci bradu a svlažil hrdlo pořádným douškem klaretu, zatvářil se náramně spokojeně. Nuže, teď je řada zase na mě, když jsem se tak dobře najedl, prohlásil potom. Opatřím vám hřebce, jakému není rovno v celé Francii. Stačí jen, když si ho namalujete na zeď. Jiný by se takovým slovům podivil, ale čtyři bratři znali Maližise dobře a hned se vydali na dvůr k jižní hradbě, kterou jim určil. Potom se dal za svitu loučí Guichard do práce. Maloval hřebce uhlem celičkou noc. Rno mu radil, jakou namalovat hřívu. Alár se zase vyznal v postroji a nejmladší Richarde dbal na to, aby kůň měl co možná nejchytřejší pohled. Teprve za svítání dokončil Guichard obraz hřebce. A když na obzoru začalo vykukovat slunce, stal se pravý div. Kůň se zprvu docela nepatrně pohnul. Jeho trup i údy postupně nabývaly na objemu, hřívu i ocas rozčísl raní vámek, až posléze docela sám vystoupil ze zdi. Byl to mohutný hřebec sivé barvy, poněvadž jej Guichard kreslil úhlem. Svaly mu jen hrály. Chytré oči si prohlíželi chlapce jednoho po druhém a ti vzrušením ani nedýchali. Až se doticha ozval Maližisův hlas. To tedy je váš hřebec Bejár. Všem vám bude pomáhat, proto jej musíte střežit jako oko v hlavě a nikdy se od něho nesmíte odloučit. Bratránek se na chvíli odmlčel, ale potom pokračoval se stejně vážnou tváří. Prozradím vám ještě, že je to dar dobré víly Orlandy.

všechny čtyři v sedle po kraji jako vítr a v noci s ním zůstávali ve stáji. Tou dobou také docela zapomněli na svůj úmysl vydat se ke dvoru, neboť i když zůstali chudí, cítili se s Bejárdem šťastní a spokojeni. Zanedlouho je znal celý Languedoc. A jestliže bratři zapomněli na krále, král Karel se naopak o nich dověděl a sám je do Paříže pozval. Zvěst o podivuhodném hřebci, který uveze čtyři jezdce, se totiž donesla ke sluchu celého dvora a rádce Ganelon, jenž byl právě tak úlisný jako závistivý, začal králi našeptávat. Proč má mít taková žebrácká holota hřebce, jakého je hoden jenom král? V zájmu celé Francie by vám ho měli darovat výsosti, nebo alespoň ukázat. Kdo ostatně ví, kolik je na těch řečech o Bejárdovi pravdy? Tak a podobně hovořil Ganelon před králem den co den. Až nakonec Karel poslal do Alby rytíři Émonovi cenné dary za bývalé služby i list, že si přeje poznat jeho syny a proto je zve i s hřebcem Bejárdem do Paříže ke dvoru. Z toho listu i z králových darů měli v Albi velkou radost. Nejvíce starý Émon, kudy chodil, tudy krále Karla velebil, že nezapomněl a že se jistě o jeho syny dobře postará. Také oni se do Paříže těšili, jen nejmladší Richard se k odjezdu neměl a cestu bratřím rozmlouval. Tušil, že král jde jen o Bejárda a snažil se je o tom přesvědčit, ale všichni se mu vysmáli. Posléze se tedy přichystal s těžkým srdcem na cestu i Richard. Vymínil si však alespoň to, že nikdo nebude Bejárda hřebelcovat a Guichard mu namaluje na tělo bílé skvrny, aby vypadal jako starý kůň. Tenkrát byla ještě Paříž malá a král měl sídlo na ostrůvku Cité u Sény. Přesto, když sem bratři přijeli, podivovali se té nádheře. Množství urozených pánů a paní i počtu krásných koní, které spatřili. Ale to už jim pokynul z dřevěné galerie sám král a pospíšili si proto k němu, aby mu vzdali hold. Vidím, že přijíždíte právě včas, abyste se zúčastnili velkého koňského závodu, který za chvíli začne, řekl potom Karel a dodal s úsměškem, vítěz dostane zlatou korunu. Tak ať se ten váš koník snaží, i když na vítěze právě nevypadá. Bejár proti ostatním koním, kteří se jen leskli, vypadal jako stará zaprášená herka a králův výsměch patřil jak jemu, tak i rádci Ganelonovi, který ho přece tolik přemlouval, aby si váka chtěl. Jenže Ganelon sedící vedle potichu odpověděl, ta staroba je namalovaná. Teprve při závodech se opravdu uvidí. To už se však Bejár stavil s ostatními koňmi do řady. Ale zatímco na všech těch krásných vranících, bělouších, grošácích, ryzácích a hnědácích sedělo po jednom jezdci, zůstali v Sivákově sedle všichni čtyři bratři. I byl z toho náramný smích. Ale kdo pochyboval, zda s takovou zátěží na hřbetě udělá hřebec jediný krok. V skutku to tak zprvu vypadalo. Když dali heroldi znamení a koně vyrazili jako vítr, Bejár vyběhl stěžka jako poslední. Protože nejstarší Rno držel na Richardetovu radu úzdu zkrátka. A smích kolem vzrůstal jako příboj. Jen Richarde na konci sedla vedl svou nepouštěj tu úzdu, nesmíme zvítězit. Rno však už další posměch nesnesl. Sklonil se k hřívě, pustil uzdu a zašeptal Bejárdovi do ucha. Teď jim všem ukaž, co umíš. Ale než si diváci stačili uvědomit, co se děje, vyrazil Sivák jako šíp. Z bědného klopítání tlučou jeho kopita do země jako bouře. Odletuje hlína, kamení i drny. Smích ještě nedozněl a Bejár dostihl ostatní. Nastalo ticho a Sivák je první v poli. Král ještě nestačil zavřít překvapením ústa a čtvero bratří stojí před ním utrý.

tribuny a očekává odměnu. První se vzpamatuje Ganelon a hned šeptá Karlovi do ucha. Nože, měl jsem pravdu? Takový hřebec náleží jen králi. A král opakuje po něm přísným hlasem. Takový hřebec patří jen králi. Vyvážím vám ho zlatem. Dám i zlatou korunu pro vítěze, jak jsem slíbil. Ale Bejarda si ponechám. Stejně se o něj špatně staráte, jak vidím. Teď je Karel spokojen sám sebou. Ne všechna rozhodnutí mu musí Ganelon našeptat do písmene. Bejarda nedáme, odpoví však za čtyři bratry Renault. Co teď? I teď si ví král rady. Mnohokrát mu totiž lidé odporovali. Stráže, svažte ty vzpurníky a tím ukážu. Volá proto ze všech sil a už se zbíhají zbrojenci s tasenými meči. Bratři dál nečekali. V mžiku vskočili do sedla a Bejár s nimi míří k Séně, tam, kde je brána a most z města. Nevědí však, že je most zvednutý. Když to poznají, musí se vrátit a hledat jinou cestu k útěku. A pronásledovatelé se blíží, lučišníci, kopiníci, celá Paříž je za chvilku na nohou. Bejar běží tryskem úzkými uličkami. Přeskakuje překážky, které mu Pařížané stavějí do cesty. Nemůže se dostat z města ven. Ani jediný z bratří nedokáže poradit. V životě tu přece nebyli. Ach, kdyby to byl bratránek Malži, přeje si v duchu vroucně Richarde. Kde je ale bratránka konec? Za to šípy, kopí i kamení jim kolem uší jen fičí. A najednou stojí před nimi neprostupná zeď. Dál ulice nevede. Vrátit se také nemohou. Stovky a stovky svých pomáhačů za nimi král poslal. Vílo Orlando, pomoz nám! Vzpomene si konečně Richarde a Bejar se čtyřmi jezdci skočí rovnou do té zdi. Ale co to? Ne, nerozbili se hlavy, ani zeď neprorazili. Co se tedy stalo, že si pronásledovatelé mohou oči vykoukat, jak je poulí? Vidí totiž na zdi obraz hřebce. Právě takový, jaký namaloval přednedávnem Guichard v Albi. Jenomže teď na Sivákovi sedí čtvero jezdců. Čtvero synů Émonových. Pro obraz král neposlal nikoho. A tak Pařížané rozpačitě stojí a pak se rozcházejí, hovoříce o zázraku, který spatřili na vlastní oči. A ani tušit nemohou, že nedaleko za městem cválá Bejar po cestě do Languedocu a Messernoda, Guicharda, Allarda i Richardeta vstříc s novým dobrodružstvím. Vedle nich pak pobízí svého koně všudy přítomný bratránek Malži a jen se směje tomu podivuhodnému kousku, který bratři s pomocí víly dokázali. Možná, že Émonovi synové na onen příběh později sami zapomněli, ale město na ně nezapomnělo nikdy. I když totiž zeď i obraz jezdců vzali dávno za své, zůstal místu název. Ulice čtyř synů.

O hloupém mistru Simonovi a dvou florentinských taškářích. Město na březích Arna se nepyšní jen svými skvostnými chrámy a paláci, ale uchovala se tu i řada veselých, smutných i jímavých příběhů, z nichž právě ty veselé byly solí života ve Florencii. Nože, pověsme si proto jeden z nich. Když se přistěhoval do Melounové ulice mistr Simon da Villa, aby zde provozoval slovutné umění lékařské, brzy sousedé poznali, že ač oplývá jměním, neoplývá nikterak bohatstvím ducha, jakž by co doktor medicíny zajisté měl. Mistr byl totiž náramně zvědavý, kde koho se na kde co vyptával a všemu, co mu lidé řekli, do písmene uvěřil. Potom hned poučoval a radil a jako každý domýšlivý hlupák se vychvaloval sám až do nebes. Simon také nelibě nesl, že se mnohým může žít stejně snadno a dobře jako jemu. Možná dokonce, že záviděl ostatním i vzduch, který dýchají jako on. Právě tahle závist jej upozornila na dva malíře, Bruna a Bufalmaka, kteří bydlili nedaleko. Ti dva popravdě třeli bídu s nouzí, ale poněvadž byli veselí a nikdy žádnou švandu neskazili, sousedé je rádi počastovali a tu i tam si objednali i nějaký obrázek. Kdyby tedy měl mistr Simon uši i oči na správném místě, jistě by brzy pochopil, proč jsou oba mládenci volní jako ptáčci, zpěváčci i proč mají pořád tak dobrou náladu. Jenže doktor uvažoval docela jinak. Mají jistě nějaké jiné vedlejší výdělky a jistě ne počestné, přemítal. A hned si i umínil, že musí celé věci přijít na kloub. Od té chvíle pronásledoval oba přátele jako stín. Bruno se mu zdál sdílnější. Seznámil se tedy nejdříve s ním a pozval ho i několikrát na oběd. Malíře zprvu ani nenapadlo, co za Simonovou pohostinností vězí, ale rarášek se v něm probudil, když mistr po dobrém víně začal. To na vás v skutku obdivuji, jak dokážete být vy i váš přítel při takové chudobě ještě veselí. A nebo máte nějaký jiný příjem? Inu máme, nemáme, odpověděl Bruno zdráhavě a stišil hlas. Někdy chodíme v noci na výpravu. Na výpravu? Co to znamená? To mi přece musíte prozradit, nedala Simonovi zvědavost. Ale Bruno, že o tom nemůže být ani řeči, a vzpěčoval se tak dlouho, až milý mistr nemohl zvědavostí ani polikat. A teprve, když Simon na kříž odpřisáhl svatosvaté mlčení, dal se malíř do vyprávění. Už asi, mistře, nevíte, že v našem městě kdysi pobýval velký mák a kouzelník Skoto. Pocházel ze Skotska, proto takové jméno. A mezi florentinskými šlechtici nabyl časem takové úcty, že když chtěl odejít, musel vyučit kouzelnickému umění dva své žáky, kteří v jeho slavném díle dodnes pokračují. Ti dva se totiž scházejí v nočních hodinách se společností florentinských velmožů a splní každému jeho přání, ať finanční, ať milostné. Šťastnou shodou okolností jsem se do oné tajné společnosti dostal i já s Bufalmakem a vyneslo nám to už pěkný peníz i náruč takové krasavice, jako je sama anglická královna. A to nemluvím o báječných hodokvasech a nadzemské hudbě a zlatých síních. Mistr Simon měl oči na stopkách jako hlemíšť a vzrušením se doslova rozklepal. Ve snu by mě nenapadlo, jaké máte styky. A mohli byste i mne vzít do té vznešené společnosti?
No, nevím, nevím, zatvářil se Bruno pochybovačně. I já mám urozený původ. Vždyť matka pochází ze slavného rodu Valekijů. Proto také máš tolik peněz, ty jedno tululum, pomyslil si malíř. Nahlas však řekl, nejde jen o urozenost, pane. Každý, kdo chce být do naší společnosti přijat, musí projít zkouškou odvahy, aby si tak vydobil právo na rozkoše, kterých se mu pak dostane. Teď se Simon zarazil, neboť byl odjakživa třasořitka. I takovou zkoušku jsem ochoten podstoupit, když je to nezbytné, prohlásil však nakonec. A Bruno viděl, že je už na čase ustoupit, nemají-li přijít s bufalmakem ošvandu, kterou tak snadno nastrojil. Řekl proto, příští měsíc bude kapitánem té tajné společnosti můj přítel, poněvadž na něho připadne řada. Přimluvím se tedy, abyste dostal úkol v skutku lehký, neboť i vy mi prokazujete přátelství. Přitom také zůstalo. Celý zbytek měsíce hostil doktor Bruna i bufalmaka vybranými pokrmy i nápoji a oni mu na oplátku vymalovali na vrata nočník jako domovní znamení. Aby prý také každý věděl, že v domě bydlí opravdový mistr lékařských věd a podle toho zvláštního znaku se to uvedlo ve Florencii do známosti. Posléze však nastal den, kdy přišli malíři za Simonem s vážnou tváří a řekli mu, nadešla vaše chvíle, mistře Simone. Ještě této noci můžete poznat lesk zlatých síní, prožít božský hodokvas a vychutnat obětí nejspanilejších žen a dívek na světě, budete-li si přát. Stačí jen trocha odvahy. Co mám tedy udělat? Ozval se nedočkavě doktor. Je to vlastně maličkost. Přimluvili jsme se za vás, odpověděl bufalmako. Poslouchejte tedy dobře. Hned po setmění půjdete na hřbitov u kostela Santa Maria Novella. Tam počkáte, až pro vás přijde sluha naší společnosti. Je to chlupaté a rohaté zvíře a bude asi pouštět hrůzu. Nesmíte se bát. Zvíře se pak uklidní a odnese vás na zádech za námi. Jedno si však pamatujte. Po celou dobu nesmíte vyslovit Boží jméno ani na ně pomyslet a při jízdě skřižte ruce na prsou. Jinak je zkouška neplatná a všichni tři budeme pikat. A ještě něco, přidal se Bruno. Oblečte se do svátečního, ať celá společnost vidí, jak vzácného muže přivádíme. S tím oba malíři odešli. Na večer se mistr Simon vymluvil manželce, že musí za vznešeným pacientem. Celý se navonil a oblékl svůj skvostný šarlatový plášť s kožešinovým límcem a když se setmělo, vyrazil ze svého domu. U kostela nebylo živé duše, zato v Simonovi byla malá dušička. Přesto ale srdnatě prošel hřbitovní branou a celý rozechvělý začal pozorovat náměstíčko před kostelem. Zanedlouho se zpovzdálí, snad z ulice Della Scala ozval hrozný tartas, skřeky a funění a na prostranství vběhla černá rohatá příšera. To si bufalmako oblékl kožich na ruby a tvář zakryl ďábelskou maskou, aby Simona vyděsil co nejvíc. Vyl i bručel, poskakoval po čtyřech a řinčel řetězem, až zjistil, že se mistr strachy jen tetelí a modlí ke všem svatým. Potom se zvíře uklidnilo, stanulo před doktorem a čekalo, až nasedne. Simonovi se chtělo pramálo, ale zvědavost mu přece jen nedala. Ještě jednou se pomodlil a nasedl chlupaté nestvůře na hřbet. Hoj, to byla jízda. Bufalmako se rozběhl po čtyřech, jak nejrychleji uměl,
Pak se vztyčil a se Simonem přilepeným na zádech jako klíště upaloval z města ven až k žumpám, kde se vylévaly splašky. Vábné místo to věru nebylo ani za dne, natož v noci. A představme si, že se nakonec příšera, čili Bufalmako, před jednou žumpou zastavila a mistra Simona do ní schodila. Chudák doktor se v jámě zajíkal puchem, padal, klouzal a trvalo mu hodnou chvíli, než z toho smrdutého neřádstva vybředl. I svůj drahocený plášť tam utopil. A zatímco z domu vyšel vyšňořený a navoněný, táhla se za ním během jeho neslavného návratu docela jiná vůně, připomínající jedno z brusu nové domovní znamení v Melounové ulici. Bruno i Bufalmako se za Simonem táhli v úctivé vzdálenosti, jednak proto, aby je snad nespozoroval, ale zajisté i proto, aby nemuseli čichat onen hrozný smrad, který mistr provázel. Tak se potají dostali až do Melounové ulice a pod okny doktorova domu vyslechli nadávky i rány, jimiž manželka Simona počastovala. Smáli se, až je břicha od smíchu bolela. A druhého dne z raního šera si pomalovali těla modřidlem a rovnou za Simonem. Přivítal je se skoromoucenou tváří, ale než jim mohl vysvětlit, jaké neštěstí ho potkalo, spustil Bruno z hurta. O neštěstí raději nemluvte, protože my jsme dostali pro vaši zbabělost a modlení takový výprask, že máme záda modrá. Načež si vykasal košily a v šeru uviděl Simon místo modřidla v skutku modřiny. Nejen to, připojil se však rozhorleně Bufalmako, z té vznešené společnosti nás navždycky kvůli vám vyhnali. A kterak si teď dopomůžeme alespoň k penězům, když už musíme zapomenout na všechny ty slasti a rozkoše, o něž jsme přišli? Věru, že asi půjdu k soudu a budu si stěžovat. Jen to ne, milí příteli, vyděsil se mistr. To vám raději oběma budu sám dávat měsíční a panáš na přilepšenou. Právě na to Filutové čekali. Na oko sice ještě chvíli Simonovu nabídku odmítali, potom však přijali. A tak byli vlastně všichni tři spokojeni. Jenže Bruno a Bufalmako jazyk za zuby neudrželi. A tak zanedlouho i děti ve Florencii věděli, jaký je Simon, mistr věd lékařských, s odpuštěním Trumbera.

O tom, proč bruselské ženy nosily své muže na zádech. Nejeden rytíř, kníže či král z evropských zemí táhl se zbrojným lidem v létech křižáckých výprav do svaté země. Neboť právě tam ovládli město Jeruzalém nevěřící a povinností každého dobrého křesťana bylo, aby i svým mečem přispěchal na pomoc. Nejinak se také zachovali bruselští měšťané. Všichni do jednoho, kdo jen zbraní mohl vládnout, se postavili pod praporce pana Gottfrieda z Bujonu a za halasného troubení a vyzvánění všech zvonů opustili Brusel. Brzy však utichly fanfáry na rozloučenou a do ulic se vkradl smutek. Míjeli týdny i měsíce, ale o výpravě dosud nedošla ani zvěst, natož zpráva, která se komu daří. A tak stichlo i ženské hašteření a smích kolem studní. Namísto toho se za leckterým přivřeným oknem stále častěji ozývalo vzlikání a později hlasitý pláč. Celý rok nevěděli bruselanky o svých mužích, otcích i synech docela nic. Jejich jindy usměvavé plné tváře se žalem a steskem skrabatily, zešedly. Jejich hrdá chůze se proměnila v šouravý krok starých babic, takže bys sotva mezi nimi našel ty krasavice, které jejich milí opustili. Až jednoho dne, a bylo to právě 28. ledna, se v Lovaňské bráně objevil neznámý jezdec na spěněném koni. Jeho brnění bylo pokryté prachem i blátem, proto když dojel na velké náměstí, nemusel ani zdvíhat trubku k ústům a nakupili se kolem něho chudé služky i bohaté měšťky, lazebnice i soudcová, kovářova manželka i žena strážného, zkrátka všechny ženy, co ve městě osiřeli, jen aby vyslechli slova neznámého rytíře. A věru, že se dočkali poselství, které jim znělo jako rajská hudba. Jeruzalém byl dobyt zásluhou bruselských a nejstatečnější ze všech, pan Gottfried, se tam stal panovníkem. Nejen však to. Pan starosta vám vzkazuje, že dnes do západu slunce se s ostatními hrdiny vrátí domů, poněvadž už dorazili do Lovaně. Snad chtěl posel ještě něco dodat, snad ne. Jisté však je, že se k slovu už nedostal. Takový tartas a křik totiž ženy spustili. Hned se prý také v houfu rozeběhli k bráně, posedali na zem a jen poulili oči do dálky k Lovani, odkud se měli bruselští vrátit. Ještě že tehdy v tom lednovém počasí dlouho nečekali, nebo snad bylo mimořádně teplo, inu jisté je, že toho dne jejich hrdinové opravdu přijeli. A když si každá našla toho svého, nastalo objímání, líbání a pláč a smích. Nemyslete si však, že se mohli muští na náměstí pozdržet. Kdeže? Nakonec si je ženy naložili pěkně na záda a jako by se domluvili, odnesli je ulicemi do jejich domovů. Teprve následujícího rána začaly oslavy té zdařilé výpravy a po celý měsíc se konala klání, turnaje i hostiny. Důležitější však je, že od 28. ledna bylo zase radost se na bruselské ženy podívat a snad právě proto se stalo jejich svátečním zvykem nosit muže domů toho dne rok co rok. Právě tak, jak se to stalo před mnoha a mnoha léty.

0: Bezejmenná je ulice Bezejména. To znamená, že autor tohoto jména si nevěděl rady. Byl bezradný a ze zoufalství se rozhodl pro jméno Bezejmenná. Já však nejsem bezradný a přesto jsem dal tento název této povídce. Bezejmenná. V červnu roku 1945 moje babička přesídlila do malé západočeské obce. Původem byla sice Sudeťačka, ale k problému případného odsunutí do Německa přistoupila velmi rafinovaně, stejně jako ke sčítání obyvatel v rámci posledních předválečných voleb. Nebyla ani Češka, ani Němka, ani Sudeťačka. Byla vždy to, co politická situace v danou chvíli vyžadovala. Mluvila stejně dobře německy i česky, popředu i pospátku a ještě lépe v obou jazycích psala. Nikdy nic nezveřejnila. Pro jistotu. Všechny své spisy dávala do takového velkého černého kufru s nálepkou Fragile a obrázkem skleničky na víno. Kde se tam ta nálepka vzala, věděla jenom ona. Ze severních Sudet i hned na konci války utekla jako Sudeťačka a jedné červnové noci se, tentokrát jako Češka, vynořila v Sudetech západních. Přijela osobním vlakem. V noci. Vlak měl zpoždění. Všude kolem tma. Pouliční lampa každých 300 metrů nic neosvětlovala, jen signalizovala přibližný směr cesty. Znala pouze jméno obce a v pravou chvíli jí z osobního vlaku pomohl se dvěma kufry pan průvodčí. No což, nějak si poradím. Na úřadu se přihlásím zítra. Nádražní budovu obešla a hlavní hale se tím vyhnula. Byla zkušená a věděla, že je lepší nebudit zbytečnou pozornost a zůstat pěkně stranou. Jeden nikdy neví. Doleva? Doprava? Dneska asi doleva. Zamířila doleva. Intuitivně a samozřejmě správně. Cesta vedla do centra. Okolo tma. Nikde ani živáčka. Pouze vzdálená lampa signalizovala směr. V každé ruce jeden kufr a každých 200-300 metrů pěkně pod lampou přestávka. Menší kufr nechala stát, na větší si sedla a teprve potom si na menší natáhla nohy. To je ale žízeň. Pivko by bodlo. Dala nohy z menšího kufru a otevřela ho. Vyndala jednu láhev piva, otevřela ji a pořádně si lokla. Tak tam seděla, dokud láhev úplně nevypráznila. Opět ji zavřela, ale zpět do kufru už nedala. Opatrně ji postavila na vrchol kamenného sloupku, ke kterému byl dvěma šrouby připevněn dřevěný sloup s lampou na samém vrcholu. To budou ráno čumět. Takový pivko tady nemají. Ať čumí aspoň na etiketu. Dosídlenci. Nuzáci. Ale s ním do ty jejich otevřený huby letí pořádný hovado. Zvedla se, do pravé ruky popadla větší a těžší kufr s nálepkou Fragile, do levé o další láhev lehčí menší kufr a zamířila k další asi páté lampě. Trochu rozmazané. U té se zastavila, ale na velký kufr si nesedla. Sedla si na ní Můza. A když si na ní sedla Můza, musela psát. Sedla si proto na malý kufr, ten velký položila na ležato a otevřela ho. Ne úplně, ale jenom tak, aby mohla vyndat čistý papír a inkoustovou tušku. Víko nechala lehce pootevřené. Kovový mechanismus uvnitř kufru umožňoval zafixovat víko pevně v jakékoliv poloze.
1: Ale got, je to moc nízko.
0: Vstala, menší kufr dala také na ležato a znovu si sedla. Richtig, začala psát. Seděla teď na ležatém malém kufru a z velkého kufru měla provizorní psací stolek. Na něm čistý papír, který se rychle plnil textem. Když na ní sedla Můza, viděla než ten papír, o ničem moc nepřemýšlela a jenom psala písmenka, slova. a celé věty plnily další papír. Byla jako v tranzu, sama nevěděla, co to vlastně píše. Kolikrát se sama druhý den divila, co vlastně napsala. Děti seděli okolo Lubíka a s otevřenou pusou poslouchali napínavý příběh. Viděli jste na tom zábradlí ty strašní drápance? Ty trámky jsou na tom zábradlí úplně obroušený dokola. Původně byly hranatý, ale teď jsou obroušený.
1: Co?
0: A víte, jak se to stalo?
1: Co?
0: No pamatujete si, jak nám přijel asi před 3 roky cirkus Metropol?
1: Jo?
0: Děda se právě vracel ze školy, kde byl ředitelem. A v pravé poledne se každý den chodil domů najíst. Babička mu vařila oběd. Nesnášel jídlo ze školní jídelny, bylo prý takový upatlaný a kuchařky si v tom namáčely prsty, které si potom volizovali. A stará Vrabcová u okýnka, kam se nosí špinavý talíře, prý každý talíř olízla.
2: Nekecej, to nedělá.
1: Dělá, když to říkal můj děda, tak je to pravda.
2: Nedělá, nekecej.
0: No dělá to. Každý talíř olízne a potom plivne do hrnce s polívkou. Proto jsou polívky v naší jídelně tak hnusný.
2: No tak dobře, no tak dělá.
0: Ale povídej dál o tom obroušeném zábradlí u vás doma. Tak dobře, ale už mi do toho neskákejte. Tak protože ty kuchařky v naší jídelně jsou prasata a navíc neumí vařit, tak děda chodil každý den na oběd domů.
1: Babička sice vaří taky hnusně, ale alespoň si v tom nemáčí ten palec a neplive do polívky.
0: Když děda přišel trochu později, babička už ležela na otomanu, ale jídlo mu nechala na sporáku v kastrolkách. Měla takový 3 různě velký. Ten největší na polívku a ty menší na knedlíky a omáčku nebo zelí.
1: A tam dala třeba zákusek nebo něco dalšího, když měla jenom 3 kastrůlky.
2: Buď ticho, jinak nám Lubík už nic neřekne.
1: Jasně, buď ticho.
0: No tak děda jednou přišel domů. Hladovej jako vždycky. Měli ve škole ve sborovně nějakou schůzi a ta stará Balcarová...
1: Jo, to kráva na matiku?
0: Jo, přesně ona. Tak ta pořád chtěla něco řešit a pořád tu schůzi protahovala.
2: Je blbá stará.
0: No tak děda už byl pořádně hladovej a chtěl to už skončit a jít se domů najíst. A ta Balcarová prej pořád něco kecela a pořád se ptala, až všichni nenápadně odešli, i děda domů na oběd a ta Balcarová tam zůstala a kecela sama.
2: Nekecej, to by si všimla, že je sama.
0: No právě, že si toho nevšimla, protože je blbá učitelka. A taky je líná. Je prej tak líná, že když kecá, tak už nemůže u toho koukat očima do stran, protože je to strašně namáhavý.
2: To je blbost.
1: Ona není líná, ona je spíš blbá.
2: Ticho.
0: No a co bylo dál s tím obroušeným zábradlím? Počkej, nepředbíhej, poslouchej. No tak děda z té schůze utekl domů na oběd. A protože se ta schůze kvůli Balcarový protáhla, byl hladovej a spěchal. Babička vždycky říká, že když je děda nadržený, tak nic nevidí a neslyší a je strašně nervózní.
1: Jak nadržený?
2: No, nevím, asi jako na to jídlo.
1: No, tak asi neviděl, jako ta Balcarová byl nadržený na jídlo a je taky učitel a běžel strašně rychle po schodech nahoru ke svým kastrůlkům.
0: Úplně se na ně těšil, i když nevěděl, jestli mu babička uvařila kolínka s hnědou nebo s červenou omáčkou.
2: Ona babička moc vařit neuměla, ale ty palce do toho nedávala.
0: No, a jak vyběhnul schody a vrazil do kuchyně, tak kastrůlky byly prázdný a navíc rozházený i s nádobím po podlaze. A hned začal křičet, co ta bába dělala, co to je, zbláznila se. Ale najednou úplně stuhnul. V rohu kuchyně, kde jsou dveře na půdu a strop je tam takovej šikmej, seděl medvěd.
2: Grizzly.
1: Tecáš, grizzly by se tam nevešel.
0: No povídám, medvěd tam seděl.
2: No tak možná to nebyl grizzly, no ale byl pořádně velký a kolem krku měl takovej silný červený obojek s poutkem a kus řetězu.
0: A na hlavě měl ještě klobouk. No takovej ten myslivecký, jako nosí starý Augustín. No prostě tam seděl a koukal na dědu. Děda hned věděl, která udeřila a taky co má dělat. Popadl ten kus volného řetězu a táhl medvěda z kuchyně.
1: Prý, když je někdo hladový a nadržený, tak má hroznou sílu.
2: No to nevím, Ale můj děda má sílu, protože je sportovec a taky ředitel školy. No a táhl toho grizzlyho za ten řetěz ven z kuchyně, protože měl strašný vztek, že mu sežral ten oběd od babičky. Ale ten grizzly...
1: Jaký grizzly? Medvěd.
2: No tak, ten medvěd se pomalu z toho oběda od babičky vzpamatovával. Já, když musím jíst něco u babičky, tak mě z toho vždycky blbě ještě zítra. Ale ten medvěd má asi jiný žaludek. A tak se rychle z toho vzpamatoval a začal mít sílu a chtěl s dědou zápasit. Děda má taky strašnou sílu a začal s tím medvědem lomcovat. Držel pevně řetěz a když chtěl medvěd skočit, zatáhl na druhou stranu. A tak pořád dokola. Ale protože byl děda hladovej, začaly mu docházet síly. A ten medvěd byl nažraný a měl plno síly. Děda dostal nápad. Rychle tahal medvěda ven z babičiny kuchyně. Ona tam babička moc neuklízí, je tam místama taková lesklá masná podlaha, hlavně kolem sporáku. A tomu medvědovi začaly klouzat tlapy. Toho děda využil a táhnul ho ven, skrz halu až ke schodišti. Byl úplně vyčerpaný, ale podařilo se mu řetěz obtočit kolem dřevěného trámku u schodiště. Toho zachránilo. Medvěd se postavil na zadní a začal strašně řvát, až probudil babičku. Ta taky řvala, ale ne tak silně jako medvěd. Medvěd pořád lomcoval řetězem, ale děda ho přivázal pevně. Úplně se třáslo celé schodiště. Babička otevřela okno a řvala taky. Ale děda je chytrej. Hned ho napadlo, že to je cirkusový medvěd, protože dole na hřišti právě staví stan cirkus Metropol. A taky divoký medvědi nemají obojek a klobouk. No tak tam letěl do toho cirkusu. No a doběh tam. A co babička? No doběh do stanu a chytl takovýho tlusťocha, který právě zatloukal nějaký kolíky k tomu cirkusovému stanu a hned mu všechno řekl. Šapito se tomu říká, tomu stanu.
1: No jo, no to je určitě náš piškot.
2: Oba letěli ke kleci. Byla otevřená. Medvěd, piškot, pryč. Musíme si pospíšit, je to lidožravej medvěd. Mohl by vám sežrat manželku.
1: No tak honem, kdo by mi vařil obědy?
2: No tak běžíme rychle. Oba doběhli po schodech nahoru. Ten medvěd pořád lomcoval tím zábradlím, až úplně obrousil ten hranatý trámek. Je teď kulatý. A taky se prej kvůli tomu nedá natírat schodiště ani zábradlí, říká děda. No a jak to skončilo? No tak toho lidožravýho medvěda ten tlustej cirkusák odvedl. Dědovi poděkoval a dal mu volný lístky na večerní představení. A děda musí od té doby chodit na obědy do školní jídelny. Babička mu řekla, že to zavinil on a že mu nebude vařit a radši se po obědě natáhne na ten jejich otoman. No a děda pořád nadává na starou Balcarovou, že je úplně blbá a líná učitelka a že to zavinila ona. A že musíte žrát v naší školní jídelně hnusný žrádlo, ve kterým si kuchařky namáčejí ty svoje tlustý prsty se špinavýma nechtama.
1: No to máš jedno, jestli hnusný kuchařky nebo blbý učitelky.
2: No hlavně, že to děda přežil a babička taky. Ona prej občas píše nějaký příběhy. Je to pravda? Je. Ale nikdo to nikdy nečetl.
1: Jak to?
2: No, ona to má všechno v takovém velkém kufru, který si zamyká. Tak ji ho někdy otevřeme a prohlídneme. Jo, někdy jo, ale ona je teď pořád doma a odpočívá.
1: Jak to?
2: No, že je úplně vyčerpaná.
1: Jak to?

0: Složila papír, dala ho do velkého kufru i s tuškou a kufr pečlivě zamkla. Přeci jenom mám žízeň. Otevřela malý kufr, vzala předposlední láhev piva a jedním tahem ji vyprázdnila. Prázdnou láhev postavila na kamenný sloupek. Do levé ruky vzala malý kufr, do pravé velký zamčený kufr s nálepkou fragile a zamířila k další lampě. No nevím, nevím, někam bych si odskočila. Ale kam? No stejně budu muset něco najít, úřad pro dosídlence otevírají až ráno. Kolik je asi hodin? Strašně se mi chce čůrat. Co budu dělat? Hergot. Zamířila k velkému tmavému domu a opatrně vzala za kliku. Zamčeno. Popadla kufry a odbočila do malé uličky. Hned první domovní dveře byly odemčeny. Kufry stály osamoceny venku před dveřmi a babička se staženými spodňáry a vysoko vykasanými sukněmi si sedla na bobek. Ulevila si. 5-6 piv, to už je pořádná dávka. Od rozednění stála babička před místní radnicí. Kolem 8 hodiny dorazil jako první pan starosta Kalaš. Vítám vás u nás. Těšili jsme se na vás. Opravdu? To víte, česká učitelka v pohraničí bude opravdovou posilou. Jsem ráda. Také se těším do školy. Máme zde v provozu i malé kino, nebo spíš promítací sál v hotelu u Černého medvěda. Nestačím se divit. Můj syn Jiří tam promítá jednou týdně krásné české filmy. Zaučuje ho nějaký Herman odtud ze Sudet.
1: Ale nepovídejte.
0: No však taky půjde. Je to poslední promítač ze Sudet. Teď už tady budou jenom sami Češi. Tak je to správně. Jsme přece vlastenci. Rád vás pozvu na návštěvu k nám domů. To víte, musíme se poznat. Je nás bývalých Sudetek ještě málo. Hlavně českou učitelku jsme potřebovali. Mnohokrát děkuji. Tak dobře, dnes v 6 hodin večer u nás doma. Dům najdete velmi snadno. Půjdete směrem k nádraží. Tam jste v noci vystoupila. Asi v půlce cesty odbočuje doprava taková nenápadná ulička. Jmenuje se Bezejmená. A je to ten první dům s velkými hnědými dveřmi. Děkuji za pozvání. Určitě přijdu. Přišla přesně v 6. Velké hnědé dveře byly opět odemknuty. Krásná, čerstvě vymalovaná chodba s nádhernou klenbou a na podlaze těžký perský koberec s obří skvrnou uprostřed. Více nám babička nikdy neprozradila. Pouze jsme pochopili, proč náš děda té uličce nikdy neřekl Bezejmená, ale vždycky ji říkal Prochcaná.

0: Protože se v Šípkovém údolí dosud nezákonně skrývá Jonatánovi srdce, vypisuje Tengil odměnu 20 bílých koní tomu, kdo ho pomůže objevit. Pokud se někdo odváží Jonatánovi pomoci, čeká ho trest smrti. Jonatán je neobyčejně hezký chlapec, štíhlé postavy, se světlými vlasy a modrýma očima.
1: Slyšíš, Jonatáne, jak jsi slavný? A nejen mezi vojáky. Koukni, tohle ti posílají lidé ze Šípkového údolí, abys měl na daleké cestě co jíst. Moc toho nemají, ale tobě by dali všecko.
2: Jen abych je nesklamal.
1: Onem, do skrýše.
3: Hej, starej, nemáš nám co říct?
4: Na toho vašeho lví srdce ani nevěřím. Vymysleli jste si ho, abyste mohli strkat nos do věcí, do kterých vám nic není.
3: No tak se podíváme, jestli mluvíš pravdu.
4: V prádelníku ho určitě neschovávám. Ani v policii na nádobí.
3: A co tamhle ta velká skříň? Koukněte se do ní. A pár vojáků, ať se podívá do stáje.
5: Jsou tam dva koně.
3: Máš dva koně, starý. Nikdo v Šípkovém údolí nesmí mít víc než jednoho. Pošleme se večer člověka od nás, aby si odvedl toho s bílou skvrnou. Dáš ho Tengilovi.
4: Ale to je chlapcův kůň.
3: Teď už je každopádně Tengilův. Protože z toho máš určitě velkou radost, tak na tuhle známku vyriješ 3 křížky na znamení, že ho dáváš dobrovolně. Tu známku pak předáš tomu, kdo si pro koně přijde.
6: Ne, to nemůžete. Pirka mi vzít nemůžete.
3: Není nic, co by Tengil nemohl. Dejte si pozor, nebo vám to tu příště obrátíme. Vzhůru nohama. Jedeme.
6: To se přece nesmí. Jenom proto, že mají meče a že je jich víc.
4: Nebreč, suchárku. Nebudeme si kazit poslední večer. Jonatáne, už jsou pryč.
7: Kdybych tak znal heslo.
6: Jaké heslo?
2: Když se prochází velkou bránou dovnitř nebo ven, musí se říct heslo, víš?
6: Vím. Slyšel jsem Josiho, jak ho říkal. Všechna moc Tengilovi, našemu osvoboditelovi.
2: Ty se mi tak líbíš, suchárku, víš to? Já se teď o něco pokusím. Odjedu první. Ty počkáš tady, dokud ode mne nedostaneš zprávu.
6: To ale může trvat dlouho.
2: Nezapomeň, že jsi Karel Lví srdce. Naschledanou. A nezapomeňte za mnou pořádně zavřít. Kdyby tak vojáci věděli, jaký krtek se jim zrovna pohrabe pod zdí.
4: Tak, teď by nikdo nepoznal, co se za tou skříní skrývá. Kam pak, suchárku?
6: Za Pírkem, do stáje.

0: Jirko, kamaráde, nezlob se na mě. Já za to nemůžu, že přijde Tengirův voják a odvede tě. A nebo je to má vina? Kdybych zůstal v Třešňovém údolí, Tengir by tě nikdy nedostal. Odpust mi to, ale nemohl jsem jinak. Ještě tě naposled vyřebracuju, dám ti oves a... Pírko!
1: Chlapče milý, tady žádný dědeček nepomůže. Tak si aspoň poplač.
0: Matyáši, už jde, vidíš? Venku stojí voják v černé helmě a plášti. Ne, já nechci!
2: Tiše, suchárku! Copak nepoznáváš vlastního bratra?
0: Jonatáne, vždyť ty jsi ošklivější než vedr.
2: Rychle, dej mi tu placičku se třemi křížky, Matyáši. Řekl jsem v bráně, že k tobě jdu pro koně. Ukážu jim ji, aby viděli, že nelžu. Ale musím zpátky, než se tam objeví skutečný Tengirův voják a bude chtít dovnitř. Tak honem, odvažte mi Pírka i Hroma. Dávej na sebe pozor, Matyáši!
0: Ale co mám dělat já?
2: To se dozvíš od Matyáše!
1: Musíš prolézt chodbou, jakmile se setmí. Na druhé straně bude čekat Jonatán.
0: Prolézt chodbou? Úplně sám? A Jonatán tam bude určitě?
1: Ve světě, kde vládne Tengil, není nic jisté.
0: A co bude s tebou, až přijde voják a nenajde koně?
1: Ale najde. Půjdu si pro svého k sousedům. Odvedl jsem ho tam, když tu stál ještě Hrom. A jednoho koně mít smíme.
0: Matyáši, ty nikdy nemáš strach?
1: Mám, jako všichni. Ale někdy to nesmíme dát najevo. Už je čas, Karle, lví srdce. Zbohem, jdi a nezapomeň.
0: Nikdy na tebe nezapomenu, dědečku. Tak teď nesmím zmatkovat, i když jsem sám a na záda mi kape. Jonatán bude na konci chodby určitě čekat. Ta chodba nespadne a stráž mě tu nemůže vidět. Někdy člověk nesmí dát najevo strach. Jonatán tam bude určitě čekat. Tam, co je ta světlá skvrna, bude asi východ. Ještě pár metrů.
2: Konečně jsi tady, Karle lví srdce. Zetě hned za lískovým keřem. Musíme si pamatovat, jak toto vypadá. Možná, že tu půjdeme ještě jednou. Snad. A teď na koně. Za tímhle lesem bydlí Elfrida. Dá nám kozí mlíko a nocleh, když poprosíme.

0: Jen jeste, jeste. Jsem ráda, že jste se tu zastavili. I když zprávy z Šípkového údolí mě nepotěšily. Proklínám Tengila a Katlu. Lecos by bylo jednodušší, kdyby Katlu neměl.
1: A kde se u něj vlastně vzala?
0: Povídá se, že vylezla ze Sluje. Spala tam od pravěku tisíce a tisíce let a nikdo už o ní nevěděl. Ale jednoho ošklivého rána se probudila, vyškrábala se k Tengilovu hradu a chrlila kolem sebe smrtící oheň.
1: A proč Tengila nezabila?
0: Utíkal před ní přes všechna nádvoří svého hradu. Když byla u něho, vytáhl trubku, aby zavolal na pomoc stráže, zatroubil a Katla se k němu pokorně připlazila jako pejsek. Od té doby ho poslouchá na slovo. Bojí se jeho trubky. Tengil zatroubí a Katla slepě poslechne. Tengil ji teď drží v propasti u Karmova vodopádu. Katla kouká na vodopád a možná v něm hledá Karma.
2: Karma? Kdo je to?
0: Taky nestvůra. Had dlouhý jako řeka. Když jsem byla malá, slyšela jsem historku o draku ve Sluji a hadu ve vodopádu mnohokrát. A měla jsem jí moc ráda, protože byla strašidelná. Kéž by Katla byla jenom pohádkou.
1: Bohužel není, Elfrido. A proto musíme dál. Snad se nám podaří vyrvat jí Urbana. Děkujeme za útolek a za jídlo.
0: Bratři lví srdce, budu na vás myslet.

0: Počkej, Jonatáne, něco slyším.
1: Prazek a prazek. A támhle je Karimův vodopád. Odpočineme si tu chvíli a vykoupeme se. Chytni si tamhle té vrby a ponoš se, suchárku. Budeme osvěžení potřebovat. Ale nesmíš se pustit, nebo jinak se odstaneš ve vodopádu, než se naděješ.
0: Tak zábavně a nebezpečně jsem se ještě nikdy nekoupal. Jonatáne, tamhle něco plave. Jezdec a kůň, Tengilův voják.
1: U vodopádu je přes řeku vysutý most. Tengil tudy posílá z Karmánie většinu vojáků. Tenhle asi spadnul do vody. Ustup, suchárku. Zkusíme ho chytit, než ho proud stáhne do vodopádu. Vytáhnu ho za vlasy a ty vezmeš koně za uzdu. No, chyť se větve, vojáku. Tak, suchárku, teď zkusíme dostat z vody koníčka. No, pomoz mi přece, vojáku.
2: Tak, spadnu tam sám.
1: Tahej, Karle. No, ještě kousek. Malá, pomoz nám, neboj se. Chceme tě zachránit. No. Tak vidíš. A teď běž. A chraň se řeky, koníčku.
2: Tak jedeme, stará. Měli jsme ale štěstí.
0: Ani nepoděkoval.
1: Musíme dál, suchárku. Tam, odkud vojáci přijeli. K Tengilovu hradu. Utáboříme se na noc před vysutým mostem a uděláme si spolu ohníček. Vždyť jsme na něj ještě neměli čas, co jsme spolu v Nangijale. Je tu krásně, suchárku, viď?
0: Krásně i příšerně. Když si představím, že hned na druhé straně začíná Tengilova říše, ale tenhle ohníček je mnohem lepší než ten, který jsem měl posledně. To proto, že tu sedím s tebou, Jonatáne. Pamatuješ, jak jsi mi na zemi říkal, že tu vládne doba ohníčků a pohádek?
1: To víš, že jo. Ale to jsem nevěděl, že v Nangijale zažijeme tak ošklivou pohádku.
0: Co pak se to nikdy nezmění?
1: Ale ano. Až vyhrajeme, bude zase Nangijala zemí, kde pohádky jsou krásné a život lehký. Ale než to bude, prožijeme, suchárku, dlouhou a ošklivou pohádku o smrti. A proto musí stát v čele boje Urban, a ne já. Já nedokážu zabíjet.
0: Proto jsi zachránil tomu vojákovi život? K čemu to bude dobré?
1: To nevím. Ale jsou věci, které musíme udělat, protože jinak nejsme lidi.
0: Ale mohl poznat, kdo jsi? Mohl tě chytit?
1: No, pak by chytil Jonatána lví srdce a žádnýho hovňou se.
0: Když jsem s tebou, nemám strach, ale je mi tu nějak divně.
1: Zatáhlo se. Bude bouřka.
0: Od těch blesků je vidět jako ve dne. Jonatáne, viděl jsi? Co to bylo?
1: To byla katla.
0: Ne! To je hrůza. Co pak něco takového existuje?
1: Existuje, ale neboj se. Je přivázaná řetězem ukovaným ze zlata a musí tam sedět, dokud jí Tengil nevyvede, aby šířil mezi lidi hrůzu. Poprvé jsem ji viděl v Šípkovém údolí.
0: Jak jsi volal o pomoc?
1: Ano, tehdy.
0: Strašně se bojím, Jonatáne. Katla nás schlamstne. Nemohla by se vrátit do sluje a být zase pohádkovou.
1: Trochu se najíme, suchárku, a vyjedeme. Ať jsme co nejdřív u sluje a u Urbana.
0: Ale to musíme projet kolem ní.
1: Je uvázaná. Nedá se nic dělat. Musíme do Karmánie. Země Tengila a Nestvůr.
0: Jak mohli postavit ten most přes vodopád?
1: To bych taky rád věděl. Zrovna jako kolik lidských životů stálo, než ho postavili.
0: Třeba teď katla spí.
1: Snad.
0: Jonatáne, vrátíme se. Pojď pryč.
1: Nemůžeme zradit Urbana. Neboj se, katla nás nedosáhne. Ať trhá řetězem, jak chce. A pospěšme si. Ten její řev je jistě slyšet i v Tengilově hradě. A jestli se nám nepodaří včas zmizet a schovat se v horách, budeme mít brzy za zády hrozen Tengilových vojáků.
0: Kde jsme teď?
1: Blízko katliny sluje. Katlinu horu máš přímo před nosem, ale vchod je z druhé strany.
0: Ty opravdu věříš, že se tam dostaneme? Sluje přece zavřeno měděnou bránou. A jistě ji hlídají.
1: Musí tam být někde druhý východ. Jak by se jinak dostala katla ven, když se probudila? Tengil přece už dávno předtím používal sluji jako vězení. Pojď, podíváme se nahoru, třeba se něčeho všimneme. Ale pozor, budou tam stráže.
0: Už je vidím. Tam sedí a hrají kosky.
3: Tak, kamarádi, dneska jsme nakrmili Urbana naposledy. Když jsem mu řekl, že ho večer dostane katla, odpověděl mi, konečně taková drzost. A taky mám prej vyřídit v Šípkovém údolí, počkejte.

0: Já nemůžu. Jak dlouho už tu bloudíme? Je to tu cítit starým přepáleným zlem? Kolik lidí tu asi Tengil utrápil?
1: Na tenhle ten výlet nikdy nezapomeneme. Viď, suchárku.
0: Co asi teď dělá Urban? Snad ještě není u katly.
1: Nevím, ale jestli nechceš přijít o rozum, tak na to nemysli. Tady se chodba zužuje, suchárku. Musíme se proplazit. Ale na konci té škvíry je další ohromná jeskyně. Ahoj!
2: Ahoj! Kdo jste, že přicházíte z téhle strany a máte světlo?
1: Hledáme Urbana.
2: To jsem já. A kdo jsi ty?
1: Já jsem Jonatán Lví srdce. A mám sebou bratra Karla Lví srdce. Přišli jsme tě zachránit, Urbane.
2: Pozdě, ale stejně vám děkuju.
0: Rychle, urodit louč!
3: Urbane ze Šípkového údolí, připrav se! Za chvíli tě odneseme ke katle, černý nosítka už jsou na cestě. Podle Tengilovy vůle máš mít ve svý poslední chvilce světlo, aby si mohl posvítit na katlu, až se s ní setkáš.
1: Karle, musíme Urbana za každou cenu z té dřevěné klece dostat. Vytáhni nůž.
2: O tobě jsem doma v Šípkovém údolí hodně slyšel, Jonatáne, a teď si tady.
1: Škoda, že nemáme sekeru. Těmi noži to půjde hrozně pomalu.
0: Jde to ještě hůř.
1: Tak povol ty, potvoro. Zlom se nebo se ohni, ať může Urban ven. Urbane, pojď.
2: Nemůžu stát ani jít.
1: Musíme se dostat aspoň do té úzké chodby, kterou jsme se připlazili. Svič, suchárku.
4: Já zkusím Urbana nést.
1: Rychle, nesmí vidět světlo.
3: Ty jsi zhasl, Urbane? Nechceš vidět na katlu? Urbane! Utekl! Utekl je pryč!

0: Vystřídám tě, Jonatáne.
1: Sám máš co dělat. Jen cviť, suchárku.
0: Proč nás nepronásledovali?
1: Protože jsou zbabělí. Neodvážili se do té škvíry.
0: Jak vysvětlí Tengelovi Urbanovo zmizení?
1: To už je jejich věc. Urbane, tady si můžeme chvíli odpočinout. Vypij si tohle zbytek toho kozího mlíka a sněz kousek chleba.
2: Děkuju vám.
1: Je celý zvlhlý. Já ti budu třít nohy, aby se ti do nich vrátil život. To mlíko zkyslo, viď?
2: Nikdy jsem si tak nepochutnal.
1: Východ z podzemí už nemůže být daleko. Ale pak musíme zase dál, až ke zdi, kde ústí chodba do Šípkového údolí.
2: Když budu muset, poplazím se tam třeba po kolenou.
0: Když je člověk unavený, ani nemá sílu se něčeho bát.
2: Ale čekat tu na ně nebudeme.
1: Do skalních dutin se neodváží, ale radši pojďme.

0: Denní světlo. Jak dlouho jsem je už neviděl. Jsem volný. Volný. Já žiju.
1: Musíme z Karmánie, než bude tma. Pak bychom nenašli cestu.
0: Děkuju vám, bratři Levý srdce.
2: Poděkuj Josimu, který tě dosluje dostal.
1: Josi si svůj trest už odpikává. Poslali jsme Joffie vzkaz, že je zrádce, ale na tobě se, Urbane, už z dálky pozná, že si vězeň z kaplny sluje. Pojď. Trochu se umyješ u potoka, ořežeme ti vlasy a vousy a vezmeš si na sebe tuhle helmu a plášť. Budeš Tengilův voják, který vede zajatce.
3: To bude poprvé a naposled, co mě uvidíte v těchto šatech.

0: čiší z nich hrubost a násilí.
1: Čiší z nich přesně to, co má. Jenom tak se můžeš dostat do šípkového údolí. Vezmeš si pírka, my se suchárkem pojedeme na Hromovy.

0: Jen co přejdeme most, bude nejhorší za náma.
1: Vidím nějaké vojáky. Jedou proti nám asi k Tengilovu hradu.
0: Teď půjde o krk. Urbane, pojď k nám. Přehodím ti naši uzdu, abychom vypadali jako tvoji zátci.
1: Jonatáne, rád bych, abys věděl, že živého mě nedostane.
2: Neslyšel jsi? Už je našli?
1: Neslyšel!
2: No kam jedeš?
1: Mám dva zajatce.
2: Dobrá, tak jeď.
0: Suchárku, nenápadně se ohlédni. Opravdu jedou dál?
3: Zastavili.
2: Počkej! Trochu si ty tvý zajace prohlídnu.
4: Jeďme, nebo je s námi konec.
0: Teď, koničku, ukaž, co umíš.
3: Už jsme na mostě.
2: Stůjte! Stejně vás chytíme!
3: Teď už jsme vlastně za hranicemi Karmánie.
0: Ale není nám to nic platné. Jedou za náma dál.
3: Kdyby sjel na Hromovi sám, určitě bys jim ujel. Jonatáne, v nějaké zatáčce, kde nás neuvidí, seskoučím a ty dál, až dožereš Urbana.
0: Máš odvahu seskočit?
3: Nemám, ale seskočím.
0: Statečný, suchárku. Vrátím se pro tebe, jakmile bude Urban v bezpečí, ano?
3: Schovám se ve vrbě, u které jsme se koupali. Tam pro mě přijď! A!
2: Ujížděj nám! Spichujte koně!
3: Sláva. Teď už je nedoženou.
5: Karle! Karle, lví srdce, kde se tu bereš?
3: Co pak já? Ale ty, Žofie. A vy?
6: Chystáš se zase lovit vlky?
5: Jesse nám ukáže, kudy se dostaneme přes zeď.
7: Ano, dřív než zaútočíme, musíme vypracovat plán.
3: Co pak se k tobě Bianca nevrátila, Žofie? Nedostali jste náš vzkaz? Vzkaz o zrádci?
5: Bianca ze Šípkového údolí se nevrátila.
7: A cože s tebou není tvůj bratr Jonatán? Se nám nechytili a nezavřeli?
3: Ne, právě osvobodil Urbana z Katliny Slue.
7: No, není na dobré zprávy.
5: Nejlepší zpráva, jakou s náma mohl říct.
7: Tak honem půjdem, než padne tma.
3: Žofie, Huberte, nesmíte jít nikam s tím zrádcem.
7: Co to povídáš? Ještě slovo a zlomím ti vás.
5: Pusť ho, Jesse. A ty si pamatuj, Karle, že je moc ošklivé říkat někomu zrádce.
6: Já myslel, že zrádce jsem já. Tak si to doma přece napsal na zeď.
3: Prosím za odpuštění, Huberte. V tom vzkazu, který nesla Bianca, bylo i to, že jsem se splet, když jsem tě podezíral.
5: Omluv se i Jesse mu, Karle.
3: Neodprošu zrádce. Přísám, že vás vláká do pasti. Dávno to má v plánu. Slyšel jsem ho, jak se v horách domlouvá s vojáky.
7: Co?
3: A zeptejte se, jak zradil Urbana.
7: Všechno zmeškáme kvůli výmyslům nějakého spratka.
3: Sundej košily a ukaž hrudník.
5: Karle!
3: Ať ukáže hrudník. Má na něm Katlino znamení. Viděl jsem, jak mu je vypalovali.
6: Jesse, poslechni toho kluka.
7: Ale co máme na spěch?
5: Sundej košily. Mám ti pomoct? Znamení Katli. Zrádce. Buď proklet ty i tvoje zlé činy, které jsi spáchal v Nangiale.
7: Postým.
5: Ne!
6: Jen pomalu, ke koním se nedostaneš.
7: Ale uplavu tamhle na loďce.
3: Skončíš v Karmově vodopádu.
7: Až se vrátím, jako váš vládce v Třešňovém údolí, budete píkat.
3: Proti prudkému proudu je bezmocný.
5: Máme teď jiné starosti, než oplakávat zrádce. Dovedeš nás za Jonatánem.
3: A za Urbanem a za dědečkem.

0: Kolik jste už schromáždili bojovníků, Žofie?
1: V lese u Elfridiny chaloupky je jich už celý tábor.
2: Zařídili jsme i zásobování zdejších lidí. Musí být silní, až přijde den povstání.
3: Moc dlouho ale své tajemství neuhlídáme. Tajnou chodbu mohou objevit každý den. Tengilovi vojáci řádí jako pominutí od chvíle, co jim Urban unikl.
0: Vaší zásluhou, bratři Lví srdce.
1: Karel je i můj zachránce. Souhlasíš tedy, Urbane, abych já vedla své lidi velkou branou?
0: A Hubert říční branou. Zajmete stráže a v údolí se k vám připojí místní lidé. Buď zvítězíme, nebo umřeme. Všechno musí proběhnout rychle. Brány se musí okamžitě zavřít, než dorazí Tengil s Katlou. I nepatrné ožehnutí jejími plameny člověka ochromí nebo zabije. Údolí musíme vyčistit ode všech Tengilových přívrženců.
3: Vyčistit? Tím myslíš zabít je?
0: Co jiného?
3: Já ale neumím zabíjet.
0: Ani když ti jde o život?
3: Ani tehdy ne.
0: Kdyby byli všichni takoví, zlo by vládlo na věky.
4: Bane, Urbane, kdyby byli všichni jako Jonatán, žádné zlo by přece neexistovalo.
0: Dobře. Zabíjet nemusíš, Jonatáne. Ale budeš objíždět na koni bitevní vřavu a povzbuzovat ostatní k tomu, co sám udělat nemůžeš. Lidi z Šípkového údolí tě musí vidět nás oba.
3: Tak dobře, když to nejde jinak. A Suchárek, tedy Karel, bude čekat tady. Nechci, aby tam byl.
0: Dobrá. Tak tedy pozítří zasvítání.
4: Mám takový strach, Matyáši.
5: Já taky, chlapče.
4: Pírko, jestli ona tam umře, chci umřít taky. Je to hrůza, všude někdo umírá. Tamhle kodr, vedra zasáhl Žofinčí, všude leží lidé. To je konec, Katla se blíží. Jonatáne, Jonatáne, neslyší mě Pírko. A teď přijíždí k Tengilovi. Podařilo se mu vyrvat Tengilovi trubku. Katla má nového pána. A vrhá se na toho starého. Jonatán říkal, Tengilův čas jednou přijde. A už je tady. Jsme zachráněni.
1: Ano, ale kolik to stálo životu? Matyáše zabili. I Huberta. Střetl se s Tengilem a Katlou ještě než prošel říční branou.
0: Ale tyran, který nás mučil a sužoval, už nežije. Naše děti budou svobodné a šťastné. Brzy bude v Šípkovém údolí jako dřív.
4: Ale bez Matyáše.
1: No, vrátím se s bojovníky do Třešňového údolí. Tady už nás nepotřebujete, Urbane.
0: Žofie, jsi zraněná.
1: Doma se vylečím. Pojedeš se mnou, Karle. Vrátíš se domů na rytířský dvůr.
4: Já se vrátím až s Jonatánem.
0: Jonatána jsme požádali o poslední službu. Musí odvést Katlu zpátky do Sluje.
3: Pomůžu, Urbane, ale byl bych rád, aby Karel zůstal se mnou.
4: Poslouchaj, Jonatáne, jde za námi. Řeka je tak krásná. Člověk má podél ní jezdit, co noha nohu mine. Dívat se, jak plyne a jak se třpití. Pozorovat vrbové větve, jak tančí ve větru. A ne podél ní chodit s dračicí v patách.
3: Uvážuj ve Sluji. Musíme tam být do večera. Stihneme to, podívej. Támhle už je Karmův vodopád. Přejedeme most a pak už to půjde rychle. Tak pospěš si, Katlo, tamhle je tvá skála.
4: Jonatáne, pozor! Hrom se splašil!
3: Suchárku! Vypadla mi trubka. Musíme Katle ujet, bez trubky mě neposlechne.
4: Jonatáne!
3: Jeď, tryskem! Musíme se dostat na vrcholek.
4: Pírko, musíme dál! Pírko! Zaroutil se.
3: Rom už je taky na konci sil. Odpusť mi to, suchárku, že jsem upustil tu trubku. Nemohl jsem za to. Ale neboj se, já tě katle nedám. Pojď, suchárku. Zkusíme uvolnit tenhle balvan.
4: Může jí zabít balvan, když se jí šípy a meč ani netknou.
3: Musíme zkusit všechno. Už se vykla. Půjde to.
4: Kámen strhl do vodopádu. Co je to tam?
3: To je Karm. Bájný had Karm, její největší nepřítel.

0: Nemůžu uvěřit, že už je po všem. Že jsme přeli most, máme ohníček, vyspíme se a pak nás čeká třešňové údolí. Chudáci Hrom a Pírko ani nechtěli pít. Myslíš, Jonatáne, že jim pomůže, když se pořádně vyspí?
1: Ano, až se vyspí, všechno bude v pořádku.
0: Tak Karm, o kterém slýchala Elfrida pohádky, čekal celou tu dobu na katlu ve vodopádu.
1: To bylo naše štěstí. Zabili se navzájem. Těšili se na to celé věky.
0: Jonatáne, mě se stýská po Matyášovi.
1: Je v Nangilimě.
0: Nangilima? Co je to?
1: Pamatuješ? Tehdy ráno, jak jsem odjížděl z Třešňového údolí a ty jsi měl takový strach. Řekl jsem ti přece, jestli se nevrátím, uvidíme se v Nangilimě. A teď je tam Matyáš. Víš, suchárku, v Nangilimě ještě vládnou časy pohádek a ohníčků.
0: Jen jestli Matyáš neprožívá pohádky, které by se radši neměly stát.
1: Tam ne. Tam je čas samých her. Lidé si v Nangilimě hrají, pracují, zpívají, pomáhají si navzájem a povídají pohádky. Někdy i strašidelné o předpotopních nestvůrách a o krutých lidech, jako je Tengil. Ale pak se tomu smějí. Matyáš se tam má moc dobře. Bydlí ve staré chaloupci v Ablíčkovém údolí, v nejzelenějším údolí Nangilimi. Víš, brzy bude potřebovat očesat jablka v zahradě. Měli bychom mu pomoct, už je starý.
0: Skoro mám chuť tam zajít.
1: Vidíš, to není špatný nápad, suchárku. Mohli bychom bydlet u Matyáše v Jablíčkovém údolí v Nangilimě.
0: Povídej, jaké by to bylo?
1: Moc krásné. Jezdili bychom na koni po lese, dělali si na různých místech ohníčky. Hluboko v lesích jsou průzračná jezírka. Celé dny bychom jezdili a pak se zase vrátili k Matyášovi.
0: A pomáhali mu? To by se ale Žufě s Urbanem museli bez tebe obejít, Jonatáne.
1: Už mě nepotřebují. Zařídí si všechno ve svých údolích sami.
0: Říkáš to moc hezky, ale jsi přitom smutný a bledý. Jonatáne, vypadáš jako princ pohádky, ale jako moc unavený princ.
1: Suchárku.
0: Co?
1: Pamatuješ, jak Urban říkal, jedno jediné ožehnutí kadliným plamenem může člověka zabít nebo ochromit?
0: Ano.
1: Když jsme před katlou utíkali, trošku mě ten oheň ožehnul.
0: Jonatáne.
1: Ne, nemusím umřít, ale ten plamen v člověku porouchá něco tak, že ochrne. Ne hned, postupně. Já už teď můžu pohnout jenom rukama.
0: A nemyslíš, že to přejde?
1: Ne, suchárku. Jenom kdybych se dostal do Nangilimy.
0: Ne, to ne. Nesmíš jít do Nangilimy beze mne.
1: Půjdeš tedy se mnou?
0: To víš, že půjdu. Neřekl jsem, že kam půjdeš ty, půjdu s tebou.
1: Jsi moc hodný, suchárku. Ale cesta je tam těžká. Pamatuješ, jak jsme tehdy skočili z okna, když hořel dům a my museli vyskočit na ulici? A já pak odešel do Nangialy, pamatuješ?
0: Jak se můžeš ptát? Co pak nevíš, že od té chvíle jsem na Nangialu myslel bez přestání?
1: Ano, já vím. Napadlo mě, že bychom mohli skočit ještě jednou. Z tamtoho srázu dolů na louku.
0: Ano, ale to umřeme. A tak se dostaneme do Nangilimy.
1: Jakože se Jonatány jmenuju. Jakmile se dotkneme země, uvidíme záři Nangilimy. Nad údolími bude vycházet slunce, zrovna bude začínat den a Hrom a Pírko tam na nás budou čekat.
0: A tam už nebudeš ani trochu chromý?
1: Ne, tam se zbavím všeho ošklivého.
0: Jonatáne, jak můžeš říct, že nás tam Hrom a Pírko budou čekat, když tamhle leží a spí?
1: Nespí, suchárku. Umřeli. Taky je popálil oheň. To, co vidíš, jsou jenom jejich těla.
0: Tak si pospěšme, aby nemuseli čekat dlouho.
1: Já si nemůžu pospíšit. Nemůžu sehnout z místa. Zapomněl jsi?
0: Jonatáne, vezmu tě na záda. Ty jsi mě taky jednou vzal.
1: Ale myslíš, suchárku, lví srdce, že budeš mít odvahu?
0: Ano. Jestli skočíme, bude jisté, že se do Nangilimi dostaneme oba. Žádný z nás nebude muset být sám a trápit se.
1: Milý statečný suchárku.
0: Jinak bych přece byl jenom hovňous a navždycky už hovňousem zůstal. Ale nejdřív si ještě chvíli u tebe posedím.
1: Ale ne dlouho.
0: Ne, jenom dokud nebude úplná tma, abych nic neviděl. Můžu tě vzít za ruku, Jonatáne? Víš, když jsi se mnou, vlastně nic není tak nebezpečné. Tak, teď se sehnu a ty se mě chyť rukama kolem krku. K okraji srazu je to pár kroků.
1: Suchárku lví srdce. Máš strach?
0: Ne, vlastně ano, mám strach. Ale skočím, Jonatáne. Skočím. Teď. A už nikdy se nebudu bát. Už nikdy. Nangilima. Jonatáne, vidím světlo. Vidím světlo.

0: Už máme zimu, už padá sníh a celá země jest bílá a chocholouši si prohlížejí koňské koblihy a na oknech se dělají krásné hvězdy. A my máme plný krám lidí, kteří si kupují mandle a rozinky, jelikož se blíží Vánoce. Tatínek s maminkou odbejvají lidi a lidi praví: už nám to nastává, pane Bajza. A tatínek praví: baže, baže, venku je pořádný samec, čím ještě posloužím. Že bych se moc těšil na Ježíška, to se moc netěším, protože nikdy nedostanu, co by jsem chtěl. Oni mě dávají porád jenom, co potřebuju, což je švindl, jelikož by mě to stejně museli koupit, tak jaké pak copak. Jináč už mám všecinko. Halifaxky, svetr, co má zips a tepláky, sáňky i hokejku. A kdyby se mě naši doopravdy ptali, co by jsem si přál, tak by jsem doopravdy musel říci, že nejradši ze všeho by jsem chtěl dřevěnou nohu, jako má pan Zilvar, jelikož by mě to všichni záviděli a nejvíce bejval Antonín. A kdyby mě nedali pod stromeček nohu, tak by jsem si přál, abych už nemusel chodit do houslí. A když ani to ne, tak aspoň album cizozemských známek. Já však svoje přání nikomu neřeknu, jelikož by naši pravili, že jsem skoták a povstalec a že ze mě nic nebude a tatínek by řval děsným hlasem, že musím z domu a že mě nechce vidět a pak by jsem musel celou hodinu vrzat na housle. Už jsem housle třikrát vynechal, protože pan učitel mě kárá, že mám šmitec jako botu a proč jsem si ho nevypral. Jináč se mě o Vánocích všecko líbí. My máme vždycky vaničku, co v ní plavou kapři a otvírají hubu. Tatínek se každou chvíli přijde z kvelbu na ně podívat a praví: to jsou chlapáci. Maminka krájí mandle, Kristýna přebírá rozinky a já je kradu, a oni říkají, aby jsem šel pryč. A náš Honza chodí po kuchyni, ocas má vzhůru jako proutek a ke všemu čuchá. Tatínek a maminka, jakož i Rampepurda, na něho dupají a praví silným hlasem: nemusíš ke všemu čuchat, nikdo se tě neprosil, ani pryč, tady není nic pro tebe, šic, šic. A Honza jde pryč a když kráčí po dvoře, tak se vyhýbá sněhu, jelikož ho to zebe do tlapek. Když je štědrý večer, tak se dříve zavírá kvelb a kdo si něco zapomněl, tak chodí zadem. O štědrém večeru naši mluví jemným hlasem, jenom mančinka brečí silným hlasem, ale ta brečí ve svátek i ve všední den, jelikož z toho nemá rozum. Ale já skoro vůbec nic nezlobím, jelikož nejsem žádné malé dítě. Náš tatínek ať dostane k Ježíšku, co dostane, tak je se vším svolný a má děsnou radost. Letos jako jindy obdržel bačkory a pravil: to je překvapení, to se podívejme, a políbil maminku. Maminka obdržela vlněnou šálu a pravila: ale vždyť to nemuselo být, a políbila tatínka. Já jsem věděl, že dostanu rukavice s palcem, a taky jsem je dostal, začež jsem se musel poděkovat silným hlasem, ale v duchu jsem pravil: to jste se nepředali. A Kristýna obdržela na šaty a talíř jablek, fíků a ořechů, my je stejně prodáváme, a políbila mamince ruku. Pak si sedla v kuchyni, louskala ořechy a brečela, jelikož jí bylo smutno, a potom si ode mne vypůjčila péro a inkoust a psala domů. A pak jsme měli kapra, závin a čaj, na čež jsme hráli duráka o ořechy, já jsem všecky obehrál, Honza se šel toulat, tatínek bručel, že ani na štědrý den se nemůže ten kocour zdržet doma a já jsem musel jít brzo spát. O Vánocích přijel na návštěvu náš Láďa, měl modrý svetr a každého se ptal: co myslíte, že mě ten svetr stál? A měl radost, když to nikdo neuhodl. A měl taktéž žluté rukavičky, na nohou bílé kamaše a velice voněl. Když s někým mluvil, tak přimhuřoval levé oko a tatínek mu to zakázal. Mě přivezl barvičky ve škatulce a bylo jich na každé straně 8, mezi nimi stříbrná a zlatá. a mluvil jako starý, mě domlouval, abych se pilně učil, abych poznal lepší život, než má on, jelikož jest porád v jednom kole. A pravil, že musí jít k holiči, protože mu vousy rostou neobyčejně rychle. Když ho Kristýna spatřila, tak se porád chechtala a nemohla před ním pít kafe, jelikož se zakuckala a běžela ven a maminka pravila, kdy ta holka dostane rozum. Ladislav chtěl porád vědět, jak prospívám a koukal se mě do sešitů a taky chtěl, abych mu zahrál na housle, jestli už znám dvojhmaty. Já jsem mu pravil, že hrajeme už 3 křížky a 3 B, ale zahrát jsem mu nechtěl. On mluvil hlubokým hlasem a chodil pomalu a každou chvíli pravil, že mu rychle rostou vousy, rychleji než prvnímu prodavači. Mně se nelíbilo, že je tak hrdý a pravil jsem, že žádné vousy nemá. On pravil, tak si šláhni. A já jsem nechtěl a zase jsem pravil, že mu nic neroste, že nemusí chodit k holiči. On se urazil a chtěl, abych mu za trest vrátil ty barvičky. Ale tatínek pravil, co se dá, to se má nechat a nehádejte se. Na Boží hod odpoledne dal tatínek Láďovi doutníka a pravil mu, aby šel s ním do hospody, že chce lidem ukázat, jakého má velkého syna. Oni kouřili doutníky a šli do hospody a maminka se za nimi dívala. Na svatého Štěpána měli jsme k obědu husu. A bylo takhle k polednímu a Kristýna se podívala z okna a vykřikla silným hlasem. Jezus konte, milost paní, mně se zdá, že k nám jdou Vařekovi. Maminka se taktéž podívala z okna a pravila. Tak, tady to máme, ne abyste řekli, že máme k obědu husu. Skutečně za chvíli vešel strejda Vařeka s tetou Emílií a pravili, že přišli přát šťastných a veselých svátků. Maminka je usadila za stůl a uctila je domácí kořavkou a mandlovými koláčky a oni porád jedli. Nejdřív mluvili o tom, že je mráz, ale že to tak nezůstane, že to zase povolí, což by bylo dobře, jelikož se jináč spálí moc uhlí, a pak mluvili o nemocech a že je všecko dražší. Načež se teta Emílie ptala, co máme k obědu. Maminka pravila, ale udělala jsem brambor, jeden už věru neví, co má vařit. Strejda a teta si udělali brambor a podívali se na sebe, jakože se diví. Tatínek pravil, aby se nedivili, že obchody jdou špatně. V tom jsem otevřel troubu u kamen a ono to silně vonělo a teta vstala a šla se podívat do kuchyně a pravila tenkým hlasem, tak to je ten brambor, to věřím. Já jsem byl rád, že měli vsteka a strejda pravil, to je pak ta upřímnost. Jestli si myslíte, že jsme vás přišli vyjídat, tak to si nemyslete. My toho nemáme zapotřebí, my od nikoho nic nechceme. A když mluvil, tak se mu fousy hejbali. A teta Emílie taky pravila, že od nikoho nic nechtějí, jelikož od nikoho nemají co očekávat, že přišli po příbuzensku, ale nýčko se vidí, jací my jsme a že nikdy od nás nic dobrého neužili. Mluvila dosti dlouho, ale strejda pravil, matko, pojď, to nemá žádnou cenu. Potom teta Emílie pravila, hamba, hamba, a šli. Jak šli, tak se maminka podívala z okna a viděla, jak se zastavili s panem Fajstem a jak mluvili, on kejval, oni kejvali a dívali se na náš barák a všelijak hejbali přitom rukama. Pak se maminka obrátila od okna a když se podívala na tatínka, tak se musela smát a když se tatínek podíval na ní, tak se taky musel smát a smáli se oba čím dál tím víc a já jsem se taky smál, jelikož se smáli a Kristýna v kuchyni se smála a špištěla a kašlala a křičela, no ne lidi, já z toho budu mít smrt. A ještě při obědě jsme se smáli, až tatínek pravil přísně, tak už konec a dost, všecko má své meze a po obědě si šel lehnout. A maminka rovnala ve skříni prádlo a ještě se trošičku smála. Ale náš Láďa se vůbec nesmál. A když byl večer, tak chodil po rinku s jednou slečnou a kouřil doutníka, mluvil hlubokým hlasem a byl velice hrdý. A A když si pak doma zouval bodky, tak pravil, že v životě mnoho zkusil, ale nyní má dráhu otevřenou. Já jsem mu chtěl říci, ale vousy ti přece jenom nerostou, jenomže na mne přišlo spaní a já spal. Napadlo hodně sněhu a bylo ho čím dál víc a já jsem byl rád. Pročež jsem vytáhl své sáňky a stavil jsem se pro Evu Svobodovou, jelikož mě žádala, abych se pro ní stavil. Pak jsme šli na Budín, kde se krásně sáňkuje a bylo tam hodně hochů, jakož i jiných dětí. A když jsme byli docela nahoře, tak jsme si sedli na sáňky, já jsem sedl napřed a Eva vzadu a ona se mne držela. A jeli jsme dolů velice rychle, porád rychleji, až to bylo strašně rychle a Eva se mne držela velice silně. Bylo to krásné, zmrzlý sníh lítal na všechny strany a já jsem slyšel, jak vítr křičí holá, holá. Eva vejskala strachem, ale já jsem jí pravil, že nemusí mít strach, když já rejduju, tak se nemůže nic stát. Ona pravila, že teda se mnou už nikdy nebude mít strach, ale že vejskat bude stejně, protože to tak rychle jede. Býval Antonín pravil, že je dobře, že je tolik sněhu, protože budeme dělat eskimáky. Pročež jsme si dělali chatrče ze sněhu a býval pravil. Já jsem Nanuk, člověk přírodní. My jsme všichni uznali, že je Nanuk a kořili jsme se mu. A potom jsme jako lovili velryby a tuleně a lední medvědy a byl s námi otakárek Soumarů a jemu jsme pravili, že je medvěd a že je zastřelený. Tak on si lehl a byl jako mrtvý a my jsme mu jako uřezali tlapy a jako jsme si je pekli nad ohněm a velmi jsme si jako pochutnávali. Pak ale si pro něho přišla slečna, vzala ho za ruku a pravila, že když otakárek dostane zápal plic, tak za nic nebude moct. My jsme pravili, že taky za to nebudeme moct, jelikož otakárek sám od sebe pravil, že bude dělat medvěda, že bude jako zastřelený a že mu jako uřežeme tlapy, které budeme jíst. A bejval ještě pravil, že s otakárkem není žádná hra, jiný by byl rád, kdyby mohl dělat zastřeleného medvěda. A jeden druhému jsme pravili, fuj, fuj, nehrám. A už jsme si nehráli a šli jsme domů, a já jsem se bál, aby se otakárek nenachladil, že by to bylo zase na mě.
1: Paní Trumberiová si dává hádat. Paní Trumberiová vchází do svého bytu a nalezá tam přítelkyni, která na ní čeká.
2: Ach, drahoušku, promiň, jsem tak vyčerpaná. Máry, prosím vás, dejte dveře zase na řetízek. Doufám, Marto, že jsem tě nenechala dlouho čekat. Asi 20 minut, ach, to je hamba. Ale zažila jsem právě něco tak vzrušujícího, jsem z toho celá bez sebe. Já ti to musím hned všechno povědět. Ale počkej chvilku, než zazvoním na Máry, aby nám namíchala koktejly. Dáš si taky, víc. Máry, udělejte nám dva koktejly. Ne, radši čtyři, nebo ne. Máry, udělejte jich 6. Ano, Marto, drahoušku, já se prostě potřebuju napít, jsem z toho prostě celá pryč. Zrovna jsem si byla dát hádat, ne, nemyslím hádat z ruky nebo z karet, mám na mysli, že jsem si dala číst z horoskopu. Musíš mi prominout, že jsem tak bez dechu. Ale ne, nejsem opravdu bez dechu, to dělá jen to rozčílení. Drahá Marto, já ti to musím povědět. Nemůžu ti to prostě nepovědět a nechat si to pro sebe. Marto, já budu unesená. Ano, unesená, teď, každou chvíli, přímo odsud. Máry, jsou ty dveře na řetízek, neotvírejte nikomu. Ach, tak. Zaplať pámbu za ten koktejl, promiň, že to vypiju naraz. Tak, už je to lepší. Člověka to hned uklidní, nemyslíš? Já si nejspíš vezmu ještě jeden. Ano, má drahá. Čekám, že budu unesená každým okamžikem.
1: Jestli mi tenhle osud předpověděla paní Brownová, ale ne, proboha, ne. Já nebyla u staré paní Brownové ani u nikoho tohohle druhu. Ona je ovšem docela dobrá, paní Brownová, chodila se k ní často. Je to taková milá babka. Byla jsem u ní minulou zimu jistě skoro každý týden, jenže ona mi nikdy nic neřekne. A to, co řekne, je takové ordinérní, co pak to nevíš. Prorokovala mi, že Henry bude žít do 90, no tak to je docela v pořádku, že jo? Já doufám, že se toho dožije samozřejmě. Henry jako manžel docela ujde, ale do 90, no. A člověk si konečně neplatí za to, aby poslouchal takové hlouposti. No jistě, prorokovala mi, že pojedeme o Velikonocích na Bermudy, jenže to nebylo žádné pořádné věštění. To stálo stejně v novinách, že jo? Ale tenhle hádač, to je něco docela jiného. To není jenom hadač. Je to jogínský věštec. To je naprosto jiná věc. Jmenuje se Yahibahi a je Pars. Víš, co to je? No, to znamená něco jako Ind, jenže to je něco vyššího. No, víš, jak se všichni Indové dělí na kasty. Když jsi v té nejnižší kastě, musíš se živit odpadky a nesmíš s nikým mluvit. No a pak je tam ještě spousta prostředních kast, ti musí být vegetariáni a uctívat krávy. No chápej, já vím o Indii všechno, poněvadž jsme byli s Henrym na cestě kolem světa a stavěli jsme se na celý den v Bombeji. Na palubě s námi byl jeden čínský gentleman, nějaký pan Ohu. Ten byl docela v pořádku, studoval 4 měsíce na Harvardu a ten nám pověděl všechno o indickém náboženství a proč tak dalece předčí křesťanství. Proto teda vím o těch kastách, no. A kasta pana Yahibahiho je nejvyšší ze všech kast. Její příslušníci vůbec nejedí a vůbec nemluví. Jenom kontemplují. Oh, díky, díky, Mario, jo, postavte je sem vedle ostatních, tak. Ah, tenhle snad není moc silný. Huh? Ach, bože, tak tohle jsem potřebovala. Jak říkám, věřila bys tomu, že pan Yahibahi, než přišel sem do Ameriky, seděl celý měsíc na vršku nějakého sloupu, měl na sobě jenom takovou, jak tomu říkají, bederní roušku a jenom meditoval. Představ si ty mouchy, no. A když přišel sem, nevím prostě před jak dlouhou dobou, a začal sestavovat ty horoskopy, tak se tomu říká, Marto, ten ti měl takové báječné výsledky. Představ si, že předpověděl paní Newmové, že se nad ní vznáší něco temného a ještě ten měsíc jí utekl její šofér. A paní Tulpasové řekl, že jejího nejmladšího syna, toho na univerzitě, čeká něco osudného a představ si, vážně čekalo. Vyloučili ho na konci semestru. Pro opilství, no. Ten je báječný a ještě něco má drahá. On nechce vůbec peníze, pohrdá jimi. To je první věc, kterou se o Yahibahim dovíš. Můžeš mu je nabídnout, když chceš, prostě ze zdvořilosti, ale on je klidně odmítne. Peníze jsou pro něho pouhá špína. To víš. Nemá žádná vydání. Kontemplace ho nic nestojí, no. Takže je hrozně těžké vůbec se k němu dostat. Drahá Marto, já musela čekat Bůh ví jak dlouho, aby srozuměla. Nemohla jsem si dát hádat, jenže tak se tomu neříká. U něho je to zažít zjevení. Nemohla jsem tedy zažít zjevení, dokud jsem k tomu nebyla připravena. To je součást jeho metody. No, musela jsem se na to připravovat kontemplací. Musela jsem tam poslat $10, ale ne panu Yahibahimu ovšem, jeho asistentovi. A potom týden kontemplovat. Napřed to bylo příšerně těžké, ale já nemyslím těch $10. To bylo lehké, ale to kontemplování, víš, to nesmíš myslet vůbec na nic.
3: Ze začátku jsem musela pořád myslet na to, co všechno si mám koupit, jestli Máry vykoupala Astorka a že musím zatelefonovat Henrymu, aby si nezapomněl dát proplatit šek a co si mám odpoledne vzít na sebe. No víš, prostě na ty běžné pracovní povinnosti, při kterých je člověk celý den v jednom kole. Ale docela dobře jsem se to myšlení na nic naučila a koncem týdne jsem dostala myšlené poselství. Představ si to, myšlené poselství přišlo poštou, abych zase poslala $10 a pokračovala v kontemplování. Tak se poznala, že jsem na správné cestě. No, a když jsem takhle kontemplovala 4 neděle, tak mi dovolili, abych se stala novickou, to znamená osobou, která právě začíná být jogínem. No jenže potom to trvá ještě celé roky. A pak jsem šla poprvé za samotným panem Jahim Bahim do takového zvláštního bytu, tak zvenčí ani ne. Na pohled to byl obyčejný malý byteček v jedné postranní uličce. Ale mám na mysli, že jakmile se dostala dovnitř, po všech těch schodech, co vedly nahoru a do předpokoje, kde se čekalo, tam visely záclony se symboly hadů a indických božstev. No to ti bylo úplně mysteriózní. A ten člověk, co mě přijal, ne sám pan Jahi Bahi ovšem, ale jeho asistent, ten nejzvláštnější človíček, jmenuje se Rambam, takový kulatý mužík, já myslím, že byl Bengálec. Ten si skřížil ruce na břiše, poklonil se hrozně hluboko a řekl: Isis vás ochraňuj, má drahá. To na mě udělalo ohromný dojem. Zeptala jsem se ho, jestli se můžu setkat s panem Jahi Bahim, ale pan Rambam zavrtěl hlavou a řekl, že ne, že pan Jahi právě medituje a nesmí být vyrušován. Položila jsem $10 na malý postranní stoleček, naprosto nevtíravě, abych ho snad neurazila, ale pan Bam nad tím prostě mávl rukou s takovým tím vlídným úsměvem a pokrčením ramenem a vysvětlil mi, že peníze v životě pana Jahiho nehrají vůbec žádnou roli. Pak znovu mávl rukou a věřila bys tomu. Ta $10 byla pryč. Drahušku, on ji prostě deastralizoval. Bez nejmenší pochybnosti. Viděla jsem to na vlastní oči. Jednu chvíli byla tam a v příští chvíli pryč. Takhle jsem tam přišla ještě 3krát, myslím 3 dny za sebou, a pan Bam mě pokaždé přijal stejně v líně a stejně zavrtěl hlavou. Pan Jahi pořád ještě meditoval. Pokaždé jsem položila $10 na ten stolek a pokaždé ji deastralizoval. Pak jsem dostala strach, že to snad bylo nevkusné. Že se to mohlo dotknout jeho citu, když jsem ho takhle nutila, aby deastralizoval $10 každý den. A tak jsem tam příští den nepoložila žádné peníze. A možná ten šok, no. Drahušku, ono je to všecko tak subtilní, víš. Možná právě ten šok vytrhl pana Jahiho z jeho meditování. Zkrátka slyšela jsem, jak něco zavolal na pana Bama, patrně indicky, a pan Bam řekl, že pan Jahi mě přijme. Pan Jahi Bahi tedy vyšel z posad těch záclon, takový zvláštní člověk, tak vysoký a přece jenom neopravdu vysoký. Já myslím, že to dělalo to jeho dlouhé roucho, celé vzorkované posvátnými hady a ještěrkami, a ty jeho oči, drahoušku. Tak hluboké oči, jako tůňky melasy. Pak vzal moji dlaň mezi své dlaně a řekl: Osiris vás provázej. Potom mě posadil do křesla a zadíval se mi do očí a dlouho mě držel za ruku a pak řekl: Vy máte duši? A znovu se na mě zadíval a řekl: vznáší se nad vámi stíny temnoty. A já se ho zeptala, co to má znamenat. Ale on jenom zavrtěl hlavou a v té chvíli byl pryč. Prostě jsem přivřela oči a on zmizel. Možná, že zašel za tu záclonu. No. Prostě, drahoušku, věřila bys tomu. A zvoní telefon. Máry, podívejte se, kdo to volá a řekněte, že nemůžu k telefonu. Prostě věřila bys tomu. Chodila jsem tam potom pořád.
4: Cože? Co říkáte, Máry?
3: Chce se mnou mluvit někdo z večerníku? No řekněte, že nejsem doma. Chodila jsem tam tedy, jak říkám, potom pořád. A pan Jahy řekl, že sestaví můj horoskop, aby mi z něho vyčetl, co mě čeká, jenže se k tomu nikdy nedostal až dneska. No. Bože můj, jsem z toho celá roztřesená. To je tak temné, tak děsivé. Ale já ti napřed musím povědět tohle. Pokaždé, když jsem šla k panu Jahymu, pan Bam mi řekl, že musím na svůj horoskop čekat ještě týden či dva, ale jestli prý chci, byl přitom hrozně laskavý, tak vyvolá pár duchů a budu moci promluvit s nimi. No, bylo to báječné. Vyvolal ducha Napoleonova. Takže já jsem mluvila přímo s Napoleonem. Za záclonou. Právě tak snadno, jako mluvím s tebou. No, zeptala jsem se ho, jestli se mu na svaté Heleně stýskalo. A on řekl, ano. Pak jsem se ho ptala, jestli námořní bitva u Trafalgaru přispěla nejvíc k jeho porážce. A on řekl, že ano, že tenkrát neměl dost kavalérie. Taky jsem mluvila s duchem Benjamina Franklina, jenže ten se zdál trošku nudný. No, poškodil se mu možná po smrti mozek, no, ale přesto řekl, že je tam všechno krásné a jasné, tam tedy, kde právě je. No, ale s těmi duchy bylo něco divného, má drahá. Někteří z nich ti mi kladli, no, záhadné otázky. Napoleon se mě zeptal, jestli mám extra klíč ke svému bytu. Já jsem mu řekla, že ano. A on řekl, že by jej mohl potřebovat. Abych jej laskavě nechala u pana Jahyho. No, tak jsem to udělala. No jenomže já nechci, aby se Napoleon chodil a mohl se sem dostat v noci. Řekla jsem panu Jahymu, že si dám na dveře přidělat extra zámek a představ si, drahoušku, duch Johanky z Arku při příští seanci mě varoval, abych to nedělala. Řekla mi, že je to bez toho zámku v pořádku. A samozřejmě, když si to ona myslí, že je to v pořádku, tak je to v pořádku i pro mě, že jo? No jenom doufám, že když pan Jahy dá ten klíč Napoleonovi, tak mi dá o tom taky vědět. No, a konečně se mi podařilo dostat od pana Jahyho to zjevení. To bylo předevčírem. Napřed mluvil o Henrym. Nechtěl mi povědět, co se mu má stát, ale je to něco strašného. Říkal, že to nad ním visí a každou chvíli to může spadnout a že písek v Henryho přesýpacích hodinách už dosypává. Henry prý musí okamžitě odjet z města a nebrat si sebou nic cenného. Všechny cennosti má prý nechat tady, v bytě. Osiris prý na ně bude dávat pozor. No. Telefonovala jsem Henrymu hned, jak jsem se potom dostala domů. Byl v golfovém klubu. A já mu řekla, Henry, pan Jahy, ten párský mák, říká, že nad tebou něco visí. A on mi odpověděl, neříkej, podařilo se mi teď udělat pár skutečně dobrých úderů při golfu. A já ho ještě varovala, pan Jahy říká, že písek v tvých hodinách už dosypává. A Henry se zachechtal, jo, před hodinou jsem v písku ztratil jeden míček. Já ho prosila, Henry, musíš se dát pod ochranu Osirise. A on mi odsekl, co je v nepořádku s policií. Však Henry dokáže být protivný, jak dokáže mluvit ironicky. Ale když se pak vrátil domů, pověděla se mu to všechno a tentokrát mě poslouchal. Zvlášť o tom, že Napoleon má náš klíč. Já myslím, že žárlil. Ale já mu to vymluvila, Henry. Napoleon je jenom duch a stejně Napoleon nebyl muž toho druhu. No, to bylo včera. A dneska jsem šla k panu Jahimu zase a on mě přijal, nemeditoval a vyložil mi můj horoskop. Řekl, že ztratím Henryho. No tak to už jsem tušila. Potom dodal, já se ti zrovna třesu při tom pomyšlení. Máry, jsou ty dveře zamčené, podívejte se na ně. Řekl mi zkrátka, že jsem každou chvíli v nebezpečí, že budu unesená. Ano, unesená. A únosci za mne budou chtít výkupné. No představ si to. Já jsem se zeptala, kolik budou chtít. A on řekl, že se to pokusí zjistit a zadíval se do křišťálové koule, celé tmavé a lesklé, díval se do ní tak upřeně a zamumlal, že tam vidí nějaké číslice, jenže se dají těžko přečíst. A pak se mě zeptal, kolik bych zaplatila, já řekla, že to bude záležet na Henrym a pan Jahy pokýval hlavou a řekl, že mu ty číslice připadají jako 100 000. Poznamenala jsem, že jsem ráda, že to není víc. On se do té koule zadíval znovu a prohlásil, že to podle jeho názoru bude 150 000. Zeptala jsem se pana Jahyho, co si mám počít. A on řekl, že napřed se musím dát pod ochranu té Isis a Osirise. Mám prý zabalit všechno, co mám cenného a nechat to tady s tajným znamením Osirise. No mi ukázali, jak se to znamení dělá. Aby to Osiris zdřežil. No. Mám to znamení udělat na všem ceném, jako na špercích, ale na ničem jiném. A Osiris na to dá pozor a kdybych se rozhodla pro výkupné, ať je tu nechám, zřetelně označené slovem výkupné. No. A potom prý mám okamžitě odjet z města a nebrat si nic sebou. Víš, vysvětlil mi, že podle učení jógy platí ochrana jenom pro slabé. Takže tady musím nechat dokonce i všechny svoje peníze. Až na nějakou maličkost na pár dní. No, on mi vlastně řekl, abych vybrala všechny hotové peníze ze svého konta, označila je Osirisovým znamením a nechala je tady. No, řekl, že Osiris bude... Je tam někdo za dveřmi? Ne, nesudávejte ten zetísek, proboha, nikoho sem nepouštějte, Máry. Cože? Co říkáte, nějaký mladík z večerníku? Kvůli nějakému senzačnímu zatčení, ale já nevím nic o žádném senzačním zatčení. Nepouštějte ho dál, Máry. Ale proboha, senzační zatčení? Znamená to snad, že moje únosce už dopadly. No není ten Osiris báječný, představ si to. Takhle předpovědět, co chtěli udělat, dřív než k tomu došlo. No zaplať pámbu. No tak už zase zvoní telefon, Máry. A můj manžel, ano, ano, ovšem, já to vezmu. Haló? Henry, co se stalo? Slyšel jsi o tom, co říkáš? Moji dva darebáci zatčeni. Moji dva. No proč říkáš moji dva? Pan Jahy Bahy a pan Rambam, ale Henry, to nejsou přece darebáci, to jsou Parsové. Pan Ram je Bengálec a je jeden z nejspirituálnějších lidí. Henry, jaké jsem kdy poznala. Už jen slyšet ho mluvit, člověka poznáší. Čemu se směješ? Že jsem ho měla slyšet mluvit dneska? Co ti myslíš? Říká, že není žádný Bengálec, že je jenom nabarvený a pan Jahy, že je Irčan? Co je na tom k smíchu? Cože ten Rambam řekl? Že řekl to?
2: Henry, opakuj mi to. Opakuj mi to. Rambam řekl, že málem dostali tu starou krůtu. Ty myslel mě? Mě starou krůtu? No doufám, že to dostane on, ten lotr špinavá, mrňavá. Co říkáš? Že dostane 5 let? No tak to tedy doufám. Ale snad ne, chudák pan Jahy, ten je tak o duši vynělý. Jo, tak on se smál taky. Cože stará koza? Doufám, že dostane 10.

Dobrý den. 23 let až do Karlovy smrti v roce 1378 zdobil jeho hlavu císařský diadém. Nemohl už žádat víc. Rokem 1355 stanul na vrcholu své životní dráhy. Ve srovnání s tím, co všechno dokázal do svých 39, se jeho perspektivy zdály už přece jenom trochu fádní. Obtíže hor překonal. Teď Karlovi IV. Zbývaly obtíže rovin.

0: Toulky českou minulostí.
1: Nejistý a velmi prchavý je život. Ačkoliv tvůj věk je velice svěží, přece nestojí, ustavičně letí a rychle prchá. Aniž to pozoruješ, každý den tě žene ke stáří. Zatímco se ohlížíš, zatímco váháš, pokradmu se dostaví nepředvídané šediny. A nebo snad váháš, abys nezačal před časem to, k vykonání čehož, jak chápeš, sotva stačí nejdelší doba lidského života?
2: Takto útočil na Karla IV. Slavný italský básník Francesco Petrarca.
0: Kdyby už nemiloval svou Lauru, dozajista by největší jeho cit patřil právě českému králi.
3: On totiž, pan Petrarca, v něm viděl záchranu římské říše.
1: Nemáš starost o věc všední a bezvýznamnou. Římská

0: zde si byl vychován. Tam máš království, zde máš království i říši. A řekl bych s dovolením všech národů a zemí, když najdeš všude údy, zde najdeš samu hlavu monarchie.
1: V prosinci roku 1352. zemřel Karlův učitel Pierre de Rossier, který vstoupil do dějin pod papežským jménem Kliment VI.
2: Nejdříve rád pomohl svému mladému příteli k místu na slunci.
1: Aby pak léta litoval, že se neujal někoho jiného.
3: Koho?
1: Méně schopnějšího.
3: Teď byl ale vytoužený vrchol Karlovy kariéry na dosah ruky.
2: Nový muž na Petrově stolci,
1: papež Inocenc VI,
2: sice také nějak moc nespěchal, aby Karla pomazal,
1: ale nebylo v jeho silách tomu zabránit.
2: Král český a římský se právě otřepal z tetraplegie,
3: neboli z těžkého ochrnutí na všechny čtyři končetiny,
2: a vyvinul tu nejvyšší aktivitu.
1: Brzy dosáhl cíle.
0: Konečně tedy si přišel. Tvá vřelá náklonost k otci zdolala drsnou cestu.
3: Vykřikuje z Říma Francesco Petrarca slovy Vergiliovými, ale v zápětí už dodává sám za sebe.
0: Pro mne již nejsi králem Čech.
3: Pro nás taky ne, neboť Karel byl mimo jiné králem Českého království a nikoli Čech. A to je trošku rozdíl dnes i tenkrát.
0: Pro mne si králem světa. Jsi již římským císařem, jsi již skutečným Cézarem. Najdeš, nepochybuj o tom, připraveno všechno, co jsem ti sliboval. Korunu, říši, nesmrtelnou slávu a otevřený přístup do nebe. A úhrnem všechno, co je dopřáno člověku si přáti nebo doufati. Již tě v duchu vítám při přechodu přes alpské hřebeny a zajisté ne sám. My jsme tě, císaři, jak jsem říkal od začátku, pokládali za Itala. Ať máš původ kdekoliv. A věru nezáleží na tom, kde ses narodil, nýbrž k čemu. Buď živ a zdráv, císaři, a pospěš.
1: Do Říma se vypravil Karel na svatého Václava.
3: Na tohoto svědce si velice potrpěl. Konec konců sám byl původně taky Václav.
1: A to z Rakous, kde právě pobýval bezpečnou cestou přes Salzburg do Udine.
2: Tam ho uvítal srdečně jeho nevlastní bratr, akvilejský patriarcha Mikuláš.
3: Jestli snad někdo zapomněl, co to bylo za Mikuláše, a já se tomu ani nedivím, tak tento bratříček se narodil jako nemanželský.
1: Sdělil mu radostnou zprávu, že právě zemřel Karlův zavilý nepřítel, kardinál Visconti.
2: Pan kardinál byl po papežovi jedinou zbývající překážkou na Karlově cestě za císařskou korunou.
3: Neboli další potvrzení pravidla, že nepřátelé Karla IV. Sami věděli, kdy mají odejít.
1: Nejčastěji tím, že zemřeli.
3: Aniž se o to král nějak přičinil. Měl zkrátka takové neskutečné štěstí.
2: Pozůstalí synovci bojovného kardinála byli přístupní dohodě. Karla do Milána pustili a dali ho korunovat lombardskou královskou korunou.
1: Korunovaný lombardský král jim za to potvrdil privilegia.
2: Obratem za ně inkasoval 200 tisíc zlatých na svou římskou jízdu.
3: Dnes bychom řekli sponzorský příspěvek.
2: Na tehdejší dobu velice zvláštní bylo, že Karel pozval Francesca Petrarku do Mantovy.
1: Petrarka pozvání s potěšením přijal.
2: Zdržel se v mantovském Karlově sídle několik dní.
1: Diskutovali spolu dlouhé hodiny, často až pozdě do noci při procházce zahradou.
2: Král se dal informovat o básníkových filozofických spisech a úvahách a velice s ním polemizoval.
1: Pozval Petrarku i do svého korunovačního průvodu.
3: Přijal básník?
1: Nepřijal. Kdyby se na delší dobu vzdálil ze svého místa u milánského dvora, možná by o ně přišel.
3: Budiš tato zkušenost varováním i pro mnohé dnešní politiky.
1: Průvod to vzal přes Pízu.
2: Tam si dal Karel randevu se zbývajícími hodnostáři.
1: A začátkem dubna 1355. roku pak stanul spolu s téměř 4000 rytíři před branami věčného města.

0: svátkem Božího hodu velikonočního, pan Karel zajisté maje na mysli onen výrok v evangeliu:
1: každý, kdo se ponižuje, bude povýšen.
0: Vstoupil do Říma pokorně a pěšky, přestrojen za poutníka, a ačkoliv mu Římané přišli naproti s převelikou slavnostností, přece on, pohrdaje světskou slávou, vkročil do svatého města tajně a po 3 dny obcházel skrytě s velikou zbožností všechny svatyně, a jeho vlastní lidi ho nepoznali.
2: Což o to v převlecích a v maskování byl Karel IV. Mistr.
3: Jenomže do Říma se vypravil inkognito, protože papeži původně slíbil, že se v tomto městě nezdrží déle než 24 hodiny.
1: Dodatečně sice svatý otec od tohoto požadavku upustil, ale Karel jeho laskavosti nechtěl zneužívat.
3: On byl v jádru velice romanticky založen, a tak vstoupil do Říma přestrojen za prostého poutníka.
1: Požádal o nocleh v domě člena kapituly svatého Petra a na Velký pátek si prohlížel, nikým nepoznán a nerušen, hlavní římské chrámy a trosky starověkého města.
3: Teprve na 2. den,
1: to už byla Bílá sobota,
3: se dal poznat, přijal ve Vatikánském paláci představitele římského senátu a přenocoval tady jako papežův host.
0: Na Boží hod velikonoční časně ráno vyjel pan Karel na pole mimo město a tam k němu přišli Římané a převeliké množství lidí ze všech končin světa, všichni sedíce na silných koních, ve zbraně a v přilbách s chocholy, připraveni jako k boji, projevovali svou pohotovost k službám. Potom vjede první panovník světa, provázen velikým množstvím lidí, do města o 3. hodině toho dne s mocí a nádherou, opásá četné ba nesčetné bojovníky rytířskými pásy a jest na schodech před chrámem svatého Petra radostně a velmi slavnostně přivítán. Jest uveden do chrámu a po předchozím požehnání a obvyklých obřadech jest při slavné mši pomazán a korunován za císaře celého okrsku zemského, zároveň se svou manželkou paní Anou, dcerou někdejšího vévody svídnického. Nesmírná radost a nevýslovné potěšení naplnilo tehdy celý český národ, když viděli svého krále na vysokém trůnu a korunovaného císařskou mitrou. Všichni volali Kyrie eleison a zpívali Tě Boha chválíme.
2: Musela to být sláva.
3: Taky, že byla.
1: Lucemburg se ocitl na samém vrcholu slávy.
3: Víš, už to nešlo.
1: V pojmech středověku byl pánem světa.
2: Ano, jenom mi tam nesedí jedno jméno.
3: Jméno jeho manželky. Teď už i císařovny.
2: No tak Anna to byla pořád, ale ten její původ?
0: Dcera někdejšího vévody svídnického.
2: Karlova manželka Anna byla přece příjmením Falcká.
3: To byla Karlova první Anna. Tahle ta svídnická byla v pořadí 2., jinak mezi královými manželkami už 3.
0: V den mláďátek 28. prosince odešel z tohoto světa Václav, 2letý chlapec, prvorozenec pana Karla, jejíž měl s paní Anou, dcerou falckrabího Rýnského, a byl pohřben v otcově hrobce.
1: Karlovi zemřel první a jediný synek, ani ne 2letý.
3: Tatínek s ním měl veliké plány. Chtěl jeho prostřednictvím posílit a rozšířit české panství.
1: On totiž zamýšlel sňatek toho jednoročního děcka s 12letou dědičkou Svídnicka Anou.
3: Svídnicko bylo jedinou zemí, která ve Slezsku ještě nepatřila lucemburskému panství.
1: Po necelých 2 letech však zasáhla Karla další ztráta.
0: 1. února 1352. roku zemřela ve 23 letech věku svého paní Anna, dcera falckrabího Rýnského, manželka pana Karla, a byla pohřbena v pražském kostele.
3: 37letý dvojnásobný vdovec Karel tedy zůstal zase sám.
2: Měl přece děti.
3: Jediné dítě. Dceru z prvního manželství, 11letou Kateřinu.
1: 2 děti mu už zemřely.
3: Kateřina byla od 6 let zasnoubena s Rudolfem Habsburským, o 2 roky starším.
2: Karlovi tedy nezbylo, než aby se zase ženil.
1: Tentokrát už nemusel jako císař dávat na žádné dobré rady a mohl se rychle rozhodnout.
3: A jeho volba byla z jeho četných neočekávaných tahů, kterými tak rád překvapoval Evropu.
0: Pan Karel táhl do Uher a vzal si tam za manželku paní Annu, dceru zemřelého svídnického vévody, jediné dítě, dědičku onoho vévodství a slezských zemí.
2: Anna Svídnická, není to táž divenka, se kterou chtěl Karel oženit svého synka Václava?
3: Táž.
1: Anna byla o 11 let starší než Karlův mrtvý synek.
3: A o 23 let mladší než její nový ženich, tedy otec původního ženicha.
1: V době svatby byl Karel 37letý.
3: Zatímco Aně bylo 13 nebo 14.
0: První námluvy zdá se, že se staly ve Vídni v měsíci březnu 1353. roku.
2: Tedy pouhý měsíc po smrti Karlovy druhé ženy.
0: V měsíci květnu pak zajev si Karel IV. Osobně do Budína ke králi Ludvíkovi, slavil tam odavky své s krásnou, milováníhodnou a pobožnou Annou Svídnickou.
2: A pozor, nyní něco pro milovníky příbuzenských hlavolamů.
3: Anna byla dcerou svídnického vévody Jindřicha a jeho ženy Kateřiny.
1: Což byla sestra uherského krále Ludvíka.
3: Který byl ještě donedávna zetěm Karla IV., neboť si vzal jeho dceru Markétu.
1: No, to znamená, že byl, sice nepřímo, ale přece, se svou novomanželkou zpřízněn.
3: Věru, neradi bychom nahlíželi do svědomí a do pravosti citů císaře a krále Karla.
1: I když svou druhou Annu měl bez pochyby rád, porodila mu ostatně 2 děti.
3: Ale je na bílé dni, že jemu nešlo ani tak o onu mladičkou dívenku.
1: Jako spíš o její významné věno.
2: Žádost o ruku ze strany tak významné osobnosti, jakou Karel byl, tak ta se určitě nemohla odmítnout.
3: Naopak. Byla s radostí přijata.
2: Kdo pak by se taky nadál, a to svídnické vévodské děvče ze všeho nejmíň, že bude v 15 letech korunována římskou císařovnou.
0: Z Budína odejel Karel s novou manželkou skrze Moravu a část Čech přímo do Svídnice, kde kníže neteři své mladé královně Anně k dědictví zapsal všecky své země a nazítří již obyvatelé měst i zemí Svídnicka i Javorska budoucí své panovnici i dědicům jejím slibovali člověčenství.

0: Zdá se, jako by Karel v této době šel z jedné slavnosti do druhé. Tu hostina pohřební, hned v zápětí na to hostina svatební, na níž zase navazovala korunovace, přijímání či udělování zemí v léno, pasování na rytíře.
1: Když on si středověk potrpěl na obřadnost.
0: Jenom středověk?
1: Pravda. Rituály známe i ze století 20.
0: A že jich bylo.
1: A ještě je.
2: V ceremoniálech, konaných podle přesně zachovávaného scénáře, se v době Karlově vlastně zrcadlila úcta k jistým normám.
1: O jejich nadčasové platnosti byli lidé z hlouby své duše přesvědčeni.
0: Na rozdíl od mnohých rituálů docela nedávných.
1: Promítal se do nich fakt, že každý člověk byl někomu podřízen.
2: Poddaný stál ve vazalském vztahu vůči feudálovi.
1: Ale ten byl vazalem svého seniora, leního pána.
2: Například knížete nebo krále.
1: Dokonce i osobnosti stojící na samé špici společenského žebříčku.
2: Tedy císař a papež.
1: Tak i ti byli pokládáni, aspoň teoreticky, za vazaly boží.
0: On se vlastně kdejaký akt proměňoval v jakousi symbolickou proceduru.
2: Ano, třeba korunovace, lení hold, přerušení svazku s pánem, účast na turnaji, vypovězení války, slavnostní hostina.
0: A každý zúčastněný měl v tomhletom spektáklu svoji roli.
2: A tu roli doslova hrál.
3: Rytíř se nemohl řídit zdravým rozumem, nýbrž musel přizpůsobit své jednání požadavkům stavovské etiky. Jestliže například přicválal v největší bitevní vřavě ke králi s bojovou zprávou, nesměl na něj promluvit první a čekal, až ho panovník osloví, i když se toto prodlení neblaze projevilo na průběhu bitvy.
1: Jestliže rituály, společenská pravidla a ceremoniály zavazovaly každého středověkého jedince, o to víc platili pro císaře.
3: Když císař a císařovna usedli u tabule na vyvýšeném místě,
0: zpravuje nás o takové jedné císařské velkoslavnosti Karlův dvorní kronikář Beneš Krabice z Vajtmíle.
3: Přišli říšští úředníci a vykonávali, jak je zvykem, své služby. Nejprve se dostavili arcibiskupové Trevírský, Mohučský a Kolínský s císařskými pečetěmi, protože jsou kancléři neboli zástupci, každý na svém místě. Potom přijel před stůl arcimaršálek vévoda Saský, a to na velikém oři, nesa ve stříbrné nádobě oves pro císařovi koně a usadil každého z knížat u stolu na místa pro ně připravená. Po něm přijel na silném koni arcikomorník markrabí Braniborský, nesa zlatou mísu a krásné ručníky a podal vodu císaři sedícímu na trůně. Po něm přijel falckrabí Rýnský, nesa na zlatých miskách lahůdky a napřed je ochutnav, předložil je císaři. Dále přišel vévoda Lucemburský, který jako bratr pana císaře představoval osobnost arcičíšníka, českého krále, nesa v zlatých číších víno a napřed ho okusiv, dal císaři píti. Nakonec přijdou arcilovčí a podlovčí s mnoha loveckými psy a rohy a dělající veliký halas přinesou s veškerou hbitostí k panovníkovu stolu jelena a kance. A byla vystrojena převeliká hostina, že nikdo nepamatuje podobné.

0: Za svého mládí ve Francii byl Karel mnohokrát očitým svědkem přijímání lenních přísah a udílení lén.
1: On taky francouzský dvorský ceremoniál záležitosti s lény přivedl k největší myslitelné dokonalosti.
2: Něco takového muselo lákat početné diváctvo.
0: Však se tahleta podívaná odehrávala na těch největších náměstích anebo za městem na rozlehlých prostranstvích.
1: Na lešení pokrytém purpurem a drahocennými látkami stál pod baldachínem trůn.
0: Panovník na něj zasedl v plném majestátu, tak, jak ho zobrazují třeba pečetě a mince.
1: Po panovníkově boku stál dvorský maršálek s taseným mečem a další přední dvořané.
0: Duchovní i svědčtí vazalové předstupovali s praporci svých zemí, avšak při skládání lenního slibu a přísahy je museli odložit.
1: Teprve po tomto aktu,
0: na znamení právoplatnosti jejich vlády,
1: jim byly zase slavnostně odevzdány.
0: V Praze se holdy konaly pravidelně na Staroměstském náměstí, ale když vzniklo nové město, tak zřejmě i na jeho mnohem větších rincích.
2: Slavnostní audience byly zase mnohem komornější.
1: Karel je udílel ve velkých sálech rezidenčních paláců, na trůně v majestátu obklopen dvorskými úředníky, svými rady a dalšími dvořany.
0: Jména a hodnosti příchozích ohlašovali heroldi za zvuku trub.
1: Panovník vyslechl jejich žádosti, převzal písemné podklady a také...
2: No, co pak ještě převzal?
1: Dary.
2: Cenné dary?
1: Mnohé dary.
0: Dary odevzdávali králi nejenom žadatelé, ale též měšťané jako projev oddanosti.
1: Někdy šlo o skutečné přísahy věrnosti, podanství a poslušnosti.
0: Jako například v Lucce.
2: Tu Karel dobře znal ze svých mladých let, tam taky založil univerzitu.
0: Luku osvobodil od dosavadní podřízenosti Píze a povýšil ji
1: za 300 tisíc zlatých
0: na říšské město.
2: To se pak sestavoval státní rozpočet.
0: Toho dne už od rána rozhlašovali císařští heroldi po městě výzvu, aby se všichni obyvatelé dostavili večer s úderem zvonu ke složení holdu.
1: Před branou kostela na lešení pokrytém samety a hedvábím stál mohutný trůn s baldachínem.
0: Karel IV. Na něj usedl ozdoben císařskými insigniemi, obklopen duchovenstvem a svými dvořany.
1: Před trůnem poklekli zástupci města a přednesli žádost o jeho povýšení.
0: Císař vyslovil svůj souhlas.
2: Ten souhlas byl v italštině.
0: Načež měšťané složili přísahu za sebe, obec a shromážděný lid.
2: A co bylo s těmi 300 tisíci?
1: Ty už dávno plnili Karlovu pokladnu.
0: Na závěr slavnosti předstoupil před trůn bohatý obchodník Bartolomeo a jako symbol nové svobody vyzvedl na ramena svého čtyřletého synka. Císař chlapce dotykem ploché strany meče pasoval na rytíře a na památku události mu dovolil nést jméno Karlo.
2: Poznámka na okraj. Jeho jméno, tedy Karlovo, nesli v Itálii nejenom hošíci, ale i pevnosti. Jako mladík založil Karel ve vzdálenosti asi 10 mil od Luky pevnost, která byla pojmenována na jeho počest Monte Carlo.

0: Ne vždycky ale skončilo takové okázalé holdování spořádaně.
1: On si taky císař nechával sem tam holdovat ve městech, jejichž obyvatelé byli přesvědčeni, že takové holdování je věc zcela zbytečná.
0: Nebo si to myslela aspoň část hostitelů.
2: Jako například ve slavném městě se šikmou věží, kam se Karel vydal hnedle po své korunovaci na římského císaře.
3: Jako ve všech větších městech italských, tak i v Pize té doby počítali se dvě nepřátelské strany.
2: Dozvídáme se od Františka Palackého.
3: Když bylo holdováno císaři v městě veřejně, strany obě nepohodly se mezi sebou tak krutě, že císař sám všemožně se musel přičiňovat, aby mezi rozdrážděné strany uvedl smíření a pokoj. Ale jeho přátelské chování k Florenčanům, dávným nepřátelům Pízy, poskytlo některým lidem příležitost k roznášení zlovolných pověstí. V noci v domě městském, kde Karel s manželkou svou přebýval, vzňal se oheň, jenž tak náhle se vzmohl, že císař, císařovna i domácí čeleť jejich jen s nebezpečím života polonazí utéci mohli do sousedního dvora. Zbrojnice však městská i zásoby branné všecky schořely. Proto jali se zlovolníci šířiti řeči, že prý císař sám dal založiti oheň, aby pisánské tím snáze Florenčanům podrobiti mohl. Nevole u lidu tak zrádně podněcovaná vypukla dne následujícího ve veřejné povstání, kde vzbouřenci s křikem
1: Nazdar lidu, smrt císaři,
3: zatarasili ulice a obsadili všecky brány městské. Když pak vojsko jeho pospíchalo k jeho obraně, strhly se v městě půtky nadmíru krvavé. Přes 150 mužů přišlo tu o život a utírané mrtvoly jejich házeny do řeky Arna. Vítězství se pak naklonilo úplně ke Karlovi. Povstalci rozprášeni, náčelníci jejich schytáni, pokoj v městě opět obnoven. Polekaná císařovna odejela ven z města, císař nařídil sudímu, aby zasedl k soudu nad povstalci, z nichž 7 bylo do 5 dnů od povstání na veřejném náměstí postínáno. Ohavné tyto výstupy jak císaři, tak i císařovně znechutili další pobyt v Itálii, takže toužili navrátiti se přes Apeniny a Alpy zase naspět.
2: Doma v Českém království to bylo jinačí holdování. Dovedeme si představit, že se na ně Karel celou dobu, co byl v Itálii, těšil.
3: Když pak Karel IV. Vracel se z Itálie, co korunovaný císař, blížil se opět ku Praze, přišlo jemu vstříc veškeré duchovenstvo a šlechta a obyvatelstvo až do Berouna. I vedli ho se vší slavností, při všeobecném lidu jásání a zvonění všech zvonů, do hlavního jejich sídla. Byloť to poprvé, že Čechové svým vlastním jmenovati mohli císaře římského, vrchního pána všeho křesťanstva.

Osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho psí spřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad? Gordone Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantovi, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohleduplných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Přívaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadali psi do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně 30 let. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvíle mi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost. Zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během 1 minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimoděk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu ji úderem těžká větev přerazila. Bohu díky,
Je tedy v pořádku. Zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odveze-li seržanta do stanice, ztratí svobodu. Neodveze-li ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám letící větvy uhnout nemohl. Co kdyby to bylo obráceně? Nebylo to od seržanta vlastně šlechetné, že ho varoval? V Bedokově hlavě stíhá jedna myšlenka druhou. Touha po jaru na svobodě. Soucit s člověkem přivolaný z nánosu lhostejnosti snad seržantovým varováním nebo vánočními písněmi orchestrionu ve 40 mílích, jejichž nápěvy v duchu teď znovu slyší. Nejistota, váhání. Pak ale lepší část Bedokovy povahy zvítězila. Přivedl seržanta k vědomí a pomohl mu do saní. Odřenina hlavy po těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.

0: Vydavatelství Tympánum uvádí audiopovídku Agáty Christie Černý vzadu. Čte Hana Makovičková, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.
1: Hercule Poirot večeřil se svým přítelem Henrym Boningtonem v restauraci Šlechetná snaha na King's Road v Chelsea. Panu Boningtonovi se to u Šlechetné snahy zamlouvalo. Líbila se mu poklidná atmosféra podniku a chutnala mu tamnější jednoduchá a ryze anglická kuchyně. Neměl v oblibě všelijaké ty kulinářské patlanice. Rád konverzoval s lidmi, kteří tam s ním večeřeli, na stejném místě, kde kdysi sedával Augustus John a upozorňoval je na jména proslavených malířů, zapsaná v knize hostů. Pan Bonington sám příliš kumštýřsky založenou naturou neoplýval, ale umělecká činnost jiných lidí ho naplňovala jistou pýchou. Sympatická číšnice Molly uvítala pana Boningtona jako starého přítele. Zakládala si na tom, že si neomylně pamatuje, co má který ze stálých návštěvníků rád a co nerad. Dobrý večer, pane, řekla, jakmile oba muži usedli k rohovému stolu. Dneska máte štěstí. Je tam krocan s kaštanovou nadívkou a na toho vy si potrpíte, vidíte. A pořád máme ten báječný stiltonský sýr. Budete si přát nejprve polévku nebo rybu? Pan Bonington ten problém zvážil. Výstražným hlasem řekl Poirotovi, který právě studoval jídelní lístek, ne, abyste si dnes zase objednal ty vaše francouzské hors d'oeuvre. Musíte si dát nějaké poctivé a dobře připravené anglické jídlo. Vážený příteli, Hercule Poirot rozpřáhl ruce. Nic lepšího si ani nepřeji. Svěřuji se v tomto ohledu bezvýhradně do vašich rukou. Och, odpověděl pan Bonington a plně se soustředil na zvládnutí toho komplikovaného problému. Jakmile byla tato závažná otázka, stejně jako volba vína uspokojivě vyřešena a Molly odspěchala, pan Bonington se s povzdechem zvrátil na opěradlo židle a rozložil si ubrousek. Skvělé, děvče, ta číšnice, řekl hlasem znalce. Bývala to hotová krasavice, tu malovalo malířů a navíc ví, co je to dobré jídlo, což je, myslím, ještě důležitější. Ženy zpravidla mívají k jídlu velice kuriózní vztah. Nejedna žena, když si někam vyjde s pánečkem, do kterého je zakoukaná, si ani nevšimne, co vlastně jí. Objedná si prostě to první, co uvidí. Hercule Poirot potřásl hlavou. C'est terrible. Muži jsou naštěstí z jiného těsta, řekl pan Bonington samolibě. Vždycky. V Poirotových očích se mihl záblesk. No, když jsou hodně mladí, tak snad ne, připustil pan Bonington. Vždyť je znáte ty zdejší hejsky. Dneska jsou ti cucáci všichni stejní. Žádná kuráž, žádná výdrž. Já si o nich myslím, že jsou k ničemu a oni, dodal s přísnou objektivitou, si zas myslí totéž o mně. Možná, že mají pravdu. Když ale člověk slyší, jak dneska někteří ti cafouři mluví, má dojem, že nikdo, komu je přes 60, už tu nemá co pohledávat. Chovají se tak, že se člověk diví, že většina z nich ještě nesprovodila své starší příbuzné ze světa. Kdo ví, jestli to nedělají, řekl Hercule Poirot. Vy teda myslíte na pěkné věci, Poirot, to je jen co je pravda. To vaše detektivní působení vás připravilo o všechny ideály. Hercule Poirot se usmál. Tout de même, řekl. Mohlo by být zajímavé sestavit seznam lidí, kterým bylo přes 60 a kteří zemřeli nějakou nešťastnou náhodou. Ujišťuju vás, že by se vám začaly honit hlavou lecjaké prapodivné myšlenky. S vámi je ta potíž, že jste začal sám zločiny vyhledávat, místo abyste čekal, až zločiny přijdou k vám. No, omlouvám se, řekl Poirot. To já mluvím jen tak. Páté přes deváté, jak vy Angličané říkáte. Povězte mi, vážený příteli, radši něco o sobě, jak se vám vůbec daří, co vy si o tom dnešním světě myslíte, že je to cvokárna, řekl pan Bonington. To je to pravé slovo pro dnešní svět, hotová cvokárna se vším všudy. Všude jen samé pěkné řeči. A ty pěkné řeči pomáhají tu cvokárnu maskovat. Jako hodně kořeněná omáčka, která má zakrýt skutečnost, že ryba pod ní už mírně páchne. Jenže já chci porci čerstvého platýze, a ne, aby mi na ní nějaký cvok kaňhal nějakou cvokařskou omáčku. Přesně v té chvíli mu číšnice Molly kýženou porci naservírovala a pan Bonington pochválně zamručel. Ty víš, co já mám rád, zlatíčko, řekl. Vždyť jste taky náš štamgast, ne? To by bylo pěkné, abych nevěděla, co rád jíte. Hercule Poirot se dívky zeptal. Chcete říct, že si lidé objednávají pořád jedno a totéž? Nepotrpí si také občas na změnu? Pánové, ne, dámy milují pestrost. Pánové si ale dávají vždycky totéž. Neříkal jsem vám to, hřímal Bonington. Ženy mívají k jídlu naprosto kuriózní vztah. Rozhlédl se po restauraci. Svět je stejně k popukání. Vidíte tamhle toho prapodivného vousatého dědu, co sedí v rohu? Molly vám potvrdí, že sem chodí každé úterý a každý čtvrtek večer. Prvně jsem zavítal skoro před 10 lety. Figuruje tu už jako jakýsi podnikový maskot. A přesto tady nikdo neví, jak se ten děda jmenuje, kde bydlí a z čeho je živ. Nepřipadá vám to zvláštní, když se nad tím člověk zamyslí? Když jim číšnice přinesla 2 porce krocana, pan Bonington řekl, koukám, že ten starý Metuzalém sem pořád ještě chodí. Máte pravdu, každý úterek a každý čtvrtek, to je jeho jour fix. Představte si ale, že minulý týden přišel z ničeho nic v pondělí. Já z toho byla úplně vyjevená. Měla jsem pocit, že nevím, který je den, že je určitě úterek a já si to nějak spletla. On pak ale příští večer přišel taky. Takže v to pondělí tady vlastně byl jen tak jako nádavkem, jestli se to tak dá říct. Zajímavé vybočení ze zajetých kolejí, zabručel Poirot. Rád bych věděl, jaký k tomu mohl mít důvod. No, jestli se ptáte mě, já myslím, že ho něco vyvedlo z míry. Nebo měl nějaké starosti. Z čeho tak soudíte? Z toho, jak se choval? Ne, z toho, jak se choval, ani ne. Choval se totiž stejně klidně jako vždycky. Nikdy toho moc nenamluví. Ten tak řekne na nejvýš dobrý večer, když přijde, a dobrou noc, když odchází. Ne, spíš z toho, co si objedná. Z toho, co si objednal? Vy se mi asi budete smát, pánové, začervenala se Molly. Ale když k nám nějaký host chodí 10 let, personál už musí vědět, co má rád a co ne. Nikdy si nepotrpěl na hovězí nebo na borůvky a nikdy si nedal bílou polévku, ale to pondělí večer si najednou objednal hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Dělalo to na mě dojem, že vůbec nevnímá, co si objednává. Poslyšte, řekl Hercule Poirot, to mi připadá mimořádně zajímavé. Molly se zatvářila potěšeně a nechala je o samotě. No tak, Poirote, zasmál se potměšile Henry Bonington, teď bych rád slyšel pár těch vašich dedukcí. A prvotřídních, jak máte ve zvyku. Radši bych nejdřív slyšel, co si o tom myslíte vy. Chcete, abych vám dělal vocna, co? Prosím. Ten děda byl u doktora a doktor mu naordinoval jinou dietu. Pěkně hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Rád bych viděl doktora, který by mu poradil takovou dietu. To jste na omilu, Poirote. Doktoři jsou sto doporučit člověku cokoliv. Jiné vysvětlení vás nenapadá. Henry Bonington řekl, no tak tedy vážně. Zdá se mi, že je tu jediné možné vysvětlení. Náš neznámý přítel jednal pod vlivem nějakého silného vzrušení nebo emoce. Byl z toho tak vyšinutý, že si opravdu vůbec neuvědomoval, co si objednává a co jí. Na okamžik se odmlčel a pak řekl, teď je na vás, abyste mi pověděl, že víte přesně, co ho tak vyvedlo z míry. Neřeknete mi náhodou, že se zrovna rozhodoval, jestli má spáchat vraždu. Sám se tomu nápadu zasmál. Poirot se však nezasmál. Později se přiznal, že už v té chvíli pocítil vážné znepokojení. Prohlašuje, že už tehdy mohl mít aspoň tušení o tom, co se pravděpodobně stalo. Jeho přátelé ho ujišťují, že je to naprosto fantastické tvrzení. Asi po třech týdnech se Hercule Poirot a pan Bonington setkali znova. Tentokrát na sebe narazili v podzemní dráze. Pozdravili se kývnutím, poněvadž se oba klátili sem tam s rukama v kožených poutkách držadel. Na Piccadilly Circus většina cestujících vystoupila a oba muži se mohli usadit až v předku vozu. Našli si tam klidné místo. Nikdo z přistupujících ani vystupujících kolem nich neprocházel. Tady je to lepší, prohlásil pan Bonington. Lidi jsou hrozně sobecká sebranka. Ani je nenapadne postoupit dál do vozu a tím říká, kdo chce, co chce. Hercule Poirot pokrčil rameny. Co byste chtěl, řekl. Život je ubíjející záležitost a hlavně nejistá. To je to. Dneska jsme tady, zítra ne, pravil pan Bonington s poněkud morbidním uspokojením. Mimochodem, když tak o tom mluvíme, vzpomínáte si na toho dědouše, co jsme ho pozorovali u šlechetné snahy? Vůbec bych se nedivil, kdybych se dověděl, že už se taky odebral na onen svět. Věřme, že lepší než ten náš. V restauraci už nebyl celý týden. Molly je z toho úplně vyjevená. Hercule Poirot sebou škubl. V zelených očích mu zablísklo. Vážně? Zeptal se. Vážně? Pan Bonington řekl, vzpomínáte si, jak jsem říkal, že byl možná u doktora a ten mu předepsal nějakou dietu. Ta dieta je ovšem nesmysl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl navštívil doktora kvůli svému zdraví. To, co mu doktor řekl, pro něho mohlo znamenat pěkný šok, což by vysvětlovalo, proč si objednával z jídelního lístku jak ve snu. Ani si neuvědomoval, co. Je docela možné, že ho ten šok zprovodil ze světa dřív, než kdyby k němu býval vůbec nešel. Doktoři by si měli dávat pozor na to, co člověku řeknou. To oni si obvykle dávají, řekl Hercule Poirot. Já už vystupuju, zvolal pan Bonington. Tak naschledanou. Už se asi nikdy nedovíme, co to bylo za dědu, ani jak se jmenoval. Tenhle svět je stejně k popukání. A chvatně vystoupil z vozu podzemní dráhy. Hercule Poirot seděl, mračil se a vůbec nevypadal na to, že si myslí, že svět je tak moc k popukání. Když přišel domů, dal jisté instrukce svému spolehlivému sluhovi Georgeovi. Prst Hercula Poirota se zvolna sunul po seznamu jmen. Byl to seznam všech zemřelých z pečlivě vybrané oblasti Londýna. Poirotův prst se zarazil. Henry Gascoigne, 69 let. S tím bych to měl zkusit nejdřív. Za nějakou chvíli už Hercule Poirot seděl v ordinaci doktora McAndrewa nedaleko King's Road. McAndrew byl vysoký, zrzavý skot a vypadal inteligentně. Gascoigne? Řekl, ano, to máte pravdu. Takový výstřední starý podivín. Bydlel sám v jedné z těch barabizen bez domácího, které se postupně bourají, aby se získalo místo pro nové bloky moderních obytných domů. Nikdy dřív jsem u něho nebyl, ale znal jsem ho od vidění tady z okolí i podle jména. Nejdřív si toho všimli roznašeči mléka, že něco není v pořádku. Za dveřmi se mu začaly hromadit láhve s mlékem. Sousedé nakonec upozornili policii. Policisté vypáčili dveře a našli ho. Upadl ze schodu a zlámal si vaz. Měl na sobě starý župan s visícím a roztřepaným látkovým páskem. Mohl si sám podtrhnout nohu. Stačilo, když si ten pásek přišlápl. Chápu, řekl Hercule Poirot. Takže to bylo zcela jednoduché. Prostě nehoda. Ano, přesně. Měl nějaké příbuzné? Synovce obvykle chodíval strýčka navštívit tak jednou za měsíc. Jmenuje se Lorimer, George Lorimer. A je to taky doktor, jako já, bydlí ve Wimbledonu. Vyvedla ho smrt starého pána z Míry? Že by ho vyvedla z Míry, no to se snad ani nedá říct. Myslím, že měl starého pána docela rád, ale vlastně ho ani moc dobře neznal. Jak dlouho už byl pan Gascoigne mrtev, když jste ho prohlížel? Aha, tady už začínáme mluvit úředně, povzdechl si doktor McAndrew. Rozhodně ne míň než 48 hodin a nevíc než 72 hodin. Našli ho 6. ráno. Časově se to vlastně dalo ještě upřesnit. V kapse županu měl totiž dopis, napsaný 3. a hozený do schránky ve Wimbledonu ten den odpoledne. Doručit mu ho mohli někdy před 9:30 večer. Z toho plyne, že smrt nemohla nastat dřív než večer v 9:20 toho 3., což souhlasí s obsahem žaludku a stadiem zažívacího procesu. Večeřil asi 2 hodiny před smrtí. Pitval jsem ho 6. dopoledne a stav těla plně nasvědčoval tomu, že smrt nastala asi před 60 hodinami, čili 3., někdy kolem 22:00 večer. To všechno, jak se zdá, perfektně souhlasí. Ještě mi řekněte, kdy ho naposled viděli živého? Viděli ho ten večer na King's Road asi 7 hodin, tedy ve čtvrtek 3. A večeřil v restauraci Šlechetná snaha v 7:30. Co vím, tak tam chodil na večeři každý čtvrtek. Mimochodem řečeno, jestli to nevíte, byl to malíř. Mimořádně špatný. Žádné jiné příbuzné neměl? Jen toho synovce? Ještě měl bratra. Dvojče. Celá ta historie je dost zvláštní. Oba bratři se dlouhá léta neviděli. Ten druhý, Anthony Gascoigne, se oženil s nějakou velice bohatou paní a zanechal kumštu. Bratři se kvůli tomu rozhádali a pokud je mi známo, nikdy v životě se spolu víc nesešli. Nejzvláštnější na tom ale je to, že oba zemřeli ve stejný den. Starší z dvojčat skonalo ve 3 hodiny odpoledne také toho 3. Už jsem se kdysi setkal s podobným případem dvojčat, která zemřela ve stejný den a přitom každé na jiném konci světa. Je to pravděpodobně jen náhoda, ale fakt je, že se to stalo. Manželka toho bratra je naživu? Ne, umřela před několika lety. Kde ten Anthony Gascoigne bydlel? Měl dům na Kingston Hillu. Podle toho, co mi říkal doktor Lorimer, byl to také dost velký samotář. Hercule Poirot zamyšleně přikývl. Scott se na něho pátravě podíval. Oč vám vlastně jde, monsieur Poirot? Zeptal se nepokrytě. Na vaše otázky jsem vám odpověděl, to byla má povinnost, když jste mi ukázal své pověření. Vůbec mi ale není jasné, kvůli čemu to všechno je. Poirot řekl pomalu, jde o zcela prostý případ, nehodu, která bohužel skončila smrtí. Přesně tak, jak jste to řekl. Mne jenom zajímá, jestli ho z těch schodů někdo nesrazil. Doktor McAndrew se zatvářil zděšeně. Jinými slovy, vražda? Máte pro tuhle hypotézu nějaký podklad? Nemám, řekl Poirot, je to pouhá domněnka. Musí tu být ale něco, trval doktor na svém. Poirot neřekl nic. McAndrew pokračoval, jestli podezíráte toho synovce Lorimera, můžu vám říct rovnou a hned tady, že jste vedle jako jedle. Lorimer hrál ve Wimbledonu bridge od 8:30 až do půlnoci. Zjistilo se to při soudní vyšetřování. Poirot zabručil a doufám, že si to ověřili. Policie pracuje důkladně. Doktor se zeptal, vy snad o něm něco víte? Něco, co by mluvilo proti němu? Než jste se mi o něm zmínil, neměl jsem vůbec tušení, že takový člověk existuje. Podezíráte tedy někoho jiného? Ale ne, jde o něco úplně jiného. V tomhle případě hrají roli zautomatizované stereotypy tvora pojmenovaného Homo sapiens. Ty jsou tu mimořádně důležité. A ten motiv Sue Gascoigne mi do toho nezapadá. Je to všechno nějak jinak, rozumíte? Ne, opravdu vůbec nic nechápu. Hercule Poirot zabručil, potíž je v tom, že je tady trochu moc omáčky na zasmrádlé rybě. Jak prosím jste to ráčil? Hercule Poirot se usmál. Brzo mě asi budete dát chtít zavřít jako nebezpečného šílence, monsieur le docteur. Já ale opravdu nejsem duševně chorý, jsem jen člověk, který si potopí na řád a metodu a proto mi dělá starosti, když narazím na fakt, který mi do toho nezapadá. Musíte mi prominout, jestli jsem zneužíval vaší ochoty příliš dlouho. Vstal. A doktor vstal rovněž. Víte, řekl McAndrew, upřímně řečeno, neshledávám na smrti Henryho Gascoigne nic sebe méně podezřelého. Já říkám, že spadl, vy říkáte, že ho někdo srazil. Všechno jsou to jenom dohady. Hercule Poirot si vzdychl. No, řekl, je to prostě šikovně udělaná práce. Někdo to provedl opravdu s fortelem. Vy si pořád ještě myslíte, drobný mužík rozpřáhl ruce. Já jsem posedlý člověk. Honí se mi hlavou taková malá fixní idea a nemám nic, oč bych ji opřel. Mimochodem, měl ten Henry Gascoigne umělý chup? Ne, měl vlastní zuby a ve výtečném stavu. V jeho věku je to v skutku úctyhodné. Pečoval o ně hodně, byly bílé a pravidelně čištěné. Ano, všiml jsem si jich obzvlášť dobře, víte, jak člověk stárne, zuby obyčejně trochu zažloutnou, ale on je měl opravdu v znamenitém stavu. Tedy vůbec nijak zbarvené? Ne. Řekl bych, že byl nekuřák, jestli jste měl na mysli tohle. No, tohle zrovna ne, to jsem jen tak vystřelil naslepo. No, nejspíš toho nic nebude. Zbohem, pane doktore, a děkuji za laskavost. Stiskl doktorovi ruku a odporoučil se. A teď se vydám za tím výstřelem naslepo, řekl si. U šlechetné snahy si sedl k stejnému stolku, u něhož předtím seděl s Boningtonem. Obsluhovala ho jiná dívka než Molly. Molly, jak mu dívka řekla, měla volný den. Nebylo ještě ani 7 hodin, a Poirotovi se bez obtíží podařilo zapříst s dívkou konverzaci o starém panu Gascoigneovi. Ano, řekla, ten sem chodíval celá dlouhá léta. Žádná z nás ale nevěděla, jak se jmenuje. Četli jsme zprávu o vyšetřování v novinách a byla tam taky jeho fotografie. Hele, řekla se Molly, teď tohle je náš starý Metuzalem. Víte, my jsme mu tak říkali. Večeřil tady u vás ten den, co zemřel, že? Ano, večeřil. Ve čtvrtek 3. Chodil k nám každý čtvrtek, každé úterý a každý čtvrtek. Byl přesný jako hodiny. Co si objednal, na to už se asi nepamatujete, co? Moment. Dal si kořeněnou polévku s rýží, ano. Vzpomínám si. Potom hovězí sekanou, nebo to bylo skopo. Ne, tu sekanou si dal. A po ní borůvkový a jablečný koláč a nakonec sýr. Víte, když si pomyslím, že pak šel domů a ještě ten večer spadl z těch schodů, slyšela jsem, že prý to zavinil utržený pásek od županu. To je pravda. Šaty měl vždycky hrozné. Dávno z módy. A dost hajdalácky oblečené, celé odrbané. Ale přesto i tak měl něco do sebe. Jako kdyby to byl někdo. Víte, k nám chodí nejrůznější zajímaví hosté. Číšnice zmlkla a odspěchala za svými povinnostmi. Hercule Poirot jedl platýzí filé. V očích mu zablísklo zelené světlo. To je zvláštní, řekl si v duchu. Jak i ti nejinteligentnější lidé uklouznou na detailech, to bude Bonningtona zajímat. Zatím ale ještě nebyl čas na to, aby si s panem Bonningtonem nenuceně poklábosil. Při jednání s obvodním koronerem nenarazil Hercule Poirot na žádné větší obtíže. Přinesl si totiž sebou doporučení od jisté vlivné organizace. Zvláštní figura ten neboštík Gascoigne, prohlásil koroner. Osamělý výstřední děda. Za to jeho smrt, jak se zdá, vyvolala překvapivě velký zájem. Podíval se při těch slovech na návštěvníka s neskrývanou zvědavostí. Hercule Poirot pečlivě volil slova. Vyznělo to dost šroubovaně. Kolem jeho úmrtí jsou některé okolnosti, monsieur, které činí zevrubné vyšetření velmi žádoucím. Na čím vám v tom mohu být napomocen? Mám za to, že je ve vaší kompetenci nařídit, aby průkazní materiály předložené u soudu byly zničeny nebo zabaveny podle toho, co sám uznáte za vhodné. V kapse županu pana Henryho Gascoigne byl nalezen jistý dopis, že ano. No to je pravda. Dopis od jeho synovce, lékaře George Lorimera. Ano, správně. Dopis byl předložen při soudním vyšetřování, poněvadž upřesňoval časový údaj o úmrtí. A lékařské vyjádření ten časový údaj potvrdilo,

Nerad ti to píši, ale u strýčka Anthonyho jsem nepochodil. Návrhem, že bys ho navštívil, nebyl ani dost málo nadšen a na tvůj vzkaz, že by bylo nejlepší nevracet se k minulosti a na všechno zapomenout, mi vůbec neodpověděl. Je ovšem skutečně vážně nemocný a těžko už vůbec soustředí myšlenky. Obávám se, že nebude dlouho žít. Měl jsem dojem, že si na tebe stěží vzpomíná. Je mi líto, že jsem tě takhle zklamal, ale ujišťuji tě, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách. Líbá tě tvůj synovec George Lorimer. Dopis byl datován 3. listopadu. Poirot se podíval na razítko na obálce. 3.11.16.30. Zabručil, to je přece v báječném pořádku. No ne? Potom se Poirot vydal na Kingston Hill. Po menších obtížích, při nich se pocvičil v dotěrnosti a nestratil smysl pro humor, podařilo se mu vyspovídat paní Amelii Hillovou, hospodyni a kuchařku zemřelého Anthonyho Gascoigne. Paní Hillová byla zprvu poněkud škrobená a podezíravá, ale okouzlující šarm toho cizího gentlemana, kuriozního zevnějšku, by snad dokázal obměkčit i kámen. Paní Amelia Hillová zvolna rozstávala. A pojednou, jako tolik jiných žen před ní, si začala vylévat srdce a svěřovat se svým trápením posluchači, který projevoval skutečné pochopení. 14 let vedla panu Gascoignovi domácnost. Nebyl to žádný med, to tedy ne. Lec, která jiná žena by se pod břemenem všech těch starostí prostě sesula. Chudák pán byl divný pavouk, to se tedy nedá popřít. Neuvěřitelný drž grešle. To u něho byla přímo manie. A přitom to byl pracháč, škoda mluvit. Paní Hillová mu ale sloužila oddaně. Ty jeho nemožné způsoby vždycky radši překousla. A pochopit ho nečekala, že na ní bude aspoň něčím pamatovat. Ale kde pak? Kde nic tu nic? Zanechal jenom starý testament, v němž všechny peníze odkázal své ženě. A kdyby ta zemřela dřív než on, tedy svému bratru Henrymu. Poslední vůli, napsanou před mnoha lety, to tedy od něho nebylo vůbec fér. Hercule Poirot ji postupně odvedl od hlavního konverzačního námětu, jímž byla zklamaná hamižnost. To od něho bylo věru nespravedlivé a neuznalé. To nemůže mít nikdo paní Hillové za zlé, že se jí to dotklo a že jí to překvapilo. Ostatně, že by běžel pro šesták o půlnoci na hřbitov, to bylo o panu Gascoignovi známo. Dokonce se o neboštíkovi tvrdilo, že odmítl pomoc i svému jedinému bratrovi. O tom ovšem paní Hillová pravděpodobně dobře ví. Tak kvůli tomu ho přišel navštívit pan doktor Lorimer? Zeptala se paní Hillová. Vím, že přitom nějak šlo o jeho bratra, ale myslela jsem, že se s ním ten jeho bratr chtěl jenom usmířit. Před lety se totiž spolu pohádali. Pokud jsem dobře rozuměl, zeptal se Poirot, pan Gascoigne prý nabídku k usmíření rozhodně odmítl. Ano, to je pravda, řekla paní Hillová a přikývla. Henry, zeptal se takovým strašně slabým hlasem, co má být s Henrym? Neviděl jsem ho moc let a vidět ho nechci. Henry je hrozně hádavý chlap. No to bylo všechno, co řekl. Konverzace se poté vrátila k osobním stížnostem paní Hillové a zatvrzelému postoji, který vůči ní zaujal advokát zemřelého pana Gascoigne. Poirot měl co dělat, aby unikl její výřečnosti, aniž by byl nucen rozhovor přerušit příliš příkře. Hned po večeři se Poirot vydal do vily u Vysokého Jilmu na Dorset Road ve Wimbledonu, kde bydlel doktor George Lorimer. Doktor byl doma. Hercula Poirota uvedli do ordinace, kam za ním doktor Lorimer zanedlouho přišel. Bylo na něm vidět, že zřejmě zrovna vstal od večeře. Já nejsem pacient, pane doktore, řekl Hercule Poirot, a to, že jsem za vámi přišel, je možná z mé strany dost velká troufalost, ale jsem starý člověk a věřím, že je nejlepší jednat přímo a otevřeně. Nepotrpím si na advokáty a na jejich nudné a vyhýbavé manýry. Jeho slova nepochybně vzbudila doktora.

0: doktorů vzájem. Byl to hladce vyholený muž, středně vysoký, vlasy měl kaštanové, ale řasy skoro bílé, což působilo, že i v očích měl jakýsi bledý, nedomrlý výraz. Choval se však velice živě a nechyběl mu smysl pro humor. Advokáti? Řekl a povytáhl obočí. Já ty chlapy přímo nenávidím. Vzbudil jste mou zvědavost, milý pane, račte se posadit. Poirot si sedl, vytáhl svou oficiální navštívenku a podal ji doktorovi. George Lorimer zamrkal bílými řasami. Poirot se důvěrně předklonil. Většina mých klientů jsou ženy, řekl. No, přirozeně, prohlásil doktor Lorimer a čtverácky zamřikal. No všem zcela přirozeně, přisvědčil Poirot. Ženy nedůvěřují státnímu policejnímu aparátu. Dávají přednost soukromému vyšetřování. Nepřejí si, aby se jich nesnáze rozhlásili a dostali na veřejnost. Před několika dny za mnou přišla o radu jedna starší dáma, byla nešťastná kvůli manželovi, se kterým se před mnoha lety rozešla bezlem. Ten manžel byl váš stric. Zemřelý pan Gascoigne. Tvář George Lorimera polil sytý ruměnec. Můj stric? Ale to je nesmysl. Jeho manželka umřela už dávno, před lety. Nemyslím vašeho strýce Anthonyho Gascoigne. Mám na mysli vašeho strýce Henryho Gascoigne. Strýce Henryho? Ale ten přece nebyl ženatý. Byl ženatý, byl. Lhal Hercule Poirot, jako když tiskne a ani se nezačervenal. Mám to ověřené. Ta dáma sebou dokonce přinesla jejich oddací list. To je lež, zvolal George Lorimer. Ve tváři byl teď fialový jako švestka. Tomu nevěřím. Jste nestydatý lhář. To je mrzuté, co? Řekl Poirot. Spáchal jste vraždu pro nic za nic. Vraždu? Lorimerovi přeskočil hlas. Bledé oči mu hrůzou povylezly z důlku. Mimochodem, řekl Poirot, koukám, že jste zase jedl bohůvkový koláč. To od vás není moc rozumné. Sice se říká, že bohůvky mají spoustu vitaminů, ale někdy mohou být i smrtelně nebezpečné. V tomhle případě si umím docela dobře představit, že pomohou nasadit oprátku na jistý krk. Na váš krk, pane doktore Lorimere. Tak to vidíte, Mona, my. Dopustil jste se omylu právě ve svém základním předpokladu. Hercule Poirot se na svého přítele dobrácky usmíval přes stůl a na vysvětlenou třepal drobnou ručkou. Člověk, který je vystaven silnému duševnímu stresu, stěží v té chvíli udělá něco, co nikdy dřív nedělal. Naopak, jeho reakce si volí cestu nejmenšího odporu. Člověk, kterého něco vyvede z míry, klidně může přijít k večeři v pyžamu, ale bude to jeho vlastní pyžama, ne pyžama někoho jiného. A teď se stane, že člověk, který nemá rád bílou polévku, hovězí sekanu a borůvky, si z ničeho nic jednoho večera tohle všechno objedná. Vy říkáte, že to udělal proto, že myslel na něco jiného. Já ale tvrdím, že člověk, který má v hlavě nějakého brouka, si automaticky poručí totéž jídlo, které si obvykle a nejčastěji dával dřív. Eh bien, jaké jiné vysvětlení by tu mohlo být? Nebyl jsem prostě sto na žádné rozumné vysvětlení přijít a dělalo mi to starosti. Tenhle detail byl celý nějak postavený na hlavu. Nezapadal mi do toho. Potrpím si na to, aby věci měly logiku a řád, aby navzájem hrály. A to, co si pan Gascoigne objednal k večeři, to mě znepokojovalo. Potom si mi řekl, že ten člověk zmizel. Nepřišel v úterý, ani ve čtvrtek. Vynechal poprvé po mnoha letech. se mi líbilo ještě míň. Bezděčně mě napadla prazvláštní hypotéza. Jestliže byla správná, pak ten člověk byl mrtvý. Začal jsem se poptávat, ukázalo se, že je mrtvý. A zemřel trochu moc hladce, řekl bych, až úhledně, jak se sluší a patří. Jinými slovy, zasmrádlá ryba byla polita omáčkou. Viděli ho na King's Road v 7 hodin. Tady ve restauraci večeřel o 7:30, 2 hodiny předtím, než zemřel. Všechno bylo v pořádku. Potvrdila to pitva i obsah žaludku, potvrdil to i nalezený dopis. To už té omáčky bylo přece jen trochu moc. Rybu nebylo vůbec vidět. Milující synovec napsal dopis. Milující synovec měl na ten čas, kdy strýc zemřel, báječné alibi. Příčina smrti byla velice prostá. Pád ze schodu. Obyčejná nehoda? Obyčejná vražda? Všichni typovali tu nehodu. Milující synovec je zároveň jediný žijící příbuzný. Milující synovec bude dědit, ale je tu vůbec nějaké dědictví? Ostrýc je notoricky známo, že je chudý. Jenomže je zde ještě bratr. A bratr se svého času oženil s bohatou ženou. Ten bratr bydlí ve velkém prócovském domě na Kingston Hillu, takže se zdá, že mu ta bohatá manželka zřejmě odkázala všechny své peníze. Všimněte si, jak to jde za sebou. Bohatá manželka odkáže peníze Anthonymu. Anthony je odkáže Henrymu. A Henryho peníze dědí George. Hotový řetěz. Teoreticky to zní všechno moc pěkně, řekl pan Bonington. Co jste ale udělal? Jakmile člověk jednou ví, pak už zpravidla dosáhne toho, čeho dosáhnout chce. Henry skonal 2 hodiny po jídle. To bylo de facto vše, co je při soudní vyšetřování zajímalo. Jenomže, co když to jídlo nebyla večeře, ale oběd? Vymyslete se do situace, ve které George byl. Naléhavě potřebuje peníze. Anthony Gascoigne umírá, ale z jeho smrti Georgeovi nekyne žádný prospěch. Jeho peníze zdědí Henry a Henry Gascoigne může žít ještě dlouhá léta, proto musí Henry umřít také čím dřív, tím líp, ale jeho smrt musí následovat až po smrti Anthonyho a zároveň musí George mít alibi. Henryho zvyk večeřet pravidelně 2x týdně v restauraci přivede George na myšlenku, jak si opatřit alibi. Poněvadž je náhodně opatrný, nejdřív svůj plán vyzkouší. V pondělí večer se ve zmíněné restauraci vydává za svého strýce. Všechno jde jak po másle. Všichni mu to spoknou, považují ho za jeho strýce. S výsledkem zkoušky je spokojen. Musí jenom vyčkat, až se na strýci Anthonym projeví neklamné příznaky, že co nevidět natáhne bačkory. Konečně se té chvíle dočká. 2. listopadu odpoledne napíše strýci dopis, ale datuje jej 3. 3. listopadu přijede odpoledne do města, zajde strýce navštívit a začne uvádět svůj plán ve skutek. Dá mu pořádný štulec a milý strýčínek Henry hapá ze schodů. George najde dopis, který napsal, a strčí jej strýci do županu. 7:30 už je u šlechetné snahy, svou si, obočím, jak roští, prostě všechno, jak má být. Tak ovšem není pochyb o tom, že pan Henry Gascoigne byl 7:30 naživu. Následuje rychlé převlečení na toaletě a co nejrychlejší návrat autem do Wimbledonu a večer strávený hraním bridge. Alibi je perfektní. Pan Bonington se na něho podíval. Co ale to razítko na dopise? No, to bylo náramně jednoduché. Razítko bylo rozmazené. Ptáte se proč? Bylo totiž pomocí lampové černě přepsáno z 2. listopadu na 3. Toho si člověk nemohl všimnout, pokud to přímo nehledal. A kromě toho tu byl ještě ten černý vzadu. Černý vzadu? Znáte přece, jak se to zpívá na 3 krále. Co ty černý, co tam vzadu? To mi jen tak připomnělo. Tady šlo spíš o černé borůvky vzadu, za rty a na zubech. Mám-li být přesný? Uvědomte si, že George konec konců přece jen nebyl dost dobrý herec. Pamatujete se na toho Čímana, co se načernil od hlavy až k patě, když měl hrát Otela? To je ten pravý herec, jakým člověk musí být, když chce uspět při zločinu. George vypadal jako jeho strýc, chodil jako strýc, mluvil jako strýc a měl i jeho vousy a obočí, ale zapomněl, že je třeba také jíst jako strýc. Objednal si k jídlu to, co sám rád jí. Borůvky zabarvují zuby a mrtví zuby zabarvené neměl, ačkoliv Henry Gascoigne ten večer u šlechetné snahy borůvky jedl. A borůvky se nenašly ani v jeho žaludku. Dnes ráno jsem si to zjišťoval. K tomu ke všemu byl George ještě takový pitomec, že si schoval vousy a všechno ostatní, co potřeboval k maskování. Prostě objeví se spousta dalších důkazů, jakmile je člověk začne hledat. Já jsem za Georgem zašel a podal jsem si ho, jak říkáte vy Angličané. Toho dorazilo. Mimochodem, představte si, že ty borůvky jedl zas. Strašný gurmán. Náramně si potrpěl na dobré papáníčko. Hebian to gurmánství ho přivede na šibenici a bude ho stát krk. Jinak bych se musel moc smílit. Číšnice jim přinesla každému 2 řezy borůvkového a jablečného koláče. Pryč s tím, zvolal pan Bonington. Opatrnosti jednomu nezbývá, to napsal dokonce i nějaký básník. Přineste mi 2 dietní suchary.
1: Každý má nějakého koníčka. Mým koníčkem bylo schánět se po poutavých příhodách, kde se jen dala tušit z rozhovoru nějaká zajímavost. Už jsem vytahoval z kapsy zápisník a tušku. A tak vznikla sbírka příběhů, z nichž některé vám teď chci vypravovat. Jsou ze všech koutů světa a skutečně se staly. Ten dnešní má název Válečná píseň.

Kvenner se s námahou prodíral hustým, trnitým porostem. Zbývalo asi 100 metrů, když mu nízká větev shodila přilbu z hlavy. Být tak teď v Dakaru, Káhyře nebo Lagosu, povzdychl si. Pánům z ředitelství se to mluví. Sedí v afrických metropolích, které si v něčem nezadají s nejvýstavnějšími velkoměsty Evropy. Ale ať se jednou vypraví sem, k řece Vele. Kvenner rozhrnul větve hustého mangrovníku a to, co spatřil, mu vzalo dech. Tábor, který ráno opustil, byl doslova rozmetán. V místech stanů čnějí ze země jen polámané kůly. Bedny s cenným obsahem jsou rozbité a dobrá Krex leží nedaleko vyhaslého ohniště s krvavou pěnou u tlamy. Kvenner se sehnul a vytrhl dlouhý nůž ze psovy hrudi. Nemusí dlouho uvažovat, aby poznal, co se tady odehrálo. Tábor byl přepaden. Ale co se stalo s jeho kamarády? Kvenner sevře pevněji těžkou karabinu a ustupuje zpátky do pralesa. Obchází tábor, počíná si na nejvýš obezřelé. Nachází stopy, otisky bosých nohou, otisky kožených podpatků. Neklamné znamení, že přátelé nejsou mrtví, ale zajati. Objevuje dalšího mrtvého psa. Podle oštěpu v jeho těle poznává, s kým má tu čest. Nkingové. Divoký, nevyspytatelný kmen. Kvenner je klidný a rozvážný muž, ale v tomhle okamžiku posílá rozhlasovou společnost, pro kterou pracuje, do horoucích pekel. Přikázali mu, jděte a přineste pro naše posluchače hlasy Afriky. Jděte a nechte tam krk. Uvědomuje si, že takhle to dřív nebo později muselo skončit. Vrací se do ležení a shledává zbytky zásob. Nahrávací aparatura je zničená. Lesklé kotouče pásku s nahrávkami se povalují u ohniště zpřetrhané a znehodnocené. Co práce a námahy tyhle nahrávky stály. Po čtvrthodinovém úsilí nachází jen trochu potravin a malý, podlouhlý kufřík. Kvenner se zasměje. V té chvíli je už dávno rozhodnutý. Stůj, co stůj, musí osvobodit své tři kamarády. Ví, co je čeká mezi Nogingy. Má rychlou zbraň, může se pustit do boje, ovšem jen tehdy, když dostihne útočníky, než dovlečou svoje zajatce do vesnice. Proti přesile celého kmene by byl bezmocný.

Z několika řemenů si zhotovuje popruhy a nakládá sporý náklad na ramena. Sehnutý k zemi spěchá podle stop. Násilníci netuší, že jeden člen výpravy unikl. Jistě půjdou pralesem docela bezstarostně. Tady se tlupa zastavila. Jeden z obutých mužů kulhá. Byl zraněný? Ne. Kvener se zašklebí a prohlíží stopy. Brzy má jistotu. Ten, kdo tak často klesá a napadá na pravou nohu, je Adibu. On jediný má v botách cvočky. Je jasné, že to dělá úmyslně, aby zanechal zřetelnou stopu. Pokouší se Ngingi zdržet. Spoléhá na Kvenera, že se pustí za nimi. Kvener sleduje stopu už několik hodin. Ngingové mohou jít daleko, třeba celé dny cesty. Rádi se vypravují i na několikadenní vzdálenost od své vesnice. Jsou to divocí bojovníci. Kvener se usměje. A přece se bojí. Koho? Trpasličího kmene. Ano, těch maličkých divochů, co žijí na horním toku řeky Vele. V pohraničí Ugandy. Ačkoliv žádný z nich nevyroste víc než do chabých 130 cm, jsou velmi obávaní pro své jedovaté šípy. S neobyčejnou přesností a na vzdálenost mnoha desítek metrů je vyfukují z bambusových foukaček. Kvener však s nimi nemá špatné zkušenosti, díky bohatým darům byla jejich výprava dobře přijata. Právě u trpaslíků získali nejlepší rozhlasové nahrávky. Se západem slunce poznává, že tlupa není daleko. Stopy jsou stále zřetelnější. Lístky zlámaných travin nestačily uvadnout. Les končí. Kvener pohlíží do rovinatého pruhu porostlého řídkou trávou. V příští vteřině klesá za nejbližší strom. Na mítině v uzavřeném kruhu sedí Ngingové. Rychle počítá. 15, 18, 22 mužů. Uprostřed sedí jeho přátelé. Nejsou spoutáni. Kvener usilovně uvažuje. Má spustit palbu. V karabině je 9, v pistoli 6 ran. Zavrhuje tu myšlenku. Vidí, že Adibu pohlíží upřeně k pralesu. Dává mu tiché, nenápadné znamení. Adibu odpovídá. Spozoroval ho. Ngingové rozdělávají oheň. Adibu se naklání k přátelům a tiše jim sděluje dobrou zprávu. Padá soumrak. Dlouho se nic neděje. Ngingové si bručí nějaký monotónní popěvek a posedávají u ohně. Najednou se na kraji lesa ozve šum, jako by se mnoho lidí prodíralo křovisky. Pak zazní tichem podivné ječení, přecházející do kvílivého hlasu. Ozývá se válečná píseň nejmenších bojovníků pralesa, mužů jedovatých šípů. Ngingové strnou. Obávaní trpaslíci jsou na blízku. Je jich mnoho. Zpívají válečnou píseň. Ngingové váhají. Od lesa zafičí nad jejich hlavami několik kulí. Válečná píseň velských trpaslíků sílí. To rozhoduje. Ngingové se dávají na zmatený útěk do tmy. Kvener s karabinou stojí u svých osvobozených přátel. Adibu se chechtá, plácá se do stehen brunátní smíchem. Ha, to se ti povedlo, Kvenere. Pustit nahrávku s válečnou písní velských trpaslíků. Potom, ať někdo říká, že nahrávky pro rozhlasovou společnost jsou k ničemu. Muži se smějí a očima hladí malý, podlouhlý kufřík.

0: Ať si říká Aristoteles, co chce, i s celou filozofií. Já říkám, že není nad tabáček. V dobrých rodinách se šňupe o 106 a kdo se může bez tabáku obejít, ten prostě není hoden žít. Šňupání bystří mozek a vůbec na něj blaze působí, ale nejen to, on tabáček ponouká i duši k dobrému a vychovává řádné lidi. Nevšiml jste si, jak se člověk dá na tabák, hned ke každému samá ochota a kam přijde, všude dokola rád nabízí, prosím, prosím, jelibo šňupeček, šňupeček, jelibo, lidé vám to poznají na očích a nabídnou dřív, než si řeknete. Tedy jisté je, že kdo se drží tabáku, ten přímo nasává výtečné vlastnosti a už nechtělé city. Ale nechme toho. Kde pak jsme to vlastně přestali? A, už vím. To věřím, Guzmane. Pro tvou paní Prodonu Elvíru to muselo být pěkné překvapení, když jsme jí zmizeli tak z ničeho nic. A ona se tedy pustila sem za námi. Mm-hmm. Říkáš, že jí můj pán moc důkladně vzal za srdce, že bez něho nemůže žít a že si tedy pro něho přišla až sem. Mezi námi. Mm-hmm. Zajímá tě, co si o tom myslím?
1: No.
0: Bojím se, aby na svou lásku nedoplatila. Od té vaší cesty sem do města bych si mnoho nesliboval. Klidně jste taky mohli zůstat doma.
1: A prosím tě, proč? No řekni, generáli, čeho se bojíš, že takhle sejčkuješ? Tvůj pán ti snad otevřel srdce?
0: To ne. Já jen tak vůbec, že tak trochu znám, jak to na světě chodí. Bůh ví, třeba se mýlím. Ale mně už se v hlavě taky drobet rozsvítilo po všelijakých zkušenostech s podobnými případy.
1: Ale jdi. Ten odjezd byl sice trochu nečekaný, ale Don Juan a nevěra, že by byl schopen takhle ponížit Donu Elvíru a její čistou lásku.
0: Chraň Bůh, ale to víš, je to mládí a on je tak trochu nesmělý.
1: Což pak by muž a urozený pán mohl provést takovou hanebnost?
0: A je ta jeho urozenost. To je ten poslední důvod, před kterým by se zarazil.
1: Ale manželství je přece svátost, Sganarelli. A když se jednou zavázal,
0: tak... Můj ty smutku. Guzmane, kamarádičku, dej si přece říct, ty vůbec ještě neznáš Dona Juana. Ty nevíš, co je zač.
1: No, jestli se na nás dopustil takové zrady, pak tedy opravdu nechápu, a co je to za člověka.
0: Já, víš, to já ho chápu až moc dobře. Psst. Ale pro všechny případy tě chci upozornit, Guzmane, jen tak, mezi námi, že Don Juan, jako můj pán, je nejhorší zlosin, jakého kdy ze mě nosila.
1: Co?
0: Je to zuřivec. Pes, ďábel, pohan, kacíř, který ždivec víry nemá ani v nebe, ani v peklo, ani v noční příšery. Ty říkáš, že se s tvou paní oženil.
1: Oženil?
0: A to ještě nic neznamená. Když chce ukojit svou vášeň, je schopen vyvádět horší kousky a klidně by se vedle ní dal sezdat třeba sebou.
1: Se
0: s jejím psem, nebo s její kočkou. Ten je doženění jako ďas. Dámy, slečny, měštky, vesničanky, ať jsou takové nebo makové, žádná mu není dost špatná. A kdybych ti měl vyjmenovat všechny ženské, s kterými se tak porůznu oženil, neprobrali bychom tuhle kapitolu ani do večera. Jsi tak trochu vyjevený při tom vyprávění a ztratil z barvu, kamaráde, ale to ještě pořád není pravá jeho podoba. Dokonalý kontrafekt. Ten by ti musel vymalovat jiný štětec. No, co ti mám povídat? Už aby se nebe jednou rozhněvalo a důkladně ho skříslo. Kvůli němu jsem už musel vidět tolik ohavností, že bych si jen přál, aby se po něm země slehla. Nic není horšího než velký pán, který je zlý. A to ještě vyžaduje věrnost, ať mě to žere sebe víc. Jenom ze strachu mu sloužím do roztrhání. Bojím se ho. A proto taky musím často pochvalovat, co se mi z té duše protiví.
1: Psst. Co?
0: Podívej. Tamhle jde.
1: Kde?
0: Teď rychle od sebe. Ale pamatuj si ještě, Guzmane, já se ti svěřil z upřímného srdce a vysypal jsem toho ze sebe až dost. Ale kdyby se k němu doneslo jen slůvko, budu se do krve přijít, že lžeš. Učitej, smysl.

0: S kým ses to bavil? Zdálo se mi, že vypadal tak na Gusmana, na toho nekňubu od Donny Elvíry.
1: Pane, docela jako by mu z oka vypadl.
0: Co? Je to on?
1: Ano, v životní velikosti.
0: Jak dlouho je už ve městě?
1: Od včerejška večer.
0: A proč se obtěžoval až sem?
1: Jistě uhodnete, co mu nedalo klidně spát.
0: Snad ne náš odjezd.
1: Je z toho chudák celý skoprnělý a chtěl ze mě vytáhnout. Co nás to napadlo?
0: A co jsi mu namluvil?
1: Že od vás nevím nic.
0: A teď přiznej barvu, co ty si o tom myslíš?
1: No, já si myslím, bez urážky, pane, chraň pámbu, že máte v hlavě zas nějakou novou lásku.
0: Snad bys tomu nevěřil.
1: Božínku, Dona Juana mám přece, jak se říká, v malíčku. A taky jsem už poznal, že vaše srdíčko, co se lásky týče, je ten největší světoběžník. Bere si to pěkně na přeskáčku a nikde jejda nemá stání.
0: A řekni, nedělám to snad správně?
1: O, pane.
0: No, co je? Mluv.
1: Hotová věc, že je to v pořádku. Když chcete, proti tomu se nedá nic dělat. Ovšem, kdybyste nechtěl, to by byla zase jiná řeč.
0: A tak. Smíš tedy volně promluvit a vyložit mi, co si myslíš.
1: Pane, když je to tak, řeknu vám tedy upřímně, že mi jsou ty vaše způsoby docela proti mysli a vůbec mi připadá hrozně neomalené milovat tak, vem, kde ven, jako vy to děláte.
0: Prosím tě. Snad nechceš z Ganarelli, aby člověk měl dost na tom, co ho prvně zmámí a pak dal světu vale a na jinou se ani nepodíval. Věrné milování, to je mi krásná ctižádost. Představ si jen, navěky se zahrabat do jediné vášně a pro všechny další krásné ženy, co jich kde uvidíš, hned v mládí odumřít. Ne. Ne. Ten, kdo má rád setrvačnost v lásce, je u mě šosák. Kterákoliv krasavice má svaté právo, může okouzlit. Ale ta, jíž se to poštěstilo první, nesmí, rozumíš? Nesmí oloupit všechny ostatní ospravedlivý nárok být stejně milovánu. Mě uchvacuje krása všude, kde ji shledám. A jejímu sladkému násilí se podrobuji rád. Proto je marné zavazovat si mě přísahami. Pro lásku k jedné ženě nebudu křivdit ostatním příslušnicím krásného pohlaví. Kam bych to dal pro boha oči, kdybych neuměl ocenit, čím která vyniká. Jsem prostě takový, že nemohu srdcem nepřilnout ke všemu, co má půvab a šarm. A kdybych 10 000 srdcí měl, rozdám je do posledního pohledné tvářičce. Pokud bude mít zájem. Nemluví ani o tom, že láska, která se teprve rodí, má největší a nevýslovné kouzlo. A že vůbec všechna rozkoš milování, jak známo, záleží ve změně.
1: Já.
0: Ano, to je vrcholná slast. Na 100krát se kořit srdci mladoučké krásky, až si je nakloníš. Pak den co den sledovat, jak se v něm láska rozvíjí. Uronit slzičku, zavzdychat si. A taková nevinně stydlivá dušička pomalu skládá zbraně a začne podléhat. No, a pak už zbývá jen krůček po krůčku zdolávat křehký odpor, kterým se obrnila, překonat výčitky svědomí, tu panenskou čest a konečně si ji něžně vedeš tam, kde si ji od začátku chtěl mít. Tak. Ale stačí jednou zmocnit se jí, co pán, a vyvanula všechna touha. V zátiší mírné lásky tlučeme špačky, dokud nový zjev nevzbudí novou chuť.
1: Pane.
0: Neznám zkrátka nic sladšího, než vítězně přemáhat odpor krásných žen. A v tomto směru sdílím ctižádost všech dobyvatelů, kteří se bez odechu vzpínají od vítězství k vítězství a nekladou meze svým tužbám. Nic nezastaví vychrnou prudkost mé žádosti a touhy. Cítím, že mohu svým srdcem milostně pojmout celičkou zem. A jako Alexander bych si přál, ať existuje světu víc. Ať mám kde šířit vítězné výboje své lásky.
1: Na mou duši, tohle jste vysypal z rukávu.
2: Že jste se to učil naspamět, eh? Mluvíte jako kniha.
0: A chceš k tomu něco poznamenat?
1: Co bych tomu mohl poznamenat? Nic.
2: Co? Jak by ne? Já bych poznamenal...
1: Vlastně ani nevím, co bych poznamenal. Vy totiž dovedete každou věc tak překroutit, že by vám člověk málem dal za pravdu. A ono zatím pravda je, že vůbec nemáte pravdu. Ale poslyšte, pane, vy jste mi dovolil mluvit. A tak se nezlobte, když vám řeknu ještě něco. Vy žijete, že je to s odpuštěním škandál.
0: Co jsi to řekl? Jak žiju?
1: Jedna radost. Ale když vás tak člověk vidí každý měsíc slavit novou veselku.
0: A znáš něco příjemnější?
1: Panečku, bodeď, tuze příjemné to musí být. Ano, ano, ano. A hezké vyražení. Ano. A sám bych taky neměl nic proti tomu. Ano, ano, ano. Kdyby v tom nebyl hřích. Ale víte, pane, takhle si zahrávat se sedmou svátostí.
0: Jdi. Do mých záležitostí vedle pána Boha nikomu nic není a my dva si to spolu vyřídíme, ty se do toho nepleť.
1: Na mou duši, pane, už od jak živa byla jedna řeč, že na nebi si brousit vtip je špatná zábava. A pamatujte si, kdo je nemrava a kdo se rouhá, nakonec vždycky ostrouhá.
0: Tak dost, ty rozum, brado, už jednou jsem ti řekl, že mravokárce nemám rád.
1: Ale pane, pane, však já také o vás nemluvím, Bůh. Uchovej, co pak vy? Vy přece víte, co děláte a jestli na nic nevěříte, jistě proto máte své důvody. Ale ono je na světě dost takových nestydáčků, kteří se rouhají a sami nevědí proč, hrají si na rozumáře a myslí si, že jim to sluší. A kdybych já měl takového pána, řekl bych mu rovnou do očí a pěkně odplic, takhle vy si troufáte s pánem Bohem zahrávat? A není vám ani trošku ousko, když se posmíváte nejsvětějším věcem? Vy červíčku bíložravá, vy pidi mužíčku. Ne, pane, ne, to je pořád támhle k tomu pánovi. Ano, vy si chcete taky omočit? A z toho, co každý v úctě má si utahovat, snad si nemyslíte, když jsem šlechtic, mám pera na klobouku. To neplatí na vás, pane, ne. Tam na toho pána. Ano, vy snad si nemyslíte, povídám, že jste nějaký, co snědl všechnu moudrost a nikdo si mu netroufne říct pravdu. Ale pamatujte si, pane, jakože jsem váš sluha, že pán Bůh trestá bezbožníky dřív nebo později a že špatný život špatně skončí.
0: Mlč.
1: Co byste rád, pane?
0: Rád bych ti oznámil, že mi padla do oka jistá krasavice. A že mě její půvaby přilákali až sem do města.
1: Pane, a co ten komtur, kterého jste tu zabil před půl rokem? Ta smrt vás nestraší?
0: Čeho bych se měl bát? Nezabil jsem ho snad, jak se patří?
1: Až moc dobře. Co říkám znamenitě. Opravdu, na to si nemůže stěžovat.
0: Ta osůbka, o které ti povídám, je mladá nevěsta. Líbezná, až oči přecházejí. A jsem do města si ji přivedl sám pan ženich. Zahledl jsem náhodou ten zamilovaný párek 3 nebo 4 dny před tím, než jsem odjeli. Jak živ jsem neviděl dva lidi tolik v sobě zalíbené a tak překypující láskou. Vzrušovalo mě, jak z nich zrovna sálá to vzájemné, rozněžnělé milování. Jako když mě bodne do srdce. Prvotní můj pocit byla žárlivost. Prostě nemohl jsem snést pohled na jejich společné blaženství. Ano, závist vzbouřila mou touhu. A s největší rozkoší jsem si představoval, že bych mohl rozvrátit tu idylku.
1: Pane.
0: Přervat jejich zamilovaný vztah, který urážel můj jemnocit.
1: Jo, jemnocit.
0: Ale až dosud jsem o to marně usiloval. Musím se tedy uchýlit k nejzazšímu prostředku. Ten pan snoubenec má dnes v úmyslu potěšit svou milou projížďkou po moři. Zjednal jsem bárku i lidi a tu dívku unesu.
1: Ach, pane.
0: No?
1: Nic. No to se vám zase povedlo. Správně jste to vzal do ruky. Vždyť říkám, člověk je na světě proto, aby si užil.
0: Tak se připrav, půjdeš se mnou a přineseš mi zbraně, kdyby snad...
1: Tiše, pane. Jde sem Dona Elvíra, vaše paní.
0: Ničemu. Ty jsi mi neřekl, že ona je tu taky.
1: Pane, vždyť jste se mě na to neptal.
0: Co pak se zbláznila, to se ani převléknout nemůže, musí přijít do města zrovna v těch cestovních šatech.
3: Snad byste se laskavě mohl na mě upamatovat, Dona Juane. Nebo smím aspoň doufat. že se uráčíte na mě ohlednout?
0: Paní, přiznávám, že jsem překvapen a že jsem vás tu nečekal.
3: Pozoruji, že jste mě tu nečekal a že jste překvapen. Opravdu, bohužel docela jinak, než jsem si tajně přál. Vaše chování mě dostatečně utvrzuje v tom, čemu jsem za nic nechtěla uvěřit. Divím se, jak jsem se mohla nechat tak prostoduše ošálit svým citem, že jsem si neuvědomila vaší zradu, ačkoliv tomu všechno nasvědčovalo. Byla jsem příliš důvěřivá. To byla má chyba. Nebo vlastně příliš pošetila, když jsem se chtěla sama obelhávat. A když jsem se tvrdošíně vzpírala věřit vlastním očím a zdravému rozumu. Vybájila jsem si na sta přijatelných pohnutek toho náhlého odjezdu, abych před svým rozumem obhájila váš zločin. Jak ráda jsem naslouchala tisícerým šalebným a směšným výmyslům, když mě našeptávali, že jste nevinen. Ale tohle přijetí mi už konečně nedovoluje pochybovat o ničem. A pohled, kterým jste mě uvítal, mi řekl víc, než jsem chtěla vědět. A přesto bych ráda slyšela přímo od vás, proč jste vlastně odejel. Mluvte, Dona Juane. Prosím vás.
0: Paní, tuhle zganarel ví proč.
1: Já, pane! Já o tom přece nic nevím, proboha vás, prosím.
3: Budiš. Zganareli, mluvte tedy vy. Vždyť nezáleží na tom, kdo mi sdělí ty důvody.
0: No tak, pověz přece, paní.
1: A co jim mám povídat?
3: Jen přistupte, když se vám to poroučí, a vysvětlete mi, proč jste tak náhle odjeli.
0: Ty neodpovíš?
1: Nevím, co bych měl říct. Děláte si blázny ze své usluhy.
0: Odpovíš, když ti to říkám, nebo ne?
1: Paní.
3: Prosím?
1: Pane.
0: Jestli.
1: Víte, paní, dobyvatelé, nějaký Alexandr Veliký a takový potentáti, kvůli ním jsme tedy museli pryč. A to je všecko, paní, co o tom vím.
3: Dona Juane, neobjasnil byste mi laskavě ty záhady?
0: Paní, abych vám pravdu řekl...
3: Ach, na to, že jste dvořan. A k tomu ještě na takové věci zvyklí. Na to se dovedete velmi špatně hájit. Jste tak zmatený, až je mi vás líto. Neumíte důstojně zakrýt svou nestoudnost? Proč nepřísáháte, že se váš cit ani v nejmenším nezměnil? Že mě milujete horoucí a nevídanou láskou? Nebo že jen smrt by nás mohla rozdělit? Proč nepředstíráte, že jen záležitost nebývalého významu vás přinutila odjet bez jediného slůvka vysvětlení? A že je bohužel naprosto nezbytné, abyste tu pobyl nějaký čas, zatímco já se mám klidně vrátit tam, odkud jsem přišla, a spolehnout se, že se bez meškání vydáte za mnou, jakmile vám to bude možné. Vy jistě zrovna hoříte touhou vrátit se zas ke mně, když tu v odloučení asi trpíte jako tělo bez ducha. Vidíte, tohle by snad byla slušná obhajoba. A ne tu stát a mlčet jako němý.
0: Přiznám se vám, paní, že se neumím přetvařovat. Mám upřímné srdce. A proto nebudu tvrdit, že se můj cit v ničem nezměnil, anebo že se toužím k vám vrátit. Vždyť vy ani nemůžete konec konců pochybovat, že můj odjezd byl útěkem. Jenže jeho důvody byly docela jiné, než si myslíte. Jedinou pohnutkou mého rozhodnutí bylo svědomí a obavy, že bych se v soužití s vámi nevystříhal hříchu. Začal jsem si dělat výčitky, paní. Prohlédl jsem a spatřil jsem svůj čin v celé hrůze. Uvědomil jsem si, že našemu sňatku předcházel únos z klášterní cely, že jste porušila posvátný slib a že na takové počínání zhlížejí nebesa velmi žárlivě. Zmocnila se mě lítost, paní. a bojím se teď božího hněvu. Usoudil jsem, že naše manželství bylo jen zastřeným cizoložstvím, které by mohlo z hůry přivolat leda neštěstí, a mně, že tedy nezbývá, než zapomenout a umožnit vám návrat do klášterní samoty. A vy byste se chtěla, paní, protivit tak zbožným úvahám? Co by mě čekalo, když si vás podržím? Mít nebe na krku?
3: Jsi padouch. Ale pamatuj, že tvůj zločin nezůstane bez trestu. A že nebe, kterému se posmíváš, mě pomstí za tvou zradu a nevěru.
0: Slyšíš, Sganarelli? Nebe?
1: A jej. Kam pak s tímhle na nás, víte, pane?
0: Paní.
3: Už dost. Nečekej, že tě zahrnu výčitkami a spíláním. Ne. Můj hněv se nerozplyne v prázdných slovech. Ve vší horoucnosti si ho uchovám k pomstě. Znovu ti říkám, zrádče, za tu křivdu, kterou si na mě spáchal, tě pán Bůh potrestá. A jestli ani Bůh tě nedovede sklíčit hrůzou, varuj se hněvu uražené ženy.
1: A takhle ji nechá odejít, kdyby v něm byla aspoň špetka svědomí.
0: Hej, Sganarelli, máme teď před sebou milostné dobrodružství. Pojď, cestou ti řeknu, jak na to půjdem.
1: Počkejte, pane. A takovému netvoru musím já sloužit.

0: Jejda, Petříku, že ses ale zrovna k tomu natrefil.
1: Jen ochlup a zůstali tam mordidy. Načisto se utopili. Oba dva.
0: A to, jak začal ráno ten vítr, tak je překočil do moře, ne?
1: Počkej, Majdaleno. Já ti teda pěkně z gruntu vyložím, jak to všecko přišlo.
2: No to víš, já je zahlíd nejprvnějc. Rozumíš?
1: Teda nejprvnějc jsem je zahlíd já. Byli jsme, abych tak řekl, u moře, kousíček odtud až na samém břehu.
2: Jako já a tlustý Kuba.
1: A pošťuchovali jsme se a kočkovali, no prostě házeli jsme si hrudky na hlavu. A jak tak špásujem, najednou kouknu na moře a zahlídnu tuze daleko, že se na vodě něco mehlo a kodrcá se to fik sem, fik tam, z rovinka k nám. Koukám, koukám, oka z toho nespustím a v tom ti vidím, že už zas nevidím nic. Kubo, Jařku, tamhle plavou lidi, co ty na to?
2: Ojo, Jimmy, prál Kuba, asi máš kočky v hlavě a foku pazderek.
1: Jářku, pazderek foku nemám, ale tamhle jsou dozajista lidi.
2: Houbec, máš vlčí mhu.
1: Vlčí mhu teda nemám, to se pojď sadit. Jsou to dva chlapi a plavou Jářku rovnou semka.
2: Mordhadry, to bude mejlka. Sázím na to.
1: Jářku, když myslíš, chceš teda vsadit 10 soldíků nebo ne?
2: Bude ti, že chci, abys věděl, tady jsou peníze, povídá.
1: Ale já přece nejsem tululum. Mrsknu na zem 20 chované soldíky a dva čtyráky kroci. Nebo já jsem pro hazard. To teda jsem, ať je nějaká mela.
2: Však jsem dobře věděl, jak na něho. Budeš pak já a takový smrhola.
1: Petříku. Počkej. No, co ti mám dlouho povídat? Ještě jsme se ani jak se patří nevsadili a už vidíme ty dva jako na dlani. Ukazujou, že je máme jít jako vytáhnout z moře. To se ví. Nejdřív schrábnu bank a Kubo, Jářku, vidíš, že nás volají? Tak hybaj, jdeme na to.
2: Ale, prál Kuba, vždyť jsem kvůli ním prohrál.
1: No, abych tě dlouho nenapínal. Hučel jsem do něho o všecko pryč, až jsme skočili na bárku a veslujeme hárum fárum, dokavác jsme je nevytáhli z vody. Hnedka je vedeme k nám do chalupy, usadíme je k ohni, aby trochu oschli a oni se ti tam vyslíkli. Až na holičkou. Ale v tom už jdou zase dva noví. Taky z jejich čelátky. Jenže se jako vytáhli sami. Pak se k tomu ještě přitočila Dorotka. Jak pak by ne? A jeden z nich už po ní začal brousit očima. No, aspoň vidíš, Majdaleno, jak se to všechno zběhlo. Zdrovinka tak, Jářku. A nejináč.
0: A nepovídal z Petříku, že jeden je, jak se říká, onačejší než ostatní.
1: No bodeď, to je jejich pán. A je to na moutě nějaké náramné zvíře. Nebo šaty má samé zlato od hora až dolů. A ta jeho čelátka, to jsou taky lepší lidi. Jenže to máš tak, pán nepán, co by za to pořídil? Nebýt tam náhodou já, utopil by se jako kotě.
0: Jestli trošku nepřeháníš.
1: A to zas prr. Vždyť už měl na kahánku. A nebýt nás.
0: Petříku, a to je tam u tebe ještě pořád, jak ho pánbu stvořil?
1: Toto, když ho před námi oblíkali. Rány boží. Takové oblíkání jsem jak těživ neviděl. Těch tretiček a šarapatiček. Jak na to koukám, úplně jsem ti ztratil řeč.
0: Saprlot, Petříku, to bych se tam měla jít trošku pohlídnout.
1: Oha, Majdaleno, dřívejc mě poslechni. Mám s tebou ještě jinou rozprávku, abys věděla.
0: Inu, tak mluv, co pak bys rád?
1: Koukej, Majdaleno, musím ti, jak se říká, otevřít srdce.
0: No,
1: já tě mám rád. Však ty to dobře víš. A svatba proč ne, od toho nejsem. Jenže s tebou se mi to nějak nechce líbit.
0: Ale jdi, co zase máš? Stalo se něco?
1: Stalo se. Stalo se, že mě trápíš. To je ono.
0: A jak pak to přijde?
1: No, Jezusko, té, vždyť mě nemáš ráda.
0: Bože můj, a to je všecko?
1: To je všecko. A myslím, že to snad stačí.
0: Je mi náčku, Petříku, když ty pořád vedeš svou. To je pořád ta stejná písnička.
1: Budeť, že pořád vedu svou, poněvadž pořád je to ta stejná písnička. Kdyby to nebyla pořád ta stejná písnička, tak bych pořád neved svou.
0: A co ti zas nejde pod nos? Co ode mě chceš?
1: Sakulente, chci, abys mě měla ráda.
0: A co pak tě nemám ráda?
1: To je právě to, že nemáš. Já dělám, co ti na očích vidím. Jak se tu zastaví kramář, hnedka ti koupím nějakou tu pentli.
0: Ty!
1: Ne, že bych ti to chtěl vyčítat, ale kolikrát třeba lezu po stromech, ti v hlavu nesrazím, když pro tebe vybírám kosí hnízda. Nebo zas máš svátek, dám ti zahrát na niněru a všecko, jako by hrách na stěnu házel. Víš, ale když tě někdo má rád a ty ho nemáš ráda, to myslíš, že je hezké? Nebo to, že tě šlechtí?
0: Ale Božičku, vždyť já tě mám taky ráda.
1: Ráda. Já vím, ale nějak divně.
0: A jak pak bys si to teda představoval?
1: Představoval bych si to tak, no tak, jak to bývá, když někdo někoho má, jak se patří rád.
0: Co pak já tě nemám ráda, jak se patří?
1: Ne. Poněvadž to by se hnedka poznalo, víš? Když se mají lidi od srdce rádi, to potom dělají hromadu všelijakých skopičin. Stačí se kouknout třeba tamhle na ducatou Tonku. Ta je do mladého Bertíka celá blázen. Věčně okolo něho. A to je nějakého škádlení. Chvilku ho nenechá na pokoji. V jednom kuse ho pošťuchuje, kde se jí nachomejtne, tam mu jednu přišije, jako tuhle. Dřepí na stoličce, ona mu jí podtrhne a Bertík se svalil, jen to žuchlo. Panečku, to se pak může říct, že takový lidi se mají rádi.
2: A kde pak ty? Jak tě živa nemáš pro mě jedno slovíčko? Dářku jak pařez.
0: Petříku!
1: A to bych mohl jít 20krát okolo a s tebou to nehne a nehne, abys mi jednu vrazila, nebo aspoň něco řekla. Zatrápený život. Hej, pokoj. Tohle není v pořádku. A studená si ke mně, jak nevím co.
0: To je řečí. Podle svého tě mám ráda až. A jestli tobě je to málo, je tu dost jinéčích, co si můžeš mít rád.
1: Vida, už došlo na moje slova. A tracepené dílo! Co pak bys vůbec mohla něco takového říct, kdybys mě měla ráda?
0: Tak proč mě teda sekíruješ?
1: A co ti zas dělám? Že na tobě chci drobet té lásky?
0: A tak už mě nech. A pořád do mě nehůč. Třeba to přijde z ničeho nic. Ani se nenaděješ.
1: Tu máš teda majdaleno a plácni si.
0: Ale. No. Pro mě a za mě.
1: No. A teď mi ještě slib, že si dáš záležet, abys mě měla radši.
0: Co půjde, to udělám. Ale já myslím, že to musí přijít samo od sebe. Petřiku, tamhle to je ten pán.
1: Ten, co jde jako sem? No to je on.
0: Je mi náčku. Tomu to sluší. Ještě, že se neutopil. Toho by bylo škoda.
1: Já si jen odskočím na hltík něčeho ostrého. Snad mě to postaví na nohy. Ta námaha mě kapánek zmohla. Jsem zpátky, než řekneš švec.
3: Tentokrát nám to nevyšlo, milý Sganarelli, ale řeknu ti, že ta selčička, co jsme u ní teď byli, mi tu nehodu vynahradí. Našel jsem na ní takových půvabů, že mě náš nepodařený podnik hned přestal mrzet. Ostatně jsem už podnikl nutné kroky, abych se nemusel dlouho soužit planým vzdycháním.
4: Upřímně řečeno, pane Jadnad, vám žasnu. Jako zázrakem jsme vyvázli z takového nebezpečí a vy ne, abyste děkoval pánu bohu, že se nad námi ráčil smilovat, kdopok. Ještě jsme ani neokřáli a vy už zas nemáte nic lepšího na práci, než jako uminutý hněvat pána boha. Těmi avantýrami zatracený...
5: Mlč.
4: Kuš, ty nezdobo. Pánovi budeš tady něco vykládat. Ten dobře ví, co dělá. No tak, jen do toho.
5: Ale...
3: Ale kde pak se vzalo zase tohle děvčátko? Z Ganarelli? Viděl jsi někdy něco hezčího?
4: Kde pak?
3: Musíš uznat? No řekni, že se té druhé úplně vyrovná.
4: Úplně. Zas nějaká nová kůstka.
3: Čím jsem si zasloužil, krásná slečno, tak milé setkání. Kdo by mohl tušit, že najde zrovna tady, na venkově, kde je to samý strom a skála, takovou rozkošnou osobičku.
0: Co pak já vím, pane?
3: Vy jste tady ze vsi?
0: Ano, pane.
3: A bydlíte tam?
0: Ano, pane.
5: Ano, pane.
3: A jak pak vám říkají?
0: Majdalena. K vašim službám.
5: Majdalena.
3: Ach, to je ale krásná panenka. A má taková bystrá očička.
0: Pane, ať se nemusím červenat.
3: Jaké pak ostýchání, když vám někdo říká čistou pravdu? A co ty z Ganarelli? Umíš si představit něco rozhodnout?

0: A ta pusinka k nakousnutí, tedy já jsem okouzlen.
1: Ano, my jsme okouzlen.
0: Jak živ jsem neviděl půvabnější stvoření.
2: Pane, to ví jen tak. A co já vím, jestli se mi neposmíváte?
0: Já a posmívat se vám Bůh uchovej. Na to vás mám příliš rád. A podle toho také mluvím z upřímného srdce.
2: Jste moc hodný, když teda říkáte.
0: Ale prosím vás, jaký pak hodný za to, co říkám, musíte děkovat své kráse. A ne mně.
2: Pane, to je na mě moc vypulírovaná řeč. Na to já nemám hlavu, abych vám dovedla odpovědět.
0: Zganarelli, jenom se podívej na ty ručičky.
3: Jo, ručičky.
2: Ale fuj, pane, vždyť jsou jako když je z komína vytáhne.
0: Ale co to povídá, ten nejkrásnější na světě, prosím vás, dovolte mi, abych je políbil.
2: To je pro mě náramná čest, pane. Vědět to aspoň dřív, tak jsem si je určitě vydrhla v otrubách.
0: A povězte mi, krásná Majdaleno, nejste vdaná, vidíte?
2: Kdepak, pane? Ale mám skoro před svatbou s Petříkem. To je jako Šimonky, víte, naši sousedky.
0: Není možná, ne? Taková dívka a vzít si prach obyčejného sedláka? Ne, ne, ne. To by byl zrovna hřích na vaší kráse. Usadit se někde na vesnici, to přece není nic pro vás. Vy si určitě zasloužíte lepší osud. Vždyť pánbu, který to s vámi jistě myslí dobře, mě sem přivedl jen proto, abych zabránil tomu sňatku a aby vaše půvaby došly spravedlivého ocenění.
1: Pane, pane, pane.
0: Já vás totiž miluji, krásná Majdaleno. Miluji vás z celého srdce a dáte-li mi svolení, vyvedu vás tady z toho nešťastného hnízda a zajistím vám postavení, jaké vám po právu náleží. Uznávám, že má láska je snad ukvapená, ale co na tom, Majdalenko? To všechno způsobila jenom vaše krása. Člověk se do vás zamiluje za čtvrt hodiny víc než do některé jiné za půl roku.
2: Opravdu nevím, pane, jak se mám tvářit na ty vaše řeči. Mně se líbí, když takhle mluvíte a měla bych tisíc chutí vám uvěřit. Ale už od malička mi říkali, že s pány je nejlíp si nic nezačínat. A že vy tam u dvora jste samý lichometník. A že vaše hlavní starost je svádět děvčata.
0: K takovým lidem já ovšem nepatřím. No řekni, Zganarelli.
1: Kde pak by se to v něm vzalo?
2: Víte, pane, někomu naletět to není jen tak. Jsem chudá venkovská holka, ale svou poctivost chovám jako oko v hlavě. A než oni přijít, to bych se radši viděla pod drnem.
1: Pane.
0: Podle vás jsem tedy nějaký ničema, který chce zkazit neskušené děvčátko? Oloupit vás o čest? Ne, ne, ne, ne. Na to mám příliš útlé svědomí.
3: Yes.
0: Majdaleno, já vás přece miluji ve vší počestnosti a nemyslím na nic jiného, než abych se mohl s vámi...
4: Oženit.
0: Oženit. To vás snad přesvědčí, že mluvím pravdu. Nebo chcete nějaký pádnější důkaz? Jenom řekněte, jsem připraven, máte mé slovo. Zganarel, tady ten chlapík, je svědek.
4: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. O to není žádný strach. Ožení se s vámi, kolikrát budete chtít.
0: Tak co, nedáte si říct? Nechcete se stát mou chotí?
2: Ano. Jestli proti tomu tetička nebude nic mít.
0: Vaši ruku, Majdalenko, když tedy za sebe svolujete?
2: Ale prosím vás, pane, aspoň mě nešiťte. Sic mě budete mít na svědomí. Vidíte přece, že to beru doopravdy.
0: Zdá se, že vy dál pochybujete o mé upřímnosti. Chcete, abych se zařekl nějakou strašlivou přísahou? Ať mě Bůh...
2: Pro pána, jenom nepřísahejte. Vždyť já vám věřím.
0: Tak mě maloučko polipte, abyste spečetila svůj slib.
2: Prosím vás, pane... Počkejte, až budeme svoji. Pak dostanete hubiček, co budete chtít.
0: Dobrá, moje krásná Majdalenko, docela se podrobím vašemu přání, ale ponechte mi alespoň tu ručičku. Dovolte, ať ji tisíckrát políbím, ať ví, jak jsem šťastný.
4: Ne, tak hr, pane, toto bych si vyprosil. Jdete na to moc prudka, abyste se neuřál.
2: Ale Petříku.
0: Kde se tady vzal ten dotěrný chlap?
4: Josku, mírněte se. A už dost toho cicmání s našimi děvčaty.
0: Jenom se tady moc nerozkřikuj.
4: Mordie, co pak se takhle strká do lidí?
2: A ty ho taky nech, Petříku, víš?
4: Cože, já že ho mám nechat? To tak. Když jste pán, to ještě neznamená, že se nám budete muchlovat s ženskými před nosem. Muchlujte si ty vaše slečinky.
0: Co?
4: Co?
1: Au!

0: Rajstektecito! Au, žádný tento... Krucina! Sakra, co mě bijete? To se dělá? To mám za to, že jsem vás vytáhl, když jste se topil?
1: Pečiku, tak se nerozčiluj!
0: Já se chci rozčilovat! A ty jsi taky pěkná, víš ty, když se tu necháš takhle muckat.
1: Ale Petříku, co si myslíš? Pán si mě chce vzít?
0: Co?
1: A kvůli tomu se přece nemusíš hned tak vztekat.
0: Cože? Vždyť jsme se kruci zasnoubili.
1: No a co na tom? Jestli mě opravdu miluješ, tak z toho musíš mít radost, že ze mě bude milost, paní.
0: Prach milione, tak to teda ne. Než s některým jiným, to bych tě radši viděl na prkně.
1: Ale jdi, Petříku, proč pak bys tu lamentoval? Když budu milost paní, ještě si u nás přivyděláš. Budeš nám nosit máslo a sér.
0: Krinda pána, jak tě živti nedonesu ani tohle. A kdybys mi tuplem platila. To máš z těch jeho řečí, viď? Lidičky, lidičky, že jsem to nevěděl o chvilku dřív. To by ho byl určitě tahal z vody. Veslem po hlavě jsem ho měl vzít. A pořádně.
2: Říkal jste něco?
0: Holenku, já mám pro strach uděláno.
2: Jenom pojďte trochu blíž.
0: S tím si na mě nepřijdete.
2: Uvidíme.
0: Takových už jsem spořádal.
2: Jdeš?
3: No, už ho nechte, pane. Vždyť je to chudinka, že máte to svědomí ho takhle být. A ty chlapečku koukej, zmizet a pánovi neodlouvej.
0: Ten to ode mě ještě uslyší.
2: Já vás naučím.
3: Čertě vem ty nemehlo jedno. Teď jsem to slíznul za tebe.
2: To máš za ten svůj útlocit.
0: Počkej, Majdaleno. Tohle já povím tetičce, co jste si tu splichtili.
2: Utek, chlap nestoudná. Tak. Teď se konečně vydám bez překážek za štěstím, jaké svět ještě neviděl. A také je za nic na světě nevyměním. Když si pomyslím, Majdalenko, jaké rozkoše mě očekávají, až se stanete mou chotí. A kolik...
0: A je, tady je další krasotý.
1: Pane, co to tu máte s Majdalenou? Taky vyznáváte lásku?
2: Právě naopak. Ona by si mě chtěla vzít, jak se teď přiznala. Na to jsem jí ovšem řekl, že jsem slovo dal už vám, Dorotko.
1: Hele, Dorotka, co pak vám chce?
2: Žádlí, že si povídám s vámi, Majdalenko. Prý, abych se oženil s ní, ale zrovna jí vykládám, že bych si jinou než vás nevzal ani za nic.
1: Cože, Majdalena?
2: Představte si, Dorotko, tohle si vzala do hlavy a nic s ní nepořídíte.
1: To se podívejme, Dorotka.
2: Škoda každého slova, Majdalenko, s tou nehnete, je jako posedlá.
4: Jen počkejte, já jí to vytmavím.
1: To bych se na to podívala, ale jdi.
2: Schválně, jestli vám teď neřekne, Dorotko, že si ji chci vzít.
1: Já!
2: Saďme se, Majdalenko, že vám bude tvrdit, že jsem jí slíbil manželství.
4: Koukni, Majdaleno, lézt jiným do zelí, to se nedělá.
1: A žárlit, Dorotko, když se pán baví se mnou, to se taky nemáš čím chlubit.
4: Jenže mě viděl dřív.
1: No, tebe viděl dřív, ale mě viděl po tobě a proto se chce oženit se mnou.
2: Co jsem vám říkal, Dorotko?
4: Požehnej pánbu, ale já to od něho slyšela, že si mě vezme, a ne ty.
2: Neuhodl jsem to, Majdalenko.
1: To by mohla říct každá. Ale slíbil to mě, Dorotko. Snad to povídám jasně.
4: Nedělej si z lidí blázny. Když to chceš slyšet ještě jednou, tak to slíbil mě.
1: Však nemusíme chodit tak daleko. Ať řekne sám, kdo má pravdu.
4: Ano, ať řekne, když ho tu máme, jestli jsem si to vymyslela.
1: Pane, slíbil jste Dorotce, že se s ní oženíte?
2: Majdalenko, vy mě asi neberete vážně.
1: Opravdu má, pane, vaše slovo, že si ji vezmete?
2: Dorotko, jak vás to může napadnout?
1: Ale vidíte, že si to nedá vzít.
2: Majdalenko, nechte ji.
4: Když ona pořád vede svou, co pak to neslyšíte?
2: Tiše, Dorotko, ať se vymluví.
1: Ne, takhle to dál nejde, jen hezky s pravdou ven.
4: Ať padne rozhodné slovo.
1: Ano, Dorotko, jen ať ti pán vyloží, že jsi hloupá husa.
4: Já se taky těším, Majdaleno, jak dostaneš od pána přes zoba.
1: Prosím vás, pane, jak to je? Ať se nehádáme.
4: Pane,
1: udělejte mezi námi jasno.
4: Teď se to ukáže, Dorotko. Hned se dozvíš, co a jak.
1: Tak mluvte. Tak se vyslovte.
2: Co ode mne chcete slyšet? Obě tvrdíte svorně, že jsem vám slíbil manželství a přece každá z vás musí vědět, na čem je. Co vám tedy mám ještě vysvětlovat? Proč mě nutíte, abych se zbytečně opakoval? Doopravdy jsem to přece slíbil jenom jedné z vás a ta se může v duchu vysmát té druhé. Až se ožením, pak se ukáže, která z vás dvou si získala mé srdce. Musím ještě udělit nějaké příkazy. Za čtvrt hodiny se tu zase uvidíme.
5: nemá rád Dorotku, aby si věděla.
4: A se mnou se ožení.
5: Co? Ty?
3: Ticho, holky, povídám. Ticho. Holky nešťastné, až je vás člověku líto, taková nevinátka. Ženete se rovnou do maléru, nechci to vidět. Dejte na mne, jedna jako druhá. Nenechte se obalamutit žádnými báchorkami a zůstaňte hezky doma, v chalupě. Můj pán je padou, že mu není rovno. No, jde mu jenom o to, aby vás oklamal, svedl a zkazil jako už tolik jiných. Je to veliký frejs před Bohem a...
4: On už je tu zpátky.
3: To je sprostá pomluva. Ano, a kdyby vám někdo něco podobného vykládal, řekněte mu rovnou do očí, že vrlou, že? Můj pán není žádný frejs, ani padouch, ani pomyšlení, že by vás snad chtěl oklamat. A taky nikdy nikoho nesvedl. Ale, to je náhoda. Podívejte se, zrovna přišel. Bude nejlíp, když se ho zeptáte přímo. Pane...
2: Ano?
3: Ano, ano, to víte, pane, na světě to je samý nadsti utrhač. Tak jsem radši zakročil předem a zrovna je tady varuju, aby nikomu nenaletěli, kdyby vás snad pomlouval a hezky mu rovnou vpálili do tváře.
2: Zanarely.
3: Je lhář.
2: Ano,
3: můj pán, to si pamatujte, děvčata, je čestný muž, za to vám ručím.
2: Zanarely na slovíčko.
3: No to jsou lidi, pane.
2: 12 chlapů na koni jde po nás.
3: Cože?
2: Jak se nám dostali na stopu, to nevím. Máme nejvyšší čas zmizet, čím dřív, tím líp.
3: Čím dřív, tím líp?
2: Dívky, musíme teď bohužel odejít v naléhavé záležitosti, ale pamatujte, prosím, že jsem vám dal slovo. Spolehněte se, že o mě uslyšíte nejpozději do zítřka večer. Zatím naschledanou. Nezapomeňte, zítra večer. Teď dávej pozor, Zanarely. Proti přesile musíme postupovat takticky a obratně se vyhnout nebezpečí, které nám nečíhá, proto se převlékneš do mých šatů a já...
3: To snad nemyslíte vážně. Zrovna vaše šaty si vezmu, aby mě zabili, ne?
2: Alou a bez řečí. Pro tebe je to až příliš velká čest.
3: Jo.
2: Šťastný to sluha, který se může proslavit tím, že dá život za svého pána.
3: Pěkně, děkuju za takovou čest. Pane Bože, smiluj se nade mnou. A kdybych už opravdu musel umřít, ať si mne aspoň nespletou s někým jiným.
5: Dorotko, Majdalenko.

0: Na moutě, pane, jestli pak jsem neměl pravdu. No tak řekněte sám. Uznejte, že toto přestrojení nám padne báječně. Váš původní nápad nebyl moc šťastný. Proti tomu, než jste přišel vy, je tenhle cestovní šat jako dělaný.
1: Ty taky vypadáš náramně, což o to. Zajímalo by mě, kde jsi tu maškarádu vyhrabal, jak popukání.
0: Vážně? Jeden obstarožní lékař jí zastavil u těch lidí, kde jsem to sehnal. Ale poslyšte, pane, neřekl byste, co takový doktorský hábit udělá? Jak si mne lidi najednou považují? Zdraví mne na potkání a tahají ze mne rozum, jako bych byl nějaký mudrce.
1: Jak to?
0: Cestou jsem potkal nějaké pantáty a selky. Jak mě uviděli hned ke mně a vyptávali se mě na všelijaké nemoce, abych prý poradil.
1: Řekl jsi, doufám, že o tom nemáš ani ponětí.
0: Já? Ne, co vás nemá? Každému jsem něco předepsal. Ale poslyšte, že by to byla regrace, kdyby se ti nemocní opravdu uzdravili a přišli mě poděkovat.
1: Ani bych se nedivil. Kde je psáno, že nemáš mít stejná práva jako všichni ostatní lékaři? Určitě nemají větší zásluhu o uzdravení nemocných než ty.
0: Jakže, pane? Vy snad naposled nevěříte ani na medicínu? To znamená, že nevěříte ani na senesové listí, ani na rebarboru, ani na dávící víno?
1: Co tobě na tom záleží, nač věřím nebo ne?
0: Jste vy mi ale duše nevěrou prolezlá. Přece víte, jakou díru do světa nedávno udělalo zrovna dávící víno, učiněné zázraky? Ano, ano, nejsou to ani 3 neděle, co jsem na vlastní oči se přesvědčil, jak úžasně působí.
1: Neříkej.
0: Jen si představte, nějaký člověk ležel už 6 dní v posledním tažení. Nevěděli už, co mu předepsat. Žádný lék nezabral. No, až si konečně vzpomněli na dávící víno.
1: A vykřesal se?
0: Ne, umřel.
1: To je opravdu skvělý výsledek.
0: No, aby ne, celých 6 dní se mu nepodařilo umřít. Ale jak si lízl toho vína, v tu ránu byl neboštík. Tak co chcete víc?
1: Máš pravdu.
0: A tak nechme medicíny, stejně na ní nevěříte. A obraťme list. Víte, pane, sotva jsem navlékl ten doktorský hábit, jako by mne osvíčil Duch Svatý. A s chutí bych se teď s vámi přel do krve. Pamatujete ještě? Nesmím vám nic vyčítat, ale jinak mám diskutírovat dovoleno.
1: Tak ven s tím.
0: Poslyšte, pane, moc rád bych vám trošinku sáhl na zoubek. Pane, co pak je vůbec možné, abyste ani drobet nevěřil v Boha?
1: Od toho pojďme radši dál.
0: To znamená, že nevěříte. A co takhle peklo? Jak by smet? A v ďábla pěkně prosím?
1: Ale ano, taky ano,
0: ne.
1: Ano.
0: Taky ne. Ale uznáte snad, že posmrtný život?
1: Ach.
0: No pěkně děkuju. Vás bych tedy nechtěl obracet na víru, na mou duši, že ne. Ale teď mě prosím vás řekněte, protože každý přece nějakou tu víru musí mít. Nač vlastně věříte vy?
1: Nač věřím?
0: Ano.
1: Věřím z Ganarely, že 2 a 2 jsou 4. A že 2x4 je 8.
0: To je mi krásné vyznání víry. Podle všeho je tedy vaším náboženstvím aritmetika. Pravda, lidi mívají všelijaké brouky v hlavách a na světě už to tak chodí, že čím delší studie, tím kratší rozum. To zas já, pane, zaplať pánbu, o ty vaše školy ani nezabadil a nikdo se nemůže chlubit, že by mě byl někdy něco vpravil do hlavy. Ale aspoň za krejcár fištrónu mám, ale co svým rozumkem, chápu líp než celé hromady knih. A proto mi nikdo nebude povídat, že tenhle ten svět, jak ho tu máme na očích, je nějaká houba, která by vyrostla jen tak přes noc a sama od sebe. A teď bych chtěl slyšet od vás. Ano, od vás, pane. Kde se vzaly tyhle ty stromy? Ty skály? Ta zem? A to nebe tam nahoře nad námi? Aha. Nebo to všecko povstalo z ničeho nic? A dejme tomu vy sám, abychom nemuseli chodit moc daleko. Ano, prosím, vy. Přivedl jste se na svět sám? Nemusel váš pan otec obtěžkat vaší paní máti, když vás chtěli mít? Jen si všimněte, jak to uvnitř v člověku všecko do sebe zapadá, jak nápaditě je seřízena celá ta mašinerie, a pak řekněte, že to není divoucí, ty nervy, ty kosti, žíly, ty tepny, takové ty plíce, srdce, játra a všechny ty ostatní piškuntálie, které tam jsou a které... Ach, božínku, tak mi přece skočte, prosím vás, do řeči, víte, že se neumím přijít.
1: Čekám, až těm tvým moudrostem dojde dech.
0: Jen si poslušte, ale po mém rozumu je v člověku něco tak úžasného, že vám to žádný učenec na světě nevyloží. Už to je přece zázrak, že jsem vůbec tady, že mám v hlavě takovou malou věcičku, která v mžíku dovede pomyslet na 100 rozmanitých kousků a s mým tělem si dělá, co chce. Podívejte se, pane, mohu zatleskat. Aha, vidíte, spažit, zdvihnout oči k nebi, sklonit hlavu, poskakovat, jít napravo, jít nalevo, dopředu, zpátky, otočit se.
1: Bravo. Tak vidíš, že jsi na hlavu padlý.
0: Mordie, to jsem si pěkně narazil nos. Ale dobře mi tak, jsem pitomec, že se tu s vámi zbůdarma bavím. Jen si rač nevěřit po svém, mě na tom nesejde, jestli přijdete do horoucích pekel.
1: Myslím, že jsme pro samé mudrování tady v tom lese zabloudili. Zavolej tam toho chlapíka. Zeptáme se, kudy teď.
2: Holaho! Človíčku! Hej, brachu milá! Příteli, neslyšíš? Na slovíčko, prosím vás.
3: Co je?
2: Ukažte nám, kudy se jde do města.
3: Je dál, pánové. Pořád dál po téhle cestě až na konec lesa a tam zahněte doprava. Ale radím vám, dejte si pozor. V poslední době se tu potloukají lupiči.
1: Srdečný dík, příteli. Jsem ti velmi zavázán.
3: Nepomohl byste mi, pane. Nějakou almužnou.
1: Ale. Zdá se, že tvé upozornění nebylo docela nezištné.
3: Jsem chudák, pane. A tady v té pustině lesní živořím už 10 let. Budu na vás pamatovat ve svých modlitbách a prosit Boha, aby vám štědře oplatil.
1: Raději se pomodli, ať ti dá na kabát. A do cizích záležitostí se nepleť.
0: Človíčku, je vidět, že neznáte toho pána. Ten věří jenom, že 2 a 2 jsou 4 a že 2x4 je 8.
1: Čím se pod těmi stromy vlastně zabýváš?
3: Celý den se modlím k Bohu za šlechetné dobrodince, co na mě něčím pamatují.
1: To se ti tedy jistě nevede špatně.
3: Ach je, pane, jsem nejnuznější člověk na světě.
1: Nežertuj, ne. Tomu, kdo tráví celý den na modlitbách, musí přece všechno hrát do ruky.
3: Věřte mi, pane, že povětšinou nemám do čeho kousnout. Ani skývičku chleba.
1: Vida, to mi nejde do hlavy. Za tu bohulibou snahu dostáváš velmi špatnou odměnu. Počkej, hnedka ti dám dukát, jestli mi pěkně zakleješ.
3: Pane! Přece mě nebudete nutit k takovému hříchu.
1: Dělej, jak myslíš. Buď stojíš o ten dukát, nebo ne. Tady je. Vidíš? Stačí zaklít a bude tvůj. Tak. A teď zaklej.
3: Pane.
1: Jinak ho nedostaneš.
0: Takové caviky. Kapánek zaklej, co na tom?
1: Tu máš, vem si ho. No tak ber, povídám. Ale zaklej.
3: Ne, pane, to radši zajdu hlady.
1: Jdi mi, prosím tě. Já ti ho tedy dám, když tě pambu nechal na holičkách. Co je to zas tamhle? Tři chlapy se obořili na jednoho. To je mi příliš nerovná hra, takovou zbabělost nesnáším.
2: Pane, ten můj pán je jako divý. To já zas radši zavezu někam do ústraní. Oni se tam sekají hlava nehlava. A můj pán nese z Bůh darma kůži na trh. Co je mu potom všem? Jářku, jeho zásah teď něco vydal. A ti tři už vzali do zaječích. Počkat. Ten, co ho zachránil, je taky nějaký pán.
4: Uvidíme, co je to zač. Pro jistotu zůstanu tady za ksovíčkem.
5: Je vidět, že mi přišla na pomoc statečná ruka. Ti lupiči se rozprchli v mžiku. Dovolte, pane, abych vám projevil svou vděčnost. Jednal jste velmi šlechetně.
1: Jsem přesvědčen, pane, že vy byste nejednal jinak být na mém místě. Ale jak jste jim vůbec padl do rukou?
5: Nešťastnou náhodou jsem se odloučil od svého bratra a našich průvodců. A právě když jsem zas hledal cestu k ním, přepadli mě lupiči. Napřed mi zabili koně a kdybyste byl nezasáhl, naložil by stejně i se mnou.
1: Račte se ubírat směrem k městu?
5: Ano, ale do města nechci vstoupit. Musím zůstat i s bratrem před branami, protože jdeme uspořádat jednu z oněch truchlivých záležitostí, které nás šlechtice nutí, abychom obětovali sebe i svůj rod strohým příkazům cti.
1: A kdybych se vás zeptal, co je vlastně příčinou vašich starostí, pokládal byste to za velkou dotěrnost?
5: Náš případ dospěl tak daleko, že už není co tajit. Proto vám také neváhám, pane, prozradit, že obětí křivdy, kterou chceme pomstít, je naše sestra. Byla svedena a unesena z kláštera. Spáchal to jistý Don Juan Tenorio, syn Dona Luise Tenoria. Pátráme po něm už několik dní, ale až dosud bylo bohužel všechno naše úsilí marné.
1: Pane, vy znáte toho Dona Juana? O něm jste se zmínil?
5: Ne, neznám. Nikdy jsem ho nespatřil, jen bratr mi ho líčil. Ovšem, nemá právě nejlepší pověst. A život toho pána...
1: Pane, přestaňte, prosím. Je tak trochu mým přítelem a zdálo by se mi podlé, kdybych dál naslouchal, jak ho pomlouváte.
5: Že jste to vy, pane, rád o něm pomlčím. Zachránil jste mi život. Nemohu vám odepřít takovou maličkost. Doufám jen, že přes všechno přátelství neschválíte to, co provedl. A pochopíte, že se mu chceme pomstit.
1: Naopak můžete počítat s mou pomocí. Slovo, že se postarám, aby vám učinil zadost. Ručím vám za to, že se dostaví v určenou hodinu, kam si budete přát.
5: Pane, dáváte sladkou naději uraženému srdci. Ale potom všem, čím jsem vám zavázán, by mne velmi rmoutilo, kdybyste se musel souboje zúčastnit.
1: Bude-li se být Don Juan, musím tasit i já.
5: Je to krutý úděl. Proč jste mi zachránil život, když Don Juan je vaším přítelem?
6: Dejte napít koním a přiveďte je za námi. Projdu se trochu pěšky.
7: Bože, co tu vidím? Vy, bratře, jste s naším úhlavním nepřítelem?
5: S úhlavním nepřítelem?
1: Ano. Já jsem Don Juan. A vaše převaha mě nedonutí, abych zatajil své jméno.
7: A zahyneš, zrádče!
5: Ne, bratře, stůjte! Zachránil mi život. Napadli mě lupiči a bez jeho přispění bych byl zabit.
7: Chcete snad, aby nám nějaké ohledy zabránili vykonat pomstu? Úsluha prokázaná rukou nepřítele nás neváže. Čest má přece neskonale větší cenu nežli život. Jaká pak tedy vděčnost, když mi někdo ponechá život, ale připraví mne o čest?
5: Milý bratře, žádná vděčnost nemůže smít takovou urážku. Dovolte mi jen, abych mu oplatil to, co jsem od něho přijal. Abych vyrovnal dluh, který u něho mám.
7: Jestli váháte vykonat pomstu vlastní rukou, můžete se vzdálit.
5: Bratře, prosím vás.
7: To jsou zbytečné úvahy. Musí zemřít.
5: Řekl jsem dost, milý bratře. Útok na jeho život nestrpím. A sám Bůh je mi svědek, že ho budu bránit proti komukoli. Rány, které by si zasadil jemu, proniknou nejdříve mým tělem.
7: Takhle tedy. Spolčujete se s naším nepřítelem proti mně.
5: Bratře, vy chcete pomstit naši čest v záchvatu prchlivosti, ale my přece jdeme za spravedlivou věcí. Proto zachovejme míru. Svému nepříteli nechci dlužit nic a proto musím především vyrovnat závazek, který k němu mám. Don Juane, vidíte, že se poctivě snažím, abych vám nahradil, co jsem od vás přijal. Ale právě tak přesně, jako platím za váš dobrý skutek, splatím vám i tu urážku. Nemám v úmyslu vás tady žádat, abyste se šířil o svých citech. Můžete volně a v klidu uvažovat o tom, jak se rozhodnout. Sám víte nejlíp, jakého bezpráví jste se dopustil. A proto chci, abyste sám usoudil, jak má být odčiněno. Dal jste mi slovo, že se postaráte, aby mi Don Juan učinil zadost. Tedy přemýšlejte, prosím, jak splnit naše ujednání. A pamatujte, že od této chvíle se cítím vázán jen svou ctí.
1: Nic jsem od vás nežádal. A to, co jsem slíbil, dodržím.
5: Pojďme tedy, bratře. Malým odkladem neutrpí naše krutá povinnost.
7: Hola. Hej. Zganarelli, kde jsi?
8: Tady jsem, pane.
7: K službám, prosím. Když mi šlo o kůži, tak jsi zmizel, viď?
8: Odpuste, pane.
7: Sketo.
8: Já jsem si jenom odskočil. Mám dojem, že ten můj hábit působí projímavě. Jak si ho vezme člověk na sebe, má to, jako by bral medicínu.
7: Nebuď drzý. Zahal svou zbabělost alespoň nějakou počestnější rouškou. Jestli pak víš, komu jsem zachránil život.
8: Já?
7: Je to bratr Donny Elvíry.
8: Bratr Donny?
7: Docela slušný člověk. Choval se moc hezky. Mrzí mě, že jsem s ním na kordy.
8: Ach, pane, všecko byste mohl dát do pořádku zase pěkně po dobrém.
7: Ano. Jenže má láska k Doně Elvíře se vyžila. Vůbec být k někomu přikován je proti mému životu. Ty přece víš, že v lásce mám rád svobodu.
8: To vím.
7: A že bych se nikdy neodhodlal uzavřít své city do čtyř stěn. Mé srdce patří všem krásným ženám, ať si je podávají pěkně z ručky do ručky, v tom jim nic nebrání. A taky si je mohou podržet, pokud to svedou. A podívej, co to je?
8: Co pak vy nevíte?
7: Ne, opravdu nevím.
8: Ale jděte, to je přece hrobka, kterou si dal postavit komtůr, když jste ho zabil.
7: Máš pravdu, nevěděl jsem, že je to v těchto končinách. Každý se rozplýval obdivem, když mi líčil to dílo. A taky socha Komtúrova se prý báječně vyvedla. Rád bych se na ní podíval.
8: Pane, nechoďte tam.
7: Proč?
8: Chodit za člověkem, kterého jste zabil, to se přece nesluší.
7: Naopak. Právě ze zdvořilosti ho chci navštívit. Jestli ví, co je dobré chování, musí mě uvítat přívětivě. Pojďme dovnitř.

0: To je krása. Takové krásné sochy. Podívejte se. A ten krásný mramor a ty sloupy. Bože, to je krása. Pane, co tomu říkáte?
1: Žádný nebožtík by nemohl mít větší pýchu a ctižádost. Ale tomu se obdivuji, že člověk, který se po celý život spokojil s náramně skromným příbytkem, chce bydlet v takové nádheře po smrti. Když už to není k ničemu.
0: Tady je kontúrová socha.
1: Ale že vypadá v té parádě.
0: Na moutě, pane, že se jim ale povedl, vidíte. Jako živý, jen promluvit. Ale kdybych tu byl sám, řeknu vám, že by mi bylo ousko, jak po nás jede očima. Zdá se, že nás tu nevidí moc rád.
1: To bychom si tedy nerozuměli, kdyby tak nevlídně přijímal poctu, kterou mu prokazuji. Zeptej se ho, jestli by nechtěl přijít ke mně na večeři.
0: Myslím, že ten už to nemá zapotřebí.
1: Povídám ti, zeptej se ho.
0: Ale pane, vy jste samá rekrace. Mám se dát do řeči s nějakou sochou? Co pak jsem blázen?
1: Udělej, co ti říkám.
0: Pane Comtu, to jsou nápady. Jemnost, pane Comtúre. Je to hloupost, sám se tomu musím smát, ale to mne můj pán tak navádí, pane Comtúre. Jemnost, pane Comtúre, můj pán, Don Juan, se dává ptát, jestli byste mu neprokázal tu čest a nepřišel k nám na večeři.
1: Co je? Stalo se ti něco? No mluv. Tak bude to?
0: Ta socha.
1: No co je?
0: Říkám, že ta socha na mne kývla.
1: Mor, aby tě ty lotře.
0: Když vám povídám, že na mne kývla, krk bych na to dal. Zkuste na ní promluvit sám a uvidíte.
1: Pojď sem, ty taškáři. Pojď. Teď se na vlastní oči přesvědčíš, jaký jsi strašpitel. Dávej pozor. Ráčil by pan Comtúr se mnou povečeřet?
0: Tak co, pane? Kývla znovu a nebo ne?
1: Pojďme odtud.
0: Pojďme odtud. Tady to vidíte, pane Comtúre. Ničemu nevěří. Nadevším ohrnuje nos. A takhle to pak dopadá.

0: Už toho nechme, kdo ví, co na tom bylo. Stejně to nestojí za řeč. Třeba nás ošálil nějaký divný přísvit. Nebo se nám zatočila hlava.
1: Ach, pane, přece mi nebudete vymlouvat, co jsme oba viděli na vlastní oči. Že kývl je svatá pravda. Ale já vím, jak to asi bylo. Ten váš život opravdu už volal do nebe. A proto udělalo zázrak, abyste měl makavý důkaz a mohl se zachránit.
0: Poslyš, jestli mě zas někdy budeš hloupě otravovat mravoučnými výklady, jestli o tom ještě jediné slovíčko uslyším, tak někoho zavolám, půjčím si bejkovec, 3 nebo 4 chlapy mi tě podrží a já tě rozsekám. Na kousky. Rozumím?
2: Aby ne, pane, rozumím. A jak? Vždyť vy se vyjadřujete úplně srozumitelně. A to se mi právě na vás líbí. Vy se jak živ nevykrucujete a všecko dovedete pojmenovat pravým jménem.
0: Dobrá. Už abych tu měl večeři.
2: Večeři pro pána!
3: Pane, je tu váš dodavatel, pan Nedělka. A chtěl by s vámi mluvit.
2: Pozdrav pánu, to nám ještě scházelo. Pan věřitel se přišel poptat na zdravíčko. Jak si to představuje, chtít na nás peníze? Proč si mu neřekl, že pán není doma?
3: Už mu to vykládám 3/4 hodiny, ale na něho to neplatí. Usadil se tam vedle a že prý počká.
2: Když ho to baví, tak ať čeká.
0: Ale kde pak? Zapírat se před věřiteli, to je špatná politika. Přiveďte ho sem. Ach, pan Nedělka, jen pojďte dál, pane Nedělko. Ale to mám ohromnou radost, že vás vidím. Kdybyste věděli, jak se zlobím na své lidi, že vás hned ke mně neuvedli. Pravda, nařídil jsem jim, aby ke mně nikoho nepouštěli, ale na vás se takový příkaz samozřejmě nevztahuje, pane Nedělko. Vám jsou moje dveře otevřeny kdykoliv a to platí jednou provždy.
4: Mnohokrát vám děkuji, pane.
0: Nechávat pana Nedělku v předsíni. Však já tu svou čelátku naučím, more. No,
4: ale pane, vždyť se dohromady nic nestalo.
0: To by tak hrálo, aby vám, pane Nedělko, říkali, že já nejsem doma. Vám, pane Nedělko, vám, mému nejlepšímu příteli.
4: Služebník, pane, přišel jsem...
0: Židli pro pana Nedělku, židli honem.
4: Ale však já rád postojím,
0: pane. Co vás
4: napadá,
0: pane Nedělko, vy se musíte posadit hezky proti mně.
4: Ale to nemusilo být.
0: A takovou stoličku pryč s tím, přineste křeslo.
4: Pane, vy jen tak žertujete a já...
0: Dovolte, pane Nedělko, přece vím, co se vůči vám sluší. A vůbec nepřeji si, aby mezi námi dělali nějaký rozdíl.
4: Pane...
0: Prosím. Posaďte
4: prosím. Se. Ne, to nestojí za to, pane. Já jsem přišel jenom na slovíčko.
0: Děkuji.
4: Přicházím.
0: Ne, prosím, ne, dokud si nesednete, nebudu vás poslouchat.
4: No, kvůli vám tedy už sedím. Pane, já jsem...
0: Hrome. Pane Nedělko, vy ale vypadáte... Jo. Ano,
4: pane, k vašim službám. Přišel jsem...
0: Já vím, pane Nedělko, vy máte moc dobrý kořínek. Takové svěží rty, ruměné tvářičky, očka vám jenom hrají.
4: Rád bych...
0: A paní Nedělková, jak pak se daří vaší chodí?
4: Chvála Bohu, znamenitě.
0: Je to hodná žena, hodná.
4: Ano, vaše služebnice, pane. Přišel jsem...
0: A co, holčička, co, Klaudinka, jak pak se má?
4: Výborně, děkuji za obtání.
0: Taková hezká dívenka, já ji mám hrozně rád.
4: Pane, to je pro nás veliká čest, ale já jsem...
0: A co ten váš klouček, pořád kluče na bubínek?
4: V jednom kuse, pane, ale já...
0: A žolíček! Žolíček, ten váš pejsek, žolíček. Vidíte. Ještě se neodnaučil rafat do lítka každého, kdo k vám přijde. A pořád tolik vrčí.
4: Čím dál tím hůř, pane. Není s ním žádné pořízení.
0: Nedivte se, pane Nedělko, že se tak vyptávám na celou rodinu. Víte přece, jak mě zajímá, co je u vás doma nového.
4: Pane, jsme vám nesmírně zavázáni.
0: Ano, pane Nedělko, ano, prosím, podejte mi ruku. Tak. Pane... Jste přece můj přítel.
4: Ano, váš sluha.
0: Jakože je nebe nade mnou, pane Nedělko, z celého srdce váš.
4: Prokazujete mě příliš velkou poctu.
0: Ani nevím, co všechno bych pro vás neudělal.
4: Jste ke mně nadmíru laskav, pane.
0: A věřte mi, pane Nedělko, že docela nezištně.
4: Takovou přízeň jsem si opravdu nezasloužil. Ale teď, pane...
0: Ano, prosím, ale pane Nedělko, žádné upejpání. Povečeříte s námi, ovšem.
4: Ne, pane, já už musím jít.
0: Hej, pochodeň panu Nedělkovi na cestu.
4: Ne, totiž...
0: Pospěšte si. 4 nebo 5 lidí, ať si vezme muškety a doprovodí.
4: Ale to není třeba, pane, já dojdu dobře sám. Já jsem jen chtěl...
0: Copak? Co to říkáte, pane Nedělko? Já si přeji, aby vás vyprovodili. Víte přece, jak mi na vás záleží.
4: Ano.
0: Jsem váš služebník, pane Nedělko, ale kdyby jenom to, jsem taky váš dlužník.
4: Ach,
0: a nemyslete
4: pane.
0: Si, prosím, nemyslete si, že to chci zatajit.
4: Ano.
0: Naopak všude, kam přijdu, o tom vykládám.
4: Kdybyste tedy...
0: Ano, vy chcete, abych vás vyprovodil sám.
4: Ale pane, to přece nemyslíte vážně. Pane,
0: teď já ještě prosím, pane Nedělko, obejměte. Tak, tak. A znovu přijměte mé ujištění, že jsem vám z té duše oddán a že bych vám nic na světě nedovedl odepřít.
1: Náš pán vás má ale doopravdy rád. To se musí nechat.
4: Já vím, jenže je samá zdvořilost a samý kompliment a člověk si mu pak nikdy netroufá říct o peníze.
1: Pro vás, pane Nedělko, pro vás bychom skočili do ohně. Všichni, jak tu jsme... To mi věřte. Víte, skoro bych si přál, aby se vám takhle něco stalo.
4: Ne.
1: Ano, aby vás třeba někdo pořádně přetáhl holí.
4: Ne.
1: Ano, to byste pak teprve viděl, jak vás máme rád.
4: Já o tom nepochybuji, ale prosím vás, Sganarelli, kdybyste mu občas nenápadně připomněl moje peníze.
1: Ale, o to nemusíte mít strach. Uvidíte, že vám zaplatí do posledního měďáku.
4: Ale vy, Sganarelli, jako vy osobně, vy máte u mě taky nějaký ten gloužek.
2: Fuj, že o tom vůbec mluvíte.
4: Jak to? Já přece...
2: Co si myslíte, že nevím sám, kolik mám u vás dluhů?
4: Ano, ale...
2: Takže bychom se začali, pane Nedělka, ne?
4: Ale moje peníze...
2: To má být vtip, nebo co?
4: Já chci...
2: Pojďte.
4: No dovolte, dovolte.
2: Taková maličkost.
4: Ale dovolte.
2: Pojď.
4: Já jsem...
2: Jedeš?
4: Pane.
0: Tak už vypadl?
4: Ano, pane.
1: Ale je tu váš pan otec.
0: To mám radost. Ještě tuhle návštěvu a už se asi vzteknu.
5: Pozoruji, že přicházím nevhod. Zřejmě jsem vám tu nějak nechyběl. Jen si přiznejme, jak podivně jsme jeden druhému na obtíž. Já jsem vám už na pohled protivný a vy mě zas přivádíte z míry svým chováním. Ach, jak málo si uvědomujeme dosah svých činů. Proč neponecháme starost o naše záležitosti Bohu? A jsme tak pošetili, že svým rozumem se vyvyšujeme nad něho a dotíráme všelijakými prosbami a neuváženými požadavky. Já jsem taky měl jediné horoucí přání mít syna. Je to až k nevíře, s jakým zanícením jsem si ho vyprošoval. Doufal jsem, že mi bude k radosti a pro útěchu. Ale ten syn, kterého jsem si vymohl neodbytnými modlitbami, se stal zármutkem a utrpením mého života. Ach, jak hluboko jste klesl. Do krve rdít byste se měl, protože nejste hoden svého původu. Jen řekněte, zda máte právo se hrdě ohánět svým rodem. Co jste jako šlechtic vykonal v této zemi? Ne. Kde není cnost, tam původ neznamená nic. Za dědice slávy svých předků se může pokládat jen ten, kdo se jim dovede vyrovnat. Odlesk jejich činů dopadá i na nás. A proto jsme povinni dělat jim čest, jít v jejich stopách a nedopustit, aby ušlechtilý odkaz pan chrtěl. Jinak nejsme hodni zvát se skutečným jejich potomky. Vícež všechny tituly platí na mne to, co kdo dělá. A proto bych si taky víc vážil poctivého nádeňského synka, než princes královského rodu, který vyžil tak jako vy.
0: Pane, posaďte se. Myslím, že se vám bude mluvit líp.
5: Taková nestoudnost. Ne, nesednu si, protože jsem skončil. Dobře vidím, že má slova stejně na tebe nepůsobí. Jsi nehodný syn, ale uvědom si, že nad tím, co provádíš, přestává všechen otcovský cit. Stydím se, že jsem tě splodil, ale za to tě potrestám, abych se sebe smil tu hanbu.
0: Ach, to je dost, že odešel. Kdyby už radši lehl do hrobu. A pěkně z čerstva, to je to nejlepší, co může udělat. Každý má právo na ten svůj kus života, ale když se syn nemůže dočkat otcovy smrti, to je potom k vzteku.
1: Ach, pane, to jste neměl.
0: Co jsem neměl?
1: Pane!
0: Co jsem neměl?
2: Tyhle řeči, pane, jste si neměl nechat líbit. Popadnout ho za límec a vyhodit. Taková drzost. Kdo to jakživ slyšel? Otec bude něco vyčítat synovi. Peskovat ho. Říkat mu, aby se polepšil. Může si to nechat líbit takový pán jako vy, který přece dobře ví, co se sluší a patří? Máte vy ale trpělivost. Až se jeden diví. Já bych s ním zatočil jinak, být na vašem místě.
0: Tak dočkám se už té večeře.
3: Pane, přišla nějaká dáma v závoji a chce s vámi mluvit.
0: Kdo by to mohl být?
1: No, uvidíme.
4: Oh.
1: Madame.
6: Promiňte, Done Juane, že vás překvapuji v tak pozdní hodinu a v takovém ustrojení. Už nejsem ta Dona Elvíra, která vás proklínala, vyhrožovala a dychtila jen po odvetě. Bůh zbavil mou duši té nedůstojné vášně, zmatených citů, které provázely náš zločinný vztah, a utišil ponižující dravost hrubé pozemské lásky. A pro vás zanechal v mém srdci jen plamen, očištěný ode všeho smyslového. Posvátnou něhu, lásku ničím neskalenou a nesobeckou, která se stará jen o váš prospěch.
0: Z Ganarelli, tak se mi zdá, že pláčeš.
1: Odpusťte, pane.
6: Přišla jsem ve vašem zájmu, protože vás miluji v čistotě a bez poskvrny. Snažím se zadržet vás před propastí, do které se vrháte. Ano, Done Juane, je konec chovívavosti a milosrdenství Božího a každým okamžikem hrozí na vás dopadnout jeho strašlivý hněv. Je na vás, abyste se kál, a to bez meškání. Kdo ví, zda zítra nebude už pozdě. Já na vás nelpím světskou náklonností. Děkuji Bohu, že mě zbavil mého šílenství. Jsem pevně rozhodnuta vrátit se do kláštera a přála bych si jen žít tak dlouho, abych odčinila svůj poklesek a mohla přísným pokáním dosáhnout odpuštění. Ale i tam, stranou všeho světa, bych nevýslovně trpěla v představách, že člověk, kterého jsem milovala nejněžnější láskou, má být výstražným příkladem Boží spravedlnosti. Za to, kdyby se mi podařilo vás vyrvat z dosahu strašlivé pohromy, která se nad vámi vznáší, měla bych radost nade všecko pomyšlení. Snažně vás tady prosím, Done Juane, naposled mi projevte svou přízeň a dopřejte mi tu sladkou útěchu. Vždyť jsem vás milovala tak vroucně, že mi nic na světě nebylo dražšího. Ani svých povinností jsem nedbala. Všechno jsem obětovala vám. A za odměnu si nežádám víc, než abyste předešel vlastní záhubě. Ještě jednou vás o to donechu a neprosím. A zapřísahám při všem, co vás může pohnout. Když nestačí slzy ženy, kterou jste milovala.
1: Ten má srdce jako tygr.
6: Vyslechl jste mě a já odcházím. To je všechno, co jsem vám chtěla říct.
0: Paní, je už pozdě. Zůstaňte u mne. Uložíme vás tu co nejlépe. Ujišťuji vás, paní, že by mě velmi potěšilo, kdybyste zůstala. Škoda. Odešla. Jestli pak víš z Ganarelli, že jsem ještě pocítil jakési vzrušení, když tu byla. Zapůsobilo to na mě docela příjemně, jako něco neobvyklého. Ten zanedbaný šat, unilý pohled a ty slzy málem ve mě zase rozdmychaly ohárky vyhaslého ohně.
1: Tím chcete říct, že její slova na vás ani trošku nezapůsobila?
0: Tak a teď si dáme večeři.
1: Výborně.
2: Večeři pro pána. Večeři Zdanarelli. Pro pána.
0: Přece jenom bychom měli pomýšlet na lepší život.
2: Oh,
0: ano, ano, ano, to myslím docela vážně. Musíme se polepšit. Ještě nějakých 20-30 let bychom si mohli žít takhle a potom začneme pamatovat na zadní kolečka. Co tomu říkáš?
1: Nic.
2: Už je tu večeře.
0: Tak se mi zdá, Zganarelli, že máš oteklou tvář. Co pak to? Mluv. Co to tam máš?
2: Ale nic.
0: Jenom ukáž. Hrome, tady ti naskočila nějaká boule na tváři. Kde pak je honem nějaký nožík, abychom to prořízli? Už ten chudák mele z posledního takový nádor by ho mohl taky zadusit. Počkej. No, podívejte se, jak byl zralý. Ach, ty dareba.
2: Na mou duši, pane, chtěl jsem jenom ochutnat, jestli vám to kuchař nepřesolil nebo nepřepepřil.
0: Tak se posaď a jes. Vyřídím si to s tebou, až se na večeřím budu-li potřebovat. Vidím, že si přichutí.
2: Pane, to bych řekl, vždyť jsem od rána neměl v ústech.
0: Takové rány. Kdo by to mohl být?
1: Koho nám to zas čerti nesou? A zrovna přijde.
0: Ať mi sem nikoho nepouštějí. Chci se alespoň v klidu na večeře.
1: Počkejte, pane, dojdu tam sám.
0: Co je zas? Co se děje?
2: To je on, ta socha.
0: Ještě jednu židli a příbor. Tak bude to? Zganarelli, ke stolu.
2: Pane, mne už docela přešel hlad.
0: Sedni, povídám. A pít. Na vaše zdraví. Konture. Zganarelli, s tebou mu připíjí.
2: Já nemám žízeň, pane.
0: Pij a spust tu svou písničku, ať se pan Kontur trochu rozveselí.
2: Pane, já jsem nějak nastýlil.
0: To nevadí, jen spust.
7: Už dost, Don Juane. Zvu vás, abyste zítra přišel povečeřet se mnou. Pokud budete mít tolik odvahy.
0: Ano, přijdu. A se mnou Zganarelli.
2: Děkuju, děkuju uctivě, ale já zítra držím půl.

0: Ne, synáčku můj, to snad není ani možné, že by dobrotivé nebe vyslyšelo mé modlitby. Myslíte to upřímně, nebo si za zem neděláte dobrý den a šálíte mne lichou nadějí? Ani si netroufám uvěřit, že byste se byl v skutku obrátil. Takové je to překvapení.
1: Ano. Vybředl jsem, jak vidíte, oče, ze všech nepravostí. V duchu si probírám všechny ty ohavné skutky a divím se jenom, že mi je mohl Bůh tak dlouho trpět, že alespoň 20krát nedopadl na mou hlavu jeho strašlivý hněv. Uvědomuji si, jakou milost mi prokazoval ve své dobrotě, když mě netrestal za zločiny, které jsem napáchal. Chci napravit ostudnou pověst, kterou jsem si vysloužil dřívějším chováním, a chci se přičinit, abych v nebi dosáhl úplného odpuštění.
0: Ach, jak snadno, synáčku můj, jak snadno ožívá otcovská láska. Při prvním náznaku pokání už zapomínám na všechny urážky. Zakoušel jsem skrze vás trápení bez počtu, ale už o tom ani nevím. To, co jste mi právě řekl, zahladilo všechno. Všechno. Přiznávám se, že smysly mě opouštějí. Prolevám slzy radosti. Všechny mé prosby byly vyslyšeny. Čeho bych si ještě mohl od Boha žádat? Obejměte mě, synu, a vytrvejte, zapřísahám vás v tom chválihodném úmyslu. Spěchám oznámit tu radostnou novinu vaší matce. Chci společně s ní prožívat chvíle blahého rozechvění a pak budu vzdávat díky nebesům za to, že vám ráčila vnuknout tak zbožné záměry.
2: Je, pane, to jsem rád, že jste se konečně dal na lepší cestu. Už dlouho jsem na to čekal. A vida, přání se mi vyplnilo. Chvála pánu Bohu.
1: Jdi mi křípku, ty vrtáku.
2: Jak to? Proč jsem vrták?
1: Dej pokoj z Ganarelli. Za tyhle mé řeči by si z toho moc nekoupil. Nebo myslíš, že co na srdci, to na jazyku?
2: Ale to přece není. Tak vy tedy, vy ne, váš pan, vám mi tedy nehnul ani ten zázrak s tou sochou?
1: Ať to bylo cokoliv, můj mozek to nemůže přesvědčit. Ani zvyklat moji duši. Řekl jsem, že chci napravit své chování a nastoupit cestu příkladného života. To byla ovšem jenom taková politika. Ten záměr jsem pojal z taktických důvodů, protože se mi právě hodí. Je to nezbytná přetvářka, nutím se do ní, abych padl do noty oci, kterého potřebuji a měl dobrou zástěrku před lidmi a před spoustou mrzutostí, které by se mi mohly přihodit.
2: Tak takhle tedy. Vy sice na nic nevěříte, ale přitom se chcete vydávat za poctivého a nábožného člověka?
1: A proč ne? Do toho oboru se plete kde kdo. A lidi jako já, kteří pod maskou poctivců vodí své bližní za nos, těch je...
2: Bože, co je tohle za člověka? Co je tohle za člověka?
1: Dneska už se za to nikdo nestydí. Přetvářka je neřest podle módy. A jak se některá neřest stane módou, každý hned vidí vlastnost ušlechtilou. Sehrát za našich dnů poctivce, to je nejvděčnější role. A takový řemeslný pokrytec má úžasně výhodné postavení. Podvod jako umění svého druhu se vždycky těší vážnosti a úctě. Co na tom, když ho někdo prohlédne? Stejně se neodváží ani ceknout. Všechny ostatní lidské chyby jsou vydány na pospas mravokárcům a kdokoliv má svaté právo si na ně pěkně svrchu vyjet. Jen pokrytectví je neřest privilegovaná, která má tvrdou pěst, vždycky pohotovou zacpat ústa. No, jak by si potom nehověla v závětří naprosto bez obav, že bude někdy potrestána? Vytrvalá přetvářka je pevným poutem všech příslušníků toho cechu. Stačí jenom zavadit o některého z nich a sesypou se na tebe do jednoho. Já vím. Já vím, že někteří to dělají z přesvědčení. O jejich upřímné zbožnosti taky nikdo nepochybuje, ale zrovna takový nejdřív naletí. Důvěřivě sedají těm šelmám zakukleným na vějíčku a svým počínáním je ještě podporují. K nevíře, co lidí znám, kteří touhle taktikou šikovně zastřeli kdejaký neřád svého mládí, kteří se schovali pod pláštík náboženství, mají v něm záštitu a mohou si dovolit pod tím úctyhodným kabátem být ze všech lidí na světě nejvíce zlí. Nakrásně můžeš znát jejich intriky, vědět, s kým máš tu čest, jejich vážností mezi lidmi to neotřese. Jim stačí tu a tam svěst.

0: to dostali na kůži, nehnu ani brvou. Svěřím svůj případ tomu vykutálenému tovarištvu. A ti už mě uhájí přede všemi a proti všem. A povýšeně budu dozírat na skutky svých bližních. A nikdo přede mnou neobstojí. A dobré mínění si zachovám jenom o sobě. Běda, jestli se někdo na mě jenom křivě podívá. Jak živ mu to neodpustím a docela bez řečí zůstane ve mně nesmiřitelná nenávist. Stanu se mstitelem božích zájmů. A pod touhle lacinou záminkou prožem své nepřátele. Obviním je z bezbožnosti a poštvu proti nim zuřivé obránce víry, kteří sice nikdy nevědí, oč jde, ale za to do všeho strkají nos. Ti je potom budou veřejně ostouzet, zasypou je urážkami a svou mravní autoritou je řízně zatratí. Takhle se musí využívat lidských slabostí. Jenom tak se může moudrý duch vyrovnat s neřestmi své doby.
1: Bože můj, co všechno já nemusím vyslechnout? Pokrytectví! No to vám ještě scházelo. Teď jste opravdu dovršil míru všech ohavností. A tahle poslední mne, pane, tak dohřála, že neudržím jazyk za zuby. Udělejte se mnou, co chcete. Napráskejte mi, bijte mě hlava, nehlava, zapte mě, co je vám libo. Ale já musím ulevit svému svědomí a jednou vám už vyložit, co vás čeká a co vás nemine. Dávejte dobrý pozor, pane. Tak dlouho se chodí se džbánem provodu, až se ucho utrhne. A jak velmi případně říká jeden spisovatel, víte, ten je, já už ani nevím, jak se jmenuje, člověk žije na tomto světě bezdejším jako pták na větvi. Větev roste ze stromu, strom se opírá o strom a člověk o člověka. Dobrý člověk je milejší než pěkné slovo. Pěkné slovo vymůže u pánů mnoho. Páni u dvora se tlačí a podle módy skáčí. Móda, jak mudrdzdí, je produkt fantazie. Fantazie schopností ducha sluje, duch tělu život dává, život se smrti bojí, smrt otvírá bránu do nebe, nebe je vysoko a země dole. Aha, země je tvrdá a moře nemá trávy, bouře na moři i námořníka umoří, ale správný námořník svůj koráb řídí opatrně. Ale opatrnost je matka moudrosti. Moudrost a mládí nebývají kamarádi. A proto mladší musí poslouchat staršího. Ale čím to starší, tím je zase peněz slačnější. Peníze se hrnou bohatému a zlédní chudému. Ale chudoba cti netratí, nouze želez vláme a potřeba zákon ruší. A ten, kdo nedbá zákona, ten je u mě zvíře. Tak vidíte, když to tak vezmu kolem a kolem, všechno ukazuje na to, že vy pojedete rovnýma nohama ke všem čertům.
0: To jsou mi rozumy.
1: No jestli si ani po tomhle nedáte říct, tak tím hůře pro vás. Pane, podívejte se. Jde sem ten bratr Dony Elvíry, Don Carlos.
2: Přicházíte mi zrovna vhod, Don Juane. Jsem velmi rád, že vás nemusím navštívit doma. A že se mohu na místě dotázat, jak jste se rozhodl. Nezapírám, že si velmi živě přeju, abychom tu věc urovnali po dobrém. Abyste mou sestru veřejně prohlásil za svůj chod.
0: Věčná škoda. Ze srdce rád bych vám učinil zadost podle vašeho přání. Bohužel, samo nebe se tomu zjevně staví na odpor. Vnuklo mi totiž myšlenku, abych docela změnil způsob života. A já už teď neuvažuji o jiném, než jak přervat všechny světské závazky, jak se co nejdříve zbavit vší marnivosti a jak od nynějška napravovat přísným pokáním trestuhodné výstřelky, jimiž vzplanulo mé zaslepené mládí.
2: To, co říkám, Don Juane, vašemu záměru nijak neodporuje, naopak. Soužití s legitimní manželkou může být v nejlepší shodě s chválihodným předsevzetím, k němuž vás pohnulo nebe.
0: Právě že ne. Velmi lituji, ale vaše sestra sama pojala týž úmysl a rozhodnuta vrátit se do kláštera. Byli jsme obráceni oba současně.
2: Sestřin návrat do kláštera

0: nemůže znamenat uspokojivé řešení. Naše čest vyžaduje, aby žila s vámi.
1: Ujišťuji vás, že je to vyloučeno.
2: Pokud jde o mě, já jsem měl 1000 chutí a dokonce ještě dneska jsem se v té věci obrátil k nebi o radu, ale uprostřed rozjímání jsem zaslechl hlas, který mi pravil, že na vaši sestru už nesmím ani pomyslet a že po jejím boku bych určitě nedošel spasen.
0: Don Juane, vy se domníváte, že se necháme omámit krasořečnickými výmluvami?
2: Jsem poslušen hlasu nebes.
0: Vy jste tedy unesl mou sestru z kláštera proto, abyste ji teď opustil.
2: Tak mi to přikázal sám Bůh.
0: Máme strpět takovou hanbu na naší rodině?
2: To si račte vyřídit v nebi.
0: Stačí, Don Juane. Já vám rozumím. Teď vás nechci vyzvat na souboj. Tady není k tomu vhodné místo. Ale zakrátko si vás najdu.
2: Učiňte, co vám bude libo. Víte, že nejsem zbabělec a že dovedu vládnout mečem, je-li třeba. Rovnou odtud půjdu po straní uličkou, která vede ke klášteru. Ale prohlašuji vám, že já nemám v úmyslu se bít. Bůh mi zakazuje takové myšlenky. Kdybych byl ovšem napaden, uvidíme, co z toho pojde.
0: Uvidíme. To tedy uvidíme.
3: Pane, co jste si to u všech čertů vzal zase do hlavy? Takhle to už přece dál nejde. To bych vás radši viděl takového, jako jste býval dřív. Já vždycky doufal, že dojdete spasení, ale teď už jsem na dobro ztratil všechnu naději. A tak si jen myslím, jestli vám pán Bůh doposavat všechno trpěl, tuhle ničemnost vám určitě nedaluje.
4: Ale prosím tě, v nebi to neberou tak vážně, jak ty si představuješ. Kdyby pokaždé, když někdo...
5: Aby ho nebe přijalo v milosrdenství svém, zbývá mu jen okamžení. Nebude-li se však bez prodlení kát, nic neodvrátí jeho záhubu. Nic
3: slyšíte, pane? Jeho
0: záhubu. Kdo se odvažuje takových slov?
5: Nic.
0: Ten hlas je mi povědomý.
3: Ach, pane, vždyť je to přízrak.
0: Přízrak zjeven nebo ďábel. Musím vidět, co to je.
3: Proboha, pane, vidíte, jak to mění podobu?
0: Ne. Ne. Nic ve mně nemůže vzbudit hrůzu. Mečem se chci přesvědčit, zda je to tělo nebo duch.
3: Zmizel. Pane, vzdejte se, těch důkazů je víc než dost, horem pádem na pokání.
0: Ne. Ne, nikdo o mě nemůže říct, že bych byl schopen dát se na pokání. Děj se, co děj. Jdem.
6: Stůjte, Don Juane. Včera jste mi dal slovo, že přijdete se mnou povečeřet.
0: Ano. Kam mám jít?
6: Podejte mi ruku.
0: Tu je.
6: Don Juane, zatvrzelost ve hříchu mívá za následek strašlivou smrt. A ten, kdo se spěčuje milosti nebes, přivolává na sebe boží blesk.
3: Bože můj, co to cítím?
0: Neviditelný oheň mě spaluje! Ne, ne!

kameni, peklo, polťo, rúza, rúza. A co môj výdelek? Môj plat? Co se jeho smrti dotýče vida, každý si přišel na své. Uražené nebe, znesvěcené zákony, svedené dívky, zhanobené domovy, potupení rodičové, zneuctěné ženy, zoufalí manželé, kde kdo je teď spokojen? Nešťastný jsem zůstal jenom já. O, penízky moje. Můj plat. Můj plat. Můj plat!

0: mnoho tatínků? Žádný tatínek.
1: Krajský trestní soud v Praze.
0: Užívej, říkávala matička. Já měla taky užívat, byla jsem hloupá, že jsem neužila. Otylka byla poslušné dítě a tak užívala. Postavu k tomu měla náležitou, byla hezky při těle, ženské přednosti a půvabí, jak se patří, a mužským se líbila. Ve městě se konaly četné zábavy, byl zástěrkový vínek paní a dívek, byla hasičská zábava, řemeslnická beseda pořádala plesy a různá vyražení, komunisté měli akademii spojenou s loterií, tombolou a koulením o ceny, agrárníci pořádali vepřové hody, hudba, tanec. Všude byla Otylka a užívala. Na hasičském plese se seznámila s mladým cihlářem. Měl bujnou ofinu a byl náramně legrační. Vyprovázel Otylku domů. Noc byla hluboká a hvězdy se třpitily. Byla akademie řemeslnické besedy, vybraný program, solové výstupy, tanec. Zde tančila Otylka s účetním z fabriky. Byl čestný, abstinent a nekuřák. Vyprovázel Otylku domů. Na obzoru bledl východ a oni se za stodolou hubičkovali. Komunistický ples také nebyl špatný. Otylce se líbili komunisti, protože měli sál potažený červenou látkou a vyzdobený chvojím. Byl tam jeden mladý dělník. Vyváděl, bral trombonistovi nástroj a chtěl na něm hrát. Neuměl to a všichni se smáli. Vzal Otylku k tanci, ona se k němu tulila i vyšli na zahradu se ochladit. Všude bylo ticho, jen v trávě zpívali cvrčci. I agrárníci měli zábavu ohromnou a báječnou. Slečny přišly v krojích, tančili se moderní tance a hoši se náramně vytahovali. Byl tam jeden fešák, sloužil u dragounů, vypil 10 piv a nic na něm nebylo znát, povalil orchestrion a hostinský mu nic neřekl, protože ten pán udělal vždycky velkou útratu. Byl jediný syn ze statku, měli koňstvo, vepřového dobytka hojnost, alej třešňovou, včely a všude zavedenou elektriku i do stáje. Ten pán přednášel komickou báseň a všichni plácali. Pak byl tanec, on měl viržinku v hubě, vyzval Otylku, tančili doleva a foxtrot, načež se vytratili ze sálu. Mohly být 3 hodiny ráno, zdvíhala se mlha a křičeli kohouti, ale bylo teplo. Potom uplynulo několik měsíců a Otylka povila dítko. Mělo modré oči, celá maminka. Hledali tatínka. Otylka přemítala, jestli to bylo z řemeslnické besedy, nebo původu komunistického, nebo snad ten cihlář. Pak si ale vzpomněla na agrární ples a řekla si, že ten pán ze statku by se za tatínka nejlépe hodil. Měl elektriku zavedenou po celém statku, doma všeho hojnost, tak ať se žení a udělá Otylku šťastnou. Nebo ať platí, když užíval. Byl soud a Otylka odpřisáhla, že ten z agrárního plesu je tatínek. Ten pán si na to vzal doktora, advokát se všelico zeptal, Otylka se zaplétala, doktor jí na prstech vypočítal, že pán ze statku nemůže být toho původa, Otylka mluvila jednou tak a podruhé onak, až jí soudce kázal odvést do vyšetřovací vazby pro podezření z křivého svědectví. A včera konečně seděla před senátem Vrchního rady Nedvěda pro podvod spáchaný křivým svědectvím. Doznala, plačíc, že ten z agrárního plesu to sice mohl být, ale nebyl, a pravděpodobně jí toho nadrobili komunisti nebo možná cihlář od hasičů. Byla uznána vinou a odsouzena do těžkého žaláře v trvání 2 měsíců. Protože je jinak zachovala, dostala trest s odkládací lhutou 2 roků. A Matička, když si ji odváděla domů, pravila. Vždycky jsem ti říkávala, neužívej, já taky neužívala. Neposlechla jsi? A teď to máš.
1: České slovo, 6.4.1932. Pán na roztrhání.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 14. září.
1: Vysoký štíhlý mladík příjemného zevnějšku si namluvil slečnu Miladu Husákovou. Ten mladík, který se nazýval František a neměl lehký život, mnoho trpěl kvůli ženským. Musíte vědět, že František byl jednak šoférem u panstva a za druhé tenisovým trenérem. Dámy patřily na něho se zalíbením a František se nezříkal světských radostí. Horší to bylo s Miladou. Ta dovedla kvůli těm dámám dělat svoje dílo. Přemlouvala ho, aby nechal ženských na kurtu a trénoval jenom pány. Ty jsi hloupá, odpovídal František. Ženské, to je moje hlavní klientela. Dámy mám na celý den a pány jenom večer. Ty si mne nepřej, vyhrožovala Milada. Já mám revolver a až si koupím patrony, tak tě zastřelím. Beze všeho, obručil František, mne bez toho život s tebou mrzí. A jak by ho život nemrzel? Přijde oholený a Milada na něho vybafne. Proč seš oholený? Máš rande, viď? Chceš se líbit těm tenisovým dámám? Objeví se neoholený a Milada hned ví, proč je zarostlý. Odřekla ti, co? A já ti za to nestojím, aby ses kvůli mně oholil. Počkej, já tě přece jenom zastřelím. 3x denně dělala mu Milada žárlivé výstupy. Ráno, v poledne, večer, někdy víckrát. Konečně František řekl, jdi si na všechny 4 strany, já už tě mám dost. Kvůli tobě se nepodívám na ženskou tvář. A jednoho dne večer vyrazila na něho Milada za rohem a chrstla mu do obličeje nějakou žíravinu. Uvidíme, jásala, jestli se teď budeš ženským líbit. František si poležel několik dní. Obličej se mu sloupl a potom byl hezčí než předtím. Jisté je, že se mu po té příhodě ženská klientela rozmnožila. Ale Miladu posadili na lavici obžalovaných pro zločin těžkého ublížení na těle a nebezpečné vyhrožování. Nezapírala. Přiznávala, že je žárlivá, ale dodala, že každá ženská musí na Františka žárlit. On je hrozný záletník. Soud však neměl porozumění pro milostné hry s vitriolem. Vyhověl návrhu státního zástupce doktora Šímy a odsoudil Miladu do žaláře na 3 měsíce. Nemusí si trest odsedět, jestliže 3 roky nepolije žádného milence žíravinou.
0: Lidové noviny, 15.9.1934. Albínka a Valentín.
1: Krajský soud v Praze, Praha, 12. srpna.
0: Manželé Humbálkovi měli jedinou dceru a ta se jmenovala Albínka. Bylo jí 28 roků, postavy byla spíše menší, obtloustlá, jemné pleti a snivých očí. Povahy byla dobré a trochu byla náchylná k pláči. V domácích pracích dobře vycvičená. Humbálkovi hledali pro ní ženicha. Valentin Pajkrc, 42-letý soukromník, byl jediným synem své matičky. Byl to pán skoro 2 metry vysoký a vážil 120 kilogramů. Dovedl sníst na posedění vykrmenou husu a vypil jako nic 25 plzeňských. Měl bas a když zpíval, okna se třásla, jako když kolem jede sentinel naložený železnými tyčemi. Matinka se o něho bála, jež to byl zdravý chatrného, a balila ho do flanelu, aby nedostal suchou nemoc. Čilý dohazovač svedl dohromady Albínku s Valentínem. Ženich chodil k Humbálkovým na oběd. Jeden den byly plíčka na kyselo, druhý den svíčková, třetí vepřová. Valentín moc řečí nenadělal, nabíral si na talíř pláty masa, jedl, vestu si povolil a funěl. Služka musela lítat pro pivo. Nevěsty si nevšímal, jenom jí šilhal po talíři a když něco zbylo, přitáhl nevěstin talíř k sobě, snědl zbytek a filozofoval, že by bylo škoda to vyhodit. Po obědě spal a když se probudil, řval, tu zdá se mi, že zřím, ty tahy známe. A zděšení sousedé vybíhali a koukali, co se děje. Starý Humbálek vrtěl hlavou a jednoho dne pravil své manželce. Toho chlapa musíme vyhodit, protože to není ženich mého gusta. Vždyť on by nás sežral. Tak ho vyhoď, mínila manželka, já bych se s ním usoužila. I takový slon má víc uznání než on a to chce být ženichem. Tak už zas můžete odjet, pravil pan Humbálek ženichovi druhého dne. My jsme si to totiž jinak představovali. Jsem rád, děl ženich cynicky, protože jsem u vás náramně vyhladověl. Jídlo nestojí za nic a Albínka se mi nelíbí, je taková hubená. A vy jste sprostáci, já jsem lepší člověk a mě musíte víc mastit. U vás se šetří mastidlem, jste holota, to je marné. Humbálek si nedal sáhnout na čest, trochu rýpl ženicha do boku a on se řítil ze schodů. Pak bylo chvilku ticho, načež zařinčilo u Humbálkových okno a kámen velký jak milník vletěl do ložnice. Pod okny řádil bas. Všechny vás pobiju, všechno rozbiju, se mnou si nehrejte. Já jsem jednomu vykloubil ruku a byl to chytřejší a fajnovější pán než vy. Zavolali strážníka, zavolali dva a bylo to všechno málo. Musila přijít celá pohotovost, než ženicha vtěsnali do košatinky. Senát vrchního rady Krištůvka soudil ženicha pro zločin veřejného násilí a přestupek urážky stráže. Obžalovaný nedovedl na svou obranu uvést nic jiného, než že byl rozčilen. Já hladem nevěděl, co dělám, řekl. Valentín dostal 3 měsíce těžkého žaláře s podmíněným odkladem trestu na 2 roky. Zařval. Trest přijímám a děkuju za poučení. Žalobu zastupoval veřejný zástupce doktor Šíba.
1: Lidové noviny 13.8.1930.

Stojíme na plošině Citadely Káhirské a hruď se nám zdvíhá rozechvěním. Procestovali jsme hodný kus Orientu, takže naše vnímání palem a biblických postav poněkud otupělo a přece jsme tímto výhledem okouzleni. Hleděli jsme z hor Skutarských na svět Evropy a Asie. Hleděli jsme na Bospor i Cařihrad, na Černé i Bílé moře. Z výšin judských viděli jsme moře Středozemní i mrtvé. Stáli jsme u paty tichých velikánů Sinajských, na rozhraní mezi Asií a Afrikou a přece jsme netušili, jaký dojem nás v Káhiře zasáhne. Velká část severního Egypta leží před námi rozprostřena co pestrý velkolepý koberec, vyšívaný rukou mistrovskou, koberec koupající se v jasu. Nekonečná šedá poušť prostírá se do nedohledna a obrovité pyramidy strmí k nebesům. Starý Nil se valí ve dvou mocných proudech k severu a od jeho temné hladiny se odrážejí světle zelené, kypré, úrodné břehy. Pod nohama se nám rozkládá Masr el Káhira, neboli vítězná mstící Káhira, svědkyně stovek bojů, o jejíž zdi se roztříštily i fanatické lebky křižáků. Růžové zlato časného jitra teče po stovkách minaretů, po fantastických kopulích a brčálových zahradách a hukot probouzejícího se města k nám doléhá jako vzdálené dunění moře. Nebe je jasně modré, vzduch voní a nám je najednou uprostřed té dojemné krásy neskonale smutno. Úžasný i nešťastný je dnešní Egypt. Poezie mizí a nastupuje próza. Tradice vymírá a jelikož dnes dokážeme přečíst hieroglyfy, víme, že tajemná mystéria nebyla mnohdy ničím jiným než hloupou pověrou. Rovněž příroda poněkud upadla. Proslavené růžové zahrady se zmenšily, papyrus a lotos skoro vyhynuly, keř balzámový zmizel docela. Všude se rozkládají lány tabáku, kukuřice, rýže a dalších plodin, které přinášejí feláhům pot a emírům miliony. Káhira je sličná, ze tří stran obklopená palmami a poli a ze čtvrté do ní bíjí vlny Saharského moře. Lépe než ostatní města si zvenku i zevnitř udržela ráz starovýchodní. A nám v ní je jako v arabské bajce, neboť dodnes jen některé ulice mají jména. A číslován není ani jediný dům. Jak je v Orientu zvykem, ulice jsou úzké, nepravidelné, plné koutů, záhybů a zřícenin. Vesměs kamenné domy s ozdobnými portály mají v patře arkýře, které místo skla zakrývá dřevěné mřížový, za kterým mohou posedávat ženy a pohodlně hledět do ulice, aniž by byly spatřeny. Četné mešity s lodžiemi a minarety, bíle a červeně napříč pruhovanými, vznášejí se nad okolní zástavbou. Od střechy ke střeše bývají přes ulice položena prkna nebo zavěšeny koberce, aby byl v ulici stín a chládek. Však smetišť a smradu je tu také víc než dost. Hlavní třída, začínající hned za náměstím Esbekie, je proslavená musky. Je asi o třetinu uší než naše příkopy, ale aspoň půl hodiny dlouhá. V musky převládá pestrá orientální móda a i Evropané po ní chodící nosí různé části místního oděvu nebo aspoň fez veselých barev. Ulicí se žene kočár nějakého paši, žene se bezohledně davem lidu,
Před ním utíká mladík, tříská bičem dokola a volá guarda, guarda. Dlouhá karavana velbloudů vleče stavební dříví. Na prvním zvířeti pohodlně a vznešeně sedí beduín, nevzrušeně shlíže je do lidské vřavy. Za velbloudy se prodírá stádo černých a vysokých kos. Lidé do nich kopou, zvířata po nich šlapou, mekota bědování až ohlušuje. Hned za stádem se žene úprkem houf lidí nesoucích mrtvolu na márách. Doprovázejí je ženské a přestože prorok podobné excesy zapověděl, zoufale pokřikují a házejí písek a prach do výšky, sypou si bláto na ňadra. Pak bez rozruchu kráčí chudé polonahé děvče a sbírá do ošatky čerstvé koňské koblížky, které prodává do starodávných líhní, kde se už po několik tisíciletí uměle líhnou kuřata. Náhle se dav na ulici rozletí a hlasně nadává, neboť majitel krámu uznal za vhodné vylít na ulici škopek vody, aniž se obtěžoval zavolat pozor. Z druhého krámu, opět bez upozornění, letí celý koš slupek a kosti, po kterých se okamžitě vrhne smečka prašivých a nevýslovně hubených psů. Po chvíli bez varování prořízne dav několik ozbrojených jezdců na bujných koních a za nimi kráčejí ve dvou řadách vojáci v bílých kabátcích a světlých pantalonech. Mezi sebou vedou tlupu spoutaných Arabů. To jsou zdejší rekruti, kteří se získávají tak, že vojsko obstoupí ves a sebere každého, kdo je schopen udržet zbraň. Za nimi se valí zvědavé káhiřanky. Valí se skutečně, neb těla mají beztvará a tučná, zahalená černým nebo bílým pláštěm, z něhož vykukují barevně vyšívané trepky na vysokém podpatku. Jedny žvatlají v houfu, některá si nese palmový vějíř, jiná má k ovívání černého sluhu, třetí nafoukaně cvála na oslíku, držena s obou stran klusajícími kleštěnci. Mohou-li, zakoketují si tuzeráty. Třeba z Korán za nevěru určuje trest smrti a mnohá už s kamenem na krku byla do Nilu potopena, když neměla dost peněz na uplacení soudců. Ono také odkud čerpat lásku a věrnost, když si bohatý muslim bere 4 ženy podle Mohamedova nařízení a k tomu hezkou řádku otrokyň a konkubín, jen aby se mohl pochlubit zámožností. Chudý si jich vezme také několik. Především proto, aby mu pomáhali ruční prací vydělávat. Jak se mu ale některá znechutí, dá jí část věna zpět a vyžene ji. Vyhnaná se naštěstí, či na neštěstí, jak to vezmete, pak může bez problému provdat a tak leckterá žena vystřídala do svých 16 let 5 až 6 mužů. Nezakryté ženy feláhů kráčí dlouhými kroky. Docela nahé malé děti, skoro ještě nemluvňata, sedí jim na ramenou jako v sedle, držíce se jich za hlavu. Oči dětí není ani vidět. Místo nich jen 2 černé kupky much, sajících jim v africkém vedru oční vláhu. Dítě se přitom ani nepohne. A matce také nenapadne, aby mouchy odehnala. Vždyť i dospělí bez mrknutí trpí v očích mouchy. A každou chvíli potkáte houf slepců, vedených napůl vidoucím. Sluneční žár, jemný moučkovitý písek k pouště, obrovská nečistota a mouchy. To je ona pravá egyptská oční nemoc.

Nejstarší káhirská mešita, starší než Káhira sama, je Tulum, vystavěné podle plánu Káby. Stojí na místě, kde prý Abraham místo Izáka nakonec obětoval berana. A také zde podle pověsti najela na mělké dno archa Noémova, když skončila potopa. Velký otevřený vnitřní dvůr mešity je obklopen arkádami. Jejich ostře se zbíhající sloupy jako by předjímali gotický oblouk. Na dvoře splétají provazníci útky provázků do silného lana. V ostatních prostorách bydlí chudina a celou mešitou hýbou nemoci, nečistota, paraziti. Architektonicky nejkrásnější a tisícerými vyobrazeními po celém světě známá je mešita žoldnéře Hasana. Ten po dokončení dal staviteli utnout pravici, aby na žádnou podobnou už nemohl narýsovat plány. Horší je, že se zvolna rozpadá. Nejskvostnější je mešita Mohameda Aliho v Citadele. Má rozkošné jako jehla tenké a vysoké minarety a vevnitř je celá pokrytá vzácnou egyptskou úbělí. Je to nevýslovně divokrásný pohled, když raní slunce po ní rozprostře své zlato. U dveří téhle slavné káhirské mešity na naše smysly zaútočili dva úděsné obrazy. Šílený otrhaný stařec skáče po schodech nahoru a dolů, blekota je přitom jako zvíře. Kolem jdoucí se usilují zmocnit jeho ruky a políbit ji, neboť pro muslimy jsou blázni osobami ryze svatými. Nahoře na schodech, hned vedle dveří, leží jeho žena a pracuje ke smrti. Chytila choleru a taky odnesli sem, aby umřela na místě posvátném. Je to strašný pohled, jak k ní lidé přistupují, aby se jí dotkli, neboť žena v horečkách sténá, hází sebou a tluče pěstmi na všechny strany. Nebe je jasně modré, vzduch voní a jak na ty ubožáky hledíme, naše rty šeptají, Bůh jim buď milostiv. Neboť nic víc a na tomto místě pro ně učinit nemůžeme.

0: A když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
1: Lamlíjová, prosím.
0: Paní Lamlíjová.
1: Jak to myslíte, pane?
0: Na panu Kolejovi přece.
1: Byl jako jindy, pane.
0: A jaký byl jindy?
1: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
0: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíjová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
1: Ráda, pane.
0: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
2: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
0: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
2: Vy jste ho znal?
0: Nikoliv.
2: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
0: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
5: Prosím, odložte si tam.
3: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
0: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
4: Jakže? Místo zločinu?
3: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
0: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
3: Vražda?
0: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
1: Váš čaj, pane inspektore.
0: Oho, díky. Paní Lamlíjová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
1: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
0: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
1: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
0: Tak? A proč?
1: Promiňte, že neodpovím, pane.
0: Holmesi.
3: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
0: S kým?
3: Je to autor té známky na obálce dopisu.
4: S vyobrazením Conimum Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
3: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
0: Až na penzi, milý Holmesi.
3: Škoda.
4: Ani o filozofii?
0: Taky na penzi.
4: Rovněž škoda.
0: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
3: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
0: No, jak dlouho?
3: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
0: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
3: Budete možná překvapen.
0: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
3: Myslíte?
0: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie, můžeme vstoupit?
6: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
0: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové.
6: To jsem já?
0: Vy?
6: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
0: Snad jste o tom ale mluvili.
6: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
4: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
6: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
3: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
6: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
0: Kdy jste ho viděla naposledy?
6: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
0: Zahradě?
6: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
0: Dnes u vás nebyl?
6: Ne.
3: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
6: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
0: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
6: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
3: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Cole něco velmi zvláštního?
4: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
3: Na obálku nalepil známku.
6: A co je zvláštního na nalepení známky?
3: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Cole osobně. A kdyby ho našla hospodyně? Musel přece pan Cole vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
0: Což se také stalo.
6: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
3: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
6: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
0: Zajisté.
6: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Cole vám to přece jasně napsal.
3: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
0: Ano, pan Cole byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
3: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
0: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
3: Něco? Nebo někdo?
6: Ne, pan Cole spáchal sebevraždu.
3: Kam pak, slečno Hollisterová?
6: Promiňte, ty moje nervy.
3: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
7: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
6: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
3: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
6: Je to můj nevlastní bratr.
0: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
3: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
0: Byl. do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct Parkere?
6: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
3: Kdy?
6: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
3: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
8: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
3: To právě ne.
4: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
0: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
6: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
8: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
6: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
3: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
6: Ty mizero, ty vrahu!
8: Zmije, zákeřná zmije.
6: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
8: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
6: Mizero, ty darebáku!
3: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
0: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
1: Jistě, pane vrchní inspektore.
3: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
0: Z okna? A v noci?
3: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
0: Ne, to nevím.
3: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
0: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
3: Z obálky dopisu pana Coleyho.
4: Ale to není známka, inspektore.
0: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
3: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
4: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
0: Conium maculatum memento Socrates.
4: Ano.
0: Co to znamená, pánové?
4: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
3: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
4: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
0: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
1: Váš čaj, pánové.
0: Přála jste si, paní Lamliová?
1: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
3: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
0: A Sokratovi.
4: To jest známce Donalda Evense.
9: Kapitola 2. Bojový výcvik. Velitel první roty, brunátný poručík Hamáček, řval jako tur, ale nijak zvlášť ho to netěšilo. Neboť materiál, na který s netajeným odporem zíral, patřil podle jeho názoru částečně do špitálu, částečně do kriminálu. Jak z tohohle udělat vojáky, ptal se sám sebe a znechuceně sledoval nemotorné pohyby vyděšených vojáčků. Točili se na všechny strany, bojácně mhouřice oči, jako by se obávali, že je vřeštící svobodníci začnou fackovat. Pravo, bok, čelem zad, pištěl svobodník Halík, který cvičil to nejznamenitější družstvo. Exemplářem číslo jedna tady byl vojín Čilpan. Hubený, slepý jako patrona, s jednou nohou kratší a dočista slabomyslný. Na vojnu ho vzali proto, že jeho otec byl známý kapitalista a syn musel být potrestán za vydřidušství svého otce. Vojín Čilpan absolutně nic nechápal, pouze výjeveně zíral do neznáma a občas zahýkal zhluk samohlásek či souhlásek, v níž se nikdo nevyznal. I další členové Halíkova družstva stáli za to. Zavilý Kula Kvata, vážící 135 kg, doktor práv Macháček, trpící chronickým nezájmem o cokoliv, nahluchlý inženýr Vampera, zloděj automobilu Cyml, akademický malíř Vločka, vojín Služka, trpící paroucnicí, asistent režie Kefalín a redaktor Rudé Vatry Jasánek, který byl právě propuštěn z ošetřovny. Jeden po druhém se hlaste! Vata, zachrochtal Kulak Nevrle. Vata! Vykřikl Halík posvěšně, a to má stačit? Generál Vata, nebo poručík Vata, on si řekne Vata. Tak se opravte, chlape.
10: Josef Vata, řekl klidně Kulak.
9: Další, zaulákal svobodník, ukažte mu, jak se má vojín správně hlásit, třeba vy. Poslušně hlásím, že jsem vojín Kefalín, řekl asistent režie.
11: Jaké poslušně hlásím?
9: Nadskakoval frajter. Narukoval jste do Lidové demokratické armády, rozumíte? Jestli nerozumíte, tak vám udělám takovou vojnu, že budete plakat jako v krematoriu. Švejku jeden, další, bude to?
11: Zaševelil vojín Čilpan.
9: Cože?
11: Bujíkak.
9: Pravil syn kapitalisty, mžoure je krátkozrakýma očima. Pak se vysmrkal a sedl si na zem.
11: Co si to dovolujete, vřískal svobodník. Kdo vám to dovolil?
9: Asi ho bolí noha, řekl doktor Macháček a hleděl kamsi vzhůru k zamračenému nebi. Mají o dobrých 10 čísel kratší, přidal se Vata.
11: Nikdo není zvědav na vaše úsudky, osopl se na ně Halík. Vy si moc dovolujete, protože si myslíte, že jste ještě v civilu, ale já vám ukážu, co je to kázeň. Čilpan, staňte! Kdybyste to udělal v boji, nechal bych vás zastřelit.
9: Udělal slabomyslný vojín a seděl dále.
10: Je blbý, konstatoval zloděj Cyml.
9: Jestli vydrží, tak ho povýšej.
11: Vy si gratulujte, že ještě nemáte po přísaze. Za tahle slova bych vám napařil prokurátora.
10: Rok byste seděl, rozumíte, rok!
9: Cyml se usmál, neboť měl za sebou 7 let na pankráci. A nedomníval se, že už se tam nikdy nevrátí.
12: Soudruhu svobodníku, ozval se vojín Jasánek. My všichni jsme narokovali proto, abychom splnili svou nejčistější povinnost. Avšak myslím, že nepostupujete správně.
10: Tožte hovo!
9: Kritizujte si svoji babičkovi číslo, a ne velitele. To je rozvracení bojové morálky, člověče. V boji bych vás nechal odstřelit. Vám se musím pořádně podívat na zoubek. Rozumíte? V tom klesl k zemi vojín Služka. Jo, no i ruce se prudce pohybovaly, u úst se mu objevila pěna. Všichni stůli, jen vojín Čilpan se rozesmál. Velice se mu to líbilo. Záchvat vojína Služky zaujal i okolní družstva. Vše přestalo cvičit a seběhlo se kolem klasického případu padoucnice.
11: Co je? Zahřímal poručík Hamáček. Je tady snad nějaké divadlo? Velitelé družstev budou pokračovat v bojovém výcviku. Nelelkovat, křičel svobodník Halík. Vojnvata odnese nemocného na ošetřovnu. Ostatní pozor a hlásit se. Říkal jste něco, zeptal se velice slušně nahluchlý inženýr Vampera. Já totiž špatně slyším. Svobodník Halík vytřeštil oči, zamával rukama a vydal ze sebe zvuk, který se nápadně podobal samomluvě vojína Čilpana. Bojový výcvik pokračoval podle předem stanoveného programu. 6 hodin ráno byl budíček. Dozorce pískal na píšťalku a hned na to se rozeřovali svobodníci. Padám z té postele, jedu. Pro většinu bažantů však nebyl jejich požadavek tak snadno proveditelný. Kulhavci jen s největší námou slézali z kavalců, krátkozrací si to šněrovali místo ke dveřím k oknům, kde jim zachraňovali život kulaci a diverzanti, zatímco nemocní s močovým měchýřem přemítali, jak zdůvodnit rozběsněným frajtrům promočený slamník. Hejbám se, jedu. Padám na rozsvíčku tryskem behom. Bohejo, padám! Na nádvoří probíhala rozcvička, již se zúčastnili všichni, kterým se nepodařilo ukrýt se na záchodech nebo v temných koutech starého zámku. Za úplnou šera, v dešti nebo mrazivém větru, mávali spoře odění nováčci rukama, kopali nohama do výše, kroutili trupem a proklínali zlořečený osud, jehož zásluhou se odstýl zelené hoře. Po rozcvičce přišel na řadu raný úklid. Člověče, tohle je uslaná postel. To musí zařezávat, jasný? Ukažte mi hřeben, chlape. Co ty chluby? Podlahu pořádně vyšurovat, víc vody, ještě vodu. Kde je můj dvata? Na záchodě. Já ho naučím, lajdáka jedno. Má prach na kufru a jde si na záchod. Na frontě bych ho nechal odstřelit. Nástup na snídaní. Neslyšeli jste? Nástup na snídaní. Jedu. Padám z těch schodů, bohajo. Má vás tam za donec v zubech, já sám? Fronta bažantu třímá v natažených pravicích ešusy. Každý dostal nabíračku černé brindy, chleba a kus špeku. Spus se a nečumím. Pohyb, za chvíli je nástup do zaměstnání. Tak se hned teleno chodí, sravoňané v automatu a šaty. Já vás protáhnu, chlapi, že z toho budete fialový. Soudru svobodníku Vojn Frýdl vomdlel. Donést na ošetřovnu a neflákat se, ať jste za 5 minut zpátky. Vojn Paloušek se pomočil. Čuně jedno, netrefíte na záchod? Já, oni mě tam nechtěli pustit, protože uklízeli a potom byl nástup. Nevymlouvejte se, udělal jste to schválně, abyste snížil bojeschopnost jednotky. Na frontě bych vás nechal odstřelit. Soudru svobodníku, dovolte mi s vámi promluvit. Vojna Čurdu volí játra. Proč mi to neřekne Vojn Čurda sám? On se vás bojí. Protože je to simulant, poté jsem Čurda. Udělejte 10 dřebů. Bašta, ještě vás něco bolí? No proto já vás naučím, co je to plnit vojenské povinnosti. Nástup do zaměstnání, levá a zpívat. My máme svoje ptáky z ocele, lítáme na svých ptácích veselé. Hej, sokové oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele. Vysokové oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele.

0: Ρίμπανο!
1: Δυνατού!
0: Ρίμπανο!
1: Příteli, Ρίμπανα je šťastna, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Ρίμπανα je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetu však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetu nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Ρίμπανο.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávěl jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetuovi a jeho bílém bratru Old Shatterhandovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetuově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilji, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetuovo volání.
4: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetu. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Tvář Old Firehanda prozrazovala, s jakým napětím sledujeme vyprávění. Když jsem dospěl k okamžiku, kdy jsem Harryho chytil a posadil před sebe na koně, už to nevydržel.
5: Člověče, to bylo to hlavní, zachránit ho. Správně. Třesl se o jeho život. Mluvte rychle dál.
3: Co chvíli si zoufale sahal ke krku, jako by mu plameny hořící nafty olizovaly tvář. Potom, když jsem líčil svůj a Harryho úprk před hořící záplavou, nedokázal sedět. Vyskočil. Oči se mu rozšířily, jak přímo hltali každý pohyb mých rtů. Sténal a nakonec plný úzkosti mi sevřel ruku tak, že mi ji málem rozdrtil.
5: Dobré nebe. To bylo strašlivé.
3: Vy Harryho dobře znáte?
5: Znám. Opravdu znám.
3: Chtěl bych se o něm dozvědět něco víc. Je to šikovný hoch?
5: Ano, je šikovný. To jste řekl správně. Má otcovu školu. Umí poslat kulku na správné místo nepříteli mezi dvě žebra.
3: A kde žije ten jeho otec?
5: Kde žije? Každou chvíli někde jinde. Ale chlap je to pořádný, věřte mi. Dobře se známe. Třeba vám ho jednou představím.
3: To bych docela rád.
5: Prsten jsem vám vrátil? No, já půjdu vystřídat Vinetu a nahlídce. Dobrou noc.
3: Nezapomeňte mě vzbudit, až na mě přijde řada.
5: Jen se pořádně prospěte. Vezmu to za vás. Už jste pro mě udělal víc než dost.
3: Už mi to bylo jasné. Harry byl určitě syn Old Firehanda. Ta slova, už jste pro mě udělal dost, to rozčilení, když jsem mluvil o požáru, a konečně ty podivné poznámky o Harryho otci. Opravdu to muselo být tak. I když to taky bylo to jediné, v čem jsem začínal mít jasno. Pokud jde o Vinetuovu velikou a jedinou lásku, o paranoha a o nevyřízené účty mezi Old Firehandem, Vinetuem a Bílým náčelníkem, tápal jsem v mlhách jako předtím a vyzvídat jsem nechtěl. Měl jsem však jakési hrozivé tušení.

0: Ale už brzy se mělo všechno vyjasnit. Už druhý den jsme totiž dojeli ke skalní pevnosti, k doupěti, jak jí Old Firehand i ostatní lovci kožešin říkali, a tam mě čekalo překvapení. Ve vzdálenější části údolí, které obklopovaly skalní srázy, takže opravdu působilo jako pevnost, se procházel o samotě někdo, s kým jsem se nedávno poznal.
1: Harry, je to možné? Jsi to ty?
2: Jak vidíte, je to možné. Jsem to já. Ale já bych se mohl ptát taky a asi s větším oprávněním. Co tady dělá takový zbabělec jako vy? Kdo vám vůbec dovolil vstoupit do našeho údolí? Dám vás odsud vypráskat, vy mizerní žháři!
0: Takhle mě uvítal ve skalní pevnosti Old Firehanda a jeho druhů Harry. Málem ještě chlapec, kterého jsem zachránil z pekla hořící nafty v New Venangu. A on se pak domníval, že požár je mým dílem. Když jsem ten příběh vyprávěl Old Firehandovi bez Vinetua, tak jsem pochopil, že Harry je jeho syn. To byl důvod, proč jsem i nyní po druhé spolkl chlapcovi urážky právě tak jako v New Venangu. Neřekl jsem mu, kdo jsem, ani to, že jsem právě přijel s jeho otcem, Old Firehandem a Vinetuem, poté, co jsme zmařili přepadení vlaku Siouxským jménem Ponků. Přitom jsme zneškodnili jejich bílého náčelníka Paranoha, čili Tima Finteje, vůči němuž Old Firehand i Vinetu pláli pro mě tak překvapivou záští.
3: Horská růže je pomstěna.
0: Nevěděl jsem přesně, o co jde. Ostatně mi ani jeden z nich nechtěl nic říct. Vytušil jsem však, že z minulosti sem dosahuje stín jakéhosi hrozivého tajemství. Právě tak jsem až dosud pranic nevěděl o tom, proč můj bratr Vinetu nemá příliš v lásce ženy.
3: A přesto byla kdysi jedna, kterou velmi miloval a o níž by se rval s celým světem. Zpočátku ho milovala i ona, ale pak začala mít ráda někoho jiného. A ten druhý byl Vinetův přítel.
0: To všechno se mi honilo hlavou, když jsem znechuceně odcházel od Harryho a prohlížel si místo, kam jsme dorazili a byli bouřlivě uvítáni loveckými druhy Old Firehanda. Byla to malá kotlina, ze všech stran obklopená skalními srázy, opravdová pevnost, jen stěží dobitelná, protože přístup byl pouze úzkou rozsedlinou s vchodem zakrytým divokým porostem.
3: Objevil jsem ho vlastně náhodou, když jsem pronásledoval Mývala a ten mi najednou zmizel. A jak jsem údolí uviděl, hned jsem se tu usadil.
4: Sám?
3: Nejdřív sám. A párkrát mi taky zachránilo život, protože jsem tady našel spolehlivý úkryt, když mě pronásledovali Indiáni. Později jsem sem přivedl kamarády. Dají se tu dobře schovávat nalovené kožešiny a jsme tu úplně bezpeční. Nikdo nemá potuchy, že skály netvoří souvislý masiv, ale že vlastně jen obklopují tuhle nádhernou kotlinu.
0: Kdyby jen tušil, jak brzy se ukáže, že se mýlí. A kdybych já tušil, že se přitom objasní tajemství, které přede mnou skrýval můj bratr Vinetu, tajemství horské růže. Část roušky krýcí to tajemství se však poodhalila ještě ten den. Společnost lovců se sesedla kolem táborového ohně, ale já jsem se radši odešel projít. Harry se sice už ke mně choval úplně jinak, zřejmě mu Old Firehand vysvětlil, jak se na události v New Venangu dívat, ale přesto jsem nechtěl mít toho nevděčného kluka na očích. Pomalu se šeřilo, takže když jsem za sebou zaslechl tiché kroky, napadlo mě, že je to on. Ale byl to Vinetu.
5: Můj bratr Charlie je odvážný jako divoká puma a mlčenlivý jako skála. Projel ohnivou záplavou a svému bratru Vinetuovi o tom nic neřekl.
1: Jazyk muže se podobá noži v pouzdře. Je ostrý, špičatý a je líp, když je v něm schován. Nehodí se k tomu, aby se s ním člověk jen tak pohrával.
5: Můj bratr mluví velmi moudře. ale Vinetua zarmucuje, když se srdce jeho bratra uzavírá do sebe. Pak se podobá kamenu. V jehož nitru jsou ukryty zlaté žíly.
1: Bylo snad srdce náčelníka Apačů jeho bílému bratrovi otevřeno vždycky do kořán.
5: Apač mu ukázal všechna tajemství prérie. Naučil ho hledat a číst stopy a seznámil ho se vším, co musí znát velký bojovník.
1: Jistě to můj bratr udělal. Ale mluvil taky někdy o Old Firehandovi, který je blízký jeho duši už od mládí. Nebo o ženě, na kterou vzpomíná jeho srdce.
5: Rybano!
4: Vinetu!
5: Rybano!
4: Příteli, Rybana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
5: A Vinetu je šťastný, že vidí horskou růži.

0: ženu miloval. Ale jeho láska nebydlí v ústech. Proč však můj bratr nemluvil o chlapci, kterého na svém hatátýtlovi pronesl ohněm?
1: Protože jsem se obával, že by si to můj bratr mohl vysvětlovat jako vychloubání. A pak nevěděl jsem, že by tě to mohlo zajímat. Ty znáš toho chlapce už z dřívějška?
0: Vinetu ho nosil ve svém náručí. Ukazoval mu květiny na lukách, stromy v lesích, ryby ve vodách a hvězdy na obloze. Když byl chlapec větší, Vinetu ho učil vypouštět šíp z luku a krotit divokého mustanga. Seznámil ho s jazyky rudých mužů. A nakonec mu daroval pistoli, jejíž koule usmrtila Ribanu, dceru a syny bohynů. Horskou růži.
1: Najednou mi přejel mráz po zádech. Zmocnila se mě jakási divná domněnka. Zaháněl jsem ji, ale vracela se zas neodbytně dál a já se jí neodvažoval vyjádřit slovy. Ani sám pro sebe ne. Ale přesto bych to byl možná udělal, kdyby se právě v tom okamžiku nevrátil Old Firehand a neodvedl naše myšlenky ke všedním věcem. Pozval nás k jílu. Když jsme pak seděli a mlčky večeřeli, musel jsem pořád myslet na Vinetuova slova a hledal jsem souvislosti s tím, co mi předtím v útržcích a náznacích řekl Old Firehand. Bylo to skutečně tak, jak jsem si to představoval? Měl jsem pravdu, když jsem se domníval, že je otcem Harryho a že matkou je ta, kterou kdysi miloval Vinetu a která se přesto stala ženou bílého lovce Old Firehanda.
2: Otec je přistěhovalec z Evropy a matka byla Indiánka.
1: Ano, tak to řekl Harry při našem prvním setkání.
2: Matka byla Indiánka.
1: A tak to bylo úplně jasné. Harry byl opravdu synem horské růže, Vinetuovi milované Ribany. Ale co se stalo s ní?
2: Pane?
1: Za mnou se ozval hlas toho, o němž jsem právě přemýšlel. Byla už skoro noc a já stál u hatátytly a hladil ho po krku a nechal ho, aby se ke mně přitiskl a třel mi hlavu o rameno. Od té doby, co mě zachránil z hrozného požáru, jsem k němu přilnul dvojnásob.
2: Odpusťte, jestli ruším. Chtěl jsem se jen podívat na hatátytlu, když mě vynesl z ohně.
1: Prosím, prosím, tady stojím. Nebudu rušit svou přítomností. Dobrou noc.
2: Pane, počkejte, prosím.
1: Vyrazil to ze sebe těžce, s přemáháním, chvějícím se hlasem. Nedokázal překonat rozpaky.
2: Já jsem vás urazil.
1: Ty mě? Ale kdepak? Ty mě nikdy nemůžeš urazit. S takovým člověkem jako ty mám jenom soucit.
2: Já... Promiňte mi všechno. Byl to můj omyl.
1: Beze všeho. Jsem zvyklý, že se ve mně lidi mýlí.
2: Dozvěděl jsem se až teď, že jste Old Shatterhand.
1: Old Shatterhand, drtící ruka. Opět moje válečnické jméno, pod kterým jsem byl známý po širých pláních a horách divokého západu. Nikdo mě pod jiným jménem neznal a jen Vinetu mi někdy říkal...
3: Charlie, můj bratře.
1: Ano, Charlie. Podle mého křestního jména Karel. I na Harryho moje válečnické jméno působilo magicky. Omlouval se tak naléhavě a prosebně, že jsem se na něj už nemohl zlobit.
2: Já uvědomil jsem si teprve teď, jakého bezpráví jsem se vůči vám dopustil. Teď už vím, nejradši bych se neviděl. Old Shatterhand přece nemůže být ani zbabělý, ani žhář. Ale tenkrát v New Venangu jsem si špatně vyložil vaše slova. Já prosím vás, abyste mi všechno odpustil.
1: Dobrá, Harry, rád přijímám tvou omluvu. Já vím, že jsi byl tenkrát potom ohni vyčerpaný. Chápu to, ztratil si hlavu. Už o tom nemluvme. Tady je moje ruka a od téhle chvíle jsme přátelé. Ha?
2: Udělal jste toho pro mě tolik. Nejen, že jste zachránil mě, ale nebýt vás, byl by můj otec.
1: Harry, nech to, nech to. To už je za námi. Jsi syn, chápu tě. Ale jsi taky už skoro muž. A ten se na to musí dívat jinak. Vždyť jsem udělal jen to, co by na mém místě udělal každý slušný člověk. Ty přece taky, ne?
2: Ano, ano, určitě. Chtěl bych být jako vy.
1: Teď už tedy byli mými přáteli všichni. Vinnetou, Old Firehand i Harry. Všichni, kteří byli nějak spojeni s tajemstvím horské růže, té Apačovy velké lásky. A konečně od Harryho jsem se dozvěděl, jak to kdysi bylo.
2: Můj otec už byl proslavený Westman, když se jednou při lovecké výpravě dostal k řece Niobrara mezi kmen Assiniboinů. A tam se setkal poprvé s Rybanou i s Vinnetouem.
1: Apač jel se svým otcem Inčučunou, aby si v Dakotě opatřili posvátnou hlínu pro kalumety. Apačové byli hosty náčelníka Assiniboinů, Tachšatunky. A tehdy se seznámili s jeho dcerou Rybanou. Mezi oběma mladými lidmi začalo klíčit něco velmi hezkého, což naplno vykvetlo při zpáteční cestě Apačovou.
0: Rybano!
4: Vinnetou!
0: Rybano!
4: Příteli, Rybana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinnetou je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Byla opravdu jako líbezná horská růže. Ale nelíbila se jen rudým bojovníkům. Také v bílém lovci, který se právě objevil, se probudila náklonnost. A Rybana ji opětovala, ačkoliv byl o tolik starší. Vinnetou byl tehdy nejmladší ze všech, kdo se o Rybanu ucházeli, skoro ještě chlapec. Ale přesto brzy pochopil změnu v jejím chování. A jednou večer přišel za Old Firehandem.
0: Bílý muž není jako ostatní jeho lidu, z jejichž úst se sype lež jako písek mezi prsty. On však říkával Vinnetouovi vždycky pravdu. Je jeho přítel.
5: Můj rudý bratr má paži silného bojovníka a je přes své mládí nejmoudřejší u ohně velké rady. Rád se mu podal přátelskou ruku. Mně může povědět všechno.
0: Vinnetou se tedy ptá. Miluje jeho přítel Rybanu, dceru Tachšatungy?
5: Víc než všechno na světě. Víc než všechna stáda prérie a skalpy nepřátelských bojovníků.
0: A bude k ní můj přítel vždycky dobrý?
5: Budu při ní pořád a budu ji chránit před každým nebezpečím.
0: Vinnetou zná řeč hvězd a jejich jména. Avšak hvězda jeho života zapadá. A v jeho srdci se rozprostře temná noc. Chtěl si jednou odvést horskou růži od Niobary do svého vigvamu. Ale její oko začalo svítit pro jiného. A její rty pronášejí jméno jeho přítele. A pač odejde ze země štěstí a bude bloudit sám po březích Ria Pecos. Jeho ruka již nikdy nepohladí tvář ženy a k jeho uchu nikdy nedolehne hlas syna. Ale až losy potáhnou průsmyky, Vinnetou se opět objeví, aby se podíval, je-li Rybana šťastná.
1: Pak se obrátil, ztratil se v noční tmě a ráno byl i se svým otcem pryč.

0: Na jaře se však skutečně vrátil. Našel Rybanu už jako matku. Její zářící oči mu řekly lépe než slova o jejím štěstí. Vzal jí z náruče dítě teprve několik dní staré, Harryho, položil mu ruku na hlavu a pravil:
1: Vinnetou nad tebou bude stát jako strom, v jehož větvích spí ptáci. Tvůj život budeš jeho životem a tvoje krev jeho krví. Jeho dech se nikdy nezastaví a síla jeho paží nikdy neochabne prosina horské růže. Nech ti jitřní rosa a sluneční světlo padá na tvé stezky, aby z tebe měl bílý lovec radost.
2: Haló, člověče, no tak zpamatujte se.
3: Co? Co je?
2: No co by bylo? Zase jste přestal vyprávět.
3: Tak vyprávějte. A zvonění, zavírací hodina. Víte, pane soudce, správce knihovny to tady vede jako ve škole. Se zvoněním.
2: No ale co bylo dál, povídejte. Jak to bylo s tou horskou růží? Honem, vyprávějte dál.
3: Už to nejde, pane soudce. Jsme tu už sami, správce by nás klidně zavřel. Dneska musíme skončit. Ale přijďte zase. Budeme pokračovat příště.

0: Ríbano.
1: Vinetú.
0: Ríbano.
1: Příteli, Ríbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetú je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetú přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Ríbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc skalpů nepřátel, aby je mohli složit k jejím nohám.
1: Vinetú však k ním nepatří.
0: Ano. Vinetú nechce svou náklonost k něžné horské růži dokazovat proléváním krve. To však neznamená, že by tě méně miloval, Ríbano.
2: Haló, slyšíte, člověče?
3: Co? Co je?
2: No, co by bylo? Už si zase čtete, pane knihovníku. Tak jsem zase tady.
3: Aha, to jste vy, pane soudce.
2: Ovšem, přece jsme se posledně domluvili, vzpomínáte, ne? Vyprávěl jste mi, že jste přijal místo knihovníka.
3: Ano, ano, abych mohl být mezi knížkami pořád.
2: A zase si čtete o Vinetúovi a jeho bílém bratru Olčetrhendovi, co?
3: Ano, totiž o Vinetúově veliké a jediné lásce. O tajemství horské růže.
2: Já vím, však proto jsem dneska za vámi do knihovny přišel, abyste mi to dopověděl.
3: Není to nijak veselý příběh. A já se vlastně všechno dozvěděl až později. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk, a od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinetú. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň, Ilči, dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že slyším Vinetúovo volání.
4: Charlie, můj bratře.
3: Můj bratře Vinetú. Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti. Konečně jsem tedy z Harryho pomocí odhalil část tajemství horské růže, Ríbany, nejkrásnější dcery kmene Asiny Bojinů. Tajemství, o kterém jsem donedávna vůbec nevěděl. Bohužel jsem netušil, že jsem prohlédl jen tu lepší část minulosti. Netušil jsem, že ta temnější část, která svým krvavým stínem dosahovala až do současnosti, se už brzy měla opět připomenout. Následovalo několik dní naplněných pohodou, v nichž naší jedinou starostí byl lov bobřích kůží. Jednou jsme šli s Harrym prohlédnout nakladené pasti k nedalekému včelímu potoku. Harry začal být neklidný, zastavoval se a otáčel.
5: Nemám tohle místo rád. Tady tenkrát...
6: Pozor, indiáni!
3: Opravdu. Zahledl jsem je mezi stromy téměř současně s ním. Byli pomalováni válečnou barvou. Blesku rychle jsme zalehli do porostu, měli jsme štěstí. Čtveřice rudochů po chvíli přešla kolem nás a zmizela v lese.
6: Jsou to Siouxové.
3: Ano, patří k Ponkům, ke stejnému kmeni, co chtěl nedávno přepadnout vlak. Musím zjistit, co chystají tady. Možná, že jen procházejí krajem, ale kdo ví. Jdu za nimi.
6: Půjdu s vámi, umím se blížit.
3: Měl by ses radši vrátit a nechat to na mě. Víš, do jakého nebezpečí se můžeme dostat?
6: Nebude větší, než jaké jsem už zažil a přestál. Nebo si myslíte, že se vyděsím, když nám nevybavne pomalovaný obličej?
3: Bylo mi jasné, že ho nepřesvědčím. Vyrazili jsme tedy po stopě podle potoka. Půda byla měkká, každý otisk nohy se mohl snadno číst. Po chvíli se ke stopám připojili ze strany další. To vypadalo vážně. Šlo nejspíš o dvě hlídky pátračů a to znamenalo, že se něco chystá, že je tu někde silný indiánský oddíl.
6: Ty nové stopy vedou k našemu skalnímu obydlí. Co teď?

0: Nevelké rokly, z níž vycházel jen nepatrný proužek kouře, čekalo mě překvapení. Na dně úžlabiny sedělo nebo leželo těsně u sebe mnoho ponků. Snažil jsem se je spočítat, takže jsem bral jednoho po druhém. A pak jsem spatřil něco, co mi vyrazilo dech. Nejblíž u ohně seděl jakýsi zarostlý běloch. Moc dobře se mu sice do tváře neviděl, ale za to jeho sousedovi ano. A tím byl...
1: Je to vůbec možné? Bílý náčelník Baranoch, čili Tim Fintej, jak mu říká Old Firehand. Promnul jsem si oči. Ne, nemýlil jsem se. Ale Vinetu mu přece vzal skalp a má ho dokonce ještě přivázaný k opasku. Je to skutečně ten Lotr? Co pak vstal z mrtvých? Bylo to jasné. Ponkové si po porážce při přepadení vlaku přivolali posily a pak nás krok za krokem sledovali, aby se pomstili. Měli na to dost času, než se Old Firehand zotavil. Ale nechápu, proč kvůli nám třem svolávali tolik bojovníků. Ledaže? Paranoch něco ví o skrytém skalním obydlí a má spadeno nejen na nás tři a ostatní lovce, ale hlavně na zásobu drahých kožešin.
2: Díky za tu zprávu.
0: Old Firehand k mému údivu byl radostí skoro bez sebe. Hrozící nebezpečí zřejmě nebral vážně. Zajímalo ho jen jedno, že je Paranoch naživu.
2: A nepřehlédl jste se? Kéž by mi ten Lotr přece jen padl do rukou. Konečně bych mohl splnit svou přísahu.
1: Určitě to je on. Mílí mě jenom to, že má vlasy.
2: Nesmysl. Může to být paruka. Jen si vzpomeňte na starého Sama Hawkinse. Je docela dobře možné, že jste ho tenkrát nezranil smrtelně. Ponkové ho pak našli a odnesli. A než jsem byl fit, sebral se taky. Ale teď nám neunikne.
3: Vinetu musí chránit svého bratra Charlieho a hlavně syna Horské růže. Proto je sledoval a viděl, že byli blízko u válečného tábora ponků. Bílý a tabaský pes Paranoch má mnoho bojovníků. Jeho vlasy jsou podvod a jeho myšlenky jsou plné zloby. Vinetu ho proto usmrtí.
2: Ne, to ne. Musí zahynout mojí rukou.
3: A pač ho už jednou svému příteli ponechal.
2: Dobrá, já vím. Ale tentokrát mi neujde.
4: Ne, slyšíte? Chci to být já, kdo mu vpálí kulku do hlavy.
0: Co to muselo být za krvavou událost, kde si hluboko v temné minulosti, že vedla k tak zuřivé nenávisti i Harryho? Chování obou svých dospělých přátel jsem sice stále ještě nerozuměl, ale výraz, který měl při svém výkřiku Harry, vlastně ještě chlapec, mnou doslova otřásl. Když jsme osaměli, tak jsem mu to řekl. Podíval se na mě pohledem, v němž byly zároveň zášť i smutek.
4: Kdybychom došli až ke včelímu potoku, ukázal bych vám hrob člověka, kterého jsem měl na světě nejradši. Hrob mojí matky. Byla zastřelena touhle starou pistolí a já přísahal, že jednou stejnou zbraní zemře i její vrah.
0: Dostal si ji od Vinetua.
4: Vyprávěl vám o tom?
0: Ano.
4: Všechno?
0: Ne, jen to, co jsem právě řekl.
4: Ano, mám ji od něho. Ale co? Ať víte všechno.
0: Harry začal vypravovat a z minulosti až k nám dosáhl temný stín té druhé, hroznější části tajemství Horské růže.
4: Vinetu mě měl rád jako vlastního, i když jsem byl synem jeho přítele. Stal jsem jim učitelem a ochráncem.
0: Plynuly roky a chlapec rostl. Léta ubíhala a jeho otec zatoužil podívat se za svými příbuznými. Vzal Harryho do měst na východě sebou. Zůstali tam dlouho a když se vrátili,

0: čekalo je hrozné překvapení. Z tábora a syny Boynů našli jen trosky, vlastně spáleniště. Nenašli žádné stopy. Jen vampum, korálkový pás, který tam nechal náčelník Takhshatunga jako zprávu o tom, co se stalo.
1: Mama!
2: Marně voláš! Růžičko, tvůj muž je daleko a ani ten rudý apačský pes tě neslyší. Půjdeš pěkně se mnou.
0: Byl to bílý lovec Tim Fintej. Bývával hostem u kmene a taky se kdysi ucházel o Ribanu. Ani ona, ani ostatní asiny Boynové ho však neměli rádi, protože měl pověst zloděje a dokonce i jim několikrát vyloupil z kříše s ulovenými kožešinami. Byl tedy odmítnut. Později se ale dozvěděl, že Ribana se stala ženou Old Firehanda.
2: To mi zaplatíte, všichni. Nejvíc ty, rudá zmije.
0: Mezitím se stal jedním z náčelníků kmene Atabasků a dostal jméno Paranoch. A jednou z Atabasky přepadl i tábor Asiny Boynů, kde žila Ribana se svým otcem, starým náčelníkem Takhshatungem. Nepřátelé využili toho, že bojovníci byli na lovu. Tábor spálili, staré lidi a ženy pozabíjeli a mladé ženy a dívky odvlekli sebou.
1: Ne, ne, pust mě, nenávidím tě, ty mefinety.
0: Když se Asiny Boynští bojovníci vrátili, i hned se vydali za nepřáteli a brzy se k ním připojil i Old Firehand s Harrym. Cestou potkali Vinetua, který je právě přijížděl navštívit. Atabasky zastihli právě u včelího potoka. Rozpoutala se zuřivá bitva. A hned v jejím počátku.
2: Cože? Old Firehand i ten Apač jsou tady, ale nemyslíš si, že tě zachrání, když nemůžeš být moje, Tomáš?
1: Ničemu!
3: Ribano!
1: Vinetu, pomsti mě. Pomsti mě. Ahari.
0: Vinetu se dostal až k Paranohovi. Vyrval mu zbraň a byl by ho určitě na místě strestal, kdyby se na něj nevrhlo několik Atabasků. Nakonec sice Asiny Boynové zvítězili, ale tomu nejhoršímu nepříteli, Paranohovi, čili Timu Fintejovi, se podařilo utéct. A pak zmizel, jako by se do země propadl.
4: Pohřbili jsme matku u včelího potoka a Vinetu mi dal pistoli, která jí zabila. Slíbil jsem si, že matčinu smrt pomstím právě touhle zbraní.
0: Dotedy bylo celé tajemství krásné horské růže, Vinetuovi jediné lásky a jejího syna. Tajemství prosycené krví a zlobou, vyvolávající nenávist, která sahá až po naše dny. Poznal jsem, že nemám právo nikoho z těch tří mstitelů nabádat k ohledům. Tím spíš, že bílý náčelník dříve Atabasků a nyní Ponků, Paranoch, čili Tim Fintej, teď chystal další lotrovinu. Přepadení našeho skalního obydlí a vyloupení jeho kožešinových pokladů. Při tom nebezpečí, že by se to Ponkům mohlo povést, Old Firehand zřejmě podceňoval. Pořád se oháněl tím, že Indiáni o jeho kotlině ve skalách nevědí. Vinetu však nesouhlasil.
5: Náčelník Apačů vidí, že smrt proniká úzkou branou do kotliny a že se valí zkáza ze skal. Údolí hoří plamenem boje a vodu barví do ruda prolitá krev. Vinetu mluví s velkým duchem. Paranoch přijde a vezme skalpy mnoha bílým lovcům. Vinetu je však připraven bojovat.
2: Jak by mohli Ponkové proniknout soutěskou? Máme tam hlídku.
5: Můj bratr to nemyslí vážně. Stráž nemůže zadržet celý oddíl, až vpadne a zautočí naraz.
2: Žádné strachy, toho se neodváží.
0: Kdyby jen Old Firehand tušil, jak se mýlí. Noc byla tichá a plápolavé světlo ohňů ozařovalo okolní skální srázy. Nikde se nepohnul ani lístek. A táty tlá však byl nepokojný. Když jsem ho objal, uslyšel jsem, jak si docela tichonce odfrkl. Větří něco? Zpočátku se mi nezdálo nikde nic podezřelého. Přitiskl jsem se k věrnému koni a pozoroval okolní skály. Jejich obrysy se rýsovaly proti nebi ozářenému plameny. A najednou...
3: Nadě!
6: Jsme přepadeni. Indiáni skáčou ze skal.
7: A další útočí v soutěžce na naši hlídku.
0: Tak přece se odvážili. Bylo jasné, že někdo objevil, že uvnitř skalního masivu je kotlina s obydlím lovců kožešin. Ponkové vylezli na zdánlivě nepřístupné skály a teď se skakovali dolů zároveň s tím, jak jejich druhý oddíl zaútočil v úzkém chodu do kotliny. Začala řeš muže proti muži.
7: Kde je ta atabaská ropucha? Zde stojí Vinetů, náčelník Apačů. Pomstí horskou růži!
2: Tady jsem! A běžte všem čertům, apačský pse. Teď mi zaplatíš za můj skalp.
6: Ty me Fintej, vrahu mé ženy. Tentokrát mi neujdeš.
2: Ty jsi ještě nezapomněl na Rybanu? Pošlu tě za ní, do pekla.
0: Z revolveru vyšlehl oheň. Old Firehand rozhodil ruce a zvolna se sesunul k zemi.
8: Tatínku! Ty jsi ho taky zabil, ty hnusný vrahu.
0: A Harry jako smyslů zbavený vrhl se na bílého lotra a začal do něj bušit pěstmi jako malý chlapec. Na svou pistoli úplně zapomněl.
2: Nech toho štěně, nebo...
0: Paranoch se rozpřáhl, aby chlapce udeřil revolverem, ale... Jeho ruka s revolverem však prudce zasáhla Hatátitlu, který byl poblíž. Kůň, ačkoliv byl na boj zvyklý, se lekl, vzepěl na zadní nohy a... Jeho přední kopyta prudce udeřila Paranoha dozad a do hlavy. Muž padl tváří k zemi jako poťatý. Vinetů, který se právě zbavil obou útočníků, kteří ho orožovali, to uviděl právě tak jako úžaslý Harry. Apač přiskočil blíž a nohou převrátil tělo mrtvého vraha, obávaného Paranoha, čili Tima Finteje.
7: Altabaský had už nebude syčet a nikdy nikoho neuštkne.
8: Hatatitlá vykonal pomstu za nás.
0: Smrt bílého náčelníka Ponky ochromila. Ostatně měli velké ztráty, neboť mušky lovců byly přesné. Indiáni začali ustupovat do soutěsky a s nimi i ten běloch, kterého jsem zahledl v jejich táboře. Teď v záři plamenů jsem mu viděl do tváře a překvapením jsem skoro oněměl.
6: Je to možné? Vždyť to je Center!
7: Center? Vrah mého otce Inčučuny a mé sestry Inčoči, kde je?
6: Tam, prchá!
7: Za ním!
6: Pozor, Harry!
0: Center se prudce otočil, když zaslechl své jméno a uviděl mě i Vinetua. Poznal nás, zvedl revolver a několikrát vystřelil. Žádného z nás sice netrefil, ale jedna kulka zasáhla Harryho. Sklonili jsme se nad zraněným chlapcem a Center toho využil. Prodral se soutěskou, vyskočil na jednoho koně a zmizel v nočním lese. A za ním zbylí Ponkové.
2: Zvítězili jsme, Harry.
8: Co je s otcem?
2: Je těžce zraněný, ale dostane se z toho určitě. A co ty?
7: Kulka zasáhla nohu, ale ne kost. Můj malý bílý bratr bude zase brzy běhat.
8: Ten Lothar Center, takhle se nám všem odvděčil.
2: Co, ty ho znáš, Harry?
8: Před časem jsme ho našli polozmrzlého v lese a nějakou dobu lovil s námi. Pak prý tu jednomu lovci něco ukradl a utekl. Ale že by byl takový zrádce a lump, to bych nečekal.
2: Je ještě mnohem horší, Harry. Je to dvojnásobný vrah, kterého už dlouho hledáme po celém divokém západě. A dneska mohl být náš.
7: Bude náš zítra. Hned za rozbřesku se Vinetů vydá po jeho stopě.
0: Ponkové byli odraženi. Vrah horské růže došel konečně spravedlivého trestu. Ale vůbec mi nebylo lehko u srdce. Kromě mnoha indiánů stál boj i život několika chlovců. A všechno jen proto, že jeden bílý darebák svedl rudé muže na cestu loupežného násilí. Aspoň kdyby se podařilo zneškodnit i toho druhého vyvrhele, Sentra. Nemohl jsem se dočkat rána, abych vyrazil s Vinetuem za ním. Ale čekalo mě zklamání.
5: Náčelník Apačů ví, co mu chce říct jeho bílý bratr Old Shatterhand. Chtěl by jet s ním a pronásledovat vraha své milované Nšoči.
3: Ano.
5: Prosím, aby to můj bratr nedělal. Old Firehand zápasí o život. Jeho syn a většina lovců je zraněna. Můj bratr musí být zde, aby je pomohl ošetřovat i bránit. Co kdyby zatím, co bude Apač hledat, se Sentr s nějakými ponky vrátil sem? Nejvíc mi pomůžeš, když zůstaneš tady, u mého starého přítele a syna Rybany, Horské růže.
0: Nechtěl jsem se od Vinetua odloučit, ale musel jsem uznat jeho důvody. Nevydržel jsem však, abych ho aspoň kousek cesty nevyprovodil. Jitřenka ještě jasně zářila, když jsme vyjeli. Na kraji lesa se Vinetu zastavil.
5: Rozloučíme se, můj bratře Šárlí. Velký duch určil, že se musíme rozejít. V pravý čas nás však zase svede dohromady, protože Vinetu a Old Shatterhand nemohou natrvalo zůstat odloučení. Náčelník Apačů si tím je jistý.
0: Ještě jeden stisk rukou. A v příští chvíli už letěl prérií na svém Iljim a jeho černé vlasy za ním vlály jako hříva. Díval jsem se za ním dlouho, tak dlouho, dokud mi nezmizel z očí. Dohoníš, nepřítele? A kdy tě zase uvidím, můj bratře Vinetu?

0: Halo. No tak, pane knihovníku, vzpamatujte se.
1: Co? Co je?
0: Co by bylo? Zase jste přestal vyprávět. A přitom dneska správce knihovny zavírací hodinu nezvoní.
1: Ne, kvůli tomu jsem nepřestal, pane soudce. Prostě proto, že už je to všechno.
0: Cože? Všechno?
1: Ano. Tajemství Horské růže jsme už přece poznali, že?
0: No to ano. Vlastně máte pravdu. Byl to ale napínavý příběh, člověče. Máte ještě nějaký takový? O Vinnetouovi a Old Shatterhandovi?
1: Mám. V knihovně je jich spousta. Přijďte si je zase někdy poslechnout.

0: Hello?
1: Hele.
0: Hello?
1: Ty má lásko, jen pojď.
0: Zase nějaká nástraha.
1: Pojď za hlasem, pojď.
0: Proč jsi tu pod mě?
1: Protože to nesvítí.
0: Proč si nerozsvítíš?
1: Nemůžu najít vypínač.
0: Nehnu se, dokud nerozsvítíš.
1: Nerozsvítím, dokud ho nenajdu.
0: Hello?
1: Jak ho můžu najít v té tmě?
0: Já mám pro tebe něco vážného. Něco vážného.
1: Něco vážného.
0: Ano. Já ti přišel říct.
1: Nechci. Jenom pro Boha nic vážného.
0: Proto jsem nepřišel.
1: Ele.
0: Co je?
1: Jsi tam?
0: Že ty jsi mi postavila něco do cesty.
1: Zvedej nohy, ty opatrnej.
0: Elo. Já jdu. Ale to ti říkám, jestli zas do něčeho... Oh, oh.
1: Naletěl mi. Naletěl.
0: Počkej, jen až se dozvíš.
2: Jak vypadá?
1: Hrozně.
2: To si dovedu představit.
1: To si neumíš představit. Jako hromádka neštěstí. Jednou nohou na suchu a druhou v louži.
2: Tak to na světě chodí.
1: A ten tragický výraz.
0: Elo, on tě přejde ten smích.
2: Šašku počmáranej.
1: Ty jsi byl u holiče. Jak ses to oblík? Co máš v tom balíčku? A koupil jsi z boty. Takové důkladné. Máš nové boty?
0: Už je to tak. Už se neuvidíme.
1: Ne.
0: Odjíždím.
1: Kam?
0: Daleko. Navždycky.

0: Hoş.
1: Jdi, jdi a přijď znova s něčím jiným. Zapomeň na to, už to neudělám.
0: Neříkal jsem, že mám pro tebe něco vážného. Já tě varoval.
1: Co máš v tom balíčku?
0: Griotku.
2: Griotka? Dostanu griotku, sláva.
1: Pro tetičku, tak jí to dej.
3: Jak se daří? Přinesl jsem vám dárek.
2: Otevřít.
1: Otevři to, ona by tam vrazila špunt.
2: Až budeš stará jako já, taky tě přejde trpělivost.
1: Kolik je hodin?
0: Půl a něco.
1: Jak to víš?
0: Od té chvíle, co to vím, počítám s každou minutou.
1: V kolik?
0: Za hodinu.
1: No tak. Ještě spolu budem hodinu.
0: Ty se raduješ?
1: Hodinu, hodinu. Celou hodinu. Víš, co všecko se může stát?
0: Za hodinu.
2: To je doba, to je doba.
1: Nemysli na to. Budem nervózní a neuděláme nic.
3: Už to je teď.
1: Jestli já se nezblázním.
2: Ach, to se mi ulevilo.
3: Je to lepší? Vypadáte skvěle. Řekl bych, že za pár dní už zase budete běhat.
2: To mi říká každý doktor. A už jsem na téhle posteli přežila dva. A tři listonoše, co mi nosili o Silvestrech blahopřání k novému roku.
3: Nicméně...
2: S tou lahvičkou Elo to směla výborný nápad.
3: Je ode mě.
2: To po okřeju, ty jsi přece jen hlavička.
3: Ta lahvička.
2: To jsi mi zrovna četla myšlenky. Tak už to sem dej.
3: Na vaše zdraví.
2: Ať slouží, děvenko, ať slouží. No, duši, vypadá hrozně s tou bosou nohou.
0: Pořád stejná, jako bych pro ní neexistoval.
1: Vždyť ji znáš, udělala si ze mne prostředníka. Všecko, co je jí ze světa nedosažitelné, ochutnává mou zásluhou. Přináším jí od všeho kousek. Ale to neznamená, že by ta chvála platila mně.
0: Jen aby.
2: Jemu stačí tak málo, aby úplně ztratil glanc.
0: Zůstanem tady.
1: A kam chceš jít?
0: Na dvě vodky.
1: Než tam dojdem. Než to přinesou, než zaplatíme.
2: Jen seď doma. To ti radši dám líznout.
1: Nestůj tady tak. A svlíkni si plášť. Posaď se u mě. Ne. Přes židli ne. Věšák je v předsíni. Jako vždycky. Jako vždycky. Jako vždycky.
0: Stojí to za to?
1: Ne. Ne. Ne. Jako vždycky. Všecko bude vypadat jako vždycky. Jinak by to nemělo cenu. Jako vždycky. Jen to nesmíme uchvátat.
0: A pět minut pryč.
1: Jsi u mne. Jsi v mém pokoji. Sedíš se mnou. Jako vždycky.
0: Ale...
1: Co jsi chtěl říct?
0: Co si budeme namlouvat?
1: Nebudu tu s tebou jako na nádraží. Lidi houstnou, lidi ubývají, dvířka bouchnou, pára se valí přes okýnka. To by mě zničilo. Musíme s tím rozumně naložit.
0: To nevymažeš, že se vidíme naposled.
1: Jen si to tolik nepřipouštět, nebo z toho nebude nic.
0: Stejně už nemyslíme na nic jiného.
1: Ty ses oholil. Na cestu, nebo že jdeš ke mně?
0: Na cestu.
1: Ale i proto, že jdeš ke mně.
0: Taky.
1: Abys mě nepoškrábal.
2: Ty ho přece radši vidíš zarostlého. Aspoň to říkáš.
1: Protože mi připadá mužnější.
2: To je pravda. Takhle vypadá, jako by šel od běžmování hotový jelimánek.
1: Pij pomalu, teti. Kdo ví, kdy zas něco dostaneš, to teď přestane. Povídej mi, co jsi dělal. Co jsi dělal od samého rána?
0: Pakoval jsem a pakoval jsem.
1: Kdy ses to dověděl?
0: V poledne u oběda.
1: A co jsi dělal předtím?
0: Spal jsem dlouho.
1: Jsi šťastná povaha.
0: Já?
1: Ze všeho se vyzuješ. Řekni mi, jak jsi mohl spát, když jsi věděl.
0: A to jsem ještě nic nevěděl. Říkám ti, že až v poledne...
1: Ale stejně. To jsi ani netušil. To jsi to necítil. Bylo to přece na spadnutí. Už to kolem nás obcházelo. Jakou já měla neklidnou noc.
0: Kvůli tomu?
1: Vždyť to říkám. Tobě se všechno vyhne. Máš anděla, který tě na noc přikrývá hroší kůží.
0: Měl jsem takový sen.
1: Jistě ne o mně.
0: No to ne.
1: Z čeho se v tobě dělají sny, že nejsou nikdy o mně?
2: Ze žaludku. Z přejedení. Moc toho na noc sní, moc se nacpe, žaludek mu tlačí na srdce a nepustí tě do jeho snu.
1: Co to bylo za sen?
0: Někdo mě pronásledoval.
1: To známe.
0: Tak jsem jim na pustý ostrov.
1: Bylo jich víc?
0: Bylo jich hodně.
1: Samozřejmě tě našli.
0: To se ví, že tam nakonec přišli.
1: Je to záhada, kdyby ses jim schoval do vlašťovčího hnízda, přece tě nakonec najdou.
0: Byl to docela malý ostrov. Myslel jsem si, tady budu jak ztracený. 10 kroků si stoupala nahoru z moře a 10 do moře. Nejdřív se objevil člun. Nebylo se kam schovat, asi 2 kroky od pahorku stál jeden jediný strom, byl temně hnědý a listí bylo jako ze skla, jak zelené šupiny přilepené květvím. Naschovávanou nebyl, ale strach mě přece jen vyhnal na ten strom.
1: Co jsi mohl taky dělat?
0: Mohl jsem si právě jen sednout na jednu ze 3 větví jedinou, která mě unesla, a spustit nohy dolů. Byla to bláhovost, ale měl jsem štěstí, protože oni měli oči upřené k zemi. Poslední šel stařec s šedivou kšticí zčesanou do čela. Jak šel pode mnou, moje bosé nohy zavadily o jeho vlasy, taky byly jak skleněné, váhavě se otočil.
1: Určitě si myslel mořský vánek.
0: Uhladil si zase ty vlasy do čela a šel za ostatními. Zmizeli v moři.
1: Co tomu říkáš, teti?
2: Mohl by to být strom života. Když to rostlo na malým pustým ostrově, už proto, že jak říká, naschovávanou to nebylo a přesto se do toho schoval. A taky, že to mělo jedinou větev, která ho unesla. To poznáme, až přijdeme k rozumu, anebo když máme štěstí. Vzpomínáš, když jsi byla malá, jak jsi slítla z té hrušky, jak se pod tebou rozčísla? A ty vlasy na chodidlech, to by mohlo znamenat, že unik o vlásek jistý smrti, nebo alespoň velikýmu nebezpečí.
1: Že mu unik?
2: Že mu unik, nebo že mu unikne.
1: Tak co vlastně?
2: Vy mě můžete být ukradený.
0: Tak už neví, co mluví.
1: Ty by ses nenapil.
2: Přines si skleničku.
1: 2?
2: Říkám skleničku.
0: Jako vždycky.
2: Třesou se ti ruce.
1: Něco se ti zdá.
2: Ukáplav na peřinu, ty škody.
1: Už jí vytáhla půlku. Napij se. Než to vyprchá.
0: Než to vyprší.
1: Pojď, sedni si blíž. Ještě blíž. Ještě.
0: Blíž už to nejde.
1: To není možný.
0: Dál to jde vždycky, ale blíž.
1: Pane Bože, co máme času? Co máme ještě času, těch vteřin?
0: Jenom zoufalci počítají na vteřiny.
1: A zločinci. Až řeknu 3, tak střelím. 1, 2, 3.
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: 20 vteřin s tebou. Ne, vždyť je to škoda.
0: Škoda, škoda, škoda.
1: Přestaň.
0: Když se mlčí, tak to tak neutíká.
1: Určitě to jde pomalejc.
0: Ale hodiny tíkají.
1: Už ne.
0: Stmívá se.
1: Už ne.
0: Srdce ti tluče.
1: To nezastavím. Jak mi odměřuje. Jak nám odměřuje.
0: Stárneme po vteřinách, po minutách a po dnech.
1: Teď jsme mladí ještě hodinu.
0: Už ne, celou ne, už jenom...
1: Nemá se odečítat, jednou zřek hodinu a to platí. To bude platit i tu poslední minutu. Do poslední chvíle to bude hodina s tebou.
0: A pak?
1: Co pak?
0: A potom?
1: Ty mi to povíš. To je zábava.
2: Nebylo ti se mnou líp, moje malá?
0: Elo.
1: Vy muži tak rádi oslovujete. Asi vám připadá, že do toho vkládáte tolik, tolik. Řeknete Elo a vypadá to jak z přetlaku myšlenek.
0: Jsi moje myšlenka.
2: Nenech se od nikoho urážet. Dělá, jako by si tě vymyslel. Ale já tě držela při křtu. Já tu myšlenku hejčkala na rukou. Já ji koupala, já ji přebalovala, já ji uspávala, já ji krmila. Já vím, zajčí její loket.
0: Neposlouchej to, Elo.
1: Jsem taky jen z masa a kostí. Může myšlenka tohle?
0: Ne.
1: Nebo tohle?
0: Au, au, au.
1: Jak to do nás vtloukali ve škole. Bez barvy, bez chuti, bez zápachu. A myšlenka nehřeje.
0: Někdy hřeje.
1: Pomyšlení hřeje. A pomyšlení je vždycky jenom na něco nebo na někoho. Teti, co ty na to?
2: Ty jsi mi vždycky dělala pomyšlení.
0: Mluví z cesty.
2: Ty ano. Jen mě mrzí, že si neslumíš rádio, když jsem nemocná. Co to posloucháš za stanici? Kdybyste aspoň vyladila takové kníkání.
1: To je má nejmilejší stanice a hraje naposledy.
2: Naposledy?
1: Ten pořad se bude rušit.
2: To jsem ráda, to si bože můj oddychnu.
1: Že já se tenkrát neutopila. Takhle jsi vypadal ty.
0: Oblíkal jsem se.
1: A já lezla z vody. Zuby mi cvakaly, šaty se mi lepily na tělo.
0: Tak jsme tam stáli proti sobě.
1: Ty v trávě, já v bahně.
3: Co je vám?
1: Zima, zima.
3: To je taky nápad, v září lézt v šatech do vody.
1: Sázka, sázka. Sadila jsem se, že přeplavu.
3: S kým?
1: Tamhle s tím. Tamhle.
3: To je váš chlapec?
1: Muž? Vidíte ho, jak nervózně pobíhá.
3: Že tam skočí?
1: Neskočí, půjde po mostě.
3: To má daleko.
1: Aspoň uschnu, najde mě suchou. Už jde k mostu.
3: Musí vám důvěřovat.
1: Plavu dobře.
3: Že mě tu nechá s vámi.
1: Co má dělat, neplave vůbec. Musí vám důvěřovat.
3: Mně?
1: A kdo je tu se mnou, vy?
3: A když to řeknete obráceně?
1: Už to nemá ten půvab. Ostatně vy teď můžete utéct. Já se nehnu. A kdo je tu se mnou, vy?
3: Vždyť zmrznete.
1: To je vaše věc.
3: Jak to?
1: Když mě necháte zmrznout. Zastrčte si tu košili.
3: Že byste si ji půjčila.
1: Jak myslíte?
0: Někdo zvoní.
1: To muž. Už jsem supí.
0: Ale vážně, někdo zvoní.
1: Tak a...
0: Neodbytně.
1: Pro nikoho tu nejsem, když jsi se mnou.
0: Co když...
1: Co by? Jen si zvoň. Zvoň si, uzvoň se. Už je ticho.
0: Abych nezmeškal, přece jenom...
1: Odcházet navždycky a ještě zmeškat nezmeškáš. V půl dávám tetince lék, ta je přesná jak hodiny, za minutu půl začne houkat. Hlad nemáš?
0: To je ale den.
1: Krásnej. V troubě mám omeletu.
0: Zase jen jednu.
1: To tetínka.
0: Ta mě úplně ignoruje.
1: Říká,
2: když ho tady chceš mít, tak se s ním dělá.
0: Kdyby. Dělá, jako by mě nebylo. Když jí donesu kytku.
2: Kde jsi to natrhala, děvenko? Postav mi ji tam do nohou.
0: Když jí přistrčím židli.
2: To jsi nemusela. Nejsem na tom tak zle, abys mi přistrkovala židli.
0: Když jí nepřistrčím židli.
2: A co takhle podat mi židli? Nevidíš, jak na tom jsem?
0: A vůbec.
1: To teď přestane.
2: Zaplať pámbu.
0: Všecko přestane.
1: Stejně jí budeš scházet. Pro ní jako kdybys tu nebyl, tak si na tebe zvykla.
0: Tvoje dlaň, že už víc nenarostla.
1: Víc už toho na světě nechtěla.
0: Jako tenkrát.
1: Co nevidět, to bude můj muž. Tamhle na kopečku. Nejdřív hlava, potom břicho, pak nohy a bude tu celý.
0: Co nám řekne?
1: Jednoho z nás hodí do vody.
0: Jednoho z nás?
1: Asi mne, protože jsem lehčí. S vámi si to vyřídí jinak. Nebo mu chcete utéct?
0: No, kam se tady dá utéct? Leda uplavat.
1: To je nápad. Zase na druhý břeh. Až se pořítí, hupsnem do vody, ať si nás chytá.
0: Něčím po nás hodí.
1: Házet neumí. A nejsou tu kameny.
0: Tady je šutr.
1: Au! Už je ve vodě.
0: Už je na dně. Bahno obalí a leda pijavice se na něj chytí.
1: Pijavice? Myslíte si, že jsem pijavice?
0: Myslíte si, že jsem šutr?
1: Tak nic. Nemá se přirovnávat k tomu, co se kde vidí v přírodě. Nemá se vůbec přirovnávat.
0: A přesto se někdy ráno probudím a zaraduji se, že nejsem Číňan.
1: Vy nic nejste. Vy jste jen vy?
0: Vy taky.
1: To mám ze všeho nejradši, když se někdo ani nedá k něčemu přirovnat. Tak nic. Vám se nezdá, že se nějak nemůžem hnout z místa?
0: Ach jo.
1: Ach jo.
0: Nechte to.
1: Nechte to.
0: Vy ozvěno.
1: Ty ozvěno.
0: Co?
1: Venku na zahradě jsme měli zvláštní ozvěnu. Když jste zavolal dědečku, ozvala se vám babička. A když jste zavolal babičko?
0: Ozval se vám dědeček.
1: Bylo hrobové ticho. Dědeček byl hluchý a babička se nám neozývala, protože měla za to, že se po ní něco chce. To jsme museli vždycky v tom houští vyhledat. A nebo jsme zkusili zavolat dědečku, když jsme chtěli, aby se nám ozvala babička. Ale jednou to prokoukla a už se nám neozvala na nic.
0: Umřela.
1: Od těch dob se zahrady bojím. Zdá se mi, že tam pořád je někde zalezlá a že se neozývá.
0: Vy jste ale...
1: Ela. Říkejte mi Ela. Taky jsem jednou v té zahradě upadla do bezvědomí, když jsem spadla po hlavě z hrušky. Probrala jsem se až ve světnici. Ale nikdy už jsem pod ten strom nešla.
0: Porazili ho.
1: Mám strach, že by se tam našla s hlavou zarytou do země. Třeba to, že jsem se potom probrala, se mi už jenom zdá. A všecko až do dneška se mi už jenom zdá. A jen mi to tak klíčí v té zahrabané hlavě.
0: Že jsem tu s vámi, že tu spolu mluvíme, že jste přeplavala řeku. A co ty mokrý šaty, jak vás studili?
1: To je možná od toho, jak na mne prší, když tam tak trčím zapíchnutá do země. Kdo ví, jestli po mně neroste mech. Je to jako nemoc, věřte mi, jak jsem sama přestávám existovat. Potřebuju, aby se pořád kolem mne někdo motal, aby mi hodně často říkal mý jméno, někdo milej, to se ví. Aby na mě pokřikoval, aby mi nadával, aby do mě strkal a rejpal. Kousnul byste mě laskavě do ruky. Prosím, udělejte to honem. Au!
0: Au, co blbneš, vždyť to chtěla.
1: Děkuju ti, děkuju. To mě vzpamatovalo.
0: Mě taky.
1: Že máš ale zuby takový ostrý. To je jiná, než když kousne můj muž. Ty mi zůstanou na památku.
0: Kde ho vlastně máš, toho muže? Běhá pořád ještě kolem řeky?
1: Nic takového nebylo.
0: A co ten chlap, jak tam pobíhal po břehu?
1: Ten... Asi mě chtěl zachránit, když jsem křičela o pomoc.
0: Proč jsi křičela o pomoc, když umíš plavat?
1: Bože, chtělo se mi. Nevím proč. Tak to na mě najednou přišlo.
0: Jakže se jmenuješ?
2: Než spadla z toho stromu, říkali mi Eliška. Teď už jenom Ela. To znamená francouzsky ona.
0: Eliško.
1: Smíš mi tak chvíli říkat?
0: Eliško.
1: Eliško.
2: Eliško.
0: Eliško.
2: Eliško.
1: To je pořád Eliško, Eliško.
2: Někdo zvoní.
0: Bude to ten, co prvé projevuje se úplně stejně.
1: Hrozně.
2: Jdi mu otevřít.
1: Ale.
2: Mám jít já?
1: Ne, ne. To nemůžu potřebovat. Může to být pojišťovák nebo někdo z domu. Rozklábosí se tu a drahý minuty budou pryč.
2: Třeba mi něco nese.
1: Vždyť nic nepotřebuješ.
2: Ale to jsou řeči.
1: Už nezvoní.
2: Vynalaz ho.
1: Kdyby něco nes, to by se sem tak nedobejval. Ten něco chce.
2: Třeba mi chce něco dát.
1: Ten si pro něco přišel.
2: Myslíš? Tak toho jsem radši nepouštěj.
1: Nepustila bych ani smrt.
2: To je dobře.
1: Ty jsi mě celou tu dobu držel za ruku. A já pořád, co mi to vadí. Pust mě chvíli.
0: Už si nehraj a pojď trošku uvažovat.
1: Uvažovat o čem?
0: O nás dvou. O nás dvou a vůbec.
1: O čem uvažovat, vždyť je to jasné.
0: Že tak nerada přemýšlíš.
1: Jezdí mě to. Vyskakujou mi na čele vrásky a dostávám skleněný výraz.
0: Myslí na to, co bude s tebou a co se mnou, až za mnou zapadnou dveře.
1: Nemůžu přemýšlet, mě to skličuje. Že tě neuvidím, na to bych přišla. Byl bys jako ten belík v tmavý chodbě, začnu přemýšlet a hned do něho vrazím.
0: Já budu pořád na tebe myslet.
1: Když tě neuvidím.
0: Budu si s tebou pořád nahlas povídat.
1: Když tě neuslyším.
0: Můžeš si to představit, nemůžeš? Třeba se ráno vykloníš z okna, koukneš na nebe a hned tě napadne, co bych asi řekl.
1: Prší, leje, to je za den.
0: Někdy průvan otevře na jednou dveře a já jako přijdu.
3: Elo?
1: Pojď dál.
3: Proč nerozsvítíš?
1: Vybouchla nám pojistka. Čekám, že mi to spravíš.
3: Kde jsi?
1: Tady. Pojď za hlasem, pojď.
4: Takhle mi sem padno. Takhle mi sem padno.
0: To není samo sebou.
4: Dveře královských komnat byly nízké, aby se musel sklonit každý, kdo vcházel. Já používám tohle, aby každý padl na kolena.
0: A kdyby šla tetička?
2: Ta už to zná, ale ty jsi zajíc, ty jsi na to skočil.
4: On mi na to skočil, on mi na to skočil.
0: Abys věděla, už nevstanu.
2: Však ty taky něco provedeš.
0: Nic jí neprovedu. Nic. Chvilku poležím a půjdu.
1: To jsi tam taky mohl zůstat.
2: Nenech si to od něho líbit. Proč jsi s tebou začínal? To by se mu tak hodilo, vodit mou holčičku za nos.
0: Neposlouchej jí, Elo.
1: Jsem taky jen z masa a kostí.
0: Elo.
1: Nedolejzej.
0: To je zas den. Prší tam, leje. Poroste tráva.
1: Tráva? To je toho.
0: Bledá leze ze země a jen vykoukne zelená závistí.
1: Nad čím?
0: Nad svými kořínky. Víš, co jim říká? Říká jim, to jste celý vy. Sami zůstanou dole, jen když mě nechají kdejakému dobytku na pospas. A kořínky odpovídají, co my tady věčně pod drnem, dokud neschníjem. Nikdy neuvidíme, co je svět. Můžeš nám děkovat, že tě potkala ta sláva. Sláva stačila ještě vzdychnout tráva, než přišla koze do huby.
1: To je všecko?
0: Dneska je zrovna takový den, kdy žene tráva.
1: Aha. Přišel jsi a nevíš proč. Mluvíš a nevíš o čem.
0: Ty moje kouzelná, všechno hned pochopíš. Nemůžeš mi z toho pomoct.
1: Co se ti stalo?
0: Tak moc a tak málo. Nespal jsem celou noc a ráno mi svítlo, že tě miluju.
1: Seš si tím jist?
0: Jsem. Protože celý den mě to pohánělo za tebou a vydržel jsem to až do večera.
1: A tomu říkáš láska, když to vydržel až do večera?
0: Ano. Protože jsem si spočítal, že jde tetička na noční.
1: Oh.
0: A taky jsem to mohl celý den zkoušet, jestli mě to zas nepustí.
1: A?
0: Nepustilo.
1: Takže to už má nějakou sílu.
0: Ano.
1: To je dobře, protože tetínka nemá noční.
0: Jak to? Když to počítám od neděle.
1: Měla být, ale nešla.
0: No proč to tedy nechápu?
1: Leží s chřipkou.
2: Kdybys mi radši podala ten čaj.
1: Už ho nesu.
0: Tak je to tedy.
2: Ach, to se mi ulevilo.
0: Co teď s ní?
1: S láskou?
0: S tetičkou.
1: Bude spát. Dala jsem jí do čaje prášek.
0: Ty mě tejráš.
1: Jak dlouho se už známe?
0: Týden. Já se zuju. Smím. A teď jsem celý.
1: A to se vždycky zouváš, když chceš být celý?
0: Vždycky to nejde.
1: A víš, že se mi to protiví?
0: Vážně, tak se obuju.
1: Už je mi to jedno.
4: Jak se mi něco protiví, musím to honem udělat taky. To mě smíří.
0: To jsou věci.
4: Teti. Teti. No prosím, jako Dudek.
2: Nehulákej mi tady, když chceš, abych spala.
4: Tá má nátoru. Dala jsem jí tam dva.
0: Prášky.
4: Povídej něco, máš tak příjemný hlas. To jí uspí.
0: Moje řeči uspávají.
4: Jak koho? Mě přivádějí k životu. Miláčku, jsem tu celé dny sama. Jednou za čas se dostanu ven a jsem potom jak splašená. Sám jsi to zažil u toho jezu.
0: Teprv týden.
4: Myslela jsem, že nepřijdeš.
0: Jaký jsem?
2: Je živote, neřáde, protivopravíte, halámo, mezuláne, syčáku, vandráku, darebáku, obejdo, lumpe, lotře jeden.
0: Ještě nespí.
4: Mluví ze spaní se svým lékařem.
2: Já ti vyliju perka.
0: Slyšíš zase, snad abych šel.
4: To bylo na mne.
2: Na uzírníku.
4: A ne, tak přece na tebe.
2: Tobě taky, ty. Můro.
0: Ta se modlí před spaním. Já tě všude vidím. Kam se obrátím, vzduch mi před očima hustne. I na stropě tě vidím.
4: Našel bys mě na podlaze, kdyby se zvednul.
0: Že nejsem podlá.
4: Že nejsem prkno.
0: Že nejsem suk v tom prkně.
4: Tohle dřevo mě miluje, panák prkenej.
0: Počkej, počkej.
4: Nic jiného mi nezbývá. Ele.
0: To jsem si to jinak představoval první noc s tebou.
4: Pořád lepší první než poslední.
0: Poslední? Nikdy nebude poslední.
4: Co ty víš? Co my víme?
0: Že ty jsi to tak věděla. Poslední noc a my budeme každý jinde.
4: Která byla nejhezčí?
0: Ta první, Elo. Měla zpravdu ta první. Ráno tetínka odešla do služby a my jsme měli na sebe celý den.
4: Už je to tady.
0: Co?
4: Neslyšel jsi, zahoukal parník.
0: Houkal parník, tak ať.
4: Ele, to je poslední, který se vrací. Takhle houká. Nepřipomněl ti čas, že ses tak zavrtěl?
0: Co?
4: Pst! Co jsi chtěl říct?
0: Už nevím.
4: Byl to určitě on.
0: A co?
4: Slyšíš? Zase. Co jsi chtěl říct?
0: Už jsem sticha.
4: Prosím tě o to.
2: Už mám postel rozeslanou, tmí se nebodím.

0: zpívej. Teď zpívej.
1: Dál to neznám.
0: Dál to neznáš? A kdo to zná? Kdo to zná? Kdo?
2: Dítě.
0: Abych zapomnělo. Abych na to nemuselo pořád myslet. Pojď zas počítat, pojď. Sladká matematika. Než se naděješ, máš tisíc. A vypadá to tak povzbudivě. Tisíc, celý tisíc.
2: Byla jednou malá Ela.
0: A ty za ní všecko obstaral. Plášť si jí dones čistírny, ona by ho nikdy nevyzvedla. Lístek v tramvaj si jí koupil, z revizorů neměla strach. Když dostala žízeň, zavř si někam a dal jí napít. S tebou nevěděla, co je to žízeň. Když se dalo do deště, vždycky si ji pod něco schoval, třeba pod svoji aktovku, nebo pod balíček s novou košilí, nebo si ji zavedl do zastrčeného průjezdu, kam by sama nevlezla. A byl jsi to ty, kdo lásky plně tlačil lopatky k vlhký zdi, když se čelem chtěla opřít o tvoje čelo. Po nocích si s ní chodil. A to bylo veliký, protože...
1: Ženská sama v noci na ulici je blázen, anebo děvka.
0: Co bude sama dělat? Bude pomalu kysnout mezi čtyřma stěnama. A co bude poslouchat celé dny?
1: Co to šustí? Co to vrže? Kdo to houká? Co je to za křik? Jak mám zas usnout? Neslyšela z toho novýho doktora? Nevíš, že mi předepsal přísný klid? Jak se mám zas postavit na nohy? Co je tohle? Co ten průvan? Nevíš, že průvan je to nejhorší, co může potkat na smrt chorého člověka? Kde mám brýle? Co spila? Kde máš tu lahev? Kam si ji přede mnou schovala? A proč sem nikoho nepouštíš? Proč nikomu neotevřeš? Kde jsou všichni? Co když je omrzí stát věčně za dveřmi? Kdo sem přijde? Co mi kdo přinese, slyšíš? A kam zmizela ta moje fotografie? Ta, co jsem na ní za družičku na svatbě s tím věnečkem a s těmi copy. Tady visela. Kde je? Kde je? Kde? Ach, nečti knížku. Kazíš si oči a stejně v knížkách nic není.
2: Chudák Ela.
0: Zapadá tu pomalu prachem. Lidi zapomenou, pavouci opředou, oprejská tu a vyšisuje. Co ví, zapomene, co neví, bude jí fuk. Nebude si už vůbec podobná, ztratí přehled, kdo je ona a kdo tetínka. Vynadá si jejím hlasem a rozpláče se vlastníma slzama. Když uvidí svý nohy, začne hystericky křičet, pro boha odejděte. Když uvidí svý ruce, bude se takhle objímat kolem ramen a žadonit, prosím vás, neopouštějte mě. Nebude jí už jak zavolat, čím zavolat. A ten jediný, kdo by mohl, bude na dobro pryč.
2: Ani psát se ti nedá.
0: A jak bys chtěl útlým písmem po tenkým průsvitným papíře za mnou přijít? Já byla ráda, že tě můžu mít vedle sebe, ještě blíž sebe. Co nejblíž sebe. Až si musel říct, blíž už to nejde. Vědět, že se tě můžu kdykoliv dotknout. Slyšet tě dýchat. Cítit, jak mi tvým dechem blanou řasy na očích. Nebo to není, jako by jsme se i ve vzduchu potkávali. Někdy se mi zdá, že i naše myšlenky o sebe zavadí. Co pak se nestává, že se najednou po sobě otočíme a máme na jazyku to samý?
2: A nemohlo by to působit i na dálku?
0: Bude mezi tebou a mnou tolik lidí, tolik věcí. Jak by si to proklestilo cestu od tebe ke mně? Vždyť to zabloudí.
2: Pojď to zkusit. Pojď. Ty buď tady. Já si beru svoji židli sem. Mezi námi je dálka.
0: Tolik věcí.
2: Když si řekneme, že na sebe budeme každý den v určitou hodinu myslet.
0: Kolik?
2: V poledne?
0: Ne, při jídle ne, to by mi zaskočilo.
2: Ráno v 9.
0: To bych zaspala. A taky mi chvíli trvá, než přijdu k sobě.
2: V 15:30 odpoledne.
0: Proč? To mi nic neříká.
2: Je to takový neutrální čas.
0: Co pak my dva se můžeme stýkat v neutrálním čase? Fuj, úplně jsi mi to zvošklivil.
2: Pak o půlnoci.
0: To tu ještě nebylo.
2: Bude to stejně jenom rozhovor našich duchů.
0: A když se nám bude chtít spát, ale hrozně spát.
2: Něco se musí vydržet.
0: Musím vydržet, že tě tady celý den nebudu mít. A teď ještě tohle probdít kvůli tomu noc, to nejlepší z noci.
2: Aby se to podařilo, aby jeden z nás neusnul, musíme tím víc jeden na druhého myslet.
0: Nejlepší mít po ruce špendlík. Tak dobře. Je za 11:55. Smí se přitom být v posteli nebo zůstanem u židle?
2: Kde se ti spíš vybaví?
0: Na židli se mi toho moc nevybaví. Přes židli mám na tebe málo vzpomínek, jak to přijde. To s tebou chvíli neposedím, když jsi u mě.
2: Takhle nebudeme nikdy hotoví.
0: Už.
2: Co tě opravdu napadne?
0: Miláčku, předem přijmi srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Schválně začínám banálně, abych se chytla. Nemůžu spát a všude tě vidím, ty upíre. Jsem už tak pošetilá, že jsem včera dokonce běhala se smetáčkem okolo gauče, dokonce jestli nevíme tu ještě kousíček bláta z tvý drahý obuvi. Nic. Už jsem tu vymetala 100krát. Jsi oholený nebo máš fousy? No, a to už mě nebaví, protože teď bych si chtěla sáhnout jak škrábež. To je k ničemu jen si takhle na tebe myslet.
2: Nezlob.
0: Už ležíš? Oblečený nebo slečený? Šel jsi opravdu spát nebo si sebou jen tak praštil? Co pravá ruka? Máš ji pod bradou, na stehně nebo jen tak podle těla? Buď na ní opatrnej, to je ta, co ti v noci dřevění, když ji pod sebou zapomeneš. Aha. A co levá? Jak se má? Máš ji složenou pod hlavou nebo s ní čmáráš do vzduchu kliky háky, jako vždycky, když mi ji nechceš půjčit? Aha. Teď vidím, jak je toho na tobě moc, když mám být zevrubná. A jak to všecko musíš mít poskládaný v nějakým pořádku, aby ses na ten boží svět vešel. Máš třeba zvednutý koleno nebo nohu přes nohu. Sedíš vlastně nebo ležíš? Přecházíš po pokoji, jdeš po ulici? Zdá se mi to být hrozně důležitý. Potřebovala bych znát každou maličkost.
2: Už bych spal. Dneska bylo moc práce, jestli to takhle půjde dál, budu si muset vařit hodně silný čaj, abych vydržel vzhůru.
0: Promiň, že ti skáču do řeči. Taky se mi zdáš pořád lehčí, už skoro nevážíš. Chtěla bych si tě zas potěžkat.
2: Myslím na tebe, kudy chodím. Jednou uličkou, v které se rozléhají kroky, chodím nejradši. Vypadá to, jako kdybys šla za mnou, jako bys byla zase jen kousek pozadu, protože vizitíruješ okna a střechy. Využívám toho a povídám si s tebou, volám tě přes rameno, pokouším se dokonce napodobit tvůj hlas. Nikdy bych nevěřil, že to bude tak těžké. Umím přece přehrávat lidi, ale do tebe se nemůžu trefit. Snad, že tě tolik znám a že jsem žárlivý i na vlásek z tebe dřu to celý dny. Už mluvím skoro jako ty a přece to pořád nejsi ty. Je to rozdíl. A ten rozdíl se nedá překonat, pomalu z toho blázním. Ale utěšuju se, že tím rozdílem, který nemůžu překonat, tím, co za Boha neumím vystihnout z tvýho hlasu, ty vlastně trváš, že tě nezapomenu, dokud budu cítit ten rozdíl. První dny tady jsem spal na boku u zdi, bylo to nepohodlný, ale dělal jsem to, abych tě neutiskoval. A skoro jsem tě slyšel, jak dejcháš. Ale teď se přistihuju, že už pomalu nešetřím tvý místo. Probouzím se a vidím, že jsem zabral pro sebe celou postel. A a jen jako bych tě byl od sebe vyhnal.
0: Miláčku.
2: Co?
0: Ale to není žádný rozhovor, to jsou samomluvy. Ani nepočkáme, ani nedáme najevo, že by se ten druhý taky ozval. Ani to nepředpokládáme.
2: Je to bída.
0: Když tom budeme pokračovat, skončíme jako dva blázni. To je na nic takhle si povídat a povídat, až z toho jeden usne a probudí ho jen sucho v

0: Máme sotva čtvrt hodiny.
1: Půl. Řekni půl.
0: Čtvrt. A kdo ví, jestli?
1: Nemůže nám zbývat tak málo.
0: Čas je nemilosrdný, utrhne nám to v půli věty jako Hamletovi. To už vám neřeknu a umře.
1: Vždycky řeknu, co chci. Ještě nikdy jsem neskončila v půli věty.
0: Ty ne. To je pravda, ty ne.
1: A že mě chtěla mockrát umlčet.
0: Smrt. Elo. Elo.
1: Už jdu.
0: Slez už. Slez. Slez z toho zábradlí. Chceš se zřítit?
1: Já nemůžu. Já nemůžu.
0: Tak ti pomůžu.
1: Nechoď sem. Nepřibližuj se ke mně.
0: Bože můj. Má to smysl.
1: Co jsi uviděl tam dole?
0: Tvoji hlavu zarytou do země.
1: Co mý kosti?
0: Neslyšel jsem je.
1: Ani jsem nevykřikla?
0: Dostala si roubík z kamene.
1: Tak hluboko. Do takový němoty bych od tebe spadla.
0: Ruku. Ruku. Ruku, pojď sem. Nemůžu se na tohle dívat.
1: Máš strach?
0: Ano, ano, ano, ano, ano.
1: Dokud budu na tobě vidět, že si hlídáš každý můj pohyb, půjdu jistou nohou po kraji propasti a neublížím si. S tebou stojím a padám.
0: Naložila z toho na mne moc. Co kdybych já byl na tvém místě?
1: To se tobě nestane. Nemáš nic, s čím to pro tebe stojí a padá.
0: Taky bych to chtěl mít.
1: Nemůžu to být já.
0: Ty jsi zvláštní.
1: A ty...
0: My dva patříme k sobě a nikdo jiný. Proto se říká všichni tři, ale proto se nedá říct všichni dva, jenom oba dva. A oba jsou vlastně jeden. Dva už na tom můžou být stejně, podle toho nás poznají. Proč jsi tenkrát šla po tom mostě?
1: Začala jsem tě mít ráda.
0: A opravdu jsi neměla strach?
1: Že to nemůže trvat věčně. Že se to začne pod rukama měnit. Není lepší, když odejdeš? To je aspoň nápadná změna. Horší je to, co nepozorujem, ta kapka po kapce, kamínek po kamínku. Když se má ten balvan utrhnout, ať se utrhne celý a hned.
0: Ty chceš, abych odešel?
1: Už se pomalu vzdávám.
0: Zapomněli jsme na čas.
1: Jako... Kdyby to byla houska na krámě, buchty v troubě, trn v patě, holub na střeše, kudla v kapse, kůl v plotě, máslo na bradě, šváb na mozku.
0: Ty mi potichu šílíš.
1: Cože?
0: Potichu a pomalu, jako ptáček.
1: Lezla bych po čtyři. Nevím, nevím. Ty se jistě tak netrápíš.
0: Protože nelezu po čtyřech?
1: Tohle se mi nemělo stát.
0: A stejně budu s tebou, i když vlastně nebudu u tebe. Budeš u mne, i když vlastně nebudeš se mnou.
1: Opravdu?
0: To věř. Máme chorobnou fantazii a tak nám všechno připadá horší, než to ve skutečnosti je.
1: Jak je to tedy?
0: Tetinka, co sem chodím, neuslyšel jsem od ní vlídné slovo. Přezírá mě. Posmívá se mi. Kdybych se rozkrájel, nic jí není dost dobré. Upír mého života. A třeba taková není. Někdo jiný by bral úplně jinak. Jen by takhle má v rukou a ještě by se dosyta nasmál. Mea culpa, že se nechávám předem deprimovat. Místo, abych přišel, jako by nic. Tady jsem a dělejte si se mnou, co chcete.
2: Nejradši bych ti podřízla krk.
0: Slyšíš? Proč je taková? Řekni, co mi to děláš?
1: Tenhle šátek přes oči. A teď si mě hledej.
2: Za okny už vločky tají. Prostřed noci, půli dne, ani sny to neutají.

0: tady někde. Hádat nebudu. Kde jsi?
1: Tady. Tohle si zapamatuj. Jak jsi mě nemohl vidět, ne a nemohl. Jak jsem tu byla a přitom nebyla, jak jsi ke mně upíral oči a neviděl mě a neviděl. Skutečnost je daleko horší.
0: Proč máš na sobě ten uprus?
1: Protože byl po ruce.
0: Snad nejsi.
1: Na a přece oblečená. Něco takového si myslel, ne? Budu tě mít a přece jako bych tě neměla. Nebudu tě mít a přece jako kdybych tě měla.
0: Kráso moje, ten ubrus je květovaný. A jak se těm květům na tobě daří, líp než na zemi.
1: Líp než na zemi?
0: Protože nerostou. A co neroste, to se nemění.
1: A nemiluje.
0: Proč by se to nemohlo milovat?
1: Hloupé. Co se miluje, to roste. Mění se to a stárne to. A je to. Teti!
2: Co má život, má smrt. Co se mění, to odchází.
0: Tedy jenom to, co není živé, zůstává na věky? To, co není, je věčné?
2: Bůh je věčný.
0: Protože není?
2: Až my nebudem, taky odejdem na věčnost.
0: Elo, svlíkni ten ubrus. Sundej ze sebe tu věčnost. Už vím, co mi na ní kdy vadilo, je jak umělé květiny. Sundej si ji. Kde máš šaty?
1: Na sobě.
0: Ty nepřestaneš. Ty nikdy nepřestaneš.
1: Jak jsem potrhal.
0: A zrovna teď v takovou chvíli jiná by měla na krajíčku. Proč to děláš?
1: Abych neměla na krajíčku. Už mám. Neměl jsi mě zastavovat. Dělej něco.
0: Tak se vzmuž.
1: Jak se můžu, jsem žena.
0: A co dělá žena, když se chce vzchopit?
1: Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra

0: Tomu se říká, vyspívala svůj žál.
1: Co je s tebou?
0: Nohy mi odešly. Ještě, že tu zůstali tví, odnesou mne.
1: Škoda, že tvý tělo nemůže se mnou.
0: Bude tě provázet jen v myšlenkách.
1: Ještě, že jsou.
0: Nikdy jsem jich moc neměla. A co teprve teď, když ty, co mám, pošlu za tebou? Co mi zbude?
1: Moje tělo smutný, mý tělo ubojí.
0: Moje tělo sladký.
1: Co s tebou bude?
0: Co si počneš tak samo?
1: Že jsi na tom tak zlé.
0: Tak jsi udělaný, abys milovalo.
1: Tak jsi udělaný, abych tě miloval.
0: Proč si tě tu nemůžu nechat?
1: Proč si tě nemůžu vzít sebou?
0: Kdybys mohla mluvit.
1: My pronikáme zdí. My se všeho dotkneme jak prstem, jen ty jsi tu jak uvázaný.
0: A ještě nás pobolíváš. Ještě nás pomalu opouštíš jako šaty. A nedovedem to zastavit. To je on.
1: Kdo?
0: Ten, co se nenechá odbejt, otevři mu. Ať je od něho pokoj.
2: Elo. Je pryč?
0: Je.
2: Děláš něco? Dělej něco, dokud můžeš. Já bych dělala, kdybych mohla.
0: Oh.
2: Elo, ty spíš. Slyšíš mě nebo neslyšíš? Jsi jako ve snách.
0: Bone, je tady po něm bláto.
2: Něco se ti zdá.

0: Jsem tady.
1: Bylo to tak důležitý.
0: Tenkrát jsem si to myslel.
1: Co ti scházelo?
0: Žil jsem na pustém ostrově. Jediný strom, nebylo se ani kam schovat. Říkal jsem si, jaké jinde musí být stromy.
1: Ovšem.
0: Bylo mi jako vězni, který léta připravuje svůj útěk a vkládá všecko do toho útěku. Konečně se mu podaří. Jak je krásné být na svobodě. Ale za čas zjistí, že si nese sebou svou celu. Že ji všude sebou vláčí. Neustále do ní vráží. Neudělá bez ní krok. Spí v ní, obědvá a miluje. Nemůže jí utéct, kdyby dělal, co mohl. A taky snad... už by bez ní ani nedoved být. Neví, co by si počal, kdyby se mu opravdu otevřel.
1: Už má dušička pokoj?
0: Chtěl svobodu. Hledal něco, bez čeho by nedoved být.
1: No a?
0: Jako kdyby znovu a znovu jenom procházel zdí.
1: Oh, bolelo to?
0: Člověk uvykne všemu.
1: Co chce dělat?
0: Být tady.
1: Ty tu chceš zůstat?
0: Musím. Nevyženeš mne. Není vlastně to svoboda, když už nemůžem jinak?
2: Telegram. Otevři ho. Třeba se dovíš.
0: Nechci o ničem vědět.
2: Já tě nepoznávám, Ele.
1: Já mám život. To mám život.
2: Co je?
1: Můj lék, Elo.
2: Ona je vzhůru za minutu půl.
1: Máš co dělat, abych to stihla.
2: Miláčku, poslední minuta a já už nemám na tebe čas. Sejdem se u dveří.
1: Je to pořád hořčí. Nebo už nemám žádný cukr? Kdo by se taky ve mně bral? Z čeho, prosím tě?
2: Ale obejmi mě.
0: Nejdu nikam. Nejdu nikam. Elo, zůstaňte, cesta odvolána.
2: Ne.
0: No, ano, ano. Jsou věci.
2: Je to pravda?
0: Je.
2: Ty nejedeš nikam.
0: Nikam.
2: Ty mi to zůstaneš.
0: Zůstanu.
2: Ty mi to zůstaneš. Ne.
0: Oh. Co je, co je, co je, co je?
2: Ty nejedeš nikam.
0: Nikam.
2: Ty mi to zůstaneš.
0: Zůstanu.
2: To je divné.
0: A proč?
2: Není to divné?
0: A proč, pro Boha, proč? Ty nemáš radost.
2: Mám. Bože můj, mám. Už jsi tu skoro nebyla, najednou tu zase.
0: Navždycky.
2: Navždycky.
0: No tak se raduj.
2: Ta hodina, ta šílená hodina.
0: Šílená.
2: A proč tedy? Proč to všecko?
0: Naletěli jsme.
2: Vždyť je to hrozné.
0: Naletěli jsme.
2: Jak to?
0: Osud si s námi zahrál. Aspoň víme, kolik unesem.
2: Opravdu mi tu zůstaneš?
0: Já už ani nemůžu jinak.
2: To je dobře. Co to říkáš?
0: Já už nemůžu jinak.
2: Jenom proto tu zůstaneš? Proto?
0: Ty nemáš radost.
2: Ta nesmyslná hodina.
0: Nesmyslná? Jak to tak můžeš říct, nesmyslná?
2: Já vím. Já vím. Mám radost.
0: Proč nesmyslná?
2: Ty nemáš radost.
0: No. Musíme se z toho vzpamatovat. A půjdu.
2: Teď když nemusíš?
0: No právě proto musím zařídit spoustu věcí, teď když se všechno změnilo.
2: Co se změnilo?
0: Všecko. A s tím se taky musí něco udělat. Širokou, pohodlnou postel. Žádnou kamufláž. Proč se pořád mačkat?
2: Jdi, ať nezmeškáš.
0: Elo, Přeju hezkou dobrou noc, teti.
1: Psáhni nezáhni.
0: Všecko při starém. Ale já se nezlobím. Na mou duši, že ne.
2: To je horší, než když jsem spadla z toho stromu.
3: Ele!
0: Elo!
3: Ele, přijdeš?
0: No, jak bych mohl nepřijít?
1: Tak nevím,
2: co to se mnou je.
1: Jde pak, nevypadám dobře.
2: Na to, jak se cítím.
1: Je to mizerný.
2: Aspoň kdybych se usmála.
1: Kde to je? Kde to všecko je?
2: Kdybych na něco přišla.
1: Po hodince lásky sníme, než se rozední. Sen se přetrh a my víme, když se z něho probouzíme, že byl poslední.

0: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a svážkami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, když ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, Kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku? Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomendovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan Adjung, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám po krk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou dřív, než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil, nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec. Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. A pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co, mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval.
1: Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí: pane Wachmeister, pane Wachmeister, tak už se našly ty dvě stovky, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty dvě stovky našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit.
2: No dobrá,
1: řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát. A dal si zavolat toho Houtka.
3: Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste?
1: Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Seděl tam jako dřevěná loutka. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.
4: Tenhle, říkám druhý den udiveně Julii, když mi ukazuje fotografii a prstem zlehka zaťuká na chlapa, který tam stojí vedle ní. Jo, tenhle. Pokejve Julie hlavou. V duchu to přepočítávám. No jo, mohlo by to tak nějak bejt. Není to tak nějak, je to naprosto jistý. Podívá se na mě vážně. On je režisér? No jo, poměrně slavný režisér. A ty jsi s ním tenkrát, ty jsi hrála v nějaký hře, co dělal? Julie kejve hlavou. Já jsem ho milovala, věř mi. Bere mě Julie za ruku. Mlčím, když si myslím svoje. Každá ženská je schopná se na jeden večer zamilovat. Mají to šikovně zařízený. Co zmůžete tváří v tvář majestátu lásky? No, tak mu musíme dát vědět, rozhoduju. Ale on absolutně nic netuší, on netuší, že má syna. Vrtí Julie nešťastně hlavou. Máš ponětí o tom, kde žije? Kde bych ho mohl navštívit? Ptám se a hladím ji po ruce. Je tady v Praze, v divadle. Já ho léta neviděla, rozbrečí se Julie. Neřvi, uvidíme, co se dá dělat. Chlácholím ji a pak se loučíme a já jdu za tátou a pozdě večer se stavuju v tichu, kde se radím s Evženem, protože Evžen je jediná bytost, který jsem vo všem řekl. Život má fakt smysl pro černý humor, to ti teda řeknu. Povídám Evženovi před vchodem do divadla.
2: Myslíš?
4: Ptá se opatrně, když tu spolu přešlapujeme a rozhlížíme se kolem sebe. No tak se na to podívej. Kupec Benácký, režie Emil Synek. To je on, to je ten Emil Synek. Na toho tady čekáme.
2: Cože?
4: Civí na mě Evžen. Antonio se ty vole zaručí, že když nevrátí Shylockovi peníze, může si z něj uříznout libru masa. Fór je v tom, vysvětluju Evženovi, že to na Shylocka ušijou tak, že ať si klidně vezme tu libru masa, ale že přitom nesmí prolejt ani kapičku krve, což je nemožný, že jo? Hrabalovi na to stačí lísteček z čistírny, na kterým se dočet, že některý skvrny nelze vyčistit bez porušení podstaty látky. Ty tohodle Shakespeara neznáš? Ty neznáš pokutou budiš, spíš jen tak pro zasmání, jediná libra vyříznutá z té části vašeho tak bělounkého těla, kterou si určím s dovolením já?
2: Já to vidím takhle,
4: uvažuje nahlas Evžen.
2: Až se tady zjeví, vybalíme to na něj pěkně z ostra. Jdem si pro tvou kůži, chlapečku. Přišel čas splatit starý dluhy.
4: Natahuje ke mně ruku a podle toho, jak ji drží, usuzuju, že po mně se chce akorát to, abych si v ní dokázal představit kudlu. A co když řekne ne? Znejistím.
2: Neřekne. Psat se, že ne. A víš proč? Protože mu učiníme nabídku, která se neodmítá.
4: Dívám se na hodinky.
2: V kolik říkal, že dorazí?
4: Měl by tu být tak do 5 minut, přišli jsme dřív. Konstatuju a prohlížím si fotografie ze hry Kupec Benácký, který tu visejí ve skřínce na zdi, když se za mnou ozve významný zakašlání. Pomalu se otáčím a on se nás ptá, jestli mu náhodou někdo z nás včera nevolal ohledně schůzky. Říkám, že jsem to byl já a chci představit Evžena, ale ten to udělá sám a po svým.
2: Já jsem jeho kamarád Evžen a jestliže je kamarádství definovaný jako vztah chytřejšího se silnějším, tak já jsem ten silnější.
4: Pronese nevraživě. A teprve po tomhle antré se ptám, jestli bychom se tady někde v okolí nemohli posadit na kus řeči. Třeba na kafe, dodávám. Starostlivě se zahledí na hodinky a pak pokejve hlavou a řekne, že jo, že hned za rohem je jeden takovej malej bar, kam občas zapadne na kafe a kde by nás v tuhle hodinu nikdo neměl rušit. Vcházíme do potemnělých prostor a sedáme si všichni tři k malému stolku na konci místnosti, která je teď úplně prázdná. Barman přináší kafe a 2 piva, který jsme si objednali, už když jsme ho míjeli. A jakmile osiříme, tak jak si pan Synek opatrně odsejpá cukr do kafe, což činí pomalu, skoro zrnko po zrnku, a aniž by zvedl oči, tak pronese. Tak co? O čem jste se mnou chtěli mluvit? Přemýšlím, jak začít. A chvíli si ho jen tak prohlížím, než zaslechnu sám sebe, jak říkám. Takže k věci, pane režisére. Vy a moje dcera spolu máte dítě. Po těch slovech sebou trhne tak, že mu lžička vypadne z ruky a teprve po několika vteřinách se zmátoří natolik, že protáhne. Prosím. Říkám. Vytahuju z kapsy fotografii Julie, která na ní drží malýho Míšu na klíně. Že tady, ukazuju mu fotku, je zachycena moje dcera s vaším synem Michalem. Evžen si při mých slovech výhružně zakládá ruce křížem na prsou a pronikavě přitom sleduje režiséra Synka, který nevěřícně zírá na fotografii před sebou. Tohle, že je můj syn? Jak jste na to proboha přišel? Protáhne obličej do úžaslý grimasy a pak se zadívá na mě.
2: Znáte tu slečnu?
4: Zaútočí na něj Evžen ze svýho místa v rohu. Režisér mlčí a usilovně vraští čelo. Julie, řekne za chvíli nečekaně tiše. Pane bože, to je Julie. A tohle je váš syn, udeří Evžen svým mohutným ukazováčkem do hlavičky rozesmátýho Míši. Kolik mu je? Zeptá se a kouká přitom skrz mě někam do svý minulosti. Je mu 6, odpovídám mu. Teď mu bylo 6. Pro boha. Vzdychne a přejede si hřbetem ruky po čele. Proč mi o něm Julie neřekla? Přísahám vám, že jsem o něm neměl doteď ponětí. Já o něm nevěděl. Já vím, pokejvu hlavou a dokonce se na něj i trochu usměju. Já vím, že jste o něm nevěděl. Dcera mi to sama řekla. Zírá na mě, pak na Evžena, pak zas na mě, pak na fotku před sebou, pak si poposedne, na to zavrtí prudce hlavou, vstane a rozpřáhne ruce jak Kristus spasitel nad Riem a pak si zase sedá a do toho slyším, jak občas zašeptá Pane Bože, nebo Ježíš Maria. A pak zas, no jo, ale já fakt nevěděl. Ze dveří se nás ptá barman, jestli máme ještě nějaký přání, a tak na něj Evžen zavolá, že prosíme 3 Jamesny, a když sleduje, jak stěžka usedá režisér synek na svou židli, tak za ním houkne, že radši 2. Když do sebe ty panáky kopnem, tak je chvíli ticho a pak režisér zlomeně řekne, jenže co teď? Co máme jako dělat? Co po mně, pánové, vlastně chcete? A znovu polohlasně přísahá, že o tom nevěděl, že o tom neměl ani šajna. Jakože je Bůh nade mnou, šeptá na závěr svý řeči a já mu na to říkám, že vím, že tohle mi přece nemusí vysvětlovat a že mu nikdo nic nevyčítá a že mu nechceme dělat žádný problémy. Víte, že jsem ženatý? Zvolá s otazníkem, který se v okamžiku mění v obrovský vykřičník. Klid! Utěšuju ho. My dva nejsme žádný vyděrači. My jsme si s váma přišli promluvit o trošku složitější věci. Složitější? Zajíkne se hrůzou režisér. Jak složitější? Co pak tohle je málo složitý? Peníze nechcete? No tak co teda? Evžene, říkám, objednej prosím tě ještě 3 ty panáky. Myslím, že je budeme za chvíli potřebovat. Emil synek zírá před sebe a když nám barman na stříbrným podnose naservíruje další várku Jamesnů, ozve se z něj tak dutě, jako by promluvil z útrop vykotlanýho dubu. A co po mně teda vlastně chcete? Popadnem s Evženem každej svýho panáka a než se napijeme, tak jen tak, jako by skoro mimochodem prohodím. Maličkost, vaši kůži. Režisér se zakucká tak silně, že ho Evžen musí několikrát praštit dozad a teprve pak, když se mu podaří popadnout znovu dech, nadzvedne se v židli a ochraptěle se nás obou zeptá. Co vy jste zač? Sadisti, psychopati, recesisti, co vy jste do prdele zač? Dávám mu chlácholivě ruku na rameno a tlačím ho zpátky do židle, a přitom se snažím mluvit co nejtišejc, protože mi neuniká, že se před malou chvílí objevil ve dveřích barman s poněkud tázavým výrazem na tváři a když se mi to konečně podaří, tak mu pomalu a po kapkách vysvětluju, proč jsme dneska s Evženem tady. Roztržitě mě pozoruje a asi se snaží chápat to, co mu tady vypravuju. A když se po několika minutách dostávám až k tomu, jak se mi Julie svěřila, že on je skutečně pravým biologickým otcem našeho Míši a že jedině jeho kůže má naději na úspěch, tak se tiše sesune na židli a my ho musíme s Evženem každý ze své strany podpírat, aby nám nesjel na zem. Evžen pak u baru objednává další rundu a my s režisérem Sinkem sedíme naprosto tiše. Já proto, že už jsem vlastně všechno řekl. Von proto, že musí mít v hlavě pořádnej zmatek. Chápu ho. A zdá se mi, že i Evžen už se na něj dívá mnohem přátelštějc než před chvílí. Odkud se ta kůže bere? Zašeptá, když se napijem. Ze stehen. Informuju ho, jako bych byl doktor. A jizvy? Zůstanou mi jizvy? Podívá se po mně ustrašeně. Nepatrný, taková jako blečí kůže, říkám. O trochu slabší barevnej tón, ne o moc. Sedí a tupě kejve hlavou. Takže o trochu jiný barevnej tón. No to je povedený, to vlastně končím.
2: Proč pro boha?
4: Diví se nahlas Evžen.
2: Proč byste končil?
4: Obsadil jsem sám sebe do hry, Zana říká. My teď zkoušíme donaha a já tam mám hrát hlavní roli. Teď my tam děláme striptease.
2: To je ovšem blbý.
4: Ujelo Evženovi. No, říkám mu rozvážně. Tohle všechno se ještě musí pořádně promyslet. A co když, uvažuje režisér a mně se zdá, že se mu do očí vkrádá mírně vychytralej výraz.
2: Na to zapomeň.
4: Popotáhne Evžen svou kopii Valtra P08.
2: Jestli myslíš na nějaký hovadiny z DNA, tak si nejdřív pořádně prohlídni tuhle věcičku.
4: Režisér Synek se hořce usměje a pak zas zírá do nicoty.
2: Máme tě zkrátka v hrsti.
4: Šklebí se na něj Evžen a mně je toho zhroucenýho mládence, do kterého se před lety na jednu noc zamilovala má dcera Julie, upřímně líto. Nech toho, okřikuju Evžena, který se pak na chvíli uraženě odmlčí, a já mám dost času uvažovat o tom, že nebejt tý blbý náhody s chůdama a meruňkovejma knedlíkama, tak bych se v životě nedozvěděl pravdu. Tedy pravdu, o kterou jsem vůbec nestál. A co teď konkrétně, co se ode mě chce? Vzdychne režisér a zahledí se mi do očí. Kam mám jít, co mám dělat? Říkám mu, že s ním zítra zajdu do nemocnice a že mu se vším, co bude třeba, pomůžu, jak budu moct. A pak, když se ptá, jak dlouho v té nemocnici bude muset zůstat, tak říkám, ne víc než 14 dnů, ale musíme si pospíšit. A na to on Zana říká, že co má ale pro boha říct doma a v divadle, že tam celých 14 dní nebude. A v tom se ozve Evžen s tím, že tohle ať prej necháme na něm. Bejt s ním tady sám, tak bych se nejspíš zasmál. Ale takhle mi nezbývá, než pokejvat zasvěceně hlavou, jakože to se samo sebou rozumí, že s tím se počítalo jaksi automaticky. Moment! Napadá mě najednou a vytahuju z kapsy další fotku, kterou jsem vzal pro jistotu sebou a na který je Julie s Míšou a s Robertem. Neznáte náhodou tohodle? Několik vteřin si ji prohlíží a pak zavrtí hlavou. Ne, tohle pána jsem nikdy neviděl. To je dobře, usmívám se, to je moc dobře. Když jsme se s Evženem vraceli domů, tak mi najednou došlo to, co mi pochopitelně mělo dojít daleko dřív. Jdeme a probíráme ten dnešek ze všech možných stran a zrovna v momentě, kdy mu říkám, myslím si, Evžene, že tohle není vůbec tak špatný chlap a za jiných okolností by to nebyl až tak špatný zeťák, tak mi něco blesklo v makovici a teprve pak zahřmělo a já se zastavuju uprostřed pohybu, zírám na Evžena a když vidím, jak mě nechápavě pozoruje, tak omráčeně zašeptám. No jo, jenže to znamená, že na tu plastiku musí jít oba. On i Robert.
2: Ty vole,
4: říká Evžen. Ty vole, opakuju po něm. Připadá mi to, paní doktorko, jako kdyby jsme se tu teď my dva připravovali na vyloupení banky. Unaveně se mý poznámce usměje. Chápu jemnej smutek, co ten úsměv provází, protože nás, ale hlavně ji, čeká poměr

Ano, kroutím hlavou, neznají, v životě se neviděli. Dobře, řekne, protože já tu potřebuju mít oba a nemám zkrátka jinou možnost, než je umístit na stejný pokoj. Když se neznají, namítám, tak jsou to pro sebe cizí lidi. Dobře, jenže je tu ještě vaše dcera a ta zná přirozeně oba. Jednoho hůř, jednoho lépe. No a? Říkám nechápavě. No, bylo by asi dost divné, kdyby svého legálního muže během jeho pobytu u nás ani jednou nenavštívila. Co říkáte? Neříkám nic. Tohle mě totiž až doteď nenapadlo. No, vidíte. Komentuje mou tupost paní doktorka. Zvládne to vaše dcera? Neprozradí se? Je to herečka, tak to snad zvládne, uvažuju polohlasně. Musíme mu vymyslet nějakou legendu, nějaký příběh, rozumíte mi? Komu? No pravému otci přece. Ten druhý nic takového nepotřebuje, ten svůj příběh žije. U něj je věc jasná. Ale musíme předpokládat, že spolu budou občas komunikovat takové to, a s čím jste tu vy? Už mě chápete? Kejvu hlavou. No jo, tohle mě nenapadlo. No, tak vidíte. Měly by to být podobný případy, že jo? Je tady ten chlapec ze zabíjačky. Uvažuje paní doktorka. Tomu dává kůži jeden základák, protože on ten chlapec rodiče nemá. Respektive má, ale oba ve výkonu trestu, takže žije s babičkou. Základák? Divím se. Jaký základák? Máme tady k dispozici tyhle mladý kluky jako dárce. Oni se chtějí ulejit, my jim za to vycházíme vstříc jinak. Řekněme, že je tady necháváme déle, než je nezbytně nutné, podstatně déle. Chápete? Jasně, říkám. Ale stejně jsou to frajeři. Možná, řekne. Ale spíš je to tak, že i tohle podstoupí radši než tu buzeraci tam. Mám to s panem synkem nějak nacvičit? Ptám se. Nějak cvičit to snad nemusíte. Jen řekněte, ať se drží toho scénáře se zabíjačkou. Ať tvrdí, že je nejbližší příbuzný nebo něco v tom smyslu. Ten druhý tomu stejně nemůže rozumět. Kůže je velmi, velmi složitá věc. To vidím, řekl jsem. Kolik lidí tady o tom vlastně ví? Jen já a kolegové. Dobře, přitakávám. Tak já mu řeknu co a jak. Snad mě tohle nebude stát diplom. Vzdychne paní doktorka a nejistě se na mě přitom usměje. To bych vážně nerad. Usměju se taky a taky dost nejistě. S tím si teď nebudeme lámat hlavu. My už to tady nějak zvládneme a budeme se snažit vašeho zetě šetřit. To nijak nemusíte. Zamumlám směrem do podlahy. No, sehrajeme tu zkrátka jen takovou malou komedii v zájmu zachování funkčnosti jednoho manželství. Mně jde hlavně o Míšu, říkám. Mně jsou jinak ty dva pánové celkem ukradený. Kdyby to nebylo tak, jak říkáte vy, myslím to, že dáváte přednost biologickému otci, tak bych mu dal kůži svojí. Tetovaný nejsem, nikdo by nic nepoznal. Kolik vám je let? Zeptala se paní doktorka a já bych nikdy nevěřil tomu, jak velký rozdíl může být mezi dvěma prostinkýma formulacema dotazu. Kolik je vám let? A kolik vám je let? Zejména když mírně zdůrazníte to vám. Jakože jsem starý? Neříká nic, ale usmívá se tak, aby mě nenechala ani náhodou na pochybách. A aspoň k něčemu bych byl dobrý. Vzdychnu si a pak už jen domlouváme, kdy sem s oběma těma frajerama přijít. A když se pak ptám, jestli bych se mohl podívat za Míšou na dětský oddělení, tak mi říká, že radši ne, že na to je ještě brzy. Takže z nemocnice odjíždím za Julií, která na mě čeká doma, a než odejde na zkoušku, tak probíráme ty samý detaily, co s paní doktorkou, a v poledne jedu za tátou, abych ho pomohl nakrmit, a kupuju nějaký mandarinky pro něj a

tak i pro paní Sváčkovou, kterou jsem dlouho neznal jménem a která mě nedávno zastavila na chodbě domova, protože ona má pokoj hned proti tátovu, a vtiskla mě do ruky nějaký sešitek, jestli bych si to, co je v něm, prej nepřečet. Tak jsem si to nedávno skutečně přečet. Jmenuje se to Lidské hyeny a paní Sváčková tam popisuje, jak ji její vlastní děti připravili o veškerý majetek a nakonec i o střechu nad hlavou, což nebyla žádná došková záležitost, nýbrž plochá střecha udržovaný funkcionalistický vily v Bráníku. Jinak je to moc hodná a usměvavá paní, která, když jí podávám ruku, tak po ní čapne jak nějaká opička a druhou rukou s ochrnutýma prstama mi přejíždí po hřbetu mý ruky jako tím vietnamským drbátkem, co se prodávají na tržnicích. Myslím, že právě tahle její laskavost se jí nakonec stala osudnou. Parchanti zasraný, řekla to Evžen, když se mu voní jednou vypravoval a měl jako vždycky pravdu. Dávám jí pár mandarinek a trpělivě jí vysvětluju, že sirup s veverkou už se dávno nevyrábí, takže ten jsem jí přinést bohužel nemohl. A ona na to jen vzdychne, že když nemoh, tak nemoh. A poloslepě se na mě usmívá. Táta kouká na televizi, přesněji zřečeno těsně vedle ní, ale i to považuji za úspěch a pak ho krmím. Vpravím do něj pár lžic polívky a zbytek vypiju z misky sám a pak mu přes jeho protesty vnutím aspoň trochu bramborový kaše s něčím, co vypadá jako karbanátek a jemu to ku podivu docela šmakuje. Vypravuju mu přitom o Evženovi a jak se asi zamiloval do paní Dáši z patentového úřadu a jak se nám ten starý kozel najednou mění přímo před očima k lepšímu a podle toho, jak táta vraští svý mohutný obočí, usuzuju, že mě snad i trochu vnímá. Takže se nutím jako vždycky dělat legraci a veselo a když skončím s tím obědem, tak u něj jen tak dřepím a snažím se ho přimět k tomu, aby si dal trochu vitamínů v podobě těch mandarinek. Vkládám mu je plátek po plátku do pusy, kterou na mě otvírá jako kapr, a pak, jak je mým dobrým zvykem, usínám v křesle. Probouzím se pozdě a protože mě nic jiného nenapadá, tak se dívám na televizi až do té doby, než přinesou večeři. Táta tu leží se zavřenýma očima, s rukama skříženýma na prsou jako do rakve a hlasitě chrápe z pusou do kořán. Vypadá jako Groucho Marx bez brýlí, říkám sestřičce, která se tomu zasměje, i když si později uvědomím, že je víc než nepravděpodobný, že bychom se my dva dívali na stejný filmy, spíš se zasmála tak, jak se lidi většinou smějou, to znamená vlastně ničemu. Dávám tátovi napít čaje, urovnám mu polštář a ačkoliv to většinou nedělám, dneska mi to nějak nedá a tak mu na rozloučenou dávám pusu na čelo. Starej syn líbá starýho otce. No nazdar, to jsme to dopracovali. Říkám si, když zahejbám za rohem domova na stanici tramvaje a pak odjíždím do ticha, ale vzhledem k tomu, že si dneska připadám celkem utahanej, tak si to cestou rozmýšlím a zamířím domů.

0: Část pátá. Zbyslav z Valdeka. Sklepnice Magdalena měla čisté šaty, nebyla nalíčená a svědomitě obsluhovala hosty. Když se v šenku u Zlatých hroznů objevil Oldřich z Chlumu, byl už skoro večer. Protože on i jeho pomocníci byli hladoví, objednal jídlo. Magdalena přinesla 3 mísy se skopovým naloženým v česneku a přelitým bylinkovou omáčkou. Pak ještě v ošatce čerstvý vonavý chléb. Domaslava vařila dobře, ale její jídla byla počestná a nudná. Tohle jídlo provokovalo už svou vůní. Oldřich z Chlumu ochutnal a Magdalenu pochválil. Zapířila se, protože byla po dlouhé době šťastná. Oldřich z Chlumu si nejprve nechal povědět, co zjistili jeho služebníci. Mezitím se najedl a pak se ujal slova.
1: A Batyše Aneška Domaslavu vyslechla a nakonec se dozvěděla pravdu. Popisovala to hodně emotivně, ale já to zkrátím. Domaslava chtěla sudího Benedikta potrestat. Do džbánu s vínem ukryla nůž. To, že na ní někdo z chodby křikl, to si vymyslela. Víno odnesla purkrabímu a pak pospíchala do jízby sudího Benedikta. Dveře však byly otevřené a on ležel na podlaze. V hrudi měl vraženou dýku. Rukojeť té dýky zdobila kančí hlavička.
2: Ta dýka tam opravdu byla?
1: Opravdu! Domaslava dostala zlost a jako zbavená smyslu prý začala do mrtvého těla bodat nožem. Pak sudí mu vyhrnula nohavice a odřízla út. Z truhlice sebrala plátěný šátek, do něj ho zabalila a utekla. Nůž od krve umyla venku u koryta, ale do paláce se bála vrátit. Spala tedy v čeledníku a za Úsvitu utíkala k řece, kde se pomodlila a na kámen položila uťatý út. Jakoby z ní spadlo prokletí. Matku pomstila. V kuchyni pak vrátila nůž na místo. Vzadu u polic je věšák, kam se dávají. Všimla si, že chybí ještě jeden, ale nepřemýšlela o tom, věřím jí.
3: Samé nože a dýky, kdo se v tom má vyznat?
2: Jak se zdá, ukazuje všechno na Oldřicha z Valdeka. Jen on nosil modré nohavice, které jsme našli s Divišem. No i Eliška si jich všimla.
1: Pojďme si pohyb těch nožů zrekapitulovat, pak budeme moudřejší. Oldřich z Valdeka přijel do Písku ten večer, kdy byl zabit sudí Benedikt. O něco později ho zahlédla ta nemravná děvečka, jak čistí dýku s kančí hlavičkou před purkrabstvím. V noci pak zmizel. To jsou nesporná fakta.
3: Byl to tedy on.
1: Neukvapuj se, Diviši. Vrah zabil sudího dýkou s kančí hlavičkou a nechal ji trčet z mrtvého těla. Pak tam vstoupila Domaslava a dýku viděla. Díky tomu, že se přiznala Abatyši Anešce, vyplnila důležitou mezeru v sledu událostí. Je logické, že Oldřich z Valdeka vstoupil do Benediktovy komnaty až po Domaslavě. Vytáhl dýku z mrtvého těla, vyšel před purkrabství a zrovna ji čistil, když ho děvečka zahlédla.
2: No jasně, kdyby sudího zabil Oldřich z Valdeka, nenechá v mrtvém těle svou dýku. Chápeš, Diviši? Vrah zabíjel jeho dýkou a chtěl svést podezření na něj.
3: Hlavně, že to chápeš ty, Oto. Ale kdo pak bodl nožem do těch ran po dýce? Domaslava to zjevně být nemohla.
1: Výtečně, Diviši, chytrá připomínka. Já myslím, že to udělal sám Oldřich z Valdeka právě proto, aby zamaskoval stopy po dýce. To vysvětluje ztrátu druhého nože, pro který si zašel do kuchyně a s ním se vrátil do jizby zavražděného sudího. Když jsme ty rány prohlíželi my, zdálo se nám, že ty dvě zasadila jiná ruka, protože ona to opravdu jiná ruka byla.
2: A jak se dostala dýka s kančí hlavičkou do rukou Petra s Všechrom? Těsně před smrtí ji měl podle Sládka za pasem on, jenže po vraždě sudího Benedikta ji získal Oldřich z Valdeka, musel to být on.
1: Logicky máš pravdu, ale já tomu nevěřím. Pokud na někoho ukazuje od začátku vyšetřování příliš mnoho stop, pak je někde chyba. Já totiž nechápu, proč by měl Oldřich z Valdeka vraždit. Vždyť on smrtí Zaječka nic získat nemohl.
3: Oldřich z Valdeka přišel sice zdánlivě o dědictví, když Luitgarda otěhotněla. Jenže může mít jiný plán. Třeba chce odstranit i ji.
1: Cože? Opakuj to.
3: Co? Že chce zabít Luitgardu?
1: Ne, ale že Luitgarda je těhotná. Vždyť je to vlastně do očí bijící a já byl mírně řečeno hlupák.
2: Takže to přece jen byl Oldřich z Valdeka?
1: Ani náhodou. On je totiž také po smrti a víte, proč to vím? Díky tomu, že jste u řeky našli ty šaty a tulich.
3: Kdo je tedy náš vrah?
1: Vyplývá to ze sledu událostí. Přemýšlejte. Když Oldřich z Valdeka vytáhl z těla mrtvého sudího svou dýku a kuchyňským nožem zahladil stopy na jeho těle, určitě se vydal zpátky do kuchyně, aby nůž vrátil. Proč by ho nechával u sebe? A tam musel potkat svého vraha. Muže, který ve skutečnosti zavraždil sudího Benedikta. To on ale netušil. A protože ho znal, nedával si pozor. V kuchyni nebyly stopy po zápasu, vrah ho bodl tulichem nejspíš ze zadu a přitom se zlomila čepel. Pak Oldřichovo tělo vyhodil z okna. To byl ten hluk, který na hradbách zaslechl v noci dubenské stran. Pak vrah opustil palác a protože měl klíč od fortny za dominikánským klášterem, dostal se snadno před hradby. Zavražděného Oldřicha z Valdeka svlékl. Vsadil bych se, že mu rozbil obličej, aby byl k nepoznání, a tělo hodil do řeky. V těch místech je poměrně silný proud a řeka mrtvolu odnesla. Až se optáme rychtáře, určitě potvrdí, že se někde poblíž zohavené tělo našlo. A Oldřichův oděv ukryl do vrbin.
2: Jenže Oldřicha z Valdeka zahlédli na hradě ještě později.
3: Milý Otto, vrah se v těch modrých nohavicích občas po hradě prošel, aby nás zmátl. Kdyby šlo o modrou ženskou suknici, dojde ti to hned. Ale v případě mužských nohavic si u konce s rozumem. Za trest zajdeš k rychtáři a zjistíš, zda je pravda, co vydedukoval náš pán.
2: Zajdu, ale ne za trest. Nechci být u toho, až pukneš pýchou.
0: Panoš Ota musel rychtáře vzbudit, byla už noc. Ten vše potvrdil. V řece se našlo nahé tělo dobře stavěného muže s ránou v zádech, v níž uvízl kus čepele zlomeného tulichu. Hlavu měl rozbitou, jako by mu na ní šlápl kůň. Do šenku se Ota vrátil celý zadýchaný.
3: Takže jste měl jako obvykle pravdu, urozený pane. Ale kdo tedy vraždí?
1: Pokud mi zaplatíš džbánek medoviny, povím.
3: Ať tratím. Zvu vás oba i tebe, Oto.
1: Oto, dneska ses od Elišky dozvěděl, že dýka s kančí hlavičkou má pro pány z Valdeka symbolický význam. Pokud by zločinec nebyl z jejich rodu, umím si představit, že by se někdo mohl zmocnit pláště s erbem. Ale aby získal tu dýku, to mi připadá nemožné.
3: Oldřich a Zaječek jsou mrtví? Takže nám zbývá jen Zbyslav z Valdeka.
2: A jsme u toho. Jaký by měl důvod zabít bratra i strýce? On, snoubenec dcery českého krále.
1: Ten zločin byl pečlivě připravený. O tom svědčí fakt, že Zbyslav doma sebral bratrovi dýku s kančí hlavičkou a přivezl ji do Písku. Zabil sudího Benedikta v ten den, kdy se tu jeho bratr objevil. O Benedikta mu ve skutečnosti nešlo. Chtěl jen odvést pozornost od dalších kroků, které hodlal podniknout. Jenže plán mu zhatila Domaslava. Vyběhla z purkrabství a v korytě mila skrvavený nůž. Oldřich z Valdeka musel být náhodou poblíž a zahlédl ji a byl zvědavý. Šel se do purkrabství podívat a zbytek už známe.
2: Dobrá. Zbyslav tedy bratra zabil a získal zpátky dýku s kančí hlavičkou. S její pomocí vylákal k hradbám Petra z Všechrom. Vzpomínáte, co řekl Sládek? Těsně před smrtí tam ten rytíř byl a rozhlížel se. Podle hlavičky dýky mu bylo zřejmé, že patří pánům z Valdeka. Proto hledal Zbyslava.
3: Petra z Všechrom zhanobil stejně jako Domaslava sudího Benedikta. Netušil ovšem, že úd ta holka pohodila u Otavy. Proto jsem ten Petrův našel v trávě tam u hradeb.
1: Další náhoda, která mne zmátla. Celkem zbytečně jsem začal uvažovat o dávném zločinu a podílu Vítkovců na něm.
2: Možná chtěl Zbyslav svést podezření na manželku Bavora ze Strakonic a proto u mrtvého pohodil Aneščin prsten. Nechápu, ale proč nechal Zbyslav ukrást náhrdelník své snoubenky Elišky?
1: A jsme u toho. To je vlastně klíč k vysvětlení. Kdo má náhrdelník nosit? Manželka hlavy rodu. Už ti svítá?
2: Přiznám se, že ne.
1: Pořád nic? Ani ty, diviši? Tak se zeptáme někoho zkušenějšího, než jsou dva pomocníci královského prokurátora.
3: To jsem zvědavý, koho?
1: Přece naší půvabné sklepnice. Magdaleno, dones ještě medovinu. I pro sebe. A sedni si k nám. Hosté už stejně odešli.
4: Měli bychom zavřít, Čenk. Je noc. Podle nařízení městské rady...
1: Pokud by přišel richtář, já to s ním vyřídím. Tady jde přece o zájmy našeho panovníka.
2: Diviši, náš pán je nějak podezřele rozverný.
3: Aby nebyl. On už tomu rozumí. Ale já pořád ne.
1: Co si tam šeptáte?
2: Jak to Magdaleně vedle vás sluší, můj pane?
1: Jinými slovy, stále vás nic rozumného nenapadlo. No, Magdalena vám snad poradí. Poslyš, děvče, ty víš, jak to v životě chodí. Co se asi tak stane, pokud si stárnoucí urozený muž vezme mladou dívku, ve svatebním loži splní svou povinnost, ale pak ji zanedbává?
4: Jak to chodí mezi rytíři, to nevím. Ale u nás ve městě, pokud je ženská normální, najde si samozřejmě milence, tedy podle mých zkušeností.
1: Už vám svítá? Co prozradila abatyše Aneška? Zaječek přece složil slib cudnosti, dokud nedostane od papeže dispens.
2: Tomu bych příliš váhy nepřikládal. Před ní se všichni snaží hrát na zbožné a cudné.
1: Ne, nesuď všechny podle sebe, milý Oto. Já si naopak myslím, že Zaječek řekl abatyši Anešce pravdu. Pokud by slib porušoval, proč by žádal o dispens, za který se mimochodem musí zaplatit spousta peněz? To jediné totiž vysvětluje náš zločin.
3: Kolem Luitgardy se pohybovali dva bratři. Mladí, silní a hezcí rytíři. A oba byli svobodní. To dává smysl, viď, Majdo?
4: Jinak to dopadnout nemohlo, protože ženy jsou v tomhle chytřejší než muži. Manžel na nic nepřišel. Ovšem chlap, který se dobrovolně chová jako kapoun, si nezaslouží nic jiného, než aby ho žena podváděla.
1: Výklad, který by naše ctihodná abatyše rozhodně odmítla, je bohužel v případě Luitgardy pravdivý. To ti ostatně o to naznačila i Eliška, když o ní hovořila jako o nemravné. Vzpomínáš? S čím přijel Oldřich z Valdeka do Písku? Že Luitgarda je těhotná. On pochopitelně o slibu svého strýce Zaječka nevěděl. Ani my ne. A tak jsme přehlédli očividný fakt, že to dítě nemůže být Zaječkovo. Ženil se loni, splnil manželskou povinnost a pak čekal na dispens. A ten mu předala abatyše Aneška předevčírem.
2: Jenže proč Luitgarda Oldřichovi vůbec o svém těhotenství pověděla a ještě ho poslala za svým manželem? Vždyť to by bylo totéž, jako by se k nevěře přiznala.
3: Třeba chtěla udělat pokání.
4: Diviši, žádná žena se k nevěře nepřizná, ani urozená.
1: Luitgarda věděla o svém těhotenství ještě dříve, než odjel z Byslav z Valdeka sem do Písku. Ti dva se dohodli. Proto Zbyslav ukradl bratrovi dýku s kančí hlavičkou. Luitgarda sem Oldřicha poslala proto, aby ho mohl Zbyslav zabít. A stejně spolu naplánovali Zaječkovu vraždu.
2: Chytré. Dítě bude v takovém případě prohlášeno za legitimního pohrobka. Luitgarda zdědí hrad Žebrák a celé obrovské panství. Proto musel zemřít i Petr z Všechrom, který možná věděl o Zaječkově slibu. Nezapomeňte, že o ní před svatbou pečoval.
3: Zbyslav z Valdeka se stane jako nejbližší dospělý příbuzný poručníkem toho dítěte.
4: Takže ten rytíř, co k nám do šenku chodíval za medvědem s maskou na obličeji, bude mít doma manželku a na Žebráku si bude užívat s tou Luitgardou. A kvůli tomu muselo umřít tolik lidí? To je mi odporné.
1: Máš pravdu, až na jistou drobnost. Zbyslavova snoubenka je dcera českého krále. Eliška by si něco takového jako manželka líbit nenechala. Pokud by kterýkoliv muž podobným způsobem ponižoval, skončí na popravišti. Přemyslovny urážet nemůžeš.
3: Takže Zbyslavovi z Valdeka šlo jen o to, aby se Zaječek nedozvěděl o hříchu své manželky?
1: Obávám se, že ten plán má ještě pokračování. A roli v něm hraje právě ten ztracený náhrdelník. Před několika lety ho daroval Elišce jako své budoucí manželce. Teď ho nechal ukrást. K čemu ho potřebuje? Aby od sebe odvedl podezření? Vždyť ho nikde nepohodil. Náhrdelník jen zmizel. A upozorňuji, je určený pro manželku hlavy rodu.
2: Ten Trouba se do Luitgardy zamiloval. Ostatně Eliška si stěžovala, že ji zanedbává. Ale zrušit zasnoubení s dcerou českého krále Zbyslav z Valdeka prostě nemůže.
1: Právě proto ukradl ten náhrdelník. Pokud by totiž Eliška zemřela, jako její majetek ho zdědí náš král nebo její matka Aneška z Kuenringu. Jenže podle tradice pánu z Valdeka by ho měla dostat Zbyslavova manželka. A on plánuje, že se s Luitgardou ožení. Naskýtá se tedy otázka, co hodlá udělat s dcerou českého krále.
2: Naznačujete, že chce zavraždit i Elišku?
1: Jen tak se jí může se ctí zbavit. Samozřejmě za předpokladu, že se nepřijde na to, že za její smrt může on.
3: A protože netuší, že jsme už jeho záměry odhalili, myslí si, že to svede na svého bratra Oldřicha.
2: Omyl, milí diviši. Král by mu neodpustil ani to, pokud by zločin spáchal jeho příbuzný. On musí tu vraždu svést na někoho cizího. Předpokládám, že si vybral mne. O tom, že mi Eliška projevuje jistou přízeň, se bohužel ví.
1: Ota je v písku od první chvíle, kdy se začaly zločiny dít. Aby to vypadalo věrohodně, Elišku zabije Zbyslav z Valdeka v Otově plášti. Proto ho tady všenku ukradl.
2: Co když to bude chtít provést už dneska v noci?
1: To předpokládám. Musíme jednat rychle, připravíme mu past. Magdaleno, pomůžeš nám?
4: Vy jste pomohli mně. Mám co odplácet.
1: Máš vlasy zlaté jako zralé obilí. Eliška má podobné, jen nepatrně světlejší, ale to se ve tmě při světle voskovice nepozná. Obě je máte skoro stejně dlouhé. To je pro náš plán dobré. Navíc jste stejně vysoké a přibližně i stejně stavěné.
3: Majda je ovšem hezčí.
2: Když to říkáš ty...
3: Naštvi mě. Mám jen strach o tebe, aby se něco nepokazilo.
1: Budeš si dneska v noci hrát na dceru českého krále, ale upozorňuji, Magdaléno, může jít o život. Já osobně tě budu chránit, pokud tě to uklidní, bude tam se mnou i diviš. Lehneš si do Eliščina lůžka a my dva se v komnatě ukryjeme. Zasáhneme ovšem teprve ve chvíli, až bude jasné, že tě chce Zbyslav z Valdeka opravdu zabít, jinak ho totiž neusvědčíme.
2: Co s Eliškou? Kam ji schováme? Palác zas tak velký není.
1: Tobě to ještě nedošlo? Zrovna tobě? Eliška se samozřejmě převlékne za Magdalénu a ty ji odvedeš sem do šenku. Budeš o ní pečovat až do rána, ve vší počestnosti samozřejmě. Je samozřejmě nezbytné, aby se o našem plánu důvěrně dozvěděl král Přemysl. To může zařídit pouze Eliška. Musíš jí přesvědčit, aby nám pomohla. Jak to uděláš, to ti radit nebudu.
2: Obětuj se, ale jen z úcty ke spravedlnosti.
0: Panoš Ota vklouzl do paláce a stemnělými chodbami se vplížil do Eliščiny komnaty. Služebná jí zrovna rozvazovala tkanice suknice. Když Otu poznala, pánovitým gestem ji vykázala ven.
4: Ty tedy máš ale odvahu. Pomůžeš mi se svlékáním? V tom máš jistě praxi.
2: Hrozí ti smrt. Snažně tě prosím, věř mi, pak ti to vysvětlím, ale teď nemáme čas. Ty vraždy spáchal tvůj snoubenec Zbyslav z Valdeka, protože se zamiloval do Luitgardy a ona čeká jeho dítě. Dneska v noci se nejspíš pokusí zavraždit i tebe.
4: Nebýt to ty. Zavolám strážné, aby tě vykoupali ve studené vodě a pak vyhodili z hradu. Co mám udělat?
2: Zajdi za svým královským otcem, jakože mu chceš dát dobrou noc. To pro jistotu, kdyby tě tvůj snoubenec sledoval. Myslíš, že ti král uvěří, pokud Zbyslava z Valdeka obviníš?
4: Mohu mu říci, že je to podezření Oldřicha z chlumu? Určitě si bude chtít svého oblíbeného vyšetřovatele poslechnout. Samozřejmě ve své ložnici a mezi čtyřma očima. Pokud to bude takhle, pak mi uvěří. Co dál?
2: Můžeš mu ještě povědět, že se ukryješ na bezpečném místě ve městě.
4: Kde to bude?
2: Nepředbíhej. Až všechno králi vyřídíš, vrátíš se sem. Mezitím sem přijde jistá sklepnice se džbánem vína. Vyměníte si šaty, je ti trochu podobná. I když Ty jsi samozřejmě mnohem krásnější. V jejím šatu pak spolu opustíme hrad.
4: Spolu? To zní slibně.
2: Půjdeme do šenku u Zlatých hroznů, ten znáš. Tam si mi přinesla moje šaty, které jsi tak originálně vypůjčila u řeky. Jo, zapomněl jsem ti poděkovat, že jsi mi je tak pěkně vyprala a vyžehlila.
4: To jsem udělala osobně. Počkej na mě, za chvíli budu zpátky.
0: Sotva Eliška zmizela, otevřel Ota okno a dal svící znamení Divišovi. Za chvilinku vklouzla do ložnice Magdalena. Posadili se do křesel a Magdalena nalila do číší víno. Upíjeli a mlčky čekali. Stále se nic nedělo. A panoš Ota dostal strach, že se něco pokazilo. Konečně vrzly dveře a dovnitř vklouzla Eliška.
4: U otce byl komoří, musela jsem počkat, až odejde. Ale teď už je u něj Oldřich z Chlumu. Král mi uvěřil. Tak ty jsi ta holka, co se bude vydávat za mě? Sundej se šaty a vezmi si tyhle. A chovej se tu slušně, abych se nemusela za sebe stydět.
0: Když panoš Ota převlečenou Elišku odváděl, měl dojem, že zaslechl tiché vrznutí sousedních dveří. Tam byla komnata Zbyslava z Valdeka. Nejspíše je škvírou pozoroval. Ale v šeru palácové chodby rozhodně nemohl svou snoubenku, oblečenou do prostých šatů a s hlavou zavinutou do plátěné roušky, poznat. Tím si byl Ota jistý.

0: Eliška neměla tak docela pravdu, když tvrdila, že jí otec uvěřil. Přemysl sice Oldřicha z chlumu přijal, ale na všechno se vyptával. K některým věcem se vracel a mračil se stále víc a víc.
1: I když tě znám mnoho let, Oldřichu, a vím, jak jsi chytrý, nemohu proti Zbyslavovi z Valdeka podniknout nic, dokud nebudu mít jistotu. Chci to vidět na vlastní oči.
2: To nebude tak snadné, můj pane. Musel byste se s námi ukrýt v Eliščině komnatě. Moc možností tam ovšem není. Jedno místo je pod ložem a druhé za truhlicí.
1: Tak to je opravdu naprosto nedůstojné mého královského majestátu. Mám však pocit, že jsme spolu provedli už horší věci. Půjdu s tebou.
2: Jsou tam opravdu jen dva úkryty. Se mnou tam půjde Diviš. Pro něj jsem vybral místo pod lůžkem, aby mohl rychle zasáhnout. Nerad bych, aby se něco stalo té dívce, která tam je místo vaší dcery.
1: To bych také nerad. Ale ty jsi vynikající rytíř a jistě si poradíš stejně dobře jako Diviš. Já budu za truhlicí a ty pod lůžkem. Ostatně, znám Diviše, v tvých službách stloustl. Kdo ví, jestli by se pod lůžko vůbec vešel?
0: Nebyla to pravda. Diviš byl robustní, ale ne tlustý. Oldřich z chlumu však znal svého krále. Přemysl byl nevyspytatelný, ale když měl dobrou náladu, choval se někdy jako kluk. Už mnohokrát se osobně účastnil pátrání a vždycky se tím neskonale dobře bavil. Rád o tom pak vyprávěl při hostinách. To jen zvyšovalo Oldřichovu prestiž jako nejlepšího vyšetřovatele v Českém království.
2: Může se ovšem stát, že Zbyslav nepřijde.
1: Při večerní hostině jsem oznámil, že zítra opustím Písek. Je to z mé strany tak trochu nátlak na Vítkovce, aby konečně uzavřeli mír s Bavorem ze Strakonic. Pokud chce Zbyslav z Valdeka opravdu ublížit mé dceři, má dnes v noci poslední příležitost. Vyjde to. Musíme se ovšem do ložnice mé dcery dostat nepozorovaně.
2: Pokud mohu požádat, můj královský pane, nejlepší by bylo, aby váš komoří pod nějakou záminkou vylákal na chvíli Zbyslava do velkého sálu v přízemí. A my tam zatím vklouzneme.
0: V paláci bylo ticho. Hrad už dávno spal. Ponocný odtroubil půlnoc. Král Přemysl seděl skrčený za truhlicí a bolelo ho celé tělo. Občas vstal, aby protáhl stuhlé svaly. Právě když to chtěl udělat znovu, ozvalo se tiché, skoro neslyšitelné zavrzání. Někdo velice opatrně otevíral dveře. Škvírou padal dovnitř slabý proužek matného světla z chodby. Dovnitř vstoupil muž. Na tváři měl masku a na sobě plášť panoše Oty s erbem českého krále. V ruce držel dýku. Oldřich z chlumu se s Magdalenou dohodl, že vykřikne teprve, až se na ní pokusí Zbyslav vrhnout, aby byla jeho vina nespochybnitelná. V tu chvíli ho on uchopí za nohy a povalí na podlahu. Magdalena nespala, ale spřádala vlastní plán. Byla v komnatě s českým králem a chtěla mu dokázat, že není sprostá nevěstka. I holka z Šenku se mohla podle jejího názoru chovat jako rytíř. Rozhodla se, že nebude volat o pomoc hned. Z Šenku byla narvačky zvyklá a představovala si, jak ji panovník uznale pochválí, pokud toho zločince dokáže odzbrojit sama. Dominik jí kdysi ukázal pár triků, jakými se člověk mohl bránit proti noži. Zatajila dech a čekala. Zbyslav došel po špičkách k lůžku a zaútočil. Magdalena obratně uhnula, popadla ho za ruku a pokusila se jí zkroutit, jak ji to Dominik učil. Jenže každý rytíř měl výcvik, s nímž se mohl hospodský rváč jen stěží měřit. Zbyslav reagoval okamžitě. Uskočil, ruku s dýkou tak uvolnil, ale hned znovu zaútočil.
3: Pomoc!
0: Zbyslav při šarvátce s Magdalenou o krok ustoupil. Oldřich z chlumu mu nedosáhl na nohy a proto se začal soukat ven. Zbyslav si ho všiml. Nejprve ho kopl do obličeje a pak se znovu vrhl na Magdalenu. Stále ještě byl přesvědčený, že to je Eliška. Bodl, ale útok nedokončil. Český král totiž vyskočil z úkrytu, přitom se udeřil do holeně o roh truhlice a sprostě zaklel. Vrhl se na Zbyslava, popadl ho kolem pasu a na poslední chvíli ho strhl stranou, takže dýka Magdalenu nezasáhla, ale narazila do zdi a vypadla mu z ruky. Český král se s ním svalil na podlahu a zuřivě spolu zápasili. Zbyslav byl vyšší než Přemysl, stiskl ho a začal škrtit.
3: Jsem český král! Poroučím, pusť mne!
0: Zbyslav svůj stisk ještě zesílil a zabručel cosi zlostného. Oldřich z chlumu byl otřesený a na podlahu se mu z rozbitého nosu řinula krev. Trochu toporně se soukal ze svého úkrytu pod lůžkem. Zasáhla však Magdalena. Popadla dýku, která ležela na pokrývce, seskočila na zem a vrazila ji do útočníkových zad. Zbyslav vykřikl, vzepjal se, českého krále pustil a svalil se s dutým žuchnutím na podlahu. Přemysl se těžce zvedl, sedl si do křesla a dopil zbytek vína. Magdalena zatím namočila šátek do vody a pomáhala Oldřichovi z chlumu zastavit krvácení z nosu.
1: Nepřipustím, aby se o téhle věci dozvědělo panstvo. Co navrhuješ?
2: Zbyslava z Valdeka prohlásíme za další oběť vraha, který tady v Písku řádí. Asi bychom ho měli stejně zhanobit.
1: Nic lepšího ten lotr stejně nezasluhuje. A dál?
2: Tělo odtáhneme do jeho ložnice. Vaše dcera Eliška bude tvrdit, že samozřejmě spala tady a nic neslyšela. Než se vrátí, Magdalena to tu zatím uklidí.
1: Souhlasím. Rád bych ovšem věděl, koho označíš jako zločince. Tvá pověst nejlepšího vyšetřovatele mé země by jistě utrpěla, pokud bys ho neodhalil.
2: Pro jednou to snad vydržím. Ovšem, byl zamordován a zhanoben snoubenec vaší dcery. Vy byste mi asi neodpustil, pokud by vrah unikl.
1: To máš k čertu pravdu. Jenže přiznám se, že bych tě trestal nerad, milý Oldřichu.
2: Ani mě by se to nelíbilo, můj králi. Bylo by tu jisté řešení. Ve vězení píseckého rychtáře sedí jistý medvěd, místní šenkýř. Bude oběšen pro jinou vraždu, ale dá se s ním celkem rozumně hovořit. Pokud něco dostane, věřím, že se ke všem těm vraždám ochotně přizná. A ať už tomu budou členové vašeho dvora věřit nebo ne, podle práva bude všechno v pořádku. Lidé zapomenou a bude klid.
1: To by šlo. Jen si neumím představit, co může odsouzenec na smrt chtít.
2: V takové situaci bývají lidé velice skromní, špikovaná skopová kýta, džbán vína a možná holka na poslední noc.
1: Zařiď to, ale já o tom nevím. A co ty, děvče, pomohla si svému králi?
4: Kdysi jsem se živila ne zrovna počestně, ale mám důvod se domnívat, že by o mne stál šenkýř od Zlatých hroznů. Je vdovec a rozumíme si. Jeho neteř Domaslava chce zůstat v klášteře a jemu nemá kdo vést kuchyni. Jenže kdo by si vzal bývalou nevěstku? Nemohl byste to nějak zařídit?
1: Tvůj král může všechno. Vystavím ti listinu, v níž ti vrátím počestnost. Je pravda, že takové právo má spíše papež, ale kdo by si mi v Písku troufl odporovat, nemám pravdu? A ještě ti dám věno. Celých 30 hřiven stříbra.
4: Ale to je celé jmění.
1: Pod podmínkou ovšem, že se nikdo nedozví, co se tady dneska v noci dělo. Umím být štědrý, ale také přísný. Milý Oldřichu, proč s tebou vlastně není panoš Ota? Doufám, že s bezpečí mé dcery nesvěřil zrovna do jeho rukou.
2: Nikdo jiný k dispozici nebyl.
1: Ach jo, jenže co s tím nadělám? Musím jí rychle najít jiného manžela. Oldřich z Drnholce by se k ní asi hodil. No, holky zatracený. Zařiď, aby se ráno nepozorovaně vrátila. Spala přece tady. A já jdu spát taky.

0: Země usínala, ale vše, co je dobré a krásné na ní, bdělo. Bdělo i štěstí, i láska, bděl i mlčenlivý žal, jak věčně běhutý proud, který žene kola osudu a mění tvrdá jeho zrna v sladký chlieb. Kterak se měníme v těchto hodinách, aniž si toho jsme vědomi, stáváme se bratry a sestrami pňů, oživených mízou, a zlatově zelené listoví je tak útlé jako naše snění. Za takového večera bloudila bystrouška žlebem a zabloudila k potoku. Zachtělo se jí okoupati si tlapky i hlavu. Neprobrala se dosud z choroby, kterou v ní probudil podjarní vítr. Mnohokrát ulehla na vyhřátou skálu, přitiskla se k ní, položila čenich na tlapky a naříkala, až se jí hřbet ježil a krk stahoval, jako by ho nasuk vázal. Když se dnes vymáchala v potoce, bylo jí asi jako lidské paně, která se vyplakala, až jí oči zčervenaly. Odevzdala se zcela do rukou osudu. Těšilo jí, že zhubla, že zanechala někdejší sobecké žravosti a že se stává zvířetem dokonalým. Kdyby byl aspoň někdo, komu by se mohla vyznat ze svého hoře. V těchto myšlenkách hluchá a slepá došla na osamělý pahrbek nedaleko Doupěte. Nebyla tu asi týden a za tu dobu palouk zkrásněl, prokvetl plícníkem, dymnivkami a prvními petrklíči. Zastavila se a umile se rozhlížela. V tu chvíli zapraštělo houští, ale bystrouška neutíkala. Kdyby se byl vynořil z podrostu třeba sám revírník Bartoš, kdyby byl namířil na ní puškou, nebyla by prchala. Počala se jen třást po celém těle. Z mrází černého tmou zasvítily žluté žhavé oči. Božínku, ten je hezký, vzdechla bystrouška a otočila se k němu. Byl to statný, urostlý lišák, o jakém se jí ani nesnívalo. Vedle tlamy ušlechtilých tvarů trčel mu roztomilý knírek, mezi slechy měl bělavou stezku a kráčel uhlazeným mladistvým krokem a ohánkou pohazoval nedbale vpravo vlevo, jako by si nesl elegantní hůlečku. Srst měl tuhou, prozrazující, že prošel už hezký kus světa. Nebyl to tudíž mladý floutek, kterého stará vyhnala z Doupěte. Bystrouška pocítila, jak jí ruměnec zalévá nos a líce a hodlala rychle zmizeti v podrostu, když on zahovořil roztomilým mužným baritonem. Polikala jste se mne, slečno? O, ne, řekla protáhle bystrouška. Tadyk asi hnízdí o vtáčci, pravil zase on, aby ji vysvobodil z nesnází a dal tak najevo, že ji nepodezřívá z nepřístojných jarních toulek. Bať, přisvědčila skromně, ale v Čili je jich tu málo. Bože, já toto k místečko dobře znám, bývám toť nedaleko, šla jsem jen trošku ven, protože mě strašně bolí hlava. Tož dovolte, prosím, abych vás doprovodil. Včel zasi lozí o myslivci po lesách a když je jeden tak zamyšlený a bolí jej hlava, levko by přišel k úrazu. Když budete tak mnoho laskavý, skoro zašeptala zajíkavě bystrouška, tož poty. Ovšem, nebude-li se milostivá paní matinka hněvat, prohodil chvatně. O, ne, vpadla chvatně bystrouška. Já jsem už dávno samostatná. Mám aj svůj dům. Odkázal mi je stříček jezevec. Lišák pohleděl na bystroušku s nelíčeným údivem a zálibou. Překvapilo ho velice, že tak mladá dáma je samostatná a dokonce majitelkou domu. Bylo patrno, že je v mnoha věcech načisto naivní, neskušená, neprotřelá světem a společností, neboť v dojímavé dívčí stydlivosti přešlapovala nevědouc kam s tlapkami. Jeho zrak padl i nakonec jejího prutu a v duchu se zaradoval. Ke všeckému odvážná, hospodyňa dobře vychovaná, pomyslel si a nemohla potlačit svůj údiv, otázal se, pěstujete taky sport, slečno? O, a jak? Pravila s půvabným úsměvem, líst umím, to byste koukal, ale před pánama se to nesluší. No, v mysli mě v komoře jsem bývala jako doma. V mysli v ně? Žasl a uctivě se poklonil. Ano, ano, vyrůstala jsem tam, mám trochu lidský vychování. Upustil údivem prut až k zemi. No, promiňte, ještě zdržuju. Kornic, odvětila bystrouška. Poklonil se znovu. Položil levou přední tlapku na prsa a pravil zcela okouzlen. Zlatohrbítek, lišák s kroužkověma pesíkama z hluboké smoly. Těší mě, pane, bystrouška, schovanka z jezerské myslivny. Představila se v odvěť a podala mu koneček pravé tlapky. Zlatohrbítek jí vroucně políbil, přistoupil bystroušce po bok a vykročili k jejímu doupěti. Zlatohrbítkovi bylo srdce zvonem a hlava mu šla kolem. Uhodl, že ho dnes potkalo největší štěstí života. Oba byli tak rozechvění, že nezmohli se cestou ani na jedinou kloudnou větu. Když dospěli ku příbytku bystrouštiny, stanuli bezradně, a nikdo z nich nevěděl, čím a jak začít. Zlatohřbítek se rozpomněl, že by nebylo slušno obtěžovat ji hórem po delší procházce dámu, která dojista touží po oddechu, úpravě toalety a jiných potřebnostech. Měl se tudíž k odchodu. Bez jakéhokoliv rozloučení nebylo arci lze odejít a rovněž nemohl se vzdálit bez jiskřičky naděje. Tvářil se lhostejně a zčesávaje si mužní knírek, otázal se ve vší slušnosti a zdvořilosti. Nebude vám, slečno, nemilý, kdybych vás opět potkal? Dojista nikoli, odvětila bystrouška a zarděla se. Chodíváte častějc na palouček? Denně. Je to moja zamilovaná procházka po večeři mezi půlnocou a jednoho. Chodit na procházku, to je moja jediná radost. Nemám přítelky, nemám známých v sousedství. V mysli mě na mě zanevřeli, tož chodívám sama. Věřil byste, že chodím skutečně výhradně sama? Nedovolím nikému, aby mě doprovázel, jsou příliš hrdá na svoju samostatnost. Jste prostě ideál moderní dívky, odtušil Zlatohřbítek. Kouříte snad taky? Ještě ne. Ale králíky žerete snad ráda, slečno. Oh, a jak? Věděl, co chtěl vědět ještě dnes. Na chvilečku odstl se opět v rozpacích, kterak ještě pozdravit, aby se nezdál bystroušce zbytečně chladným a upjatým, ani zase vtíravým a nemístně důvěrným. Ruku líbám, řekl tedy, poněvadž tento pozdrav je náležitě obřadný a obrazný a slova jsou při něm pouze slovy. Jakoby z úctivosti přehlédl, že bystrouška je ochotna rozloučit se s ním zcela po kamarádsku, přitiskl k svým ústům pouze nejzasší koneček její ohánky, třeba mu nastavovala celou. Dlouho se bystrouška nechystala tak pečlivě na lůžko jako onoho rána. Bylo už pozdě na spaní, slunce vycházelo a jí se přece nechtělo spát. Vyválila se čistě v písku, pročesala si kdekterý chlup, vyškrabala si kotlačky uvízlé pod krkem, ač to vyžadovalo hodně námahy, srovnala lehké štětičky letních pesíků a pak teprve vklouzla do pelechu, leč ani pak nemohla usnout. Ulehla na hřbet, natáhla prut a rozvalila všecky čtyři. Jsou opravdu tak hezká, ptala se sama sebe. Co je na mě pěknýho? Mrzelo jí, že jí políbil zrovna jen na cípeček oháňky. Sáhla si lehoncem na ňadra, rozechvělými tlapkami a opět ulehla. A než zase jí to nedalo. Přisedla, podívala se zvědavě po celé své postavě, změřila přísně své boky a blaženě se usmála. No, trochu jsou přece k světu. Začala už spokojeně dřímat, když zase vytřeštěla oči. Sužovaly jí takové divné představy. Bůh ví, kde se vzali v její hlavě tak čarově krásné a zároveň tak hrozné, ošklivé myšlenky. Až jí slzy vyhrkly z očí, jak se zastyděla. Vždyť se přistihla při tom, že ve spaní našpoulila rty, jakoby fuj, chystala se s někým líbat. Zhrábla několik kamínků a počala se vroucně modlit, jak jí to naučila matka Lištica. Odříkala očenášku tolik, kolik bylo kamínků. Konečně se uklidnila a usnula docela počestně. Časně večer, ještě než měsíc vyšel, byla Bystrouška vzhůru. Jakmile procítla něžný panenský ruměnec pokryl její tváře. Sladce trnouc připamatovala si včerejší setkání. Vyskočila hbitě z lůžka a zpívajíc polohlasitě starostlivě jela se strojit. Znovu proškrábala se o poschlý smrček, vykoupala se v kaluži, ale tak, aby se zbytečně neumáčela, uhladila si hlavu, krapeček se nalíčila vápeným prachem ze silnice a když byla se vším hotova, vyložila se z hlavního okna, úzkostně pozorovala oblohu, nebude-li pršet, avšak do půlnoci bylo tak daleko. Jak živa, tak časně nevstávala a přece byla dnes čerstvá a křepká jako veverka. Vzpomněla si na Andulu z myslivny, která časem také se tak chystávala a nadávala z netrpělivosti na všechno, co se jí v cestu namanulo. Jak tu blaze snila, zapraskalo náhle jemné bodličí a zašustili haluze. Bystrouška se nevzpamatovala z překvapení i leku, když zalehl jí k slechům povědomý příjemný hlas mužský. Ruku líbám. Dobrý den, vítám vás. To vy přicházíte tak časně? Zlatohřbítek a Bystrouška chvilku se pozorovali, jako by srovnávali své představy ze včerejška se skutečností. Hezočka je, celá stroj za řekou bude mi závidět, nesmím si ji nechat přebrat, pomyslil si on. Můj cud do tebe zamilovaná, vzdychla si Bystrouška. A najednou se oba zasmáli. Tak pošetilé to vypadalo, že na sebe dlouho hleděli a nepromluvili. Nebuďte se k nám, pojďte dál, vybízela ho. Zlatohřbítek zaváhal. Promiňte, že jsem nečekal až na procházku, pravil poněkud nesměle. No bať, však mě nohy bolí, jo, pravila s úsměvem a po domácku, zapomínajíc na ušlechtilý tón řeči, do kterého se od prvního okamžiku po včerejším setkání povznesla. Zlatohřbítek přeskočil jalovčí a pravil čtverácky. To, já vám tady něco nesu, slečno.
1: Ale vy jste ošklivé, ale ne, proč si děláte kvůli vám mě takovou škodu?
0: No však jsem to sám ulovil. Pravil s rytířskou nedbalostí, položil před sebe mladého králíka, pokroutil si junácký vous a odvážil se poprvé zpříma zamilovaně pohledět na Bystroušku. až ho krev pálila v žilách, taková roztomilá, taková líbezná byla, tak prostince a přece půvabně se nastrojila. Pistrouška stydlivě sklopila oči, neboť hledíc na králíka zavadila pohledem omužnou jeho postavu. I on byl dbale dnes ustrojen a svůj prut silný jako jedle svinul nenápadně přes zadní tlapky až na prsa. Laškujíce a překypujíce veselím, když byli překonali prvé chvíli ostychu, usedli k posnídávce. Měsíc vycházel nad strání, kos vyletěl a dohobkoval po haluzi dříšťálové až nad jejich hlavy a zpíval a zpíval, až to k duši mluvilo. Bystrouška chtějí se ukázat pečlivou hostitelkou a přesvědčit hosta, že i ona umiloviti, přinesla ze své spižírny divokou kačenu, ale nebyla z toho milého hosta pobídnout, zachvěla se blahým rozčilením a na čumáček vytryskla jí slzička. Neméně dojat byl zlatohrbítek a tak se kachny ani netkly. Není vám zima? Otázal se, aby zakryl své rozčilení a zuby mu zajektali, nikoliv však chladem, nýbrž touhou. Zmlknuv, přitulil se něžně k ní. Ne, je mně horko, zašeptala Bystrouška. Na procházku dnes byste nechcela, řekl vroucně a laskavě. Já se bojím, vydechla těžce a nesměle se po něm podívala. Sklonil svou krásnou hlavu k hlavě její, složil svůj prut souměrně s prutem jejím a vtiskuje první letmý pocel na její ouško, domlouval jí horoucně. Ví, samostatná, nebojácná, která se ani lidí neleká, vy byste se bála večír do lesa. Bystrouška mlčela, za to srdce jí bylo hrozně. Tož co půjdem, naléhal znovu. Jo, řekla, aniž o tom věděla. A šli. Nespíval kos jediný, zpívalo jich nejméně tucet. V kalužině ozývala se rosnička, nikterak nedbajíc, že podle pranostiky ještě nesmí. Chřástal, pokřikoval. Špaček, jenž si asi někde přihnul z radosti nad příchodem jara, ponocoval a pokřikoval na všechny noční chodce a konečně pustil se do vlastní své rodiny,

Jeho ježka bylo vidět, jak se odkud si žene. Na vousech tkvěl mu koneček slimáka. Starý tajný ochmelka, který se stará jen o sebe a o rodinu nechává starati se ženu. Nejspíš ve spěchu zapomněl si otřít hubu, neboť na sebe vůbec nedrží. Na křižovatkách bylo plno lesního národa a síc tujík, ptačí policajt, stále varovně vyvolával, aby se předešlo srážkám a neštěstí. Zlatohřbítek s bystrouškou hleděli, aby co nejrychleji dostali se z tohoto šumu. Vyšli na chladnou loučku v podlesí, bylo tu ticho, příjemně šero. Ze svodnice stoupal oblak mlhy a podél struhy kvetly tisíce blaťouchů. Skokani pořádali zde sportovní závody za laskavého spoluúčinkování ropuch a kuněk a ustydlí zimou zčervenalí čolci nabízeli panstvu květiny a občerstvení. Zlatohřbítek pln pozornosti věnoval bystroušce Voničku. Podívala se na něho vděčně. Hovořili o ledačenus a oba radostně žasli, jak si rozumějí. Jejich názory na lidi, na lov zvěře, lesní i polní, na lapání myší i ptáků se dojemně shodovali. Pouze v názorech na lásku se nemohli dohodnout. Vy jste ještě nemilovala? Ptal se opatrně Zlatohřbítek. Ne, odpověděla stydlivě. A vy moc? Taky ne. Proč? Protože jsem ještě nenašel takový, který bych si byl vážil, pro kterou bych aj život dal, ale nanduli včel takový. Tož, vzdechla bystrouška a hrdlo se jí svíralo. Tož, bez dlouhého rozmýšlení zeptám se jí, máš mě ráda? Chceš mi? Bystrouška byla blízka mdlobám, dech se jí tajil, nohy se jí pletly, objali, aby neupadla. Vy mlčíte, řekl po chvílce Zlatohřbítek. Puste mě, zaprosila bystrouška, neboť jeho žlutý zrak a jeho tlapka ji pálila kol pasu jako žhavé železo. Puste mě, buďte tak laskavý, bojím se vás, jste hrozný. Prosím, chcete-li, ale upadnete. Pojďte k nám na náš brdek, žadonila. Hnedka, řekl. A nyní jemu bouchalo srdce jako už předtím jí. Jděte pryč, prosím vás, nechci vás vidět. Bojím se vás, jste strašný. Pustil ji skutečně. Zadíval se na ně smutně a řekl, tak proč nendete? Běžte, běžte a odneste moje štěstí. Zničte mě, zkažte mě. Nechci být živý bez vás ani do zítřka. Opravdu, opravdu, proč jste to neřekl už spíš? Vyhrkla a utírala si čumáček. Tála pohnutím a nebylo jí možno ani půl kroku od něho odstoupit. Opravdu, ty, tebe, bystroško, jsem si zamiloval. Tebe mám rád, ty moja jediná. Mně, zašeptala a zaštkala. A proč zrovna jenom mně? Protože jste zrovna taková, jakou jsem odjaživa chcel. Nesu lhář, nesu lišák ulhané, bystrouško, a mluvím, co v srdcu nosím od včírka. Ne tělo, tvoju dušu miluju, seš nádherná, nesmíj se mě, nevrc hlavou, uvidíš, že o tobě moja bystrouško, budou aj romány psat, a nando se takoví lidi hloupí, že to vydrží číst až do konca. Neutíkej, neutíkej, sedni si vedli vám mě. Bystrouška nedovedla odporovat, usedla, avšak tu Zlatohřbítek ji uchvátil do svého mocného obětí, jemně ji přinutil, že mu usedla na klín a líbal ji, jako když déšť padá
a stále

0: Náš zajatec seděl v kajutě před železnou truchlou, pro kterou podstoupil tolik námahy a na níž tak dlouho čekal, než ji získal. Byl to opálený člověk s bezstarostnýma očima a se sítí vrásek a rých, rozprostřenou po celé mahagonové tváři, která svědčila o tvrdém životě pod širým nebem. Zarostlá brada mu neobyčejně vystupovala kupředu, což bývá znak lidí, kteří energicky prosazují své záměry. Mohlo mu být asi tak 50 let, neboť měl černé kudrnaté vlasy už hustě prokvetlé stříbrem. Když byla jeho tvář v klidu, nepůsobila nepříjemným dojmem, ale huňaté obočí a vystouplá brada ji propůjčovali hrozivý výraz, jakmile se rozlobil. Toho jsem si však povšiml až později. Teď seděl se spoutanýma rukama na klíně, s hlavou skloněnou na prsa a pichlavýma pomrkávajícíma očima zíral na truhlu, která byla příčinou všech jeho hanebných činů. Zdálo se mi, že v jeho upjatém a zdrženlivém chování je víc lítosti než zloby. Jednu chvíli se na mě podíval a v očích se mu dokonce objevilo cosi jako záblesk humoru. No tak, Jonathane Smalle, řekl Holmes, zapaluje si doutník. Je mi líto, že to takhle dopadlo. Mně taky, odpověděl upřímně. A nevěřím, že se z téhle polízanice tak snadno dostanu. Odpřísáhnu vám na Bibli, že jsem našel ta nevztáhl ruku. Udělal to ten ďábelský skrček Tonga. Zabil ho tím svým otráveným trnem. Já se na tom nepodílel, věřte mi. Trápilo mě to tak, jako by šlo o mého bratra. Zmrskal jsem toho mrňavého ďábla koncem lana, ale jednou už se stalo a napravit jsem tím nemohl nic. Vemte si doutník, řekl Holmes, a lokněte si z mé láhve, vždyť jste celý promočený. Jak jste mohl čekat, že takový malý a slabý človíček, jako ten černý spratek, přemůže Bartoloměje Scholta a udrží ho v šachu do té doby, než vylezete po laně vy? Tak se mi zdá, že o tom víte tolik, jako byste byl přitom. Pravda je taková, že... No, doufal jsem, že pokoj bude prázdný. Znal jsem dobře, jak to v domě chodí a byla právě doba, kdy Scholto obvykle odcházel dolů k večeři. Nebudu vám nic zapírat, má nejlepší obhajoba je holá pravda. Víte, kdyby šlo o starého majora, s tím bych si byl těžkou hlavu nedělal. Podřízl bych ho stejně klidně, jako teď kouřím tenhle doutník. Steká mě jedině to, že mě zavřou kvůli mladému Scholtovi, se kterým jsem nikdy neměl sebemenší nedorozumění. Zatkl vás pan Eteleny Jones ze Scotland Yardu. Dopraví vás do mého domu a já vás požádám o pravdivou zprávu o celém případu. Nesmíte mi ale nic zamlčet, poněvadž jedině tak pro vás budu moci něco udělat, aspoň doufám. Podaří se mi snad dokázat, že jed působí tak rychle, že Scholto byl mrtev dřív, než vy jste se vůbec dostal do pokoje. A to také byl. V životě se mnou nic tak neotřáslo, jako tehdy ten pohled na něho. Vlezl jsem do okna a uviděl jsem, jak se na mě šklebí a hlava mu leží na rameně. Byl to pro mne opravdu šok. A byl bych Tongu snad přizabil, kdyby byl přede mnou neutekl. Proto tam zapomněl hůl a také pár trnů, jak mi řekl později. Právě ty vás, aspoň si myslím, přivedli na naši stopu. Nejde mi ale na rozum, jak je možné, že jste ji pak v budoucnu už nestratili. Necítím k vám žádnou zášť, vůbec ne. Připadá mi však přece jen divné, dodal s hořkým úsměvem, že já, který mám z těch peněz nárok na 500 000, musel jsem přijít o první půlku života na stavbě vlnolamů na Andalamských ostrovech a druhou, jak to vypadá, ztratím při kopání kanálů v Dartmoorské věznici. Nešťastný den, kdy jsem prvně spatřil kupce Achmeta a začal se zajímat o poklad z Agry, který přinesl vždycky jen prokletí tomu, kdo jej právě vlastnil. Achmetovi přinesl smrt, majoru Scholtovi strach a výčitky svědomí a mě doživotní otroctví na nucených pracích. V tom okamžiku vsoukal do malé kajuty ramena a tvář Eteleny Jones. Od hotová rodinná sešlost, poznamenal. Doufám, že taky dostanu hlc té láhve, Holmesi. Řekl bych, že si můžeme pogratulovat navzájem. Škoda, že jsme toho druhého nedostali živého, ale neměli jsme na vybranou. Mimochodem, Holmesi, přiznejte se, že vám ten závěr vyšel jen tak. Naše zásluha je jenom v tom, že jsme je dohonili. Konec vše napraví, řekl Holmes. Doopravdy jsem ale nevěděl, že najáda je tak fantasticky rychlá. Smith říká, že je to jeden z nejrychlejších parních člunů na řece a že kdyby byl měl ještě jednoho člověka navíc, který mi by byl pomohl se strojem, nikdy bychom ho nechytili. Přísahá, že o té norvůdské záležitosti nic neví. A nelže, zvolal náš zajatec, neřekl jsem mu ani slovo. Člun jsem od něho najal, protože jsem se doslechl, že je mimořádně rychlý. Neřekli jsme mu nic, ale dobře jsme mu zaplatili. A byl by dostal navíc ještě nějakou pěknou maličkost, kdyby nás byl dopravil na loď Esmeralda v Gravesendu, která odplouvá do Brazílie. No, jestli neprovedl nic špatného, postaráme se, aby nebyl stíhán. Chytáme sice své lidi hezky rychle, ale s jejich odsouzením už tolik nepospícháme. Bylo zábavné pozorovat, jak si domýšlivý Jones už začíná zakládat na energickém způsobu, jimž byli prchající dopadeni. Z letmého úsměvu, který přelétl po Holmesově tváři, jsem postřehl, že mu ta slova neušla. Za okamžik dorazíme k Vauxhallskému mostu, řekl Jones, a vás tam vysadíme i s pokladem, doktore Watsone. Nemusím vám snad říkat, jak velkou odpovědnost tím na sebe beru. Je to proti všem předpisům, ale co jsme si ujednali, to platí. Nicméně mám povinnost poslat s vámi aspoň jednoho policistu, když máte tak cenné břemeno. Doufám, že něčím pojedete. Samozřejmě. Škoda, že chybí klíč. Mohli bychom se na místě přesvědčit, co je uvnitř. Budete muset truhlu vypáčit. Kde je ten klíč, vážený pane? Na dně řeky, odsekl Small. Tak jste nám nemusel přidělávat zbytečné potíže. Měli jsme s vámi i tak dost práce. Ale stejně nemusím vám snad ani říkat, pane doktore, abyste byl krajně opatrný. Truhlu pak přivezte zpátky do bytu v Baker Street. Zastavíme se tam ještě, než půjdeme na komisařství. Vysadili mě ve Vauxhallu s těžkou železnou truhlou a trochu obhroublým, ale bodrým policajtem, který mě měl doprovázet. Po čtvrt hodině jízdy jsme dorazili k paní Foresterové. Služka byla tak pozdní návštěvou zřejmě překvapena. Vysvětlovala nám, že paní Foresterová není dnes večer doma a že se podle všeho vrátí velice pozdě. Slečna Morstenová však prý je v pracovně. A tak jsem tedy s truhlou v ruce šel do pracovny a úslužného policajta jsem nechal v drožce. Seděla u otevřeného okna, měla na sobě šaty z nějaké průsvitné bílé látky, zdobené kolem pasu a u krku čímsi červeným. Dopadalo na ní měkké světlo zastíněné lampy, jak seděla opřená v proutěném křesle, pohrávalo na její líbezné, vážné tváři a zalévalo bohaté kadeře jejich nádherných vlasů kovovým leskem. Bílá ruka jí visela přes opěradlo a celé držení těla svědčilo o melancholickém zadumání. Jakmile však uslyšela mé kroky, hned vyskočila a bledé tváře jí zbarvil jasný ruměnec překvapení a radosti. Slyšela jsem, že tu zastavila drožka, řekla. Myslela jsem ale, že se snad tak brzo vrací paní Foresterová. Ve snu mě nenapadlo, že byste to mohl být vy. Nesete mi nějaké nové zprávy? Nesu vám něco lepšího než zprávy, řekl jsem a položil truhlu na stůl. Pak jsem spustil žoviálním a bouřlivým hlasem, ačkoliv ve mně byla malá dušička. Přinesl jsem vám něco, co má větší cenu než všechny zprávy na světě. Přinesl jsem vám bohatství. Podívala se na železnou truhlu. Tak tohle je ten poklad? Zeptala se dost chladně. Ano, to je ten velký poklad z Agry. Polovina patří vám a polovina Tadeuši Šoltovi. Připadne na vás na každého pěkných pár set tisíc. Představte si, že v Anglii nebude mnoho bohatších mladých dam než vy. Není to báječné? Asi jsem svou radost poněkud přehnal. A má blahopřání jí zněla nějak strojeně, neboť jsem uviděl, že nepatrně povytáhla obočí a tázavě se na mě podívala. Jestli to bohatství dostanu, řekla, budu za ně vděčit vám. Ale kdepak, odpověděl jsem. Mně ne, ale mému příteli Sherlocku Holmesovi. Při nejlepší vůli bych nikdy nenašel klíč k záhadě, která kladla velké nároky i na jeho skvělé analytické schopnosti. A moc nechybělo, abyli bychom utrpěli porážku ještě v posledním okamžiku. Posaďte se a všechno mi to povězte, pane doktore, řekla. Stručně jsem jí vyprávěl vše, co se stalo od chvíle, kdy jsem ji naposled viděl. O tom, jak Holmes použil nové pátrací metody, o nalezení najády, o tom, jak přišel Ethelene Jones, o naší večerní výpravě a divoké honbě na Temži. Naslouchala výčtu našich dobrodružství s pootevřenými rty a zářícíma očima. Když jsem se zmínil o trnu, který nás jen těsně minul, zbledla tak, že jsem dostal strach, aby neomdlela. To nic, řekla, když jsem jí rychle nalil trochu vody. Už jsem zase v pořádku. Byl to pro mne šok, když jsem uslyšela, že jsem své přátele vystavila tak hroznému nebezpečí. Už je to všechno za námi, odpověděl jsem. Nebylo to tak zlé. Nebudu vám už takové děsivé podrobnosti vykládat. Povídejme si raději o něčem veselejším. Poklad je tu. Co může být veselejšího? Vyžádal jsem si svolení, abych jej mohl vzít sebou, poněvadž jsem si myslel, že budete mít zájem podívat se na něj první. Samozřejmě, že mě to velice zajímá, řekla. Hlas jí však přesto nezněl nijak zvlášť dychtivě. Zřejmě jí napadlo, že bych to mohl pokládat za nevděk z její strany, kdyby snad projevila lhostejnost nad kořistí, kterou bylo tak obtížné získat. To je ale krásná truhlička, řekla a sklonila se nad ní. Vypadá to jako indická práce, že? Ano, je to kovotepecká práce z Benaresu. A jak je těžká, zvolala, když se jí pokusila zvednout. Taková truhla musí mít cenu sama o sobě. A kde je klíč? Smol jej hodil do Temže, odpověděl jsem. Musím si půjčit pohrabáč paní Foresterové. Na přední straně truhly byla silná a široká petlice, vytepaná do podoby sedícího Budhy. Vsunul jsem pod ní konec pohrabáče a zmáčkl jsem jej dolů jako páku. Petlice odskočila s hlučným cvaknutím. Chvějícími se prsty jsem odklopil víko. Oba jsme zůstali stát v němém úžasu. Truhla byla prázdná. Není divu, že byla tak těžká. Kovové stěny byly dobré 2/3 palce tlusté. Truhla byla masivní, krásně vypracovaná a důkladná jako schránka určená k přenášení věcí velké ceny. Ale uvnitř nebyl ani kousíček, ani úlomek nějakého drahého kovu či šperku. Byla dočista absolutně prázdná. Klidně. Když jsem slyšel její slova a uvědomil si, co znamenají, měl jsem pocit, že jsem nějaký nesmírný stín. Sám jsem nevěděl, jak strašně mě ten poklad z Agry tíží. Pochopil jsem to teprve teď, když to pominulo. Nepochybně to ode mne bylo sobecké, neloajální a špatné, ale nedokázal jsem myslet na nic, než na tu zlatou přehradu, která teď mezi námi padla. Chvála Bohu, vyhrkl jsem opravdu ze srdce. Podívala se na mě s letmým tázavým úsměvem. Proč to říkáte, zeptala se. Protože jste pro mne opět dosažitelná, řekl jsem a vzal jsem ji za ruku. Nebránila mi v tom. Protože vás mám rád, Mary. Tak vroucně, jak jen muž ženu může mít rád. Poněvadž ten poklad, to bohatství, mi zapečetilo ústa.
1: Teď, když se ukázalo, že neexistuje, mohu vám říci, jak vás mám rád. A proto jsem řekl, chvála Bohu. Pak ale i já říkám, chvála Bohu, zašeptala, když se mi k sobě přitáhl. Ať už ten poklad ztratil kdokoliv, já vím, že jsem té noci poklad nalezl.
2: Velectěný pane a předrahý příteli Ivane Petroviči, již třetí den vás, tak říkajíc, honím, předrahý příteli, protože si s vámi musím promluvit o velmi důležité záležitosti, ale ne a ne vás někde zastihnout. Má žena Anna Michajlovna udělala o vás včera u Semjona Alexejeviče velmi zdařilý vtip, pravíc, že z vás a vaší ženy Taťány Petrovny se stal párek neposedů. Nejste ještě ani 3 měsíce svoji a už zanedbáváte domácí penáty. Moc jsme se tomu všichni nasmáli. Arci z nejupřímnější náklonosti k vám. Ale žerty stranou, předrahý příteli, dal jste mi co proto. Semjon Alexejevič povídal, že byste mohl být na plese v klubu sloučené společnosti. Nechám ženu u jeho manželky a letím do sloučené společnosti. Nenašel jsem tam ani vás, ani Taťánu Petrovnu. Ivan Andrejič se mi zaklínal, že určitě sedíte v Alexandrinském divadle na hoři z rozumu. Letím do divadla, ani tam nejste. Myslel jsem, že vás dnes dopoledne najdu u Čistoganova, ale kde pak? Čistoganov vzkázal k Perepalkinovům? Taky tak. Slovem, jsem dočista utrmácený, jen posuďte, co jsem se naběhal. Jaká pomoc, musím vám napsat. Nejsem žádný spisovatel, radši bych to projednal mezi 4 očima. Nutně si s vámi musím promluvit, a to co nejdřív. A proto si vás dovoluji pozvat, abyste zašli dnes večer s Taťánou Petrovnou k nám na čaj a na kus řeči. Má žena Anna Michajlovna bude mít z vaší návštěvy nesmírnou radost. A když už jsem, předrahý příteli, v tom psaní, vezměme to jedním vrzem. Jsem nucen vám, velectěný příteli, trochu vyčinit a dokonce vytknout jeden, snad zcela nevinný, žertík, kterým jste mi zle nadrobil. Vy mizero, vy nestydo jeden. V polovině minulého měsíce jste uvedl do mého domu jednoho svého známého, totiž Evgenie Nikolajiče, a zaručil se za něho svou přátelskou, a pro mne tudíž svatou, rekomendací. Těší mě to, uvítám mladého muže s otevřenou náručí a přitom strkám hlavu do oprátky. No, oprátka sem, oprátka tam, ale vyšla z toho, jak se říká, pěkná polízanice. Teď není na žádné výklady čas a ani se to v dopise nehodí, jenom k vám mám zlomyslný druhu a příteli nejúctivější prosbu. Zda byste nemohl nějak taktně, potichu a do ouška tomu mladíkovi pošeptat, že v hlavním městě je ještě spousta jiných domů a nejenom ten náš. Nechci tvrdit, že tomu mladému muži chybí elegance nebo duševní schopnosti, nebo že by nějak jinak uklouzl, naopak je to mladík dokonce roztomilý a příjemný. Ale počkejte, až se uvidíme. A zatím, jestli se s ním setkáte, pošeptejte mu to, vážený příteli. Udělal bych to sám, víte však, jakou mám povahu, nedokážu to. A basta. A vy jste ho k nám uvedl. Večer si to ostatně povíme podrobněji. Zatím nashledanou. Zůstávám a tak dále. PS. Klučík už nám skoro týden stůně a je mu den ze dne hůř. Trápí ho zoubky. Prořezávají se mu. Žena se s ním pořád piplá a je smutná chuděrka. Přijďte. Opravdu nás potěšíte, předrahý příteli.
3: Ivan Petrovič Petru Iványčovi.
4: Velectěný pane Petře Ivániči, obdržel jsem včera váš dopis, přečetl ho a nebyl z něho moudrý. Hledáte mě Bůh ví kde a já byl zkrátka a dobře doma. Dnes seberu ženu, najmu drožku, vyhodím peníze, abych u vás byl kolem 6:30, ale vy nejste doma, jen vaše paní Anna Michajlovna. Čekám na vás do 10:30, dále jsem nemohl. Pak vezmu ženu, zas vyhodím peníze za drožku, dovezu ženu domů a jedu k Perepalkinovům v domnění, že vás tam snad najdu. ale zase nic. Vrátím se domů, celou noc nespím, dělám si hlavu, za dopoledne se u vás třikrát stavím, v 9, v 10 a v 11. Třikrát vyhodím za trošku, ale vy mě pokaždé vypečete. Při čtení vašeho dopisu jsem se velice divil. Píšete o Jevgeniji Nikolajičovi, prosíte, abych mu pošeptal to a to a nezmíníte se proč. Chválím opatrnost, ale není papír jako papír a já nedávám důležité papíry manželce na natáčky. Konec konců, mohl jste ho vykázat sám. Vidím, že si s vámi musím promluvit důvěrněji a rozhodněji, ale čas utíká. Jsem však v nemilé situaci a nevím, co budu nucen udělat, jestliže nebudete brát ohled na to, co jsme si dohodli. Čeká mě cesta. A ta něco stojí. A k tomu ještě Taťána Petrovna fňuká, abych jí pořídil sametový plášť podle módy. Stran Jevgenije Nikolajeviče vám spěchám oznámit, že jsem nemeškal a když jsem byl u Pavla Semioniče Perepalkina, zevrubně jsem se informoval. Má 500 duší v jaroslavské gubernii a naději, že dostane od babičky ještě 300 duší někde u Moskvy. Kolik má na hotovosti, nevím. Ale myslím, že vy to budete vědět líp. Naposledy vás žádám, abyste mi určil místo schůzky. Zatím v úctě zůstávám. PS. Manželka je těhotná. Nadto je lekavá a časem podléhá melancholii. Při divadelním představení se někdy předvádí střelba nebo umělé strojem dělané hromobytí. A protože se bojím ženu vylekat, nevodím ji do divadla. A já sám si na ně nepotrpím.
3: Petr Ivánič Ivanu Petrovičovi.
2: Můj předrahý příteli Ivane Petroviči, prosím, stokrát prosím za prominutí. Včera v 6, právě když jsme na vás upřímně a srdečně vzpomínali, přijel spěšný posel se vzkazem od strýčka Stěpana Alexejeviče, že s tetičkou je zlé. Ze strachu, abych nevylekal ženu, neřeknu jí ani slovo, vymluvím se na jinou nutnou záležitost a jedu k tetičce. Našel jsem ji napůl mrtvou. Právě v 5 hodin ji ranila mrtvice již po třetí za 2 roky. Karel Fjodorovič, její domácí lékař, řekl, že snad ani nepřečká noc. Uvažte, v jaké jsem byl situaci, drahý příteli. Celou noc na nohou, v starostech a bolu. Teprve ráno zcela vyčerpán a sklíčen na těle i na duchu jsem se tam u nich natáhl na divan, ale zapomněl jsem nařídit, aby mě vzbudili, takže jsem se probudil v 11:30. Tetičce bylo líp. Jedu k ženě, byla už chudinka čekáním celá usoužená. V letu jsem pojedl, políbil malého, vymluvil ženě obavy a jel k vám. Nebyl jste doma. Našel jsem však u vás Jevgenije Nikolajiče. Vrátil jsem se domů, chopil se pera a píši vám. Od vaší ženy, Taťány Petrovny, jsem zvěděl, že budete večer u Slavjanovových. Jistě tam přijedu. Čekám vás s největší netrpělivostí. Prozatím zůstávám. PS. Jsme z našeho malého doopravdy zoufalí. Karel Fjodorovič mu předepsal rebarboru. Stále naříká, včera nikoho nepoznával. Dnes už ano. A pořád žvatlá táta, máma, bů. Žena celé dopoledne proplakala.
3: Ivan Petrovič Petru Ivaničovi.
4: Velectěný pane Petře Ivániči, píši vám u vás ve vašem pokoji u vašeho psacího stolu. A než jsem se chopil péra, přes 1:30 jsem na vás čekal. Dovolte, abych vám, Petře Ivánoviči, konečně řekl své upřímné mínění stran celé této škaredé záležitosti. Z vašeho posledního dopisu jsem usoudil, že vás stihnu, ale po vás ani potuchy. Nevím, co mi brání, abych vám rovnou a zostra neřekl celou pravdu. Řeknu jen tolik, že asi couváte od naší dohody. A teprve, když jsem si teď vše rozvážil, musím se přiznat, že jsem dohlouby ohromen lstivostí vašeho ducha. Teď jasně vidím, že jste ten nešlechetný záměr choval již odedávna. Mou domněnku dosvědčuje, že jste se již minulý týden téměř nepřípustným způsobem zmocnil svého, mně adresovaného dopisu, v němž jste sám vyložil, ač dosti mlhavě a nesouvisle, naši dohodu stran známé vám záležitosti. Bojíte se dokladů, ničíte je a ze mne děláte troubu. To však nedopustím, jelikož mě dosud nikdo za troubu nepovažoval, nýbrž se o mě po této stránce každý vyslovoval dobře. Konečně se mi otevřely oči. Vy mi do nich sypete písek, zalepujete mi je Evgeniem Nikolajičem, údajně si se mnou dáváte schůzky a zatím se přede mnou schováváte. Myslíte snad velevážený, že do toho nevidím? Nasliboval jste mi výbornou odměnu za úsluhy, dobře vám známé, stran doporučení různých osob, a přitom to neznámo, jak zaonačíte tak, že si sám ode mne vypůjčíte značný obnos bez kvitance, jako právě minulý týden. A teď, když jste peníze dostal, schováváte se přede mnou a nadto neuznáváte mou úsluhu stran Evgenie Nikolajiče. Počítáte asi s mým brzkým odjezdem do Simbirsku a myslíte, že si to s vámi nestačím vyřídit. Já vám však říkám a čestným slovem dokládám, když to má takhle vypadat, že zrovna zůstanu v Petrohradě ještě 2 měsíce. Ale svého dosáhnu, svého cíle dojdu a vás si najdu. Závěrem vám sděluji, že jestliže mi dnes vše nevysvětlíte, budu nucen sáhnout k zákrokům velmi nepříznivým vám a odporným mně samému. Dovolte, abych zůstal.
3: Petr Ivanič Ivanu Petrovičovi 11. listopadu.
2: Nejmilejší a nejváženější příteli Ivane Petroviči, váš dopis mě roztrpčil do hloubi duše. Že vám není hanba, můj drahý, avšak nespravedlivý příteli, tak se ukvapit, nevysvětlit celou záležitost a nakonec mi ublížit tak urážlivým podezřením. Než spěchám odpovědět na vaše obvinění. Nezastihl jste mě včera, Ivane Petroviči, protože jsem byl náhle a zcela nečekaně povolán k lůžku umírající. Tetička Jefimie Nikolajevna zesnula včera v 11 hodin večer. Příbuzní mě jednohlasně pověřili, abych zařídil celý truchlivý smuteční obřad. Měl jsem takový schon, že jsem se dnes dopoledne nestačil s vámi sejít, ani vás alespoň předem uvědomit. Z duše se rmoutím nedorozuměním, k němuž mezi námi došlo. Má slova o Evgenii Nikolajičovi uklouzlá mi žertem. Jste vzal zcela opačně a dal jste celé záležitosti smysl, který mě hluboce uráží. Zmiňujete se o penězích a projevujete o ně obavy. Já jsem však hotov bez váhání vyhovět všem vašim přáním a požadavkům, ač vám zároveň nemohu mimochodem nepřipomenout, že jsem od vás peníze 350 rublů přijal minulý týden za jistých podmínek, nikoli však jako půjčku. V tom případě by jistě existoval úpis. Ač mě váš dopis hluboce ranil, hodlal jsem se k vám ještě dnes dostavit s omluvou. Mám však od včerejška tolik starostí, že jsem celý zničený a sotva se držím na nohou. K dovršení mého trápení žena ulehla. Bojím se, že jde o vážnou nemoc. Ale Klučíkovi je již bohudík trochu líp. Musím však nechat psaní. Práce volá, mám jí spoustu. Dovolte, nejdražší příteli, abych zůstal.
3: Ivan Petrovič Petru Ivaničovi 14. listopadu.
4: Velectěný pane Petře Ivaniči, vyčkával jsem 3 dny a zároveň se jich snažil prospěšně využít. Nepřipomínal jsem se vám od svého posledního dopisu ani slovem, ani skutkem. Jednak, abych vás nerušil ve vykonávání křesťanské povinnosti k vaší paní tetě, Jedna, že jsem sám potřeboval trochu času na uvážení a informování se stran známé záležitosti. Nyní vám hodlám energicky a definitivně vyložit své názory. Otevřeně přiznávám, že jsem při čtení vašich prvních dopisů opravdu myslel, že nechápete, co chci. Hlavně proto jsem usiloval o setkání s vámi a rozmluvu mezi čtyřma očima, bál se uchýlit k peru a vyčítal si, že v dopise vyjadřuji své myšlenky nejasně. Domníval jsem se totiž, okouzlen od počátku naší známosti vaším hladkým vystupováním, jemnými způsoby, obratností a výhodami, jež mi měly vyplynout ze spojení s vámi, že jsem nalezl opravdového přítele, druha a příznivce. Teď však jsem jasně poznal, že mnohý člověk tají pod lichotným a oslnivým zevnějškem v srdci jed, užívá svého důvtipu k tomu, aby proti svým bližním kul pikle a strojil jim nepřípustné léčky, a proto se bojí pera a papíru a zároveň však využívá svého sluhu k tomu, aby uspal a ošálil rozum těch, kdo s ním vstoupil v jednání a dohodu a nikoli k blahu bližních a vlasti. Vaši věrolomnost lze, velectěný, jasně vyčíst ze všeho níže uvedeného. Za prvé, když jsem vám, velectěný pane, jasnými a pádnými slovy vylíčil svou situaci a rovněž se vás ve svém prvním dopise tázal, co račte rozumět svými narážkami a náznaky, a to zejména stran Evgenie Nikolajeviče, pokusil jste se to vesměs zamlčet a klidně se ze všeho vyzul. Potom, když mi byla každá chvilka drahá a když jste mě přinutil, abych se za vámi honil po celém městě, psal jste mi údajně přátelské dopisy, v nich jste schválně pomlčel o naší záležitosti a mluvil o věcech zcela podružných. Hlavně o nemocech mnou všestranně vážené paní Choti Anny Michajlovny. O tom, že jste vašemu chlapečkovi dávali rebarboru a že se mu po ní prořízl zoubek. O tom všem jste se zmiňoval v každém dopise s pravidelností až nechutnou a urážlivou. Posléze jste mě několikrát věrolomně doběhl, dávaje si se mnou schůzku a nutě mě hrát úlohu vašeho šaška a blázna, jímž nikdy nehodlám být. Potom, když mě k sobě napřed pozvete a pořádně si ze mě vystřelíte, mi sdělíte, že jste byl odvolán k nemocné tetičce, kterou právě v 5 hodin ranila mrtvice. Naštěstí jsem se velevážený stačil za ty 3 dny informovat a zjistit, že vaši tetičku ranila mrtvice již 7. listopadu večer, krátce před půlnocí. Z toho vidím, že jste zneužil posvátných příbuzenských vztahů k oklamání člověka zcela cizího. Konečně ve svém posledním dopise mluvíte i o smrti své příbuzné, jako by k ní došlo právě v dobu, kdy jsem k vám měl přijít na poradu o známých záležitostech. Zde však již vaše bohapusté kalkulace a výmysly překročily všechny meze, neboť dle nejvýš důvěryhodných informací jsem zjistil, že vaše tetička zemřela přesně o 24 hodin později, než jak bezbožně udáváte ve svém dopise. Nyní docházím k vašemu nejhoršímu úskoku a věrolomnosti, zakuklené ve vašem soustavném mlčení o tom, co se týče našich společných zájmů, a totiž o nekřesťanském odcizení listu, v němž jste vypsal, sice nejasně a pro mne zcela nesrozumitelně, naše obapolné podmínky a dohodu, dále o vandalsky vynucené půjčce 350 rublů, které jste ze mne vymáčkl bez úpisu, a konečně o hnusném klepu na našeho společného známého Evgenie Nikolajiče. Jasně vidím, že jste mi chtěl dokázat, že je něco jako kozel, nedá se z něho vydojit mléko ani stříhat vlna, a že není ani to, ani ono, ani ryba, ani rak, jak ho haníte ve svém listě ze dne 6. tohoto měsíce. Já však znám Evgenie Nikolajiče jako slušného a spořádaného mladíka, čímž právě může okouzlit, získat si a vysloužit úctu ve společnosti. Taktéž je mi známo, že jste ho po celých 14 dní obehrával v kartách a večer co večer si cpal do kapsy pár desítek nebo i 100 rublů. A když jste si nejvíc protiprávně přisvojil peníze Jevgenie Nikolajiče i moje, nemíníte se mi odvděčit a pomáháte si klepem, jímž nerozvážně očernujete toho, koho jsem s takovou námahou uvedl do vašeho domu. Končím svůj dopis. Řekl jsem vám všechno. Teď uzavírám. Jestliže mi velectěný, co nejdříve po obdržení mého dopisu nevrátíte splna. Za prvé, půjčených 350 rublů, za druhé, všechny ostatní peníze, jež mi dle vašeho slibu náležejí, použijí všech prostředků, abych vás k vrácení přiměl. A to i zjevným násilím. A za třetí, uchýlím se pod ochranu zákona. A nakonec vám sděluji, že mám ještě lecjaké důkazy, které, pokud je má v rukou váš ponížený služebník a obdivovatel, mohou zničit a zhanobit vaše jméno v očích celé společnosti. Dovolte, abych zůstal...
3: Petr Ivánič Ivanu Petrovičovi.
2: Ivane Petroviči, když jsem obdržel váš mužický a zároveň podivný list, chtěl jsem jej v první chvíli roztrhat na cimpr-campr, ale pak jsem si jej ponechal jako raritu. Původně jsem vám nemínil odpovědět, nezbytnost mě k tomu však nutí. Musím vám totiž těmito řádky dát na vědomí, že by mi bylo velmi nemilé, kdybych vás kdykoliv spatřil ve svém domě a právě tak mé ženě Aně Michajlovně. Má slabé zdraví a pach kolomazy jí škodí. Anna Michajlovna z díky vrací vaší manželce Tatianě Petrovně její knihu, kterou si u nás zapomněla, Dona Quixote de la Mancha. Pokud jde o vaše galoše, které prý jste u nás při své poslední návštěvě nechal, s politováním vám sděluji, že je služebnictvo zatím nenašlo. Dosud je hledá, když je nenajde, koupím vám nové. Nicméně mám čest zůstat...
5: 16. listopadu dostane Petr Ivánovič městskou poštou dva dopisy na své jméno. Z první obálky vytáhne důmyslně složené psaníčko na světle růžovém papíře. Rukopis jeho ženy Anny Michajlovny adresováno Jevgenii Nikolajičovi, datum 2. listopadu. Nic víc v obálce není. Petr Ivánovič čte. Drahý, včera to vůbec nešlo. Muž byl celý večer doma, ale zítra přijeď přesně v 11, v 10:30 odjede muž do Carského a vrátí se o půlnoci. Zuřila jsem celou noc. Děkuji za poslání zpráv a korespondence. Taková halda papíru. Opravdu to všechno popsala ona? Ale sloh má. Děkuji ti. Vidím, že mě máš rád. Nezlob se kvůli včerejšku a přijď zítra. Prosím tě. A Petr Ivánič rozpečetí druhý dopis.
4: Petře Ivániči, bez tak bych vám nohou nepáchl. Zbytečně jste ráčel ničit papír. Příští týden odjíždím do Simbirsku. Vám tu zůstane jakožto nejdražší a nejmilejší přítel Jevgenij Nikolajič. Hodně zdaru. A s galošemi si nedělejte starost.
5: 17. listopadu dostane Ivan Petrovič městskou poštou dva dopisy na své jméno. Z první obálky vytáhne psaníčko, ledabile a narychlo napsané. Rukopis jeho ženy Tatiany Petrovny adresováno Jevgenii Nikolajčovi, datum 4. srpna. Nic víc v obálce není. Ivan Petrovič čte. Sbohem, Jevgenii Nikolajči, Bůh vám oplať i za to. Buďte šťasten. Mne čeká krutý osud. Hrozím se ho, ale vy jste tomu chtěl. Nebýt tetičky, nebyla bych se vám tak odevzdala. Nesmějte se však ani mě, ani tetičce. Zítra mám svatbu. Tetička je ráda, že se našel hodný člověk a vezme si mě bez věna. Dnes jsem se na něho poprvé pořádně podívala. Zdá se takový hodný. Spěchají na mne. Sbohem, sbohem. Můj drahoušku. Vzpomeňte si na mne někdy. Já na vás nezapomenu nikdy. Sbohem. I tenhle poslední dopis podepíšu jako ten první. Pamatujete? Tatiana. V druhé obálce bylo toto.
2: Ivane Petroviči, zítra dostanete nové galoše. Nejsem zvyklý sahat do cizích kapes a také nerad sbírám po ulicích lecjaké odpadky. Jevgenij Nikolajič odjíždí tyto dny v záležitostech svého dědečka do Simbirsku a prosil mě, abych mu sehnal někoho, kdo má stejnou cestu. Nechcete jet s ním?

Můj první zásah do literatury. Ve 13 letech jsem byl velmi bystré dítě. Neba myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to také pyšný. Byl jsem učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával. Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích. A kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. A jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl Higgins. Dostal nedávno košem a kterého si večera našel přítel na posteli toho úbohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu, rozmyslel si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. Pomyslel jsem si, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé a z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb Sir Johna Moora. A byla to parodie pěkně drsná. Pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na nejnovějšího našeho cizince, na lva těch dní skvělého kryčovského tovaryše Ramse z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejksiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. Týden co týden posílal do týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nadepsána pro Mary z H, několik teček, Lu, což samozřejmě znamenalo pro Mary z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle odpaty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru. A hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousavou poznámku pod ty verše. A to takhle. Ještě jednou tuto věc stiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne, bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, několik teček Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. Noviny vyšly, a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako tyhle moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného dopoledne přišel strýcův konkurent Higgins s dvouhlavňovou puškou. Když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Přišel Krejčí se svou husičkou Mary a nůžkami. Ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohonění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi. Ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. To byl jeho oblíbený žert. Když se strýc redaktor vrátil, velmi se na mne hněval. A to zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu
a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů. A tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

Příběh nehodného chlapečka. Byl kdysi nehodný chlapeček, který se jmenoval Jakoubek. I když se takřka vždycky nehodní chlapečkové v knihách z knihovníček nedělních škol jmenují Jakubové, jak jste si jistě už sami povšimli. Bylo to podivné, přece však byla pravda, že i tenhle se jmenoval Jakoubek. Neměl nemocnou maminku, zbožnou nemocnou maminku se souchotinami, která by byla ráda ulehla do hrobu a nalezla již mír, nebýt jen její veliké lásky k chlapci, nebýt její úzkosti, že svět k němu bude drsný a chladný, až ona odejde ze světa. Chlapci v knihách z nedělních škol se většinou jmenují Jakubové a mají nemocné maminky, které je učí říkat důvěřuj se v pána, o duše má, a tak dále, které je uspávají sladkým a bolným zpěvem, líbají je pak na dobrou noc, poklekají u jejich lože a pláčí. S tímhle chlapcem je to však jiné. Jmenoval se Jakoubek a s jeho matkou docela nic nebylo v nepořádku. Žádné souchotiny, ani cokoliv podobného. Byla spíše obtloustlá a nebyla zbožná. Ba co víc, netrpěla žádnou úzkostí o Jakoubka. Říkala, že kdyby si zlomil vaz, nebyla by to žádná velká ztráta. Vždycky Jakoubkovi naplácala, než šel spát, a nikdy ho nelíbala na dobrou noc. Naopak, když už se ho chystala opustit, ještě ho spohlavkovala. Jednou tenhle nehodný chlapeček ukradl klíč od spižírny, vklouzl tam, nabral si povidel a nádobu naplnil dechtem, aby matka nic nepoznala. Zcela nečekaně však nepocítil žádnou hrůzu a nic mu nenašeptávalo, což je správné, neposlouchat maminku, není to hřích, kam pak přijdou nehodní chlapečkové, kteří papají mamince povidla. Nepoklekl náhle a nesliboval, že už nikdy nebude hřešit. Nevstal pak s lehkým šťastným srdcem, nešel o tom povědět mamince, neprosil jí za odpuštění a ona mu nepožehnala se slzami hrdosti a díků vzdání v očích nikoli. Tak se to děje se všemi ostatními nehodnými chlapci z knih. S Jakoubkem to však bylo ku podivu docela jinak. Snědl povidla a řekl si po svém hříšném hrubém způsobu, že je to prýma. Dal do nádoby dehet, řekl také, že je to prýma. Zasmál se a poznamenal ještě, že ta ženská bude zase nadávat, až na to přijde. Když na to přišla, všecko popřel, ona ho krutě zmrskala a pláč obstaral on sám. Všechno bylo tak podivné s tím chlapcem. Všechno se s ním dálo docela jinak, než s nehodnými Jakuby v knihách. Jednou vylezl na jabloň farmáře a korna, aby si nakradl jablka. Větev se nezlomila, nespadl, nezlomil si nohu, nepotrhal ho farmářův veliký pes, neproležel pak týdny upoután na lůžko, nekál se a nepolepšil. Ach, nikoli. Nakradl si jablek, kolik chtěl a v pořádku se dostal zase dolů. Na psa byl připraven, a když jej přišel pokousat, uhodil ho cihlou rovnou do čumáku. Bylo to velmi podivné. Nic takového se nikdy nestalo v těch přívětivých knížečkách s mramorovými deskami a s obrázky, na kterých jsou muži v kabátech s vlaštovčími ocasy, v zvonovitých kloboucích a kalhotách nad kotníky, na kterých jsou ženy, jejichž oděvy mají pasy v podpaží a jež nikdy nemají na sobě krinolíny. Nic takového se nikdy v knihách z nedělních škol nestalo. Jednou ukradl učiteli perořízek a když dostal strach, že na to učitel přijde a že dostane rákoskou, strčil jej do čepice Jirkovi Wilsonovi, synovi chudé vdovy Wilsonové, mravnému chlapci, nejhodnějšímu chlapečkovi celého města, který vždycky poslouchal maminku, který nikdy nelhal, který měl rád učitelovi výklady a byl všecek poblázněn do nedělní školy. Když nůž z čepice vypadl, když ubohý Jirka svěsil hlavu a zčervenal, jako by si uvědomoval vinu, když ho zarmoucený učitel obvinil z krádeže a když se právě chystal spustit metlu na chvějící se záda, neobjevil se zcela náhle mezi nimi nepravděpodobný smírčí soudce šedivých vlasů, nezaujal náležitý postoj a neřekl ušetřte tohoto šlechetného chlapce, hle, tam se krčí viník. Vraceje se od soudu, kráčel jsem mimo školu a sám nepozorován spatřil jsem na vlastní oči tu krádež. Jakoubek pak nebyl byt. Důstojný soudce nepronesl před plačící třídou kázání, nevzal Jirku za ruku, neřekl, že takový chlapec zasluhuje být chvalořečen a nepozval ho pak, aby s ním štípal dříví, studoval práva, pomáhal jeho ženě v domácnosti,
ve zbývajícím čase, aby si hrál, dostával za to 40 centů měsíčně a byl šťasten nikoli. Tak by se to stalo v knihách, ale s Jakoubkem to tak nebylo. Nepřišla sem dělat nesnáze žádná soucovská huba, která se do všeho plete, a tak vzorný hoch Jiří dostal výprask a Jakoubek byl rád, poněvadž, jak víte, Jakoubek nenávidí mravné hochy. Jakoubek řekl, že má namazánky spadeno. Tak hrubě mluvil ten nehodný, zanedbaný chlapec. Ale nejpodivnější věc se Jakoubkovi stala, když se jednou v neděli šel projet na loďce a neutopil se. A jindy ho zase zastihla bouře, když v neděli chytal ryby a blesk ho nezasáhl. Mohli byste prohlížet a prohledávat všechny knihy z nedělních škol od nynějška až do příštích Vánoc a nikdy byste tam nic podobného nenašli. Och, nikoli. Zjistili byste, že všichni nehodní chlapci, kteří se v neděli projíždívají na loďce, bez výjimky utonou. A všichni nehodní chlapci, které v neděli zastihne bouře při chytání ryb, jsou neomylně zasaženi bleskem. Loďky s nehodnými chlapci se o nedělích vždycky obracejí dnem vzhůru a je vždycky bouřka, jestliže jdou nehodní chlapci v neděli na ryby. Jak tomuhle Jakoubek unikl, to je pro mě záhada. Kolem toho Jakoubka bylo nějaké kouzlo. Tak to jistě bylo. Nic mu nikdy nemohlo ublížit. Dal dokonce slonovi ve zvěřinci šňupec tabáku a slon mu neurazil hlavu svým chobotem. Proslídil skříň, aby našel pálenku z máty, nezmýlil se přitom a nevypil kyselinu. Ukradl otci pušku, šel v neděli na lov a neustřelil si 3 ani 4 prsty. Udeřil sestřičku pěstí do spánku, když dostal vztek, a ona po dlouhé letní dny

ptáctví. Teď je z něho nejpekelnější, nejneřestnější padouch, žije ve všeobecné úctě a stal se zákonodárcem.

příběh hodného chlapečka. Byl kdysi chlapeček jménem Jáchym Blívens. Vždy poslouchal rodiče, ať jejich požadavky byly jakkoliv nesmyslné a nerozumné. Vždy se dobře učil a do nedělní školy nikdy nepřišel pozdě. Nikdy nechodil za školu, i když mu střízlivý úsudek říkal, že by to byla nejprospěšnější věc, jakou by mohl udělat. Nikdo z ostatních chlapců nikdy nebyl schopen tohoto chlapce napodobit, tak podivně si počínal. Nikdy nelhal, ať jakkoliv by se mu to bylo hodilo. Říkal jen, že lhát je špatné a tomu stačilo. A byl tak poctivý, že to prostě bylo směšné. Zvláštnosti tohoto Jáchyma všechno překonávali. Nehrál v neděli kuličky, nevybíral ptačí hnízda, nikdy nedával opičkám flašinetářů rozpálené mince. Zdálo se, že ho žádná z rozumných zábav prostě nezajímá. Ostatní chlapci se ho tedy pokoušeli pochopit a dorozumět se s ním, ale k žádnému uspokojivému výsledku nedospěli. Vytvářeli si jen jakýsi mlhavý názor, že je praštěný. A tak ho brali pod svou ochranu a nedopouštěli, aby mu bylo ubližováno. Tenhle hodný chlapeček četl všechny poučné knihy z nedělní školy. Bylo to jeho největší potěšení. V tom vězelo celé jeho tajemství. Věřil na všechny ty hodné chlapečky, kteří se vyskytují v knihách nedělních škol. Skládal v ně všechnu důvěru. Toužil potkat některého z nich živého. Ale nikdy se mu to nepodařilo. Patrně všichni vymřeli dřív, než se narodil. Kdykoliv četl o nějakém obzvláště hodném chlapci, rychle obracel listy na konec knihy, aby se dověděl, co se s ním stalo. Byl by se rozběhl na tisíce mil daleko, aby na něj mohl popatřit. Ten hodný chlapeček vždy v poslední kapitole zemřel a vždy tu byl obrázek pohřbu, na němž všichni příbuzní a všechny děti z nedělní školy stáli kolem hrobu v kalhotách, které byly příliš krátké, v kloboucích, které byly příliš velké, a všichni tu plakali do kapesníků, které měly rozměr 1,5 čtverečního metru. Takhle ho to vždycky doběhlo. Jáchym měl šlechetnou ctižádost dostat se do nějaké knihy z nedělní školy. Chtěl se tam dostat i na obrázku, který by ho ukazoval, jak slavnostně odmítá lhát své matce, která z radosti nad tím pláče. Nebo na obrázku, který by ho ukazoval na domovním prahu, jak dává centík ubohé žebračce se 6 dětmi a jak jí říká, aby to utratila podle svého uvážení, aby však nebyla marnotratná, neboť marnotratnost je hřích. Nebo ještě na jiném obrázku, který by ho ukazoval, jak velkodušně odmítá prozradit nehodného chlapce, který na něj čekává za rohem, když jde ze školy, vždy ho zmlátí laťkou, pak ho žene domů a vykřikuje přitom v běhu hip, hip, hip. Taková byla ctižádost Jáchyma Blívence. Chtěl se dostat do knížky z nedělní školy. Občas mu bylo trošku nepříjemné, když si pomyslel, že hodní chlapečkové vždycky umírají. To víte, měl rád život. A tohle bylo na životě podle vzoru knížek z nedělní školy nejprotivnější. Věděl, že být hodný není zdravé. Věděl, že je to větší neštěstí než souchotiny. Být tak nadpřirozeně hodný, jako byli chlapci v těch knihách. Věděl, že to nikdo z nich dlouho nevydržel. A bolelo ho pomyšlení, že kdyby se dostal do některé z těch knížek, ani by ji nespatřil, nebo kdyby přece jen knížku vydali dřív, než by zemřel, nikdy by nebyla dost oblíbená bez obrázku jeho pohřbu v poslední části. Nebyla by to žádná knížka z nedělní školy, jestliže by nevyprávěla o tom, co radil lidské společnosti, když umíral. A tak si to konec konců musel zařídit, jak bylo možno za daných okolností nejlépe. Žít v poctivosti, vydržet přitom na světě co nejdéle a mít pro všechny případy připravena svá poslední slova umírajícího. Ale nikdy to jaksi s tímhle hodným chlapcem nedopadlo správně. Nikdy se s ním nic nestalo tak, jak se to stávalo s hodnými chlapečky v knížkách. Vedlo se jim vždycky dobře a nehodní chlapci si zatím lámali nohy. V jeho případě

Někde něco přeskočilo a všechno se s ním dálo docela jinak. Když přistihl Jirku Blakea, jak krade jablka, a šel mu pod strom přečíst vyprávění o nehodném chlapci, který spadl se sousedovy jabloně a zlomil si ruku, Jirka vskutku také spadl se stromu, ale spadl na něj, zlomil ruku jemu a sám si vůbec neublížil. Tomuhle nemohl Jáchym porozumět. O ničem takovém v knížkách nebylo. Když jednou nehodní chlapci strčili slepce do bláta a když mu Jáchym běžel na pomoc, chtěje tím získat i jeho požehnání, slepec mu vůbec nedal žádné požehnání, nýbrž ho praštil holí přes hlavu a řekl k tomu, že by ho moc rád příště chytil, až jej zas bude strkat do bláta a pak předstírat, že mu chce pomoci. Tohle vůbec nesouhlasilo se žádnou z těch knížek. Jáchym je znovu všechny přečetl, aby se o tom přesvědčil. Jáchymovým přáním bylo nalézt nějakého schromlého psa bezdomova, hladového a pronásledovaného, přivést ho k sobě domů, vyhýčkat ho a získat si tak jeho nehynoucí vděčnost. Konečně k svému štěstí takového psa nalezl. Přivedl jej domů a nakrmil. Ale když ho začal hýčkat, pes na něj skočil, s výjimkou přední části šatstva všechno na něm roztrhal a udělal z něho strašáka k pohledání. Hledal vysvětlení u svých autorit, ale nic tam nevyčetl. Byl to pes téhož rodu jako ti v knížkách, ale počínal si docela jinak. Cokoliv ten chlapec podnikl, vždycky to skončilo nesnázemi. Právě ty věci, za něž chlapci v knížkách byli odměňováni, ukazovaly se v jeho případě jako věci ze všech nejméně prospěšné. Když jednou kráčel do nedělní školy, spatřil několik nehodných chlapců, jak se právě vydávají na zábavnou plavbu v plachetnici. Byl všecek zmaten, poněvadž věděl z knížek, že se všichni chlapci, kteří v neděli sednou na loďku, bez výjimky utopí. Běžel tedy na blízký vor, aby je varoval. Ale jedna z klád se pod ním otočila a on sklouzl do řeky. Jakýsi muž ho včas vytáhl, doktor z něho vypumpoval vodu a znovu vzkřísil k životu jeho plíce, ale Jáchym přitom nastydl a po 9 týdnů byl upoután na lůžko. Nejzáhadnější na celé věci bylo, že se nehodní chlapci po celý den měli výborně a že se, což nejvíc překvapuje, dostali domů živi a zdraví. Jáchym Plíven si řekl, že v knížkách se nic takového neděje. Byl z toho dokonale zmaten. Když se uzdravil, neměl už tolik odvahy, ale rozhodl se přece jen, že bude pokračovat v pokusech. Věděl, že dosavadního zážitky nestačí na to, aby se dostali do knížek a že nedosáhl ještě lhůty určené hodným chlapečkům. A tak doufal, že se přece jen vyznamená, jestliže to do určené doby vydrží. Kdyby všechno ostatní zklamalo, měl připravena svoje poslední slova umírajícího, na která se mohl spolehnout. Prozkoumal knížky a zjistil, že je čas, aby se vydal na moře jako plavčík. Navštívil kapitána které si lodi, přednesl žádost. Když se ho kapitán tázal, jaká má doporučení, hrdě mu předložil náboženský spisek a ukazoval na slova Jáchymu Blívencovi, jeho milující učitel. Ale kapitán byl drsný, hrubý chlap a řekl, s tím jdi k čertu, to není žádný důkaz, že umíš umývat talíře nebo zacházet s kbelíkem na špínu. Mám dojem, že tě na loď nevezmu. Tohle bylo nejpodivnější ze všeho, co se kdy Jáchymovi za celý život stalo. Učitelovo věnování, vepsané do náboženského spisku, nikdy nemohlo nevzbudit nejněžnější city v námořních kapitánech. Nikdy nemohlo neotevřít cestu ke všem podstám a ziskům, které z nich plynou. V žádné z knížek, které kdy četl, nikdy se nic takového nestalo. Sotva věřil svým smyslům. Ten chlapec Jáchym měl vždycky těžký život. Nikdy se nic nedálo v souhlase s autoritami, které uznával. Když konečně zase jednoho dne pronásledoval nehodné chlapce, aby jim udělil napomenutí, spatřil jich několik v bývalé slévárně, jak chystají žertík se 14 nebo 15 psy, které spoutali dohromady v dlouhou řadu a chystali jim ozdobit ocasy prázdnými plechovkami od nitroglycerínu. Dotklo se to Jáchymova srdce. Usedl na jednu z těch plechovek, neboť konal-li svou povinnost, nikdy mu nevadilo, že se ušpiní. Vzal prvního z těch psů za obojek a obrátil svoje vyčítavé oči na zlého Tomáše Jonese. Avšak právě v tomto okamžiku vstoupil sem pln hněvu přísedící McWelter. Všichni nehodní chlapci utekli, ale Jáchym Blívens vstal, vědom si své neviny,
a začal jednu z těch slavnostních řečí, jaké se pronáší v knížkách nedělních škol a které vždycky začínají Och, pane, v naprostém rozporu se skutečností, že žádný chlapec, ať hodný nebo nehodný, nikdy svoje oslovení nezačíná Och, pane. Ale přísedící nevyslechl, co mělo přijít dál, vzal Jáchyma Blínce za ucho, obrátil ho a uhodil dlaní přes zadek. V témže okamžiku vyletěl hodný chlapec střechou vzhůru a vznášel se k slunci, zatímco ostatky těch 15 psů vlály za ním jako ocas draka. Na povrchu zemském nezůstala jediná stopa po onom přísedícím ani po bývalé slévárně. Pokud pak jde o mladého Jáchyma Blívence, nikdy už se mu nedostalo příležitosti pronést poslední slova umírajícího, která mu dala tolik práce, když je sestavoval, jestliže je ovšem nepronesl k ptákům. I když totiž největší část z něho spadla docela v pořádku do koruny stromu v sousedním okrese, ostatní části se rozletěly po 4 okolních městských obvodech, takže bylo nutno 5 opakovat soudní vyšetřování, aby se zjistilo, zda je skutečně mrtev nebo živ a jak se všechno zběhlo. Tak rozptýleného chlapce nikdo nikdy neviděl. Závorka. Tuto glycerinovou katastrofu jsem si vypůjčil z článku kterého si plátku, jehož autora bych zde uvedl, kdybych jen věděl jeho jméno. MT. Závorka uzavřít. Tak zhynul hodný chlapeček, který dělal, co nejlepšího mohl, ale nikdy mu to nevyšlo tak, jako v knížkách. Všichni chlapci, kteří si kdy počínali, jak on si počínal, měli úspěch, jenom on ne. Jeho případ je vskutku pozoruhodný. Nikdy patrně nebude vysvětlen.

Václav Voska přečetl Příběhy tří chlapečků. Humoresky amerického autora Marka Twaina v překladu Zdeňka Urbánka natočil v roce 1966 režisér Jiří Hesel.

Pan Jones, majitel panské farmy, zamkl na noc kurníky, ale byl příšerně opilý, takže na zástrčky zapomněl. Potácel se přes dvůr a kužel světla z jeho lucerny poskakoval ze strany na stranu. U zadních dveří domu schodil holínky, natočil si poslední sklenici piva ze sudu v kuchyňce a dopotácel se do ložnice, odkud se již ozývalo spokojené chrápání paní Jonesové. Jakmile světlo v ložnici zhaslo, začal se z celé farmy ozývat podivný šramot. Celý den se mezi zvířaty povídalo, že starý major, výstavní střední bílý kanec, několikrát oceněný ve své kategorii, měl v noci podivný sen, který chtěl vyprávět ostatním. Zvířata se tedy dohodla, že až pan Jones usne, sejdou se ve velké stodole. Starý major, tak mu odjakživa říkali, ale na výstavy chodíval jako krasavec z Wellingdonu. Byl po celé farmě vážen natolik, že každé zvíře rádo obětovalo hodinku spánku, aby vyslechlo, co má na srdci. Major už byl ve stodole natažený na vyvýšeném místě, na slámě pod lucernou visící strámu. Bylo mu 12 let a ačkoliv v poslední době značně stloustl a přerůstaly mu nikdy nestříhané kly, vypadal moudře a velkodušně a stále vzbuzoval respekt. Zvířata se pomalu scházela a uvelebovala se podle svého vkusu. První přišli psi, Bára, Janina a Harik, pak prasata, která se zabydlela ve slámě hned před majorem. Slepice se posadily na okenní rámy, holuby v podkroví, ovce a krávy ulehly vedle prasat a začaly přežvikovat. Dva tažní koně, Boxer a Lupina, přišli současně a opatrně se uložili, aby neublížili menším zvířátkům ležícím v slámě. Lupina byla statná, mateřsky vyhlížející klisna středního věku a Boxer obrovský hřebec, který měl sílu dvou koní. Bílý pruh na nose mu dodával přihlouplý výraz. Nebyl opravdu příliš inteligentní, ale požíval všeobecné úcty pro svůj čestný charakter a obrovskou výkonnost. Po koních přišla bílá koza Majka a osel Benjamin, nejstarší a nejmrzutější zvíře ze statku. Málo kdy mluvil a když něco řekl, tak to byla nějaká cynická poznámka. Říkal například, že Bůh mu dal ocas, aby jim odhánil mouchy, ale raději by se obešel bez ocasu a bez much. Na rozdíl od ostatních se nikdy nesmál. Když byl tázán proč, říkal, že tu nevidí nic k smíchu. Boxer a Lupina se právě uvelebili, když se do stodoly vbatolilo hejno osiřelých kačátek. Slabonce pípalo a bloudilo sem a tam, aby našlo bezpečný úkryt, kde by je nikdo nezašlápl. Lupina kolem nich vytvořila svou přední nohou jakýsi val, za kterým se kachňátka stulila a okamžitě usnula. Poslední přiklusela klisna Molina, bláznivá bílá krasavice, která tahala bryčku pana Jonese. Rozložila se vpředu a začala pohazovat hřívou v naději, že si někdo všimne do ní vpletených rudých stužek. Pak ještě přiběhla kočka, chvilku se jako obvykle rozhlížela po nejteplejším místě a nakonec vklouzla mezi Lupinu a Boxéra, kde po celou dobu předla, aniž by poslouchala. Nyní zde již byla všechna zvířata s výjimkou Mojžíše, ochočeného havrana, který spal na zábradlí za zadními dveřmi farmy. Když major viděl, že všichni se již pohodlně usadili a netrpělivě čekají, odkašlal si a začal. Soudruzi, jistě jste již slyšeli, jaký jsem měl včera podivný sen. Ale nejprve musím říci něco jiného. Již s vámi, soudruzi, dlouho nepobudu. Než však zemřu, musím vám předat, co jsem poznal. Mám za sebou dlouhý život a když jsem lehával o samotě v chlévě, zbývalo mi hodně času k přemýšlení. Myslím, že mohu klidně prohlásit,
že rozumím podstatě života na této zemi stejně dobře jako kterékoliv jiné zvíře a o tom s vámi chci mluvit. V čem je, soudruzi, podstata života? Jen se podívejte. Naše životy jsou bídné, upracované, krátké. Narodíme se, dostaneme nažrat jen tolik, abychom nechcípli. Ti, kteří mohou, musí pracovat až do vyčerpání a jakmile nám dojdou síly a už nejsme užiteční, je náš život krutě ukončen. Žádné zvíře v Anglii nezná štěstí a odpočinek. Žádné zvíře v Anglii není svobodné. Zvířecí život je bída a otroctví. Taková je pravda, soudruzi. Ale je takový řád přírody? Je snad anglická půda tak chudá, že nezaručí slušný život těm, kdo ji obývají? Ne, soudruzi, tisíckrát ne. Půda v Anglii je úrodná. Podnebí je dobré. Tady by našlo dost potravy mnohem víc zvířat, než tu žije dnes. Jenom naše farma by uživila tucet koní, 20 krav, stovky ovcí. A všichni by mohli žít pohodlně a důstojně, jak se nám ani nezdá. Proč tedy žijeme v tak bídných podmínkách? Protože skoro všechen výtěžek naší práce nám kradou lidé. A tady, soudruzi, je odpověď na všechny naše problémy. Ta odpověď spočívá v jediném slovu. Člověk. Člověk je náš jediný opravdový nepřítel. Odstraníme člověka a hlavní příčina hladu a přepracování zmizí. Člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž by produkoval. Nedává mléko, nesnáší vejce, neutáhne pluh a neumí utíkat tak rychle, aby chytil zajíce. Přesto je pánem všech zvířat. Nutí je pracovat a vrací jim jen tolik, aby je udržel při životě. Zbytek si nechává. Naše práce obdělává půdu, náš trus ji hnojí, přesto nikdo z vás nemá víc než svoji kůži. Vy, krávy, které sedíte přede mnou, kolik tisíc litrů mléka jste dali za minulý rok? A co se s tím mlékem, kterým jste měli vykrmit svá pěkná telata, co se s ním stalo? Do poslední kapky steklo do hrdla nepřátel. A vy, slepice, kolik vajec jste loni snesli a z kolika se mohla vylíhnout kuřátka? Většinu jich odnesli na trh, aby si Jones a jeho lidi vydělali. A ty, lupino, kde máš ta 4 hříbátka, co se ti narodila? Byla oporou a potěšením tvého stáří. Kdepak, jakmile jim byl rok, všechna prodali a už je neuvidíš. 4krát si porodila, dřeš se na polích, ale dali ti za to někdy něco víc než trochu jídla a stáj? Ale ani tyto ubohé životy nám nejsou souzeny prožít až do konce. Já osobně si nestěžuju, protože patřím k těm šťastnějším. Je mi 12 let a mám přes 400 dětí. To je normální život vepře, ale žádné zvíře nakonec neunikne krutému noži. Selátka, co tu sedíte přede mnou, vás vykrmují na maso a do roka budete všechna kvičet na řeznickém špalku. Tahle hrůza čeká na každého, na krávy, prasata, slepice, ovce, no, na všechny. Boxere, ve chvíli, kdy ti ochabnou svaly, zavolá Jones rasa, který ti podřízne krk a tvým masem nakrmí lovecké psy. A když zestárnou psy a ztratí zuby, Jones jim uváže kolem krku cihlu a utopí je v nejbližším rybníku. Copak není úplně jasné, soudruzi, že toto zlo našeho života pochází z tyranie lidských bytostí? Produkty naší práce nám budou patřit pouze tehdy, zbavíme-li se
člověka. Mohli bychom získat svobodu a bohatství téměř ze dne na den. Co tedy musíme udělat? Ve dne v noci tělem i duší pracovat na svržení lidské rasy. A to je moje poselství, soudruzi. Revoluce. Nevím, kdy přijde. Možná za týden, možná za 100 let, ale vím tak jistě, jako vidím pod nohama tuhle slámu, že dříve či později zvítězí spravedlnost. A na to se soustřeďte, soudruzi. Zbývá vám už málo času. A především předejte toto mé poselství těm, kteří přijdou po vás, aby budoucí generace dovedly bitvu až do jejího konce. Nezapomeňte, soudruzi, že ve své odhodlanosti nesmíte ochabnout. Nic vás nesmí zarazit. Neposlouchejte nikdy ty, kteří vám budou tvrdit, že člověk a zvíře mají společné zájmy, že prospěch jednoho je prospěchem druhého. To všechno jsou lži. Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe. A mezi námi zvířaty musí být dokonalá jednota a bojové soudružství. Všichni lidé jsou nepřátelé, všechna zvířata jsou si soudruhy. V tom momentě se strhl hluk. Zatímco major mluvil, vylezli ze svých děr 4 veliké krysy, seděli nyní na zadních nohách a poslouchali. Náhle si jich všimli psi a krysy jen tak stačili vletět zpátky do děr. Major zdvihl nohu a požádal o klid. Soudruzi, ještě jednu věc si musíme vysvětlit. Jsou divoká zvířata jako krysy a králici, naši přátelé či nepřátelé. Hlasujme o tom. Vznáším shromáždění tuto otázku. Jsou krysy soudruzi? Hlasování bylo ihned provedeno a zdrcující většina souhlasila s tím, že krysy soudruzi jsou. Proti byly pouze 3 psi a kočka, ale ta, jak vyšlo najevo, hlasovala pro i proti. Major pokračoval. Řeknu už jenom pár slov. Chtěl jsem ještě zopakovat, že naší povinností je uvědomovat si nepřátelství vůči člověku a všemu, co činí. Každý, kdo chodí po 2, je nepřítel. Každý, kdo chodí po 4 nebo létá, je přítel. A pamatujte si, že ani v boji proti člověku se mu nesmíme začít podobat. Dokonce zvítězíme-li nad člověkem, nesmíme napodobovat jeho zvyky. Žádné zvíře nesmí nikdy bydlet v domě, spát v posteli, nosit šaty, pít alkohol, kouřit, používat peníze či obchodovat. Všechny lidské zvyky jsou špatné a především. Žádné zvíře nesmí nikdy tyranizovat jiné, slabé, či silné, chytré, či prosté. Všichni jsme si bratry. Žádné zvíře nesmí nikdy zabít jiné zvíře. Všechna zvířata jsou si rovna. A nyní, soudruzi, vám povím, jaký jsem měl včera sen. Těžko jej popsat. Byl to sen o zemi, jak bude vypadat, až zmizí člověk. Ale připomněl mi něco, co se mi dávno vytratilo z paměti. Víte, kdysi dávno, když jsem byl malé sele, zpívala mi moje matka a ostatní prasnice starou píseň, z níž znali jen nápěv a první 3 slova. V dětství jsem tu melodii uměl, později už jsem si na ní nedokázal vzpomenout, ale včera se mi vrátila ve snu. A dokonce se mi vybavila i slova. Slova, která kdysi zvířata určitě zpívala
ale pak byla po generace zapomenuta. Tu píseň vám teď zaspívám, soudruzi. Jsem starý a můj hlas je hrubý, ale až se naučíte melodii, můžete si ji zpívat sami a lépe. Jmenuje se Zvířata Anglie. Starý major si odkašlal a spustil. Jak řekl, jeho hlas byl hrubý, ale zpíval docela dobře a melodie byla strhující. Něco mezi Clementine a La Cucaracha. Slova zněla. Já jsem zvíře, ty jsi zvíře, my jsme všichni zvířata. Budoucnost jak zlato září, veselá a bohatá. Jednou přijde slavná chvíle, kdy bez lidí budem žít. Rodnou hroudu vlasti drahé jen pro sebe budem mít. Kde jsou zvonce, kde je chomout, kde je postroj z našich zad? Ostruhy a kruté biče, těch se zbaví každý rád. Moře sena, moře zrní, každý bude spokojen. Jetel, oves, boby taky budou naše v onen den. Jasné slunce nad Anglií, čistší voda potoků, vítr bude vonět jarem, až schodíme jeho otroků. Přiložíme nohu k dílu pro tu naši svobodu, volněji se bude dýchat zvířecímu národu. Já jsem zvíře, ty jsi zvíře, my jsme všichni zvířata. Budoucnost, jak zlato září, veselá a bohatá. Píseň všechny neobyčejně rozrušila. Než jí major stačil dokončit, zvířata už zpívala sama. Dokonce i ta nejhloupější pochytila melodii i pár slov a chytřejší jako prasata a psi znala celou písničku v mžiku z paměti. Pak po několika pokusech se zvířata Anglie rozezněla po farmě v nádherném unizonu. Krávy bučely, psi kňučely, ovce bečely, koně ržály, kachny kvákaly. Píseň se jim tak líbila, že si ji přespívali pětkrát po sobě a kdyby nebyli vyrušeni, zpívali by až do rána. Hluk však probudil pana Jonese, který vyskočil z postele v domnění, že na dvoře je liška. Popadl pušku, jež vždycky stála v koutě v ložnici, a vypálil do tmy několik kulek. Kulky se zarily do zdi stodoly a shromáždění se rychle rozprchlo. Všichni spěchali na kutě. Ptáci vyskočili na hřady, zvířata se uvelebila do slámy. Za chvíli celá farma spala. O 3 dny později starý major tiše ve spánku zemřel. Jeho ostatky zakopali na úpatí sadu. Začínal březen. Následující 3 měsíce se vyznačovaly tajnou aktivitou. Majorova řeč znamenala pro mnoho zvířat na farmě z brusu nový pohled na život. Nevěděla, kdy bude ona majorem předpovězená revoluce provedena a neměla důvod se domnívat, že ji ještě zažijí, ale věděla, že je nutné se na ní dobře připravit. Organizování a školení zvířat leželo pochopitelně na prasatech, která byla považována za nejchytřejší. Mezi nimi pak byly nejvíce uznáváni 2 kanci, Kuliš a Napoleon, které si pan Jones krmil na prodej. Napoleon byl velký, poněkud divoce vypadající berkshirský kanec, na farmě jediný svého druhu. Mnoho nemluvil, ale za to, co řekl, se dovedl postavit. Kuliš byl mnohem živější, rychle mluvil, ale nepovažovali jej za tak charakterní prase jako Napoleona. Jinak byli na farmě kromě prasnic jen samí krmní vepříci. Mezi nimi vynikalo malé tlusté prase Pištík.
s velkými kulatými tvářemi, jiskrnýma očima, hbitými pohyby a pronikavým hlasem. Byl brilantní řečník a když debatoval o nějakém obtížném bodu, měl svůj zvláštní způsob poskakování ze strany na stranu a přitom mrskal ocáskem, což z nějakých důvodů působilo velmi přesvědčivě. Ostatní zvířata říkala, že dovede udělat z černého bílé. Tito tři shrnuli učení starého majora do komplexního systému učení, kterému říkali animalismus. Několikrát týdně v noci, když pan Jones usnul, svolali do stodoly schůzi a vysvětlovali jeho principy ostatním. Zpočátku se setkávali s apatií a zabedněností. Některá zvířata mluvila o povinnosti být loajální k panu Jonesovi, kterého nazývala pán, nebo dělala primitivní poznámky jako pan Jones nás krmí a kdyby tady nebyl, chcípneme hlady. Jiná kladla otázky typu proč nás má zajímat, co se stane po naší smrti? Nebo jestli má dojít k revoluci v každém případě, co tedy záleží na tom, jestli proto něco uděláme nebo ne? A prasata objasňovala, že právě takové úvahy animalismu naprosto odporují. Nejhloupěji ze všech se zeptala bílá klisna Molina. A bude pořád cukr i po revoluci? Ne, řekl otevřeně Kuliš. Na farmě nemáme žádné prostředky na výrobu cukru. Mimo to ty ten cukr nepotřebuješ. Dostaneš sena a ovsa tolik, kolik budeš chtít. A budu moci pořád nosit stužky ve hřívě? Opáčila Molina. Soudružko, ty tvoje stužky, které máš tak ráda, jsou znakem otroctví. Co pak nemůžeš pochopit, že svoboda je mnohem cennější? Molina přitakala, ale nevypadala moc přesvědčeně. Nejtěžší boj musela prasata svádět s báchorkami, které šířil ochočený havran Mojžíš, Jonesův oblíbenec, lhář a vyzvědač, ale občas dobrý řečník. Tvrdil, že existuje záhadná země, která se jmenuje Cukrová hora a do ní prý všechna zvířata po smrti odcházejí. Měla být někde nahoře, na nebi, nad mraky. Neděle tam byla celý týden a jetel kvetl celý rok. Zvířata Mojžíše neměla ráda, protože vyprávěl pohádky a nepracoval, ale některá věřila Mojžíšovi na slovo a prasata je musela těžce přemlouvat, že nic takového jako Cukrová hora neexistuje. Nejoddanějšími žáky prasat byla dvojice tahounů, Boxer a Lupin. Tihle dva zřídka, kdy něco sami vymysleli, ale jak jednou uznali vepře za své učitele, přijímali všechno, co řekli a pomocí nejprostších argumentů to předávali ostatním. Nevynechali ani jednu tajnou schůzi ve stodole a při zpěvu zvířat Anglie, kterým shromáždění vždycky končila, udávali tón.

Revoluce se měla odbýt mnohem dřív a snadněji, než kdokoliv předpokládal. Dříve býval Jones sice tvrdý pán, ale šikovný hospodář. Od té doby, co prohrál v soudní při peníze, to s ním šlo z kopce. Stal se zasmušilým a začal pít víc, než mu bylo zdrávo. Celé dny proseděl ve svém kuchyňském křesle, četl noviny, popíjel a občas hodil Mojžíšovi kůrku chleba, namočenou do piva. Jeho pomocníci zlenivěli a podváděli ho, pole zarostla plevelem, dostavení zatékalo, živé ploty potřebovali přistřihnout a zvířata hladověla.

Černý vítr. Černý vítr začal vát, když se rozednívalo, a já jsem se probudil zmáčený potem. Už ve spánku jsem poznal jeho smutný hlas, jeho černý hlas. Vyklonil jsem se z okna a na zdech, na střechách, na dlažbě ulice a na listech stromů, na nebi nad Posilipem, jsem hledal stopy jeho přítomnosti. Jako slepec, který kráčí po hmatu, otírá se o vzduch a dotýká se předmětů nataženýma rukama, tak si počíná černý vítr. Je také slepý a neví, kam jde. Dotýká se zdí, větví či tváři lidí. Hned je na břehu a hned na kopci zanechávají ve vzduchu a na věcech černý otisk svého lehkého doteku. Nebylo to poprvé, co jsem uslyšel hlas černého větru a hned jsem ho poznal. Probudil jsem se zmáčený potem a vyklonil se z okna. Pátravě jsem si prohlížel domy, moře, nebe a mraky vysoko nad mořem. Poprvé jsem uslyšel černý vítr na Ukrajině v létě roku 1941. Nacházel jsem se právě v kozácké oblasti u Dněpru a jednoho večera mi staří kozáci z vesnice Konstantinovka, kteří si přišli vykouřit dýmku na zápraží domů, řekli: podívej se, tam dole je černý vítr. Umíral den, na konci obzoru se slunce bořilo do země. Poslední růžový a průhledný svit slunce se dotýkal nejvyšších větví bělavých bříz a v této smutné hodině, kdy umírá den, jsem poprvé uviděl černý vítr. Byl jako černý stín, jako stín černého koně. Nejistě bloudil jsem a tam stepí, hned se obezřetně blížil k vesnici, hned od ní postrašeně odbíhal. Něco jako křídlo nočního ptáka se dotýkalo stromů, konňů a psů, rozběhlých kolem si, a ti hned temněli, barvili se nocí. Hlasy lidí a zvířat se zdály být kusy černého papíru, poletujícím ve vzduchu s růžovělem západem slunce. Odešel jsem k řece a voda byla hustá a temná. Pozvedl jsem oči ke koruně stromu a listy byly lesklé a černé. Sebral jsem ze země kámen a ten ležel v mé ruce černý a těžký, pohled ho nepronikl. Byl jako sedli na noci. Dívky, které se vracely z polí k dlouhým a nízkým kolnám kolchozu, měly černé a lesklé oči, jejich volný a svěží smích poletoval ve vzduchu jako černý pták. A přece byl dosud jasný den. Stromy, hlasy, zvířata a lidé, tak černí v dosud jasném dni, se mě dotýkali křehkým ostnem hrůzy. Staří kozáci s vrásčitými obličeji a s pramenem vlasů otočeným kolem vyholených skrání říkali: to je černý vítr, černý večer. A potřásali hlavami, dívající se, jak černý vítr nejistě bloudí sem a tam po stepi jako splašený kůň. Řekl jsem: snad je to stín večera a ten zbavuje vítr do černa. Staří kozáci potřásali hlavou a říkali: ne, to není stín večera, co barví vítr. To černý větr barví do černa všechno, čeho se dotkne. A naučili mě rozeznávat hlas černého větru, jeho vůni a jeho chuť. Vzali do náruče jehně, dýchli do černé vlny a rouno bylo uvnitř bílé. Vzali do dlaně ptáčka, dýchli do černého hebkého peří a ukázalo se, že kořínky peříček jsou zbarveny do žluta, do červena, do modra. Dechli na omítku domu a pod černým chmířím, které tam zanechal černý vítr, prosvítala bělová pna. Vnořili prsty do černé hřívy koně a mezi prsty jim prosvítala nahnědlá srst. Pokaždé, když černí psi, dovádějící na náměstíčku, proběhli za ohradou nebo zdí a byli tak na okamžik chráněni před černým větrem, zažíhali se rusou barvou, barvou kozáckých psů, ta ihned zasínala, jakmile se znovu ponořili do větru. Jeden stařec nechty vyhrabal ze země bílý, do hlíny zabořený kámen, položil si ho na dlaň a hodil do proudu větru. Vypadal jako zhaslá hvězda. Černá hvězda nořící se do jasného dne.
Tak jsem se naučil rozeznat černý vítr podle vůně, která je vůní suché trávy, podle chuti, hořké a silné jako chuť listů vavřínu, a podle hlasu, a ten je úžasně smutný, plný hluboké noci. Následujícího dne jsem jel do Dorogého, vzdáleného 3 hodiny cesty od Konstantinovky. Bylo už pozdě a můj kůň byl unaven. Jel jsem do Dorogého prohlédnout si slavný kolchoz, kde se pěstovali nejlepší koně z celé Ukrajiny. Vyjel jsem z Konstantinovky někdy k 5. hodině odpoledne a počítal jsem, že tam dojedu ještě před setměním. Nedávné deště však přeměnili cestu v jámy plné bahna a strhali mosty přes říčky, již je v tomto kraji hodně, a tak jsem byl stále nucen nastupovat nebo sestupovat a hledat brod. Byl jsem ještě daleko od Dorogého, když se na nejzazším obzoru slunce s temným a hluchým žuchnutím zavořilo do země. Ve stepi slunce zapadá najednou, padá do trávy jako kámen, i se zvukem kamenu narážejícího na zem. Sotva jsem vyjel z Konstantinovky, nechal jsem se doprovázet po dlouhý kus cesty skupinou maďarských kavaleristů, kteří jeli do Stalina. Kouřili z dlouhých dýmek, občas se zastavili a rozmlouvali mezi sebou. Měli měkké a zpěvné hlasy. Domníval jsem se, že se radí, jakou cestou se mají dát. Pojednou se mě však četař, který jim velel, německy zeptal, jestli nechci prodat svého koně. Byl to kozácký kůň, znal každou vůni, každou chuť a každý hlas stepy. Je to můj přítel, odpověděl jsem, já neprodávám přátele. Maďarský seržant se na mě podíval s úsměvem. Je to pěkný kůň, řekl. Mnoho peněz vás však ani nestál. Můžete mi říct, kde jste ho ukradl? Vím, jak se má odpovídat zlodějům koní, a řekl jsem mu, ano, je to pěkný kůň. Běží jako vítr celý den a neunaví se, jenže má lepru. Díval jsem se mu do obličeje a smál jsem se. Má lepru? Řekl seržant. Nevěříš mi, řekl jsem. Jestli mi nevěříš, dotkni se ho a uvidíš, že od něho dostaneš lepru. Pohladil jsem bok koně špičkou nohy a pomalu, aniž bych se otočil dozadu, jsem odjel. Pěkný kus cesty jsem je slyšel smát se, pokřikovat a nadávat mi. Pak jsem koutkem oka zahlédl, jak se křivolece rozjeli k řece, jeli v sevřené skupině a pohazovali pažemi. Ujel jsem 5 mil a potkal několik rumunských jezdců, kteří vyjeli na loupeživý výpad. Přes sedla měli přehozeny hromady hedvábných šatů a beraních kůží, ukradených jistě v nějaké tatarské vesnici. Ptali se mě, kam jedu. Do Dorogého, odpověděl jsem. Docela rádi by mě doprovodili, řekli mi, až do Dorogého, aby mě mohli chránit v případě nějakého nepěkného setkání, neboť stepí, dodali, projíždějí bandy maďarských kořistníků. Mají však už unavené koně. Popřáli mi šťastnou cestu a vzdalovali se, kynout se mi občas rukama. Byla už skoro noc, když jsem daleko vpředu zahlédl záblesk ohňů. To už jistě byla vesnice Dorogo. A tu jsem ucítil vůni větru a srdce mi rázem schladlo. Pohlédl jsem na své ruce, byly černé a vyschlé, skoro zuhelnatělé. Černé byly i osamělé stromy, roztroušené sem tam po stepy. Černé byly kameny, černá byla zem. Vzduch však byl ještě jasný, zdál se být ze stříbra. Poslední ohně dne umírali na nebi za mnou a divocí koně noci mi tryskem z dalekého obzoru na východě běželi vstříc, zvedajíce černá oblaka prachu. Cítil jsem, jak mi po obličeji přišlo černé pohlazení větru. Ústa jsem měl plná černé větrné noci. Ticho, husté a slizké, jako bahnitá voda leželo nad stepí. Sklonil jsem se nad koňský krk a šeptem jsem koni mluvil do ucha. Naslouchal mým slovům, něžně ržál a otáčel ke mně své velké kose oko, své velké temné oko, plné cudného a melancholického bláznoství. Už to byla noc a ohně vesnice Dorogo byly nyní blízko.
když jsem náhle zaslechl vysoko nad hlavou lidské hlasy. Zvedl jsem oči. Zdálo se mi, že v tomto místě lemuje cestu dvojitá řada stromů a ty sklánějí větve nad mou hlavu. Neviděl jsem však kmeny ani větve, ani listy, jen jsem kolem sebe cítil přítomnost stromů, přítomnost podivnou. Něco silného v černé noci, něco živého, zazděného do černé zdi noci. Zadržel jsem koně a nastavil ucho. Opravdu jsem slyšel nad hlavou mluvit. V černém vzduchu se ozývaly hlasy. Zněly mi vysoko nad hlavou. Velda! Křičel jsem. Kdo je tam? Tam dole, přede mnou, na konci obzoru, se po nebi šířil lehký růžový svit. Hlasy mi zněly nad hlavou, byly to opravdu lidské hlasy, německá, ruská, židovská slova. Hlasy byly silné, trochu skřípavé, domlouvaly se mezi sebou, místy zněly tvrdě a místy chladně a křehce jako sklo. A často se na dně slov rozbíjeli s cinknutím skla narážejícího na kámen. Zakřičel jsem tedy znovu, Verda, kdo je tam? Kdo jsi? Co chceš? Kdo je? Kdo je? Odpovědělo mi několik hlasů nad hlavou. Red obzoru byl růžový a průhledný jako skořápka vejce. Opravdu se zdálo, že tam za obzorem se pomalu vynořuje sklínu země vejce. Jsem člověk, jsem křesťan, řekl jsem. Skřípavý smích se vznesl k černému nebi a ztratil se někde daleko v noci. A jeden hlas, silnější než ostatní, zakřičel. Aha, tak ty jsi křesťan. Odpověděl jsem. Ano, jsem křesťan. Výsměšný smích mi zazněl v odpověď, přeběhl mi vysoko nad hlavou, vzdaloval se, a pomalu zhasínal tam dole v noci. A nestydíš se být křesťanem? Zakřičel hlas. Mlčel jsem skloněn nad koňský krk, obličej ponořen do hřívy. Proč neodpovídáš? Zakřičel hlas. Mlčel jsem, dívaje se, jak se obzor pomalu vyjasňuje. Zlatavé světlo, průhledné jako skořápka vejce, se pomalu šířilo po nebi. Bylo to opravdu vejce, tam dole se rodilo, pomalu vylézalo ze země, pomalu vyvstávalo z hlubokého a černého hrobu země. Proč mlčíš? Zakřičel hlas. A já jsem zaslechl šum. Přeběhl mi kdysi vysoko nad hlavou. Bylo to jako když vítr pohybuje větvemi. Zaslechl jsem šeptání, znělo jako šum listů ve větru a vzteklý smích a tvrdá slova se rozběhla k černému nebi. Něco jako křídlo se mi dotklo obličeje. Jistě to byli ptáci, byli to velcí černí ptáci, snad havrani probuzení ze spánku se rozlétali, prchali roztahující tučná černá křídla. Kdo jste, volal jsem, pro lásku boží odpovězte mi. Měsíční svit se šířil po obloze. Bylo to opravdu vejce. Rodilo se tam dole v klínu noci. Pomalu se zvedalo nad obzor. Pomalu jsem viděl, jak stromy lemující cestu vycházejí z noci a rýsují se proti pozlacenému nebi a uviděl jsem černé stíny, které se pohybovaly tam nahoře ve větvích. Výkřik hrůzy se mi vydral z hrdla. Byli to ukřižovaní lidé. Byli to lidé přibití ke kmenům stromů, paže roztaženy do kříže, nohy přeloženy a přibity ke kmenu dlouhými hřeby nebo přivázány drátem otočeným kolem kotníků. Některým padala hlava na prsa, jiní pozvedali obličej a dívali se na rodící se měsíc. Mnozí byli oblečeni do černých židovských kaftanů, jiní byli nazí a hněď jejich těl svítila v chladném světle měsíce. Podoben zduřelému vejci života, jaké v etruských pohřebištích v Tarkinii mrtví podepírají dvěma prsty, symbolu plodnosti a věčnosti, vystupoval ze země měsíc, vznášel se na nebi, bílý a chladný jako vejce, ozařoval vousaté obličeje, čarň kolem očí,
rozevřená ústa a pokroucené údy ukřižovaných. Nadzvednul jsem se ve třmenech a natáhl jsem ruce k jednomu z nich. Nechty jsem se snažil vyrvat hřeby, které jim prorážely nohy. Hlasy plné pohrdání se však kolem mě zvedly a ukřižovaný zařval: "Nedotýkej se mě, prokladče!" "Nechci vám ublížit," křičel jsem. "Pro lásku boží, nechte mě, abych vám pomohl." Hrozný smích běžel od stromu ke stromu, od kříže ke kříži. A viděl jsem hlavy kývat se sem a tam, viděl jsem pohybovat se zarostlé brady. Ústa se otevírala a zavírala a slyšel jsem skřípot zubů. "Pomoci nám?" křičel hlas z hůry. "A proč? Snad proto, že k nám cítíš útrpnost? Protože jsi křesťan? Tak odpověz. Protože jsi křesťan? A myslíš si, že je to dostatečný důvod? Máš s námi útrpnost, protože jsi křesťan?" Mlčel jsem a hlas začal znovu a silněji. "Ti, kteří nás přibili na kříž, nejsou snad křesťany jako ty? Jsou to snad psi, koně nebo krysy, ti, kteří nás přibili k těmto stromům? Ach, křesťan." Skláněl jsem hlavu na koňský krk a mlčel. "Tak odpověz, jakým právem nám chceš přijít na pomoc? Jakým právem chceš mít s námi útrpnost?" "Nebyl jsem to já," křičel jsem. "Nebyl jsem to já, kdo vás přibil na stromy. Nebyl jsem to já." "Vím," řekl hlas s nepopsatelným přízvukem něhy a nenávisti. "Vím. To byli ti druzí. To byli ti druzí jako ty." V té chvíli dolehlo zdaleka zasténání. Byl to hlasitý a silný nářek. Byl to mladý pláč, přerušovaný vzlikotem smrti, a poté mumlání začalo doléhat až k nám. Běželo od stromu ke stromu. Udýchané hlasy volali: "Kdo to je? Kdo to je, kdo to tam umřel?" A jiné naříkavé hlasy odpovídaly postupujíce od kříže ke kříži až k nám. "David. Samuelův David. David, syn Samuelův. David, David, David." Spolu s tímto od stromu ke stromu opakovaným jménem přicházel zadržovaný vzlikot, křehký a chraptivý pláč a steny a spílání, křik plný bolesti a vzteku. "Byl to ještě chlapec," řekl hlas. Zvedl jsem oči a ve světle měsíce, který nyní už stál vysoko v bílém a chladném zrcadle vejce vznášejícího se na temném nebi, jsem spatřil toho, kdo ke mně mluvil. Byl to nahý člověk, muž s obličejem ze stříbra, vyzáblý a vousatý, paže měl roztažené do kříže a ruce přibité ke dvěma silným větvím, rostoucím přímo z kmene stromu. Upřeně se na mě díval blízkajícíma se očima a pojednou zakřičel: "Co je to za slitování, to vaše? Co chceš, abychom si počínali s vaším slitováním? Pliváme na ně, na to vaše slitování. Já napliváju, já napliváju. Pliju na ně." "Pro lásku boží," křičel jsem, "neodhánějte mě. Nechte mě, abych vás sejmul z vašich křížů. Neodstrkujte mou ruku, je to ruka člověka." Zlý smích zazněl kolem. Slyšel jsem sténat ty větve nad hlavou. Děsný šum běžel listím. "Ach," křičel ukřižovaný, "slyšeli jste? Chce nás sejmout z kříže. A nehanbí se. Vy nečistá křesťanská raso. Mučíte nás, přibíjíte nás na stromy a pak nám přijdete nabídnout svou útrpnost. Chtěli byste zachránit duši, co? Máte strach z pekla." "Neodhánějte mě," křičel jsem. "Neodstrkujte mou ruku, pro lásku boží. Chceš nás sejmout z kříže?" řekl ukřižovaný temným a smutným hlasem. "A co potom? Němci nás pozabíjejí jako psy.

ou do koňského krku. Křižování mlčeli, slyšel jsem je dýchat. Chraptivý sykot jim unikal mezi sevřenými zuby. Cítil jsem na sobě tíhu jejich pohledů, cítil jsem, jak mi jejich palčivé oči spalují obličej zaplavený slzami, jak mi pronikají hluboko do srdce. Zabij mě, jestliže mě lituješ, křičel ukřižovaný. Střel mě do hlavy, střel mě do hlavy, slituj se nade mnou, pro lásku boží zabij mě, ach, zabij mě, pro lásku boží. S bolestí a v pláči, jen s námahou pohybuje pažemi, na níž mi ležela obrovská tíha, položil jsem ruku k boku, uchopil pažbu pistole. Pomalu jsem zvedl loket, vytáhl pistoli z pouzdra, postavil jsem se ve třmenech, levicí jsem se zachytil hřívy, abych nesklouzl ze sedla, tak jsem byl sláb. Ohlušen a zdrcen hrůzou, pozvedl jsem pistoli a namířil jsem ukřižovanému do tváře. A v tom okamžiku jsem se na něj podíval. Viděl jsem černou díru jeho bezzubých úst, křivý nos s chřípím plným usazené krve, rozcuchanou bradu a černé, blízkavé oči. Ach, prokladče, zakřičel ukřižovaný, to je tedy to vaše slitování, nic jiného neumíte dělat s babělci. Přibijete nás na stromy a pak nás zabijte ranami do hlavy. Takové je tedy vaše slitování s babělci. A dvakrát, třikrát mi plivl do obličeje. Klesl jsem zpět do sedla a hrozný smích zatím běžel od stromu ke stromu. Kůň, povzbuzen ostruhami, se rozběhl vpřed, dal se do klusu a já jsem se skloněnou hlavou a oběma rukama se držel hrušky sedla, abych nespadl, projel pod ukřižovanými a každý z nich po mně plival a křičel: zbabělče, prokladý křesťane. Cítil jsem, jak mi plivance padají na obličej a na ruce a zatínal jsem zuby, skloněn nad koňský krk v dešti plivanců. Tak jsem se dostal až do Dorogého a spadl ze sedla do náruče několika italským vojákům, kteří byli v té stepi ztracené vsi posádkou. Byli to kavaleristi z lidického regimentu a velel jim podporučík od někud z Lombardie, mladičký, skoro ještě dítě. V noci mi stoupla horečka a až do rána jsem blouznil. Mladý důstojník u mě bděl. Nevím, co jsem v horečkách volal, když jsem však znovu přišel k vědomí, řekl mi, že na hrozném osudu o něch nešťastníků nenesu žádnou vinu a že právě toho rána německá hlídka zastřelila nějakého vesničana, když ho přistihla, jak dává ukřižovaným pít. Začal jsem křičet: nechci už být křesťan, křičel jsem. Hnusí se mi být křesťanem, zbabělým křesťanem. A házel jsem sebou, aby mě pustili, abych mohl jít a dát napít těm nešťastníkům, avšak důstojník a dva jeho muži mě pevně drželi na lůžku. Dlouho jsem se bránil, dokud jsem neomdlel. Když jsem se probral k vědomí, byl jsem znovu přepaden vysokou horečkou a blouznil jsem celý den i následující noc. Příštího dne jsem zůstal na lůžku příliš sláb, abych mohl vstát. Oknem jsem se díval na bílé nebe nad žlutou stepí, na zelené mraky vzadu za obzorem. Naslouchal jsem hlasům sedláků, vojáků, kteří chodili před plotem zahrady. Toho večera mi mladý důstojník řekl, že proti těmto hrozným věcem nemůžeme nic dělat a že se tedy musíme snažit zapomenout na ně. Nechceme-li se zbláznit. A dodal, že kdybych se cítil líp, doprovodil by mě příštího dne na prohlídku do rožského kolchozu a slavné koňské stáje. Poděkoval jsem mu za jeho ochotu a řekl jsem, že se chci co nejdříve vrátit do Konstantinovky. Třetího dne jsem stál z lůžka a s mladým důstojníkem jsem se rozloučil. Vzpomínám si, že jsem ho objal a objíma jeho, že jsem se chvěl. Třeba, že jsem byl vyčerpán,
Vylezl jsem do sedla.

0: a doprovázen dvěma jezdci, odjel jsem brzy odpoledne do Konstantinovky. Vyjeli jsme ze vsi drobným klusem. Když jsme se dostali na cestu lemovanou alejemi stromů, zavřel jsem oči, zatěl koni ostruhy a tryskem jsem se rozjel mezi dvě hrozné řady ukřižovaných. Seděl jsem skloněný nad sedlem, se zavřenýma očima, zatínal jsem zuby. Pak jsem přitáhl koni otěže. Co znamená toto ticho? Křičel jsem. Proč je tu ticho? Poznal jsem to ticho. Otevřel jsem oči a rozhlédl jsem se. Ti strašliví Kristové viseli nehybně na svých křížích, měli vytřeštěné oči, do kořán otevřená ústa a upřeně se na mě dívali. Černý vítr běhal sem a tam po stepi jako černý kůň, pohyboval hadry, které zakrývaly ta ubohá, zmučená a pokroucená těla. Pohyboval listy stromů, z větve se však neozval ani ten nejmenší šelest. Černí havrani seděli nehybní, mrtví na ramenou a upřeně se na mě dívali. To ticho bylo hrozné. Světlo bylo mrtvé, vůně trávy, barva listů, kamenů, oblaků putujících po šedivém nebi, na dně nezměněného, prázdného, ledového ticha. Všechno bylo mrtvé. Pobídl jsem koně a ten se rozběhl. Prchal jsem v pláči a křiku stepí v černém větru, který v jasném dni pobíhal sem a tam jako slepý kůň.
1: Milan Kundera, Falešný autostop.
2: Rafička na měřiči benzínu klesla najednou k nule a mladý řidič dvousedadlového osobního auta prohlásil, že je to k vzteku, kolik to auto žere. Jenom abychom zas nezůstali stát bez benzínu, prohlásila dívka, asi 22letá, a připomněla řidiči několik míst na mapě vlasti, kde se jim to již stalo. Mladík odpověděl, že si nedělá starosti, protože cokoliv zažije s ní, má pro něho půvab dobrodružství. Dívka oponovala, pokud jim došel uprostřed cesty benzín, bylo to prý vždycky dobrodružství pouze pro ni, protože mladík se schoval a ona musela zneužívat svého půvabu. Stopnout auto, nechat se odvést k nejbližší pumpě, znovu stopnout auto a vrátit se s kanistrem zpět. Mladík se otázal dívky, zda šoféři, kteří ji vezli, byli tak nepříjemní, že mluví o svém úkolu jako o příkoří. Odpověděla s neobratnou koketností, že byli někdy velice příjemní, ale co prý z toho měla, když byla obtížena kanistrem a musela se s nimi rozloučit dřív, než si stačila něco začít. Mizero, řekl mladík. Dívka prohlásila, že není mizera ona, nýbrž právě on. Bůh ví, kolik dívek ho zastavuje na silnici, když jezdí autem sám. Mladík vzal za jízdy dívku kolem ramen a políbil ji lehce na čelo. Věděl, že ho má ráda a že na něho žárlí. Žárlivost není ovšem nijak příjemná vlastnost, ale není-li jí nadužíváno, je-li spojena se skromností. Má v sobě kromě své nepohodlnosti i cosi dojemného. Mladík si to aspoň myslel. Protože mu bylo pouze 28 let, zdálo se mu, že je stár a poznal vše, co může muž u žen poznat. Na dívce, která seděla vedle něho, oceňoval právě to, co dosud u žen poznal nejméně, její čistotu. Rafička byla už na nule, když mladík zahlédl vpravo tabuli, která oznamovala černou kresbou pumpy, že benzinová stanice je vzdálena 500 metrů. Dívka sotva stačila prohlásit, že jí spadl kámen ze srdce a mladík už dával směrovku doleva a vjížděl na prostranství před pumpami. Musel však zastavit na kraji, protože u pumpy stál objemný vůz s velkou plechovou nádrží a tlustou hadicí napájel pumpu benzínem. To si počkáme, řekl mladík dívce a vystoupil z auta. Jak to bude dlouho trvat? Zvolal na chlapíka v montérkách. Minutku, odpověděl chlapík a mladík řekl, tu minutku znám. Chtěl si sednout zase do vozu, ale viděl, že dívka vystoupila druhými dvířky také. Já si zatím odskočím, řekla.
0: Kam pak?
2: Zeptal se mladík schválně, protože chtěl vidět dívčiny rozpaky. Znal se s ní už celý rok a dívka se stále ještě uměla před ním stydět. A on okamžiky jejího studu velmi miloval. Jednak proto, že se jimi odlišovala od žen, s kterými se stýkal před ní, jednak proto, že věděl o zákonu obecné pomíjivosti, který mu činil vzácným i stud jeho dívky. Dívka opravdu neměla ráda chvíle, kdy musela za jízdy, mladík jezdíval často mnoho hodin bez zastávky, prosit o malé zastavení někde u lesíka. Měla na něho vždycky vztek, když se s hraným údivem ptal, proč má zastavovat. Věděla, že její stud je směšný a staromódní. Mnohokrát si ověřila ve svém zaměstnání, že se jí pro její choulostivost smějí a schválně ji provokují. Vždycky se už předem styděla za to, že se bude stydět. Často toužila potom, aby se uměla cítit ve svém těle volně, bezstarostně a neúzkostně, tak, jak to uměla většina žen kolem ní. Vymyslela si pro sebe i zvláštní výchovné přesvědčování. Opakovala si, že každý člověk dostane při narození jedno z milionů nachystaných těl, jako by dostal přidělenu jednu z milionů místností v nesmírném hotelu. Že tělo je tedy nahodilé a neosobní, že je to jen propůjčená a konfekční věc. Takhle si to všelijak opakovala, ale cítit tak nikdy neuměla. Ten dualismus těla a duše jí byl cizí. Byla sama příliš svým tělem a proto je pociťovala vždycky úzkostně. S takovou úzkostlivostí přistupovala i k mladíkovi, kterého poznala před rokem a s kterým byla šťastná snad právě proto, že nikdy neodděloval její tělo od její duše a mohla s ním žít celé. V té nerozpolcenosti bylo štěstí, jenomže za štěstím hned číhá podezření a dívka jich byla plna. Často jí třeba napadlo, že jiné ženy, ty neúzkostlivé, jsou přitažlivější a svůdnější a že mladík, který se netajil, že tento typ žen dobře zná, jí někdy za takovou ženou odejde. Mladík sice prohlašoval, že je jich na celý život přesycen, ale ona věděla, že je dosud mnohem mladší, než si myslí. Chtěla, aby byl celé její a ona celé jeho, ale často se jí zdálo, že čím víc usiluje dát mu vše, tím víc mu cosi upírá. Právě to, co člověku dává láska nehluboká a povrchní, co člověku dává flirt. Trápila se tím, že neumí být kromě vážnosti i lehkovážná. Ale tentokrát se netrápila a vůbec na nic takového nepomyslela. Bylo jí dobře. Byl první den jejich dovolené, 14denní dovolené, na kterou soustředila celý rok svou touhu. Byla modrá obloha. Celý rok myslela s hrůzou na to, bude-li opravdu modrá obloha. A on byl s ní. Na jeho kampak zrudla a odběhla beze slova od auta. Obešla stanici, která stála na kraji silnice, zcela o samotě obklopena poli. Asi 100 metrů odtud, ve směru jejich další cesty, začínal les. Vydala se k němu. Ztratila se v něm za keříčkem a po celou dobu v sobě hýčkala pocit pohody. I radost z přítomnosti milovaného muže se dá totiž nejlépe prožít o samotě. kdyby byla jeho přítomnost nepřetržitá, vlastně by byla přítomna jen svým ustavičným míjením. Zadržet je jí možno jen ve chvilkách osamění. Potom vyšla z lesa na silnici. Bylo odtud vidět stanici. Kamion z nádrží již odjížděl. Osobní auto se sunulo k červené věžičce pumpy. Dívka se dala po silnici dál a jen chvíle mi se ohlédla, zda už nejede. Pak je uviděla. Zastavila se a začala na ně mávat tak, jak mávají na cizí auto stopaři. Auto přibrzďovalo a zastavilo těsně u dívky. Mladík se naklonil k okénku, vytočil je dolů, usmál se a zeptal se: kam byste chtěla, slečno? Jedete do Bystrice? Zeptala se dívka a koketně se na něho usmála. Prosím, posaďte se, otvíral mladík dveře. Dívka usedla a auto se rozjelo. Mladík byl vždycky rád, když byla jeho dívka veselá. Nebývalo to tak často. Měla dost obtížné zaměstnání, nevrlé prostředí, mnoho přesčasových hodin bez náhradního volna, doma nemocnou matku, bývala unavená. Nevynikala ani zvlášť dobrými nervy, ani sebejistotou a propadala snadno úzkostem i strachu. Dovedl proto přivítat každý projev její veselosti s něžnou starostlivostí pěstouna. Usmál se na ní a řekl: mám dnes štěstí, jezdím autem už 5 let, ale tak hezkou stopařku jsem nikdy nevezl. Dívka byla mladíkovi za každou jeho lichotku vděčna. Chtěla se chvíli pozdržet v jejím teple a proto řekla: lhát umíte dobře. Vypadám jako lhář? Vypadáte, že rád lžete ženám, řekla dívka a v jejich slovech byl mimoděk trochu staré úzkosti, protože opravdu věřila, že její mladík lže rád ženám. Mladíka dívčiny žárlivosti už někdy zlobívaly, ale tentokrát je mohl lehce pominout, protože věta přece neplatila jemu, nýbrž neznámému řidiči. A tak se jenom banálně zeptal: vadí vám to? Kdybych s vámi chodila, tak by mi to vadilo, řekla dívka a byl to jemný pedagogický vzkaz mladíkovi. Ale konec věty už platil jenom cizímu řidiči. Vás neznám, tak mi to nevadí. Na vlastním muži ženě vždycky vadí mnohem víc věcí než na cizím. To byl zas jemný pedagogický vzkaz mladíka dívce. Takže vzhledem k tomu, že jsme si cizí, mohli bychom si dobře rozumět. Dívka úmyslně nechtěla rozumět pedagogické narážce a proto se teď obrátila výhradně jenom k neznámému řidiči. Co z toho, když se za chvíli rozejdem? Proč? Zeptal se mladík. V Bystrici přece vystoupím. A co když vystoupím s vámi? Dívka se po těchto slovech na mladíka poohlédla a zjistila, že vypadá přesně tak, jak si ho představuje v nejtrýznivějších hodinách žárlení. Zděsila se, jak s ní, neznámou stopařkou, lichotivě koketuje a jak mu to sluší. Odsekla mu proto se vzdorovitou provokativností: co vy byste se mnou, prosím vás, dělal? S tak krásnou ženou bych se moc nerozmýšlel, co dělat, řekl mladík dvorně a mluvil v té chvíli zase mnohem víc ke své vlastní dívce než k postavě stopařky. Ale dívce bylo, jako by ho v té lichotné větě přistihla, jako by na něm podvodným trikem vyloudila přiznání. Pocítila k němu krátkou prudkou zášť a řekla: neděláte si moc velké oči? Mladík se podíval na dívku. Její vzdorovitá tvář zdála se mu být plna křeči. Pocítil k dívce lítost a zatoužil po jejím známém, obvyklém pohledu, o němž říkával, že je dětský a prostý. Nahnul se k ní, objal ji rukou kolem ramen a řekl tiše jméno, kterým ji obvykle oslovoval a kterým chtěl nyní zrušit hru. Ale dívka se mu vyvinula a řekla: berete to nějak moc zprudka? Odstrčený mladík řekl: promiňte, slečno. A díval se mlčky před sebe na silnici. Lítostivá žárlivost opustila však dívku tak rychle, jako ji přepadla. Měla přece rozum a věděla dobře, že to vše je pouhá hra. Přišlo jí teď dokonce trochu směšné, že muže odstrčila z žárlivého vzteku. Nebylo by jí milé, kdyby to poznal. Měla naštěstí zázračnou schopnost měnit dodatečně smysl svých činů. Využila tedy této schopnosti a rozhodla se, že ho odstrčila ne ze zlosti, ale proto, aby mohla pokračovat dál ve hře, která svou rozmarností se tak dobře hodí k prvnímu dni dovolené. Byla tedy opět stopařkou, která právě odstrčila dotěrného řidiče jen proto, aby zpomalila dobývání a dodala mu více dráždivosti. Pootočila se k mladíkovi a řekla mazlivě: já vás, pane, nechtěla urazit. Odpusťte mi, už se vás nedotknu, řekl mladík. Měl na dívku vztek, že ho neposlechla a odmítla být sama sebou, když potom zatoužil. A když dívka tedy trvala nadále na své masce, přenesl mladík svou zlost na cizí stopařku, kterou představovala. A tak najednou objevil charakter své role. Přestal s galantnostmi, jimiž chtěl oklikou lichotit své dívce, a začal hrát muže tvrdého, obracejícího se k ženám spíš hrubšími stránkami mužství, vůlí, sarkazmem, sebevědomím. Tato role byla docela protikladná mladíkovu starostlivému přístupu k dívce. Než ji poznal, choval se sice k ženám skutečně spíš drsně než jemně, ale démonicky tvrdému muži se nepodobal nikdy, protože nevynikal ani silou vůle, ani bezohledností. Nepodobal-li se mu však, tím víc se mu kdysi toužil podobat. Je to zajisté touha dost naivní, ale co naplat, dětinské touhy odolávají všem nástrahám dospělého ducha a přežívají ho často do hlubokého stáří. A ta dětinská touha využila rychle příležitosti vtělit se do nabídnuté role. Dívce byla mladíkova sarkastická odměřenost velice vhod. Osvobozovala ji od ní samé. Ona sama to byla přece především žárlivost. Ve chvíli, kdy přestala vedle sebe vidět mladíka galantně svádějícího a uviděla jeho nepřístupnou tvář, její žárlivost se utišila. Dívka mohla zapomenout na sebe samu a oddat se své roli. Své roli? Jaké? Byla to role ze špatné literatury. Stopařka zastavila auto ne proto, aby se svezla, ale aby svedla muže, který v autu jel. Byla to prohnaná svůdkyně, výborně disponující svými půvaby. Dívka vklouzla do té pitomé románové postavičky s lehkostí, která ji samu v zápětí překvapila a okouzlila. A tak spolu jeli. Cizí řidič a cizí stopařka. Nic nechybělo mladíkovi v životě víc než bezstarostnost. Silnice jeho života byla narýsována s bezohlednou přísností. Zaměstnání se nevyčerpávalo jen 8 hodinami denně. Prosakovalo i do ostatního času povinnou nudou schůzí i domácím studiem. A prosakovalo pozorností nesčetných kolegů a kolegyň i do jeho časově chudičkého soukromí, které nikdy nezůstalo utajeno a stalo se ostatně už několikrát předmětem klepů i veřejného jednání. Ani 2 týdny dovolené neposkytly mu pocit osvobození a dobrodružství. Šedý stín přísné plánovanosti ležel i tu. Nouze o letní byty ho donucovala, že si musel zamluvit pokoj v Tatrách už před 5 rokem a že k tomu potřeboval doporučení od závodní rady svého podniku, jehož všudy přítomná duše o něm tedy nepřestala ani na chvíli vědět. Byl s tím vším smířen. Přesto ho však občas přepadala hrozná představa silnice, po které je hnán, na níž je všemi viděn a ze které nesmí odbočit. Ta představa se mu vybavila i nyní. Podivným krátkým spojením se mu stotožnila obrazná silnice se skutečnou silnicí, po níž jel, a toho přivedlo k náhlé střeštěnosti.
3: Kam jste říkala, že chcete jet? Zeptal se dívky.
2: Do Banské Bystrice, odpověděla.
3: A co pak tam budete dělat?
2: Mám tam schůzku.
3: S kým pak?
2: S jedním pánem. Auto přijíždělo právě na velké rozcestí. Řidič zmírnil rychlost, aby si mohl přečíst tabule označující směry. Pak odbočil doprava.
3: Co se stane, když na tu schůzku nepřijedete?
2: To byste měl na svědomí vy a musel byste se o mne postarat.
3: Vy jste si zřejmě nevšimla, že jsem odbočil na Nové Zámky.
2: Opravdu? Vy jste se zbláznil?
3: Nebojte se, já se o vás postarám, řekl mladík.
2: Hra rázem nabyla vyšší kvality. Auto se nevzdalovalo jen imaginárnímu cíli Banské Bystrice, ale i skutečnému cíli, k němuž ráno vyjelo, Tatrám a objednanému pokoji. Hraný život atakoval náhle život nehraný. Mladík se vzdaloval sám sobě a své přísné silnici, z níž dosud nikdy neodbočil stranou.
3: Ale vždyť jste říkal, že jedete do Nízkých Tater,
2: divila se dívka.
3: Jedu, slečno, kam se mi zachce. Jsem svobodný člověk a dělám to, co chci a co se mi zlíbí.
2: Když dojeli do Nových Zámků, začalo se už stmívat. Mladík tu nikdy nebyl a trvalo chvíli, než se tu zorientoval. Několikrát zastavil auto a ptal se kolem jdoucích, kde je hotel. Bylo tu několik rozkopaných ulic, takže jízda do hotelu, i když byl, jak všichni dotazovaní tvrdili, zcela blízko, vedla tolika oklikami a objížďkami, že to trvalo téměř 1/4 hodiny, než u něho konečně zastavili. Hotel vypadal nevábně, ale byl to jediný hotel ve městě a mladíkovi se už nechtělo jezdit dál. Řekl tedy dívce, počkejte, a vystoupil z auta. Když vystoupil, byl samozřejmě zase sám sebou a zdálo se mu mrzuté, že se na večer octl někde úplně jinde, než mínil. Tím mrzutější, že ho k tomu nikdo nenutil a že to vlastně ani on sám nechtěl. Vyčítal si střeštěnost, ale pak mávl rukou. Pokoj v Tatrách do zítřka počká a nemůže škodit, jestliže oslaví první den dovolené nějakou nepředvídaností. Prošel restaurací zakouřenou, zaplněnou, hlučnou a ptal se, kde je recepce. Poslali ho dozadu ke schodišti, kde za zasklenými dveřmi seděla obstarožní blondýna pod tabulí plnou klíčů. S potížemi získal klíč od jediného volného pokoje. I dívka, když osaměla, schodila ze sebe svou roli. Nepociťovala však mrzutost, že se octla v neočekávaném městě. Byla mladíkovi tak oddána, že nepochybovala nikdy o ničem, co udělal, a svěřovala mu s důvěrou hodiny svého života. Za to se jí znovu vynořila myšlenka, že snad právě tak jako teď ona čekávají na muže v jeho autě jiné ženy, s kterými se potkává na služebních cestách. Ale ku podivu ta představa tentokrát nijak nebolela. Dívka se totiž v zápětí usmála nad tím,
3: Jak je to krásné, že tou cizí ženou je nyní ona. Tou cizí, neodpovědnou a neslušnou ženou, jednou z těch, na které tolik žárlila. Zdálo se jí, že jim všem tím vypaluje rybník, že přišla na to, jak se zmocnit jejich zbraní, jak dát mladíkovi to, co mu až dosud dát neuměla. Lehkost, necudnost, nevázanost. Naplnili ji zvláštní pocit spokojenosti, že ona sama jediná má schopnost být všemi ženami a svého miláčka takto zcela, ona sama jediná, zaujmout a pohltit. Mladík otevřel dvířka auta a zavedl dívku do restaurace. V hluku, špíně a kouři objevil jediný volný stolek v koutě.
4: Tak jak se teď o mne postaráte? Zeptala se dívka vyzývavě. Co máte ráda jako aperitiv? Dívka nebyla moc na alkohol. Ještě tak pila víno a chutnal jí vermut. Tentokrát však řekla schválně: vodku. Výborně, řekl mladík a objednal vodku. Doufám, že se mi neopijete. A kdyby? Řekla dívka. Mladík neodpověděl a zavolal číšníka. Poručil dvě vodky a biftek k večeři. Číšník donesl za chvíli tácek s dvěma kalíšky a postavil ho před ně. Muž zvedl kalíšek a řekl: na vás.
3: Duchaplnější přípitek vás nenapadne?
4: Bylo tu něco, co muže začínalo na dívčině hře dráždit. Teď, když jí seděl tváří v tvář, pochopil, že to nejsou jen slova, co z ní dělá kohosi cizího, ale že je celá proměněná, v gestaci i v mimice, a že se podobá až nechutně věrně tomu modelu žen, který tak dobře znal a k němuž pociťoval lehký odpor. A tak, drže kalíšek v pozvednuté ruce, opravil svůj přípitek. Dobrá, nepřipiju tedy na vás, ale na vaše plemeno, v němž se tak zdařile spojuje to lepší ze zvířete a to horší z člověka. Myslíte tím plemenem všechny ženy? Ptala se dívka. Ne, myslím jen ty, které se podobají vám. Stejně mi nepřipadá moc vtipné srovnávat ženu se zvířetem. Dobrá, držel mladík pozvednutý kalíšek. Nepřipiju tedy na vaše plemeno, ale na vaši duši. Souhlasíte? Na vaši duši, která se rozsvěcuje, když se spouští z hlavy dolů do břicha a která zhasíná, když stoupá zase vzhůru do hlavy. Dívka zvedla kalíšek. Dobře, tak na mou duši, která se spouští do břicha. Ještě jednou se opravím, řekl mladík. Raději na vaše břicho, do kterého se spouští vaše duše. Na moje břicho, řekla dívka. A její břicho, když je teď výslovně pojmenovali, jako by odpovídalo na zavolání. Cítila každý milimetr jeho kůže. Pak přinesl číšník biftek a mladík objednal další vodku se sodou. Připili tentokrát na dívčina ňadra a rozhovor pokračoval dál v divném frivolním tónu. Mladíka dráždilo čím dál tím víc, jak dívka umí být tou lascivní slečnou. Když to tak dobře umí, pomyslel si, znamená to, že jí opravdu také je? Žádná cizí duše do ní přece nevstoupila odkud si z prostoru. To, co tu hraje, je ona sama. Snad je to ta část její bytosti, která je jindy držena pod zámkem a kterou teď záminka hry vypustila z klece. Dívka si možná myslí, že hrou zapírá sama sebe, ale není to právě naopak. Nestává se teprve ve hře sama sebou? Neosvobozuje se hrou? Ne, Naproti němu nesedí žádná cizí žena v těle jeho dívky. Je to jen jeho dívka, ona sama, nikdo jiný. Díval se na ní a cítil k ní rostoucí nechuť. Avšak nebyla to jen nechuť. Čím více se mu dívka psychicky vzdalovala, tím víc po ní fyzicky toužil. Cizota duše ozvláštnila dívčino tělo. Ba vlastně ona ho teprve učinila tělem. Jakoby až dosud existovalo pro mladíka v oblacích soucitu, něhy, starostlivosti, lásky a dojetí. Jakoby bylo ztraceno v těch oblacích. Ano, jakoby bylo tělo ztraceno. Mladíkovi se zdálo, že dnes poprvé vidí dívčino tělo. Po třetí vodce se sodou se dívka zvedla a koketně řekla: pardon. Mladík řekl: smím se vás zeptat, kam jdete, slečno? Vyčurat se, jestli dovolíte, řekla dívka a odcházela mezi stoly dozadu k plyšové plentě. Byla spokojená, jak ohromila mladíka slovem, které od ní přes veškeru jeho nevinnost nikdy neslyšel. Nic jí nepřipadalo lepším vystižením ženy, kterou hrála, než koketní důraz položený na zmíněné slovo. Ano, byla spokojená, byla v nejlepší míře. Hra ji strhovala, dávala jí pocítit, co dosud nepocítila. Třeba ten pocit bezstarostné neodpovědnosti. Ona, která se vždy obávala každého svého příštího kroku, cítila se náhle zcela uvolněná. Cizí život, v kterém se ocitla, byl život bez studu, bez životopisných determinací, bez minulosti i budoucnosti, bez závazků. Byl to život mimořádně svobodný. Dívka, jsouc stopařkou, směla vše. Vše jí bylo dovoleno. Cokoliv říkat, cokoliv dělat, cokoliv cítit. Šla sálem a uvědomovala si, jak je od všech stolů pozorována. I to byl nový pocit, který nepoznala. Neslušná radost z těla. Až dosud se v sobě nikdy neuměla beze zbytku zbavit té 14leté dívenky, která se stydí za svá prsa a má pocit nepříjemné neslušnosti, že jí vyčnívají z těla a jsou viditelná. I když byla pyšná na to, že je hezká a pěkně rostlá, byla ta pýcha vždy hned korigována studem. Tušila dobře, že ženská krása funguje především jako sexuální výzva a bylo jí to nepříjemné. Toužila, aby se její tělo obracelo jen k člověku, kterého miluje. Když si muži prohlíželi na ulici její poprsí, zdálo se jí, že tím pustoší i kus nejtajnějšího soukromí, které patří jen jí a jejímu milenci. Ale teď byla stopařkou, ženou bez osudu. Byla zbavena něžného pouta své lásky a začala si uvědomovat intenzivně své tělo. Cítila je tím dráždivěji, čím cizejší byly oči, které je pozorovaly. Už šla kolem posledního stolu a nějaký přiopilý muž, chtěje se pochlubit svým světáctvím, oslovil ji francouzsky: combien, mademoiselle? Dívka tomu rozuměla. Vypjala se a prožívala každý pohyb svých kyčlí. Zmizela za plentou. Byla to všechno divná hra. Ta podivnost byla například v tom, že mladík, i když se sám znamenitě vtělil do neznámého řidiče, nepřestával vidět v stopařce stále svou dívku. A právě to bylo trýznivé. Viděl svou dívku, jak svádí cizího muže. A měl tu trpkou výsadu být přitom. Vidět zblízka, jak vypadá a co mluví, když ho podvádí, když ho podváděla, když ho bude podvádět. Měl tu paradoxní čest být sám tím, s nímž je mu nevěrná. Bylo to o to horší, že ji víc zbožňoval, než miloval. Zdálo se mu vždycky, že její bytost je skutečná jen uvnitř hranic věrnosti a čistoty a že za těmito hranicemi prostě neexistuje, že by za těmi hranicemi přestala být sama sebou, jako voda přestává být vodou za hranicí varu. Když ji nyní viděl, jak překračuje se samozřejmou elegancí tu úděsnou hranici, naplňoval ho hněv. Dívka se vrátila ze záchodu a stěžovala si. Nějaký chlapík mi tam řekl, kombián, magmazel. Nedivte se, řekl mladík. Vždyť vypadáte jako děvka. Víte, že mi to vůbec nevadí? Měla jste s tím pánem jít. Mám tady přece vás. Můžete jít s ním po mně. Domluvte si to s ním. Nelíbí se mi. Ale v zásadě proti tomu nic nemáte. Mít za noc několik mužů. Proč ne? Když jsou hezcí, máte je raději po sobě? Nebo zároveň? Tak i tak, řekla dívka. Rozhovor zacházel do čím dál větších nehorázností. Dívku to mírně šokovalo, ale nemohla protestovat. I ve hře se skrývá pro člověka nesvoboda. I hra je pro hráče past. Kdyby to nebyla hra a seděli tu skutečně dva cizí lidé, stopařka by se už dávno mohla urazit a odejít. Ale ze hry není úniku. Mužstvo nemůže utéci před koncem ze hřiště. Šachové figurky nemohou uprchnout ze šachovnice. Hranice hřiště jsou nepřekročitelné. Dívka věděla, že musí přijmout jakoukoliv hru právě proto, že je to hra. Věděla, že čím bude hra extrémnější, tím více bude hrou a tím poslušněji ji musí hrát. A bylo marné přivolávat rozum a upozorňovat potřeštěnou duši, že musí od hry zachovat odstup a nebrat ji vážně. Právě proto, že to byla jen hra, duše se nebála. Nebránila se jí a narkoticky jí propadala. Mladík zavolal číšníka a zaplatil. Pak vstal a řekl dívce, můžeme jít. Kam pak? Předstírala dívka údiv.
5: Neptej se a běž, řekl mladík.
4: Jak to se mnou mluvíte? Jako s děvkou, řekl mladík. Šli po špatně osvětleném schodišti. Na odpočívadle pod prvním poschodím stála u záchodu skupina přiopilých mužů. Mladík chytil dívku zezadu kolem těla tak, že ji držel dlaní za prs. Muži kolem záchodku to viděli a začali pokřikovat. Dívka se chtěla vytrhnout, ale mladík ji okřikl: drž! Muži to kvitovali s obhroublou solidárností a adresovali dívce několik sprostých poselství. Mladík s dívkou došel do prvního poschodí a otevřel dveře do pokoje. Rozsvítil. Byl to úzký pokoj s dvěma postelemi, stolkem, židlí a umývadlem. Mladík zamkl dveře a obrátil se k dívce. Stála proti němu ve vzdorovitém postoji s drzou smyslností v očích. Mladík se na ní díval a snažil se zalascivním výrazem objevit známé dívčiny rysy, které něžně miloval. Bylo to, jako by se díval na dva obrazy vložené do jednoho kukátka. Na dva obrazy položené na sebe a prosvítající skrze sebe. Ty dva prosvítající obrazy mu říkali, že v dívce je vše, že její duše je strašně amorfní, že se do ní vejde věrnost i nevěra, zrada i nevinnost, koketnost i cudnost. Ta divoká směsice mu připadala hnusná, jak pestrost smetiště. Oba obrazy stále prosvítaly jeden přes druhý a mladík chápal, že dívka se jen na povrchu odlišuje od jiných, ale ve svých rozsáhlých hlubinách je stejná jako jiné ženy. Plná všech možných myšlenek, pocitů, neřestí, které dávají zapravdu všem jeho tajným pochybám a žárlivostem. Že dojem kontur, které ji vymezují jako individualitu, je jen klam, jemuž podléhá ten druhý, ten, kdo se dívá, on. Zdálo se mu, že ta dívka, tak jak ji miloval, byla jen výtvorem jeho touhy, jeho abstrakce, jeho důvěry, a že skutečná dívka stojí teď před ním a je beznadějně cizí, beznadějně jiná, beznadějně mnohoznačná. Nenáviděl ji. Na co čekáš? Svlékni se, řekl. Dívka naklonila koketně hlavu a řekla, musí to být? Tón, jímž to řekla, zdál se mu velice známý. Zdálo se mu, že mu to kdysi dávno řekla nějaká jiná žena, jenomže už nevěděl, která. Toužil ji ponížit. Ne stopařku, ale vlastní dívku. Hra splynula se životem v jedno. Hra na ponižování stopařky se stala jen záminkou pro ponižování dívky. Mladík zapomněl, že hraje. Nenáviděl prostě ženu, která stála před ním. Díval se na ní upřeně a vytáhl z náprsní kapsy 50 korun. Podával jí dívce. Stačí? Dívka vzala 50 korun a řekla, na moc mne neoceňujete. Mladík řekl, za víc nestojíš. Dívka se přivinula k mladíkovi. Takhle na mne nemůžeš. Na mne musíš trošku jinak. Musíš se trošku snažit. Objímala ho rukama a natahovala se ústy k jeho ústům. Položil jí na ústa prsty a jemně ji odstrčil. Řekl, líbám se jenom se ženami, které mám rád. A mě nemáš rád? Ne. Koho máš rád? Co je ti potom? Svlékej se. Nikdy se tak nesvlékala. Plachost, pocit vnitřní paniky, střeštěnost, to všechno, co vždycky pociťovala, když se před mladíkem svlékala a nemohla se krýt tmou, to všechno bylo pryč. Stála tu před ním sebevědomá, drzá, osvětlená a překvapená, kde najednou objevila dosud neznámá gesta pomalého, dráždivého svlékání. Vnímala jeho pohledy, odkládala mazlivě každou část oděvu a vychutnávala jednotlivá stádia obnažení. Ale pak stála před ním pojednou úplně nahá a v té chvíli jí projelo hlavou, že tady už veškerá hra končí. Že tak, jako svlékla šaty, svlékla i přetvářku a je teď nahá, což znamená, že je teď sama sebou. A mladík k ní musí přistoupit a udělat gesto, kterým všechno smaže a za kterým už bude následovat jen jejich nejdůvěrnější milování. Stála tedy před mladíkem nahá a přestala v té chvíli hrát. Octla se v rozpacích a na její tváři se objevil úsměv, který náležel opravdu jen jí, plachý a zmatený. Jenomže mladík k ní nepřistoupil a nesmazal hru. Nepostřehl důvěrně známý úsměv. Viděl před sebou jen cizí krásné tělo své vlastní dívky, kterou nenáviděl. Nenávist opláchla jeho smyslnost ze všeho citového nánosu. Chtěl chtěla k němu přistoupit, ale řekl jí: zůstaň stát, kde jsi. Chci tě dobře vidět. Toužil teď jen potom jednat s ní jako s placenou děvkou. Jenomže mladík neměl nikdy žádnou placenou děvku a představy o nich mu zprostředkovávala jen literatura a vyprávění. Obrátil se tedy do těch představ a první, co tam uviděl, byla žena v černém spodním prádle a černých punčochách, tančící na lesklé desce klavíru. V hotelovém pokojíku klavír nebyl. Byl tu jen stolek přistavený ke zdi, nevelký, přikrytý lněným ubrusem. Poručil dívce, aby na něj vylezla. Dívka udělala prosebné gesto, ale mladík řekl: dostala jsi zaplaceno. Když viděla v mladíkově pohledu neúplatnou posedlost, snažila se pokračovat dál ve hře, i když už nemohla a neuměla. Se slzami v očích vylezla na stůl. Deska byla velká sotva metr krát metr a jedna noha byla o maličko kratší. Dívka stojící na stole měla pocit vratkosti. Ale mladík byl spokojen s nahou postavou, která se teď tyčila nad ním, a její stydlivá nejistota jen podněcovala jeho rozkazovačnost. Chtěl to tělo vidět ve všech polohách a ze všech stran, tak, jak si představoval, že je viděli a budou vidět i jiní muži. Byl sprostý a lascivní. Říkal jí slova, která od něho v životě neslyšela. Chtěla se vzepřít, chtěla utéci ze hry. Nazvala ho křestním jménem, ale on ji hned okřikl, že nemá právo ho nazývat tak důvěrně. A tak nakonec ve zmatku a vnitřním pláči poslouchala. Předkláněla se i dřepala podle mladíkových přání. Salutovala a zase se kroutila v bocích, aby mu předvedla twist. Tehdy při trochu prudším pohybu sklouzl pod její nohou ubrus a málem upadla. Mladík ji zachytil a strhl na postel. Spojil se s ní. Zradovala se, že konečně alespoň nyní skončí nešťastná hra a budou to zase oni dva. Takoví, jací byli a měli se rádi. Chtěla se k němu přisát ústy, ale mladík ji odstrčil hlavu a opakoval, že líbá jen ženy, které má rád. Rozplakala se hlasitě, ale ani pláč jí nebyl dopřán, protože mladíkova zuřivá vášeň si postupně získávala její tělo, které pak umlčelo nářek její duše. Na loži byla proti sobě brzy dvě těla dokonale spojená, smyslná a sobě cizí. Bylo to nyní právě to, čeho se dívka celý život nejvíce děsila a čemu se úzkostlivě vyhýbala. Milování bez citu a bez lásky. Věděla, že přestoupila zakázanou hranici, ale pohybovala se za ní nyní už bez odmluv a v plné účastnosti. Jenom kdesi daleko v koutku svého vědomí pociťovala hrůzu nad tím, že nikdy neměla takovou rozkoš a tolik rozkoše jako právě tentokrát za tou hranicí. Pak všecko skončilo. Mladík se zvedl z dívky a sáhl po dlouhé šňůře, která visela nad postelí. Zhasl světlo. Nechtěl vidět dívčinu tvář. Věděl, že hra skončila, ale nechtělo se mu vracet do obvyklého vztahu k dívce. Bál se toho návratu. Ležel teď ve tmě vedle dívky a ležel tak, aby se jejich těla nedotýkala. Po chvíli uslyšel tiché vzlikání. Dívčina ruka se nesměle dětsky dotkla jeho ruky. Dotkla se, stáhla, zase se dotkla. A pak se ozval prosebný vzlikavý hlas, který ho oslovil důvěrným jménem a říkal: já jsem já. Já jsem já. Mladík mlčel, nehýbal se a uvědomoval si smutnou bezobsažnost dívčina tvrzení, v němž neznámé se definuje týmž neznámým. A dívka přešla brzy ze vzlikotu do hlasitého pláče a tu jímavou tautologii opakovala ještě nesčetněkrát. Já jsem já. Já jsem já. Já jsem já. Mladík začal přivolávat na pomoc soucit. Musil ho přivolávat zdálek, protože na blízku nikde nebyl, aby mohl utišit dívku. Bylo před nimi ještě 13 dnů dovolené.

0: Nevím proč, řekla Joyce Lempriérová, ale tenhle příběh vám nevyprávím ráda. Stal se už před delším časem, abych byla přesná, před 5 lety. Ale od té doby mi nejde z hlavy. Ten úsměvný, jasný dojem na povrchu a pod ním skrytá hrůza. A je zvláštní, že obrázek, který jsem tehdy malovala, je prostoupen stejnou atmosférou. Když se na něj zpočátku díváte, je to jen hrubá črta příkré konvelské uličky prozářené sluncem, ale po delším pozorování jakoby do obrazu vstupovalo něco zlověstného. Nikdy jsem ho neprodala, ale nikdy se na něj nedívám. Mám ho v koutě ateliéru obrácený ke zdi. Místo, o němž vyprávím, se jmenuje Red Hole. Je to zajímavá konvelská rybářská vesnička, velmi malebná, snad až příliš. Naaranžované starodávné prostředí, krámky, kde děvčata smykády v pracovních pláštích malují barvami na pergamen staré průpovídky. Je to hezké a kuriozní, ale úmyslně kuriozní.
1: Jako bych to neznal, bručel Raymond West. To mají na svědomí ty zájezdové autokary. Žádná malebná vesnice není před nimi jistá, ať k ní vedou sebeužší cesty.
0: Joyce přikývla. Ano, do Red Hole vedou také úzké cesty a příkré jako skalní stěna. Tak abych pokračovala. Přijela jsem do Cornwallu na 14 dní, chtěla jsem tam malovat. V Red Hole je stará hospoda u Zlatého erbu. Má to být jediný dům, který zůstal nezbořen, když Španělé někdy počátkem 16. století bombardovali vesnici.
1: Bombardovat nemohli, řekl káravě Raymond West. Musíš být historicky přesná, Joyce.
0: Tak dobrá. Vylodili tedy prostě děla někde na pobřeží, stříleli z nich a rozbili všechny domy. To už je vedlejší. Ta hospoda bylo krásné staré stavení s krytým vchodem na 4 sloupech. Našla jsem si velmi pěkné místečko a právě jsem se chystala pustit se do práce, když se na kopci objevilo auto a plazilo se v zatáčkách dolů. Samozřejmě, že zastavilo před hospodou, zrovna tam, kde mi nejvíc překáželo. Vystoupili z něho 2 lidé, muž a žena. Nijak zvlášť jsem si jich nevšimla. Pamatuji si jen, že ona měla světle fialové plátěné šaty a klobouk stejné barvy. Muž za chvíli vyšel zase ven a k mé velké radosti zajel s autem dolů k přístavišti a nechal je tam stát. Pak šel pomalu kolem mě zpátky do hospody. V tu chvíli se přihnalo zhora další zatracené auto a z něho vyhlédla žena v tak křiklavých kretonových šatech, jaké jsem v životě neviděla. Byly, myslím, potištěny rudými pryšcovými květy. Na hlavě měla velikánský slaměný klobouk, takový ten kubánský, právě tak křiklavě červený. Nezůstala stát před hospodou, ale odjela dolů k prvnímu autu. Vystoupila a tu ji ten muž uviděl a úžasle vykřikl: Carol, pro pána krále, kde jste se tu vzala? To je ale překvapení potkat vás v téhle zapadlé díře. Neviděl jsem vás celou věčnost. Támhle je moje žena Marjorie, musíte se seznámit. Šli spolu nahoru k hospodě a ta druhá žena, která právě vyšla ze dveří, mířila směrem k ním. Tu ženskou Carol jsem jen zahlédla, jak šla kolem mě, ale všimla jsem si její silně napudrované brady a rudých planoucích úst. A jen mě tak napadlo, že z toho seznámení Marjorie velkou radost mít nebude. Marjorie jsem zblízka neviděla, ale z dálky vypadala málo elegantně, stydlivě a korektně. Samozřejmě.

Ježíškou podél útesu a sejde se s nimi u jeskyně, kam Dennis s Margery přivesluji ve člunu. Když jsem je tak slyšela mluvit o koupání, dostala jsem chuť také se vykoupat. To dopoledne bylo velmi horko a práce se mi zvlášť nedařila. A také jsem si myslela, že odpolední slunce bude mít lepší světelný efekt. Tak jsem si zbalila věci a vypravila se na malou pláž, kterou jsem sama objevila. Ležela právě na druhé straně od jeskyně. Báječně jsem se vykoupala, k obědu jsem měla konzervu s uzeným jazykem a dvě rajčata a odpoledne jsem se vrátila domů plná důvěry a nadšení, jak se pustím do práce. Ve vesnici jakoby všechno spalo. Měla jsem pravdu s tím odpoledním světlem, stíny byly mnohem výraznější. Stará hospoda byla ústředním bodem mého obrazu. Sluneční paprsky dopadaly šikmo na zem představení, které stálo ve stínu a vytvářely zajímavý světelný efekt. Usoudila jsem, že společnost, která se šla koupat, se šťastně vrátila, protože z balkónu visely dvoje plavky, jedny rudé a jedny tmavomodré. Něco se mi v rohu obrázku nezdálo a tak jsem se sklonila a snažila se to napravit. Když jsem se znovu narovnala, stál o sloup hospody opřený nějaký muž. Jak se tam objevil, nevím. Měl na sobě námořnické šaty a vypadal na rybáře. Měl dlouhé tmavé vousy a kdybych byla potřebovala model pro ničemného španělského kapitána, nemohla bych najít lepší. Pustila jsem se do práce s horečným chvatem, než mi odejde, ačkoliv tam stál, jako by chtěl sloupy podpírat na věky. Pak se přece jen pohnul, ale naštěstí ne dřív, než jsem zachytila, co jsem chtěla. Přistoupil ke mně a dal se do řeči. Ten toho namluvil. Red Hole je velice zajímavé místo, začal. To už jsem věděla, ale i když jsem mu to řekla, nezachránilo mě to. Musela jsem vyslechnout celou historii o bombardování, chci říci o zničení vesnice, a o tom, jak Hostinský byl zabit poslední. Španělský kapitán ho probodl mečem na prahu vlastní hospody, krev vystříkla na dláždění a po celých 100 let tu skvrnu nikdo nemohl smít. To všechno dokonale zapadalo do ospalé, netečné atmosféry onoho odpoledne. Mužův hlas byl velmi příjemný, ale v jeho spodním tónu bylo něco děsivého. Jeho chování bylo úslužné, přesto jsem však měla pocit, že je v základě krutý. Teprve z jeho vyprávění jsem pochopila, co byla ve skutečnosti inkvizice a jaké hrůzné věci Španělé napáchali. Zatímco mi všechny ty věci vykládal, tak jsem malovala. A tu jsem si náhle uvědomila, že jsem v tom vzrušení, s jakým jsem naslouchala jeho vyprávění, vmalovala do obrazu něco, co tu nebylo. Na bílé sluncem zalité dláždění před dveřmi hospody jsem namalovala krvavé skvrny. Podivila jsem se, k čemu člověka přiměje zítřená fantazie. Jakmile jsem však pohledla na chodník před hospodou, lekla jsem se znova. Má ruka namalovala jen to, co oči viděly. Kapky krve na bílém dláždění. Chvíli jsem na ně hleděla, pak jsem zavřela oči a řekla jsem si, nebuď blázen, nic tam není. Když jsem je však znovu otevřela, krvavé skvrny tam byly ještě. Náhle jsem pocítila, že to už nevydržím. Přerušila jsem prout rybářovi řeči a pravila, mám trochu špatný zrak, prosím vás, nejsou tamhle na dláždění skvrny od krve? Pohlédl na mě s vlídnou schovývavostí. Teď už tam žádná krev není, paní. Co vám tu vykládám, se stalo skoro před 500 lety. No ano, řekla jsem, ale tam, na tom dláždění. Slova mi odumřela v hrdle. Já věděla, že nebude vidět to, co vidím já. Vstala jsem a třesoucíma se rukama jsem si začala skládat věci. Ze dveří hospody právě vyšel mladý muž, který ráno přijel autem. Pohlédl v rozpacích ulicí nahoru a dolů. Jeho žena zatím vyšla na balkon a sebrala plavky. Mladý muž se pustil ulicí dolů k svému autu, ale najednou se zarazil a přešel na druhou stranu k rybáři. Povězte mi, kamaráde, zeptal se, vrátila se už ta paní, co přijela druhým vozem? Ta paní v květovaných šatech?

0: Ne, tu jsem neviděl, pane. Šla ráno podél útesů k jeskyni. Já vím. Koupali jsme se společně a ona pak šla pěšky domů a od té doby jsem ji neviděl. Tak dlouho jí to přece nemohlo trvat. Snad ty útesy tady kolem nejsou nebezpečné. To záleží na tom, kudy jdete, pane. Nejlepší je vzít sebou někoho, kdo to tu zná. Myslel jasně sám sebe a chtěl vykládat dál, ale mladý muž ho bez okolku zarazil, rozběhl se zpátky k hospodě a volal na manželku na balkoně. Slyšíš, Marjorie, Carol se ještě nevrátila. To je divné, nemyslíš? Neslyšela jsem Marjorinu odpověď, ale její manžel pokračoval, čekat na ní už nemůžeme, musíme se dostat do Penrisru. Jsi hotová, otočím vůz. Udělal, jak řekl, a za chvíli spolu odjeli. Já si zatím dodávala odvahu, abych si dokázala, jak směšné byly moje představy. Když auto odjelo, přešla jsem ulici a zkoumala pečlivě chodník. Samozřejmě, žádné krvavé skvrny tam nebyly. Všechno to bylo jen plodem mé přepjaté fantazie. Tím to však bylo děsivější. Jak jsem tam tak stála, uslyšela jsem rybářův hlas. Díval se na mě zvědavě. Tak teda vy jste si myslela, že tu vidíte krev? Přikývla jsem. To je teda divné. Moc divné. Tady u nás máme takovou pověru, paní, že když někdo vidí ty krvavé skvrny... Rybář se odmlčel. Tak co má být? Řekla jsem. Rybář pokračoval tím svým měkkým hlasem s cornwallským přízvukem, ale s vrozenou jemnou a kultivovanou výslovností a beze všech nářečních obratů. Říká se, paní, když se vidí tyhle krvavé skvrny, že někdo do 24 hodin umře. Brr, až mi naskočila na zádech husí kůže. Rybář mluvil přesvědčivě dál. Tady v kostele je zajímavá pamětní deska o smrti. Ne, děkuji, řekla jsem rozhodně. Otočila se energicky na patě a vykročila ulicí nahoru k domku, kde jsem bydlela. Právě když jsem docházela domů, uviděla jsem v dálce tu ženu Carol, jak přichází po stezce mezi útesy. Pospíchala. Na pozadí šedivých skal vypadala jako nějaký jedovatý rudý květ. I její klobouk měl barvu krve. Musela jsem se sebrat. Už mi ta krev šla opravdu na mozek. Pak jsem uslyšela hluk jejího auta. Byla bych ráda věděla, zda jede také do Penrisru. Ale zahnula nalevo opačným směrem. Dívala jsem se, jak auto šplhá do vrchu a mizí, a pak jsem volněji vydechla. Red Hole vypadal znovu klidně a ospale, jako předtím.
1: Je-li tohle všechno, řekl Raymond West, hned ti řeknu svůj názor. Pokažený žaludek, skvrny před očima po špatném jídle.
0: To není všecko. Musíte slyšet ještě další. 2 dny na to jsem o tom četla v novinách pod titulkem Osudné koupání v moři. Článek líčil, jak se v Landerském zálivu, kousek dál na pobřeží, utopila nešťastnou náhodou paní Dekrová, manželka kapitána Denise Dekra. Dekrovi bydleli v místním hotelu. Měli v úmyslu jít se koupat, ale udělal se studený vítr a kapitán Dekr prohlásil, že je příliš chladno a odešel ještě s jinými hotelovými hosty na blízké golfové hřiště. Paní Dekrová však řekla, že na ní tak chladno není a pustila se k zálivu sama. Když se nevracela, vydal se ji znepokojený manžel s přáteli hledat na pláž. U skály našli pohozené její šaty, ale po nešťastné paní ani stopy. Mrtvolu objevili až za týden. Byla vyplavena na břeh o něco níž od místa neštěstí. Na hlavě měla ošklivou ránu, kterou utrpěla před smrtí, a byla tu domněnka, že při skoku do moře narazila hlavou na skálu. Jak jsem pochopila, smrt musela nastat právě 24 hodin potom, co jsem uviděla krvavé skvrny.
2: Protestuji, řekl sir Henry. Tohle není detektivní problém. To je strašidelná historie. Slečna Lempriérová je zřejmě médium. Pan Peterik si jako obvykle odkašlal, než promluvil. Tady mě zaráží jedna věc, řekl. Totiž ta rána na hlavě. Nemůžeme, myslím, vyloučit možnost, že tu došlo k zločinu, ale nemáme žádné údaje, o které bychom se mohli opřít. Halucinace nebo vidina slečny Lempriérové je jistě zajímavá, ale mně není jasné, nač máme podle ní říci svůj názor.
1: Žaludeční nevolnost a náhodná schoda okolností, řekl Raymond. A rozhodně si nemůžeš být jistá, že šlo o ty též lidi. Kromě toho kletba měla platit jen pro obyvatele Radhoulu.
2: Soudím, že v téhle historii má prsty ten zlověstný námořník, řekl Sir Henry. Souhlasím však s panem Peterikem, že nám slečna Lempriérová poskytla velmi málo údajů.
0: Joyce se obrátila k doktoru Penderovi.
2: Ale ten s úsměvem zavrtěl hlavou. Je to velice zajímavý příběh. Ale musím bohužel souhlasit se sirem Henrym a s panem Peterikem, že máme velmi málo údajů, z nichž bychom mohli vycházet.
0: Joyce se pak zvědavě podívala na slečnu Marplovou
3: a ta se na ní usmála. Já si také myslím, že je to od vás trochu nepoctivé, milá Joyce. Samozřejmě u mě je to něco jiného. Chci říci, že my ženy oceníme ten nápad se šaty, ale předložit takovouhle záhadu mužům není poctivé. Znamenalo to zřejmě několikeré rychlé převlékání. Byla to ale hanebná žena a muž byl ještě horší.
0: Joyce na ní užasle hleděla. Tetičko Jano, totiž slečno Marplová, tak si myslím, opravdu si myslím, že to víte.
3: Má milá, pro mě, která tu klidně sedím, je to mnohem lehčí, než to bylo pro vás. Zvlášť, když jako umělkyně jste tak citlivá na atmosféru. Když ale člověk sedí a plete, tak prostě vidí fakta. Kapky krve padaly na dláždění z těch plavek na balkóně a protože to byly červené plavky, vrahové sami nepoznali, že jsou od krve. Chudinka, ta mladá paní.
2: Promiňte, slečno Marplová, řekl sir Henry, ale víte, že já ještě pořád nevím, oč jde? Vy se slečnou Lempriérovou zřejmě víte, o čem mluvíte, ale my muži dosud tápeme ve tmách.
0: Povím vám teď konec příběhu. Za rok na to jsem byla v jedněch malých lázních na východním pobřeží. Právě jsem malovala, když se mě najednou zmocnil zvláštní pocit, jako bych prožívala něco, co se už jednou stalo. Na chodníku přede mnou dva lidé, muž a žena, se zdravili s třetí osobou, s ženou v kretonových šatech s rudými pryšcovými květy. Carol, pro pána krále, kde jste se tu vzala? Neviděl jsem vás celou věčnost, mou ženu asi neznáte. Joan, tohle je moje stará přítelkyně, slečna Hardingová. Okamžitě jsem toho muže poznala. Byl to týž Dennis, kterého jsem viděla v Redhoulu. Manželka byla jiná, to jest... Nebyla to Marjorie, byla to Joan, ale byl to týž typ. Mladá a trochu stydlivá a hodně nenápadná. Na chvíli jsem myslela, že se zblázním. Začali mluvit o tom, že se půjdou koupat. A teď vám řeknu, co jsem udělala. Šla jsem rovnou na policii. Čekala jsem, že si budou myslet, že to nemám v hlavě v pořádku, ale bylo mi to jedno. Ale dopadlo to docela dobře. Byl tam nějaký chlapík ze Scotland Yardu, přijel právě kvůli tomu. Je hrozné o těch věcech mluvit. Ale policie, jak se zdá, měla už Dennise Dekra v podezření. To nebylo jeho pravé jméno. Používal při jiných příležitostech pokaždé jiného jména. Seznámil se vždycky s nějakou dívkou, obvykle nesmělou a nenápadnou, která neměla moc příbuzných a přátel, oženil se s ní a pojistil ji na život na velkou částku a pak... Ach, jaká hrůza. Ta ženská Carol byla jeho skutečná manželka. Vždycky to spolu provedli podle stejného plánu. Proto ho vlastně dostali. Pojišťovny začaly mít podezření. Vždycky zajel s novou manželkou do nějakého klidného letoviska u moře, pak přijela ta druhá a šli se všichni společně vykoupat. Pak manželku zavraždili, Carol se oblékla do jejich šatů a jela s ním loďkou zpátky. Než odjeli, vyptávali se na domnělou Carol a hned za vesnicí se pravá Carol oblékla do svých rudých šatů, nápadně se nalíčila, vrátila se a odjela vlastním vozem. Zjistili si směr proudu a zaranžovali předstírané utopení kousek dál na pobřeží v sousedním lázeňském místě. Carol hrála úlohu manželky a odešla na nějakou osamělou pláž, kde u skály pohodila šaty mrtvé a odjela ve svých květovaných kretonových šatech a klidně čekala, až za ní muž přijede. Když zabili ubohou Marjorie, vystříklo asi trochu krve na Caroliny plavky. A protože byly červené, tak si toho nevšimli, jak říká slečna Marplová. Ale když je pověsili na balkon, začala z nich kapat krev. Br. Pořád to mám před očima.
2: Samozřejmě, teď si na to vzpomínám, řekl sir Henry. Pravé jméno toho chlapa bylo Davis. Úplně mi vypadlo z paměti, že jedno z jeho četných falešných jmen bylo Decker. Byl to neobyčejně mazaný párek. Vždycky jsem se divil, že nikdo nepřišel na záměnu osob. Asi to bude tím, jak říká slečna Máplová, že šaty utkví v paměti lépe než tváře. Ale bylo to promyšleno velice chytře. Nebylo snadné Davise usvědčit, i když jsme ho podezírali, protože měl pokaždé bezvadné alibi.
1: Tetičko Jano, jak jen to děláš? Zeptal se Raymond a pohlédl zvědavě na slečnu Marplovou. Žiješ takovým klidným životem a přece tě zřejmě nic nepřekvapí.
3: Vždycky mi připadá, že na tomhle světě se jedna věc podobá druhé. U nás byla jedna paní Greenová a ta pochovala 5 dětí a všechny byly pojištěné. A tak samozřejmě začal člověk mít podezření. Na vesnici člověk vidí hodně špatnosti. Přála bych si, abyste vy mladí nikdy nepřišli na to, jak je svět zlý.

Vydavatelství Tympanum uvádí knihu Stařec a moře. Napsal Ernest Hemingway, čte Ladislav Mrkvička.

0: Byl už starý. Vyjížděl sám v loďce na lov do golfského proudu a teď tomu bylo 84 dní, co nechytil jedinou rybu. Prvních 40 dní s ním jezdil chlapec, ale po 40 dnech bez úlovku řekli chlapci jeho rodiče, že starý je už dočista a s konečnou platností salao, což je nejhorší druh smolaře. A chlapec začal na jejich příkaz jezdit s jiným člunem, který ulovil 3 pořádné ryby hned první týden. Chlapec byl smutný, když viděl, jak se starý každý den vrací s prázdnou loďkou a vždycky mu šel pomoci odnést buď kotouče šňůry nebo hák s bodcem a harpunu a plachtu s kasanou kolem stěžně. Plachta byla záplatována pytli od mouky a svinuta vyhlížela jako vlajka trvalé porážky. Stařec byl hubený, vyzáblý a zátylek měl zrytý hlubokými rýhami. Na lících mu vyvstaly hnědé skvrny kůže, zrohovatělé na ochranu před odrazem slunce v tropickém moři. Ty skvrny mu sahaly po tvářích až dolů k bradě. A ruce měl zjizvené hlubokými zářezy od toho, jak se lopotil s těžkými rybami na šňůrách. Žádná z těch jizev však nebyla čerstvá. Byly tak staré, jako výmoly v bezrybé poušti. Všechno na něm bylo staré. Až na jeho oči. Ty měly stejnou barvu jako moře a hleděly vesele a neskrušeně. Santiago, řekl mu chlapec, když šplhali na břeh, kam pak vytahovali loďku. Mohl bych jezdit zase s vámi. Vydělali jsme nějaké peníze. Stařec kdysi naučil chlapce rybařit a chlapec ho miloval. Ne, odpověděl stařec, jsi na šťastném člunu. Zůstaň s nimi. Ale vzpomeňte si, jak jste jednou nezavadil o rybu 87 dní a pak jsme 3 neděle chytali kapitální kusy den co den. Vzpomínám, přisvědčil stařec. Já vím, že jsi ode mne neodešel proto, že bys pochyboval. To mi poručil táta. Jsem ještě kluk a musím ho poslouchat. Já vím, odpověděl stařec. To je docela přirozené. Nemá zrovna moc víry. Nemá, řekl stařec, ale my máme, viď? Máme, potvrdil chlapec. Můžu vás pozvat na terasu na pivo? Pak odneseme věci domů. Proč ne? Souhlasil stařec, jako rybář rybáře. Seděli na terase a mnoho rybářů si dělalo ze starce legraci. A on se nezlobil. Jiní z těch starších se na něho dívali a bylo jim smutno. Ale nedávali to najevo a hovořili zdvořile o proudu, o tom, v jaké hloubce za sebou dnes vláčeli šňůry, o stálém pěkném počasí a o tom, co viděli. Rybáři, kteří měli jej toho dne štěstí, byli už zpátky. Vyvrhli své marliny a odnesli je, naložené v celé délce přes 2 prkna, klopítajíce 2 a 2 na koncích obou prken, do rybárny, kde čekali na nákladní auto s ledem, aby je odvezlo na trh do Havany. Ti, kdo chytili žraloky, dopravili je do továrny na jejich zpracování naproti přes zátoku, kde je vyzdvihli na kladkostrojích, vyřízli jim játra, odřezali ploutve, stáhli kůži a jejich maso rozkrájeli na pruhy k nasolení. Když vál vítr z východu, přinášel přes přístavní zátoku zápach žraločí továrny. Ale dnes bylo cítit jen slabonké závany, protože se vítr stočil k jihu a pak utichl. A na terase bylo příjemně a slunečno. Santiago, ozval se chlapec.
1: Co pak? Odpověděl stařec.
0: Držel v ruce sklenici a myslel na dobu před mnoha lety.
2: Můžu vzít loďku a sehnat vám na zítra nějaké čerstvé sardinky?
1: Ne, běž si zahrát baseball. Veslovat ještě dokážu. A Rochelio rozhodí síť.
2: Jel bych rád. Když s vámi nemůžu lovit, chtěl bych vám aspoň nějak posloužit.
1: Pozval jsi mě na pivo, řekl mu stařec. Jsi už hotový mužský.
2: Kolik mi bylo, když jste mě poprvé vzal do člunu?
1: 5. A málem si přišel o život, když jsem vytáhl rybu ještě moc živou a ona nám málem rozmlátila člun na maďaru. Pamatuješ?
2: Pamatuju se, jak plácala a tloukla ocasem a jak praskla lavička u vesel a na ty rány, když jste do ní bušil. Pamatuju se, jak jste mě hodil na příď na stočené mokré šňůry, jak se celý člun třásl a na ty rány, když jste do ní bušil, jako když se poráží strom, a jak jsem byl celý od krve, která tak sladce páchla.
1: Opravdu si to pamatuješ? Nebo jsem ti to jenom vyprávěl?
2: Pamatuju si všechno od té doby, co jsme spolu byli poprvé.
0: Stařec se na něho podíval očima zanícenýma od slunce, důvěřivýma a milujícíma.
1: Kdybys byl můj, vzal bych tě sebou a vsadil bych všechno na jednu kartu, řekl mu. Ale jsi tátův a mámin a jezdíš se šťastným člunem.
2: Smím sehnat ty sardinky. Vím taky, kde opatřit 4 návnady.
1: Mně zbyly ještě dnešní. Dal jsem je do bedničky se solí.
2: Nechte mě. Seženu vám 4 čerstvé.
1: 1, namítl stařec.
0: Nikdy nestratil naději a víru. Teď však v něm ožívali, jako když se zvedá svěží vánek.
2: 2, smlouval chlapec.
1: Tak 2, souhlasil stařec. Ale neukradl si je?
2: Ukradl bych je, přiznal chlapec, ale tyhle jsem koupil.
1: Děkuju ti, řekl mu stařec.
0: Byl příliš prostý na to, aby uvažoval, kdy dospěl k pokoře. Ale věděl, že k ní dospěl. A věděl, že pokora není člověku k necti a není na újmu opravdové hrdosti.
1: Při tomhle proudu to zítra půjde dobře, poznamenal.
2: Kam poplujete? Zeptal se ho chlapec.
1: Daleko do moře, abych se vrátil, až se změní vítr. Chci vyrazit před svítáním.
2: Pokusím se ho přimět, aby vyplul taky dál, řekl chlapec. To bychom vám mohli přijít na pomoc, kdyby vám zabralo něco opravdu velikého.
1: Ten loví nerad moc daleko od břehu.
2: To je pravda, připustil chlapec. Ale já uvidím něco, kam on nedohlídne, třeba nějakého ptáka načíhané, a přiměju ho, aby vyplul dál chytit nějakou dorádu.
1: To má tak špatné oči?
2: Je skoro slepý.
1: To je divné, zamyslel se stařec. Nikdy nelovil želvy. To je na oči mor.
2: Ale vy jste u moskytího pobřeží lovil želvy celá léta a máte oči dobré.
1: Já jsem vůbec divný staroch.
2: Ale jste teď dost silný na opravdu velkou rybu?
1: Myslím, že jsem. A pak znám spoustu triků.
2: Odneseme věci domů, řekl chlapec, abych mohl vzít síť a vypravit se na ty sardinky.
0: Sebrali z člunu výstroj. Stařec nesl přes rameno stěžeň a chlapec nesl bednu se stočenými tvrdými pletenci hnědých šňůr, bodec s hákem a harpunu s násadou. Bednička s návnadou ležela na zádi loďky vedle kije, jehož se užívalo ke zdolání velkých ryb, když byly přitaženy po bok člunu. Nikdo by starému nic neukradl. Ale bylo lépe vzít plachtu a tlusté šňůry domů, protože jim škodila rosa. A protože, ačkoliv by mu místní lidé docela jistě nic neukradli, stařec měl za to, že bodec a harpuna ponechané ve člunu by jen zbytečně někoho pokoušeli. Kráčeli spolu po silnici k starcově chatrči a vešli otevřenými dveřmi. Starý opřel stěžeň se svinutou plachtou o stěnu a chlapec složil bednu a ostatní nářadí vedle na zem. Stěžeň byl skoro tak dlouhý, jako jediná jizba v chatrči. Chatrč byla postavena z tuhých listenů, jež chrání pupeny královské palmy a kterým se říká guano. Byla v ní postel, stůl, jedna židle a ohniště na hnité podlaze, kde se vařilo na dřevěném uhlí. Na hnědých stěnách z narovnaných překrývajících se listů houževnatě vláknitého guana visel barvotisk nejsvětějšího srdce Ježíšova a ještě jeden obrázek panenky Marie Kobreské. To byly památky po jeho ženě. Kdysi na stěně visívala její tónovaná fotografie, ale sundal ji, protože si při pohledu na ní připadal příliš osamělý. A teď ležela na polici v koutě pod jeho čistou košilí. Co máte k jídlu? Zeptal se chlapec.
1: Hrnec žluté rýže s rybou. Chceš trochu?
0: Ne, najím se doma. Mám vám rozdělat oheň?
1: Ne, rozdělám si ho později. Nebo tu rýži s ním studenou.
0: Smím si vzít síť?
1: Samozřejmě.
0: Ve skutečnosti tu žádná síť nebyla. A chlapec si pamatoval, kdy ji prodali. Ale hráli tuhle smyšlenou hru každý den. Neexistoval ani hrnec žluté rýže s rybou. A to chlapec věděl taky.
1: 85 je šťastné číslo, řekl stařec. Co bys tak říkal tomu, kdybych se vrátil s kusem, který by vydal přes 3 metráky?
0: Vezmu síť a půjdu na ty sardinky. Sednete si na slunce na zápraží?
1: Sednu. Mám tu včerejší noviny a přečtu si, jak dopadl baseball.
0: Chlapec nevěděl, jestli ty včerejší noviny nejsou taky smyšlené, ale stařec je vytáhl spod postele.
1: Periko mi je dal v hospodě, vysvětlil chlapci.
0: Vrátím se, až seženu sardinky. Nechám vaše se svými u ledu a ráno se o ně můžeme rozdělit. Povíte mi pak o baseballu, až se vrátím.
1: Jenkyjové nemůžou prohrát.
0: Jenže já mám strach z clevelandských indiánů.
1: Věř na Yankee, synku. Mají přece v mužstvu slavného DiMaggia.
0: Mám strach z detroitských tigrů a z clevelandských indiánů.
1: Dej si pozor, nebo se začneš bát i rudochů ze Cincinnati nebo běloponožkářů z Chicaga.
0: Vy to už proštudujete a řeknete mi, až se vrátím.
1: Neměli bychom si na 85 vsadit do posledního kola. Zítra to bude 85 dní.
0: To bychom mohli, odpověděl chlapec. Ale co spíš na 87? To byl váš největší rekord.
1: Dvakrát se to nestane. Myslíš, že seženeš nějakou 85?
0: Můžu si ji zamluvit.
1: Jeden aršík, to je 2,5 dolaru. Od koho bychom si to vypůjčili?
0: To nic není. 2,5 dolaru si vždycky někde vypůjčím.
1: Myslím, že bych to taky dokázal. Ale nepokouším se o to. Člověk si začne půjčovat a skončí žebrotou.
0: Držte se v teple, dědo, řekl chlapec. Pamatujte, že máme září.
1: Měsíc, kdy táhnou velké ryby, odpověděl stařec. V máji dokáže rybařit každý.
0: Půjdu na ty sardinky, řekl chlapec.

0: Když se chlapec vrátil, stařec spal na židli a slunce už zapadlo. Chlapec stáhl z postele starou armádní pokrývku a přehodil ji přes opěradlo židle a starcovi přes ramena. Byla to zvláštní ramena, dosud mocná, třeba že velice stará. I jeho šíje byla dosud statná. A rýhy nebyly tak vidět, když stařec spal a hlava mu padala dopředu. Košili měl tolikrát záplatovanou, že byla jako jeho plachta. A záplaty vyrudly sluncem do mnoha různých odstínů. Starcova hlava však byla velice stará. A když měl zavřené oči, byla jeho tvář bez života. Noviny mu ležely na kolenou a tíha jeho paže je tam přidržovala ve večerním větříku. Byl bos. Chlapec ho tak nechal. A když přišel znovu, stařec spal ještě. Probuďte se, dědo, promluvil na něho chlapec a položil mu ruku na koleno. Stařec otevřel oči a chvíli se vracel z nějaké daleké, dálné cesty. Pak se usmál. Co je? Zeptal se. Večeře, oznámil chlapec. Navečeříme se. Nemám zrovna hlad. Pojďte a najeste se. To nejde rybařit a nejíst. Dělávám to, řekl stařec vstávaje. Sebral noviny a složil je. Pak začal skládat pokrývku. Nechte si tu pokrývku kolem sebe, napomenul ho chlapec. Nebudete rybařit bez jídla, co já budu živ.
1: Tak žij hodně dlouho a dávej na sebe pozor, odpověděl mu stařec. Co budeme jíst?
0: Černé fazole s rýží, pečené banány a trochu dušeného masa. Chlapec přinesl večeři v kovovém šálku o dvou miskách z terasy. Dva příbory, nože a vidličky a lžíce měl v kapse, každý příbor zabalený do papírového ubrousku.
1: Kdo ti to dal?
0: Martin, hostinský.
1: Musím mu poděkovat.
0: Už jsem mu poděkoval, řekl chlapec. Vy už mu děkovat nemusíte.
1: Dám mu maso z břicha příští velké ryby, prohlásil stařec. Udělal tohle pro nás už častěji?
0: Tak se mi zdá.
1: Tomu musím dát něco víc než maso z břicha. Je od něho moc hezké, že tak na nás myslí.
0: Posílá dvě piva.
1: Já mám nejradši pivo v plechovkách.
0: Já vím, ale tohle je lahvové. Odnesu mu pak láhve zpátky.
1: To jsi hodný, řekl stařec. Dáme se do jídla?
0: O to vám právě říkám, odpověděl mu chlapec jemně. Nechtěl jsem ty misky otvírat, dokud nebudete hotov.
1: Už jsem, pospíšil si stařec. Potřeboval jsem jen chvilku na umytí.
0: Kde ses umyl, pomyslel si chlapec. Pumpa byla ve vesnici o dvě ulice dál dolů po silnici. Musím tu pro něho mít vodu, umyňoval si chlapec v duchu. A mýdlo a pořádný ručník. Proč na nic nemyslím? Musím mu opatřit ještě jednu košili a kazajku na zimu a nějaké boty a ještě jednu pokrývku.
1: To dušené maso je výborné, pochválil ho stařec.
0: Povězte mi, jak to vypadá s baseballem, požádal chlapec.
1: V americké lize není nad Yankee, jak jsem říkal, odpověděl stařec blaženě.
0: Dneska prohráli, namítl mu chlapec.
1: To nic neznamená. Slavný DiMaggio se zase našel.
0: Mají v mužstvu taky jiné hráče.
1: Samozřejmě, ale na něm nejvíc záleží. Ve druhé lize mezi Brooklynem a Filadelfií musím sázet na Brooklyn. Ale pak si zase vzpomenu na Dicka Sizlera a na ty jeho ohromné drivey ve starém parku.
2: To ještě nikdo jiný nedokázal. Napaloval míč nejdál, jak jsem kdy viděl.
1: Pamatuješ se, jak ho díval na terasu? Chtěl jsem ho vzít na ryby, ale styděl jsem se mu říct. Tak jsem ti říkal, abys mu řekl ty. A ty ses styděl taky.
2: Já vím, to byla velká chyba. Byl by možná s námi jel a my bychom pak měli vzpomínku na celý život.
1: Rád bych vzal na ryby slavného DiMaggia, zamyslel se stařec. Jeho táta prý byl rybář. Možná, že byl tak chudý jako my a že by nám rozuměl.
2: Táta slavného Seislera nikdy nebyl chudý a hrál v první lize, když byl tak starý jako já.
1: Když jsem já byl tak starý jako ty, sloužil jsem jako námořník na plachetnici, co plula do Afriky a viděl jsem večer na pobřeží lvy.
2: Já vím, to jste mi vyprávěl.
1: Chceš si povídat o Africe nebo o baseballu?
2: Radši o baseballu, odpověděl chlapec. Povězte mi o slavném Johnovi McGraveovi.
1: Chodíval kdysi taky občas na terasu, ale když se napil, byl hrubý, mluvil sprostě. Nedalo se s ním vyjít. Měl v hlavě vedle baseballu ještě koně. Nosil aspoň pořád po kapsách dostihové seznamy a často říkával jména koní do telefonu.
2: Byl to slavný manažer, přidal se chlapec. Můj táta myslí, že ten nejslavnější.
1: To proto, že jsem tak často jezdil, namítl stařec. Kdyby jsem byl nepřestal jezdit každý rok do Archer, myslel by si tvůj táta, že nejslavnější manažer je on.
2: Ale kdo je opravdu nejslavnější manažer? Luke nebo Mike González?
1: Já myslím, že jsou tak stejní.
2: A nejlepší rybář jste vy.
1: Pane, znám lepší.
2: Keva, odporoval chlapec. Je hodně dobrých rybářů a pár jich je ohromných, ale vy jste jen jeden.
1: Děkuju ti, to mi dělá dobře. Jen doufám, že se nenajde tak ohromná ryba, aby nás usvědčila z nepravdy.
2: Taková ryba není, jestli máte pořád ještě dost síly, jak říkáte.
1: Možná, že nejsem tak silný, jak si myslím, uvažoval stařec. Ale znám spoustu všelijakých triků a mám pevnou vůli.
2: Měl byste si teď jít lehnout, abyste byl ráno svěží. Odnesu nádobí zpátky na terasu.
1: Tak dobrou noc. Ráno tě vzbudím.
2: Vy jste můj budíček, řekl mu chlapec.
1: Stáří je můj budíček, odpověděl mu stařec. Proč se staří lidé probouzejí tak brzy? Je to proto, aby si prodloužili další den života?
2: To nevím, poznamenal chlapec. Vím jen, že mladí chlapci spí dlouho a tvrdě.
1: Nezapomenu na to, uklidnil ho stařec. Vzbudím tě včas.
2: Nemám rád, když mě budí on. Připadám si, jako bych byl něco horšího.
1: Já vím.
2: Vyspěte se dobře, dědo. Chlapec odešel. Najedli se před chvílí u stolu beze světla a stařec si potmě svlékl kalhoty a vlezl si do postele. Stočil si kalhoty, aby si z nich udělal polštář a dovnitř nastrkal noviny. Zavinul se do pokrývky a spal na jiných starých novinách nastlaných přes péra postele. Usnul ve chvilce a zdálo se mu o Africe, kde byl jako chlapec. O dlouhých zlatých pobřežích a o bílých pobřežích, tak bílých, až bolela do očí, o vysokých mysech a mohutných hnědých horách. Plavil se teď podél těch břehů každou noc a slyšel ve snách řev příboje a viděl, jak se tím příbojem blíží čluny domorodců. Cítil ve spánku dehet a koudel ve spárách paluby. A cítil vůně Afriky, které z jitra přinášel větřík z pevniny. Když ucítil větřík z pevniny, probouzel se zpravidla a oblékal se, aby šel vzbudit chlapce. Ale dnes přišla vůně větříku z pevniny velice záhy a stařec věděl, že je ještě příliš brzy v jeho snu a pokračoval v snění, aby uviděl, jak se bílé vrcholky ostrovů vynořují z moře a pak snil o různých přístavištích a kotvištích na Kanárském souostroví. Už se mu nezdávalo o bouřích, ani o ženách, ani o významných událostech, ani o velikých rybách, ani o zápasech, ani o siláckých soutěžích, ani o vlastní ženě. Zdálo se mu teď jenom o různých místech a o lvech na pobřeží. Hráli si v soumraku jako koťata a on je miloval právě tak, jako miloval chlapce. O chlapci se mu nezdálo nikdy. Probral se jako by nic, podíval se otevřenými dveřmi na měsíc, rozbalil si kalhoty a oblekl si je. Za chatrčí se vymočil a pak vykročil po silnici, aby vzbudil chlapce. Třásl se jitřním chladem, ale věděl, že se tou třesavkou zahřeje a že zanedlouho bude veslovat. Dveře domku, kde bydlel chlapec, nebyly zamčeny. Stařec je otevřel a vešel potichu bosýma nohama dovnitř. Chlapec spal na kavalci v první místnosti a stařec ho jasně rozeznal ve světle blednoucího měsíce. Uchopil ho jemně za jednu nohu a držel ho, dokud chlapec neprocitl, neotočil se a nepohledl na něho. Stařec přikývl a chlapec si vzal kalhoty ze židle vedle lůžka, natáhl si je v sedě na kavalci. Stařec vyšel ze dveří a chlapec ho následoval. Byl ospalý a stařec ho objal paží kolem ramenou a řekl mu: odpusť.
3: Kéva, odpověděl chlapec. To přece člověk musí.
2: Šli po silnici k starcově chatrči a po celou cestu je míjeli ve tmě bosí muži, kteří nesli stěžně svých člunů. Když došli k chatrči, chlapec vzal kotouče šňůry v košíku a harpunu a bodec s hákem a stařec si hodil přes rameno stěžeň se svinutou plachtou. Nechcete kávu? Zeptal se chlapec.
1: Naložíme věci do člunu a pak se na ní někde stavíme.
2: Vypili kávu z plechovek od kondenzovaného mléka v podniku otevřeném časně ráno pro rybáře. Jak jste se vyspal, dědo? Otázal se chlapec.
3: Teď se pomalu probouzel, třeba že mu bylo ještě zatěžko probrat se ze spánku.
1: Výborně, Manolíne, odpověděl mu stařec. Dneska mám pocit, že to dobře dopadne.
3: Já taky, přidal se chlapec. Musím teď pro naše sardinky a pro vaše čerstvé návnady. On si nosí výstroj sám. Nikdy nechce, aby mu něco nesl někdo druhý.
1: To my dva jsme jiní, řekl stařec. Nechal jsem tě nosit věci, když ti bylo 5 let.
3: Já vím, přikývl chlapec. Hned se vrátím. Dejte si ještě jednu kávu, máme tady úvěr.
2: Odešel bos přes korálové skály k ledárně, kde měl uloženou návnadu. Stařec pomalu srkal kávu. To bylo všechno, co za celý den pozře, a on věděl, že ji musí vypít. Dávno ho už teď omrzelo jíst a nikdy si sebou nic nebral k obědu. Měl na přídě loďky láhev vody a to bylo všechno, co na celý den potřeboval. Chlapec se mezi tím vrátil se sardinkami a s 2 návnadami zabalenými do novin. A oba pak sešli po stezičce k loďce, cítíce se pod nohama omletý písek. Nadzvihli člun a sešoupli jej do vody.
3: Dobrý lov, dědo.
1: Dobrý lov,
2: poděkoval stařec. Navlékl provazové smyčky vesel na čepy kolíků a nakláněje se dopředu proti záběrům vesel, začal veslovat ze zátoky ven do tmy. Z ostatních pláží vyplouvaly na moře i jiné čluny a stařec slyšel, jak se jejich vesla hrouží a zabírají, i když je teď, kdy se měsíc schoval za kopce, nemohl vidět. Občas někdo v některém člunu promluvil, ale většina člunů plula mlčenlivě až na pleskání vesel. Rozptýlili se, jakmile vypluli z ústí zátoky, a každý si to namířil do té části oceánu, kde doufal narazit na ryby. Stařec si byl vědom, že popluje daleko. Zanechal pach pevniny za sebou a vyrazil vstříc čisté předjitřní vůně oceánu. Viděl ve vodě fosforeskovat chaluhy, když vesloval tou částí oceánu, které rybáři říkali veliká studně, protože se tu náhle otvírala 700-sáhová hlubina, kde se zhlukovaly ryby všeho druhu, stahované sem vírem, jenže vznikal nárazy proudu o srázné hradby na dně oceánu. Soustředili se tu mořští ráčci a ryby sloužící zavnadidlo a někdy v nejhlubších děrách hejna šípovitých hlavonožců, kteří v noci vyplouvali až pod hladinu, kde se jimi živily všechny kolem táhnoucí ryby. Stařec cítil ve tmě nadcházející jitro a jak vesloval, slyšel frčení, se kterým létavé ryby vyskakovaly z vody a sykot jejich stuha roztažených křídel, když se vznášely ve tmě pryč. Cítil k létavým rybám velkou náklonost. Byly to na oceánu jeho největší přítelkyně. Litoval ptáky, zvlášť drobné a útlé tmavé mořské vlašťovky, které věčně kroužily a vyhlížely a skoro nikdy nic nenalézali. A myslel si, ptáci mají těžší život než my, až na dravce a na ty, co jsou statní a silní. Proč vlastně udělali tak útlé a něžné ptáčky, jako jsou tyhle mořské vlašťovky, když vřava oceánu dokáže být tak ukrutná? Spousta vod je laskavá a velice krásná, ale dokáže být tak ukrutná a vymrštit se tak náhle. A takovýhle ptáčci, kteří se vznášejí, hrouží do vln a schánějí potravu s tím svým tenkým, smutným pípáním, jsou pro ně příliš něžní. Myslel na moře vždycky v ženském rodě, jako na la mar, jak mu lidé říkají ve španělštině, když je milují. Někdy o té mořské spoustě mluví špatně i ti, kdo ji milují, ale říkají to vždycky, jako by hovořili o ženě. Někteří mladší rybáři, ti, co užívali bojí jako splávku pro své šňůry a měli motorové čluny koupené, když jim žraločí játra vynesla hodně peněz, mluvili o moři v mužském rodě. Říkali El Mar. Mluvili o něm jako o nějakém soupeři, nebo o zeměpisném pojmu, nebo dokonce jako o nepříteli. Ale stařec na tu vodní spoustu myslel vždycky jako na ženskou bytost, která člověku věnuje nebo odpírá velkou přízeň, a jestliže provádí divoké či zlomyslné kousky, je to jen proto, že nemůže jinak. Měsíc na ní působí jako na ženu, myslel si. Vesloval vytrvale a nenamáhal se přitom, protože nepřekročil svou obvyklou rychlost a hladina oceánu byla hladká až na občasná zavíření v proudu. Nechal prout, aby ze třetiny pracoval za něj. A když začalo svítat, shledal, že se už dostal dál, než v tuhle hodinu doufal.
1: Zkoušel jsem ty hluboké studně celý týden a nic z toho nebylo,
2: myslel si.
1: Dnes se vypravím hloub do moře, kde jsou hejna tuňáků Bonitos a Albacore. A mezi nimi se snad najde nějaký pořádný kus.
2: Než se opravdu rozednilo, měl už vnadidla ve vodě a dal se unášet proudem. Jednu návnadu spustil do hloubky 40 sáhů, druhou do 75 a třetí a čtvrtá se vznášely v modré vodě v hloubce 100 a 125 sáhů. Všechny ryby, kterých užil jako vnadidla, visely hlavou dolů, provlečeny dříkem háku, pevně svázány a sešity, a vyčnívající zahnutá část háku a hrot byly pokryty čerstvými sardinkami. Všechny sardinky byly navlečeny na hák za oba boční otvory, takže tvořily na vyčnívající oceli poloviční věnec. Na háku nebylo jediné místečko, jehož se mohla veliká ryba dotknout, které by sladce nezavánělo a příjemně nechutnalo. Chlapec mu dal dva čerstvé malé tuňáky, čili albacory, kteří visely na dvou nejhlubších šňůrách jako olovnice a na dvou ostatních měl dva kranasy, jednoho velkého modrého a druhého zlatavého, kterých užil už dříve, ale byli ještě v dobrém stavu a výborné sardinky jim dodávaly vůně a přitažlivosti. Na každou šňůru, silnou jako tlustá tuška, byl smyčkou přivázán čerstvě uříznutý klacek, který by se ponořil, kdyby ryba ťukla o vnadidlo nebo zatahala za ně. A každá šňůra měla dva zásobní kotouče, které se daly navázat na ostatní zásobní kotouče, takže v případě potřeby mohla chycená ryba odvinout přes 300 sáhů šňůry. Teď stařec pozoroval přes pažení loďky, jak se tři klacky noří z vody, a zlehka vesloval, aby udržel šňůry svisle napjaté a v patřičných hloubkách. Bylo už docela světlo a každou chvíli už muselo vyjít slunce. Slunce vystoupilo krajíčkem z moře a stařec uviděl ostatní čluny nízko na vodě a hezky daleko směrem ke břehu, jak se rozptýlili po šířce proudu. Pak slunce vysvětlo jasněji a jeho záře dopadla na vodu a pak, když se vyhouplo celé, odráželo mu je hladké moře do očí, až jej prudce rozboleli a on vesloval, nedívaje se do něho. Hleděl do vody a pozoroval šňůry spadající přímo dolů do zšeřelé hloubky. Nikdo jiný je nedokázal udržet rovněji, tak aby ve všech vrstvách temnoty vodního proudění přesně tam, kde chtěl, čekalo vnadidlo na každou rybu, která by plula kolem. Jiní rybáři si je nechali brát proudem a často měli vnadidlo v hloubce 60 sáhů, když byli přesvědčeni, že dosáhli stovky.
1: To já, myslel si stařec, s nimi zacházím přesně. Jenomže už nemám štěstí, ale kdož ví, možná dnes. Každý den přináší něco nového. Mít štěstí je lepší, ale já budu radši svědomitý. Když pak člověka potká štěstí, je aspoň připraven.
2: Slunce zatím vystoupilo o dvě hodiny výše a už ho tak nebolelo do očí, když se podíval na východ. V dohledu byly už jen tři čluny, které se rýsovaly velmi nízko a daleko ke břehu.
1: Celý život mě časné slunce pálí do očí, pomyslel si stařec. Ale oči mi slouží ještě dobře. Večer se můžu podívat přímo do slunce a nezatmí se mi před nima. A večer má slunce větší sílu. Jenže ráno to bolí.
2: V tom si všiml ptáka fregatky, který před ním kroužil na obloze na dlouhých černých perutích. Pták náhle prudce klesl, spustil se dolů s křídly přitaženými k tělu a pak zase zakroužil.
1: Něco tam má, řekl si stařec nahlas. Jenom tak se nedívá.
3: Vesloval zvolna a vytrvale tam, kde pták kroužil. Nepospíchal a udržoval šňůry rovně ve svislé poloze. Ale předstihl trochu proud, takže stále ještě lovil, jak se patří, třebaže o něco rychleji, než by lovil, kdyby se nesnažil dát se vést ptákem.
2: Pták se vznesl ve vzduchu výše a opět zakroužil s nepohnutými křídly. Pak se náhle vrhl dolů a stařec uviděl létavé ryby vystřelit z vody a zoufale plachtit po hladině.

snu přijde. Dal se zase do veslování a pozoroval černého ptáka s dlouhými perutěmi, který teď kroužil nízko nad vodou. Jak ho tak pozoroval, pták se opět vrhl dolů s křídly přitaženými k tělu, prostřem hlavý pád, a pak jimi začal divoce a bezvýsledně máchat v honbě za létavými rybami. Stařec viděl lehké vyboulení vody zdvíhané velkými dorádami, jak pronásledovali unikající ryby. Dorády brázdily vodu pod čarou jejich letu a doženou se ve vodě plnou rychlostí na místo, kde ryby dopadnou. Je to pořádné hejno dorád, pomyslel si stařec. Jsou rozptýleny do šířky, létavé ryby mají malé vyhlídky. Pták nemá žádnou vyhlídku. Létavé ryby jsou na něho příliš veliké a příliš rychlé. Pozoroval, jak létavé ryby znovu a znovu prorážejí hladinu a jak se pták bezvýsledně snaží. To hejno mi uteklo, pomyslel si. Vyrazili moc daleko a moc rychle. Ale možná, že dostanu některou, co od nich zabloudila, a možná, že je jim nablízku moje veliká ryba. Někde ta má veliká ryba být musí.

0: Oblaka nad pevninou se teď nakupila jako hory a pobřeží se změnilo v dlouhou zelenou čáru, za kterou se zvedaly šedomodré kopce. Voda teď měla barvu temně modrou, tak temnou, že byla skoro fialová. Když se podíval do hloubky, viděl v tmavé vodě jakoby prosátý červený plankton a zvláštní světlo vrhané teď sluncem. Pozoroval své šňůry a hleděl, jak splývají přímo dolů, až ve vodě mizely z dohledu, a byl rád, že vidí tolik planktonu, protože to znamenalo ryby. Zvláštní světlo, kterým slunce teď, když stálo výše, prozařovalo vodu, znamenalo pěkné počasí, právě tak jako tvar oblak nad pevninou. Ale pták se zatím dostal skoro z dohledu a na hladině nebylo vidět nic než několik pruhů žlutých, sluncem vybledlých sargasových chaluch a fialový, dokonale utvářený, duhově hrající rosolovitý měchýř žahavého trubejše, zvaného portugalský bitevník, plynoucí po vodě těsně v blízkosti člunu. Převalil se na bok a pak se zase narovnal. Plynul si vesele jako bublina a vláčel za sebou na loket ve vodě svá dlouhá jedovatá fialová vlákna.
1: Agua mala, řekl člověk, ty mrcho.
0: Z místa, kde se lehce opřel do vesel, se zadíval dolů do vody a viděl drobné rybky, zbarvené stejně jako vláčející se vlákna, které pluly mezi nimi a pod skvrnkou stínu vrhaného vznášející se bublinou. Její jed na ně neplatil, ale na člověka ano. A kdyby se některé vlákno zachytilo na šňůře a přilnulo tam, slizké a fialové, až bude starý přitahovat rybu, naskočili by mu na pažích a na rukou puchýře a vyrážky podobně, jako když člověka žahne list kulčiby nebo škupmy jedovaté. Ale tyhle kožní otravy, které působí agua mala, se objeví jedna, dvě a šlehnou jako bič. Duhově hrající bubliny byly krásné, ale byla to ta nejproradnější krása na moři. A stařec se rád díval, jak je žerou velké mořské želvy. Želvy je uvidí, přiblíží se k ním zepředu, pak zavřou oči, takže jsou úplně obrněny a sežerou je i s vlákny a se vším všudy. Stařec se rád díval,

0: miloval, jak je žerou želvy. A rád po nich šlapal na břehu po bouři a poslouchal, jak lupají, když na ně stoupne s rohovatělými chodidly. Miloval zelené želvy a zobanovité želvy karetové, elegantní a rychlé a velmi ceněné, a cítil přátelské pohrdání pro ohromné, tupé, hlavaté karety, zbabilé ve svých krunýřích, podivné ve svém milování a blaženě se zavřenýma očima požírající žahavé trubejše. Nevěřil u želv na žádnou mystiku, třeba že je mnoho let jezdíval ve člunu lovit. Litoval je všechny, i ty s obrovskými pancíři, které byly dlouhé jako loďka a vážily celou tunu. Většina lidí k želvám v srdci nic necítí, protože želví srdce bije ještě hodiny poté, co byla želva rozříznuta a vyvržena. Ale stařec si myslel, já mám zrovna takové srdce a nohy a ruce mám, jako jsou jejich. Jedl jejich bílá vejce, aby nabil síly. Jedl je po celý květen, aby byl v září a v říjnu dost silný na opravdu velké ryby. Pil také každý den šálek rybího tuku ze žraločích jater z plechového barelu v kůlně, kde si mnoho rybářů ukládalo výstroj. Stál tam pro všechny rybáře, kteří o něj měli zájem. Většině z nich se hnusila jeho chuť. Ale nebylo to o nic horší, než vstávat tak časně, jako museli, a bylo to výborné proti všem druhům nachlazení a chřipek a prospívalo to očím. Teď stařec pohledl vzhůru a uviděl, že pták krouží zase. Objevil ryby, řekl si nahlas. Létavé ryby se však nad hladinou neukázaly a ani se tu nehemžily drobné rybičky. Ale jak se tak stařec díval, vyhoupil se do povětří malý tuňák, otočil se a padl do vody hlavou napřed. Zablískl se ve slunci jako stříbro. A jakmile dopadl zpátky, vyskočil další a zase další a skákali tak ze všech stran, vířili vodu a vrhali se dlouhými skoky po rybičkách. Kroužili kolem nich a štvali je před sebou. Jestli nepoplují moc rychle, dostanu se mezi ně, pomyslel si stařec a pozoroval, jak hejno spěňuje vodu do běla a jak se pták náhle spustil dolů a vrhl se na drobné sardinky, které panický strach vypudil až ke hladině. Ten pták je ohromný pomocník, řekl si stařec. Právě v tom okamžiku se mu šňůra uvázaná na zádi napjala pod nohou, kde si před chvílí ponechal volnou smyčku. Pustil vesla a když uchopil šňůru pevně a začal jí soukat k sobě, ucítil tíži a chvějivý tah malého tuňáka. Jak táhl, chvění sílilo a pak ve vodě uviděl jeho modrý hřbet a jeho zlaté boky, než jej přehodil přes pažení do člunu. Ležel na zádi v slunci jako vysoustruhovaný z jednoho kusu do tvaru granátu, veliké neinteligentní oči do kořán a utloukal se k smrti o podlážku člunu prudkými chvějivými údery čistě vykrojeného a rychle se mrskajícího ocasu. Stařec ho z milosti klepl přes hlavu a odkopl jeho dosud se cukající tělo do stínu pod zadní paloubku. Albacore, řekl si nahlas, to bude báječné mnadidlo. Váží dobrých 10 liber. Nevzpomínal si už, kdy vlastně začal sám k sobě mluvit nahlas. Kdysi dávno si o samotě zpíval a zpívával si někdy v noci, když mýval hlídku na rybářských kutrech či na bárkách lovících želvy a když sám kormidloval. Začal nejspíš mluvit nahlas sám pro sebe, když s ním přestal jezdit chlapec, ale nepamatoval se už. Když rybaříval s chlapcem, mluvili na sebe obyčejně jen, co bylo nutné. Hovořívali spolu v noci, nebo když jim ve vyplutí zabránila bouře či špatné počasí. Na moři se považovalo za ctnost nemluvit, když to není nutné, a stařec to tak vždycky bral a dodržoval to. Ale teď, když s ním nebyl nikdo, komu by to mohlo vadit, vyslovoval své myšlenky hlasitě mnohokrát. Kdyby mě slyšeli mluvit nahlas ostatní, pomysleli by si, že mě přeskočilo, řekl nahlas. Ale mě nepřeskočilo, a tak je mi to jedno. Ostatně boháči mají na svých lodích rádia, aby na ně mluvila a hlásila jim výsledky baseballu. Jenže teď není čas myslet na baseball, napadlo ho. Teď je čas myslet jenom na jedno. Na to, pro co jsem se narodil. Poblíž toho hejna by mohla být nějaká pořádná. Chytil jsem jenom nějakého zbloudilce od těch albakorů, co se tam krmili. Ale mají dnes nějak napilno a dostali se daleko. Všechno, co se dnes ukáže na hladině, má nějak naspěch a všechno k severovýchodu. Je to snad tou denní dobou? Nebo je to nějaká známka změny počasí, kterou neznám? Neviděl už zeleň pobřeží, jenom vršky modravých kopců, které se zdály bílé, jako by měly sněžné čepičky, a oblaka, která se nad nimi tyčila jako vysoké sněžné pohoří. Moře bylo velice temné a světlo se ve vodě rozkládalo jako v hranolu. Myriády teček planktonu se rozplynuly v záři vysokého slunce a stařec teď viděl v modré hloubce jenom obrovitá prismata lámajících se paprsků a své šňůry splývající kolmo do vody na míly hluboké. Tuňáci, rybáři říkali všem rybám toho druhu tuňáci a rozlišovali je příslušnými jmény, jenom když je šli prodat nebo vyměnit za návnadu. Tuňáci opět klesli dolů. Slunce teď pálilo a starý je cítil v zátylku a cítil, jak mu při veslování stéká čůrkem po zádech pot. Bych se dát nést proudem, pomyslel si. Spát a navléknout si kličku šňůry na palec u nohy, abych se probudil. Ale dnes je to 85 dní a měl bych dnes rybařit pořádně. Právě v tom okamžiku, jak tak pozoroval šňůry, se jeden z vyčnívajících zelených klacků prudce potopil. Ano, řekl si. Ano. A složil vesla do člunu tak, aby člunem netrhl. Sáhl po šňůře a oskoušel ji jemně mezi palcem a ukazováčkem pravé ruky. Necítil žádný tah ani tíhu. Zlehka šňůru podržel. Pak to přišlo znovu. Tentokrát ucítil zkusmé škubnutí, ne důrazné a ne silné. A poznal přesně, oč jde. V hloubce sta sáhů ožíral mečounovitý marlin sardinky zakrývající hrot a dřík udice v místě, kde ručně kovaný hák vyčníval z hlavy malého tuňáka. Stařec z lehínka podržel šňůru a levičkou z ní citlivě vyprostil klacek. Teď si ji mohl nechat probíhat mezi prsty, aniž ryba cítila nejmenší napětí. V téhle vzdálenosti od břehu a v tomhle měsíci musí být obrovská. Jen je sněz, rybo, sněz je, prosím tě, je sněz. Jsou tak čerstvé. A ty si tam 200 metrů hluboko v té studené vodě a tmě. Zakruž tam ve tmě ještě jednou. Vrať se a sněz je. Ucítil lehké jemné cukání a pak prudší škubnutí, asi když hlava některé sardinky nešla tak snadno odtrhnout z háku, a pak nic.
1: Pojď, pojď, vábil jí starý nahlas. Ještě jednou se obrať, jen si k ním přivoň, nejsou báječné. Sněz je všechny a pak tě čeká tuňák, tuhý, chladný a lákavý. Nestyď se, rybo, sněz je.
0: Čekal se šňůrou mezi palcem a ukazováčkem. Pozoroval jí zároveň s ostatními šňůrami, protože ryba mohla vyplout výš nebo se ponořit hlouběji. Pak ucítil opět to lehonké cukání.
1: Zabere, pronesl stařec nahlas. Kriste Ježíši, ať zabere.
0: Ale ryba nezabrala. Zmizela a stařec necítil nic.
1: Nemohla zmizet, řekl. Pán Bůh ví, že nemohla zmizet. Bere zatáčku. Možná, že se už někdy chytila a něco si o tom pamatuje.
0: Pak ucítil, jak sebou šňůra mírně trhla a byl šťasten.
1: To se jenom obracela, potvrdil si.
0: Byl šťasten, když cítil mírné cukání a pak ucítil prudké škubnutí a něco neuvěřitelně těžkého. Byla to váha ryby a on popouštěl šňůru hloub, hloub a hloub, odvíjeje první ze zásobních kotoučů. Jak se šňůra ponořovala, klouzajíc mu mezi prsty, cítil stařec neustále tu obrovskou tíži, třeba že stisk jeho palce a ukazováčku byl téměř neznatelný.
1: To je ale ryba, řekl si. Drží teď tuňáka napříč v hubě a odnáší si ho pryč. Pak se obrátí a spolkne ho, pomyslel si.
0: To nahlas nevyslovil, protože věděl, že když člověk vysloví něco dobrého, může to tím překazit. Věděl, jak ohromná ta ryba je a myslel na ní, jak odplouvá temnotou s tuňákem křížem v hubě. V tom okamžiku ucítil, že ryba ustala v pohybu, ale její tíhu cítil stále. Pak ta tíha vzrostla a on popustil šňůru. Stiskl jí na okamžik palcem a ukazováčkem, napětí zesílilo a začalo tíhnout kolmo dolů.
1: Zabrala, řekl nahlas. Teď ji nechám, aby ho pořádně pozřela.
0: Nechal si šňůru proklouzávat mezi prsty, zatímco levičkou sáhl dolů a navázal volný konec prvních dvou zásobních kotoučů další šňůry. Teď byl připraven. Měl teď v zásobě 3 40 sáhové kotouče šňůry navíc ke kotouči, který právě odvíjel.
1: Spolkni to ještě líp, promluvil. Spolkni to pořádně. Spolkni to tak, aby ti hrot háku pronikl do srdce a zabil tě, pomyslel si. Vypluj zlehka a nech do sebe vrazit harpunu. Dobrá. Jsi hotová? Máš už toho krmení dost? Teď! Vykřikl hlasitě a trhl prudce oběma rukama, vybojoval si metr šňůry a pak se znovu a znovu chápal střídavě oběma rukama vytahovaného lana a komíhal se na něm veškerou silou paží i vahou svého těla, vzepřeného jako čep. Nic se nestalo. Ryba prostě pomalu odplouvala a stařec ji nemohl přitáhnout ani o coul blíž k hladině. Šňůru měl pevnou, dělanou na těžké ryby a teď si ji přehodil přes záda a táhl, až se napěla tak, že od ní odstřikovaly kapičky vody. Pak začala šňůra ve vodě pomalu syčet a on stále táhl, vzpíraje se o veslařské sedátko a zakláněje se proti směru tahu. Člun se pomalu hnul k severozápadu. Ryba plula vytrvale. A tak pomalu cestovali po klidném moři. Ostatní vnadidla byla dosud ve vodě, ale nedalo se nic dělat. Kdyby tak se mnou byl chlapec, řekl si stařec nahlas. Ryba mě vzala do vleku a já tady trčím jako ouvazník pro vlečné lano. Mohl bych šňůru přivázat, ale to by jí mohla přetrhnout. Musím jí držet, co mám síly, a popouštět jí šňůru, jak bude potřebovat. Zaplať pámbu, že pluje dál, a ne do hloubky. Co si počnu, jestli jí napadne ponořit se, to nevím. Co si počnu, jestli zajede do hloubky a dodělá, to taky nevím. Ale něco už udělám. Můžu toho udělat ještě spoustu. Vzpíral šňůru přehozenou přes záda, sledoval, v jakém úhlu mizí pod hladinou a jak loďka nepřestajně míří k severozápadu. Tohle jí zabije, myslel si stařec. Nevydrží to přece věčně. Ale po 4 dalších hodinách plula ryba vytrvale dál do oceánu, vlekla člun a stařec se ještě stále houževnatě vzpíral tahu se šňůrou před záda. Když zabrala, bylo poledne, řekl nahlas. A ještě jsem ji neviděl. Předtím, než ryba zabrala, narazil si slaměný klobouk pevně na hlavu a teď ho řezal do čela. Měl taky žízeň. Spustil se na kolena a opatrně, aby neškubl šňůrou, dolezl, jak jen mohl, daleko napříč a sáhl jednou rukou po láhvi s vodou. Otevřel ji a trochu se napil. Pak se opřel o příď a odpočíval. Odpočíval v sedě na nevstyčeném stěžni s plachtou a snažil se nemyslet, jen to vydržet. Pak se ohlédl dozadu a zjistil, že ztratil zemi z dohledu. Na tom nezáleží, pomyslel si. Vždycky najdu cestu zpátky podle světel Havany. Do západu slunce zbývají ještě 2 hodiny a do té doby možná ryba vyplave. A jestli ne, snad vyplave, až vyjde měsíc. A jestli neudělá ani to, snad vyplave s východem slunce. Nemám žádné křeče a cítím se silný. To ona má hák v hubě. Ale musí to být, pane ryba, když takhle táhne. Má nejspíš hubu pevně semknutou kolem drátu. Chtěl bych ji vidět. Aspoň jednou bych ji chtěl uvidět, abych věděl, s čím mám co dělat. Pokud mohl stařec určit z pozorování hvězd, nezměnila ryba za celou tu noc nikdy směr ani rychlost. Po západu slunce se ochladilo a starci uschl na zádech a na pažích a na starých nohou studený pot. Dříve během dne vzal pytel, který přikrýval bedničku s návnadou, a rozprostřel ho, aby se na slunci usušil. Po západu slunce si jej uvázal kolem krku tak, že mu splýval na záda, a opatrně jej podstrkal pod šňůru, kterou měl teď přes ramena. Podložil pytlem šňůru jako polštářkem a našel si způsob, jak se opřít dopředu o příď, takže měl skoro pohodlí. Ve skutečnosti ta pozice byla jenom o něco méně nesnesitelná, jemu však připadala skoro pohodlná. Nesvedu nic s ní a ona nesvede nic se mnou, pomyslel si. Aspoň tak dlouho, dokud bude v tomhle pokračovat. Jednou vstal a vymočil se přes okraj loďky, podíval se na hvězdy a zkontroloval si kurz. Šňůra se rýsovala ve vodě už od jeho ramenou jako fosforeskující pruh. Pluli teď pomaleji a záře světel z Havany nebyla tak jasná, takže poznal, že je nejspíš proud unáší směrem k východu. Jestli ztratím světla Havany z dohledu, bude to znamenat, že míříme ještě dál na východ, pomyslel si.
0: jestli se ryba neodchýlila od svého směru, měl bych je vidět ještě celé hodiny. Rád bych věděl, jak dnes dopadl baseball v první lize,
1: uvažoval v duchu.
0: Bylo by báječné mít při tomhle rádio.
1: Pak se vzpamatoval.
0: Na baseball myslíš pořád. Myslí na to, co děláš. Nesmíš provést žádnou hloupost.
1: Potom pronesl nahlas.
0: Kdybych tady tak měl chlapce, aby mi pomohl a tohle viděl. Nikdo by na stará kolena neměl být sám,
1: uvažoval.
0: Ale není vyhnutí. Nesmím zapomenout sníst toho tuňáka, než se zkazí, abych se udržel při síle. Nezapomeň, bez ohledu na to, že se ti do něho vůbec nechce. Musíš ho ráno sníst. Nezapomeň,
1: připomínal si v duchu. Během noci se k člunu přiblížily dvě plískavice a on je slyšel, jak se převalují a odfrkují. Byl sto rozeznat odfrkování samce od vzdychavého frkání samice.
0: To jsou dobří tvorové, řekl si. Hrají si a laškují a mají jeden druhého rádi. Jsou naši bratři, jako létavé ryby.
1: Pak začal litovat velikou rybu, kterou chytil na hák.
0: Je báječná a tak podivná. A kdo ví, jak je stará,
1: myslel si.
0: Ještě nikdy jsem neměl co dělat s tak silnou rybou, nebo s rybou, která by si vedla tak divně. Snad je příliš moudrá na to, aby skákala. Strhala by mě, kdyby začala skákat, nebo se najednou divoce utrhla. Ale možná, že se už mockrát chytila a ví, že musí bojovat právě takhle. Nemůže vědět, že proti ní stojí jen jeden člověk a že je starý. Ale jaký je to obr? A kolik vynese na trhu, jestli má dobré maso? Zabral navnadidlo jako chlap, táhne jako chlap a bojuje beze vší paniky. Rád bych věděl, jestli má v hlavě nějaký plán, nebo jestli je právě tak zoufalý, jako jsem já.
1: Vzpomněl si, jak jednou chytil na hák samici z párku marlinů. Samec nechává samici vždycky nažrat první a chycená samice se pustila do divokého, zděšeného a zoufalého zápasu, který ji brzy vyčerpal. A samec celou tu dobu zůstal při ní, plul přes šňůru a kroužil se samicí na hladině. Držel se tak blízko, že se starý bál, aby mu nepřeřízl šňůru svým ocasem, ostrým jako kosa a téměř stejného rozměru a tvaru. Když jí starý přitáhl hákovým bodcem a bušil do ní kyjem, drže ji za její rapírovitý kloun s povrchem jako ze směrkového papíru, bušil jí do vršku lebky, až změnila barvu skoro do odstínu zadní strany zrcadel, a když jí pak s chlapcovou pomocí vytáhl do člunu, samec zůstal po boku loďky. A zatímco pak starý uvolňoval šňůru a chystal si harpunu, samec vyskočil vedle člunu vysoko do vzduchu, aby se podíval, kde je samice, a pak sjel dolů do hloubky s široce roztaženými levandulově zbarvenými křídly, jímž se podobaly jeho prsní ploutve, a vyvstaly mu všechny levandulově nafialovilé pruhy.
0: Byl velice krásný,
1: vzpomínal si stařec,
0: a věrně zůstal. To byla nejsmutnější věc, kterou jsem s nimi kdy zažil,
1: pomyslel si stařec.
0: Chlapec byl tenkrát taky smutný. Poprosili jsme ji za odpuštění a hned jsme ji vyvrhli a zpracovali. Kéž by teď chlapec byl se mnou, řekl nahlas.
1: Usadil se a opřel se o skru špaloupky na přídi a cítil skrze šňůru sílu obrovské ryby napřenou k neznámému cíli, pro který se ryba rozhodla.
2: Když už se následkem mého úkladu nějak rozhodnout musela, pomyslel si stařec. Sama by se bývala rozhodla zůstat tam dole, v temné hloubce, daleko mimo dosah všech nástrah a pastí a úkladů. Já se rozhodl jít za ní a najít ji mimo dosah všech lidí. Mimo dosah všech lidí na světě. Teď jsme spolu spojeni. A jsme tak spojeni už od dnešního poledne. A nikdo nepomůže ani jednomu z nás. Snad jsem se neměl stát rybářem, pomyslel si. Ale k tomu jsem se narodil. Určitě nesmím zapomenout sníst toho tuňáka, až začne svítat.

0: 3 držkovky, 2 guláše, 5 desítek. Ahoj, starosto.
1: Nazdar, Růžo.
0: Budeš taky jíst? Máme prima brabce a svíčková semařence taky vyvedla.
1: Já mám fofe. Jsem tu jen naskok, ale schovej mi tu svíci napak. Až se budu vracet, stavím se. A tohle, prosím tě, někam vyvěš. Přišlo nám to na úřad, abych to někam dal. Sem přijde bez tak víc lidí.
0: Cože, parte? Ježišmarja, kdo zas? Počkej, já mám plný ruce.
1: Paní Horáčková to má za sebou, chuda.
0: Horáčko? Která Horáčková?
1: Manželka doktora Horáčka přece. Toho chalupáře z Horní Hájenky. Dětskýho doktora z Prahy.
0: Ježišmarja, Josef, ty já přece znám. Naposled tu byli, no, ani ne před měsícem. Zašli v neděli na oběd, že se jim nechtělo vařit doma. Ponajedla jako vrabec.
1: No, jako vrabec. On netušil nic, ale ona měla dávno jasno, už asi rok. Rakovina.
0: Dej jí pámu věčnou slávu, taková hodná ženská. Chudák doktor, jestli on sem teď sám bude vůbec jezdit. Jestli ten barák neprodá, jestli by si tam nepřipadal opuštěnej.
2: Paní Ruženko, platím. Polivku, guláš a 2 vorosený.
0: No, hned, snad nehoří.
1: Chtěli se sem přestěhovat na penzi. Kolik je rublů sem jezdí? Přes 30 roků. Oba tvrdili, že doma jsou tady. No jo. Tak já pofrčím.
0: Hezky tam cedí, co? Zima jak v Rusku, cítím v kostech sníh. A to parte pověsím tady u výčepu. Horáčkovi znají všichni. Doktor se sem sice jezdí rekreovat, ale když někomu marodilo dítě, byl hold nejblíž. A nikdy neřekne.

0: Kovážová kobila a doktorová žena. Garde, kamaráde.
1: Máš pravdu. Tak nějak. Ale na onkologii se oni ovšem starali vzorně. Dostávala prášky a chodila na injekce. Proti bolesti, chápeš? Operabilní to nebylo a chemoterapii a ozařování odmítla.
0: Četl jsem chorobopis. Primář Kopečný mě nechal nahlédnout. Známe se z lékařské komory. Postupovalo to hrozně rychle. Počkej, tam nemůžeš, tam je věž.
1: Máš pravdu. Já vím, já jsem mluvil s Kopečným taky, když je museli hospitalizovat. Poslední dva týdny se už nedala bolest tak po domácku zvládat.
0: Počkala prý, ale až odejdeš do ordinace a sama si zavolala sanitku.
1: A napsala mi lísteček, kde leží. Vrátil jsem se z ordinace doma, akorát vyděšený pes.
0: Vydan na Andíka bych zapomněl. To už je taky pán v letech, co? Šach. Nehraješ moc pozorně.
1: V létě mu bylo 15, to je na kokra výkon. Jsem teď na něj sám. Dřív jsme se při venčení střídali se Zdeničkou, ale on byl vždycky hlavně její.
0: Psi poznají, kdo je šéfem smečky.
1: Neomylně. Takže teď to u nás převzal on. Hele, já to vzdávám. Mohl bych se ještě hodinu trápit, ale stejně už si na vítězství nestojím. Nějak se fakt nedokážu soustředit. A Andy už doma významně kouká na hodiny.
0: Poslyš, pořád se chceš odstěhovat na Šumavu. Není to nerozum. Takhle na zimu a sám.
1: Já tam sám nebudu, Andy jede pochopitelně se mnou.
0: Ale Andy...
1: Koncem měsíce předávám ordinaci mladému Hovorkovi. O důchod už jsem zažádala, taky prodávám byt, takže strádat nebudu.
0: No, ještě to zváž. Věř starému psychiatrovi. Samota v horách je přesný opak toho, co teď potřebuješ.
1: Pokud pocítím a tak těžké deprese, pošlu ti neprodleně telegram. Václave, přijeď, stop, učím se vázat oprátky, stop, a začaly se mi podezřele dařit.
0: Tak nevím, jestli mám být rád, že se ti vrací smysl pro humor, anebo se bát, že situaci podceňuješ.
1: No, to si budeš muset vybrat, Václave. Já ti neporadím.
2: Je mi to moc líto. Moc. Ale Andy už měl prostě svoje roky. Berte to tak, že umřel bez bolesti a šťastný.
1: Víte, paní doktorko, večer. Jsme ještě obešli blok, ale do schodu jsem ho musel vynést. Venku šlapal statečně a když jsme potkali sousedovi cvenku, vykračoval si jako mladík.
2: Kdyby nám pán Bůh dopřál takhle klidnou smrt.
1: Spával teď na koberečku u mojí postele, co nežije Zdenička. Předtím u její. Pořád teď ženu hledal, čekával na ní u dveří, ukazoval mi, že jí půjdeme naproti.
2: Psi jsou taky jen lidi.
1: Poprvé od Zdeniččiny smrti jsem v noci pořádně spal. Dokonce jsem ráno zaspal. Andy mě teď budíval, vždycky mi čeníchem sáhnul na ruku, jakože je čas jít.
2: Na poslední cestu musí každý sám. Já vím, že je to blbě věcná otázka, ale... Mám se postarat o jeho tělíčko?
1: Ne, žádná kafilerie. Ne. Bez tak zítra odjíždím, stěhuju se na Šumavu. Pochovám ho v zahradě.
2: Přísně vzato se to nemá.
1: Jo? Tak jsme spolu nemluvili, že?
2: Mimochodem, pomýšlíte na jiného psa?
1: Ne.
2: Možná by to pro vás bylo nejlepší řešení. A co nejdřív? Štěně přivede člověka na jiné myšlenky.
1: Ne, ne. Víte, já bych to cítil jako zradu. Andy byl a zůstane jeden.
3: Zaplať pánbu, že jsem vás ještě chytil, pane doktore.
1: Už jsem myslel, že jste si tu koupi rozmysleli, pane Veterno. U notáře jsme se domluvili, že s penězi přijdete předevčírem. A vy nic. Ani jste nezavolali. Dneska jsem mu zatelefonoval, aby smlouvu zatím neregistroval a nepodával na katastr.
3: Nezlobte se, všechno je jinak. Lépe řečeno, všechno bude, jak jsme se domluvili. Nesu vám peníze za byt. Manželka musela předevčírem narychlo do porodnice. Předčasný porod, chápete?
1: Jistě.
3: Já měl hlavu jako věrtel, nevěděl jsem, co dřív.
1: A už je to aspoň na světě.
3: Co? No jasně, mám kluka. Sice je v inkubátoru, ale ujistili mě, že bude v pohodě. A žena už je taky v pořádku, takže...
1: Všechno se v dobré obrací.
3: No právě. Takže tady jsou ty prachy, přepočítejte si je.
1: Pane Bedrno, pochopte, já se dneska stěhuju.
3: Já vím, chtěl jsem vás ještě stihnout, abyste si to nerozmyslel.
1: Jenže dneska je přece sobota. Banky mají zavřeno. Já ty peníze nikam neuložím, rozumějte. Přece s nimi nepojedu na Šumavu.
3: No jo, ale co já si teď počnu? Na mobilu jsem chytil notáře, říkal mi, že jste ho volal a já ho ujistil, že dneska všechno dohoním a že smlouva tedy platí.
1: Tak to sem dejte. No, spočítáme jenom ty balíčky. A ten kufřík byste mi mohl půjčit sebou.
3: Klidně si ho nechte na památku. Je to sice pravá kůže, ale...
1: Až přijedu do města, zavolám a vrátím vám ho. Já ho tam v horách potřebovat nebudu. Spíš tak ruksak a košík na houby.
3: Jo, tak ty leda příští rok. Cestou jsem v autě poslouchal zprávy o počasí. Od západu se na nás valí fronta. V Bavorsku mají sněhovou kalamitu a na Šumavě se sype sníh. A zítra prý ještě přituhne. A v pondělí...
1: O důvod víc, abych vyrazil. Tady máte podepsanou kvitanci, že jsem peníze převzal. A v pondělí pro jistotu ještě sám řeknu notáři, že je všechno v pořádku.
3: Děkuju. A šťastnou cestu přeju. Ale být vámi, dneska bych cestu odložil. V rádiu doslova říkali, že na Klatovsku se žení všichni čerti.
1: Vážně? No já už dlouho na svatbě nebyl. Poslední dobou vytloukám samé pohřby. No tak to třeba pro mě bude změna.

0: Mapku máte, pánové. Nebudeme se na sebe vázat. Vám to půjde pomalej. Tady jenom leje, ale tam v kopcích prý už chumelí. Kdybyste někde uvízli, zavolejte mi na tohle číslo. To je do hospody na konci světa. Mobil já nevedu.
1: Dobrý, to se mi líbí. No, na konci světa.
0: Tak se jmenuje ta hospoda. Konec světa je ještě o kousek dál. Asi 2 nebo 3 kilometry do kopců tam mám chalupu a kousek za ní vážně končí silnice.
1: Počkejte, šéfe, ale jak my se tam s tímhle kočárem otočíme?
0: Se vším se počítá. Cestu protahují lesáci, kousek nad mým stavením má točnu autobus. Šplhá tam kvůli dřevařům a babkám ze samot, aby se dostali na nákup a k doktorovi.
1: Teda šéfe, tak mám dojem, že jsme sežrali pěknýho hada. Ale naloží nohol tě a zítra máme už jinýho kunčavta. Takže jedem, panstvo.
2: Františku, počkej.
0: A co pak je, Václave? Zapomněl jsi něco? Loučili jsme se už včera. Věřil bys, že mě z toho prima koňaku přece jen kapánek bolela?
2: Hele, hochu, ještě jednou tě jdu přesvědčovat. Odlož to stěhování. Nech to aspoň na jaro. Až tě tam sníh odřízne, ukoušeš se nudou.
0: Až nás nahoře na samotách zasype sníh, nudit se rozhodně nebudu. Je tam věkový průměr 75 roků a moc bych se divil, kdyby nikdo ze sousedů nezačal marodit.
2: Vždyť jsi pediatr.
0: No a co? Myslíš, že si s dospělým neporadím, když dostane chřipku? Konec konců tvrdí se, že pes je jednou štěnětem, zatímco člověk dvakrát dítětem. Takže moje babky a dědkové jsou dávno lehce senilní, což je skoro totéž jako infantilní, čili pro mě jako pacienti stvoření.
2: Jsem fakt rád, že se ti vrací humor, ale radši bych tě měl pár měsíců ještě na dohled.
0: Nebo spíš pod dohledem. Přiznej se,
2: to,
0: že jsi slíbil Zdeničce, že mě budeš držet v merku, až ona už nebude.
2: No,
0: jestli tě to uklidní, Zdeničku beru sebou.
2: Cože? Co jsi to řekl?
0: Klid, kamaráde. Nezbláznil jsem se. Prostě jsem včera vyzvedl v krematoriu její urnu. A odvezu si ji prostě sebou.
2: Na Šumavu, na chalupu.
0: Ty taky přijdeš na všechno, člověče. Na Šumavu, na chalupu. Je tam taková skála. Zahraju si na kameníka a urnu tam uložím. Neber si to osobně, ale sem už mě to moc nepotáhne. Kamarádi mohou přijet za mnou, jestli jsou to ovšem kamarádi. A jinak, za kým bych sem jezdil? Děti jsou daleko.
2: Neozvali se? Ani dodatečně?
0: Ale jo, telefonicky. On z Austrálie, ona z Venezuely. Ještě před pohřbem, že nepřijedou. Přišlo to prý moc náhle. Nesehnali by letenku dětičky. No.
2: To je mi líto.
0: A mě už ne. Už dávno ne. Nějak jsem zapomněl, že jsem kdy mýval děti. Konec konců. Jardovi je 40, vlastně 35, jak je pak děti. Jaká pak máma?
2: Hele, Františku, zůstaň aspoň do zítřka.
0: Nemám ani kde bych hlavu složil. Můj byt už není můj. Přesně řečeno, nachází se v tomhle kufru. Chceš se podívat?
2: Páni, kolik to dělá?
0: 2,5 milionu. Upřímně vzato nějak jsem si představoval, že to bude větší hromada. Zapomněl jsem, že existují 5000. Šetří místo.
2: A ty ten balík vezeš sebou? Jen tak hotově? V kufříku na sedadle?
0: Já bych řekl pravdu, ještě jsem nad tím nehloubal. Myslíš, že vzadu v kufru jim bude líp?
2: Myslím, že by jim nejlíp bylo v bance.
0: Ale to já taky, jenže ten moule, co se mu byť prodal, je přinesl před chvílí. Uložím je prostě v pondělí. Sjedu dolů do Klatov, tam mají taky banky.
2: Ale já myslím na tvou bezpečnost. Hele, počkej do pondělka. Přespíš u nás, víš, že máme v baráku místa habaděj. A v pondělí půjdu s tebou do banky.
0: Nejen osobní psychiatr, ale taky bodyguard.
2: Nech si ty srandičky. Já to s tebou myslím dobře.
0: A já jsem ti za to vděčný, Václave. Vážně. Ale teď už musím vyrazit, nebo tam ti stěhováci budou dřív než já. Vezou mi veškerý majetek, co mi bylo líto vyhodit. Hlavně knihovnu, znáš to.
2: Hele, Jestli ti v těch kopcích půjde telefon, brnkni aspoň, jak jsi dojel. A opatruj si, člověče. Vždyť já už moc kamarádu taky nemám, sakra.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý.
0: Bude to 840 korun.
1: Tolik? Sakra. Vždyť ani nevíte, u kterého stojanu jsem čepoval.
0: Ale vím, mě to tady ukáže počítače, jak někdo sundá hadici ze stojanu. No, protože mám v tuhle chvíli u pumpy jen jedno auto.
1: No jo, vůbec si dneska připadám na silnici jako dobrodruh.
0: To si ani nepřipadáte, to jste. Kdo nemusí, dřepí doma za pecí. Dneska si nevydělám ani na slanou vodu, nikdo nejezdí. Jestli tu od rána bylo 10 kunčovtů, je to hodně.
1: Tak zamkněte krám a běžte domů.
0: Jo, to by mě šéf sežral. Končím až v 10 večer, přes den se slouží 16.
1: Aha.
0: A pak mě přijde vystřídat kolega, ten má nočku do rána. Ženský na noc nechodí. Ale bez tak mi tu není do skoku ani přes den, když je takhle na takovým vidrolci.
1: No to mi řekněte, koho napadlo postavit pumpu zrovna tady daleko od vsi. Nikde ani živáčka.
0: Ale jo, dole pod kopcem, tak 200 metrů je motorest. Teď není promlhu vidět. Dobře vaří a staví tam spousta tyráků. A hodně z nich to natankuje. Ale jak je tahle slota, každý dá radši cihlu na plyn a tradá, dokud si dá ještě jet.
1: Tam nahoře na Šumavě je prý boží dopuštění.
0: Poslouchala jsem rádio. No, já tu aspoň sedím na zadku. Mám tady teplíčko.
1: Tak naschle.
0: Naschledanou.
1: No, tak ať vám ta šichta utíká.
2: Dobrý den, pane.
1: Fuj, já jsem se lekl. Dobrý. Kde jste se tu vzal, člověče?
2: No, já jsem čekal, až někdo přijede, tak jsem si zalez na záchod. Je tam docela teplo tady. Ten kus se to nedá vydržet, ale tak jsem si tam asi nějak zdřímnul nebo co a málem jsem vás prošli.
1: No, jak tak na vás koukám? Vy byste chtěl svést, co?
2: No, vemete mě. Mě ujel autobus, tak jsem šel na stopa a netušil jsem, že je venku taková kosa.
1: Já nejedu na Prahu. Mám namířeno do kopců na Šumavu.
2: No jo, ale to já právě taky. Já jedu kousek za Klatovy, za kamarádem.
1: Jo, tak tam to dost znám. A jak se to tam jmenuje? Vidíte, napřed si nastupte. Kábosit můžeme v teple.
2: Děkuju.
1: Sakra. Že ale ten auták stačil vystydnout za takovou chvíli, co? Ale jak pustím to pení naplno rázem, to bude jako v ráji.
2: Já jsem si všiml, že máte pražský číslo, tak jsem se trochu bál, že jedete domů.
1: Ale to já jedu. Stěhuju se. Z Prahy na Šumavu.
2: No, tak to jste si teda vybral den.
1: Jo, vypadá to tak. Ale já ho moc nevybíral. Stěhovací firma stanovila termín. Kamion s věcmi kodrcá někde přede mnou, anebo za mnou. Vyjeli dřív, ale možná se mi někde předjel. V té mlze si člověk není dvakrát jistý, koho vlastně míjí. A jestli zastavili někde na polivku, tak už vůbec ne.
2: No jo, ale vy to zvládnete s takovýmhle autákem a šofér jste taky dobrý. Já jsem koukal, jak jste vybral ten smyk, jak jste odbočoval k pumpě. No jo, kdo umí, ten umí.
1: Já myslel, že jste spal na záchodě. A vy takhle odborně hodnotíte můj styl jízdy. Ale máte recht, když člověk sedá do vozu k někomu neznámému, měl by aspoň tušit, jak dotyčný jezdí, že? A když si dotyčný řidič neznámého člověka bere do auta, to není na rozum.
2: Jestli dovolíte, já bych si sundal bundu, já ji mám úplně promočenou.
1: Ale jistě.
2: Jo, já si ji dám na zadní sedadlo.
1: Ano, ano.
2: Já teď jsem vám málem schodil ten kufřík, já si ji dám tady vedle toho balíku, jo?
1: Dobře.
2: Děkuju. Nepustíme si rádio, bylo by nám veselé, nic, ne?
0: Dneska nejspíš zavřeme dřív. Hotovky zamrazíme. Hygienik zítra stejně nevytáhne sklad od paty. Navařili jsme jako normálně, ale přišla půlka štamgastů a z lufťáku ani noha.
3: No a divíš se, Růžo? Já to sem mám z úřadu čtvrtkiláku a klepal jsem se jako ratlík, než jsem došel. Hotová Sibérie. Kdo nemusí z baráku, sedí doma u kamen.
0: Mohli by sedět tady, ne? To píno máme taky. Je přece sobota, to se na venkově vždycky chodilo do hospody.
3: No jo, no to jo, ale tohle byla odjakživa propocestní hospoda. Místní chodili ke kostelu na horní, co vyhořela. Stávala kousek pod doktorovou hájenkou.
0: Jo, jo, když si vzpomněl doktora Horáčka. Stavil se tu minulej týden na jídlo.
3: Jo?
0: Že mu zašel i Andík, jejich pes.
4: Tak ho přivez pochovat na zahradu, že ve městě se psi dávají do kafilérie a to on nechtěl. Hmm. Že si Andík zaslouží hrob.
3: To byl dobrý pes. On pes není jen tak nějak ledajaký zvíře, víš? Když se mu člověk věnuje, rozumí všemu.
4: Náš Rek je hlavně hlídač. Tady na samotě člověk potřebuje ostrýho psa, lidi si moc dovolujou. Tak zatraceně, proč to ta ženská v kuchyni nezvedne? To musím všecko dělat já!
3: To je tak, když má člověk na všechno lidi.
4: Halo? Halo, kdo volá? Tady je restaurace Na konci světa. Horní pasek. Cože? Co? Já nerozumím. Jaký stěhování? Jo, ano, rozumím. Že máte poruchu, jo? Až zítra. Jestli se zastaví, já mu to vyřídím. Ale k němu nahoru teda nepůjdu. Čerti se tu žení. A telefon mu nejde. Vychřice strhla smrk na dráty a ještě to nespravili. Ono tam nahoře je pár stanic, tak to asi spojům nestojí za cestu. Jo.
3: Žádný spoje nejsou. Dneska máme telekom, ženská. Co se děje?
4: Nějaký špeditéři volali z Klatov, že se jim podělalo čerpadlo, či jaký čert. Zůstali vyset a káru jim spraví až ráno, aby doktor Horáček na ně nečekal.
3: Ten si teda vybral na stěhování den. Já mu slíbil, že zavolám lesákům, aby odpoledne protáhli cestu na vršky. Byli tam už popolední jednou. Ale než se smrkne, kdo ví, jestli nezapadá znova.
4: Už mám těch zdejších zim plný zuby. Někdy si říkám, že to tady na starý kolena prodám a odletím někam na jih, jako ptáci.
3: A co ti brání? Kdo jezdí na dovolenou k moři? Tak proč ne ty?
4: Já nemyslím na dovolenou. Já myslím na furt. Došlo k havárii a z poškozeného mikrobusu se podařilo uprchnout dvěma nebezpečným recidivistům. Michal Rokos, 20letý, černovlasý a snědý, si odpikává 5letý trest za loupežná přepadení. 30letý Vilém Souček, 10 roků za násilné trestné činy, včetně pokusu o vraždu. Souček je asi 180 cm vysoký, robustní, s čelní. Žádáme občany, aby setkání s těmito muži neprodleně hlásili na linku.
2: No tak to vidíte, dneska, aby se člověk bál vystrčit nos.
1: Víte, já už moc nesleduju zprávy z televize ani v rádiu. Stává se často, že někdo uteče z vězení?
2: Každou chvíli, dneska jsou na ně bachaři krátký. Helejte, když se někdo rozhodne utíct, tak určitě uteče. A převoz, to je ta nejlepší šance. A nebo když jdou na práci mimo barák.
1: Když se v tom vyznáte?
2: No tak to ne, a jenom to ví každej, ne? Já se dívám na filmy. Jo a kam vlastně jedete?
1: Znáte horní paseky?
2: Ne, to nic neříkám. Mělo by?
1: Ale to je spíš taková výspa civilizace. Konec světa. I naše hospoda se tak jmenuje. Na konci světa.
2: Na konci světa, jo. No to je hezký jméno pro hospodu. Na konci světa.
1: Vy jedete kam? Říkal jste, že za kamarádem.
2: Jo, no, ale kdybyste mě teď zabil, tak já si nevzpomenu, jak se ta ves, co on bydlí, jmenuje. Ale až ji uvidím, tak to já si určitě vzpomenu. Oni tam mají na návsi takhle kostel, pak je tam rybník a takhle tam mají sámošku.
1: Já se obávám, že podobně vypadá půlka vesnic v Čechách.
2: No, no, ale až ji uvidím, tak to já se určitě nějak zorientuju, já ji poznám.
1: A nechcete si taky sundat čepici? Koukám, že vám už teče pod čůrkem po čele.
2: A víte, že máte pravdu? Už je tady pěkný teploučko.
1: Ty reklamy se nedají poslouchat.
2: No to jo. Helejte, a co, že jste se rozhodl takhle najednou změnit vzduch? Natrvalo.
1: Umřela mi žena, je to pár týdnů. V práci jsem skončil a najednou na mě všechno v Praze začalo padat.
2: A co děti, ty nemáte nebo vnoučata?
1: Ale jo, našli by se. Syna, dcera, vnoučata, 4, taky po párečku. Jenže jedni bydlí v Austrálii a druzí v Jižní Americe.
2: To je dálka. A víte, že bych to bral?
1: Austrálii nebo Venezuelu?
2: No, asi spíš to druhý. Víte, teplo, moře, modrý nebe.
1: Ale ono se všude najde něco.
2: No, jo. Takže vy budete dočista sám, že?
1: Jo, Tak nějak. Ještě před pár dny jsem měl psa kokra, ale ten už to má taky za sebou.
2: No jo, to já mám psi rád, ale na česneku, víte?
1: Jo, tenhle vtip se říkává, ale já se mu smát nemůžu. Víte, náš Andy byl něco jako člen rodiny. Umřel se šlosti věkem, měl už 15 roků. To je jako u člověka stovka. Kolik znáte stoletých?
2: Stoletých? Víte, že žádnýho? Hele, ale mě to pořád nejde do hlavy. To, jak jste se jen tak sebral a jedete do neznáma, to je...
1: Jaké pak neznámo? Jezdili jsme tam se ženou 30 roků na chalupu, znám tam všechny a všechno. Byt jsem prodal.
2: Za kolik? Teda nezlobte se, já jenom tak uvažuju, protože chci taky něco koupit. Víte, zajímalo by mě, kolik takový kvartír dneska koštuje.
1: Dost peněz. Záleží taky, ve kterém městě byste se hodlal usadit. Praha je drahá. Hmm. Venkov v podstatě levnější. Někde na vsi, v paneláku, dáte 200-300 tisíc za dobu koják.
2: V Praze miliony, co?
5: Už jsme vás informovali o útěku dvou nebezpečných zločinců. Podle sdělení policejní mluvčí byl jeden z nich nalezen mrtvý na trase mezi Prahou a Plzní. Podle všeho zavražděn svým komplicem.
2: Helejte, já bych to přeladil, ne? Někam, kde hrajou líp.
1: Ale ne, mě to zajímá. Je to docela napínavé.
5: Souček je 180 cm vysoký, robustní až zavržený.
1: Vlastně jako kdyby ti z oka vypadl člověč. Ale ne, to je nesmysl. To by byla moc velká náhoda, takovou smůlu přece nemám.
2: Helejte, jak to tak poslouchám, není mi ten uprchlej chlápek nějak podobnej, nezdá se vám?
1: Myslíte? Možná typově, ale jinak. Ne, nemyslím.
2: Ale jo, víte, že já bych řekl, že jo.
1: Že jste mu podobnej?
2: No, že si to myslíte, že vám to šrotuje v hlavě. Co jsem komu udělal, že zrovna já vezu toho rahouna, co? Že je to tak? Že se vám honí v hlavě ta moje pleš. Tady, ta jizva, vidíte? A kila navíc. Jenže já žádný kila navíc nemám, víte? Já jsem prostě takovej chlap, udělaný chlap. Já jsem udělaný z posilovny, vydřený. Já vypadám jak Rambo, co?
1: Jasně, to se hned pozná, že sportujete.
2: No, to já sportuju. Ježiš, tady je vetro. Asi musím sundat sako. Helejte, podívejte se. Pistolka. No, stejně by. To už bylo na spadnutí, tak proč ne teď? Víte, co to je? To je devítka, ČZka, služební. Víte, odkud ji mám? Sebral jsem ji tomu bachaři, co měl palici na dranc. On už ji nepotřeboval, víte?
1: Já vám nerozumím.
2: Nerozumíš, dětku, jo? Tak čum na cestu. Já už jsem ráno jednu havárku přežil. No, jsem to já. Souček, recidivista, vrah, těší mě.
1: Odpuste, ale já vám ruku nepodám. Musím držet volant.
2: Jo, drž volant a čum na cestu. Pak budeme kamarádi. Já stáří s tím, když se mi neplete do cesty. A to ty nebudeš, viď?
1: Ne, rozhodně ne. Řekněte mi, kde vás mám vysadit. A pak prostě půjdeme každý svou cestou.
2: Jo, jasně, půjdeme každý svou cestou. A víte, že se mi to docela líbí? Jenže já potřebuju tvoji cestu, protože Poldové si myslej, že jsem zahnul Kramle na Prahu. Jenže já jedu kam? Já jedu od Prahy. Chápeš?
1: Naprosto. Jak si přejete?
2: Jak si přeju, dobře. A ta tvoje chalupa je na samotě, viď?
1: Na samotě.
2: Mě ve škole učili, že se odpovídá celou větou. Tak mi odpovídej celou větou.
1: Moje chalupa stojí na samotě. Nejbližší stavení je asi půl kilometru níž po silnici. To je ta hospoda na konci světa. A pak dál v kopcích jsou další samoty, ale ty budou v tuhle dobu nejspíš už odříznuté sněhem.
2: Jo, odříznutý sněhem. A nikdo tam na tebe nečeká.
1: Nikoho už nemám.
2: Hele, jenom mě neskoušej rozbrečet. Jenom mě neskoušej rozbrečet.

0: Totiž tahle ta věcička dělá hrozně velký díry do těla. Když se spustí, víš? A ta spoušť je citlivá, jasný. Jenom ten blbej Michal tomu nechtěl věřit. Chtěl se mi zdekovat, taková nula. Chtěl se dostat domů a dostal by se akorát kam. A už by ho tam měli. A on by všechno vyžvanil. Měl držet hubu a dostal by šanci. Jen on chtěl domů k té svý cuchtě. Kretén.
1: Jenom si nejsem jistý, jestli se tam nahoru vůbec dostaneme. Když lesáci ke mně neprotáhnou poslední úsek cesty, tak musím někdy přespat v hospodě a nebo jít pěšky. Ale to je rasovina. V sněhu kolikrát po pás.
0: Ale já jsem ti přece prvé říkal, že mám fyzičku, ne? 3 roky jsem měl na posilování, teda strašného času. A kdybych tě měl dotáhnout do té tvý chalupy na zádech, tak to prostě udělám, to se spolehni.
2: Policejní mluvčí sdělila, že uprchlý trestanec Souček je stále na útěku. Policisté se psy prověřují všechny stopy. Povolán byl i vrtulník s termovizí, ale vzhledem k počasí musel být jeho start odložen. Policie přehodnotila svůj předpoklad, že Souček prchá do Prahy.
0: Drž hubu, debile.
2: Že se zřejmě pokusí překročit hranice a skrýt se v cizině.
0: Jak se ten krám vypíná? No vidíš. A je klid.
1: Možná byste měl změnit plán. Na Šumavě vás mohou čekat.
0: Já budu mě čekat na hraničním přechodu. Jenže já budu kde? Já budu na konci světa a přes čáru půjdu až za týden.
1: A mě budete po tu dobu držet ve sklepě? Na chalupě nejsou zásoby, mám akorát to, co vezu sebou.
0: No tak se nějak uskrovníme, ne? Starý lidi nemusí moc jíst. No a budeš držet hold hladovku a já sežeru zásoby. To je poctivá dělba, ne?
1: Dneska mě na chalupě nikdo čekat nebude, ale zítra pozítří. V hospodě by se taky divili, kdybych nepřišel na oběd. Vědí, že jsem teď sám a že neumím moc vařit.
0: Ale klid, jo, problémy začneme řešit, až budou. A ty buď hodnej, buď hodnej!
1: Nemusel byste mě snad tlačit tím revolverem do boku. Bolí to a děsí mě to. Řídil bych možná líp, kdybych se tak nebál.
0: No tak se neboj, je zajištěná. A je to pistole, žádný revolver. A tohle je moc dobrá pistole. Já se ve zbraních vyznám.
1: Já ani trochu. Nebyl jsem ani na vojně. Chtěl jsem vždycky lidi léčit, nezabíjet.
0: Nekecej, ty seš doktor.
1: Dětský lékař.
0: No, škoda, že nejsi ženský. Mohl bys mi vyprávět historky z gynekologie.
1: Co kdybych vás dovezl k hranici ještě dneska v noci? V takovém načase nebude venku žádná hlídka, já k čáře trefím. Je to od mé chalupy kousek.
0: No, tak já o tom budu přemýšlet, dětku. Ale víš, co se mi líbí? Mně se líbí, že se mnou spolupracuješ.
1: Jo, rád bych, kdybyste mě nechal naživu. Zvláštní. Mně se vážně nechce umřít. A přitom ještě včera jsem myslel na smrt jako na něco blízkého a vábivého. Nebál jsem se jí, těšil jsem se. Jenom jsem věděl, že její příchod nedokážu urychlit, přivolat. Byla to zbabělost? Nebo je zbabělost tohle, že se podbízím tomu odpornému Gaunerovi? Doprošuju se ho, slibuju mu pomoc.
0: Ale já vás přece nechci oddělat. Proč bych to dělal, mrtvola navíc? K čemu? Na chalupě vás svážu a najdou váš sousedi. Stejně tě sejmu. A hezky potichu. Hezky potichu, doktorku.
1: Tady je silnice protažená a posypaná, ale za chvíli přijde odbočka k nám do kopců. V zimě se tam kolikrát autobus vůbec nedostane.
0: Sakra, jeď opatrně! Tuhle zatáčku si přepísknul.
1: Kapánek to klouže. Ale tamhle za tím návrším je rovinka, tak se rozjedeme a na další vršek vyjedu s rozběhem.
0: Jo. Hele, co to máš v tom koženém kufříku vzadu? No a v tom balíku vedle. No?
1: To je urna, pane Součku. Urna s popelem mé ženy.
0: Urna s popelem, jo.
1: Chci ji uložit do hrobu sám, na zahradě své chalupy, abych byl na blízku.
0: Ale podle toho, jak nám to teď klouže, to možná budeme potřebovat dřív. On by se mohl ten popel hodit třeba pod kola.
1: O některých věcech se nežertuje.
0: Že ne? No tak já myslím, že trošku srandy nikomu neuškodí. Nehledě na to, že jsem to myslel vážně. Jo, ale abych to nezamluvil, ten kufřík, co v něm máš?
1: Peníze. Peníze za byt. Dám vám je všechny, když mě necháte naživu. a dáš pryč ty svoje pracky.

0: od popelamé ženy, rozumíš?
1: Hele, starý pán se nám rozlobil. Dovolil jsi si moc ty ksindle!
0: Nechte toho! Co když se leknu a strhnu volant?
2: Vážně, co když strhnu volant? Za chvíli přijde rovinka, vpravo les, vlevo les, potom zatáčka a sráz. Lepší místo už nenajdu. Nejspíš se zabijeme oba, ale co na tom? O pár týdnů, měsíců či let dřív. Stejně, co by to bylo za život sám.
1: Kurva, to je balík. Dětku, tebe mi poslalo samo nebe. To jsou slušní prachy. Hele, v Německu je vyměním na mařeny.
2: Marky už neplatí, Evropa používá euro.
1: Nepoučuj! Stejně se mě bude prcháčet, co bude z tebe. Z tebe bude švorcák. Zpomal.
2: Sakra, co to je?
1: Jezdí tak rychle, slyšíš?
2: V zatáčce sedí pes.
1: Kurva, dětku, zpomal!
2: Kde ses tam vzal?
1: Pomalu!
2: Uteč, uhni, já už to neubrzdím! Sakra!

0: No tak. Lenochu, probuď se.
1: No.
0: No, konečně. Vypadal si prý na umření, když tě přivezli, tak tě pověsili na hadičky, jak vidíš. Ale v jádru je tě houbeles. Lehký otřes mozku, nějaké modřiny, škrábance. Zlomenina žádná, uvnitř všechno v rychtiku. Na tobě nemocnice nezbohatne.
2: Václave, jak si to sem tak rychle stihnul, kamaráde?
0: No, stihnul, kamaráde.
2: Takže ti vylíčili, že došlo na tvoje nejčernější předpovědi. Že jsem se vysekl.
0: Jo, jenže teprve tady jsem se dověděl, že všechno bylo, kapánek, složitější. Že jsi v tom autě neseděl sám.
2: No, normálně stopaře neberu, ale tenhle se mi do auta přímo vnutil.
0: Mimochodem, venku čeká šéf okresní kriminálky a moc rád by si s tebou popovídal. Slíbil jsem, že tě napřed psychicky připravím.
2: Člověč, můj spolujezdec, co je s ním? Leží tu taky?
0: Jo, taky, ale na jiném oddělení.
2: Počkej, na jakým? Tohle je přece traumatologie, úrazovka. Takže by měl být tady.
0: No, ale není. Františku, on je na patologii, víš? Dodejchal už cestou do špitálu.
2: A jak dlouho jsme tam zůstali?
0: To bys musel říct, v kolik si do té rokle sletěl. Ale dlouho to být nemohlo. Když se kolem štrachal nahoru autobus, byla už tma, ale světla tvýho vozu ještě svítila. Takže jak dlouho může vydržet akumulátor? Směle dál, pane komisaři. Pacient je na zájem policie připraven.
3: Já jsem zmrzlý. Kapitán zmrzlý. Zrovna dneska to příjmení není vůbec od věci. Venku je 5:00, poslední listopadovou neděli.
2: Jestli všemu dobře rozumím, tak jsem vlastně viník dopravní nehody, při které zemřel člověk, stopař.
3: Stopař, jo. Přísně vzato je to tak, a protože zákon je prostě zákon, já vás teď vyslechnu a všechno zapíšu.
2: Co to je jeho pistole? Našla se?
3: Jo, držel ji jako klíště, pacholek. I když ho nakládali do sanitky. Z toho si sanitáci vyvodili, kdo to vlastně je. Celý odpoledne měli naladěný ve voze rádio.
2: Já ho poslouchal taky. Když viděl, že mi došlo, co je zač, vytáhl pistoli. Přiznám se, že jsem od té chvíle měl strach o život.
3: Buďte rád, že jste ten strach pocitoval až od té chvíle. Protože kdybyste ho u té pumpy odmítl svést, asi by vás zlikvidoval.
2: Jako toho kluka, co utíkal s ním?
3: Tím jenom uzavřel skóre. Předtím chladnokrevně zastřelil řidiče mikrobusu a dozorce. Oba byli po nehodě zranění, ale on do každého vpálil zblízka 2 rány.
2: Proč mi to říkáte?
3: Abych vám vysvětlil, že byste si neměl dělat velké výčitky. O mrtvých jen dobré, ale Souček byl gauner. Ministr spravedlnosti by vám měl udělit metal. A já vám zaručuju, že to zůstane jenom mezi námi, jestli jste do té rokle sjel schválně. Co? Že to bylo vabank.
2: Vy myslíte, že jsem habaroval záměrně?
3: Bylo to kdo z koho. Protože on by vás zabil, pane doktore. Ať už měl jakýkoliv plán, nastala by chvíle, kdyby vás přestal potřebovat. A pak byste pro něj byl jen nepohodlný svědek a nejlepší svědkové jsou ti, co už nepromluví. Gauneři jako Souček mají tuhle povědomost v krvi.
2: Řeknu vám pravdu, pane kapitáne.
0: Františku, tohle by si směl rozmyslet, abys nevypustil z úst něco, čeho bys mohl lítovat.
2: Klid, Václave. Víte, kapitáne, ten Souček mi sice tvrdil, že když ho budu poslouchat, nic se mi nestane, ale došlo mi, že takovému lumpovi se nedá věřit.
3: Takže?
0: Františku? Myslím, pane kapitáne, že pacient není ještě v takovém stavu, aby mohl výslech pokračovat.
2: Počkej, Václav.
3: Pane doktore, dal jsem vám svůj slib. Tohle už je mimo výslech. Jenom si tak povídáme. Jako přátelé.
2: Napadlo mě, že když se strefím pravou stranou vozu do nějaké překážky, v patřičné rychlosti nějak ho vyřadím z provozu, rozumíte? Já prostě si neumím představit, že bych vědomě zabil člověka. I když je to vrah. Na cestě tam nahoru znám každou zatáčku. Věděl jsem přesně, kde by to šlo provést. A tak jsem se pořádně rozjel.
3: A Souček na to nereagoval? Nenapadlo ho, že...
2: Nevím, možná měl podezření. Křikl, abych zpomalil, jenže...
3: Jenže už bylo pozdě.
2: Ne, je tam táhle stoupání, za ním zatáčka. A pak se silnice vyhoupne na horizont. A já najednou ve světlech reflektoru uviděl toho psa.
3: Psa? Jakýho psa?
2: Koka Španěla. Zlatýho.
0: Pane kapitáne, už to ukončete. František zřejmě mluví z cesty. Před měsícem pochoval ženu, před týdnem přišel o psa. A teď tohle.
2: Uprostřed silnice 150 metrů přede mnou seděl Koka Španěl. A koukal se do světel. Já zahoukal, zablikal, ale on se nehnul. Tak jsem dupnul na brzdu, dostali jsme smyk, auto se roztočilo, ten vedle mě ječel strach, já nejspíš, jak by smet, ale pak jsme psa minuli, to vím jistě.
3: Jak si tím můžete být tak jistý? Muselo to trvat pár vteřin.
2: Když bylo po všem a já se probral, byl ten pes u mě. Olizoval mi obličej a pak si ke mně lehnul a hřál mě. Nevím, jak dlouho, ale bez něj bych možná dopadl hůř. Dost lidí po nehodách umře na banální zranění, jen protože se nenajde, kdo by je přikryl obyčejnou dekou.
3: Já teda nevím. Četl jsem záznam o nehodě, výpovědi saniťáku, ale o nějakém psovi ani zmínka. O kufříku s penězi, jo, je u nás. A urně se taky nestalo nic.
2: Tak to jsem rád.
0: Pes nejspíš utekl nějaký toulavý čokl z okolí, vyšel si za Fenkou.
2: Václave, do horních pasek je to 5 kilometrů přes les. Tak daleko se pes sám nevydá. Do hospody na konci světa je to blíž, tak kilometr. Ale tam je akorát reka. A to je Vlčák.

0: Šmánko, te pane doktore, tak oni vás už pustili ze špitálu. No, vás teda ráda vidím.
1: Nápodobně, paní Růženko, a řeknu vám, už se těším na pořádnou držťkovou. V nemocnici mě drželi na dietě, ne že by měli důvod, ale čistě ze zvyku. Nejvyšší čas na něco nezdravýho.
0: Tak to taky jednu zdravou Plzeň, ne? Udělám vám šnit, no to se volíznete.
1: Ale radši malou. Musím se do života vracet opatrně.
0: Prosím vás, víte, jak se tady říká malým pivům? Zapatlaný dno. Stejně půjdete nahoru pěšky. Říkal starosta, že to vaše auto bylo už jen do šrotu.
1: No jo, musím koupit jiný. Ale nechám to nejspíš až na jaro.
0: Tak, tady máte tu dobrotu. Ale stejně vám řeknu, že jste frajer, pane doktore. To by každý nedokázal. S takovým hnusným vrahounem po boku nestratit nervy a hezky toho hajzla sejmout.
1: Ale paní Růženko, já nejsem žádný hrdina. Já se naopak hrozně bál. Dostal jsem na ledovce smyk, když jsem prudce zašlejfoval. To bylo všechno.
0: A já vím, že to nemůžete říct, protože dneska by vás ještě nařkli, že jste chudáčka vrahouna vlastně odkrágloval. Gauneři mají všude zastání a slušný člověk, aby kušoval. Však já to taky nikomu vykládat nebudu.
1: Poslechněte, ta polívka je jako malva zdokonalá. Ale já vážně dostal smyk. Nechtěl jsem přijet psa.
0: Psa? Jakýho psa?
1: Kukra. Zlatýho. Seděl na kopečku za zatáčkou, jako socha. Nevíte, či by tak mohl být?
0: Prosím vás, kdyby se dole v serpentinách vzal kokřík, u nás žádnej není a ze psi je to dálin. Leda, že by... Znáte lidi z města. Občas sem nějaký to psisko zavezou a vysadí v lese, když se ho chtějí zbavit.
1: No jo, Hajnej také nemá potuchy o žádným kokrovi v okolí. Třeba se mi to fakt jenom zdálo. Byl jsem utáhaný a vyděšený a mlha padala jako mlíko a fujavice.
0: To byla Sibérie, co? A dneska máme hotový jaro, sluníčko a italský nebe. Úplnej blázinec. No,
1: tak děkuju, paní Růženko. Nejspíš se tam dolů zajdu podívat, když se udělalo tak hezky. Prý jsem se tu noc podruhé narodil, tak abych věděl, kde přesně se to stalo.

Tak. Tady to bylo, pane jo. Že by se z toho srázu chtěl válet znova, tak to teda ne. Ani bez auta ne. Zřejmě mě dole zachránila závěj sněhu. Dneska by to dopadlo hůř, když všechno dostálo. Ale dneska bych nejspíš zase nedostal smyk a Souček by možná ještě žil. A já už nejspíš ne. Ale co je tohle? Stopy v blátě, jasně. No počkej, by to byl pes. Prošel tudy a nedávno, žádný přelud. A hele, nejenom stopy, taky pan pes osobně. Půjdeš ke mně? No, my dva se už přece známe. Jak pak se jmenuješ, kamaráde, co? A či pak jsi? No, nejspíš ničí. Jsi kosta kůže. Nějaký milovník zvířat tě odvez do lesa, aby ses postaral sám, co? Ale co kdyby ses přidal ke mně? Já to ale myslím vážně, na pořád. Až do smrti. Máme tu teď kus cesty a do kopce, ale ve dvou se chodí líp. Jsi pro? Doma ti dám najíst a misku s vodou a pelíšek. Snad ani nebudeš mít blechy. Vykoupu tě až zítra ve vaně. Co ty na to? Andy! Ty se usmíváš? No jo, tak platí. Budu ti říkat Andy. To je dobrý jméno, ne? Patřilo jednomu primapsovi. Bude nám spolu dobře, uvidíš. Tak pojď. Půjdeme. Andy!

0: co říkáte tomu, že podle našich zpráv nepříští do vzduchu jen voda, ale dokonce pára?
1: Nesmysl.
2: Pánové, dovolte, abych citoval slova, která řekl v 18. století zakladatel živočišné a botanické systematiky, slavný švédský přírodovědec Carl Linné. Příroda nikdy nevytváří nesmysly.
1: No co, když to vůbec není produkt přírody?
0: Vy si, generále, myslíte, že to je jen naše fantazie? Každý zná jméno slavného anglického loďaře Ginarda. Tento podnikavý muž založil roku 1840 poštovní službu mezi Liverpoolem a Halifaxem. Za 13 let solidní práce měla Ginardova společnost v kapse výhradní právo na dopravu pošty a nejrychlejší a nejprostornější lodi, jaké kdy brázdily oceány. Případ katastrofy nejlepší z nich, Scotty, je notoricky známý. Tomu také říkáte fantazie, generále?
1: Prosím, prosím, zůstaňme u Scotty. Naše výzvědná služba zjistila, že 2,5 metru pod čarou ponoru v ní zela díra zcela pravidelná, a to ve tvaru rovnorameného trojúhelníka. Narazil do ní předmět špičatý a ostrý jako kord. Díky tomu, že Scotty měla podpalubí rozdělené vodotěsnými přepážkami do 7 samostatných komor, se nepotopila a my jsme měli možnost získat důležité podrobnosti. Ocelový lodní plát byl proražen hladce, jako průbojníkem.
0: No a? Vlastně jen potvrzujete, že ten netvor existuje, že tedy není výplodem naší fantazie.
1: Výplodem vaší fantazie je, že je to příšera, velryba.
0: Sám připouštíte, že to je. Tak co je to?
1: Podle nás vojáků zbraň. Moderní, velmi účinná. Zbraň, pánové.
0: No ale vy vojáci prostě nemyslíte na nic jiného než bum, bum.
2: Pánové, vaše duchaplnosti nesmí zvítězit nad vědou.
1: Jste vědec, doktore, docent?
2: Prosím.
1: Podejte tedy nějaké jiné lepší vysvětlení. Na vrub vaší příšery se už dnes přičítá ztráta 200 lodí.
2: Ano, ano, ale toto číslo není vůbec přesné. Je to pouze součet lodí, o kterých nejsou zprávy. Chybí ovšem důkaz o způsobu ztroskotání. Jistě mi dáte, generále, za pravdu, že kdyby to byla loď, tedy zbraň, jak říkáte, musel by to být vynález století. Jemuž by nutně museli předcházet rozsáhlé a nákladné přípravy. Vždyť se potápí na dlouhou dobu. Svítí, pluje mnohem rychleji než nejdokonalejší lodě světa.
1: A má ničivou zbraň.
0: Docent má pravdu. Takový projekt žádná vláda neudrží v tajnosti, to byste měl, generále, vědět. Ostatně přímořské státy vydali prohlášení.
1: To mohou vypravovat leda holubu.
2: Prosím, vycházejte ze skutečnosti, kterou zatím pokládáme za okrajovou. Jde totiž o bytost, která se převážně pohybuje pod vodou.
1: Tedy ponorka.
2: Naopak, generále, my jsme se dosud z pochopitelných příčin velmi málo zabývali životem na mořském dnu, v obrovských hloubkách.
1: A proč?
0: Na to bych vám, generále, dokázal odpovědět i já, přestože jsem jen obyčejný novinář. Zkuste poslat vaše špiony, řekněme, kilometr pod hladinu. Tlak vody z nich vymáčkne duši.
1: A protože tam nikdo nemůže, protože nikdo nedokáže, co tam je a co tam naopak není, bydlí tam i vaše příšera a můžeme o ní fantazírovat dál.
2: Profesor pařížského přírodovědeckého muzea, pan Aronnax, vyjádřil velmi exaktně výsledek svého bádání. Prosím, dovolte mi, abych odcitoval klíčová místa jeho vědecké práce. Největší hloubky oceánu dosud vůbec neznáme.
1: Začíná vývoj.
0: No tak, generále.
2: Co se tam v propastných hloubkách děje? Které bytosti žijí a mohou žít 22 až 27 kilometrů hluboko pod hladinou? Jaké orgány mají tato zvířata? Chová-li příroda v oboru ichtyologie ještě nějaká tajemství, pak můžeme klidně připustit existenci ryb nebo kýtovců dosud neznámých rodů a druhů v hloubkách, kam žádné sondy nemohou proniknout. Proč by jeden z těchto živočichů nebo nějaká malá skupina nemohli z nějakého důvodu vyplavat k hladině? Mám tím na mysli jakéhosi narvala obrovského. Obyčejný narval dosahuje často délky 18 metrů. Prosím, zpětinásobte nebo dokonce zdesetinásobte uvedený rozměr, proč ne? Dejte tomu kýtovci sílu úměrnou jeho velikosti, zvětšete jeho údernou zbraň a dostanete žádané zvíře. Bude mít sílu i nástroj potřebný k proražení lodního trupu. Narval je opravdu ozbrojen mečem ze slonoviny, jakýmsi kopím. Tento největší zub je tvrdý jako ocel. Muzeum pařížské lékařské fakulty má narvalý zub 2 metry 25 cm dlouhý a u kořene 48 cm široký. A co je důležité, byl vytažen z trupu ztroskotané lodi. Tolik citát. Představme si teď zvíře, tedy i zub 10x mohutnější. Připustíme, že dokáže plavat rychlostí 40 km v hodině, znásobme jeho hmotu čtvercem rychlosti a dostaneme náraz, který mohl způsobit zkoumanou katastrofu.
0: Vidíte, generále? Vidíte? Fantazie nedegraduje vědeckou práci. Patří k ní.
1: Moment, moment, moment. Kde vyšla tato stať?
2: V New York Heraldu.
1: Čert ví, co tím Američané sledují. A kdože to napsal?
2: Profesor Aronnax z Paříže.

0: Dědečku, ten profesor Aronnax, kdo to byl?
1: Kdo to byl? Já přece.
0: Nepovídej, já myslel vždycky, že se jmenuješ...
1: Ale na tom nezáleží. Mám vyprávět dál?
0: To víš, že jo.
1: Ale nebude to vyprávění jenom na chvilku.
0: Tím líp.
1: Možná, že si budu muset odpočinout. A ty taky. Vyprávění přerušit, víš?
0: Nevadí.
1: No a třeba se budeš chvílemi strašně bát?
0: Dobrý.

0: Ach jo.
1: Co by dělalo podmořské zvíře v naší řece?
2: No, vytvořila se panika. Lidé si začali strašně vymýšlet a aby čelili strachu, tak si pomáhali legrací.
1: Ty si to všechno pamatuješ, dědečku?
2: No, já byl dokonce přitom.
1: Při čem?
2: Jistá velmoc, no, nebudu jí jmenovat, zahájila přípravy k výpravě, která měla za úkol Narvala najít, pronásledovat, zadržet, zabít, zkrátka přitáhnout na pevninu. Byla získána nejrychlejší, nejodolnější, nejpevnější a největší loď. Obrněná válečná fregata Abraham Lincoln s nejstatečnějším velitelem kapitánem Farraguttem. Byly otevřeny nejmodernější zbrojnice s nejúčinnějšími zbraněmi. Hledali se ti nejlepší námořníci.
1: A dědečkové taky nejlepší. A to jsi byl ty?
2: A já jsem to kdy nebyl žádný dědeček. A jsem byl mladý profesor pařížského přírodovědeckého muzea.
1: Ale musel jsi být třída, když tě pozvali. Ale já už tě nebudu rušit.
2: No, přípravy to byly v skutku velkolepé. A víš, co bylo zajímavé?
1: Co?
2: Zdálo se, že se Narval dozvěděl o chystaném tažení. Vždyť se o něm tolik hovořilo, dokonce i kabelem, který je uložen na dně moře. Šprýmaři říkali, že asi zachytil, co se na něj chystá. Narval se na dlouhou dobu úplně odmlčel.
1: No dobře, ale já pořád nevím, jak ses k tomu dostal.
2: Jednoduše. 3 hodiny předtím, než Abraham Lincoln opustil přístavní hráz, mi přišel telegram tohoto znění. Pan Aronnax a tak dále.
1: Já vím, profesor a tak dále.
2: No samozřejmě a tak dále. Pane profesore...
1: To už jsi říkal.
2: No to byla adresa. Teď přišlo oslovení.
1: Aha.
2: Chcete-li se osobně připojit k výpravě Abrahama Lincolna, naše vláda to uvítá. Poplujete ovšem na vlastní nebezpečí. Kapitán Farragut má pro vás připravenou kabinu. Podepsán tajemník ministerstva námořnictví.
1: A ty si poplul?
2: No, ano. Ale nebylo to tak jednoduché.
1: Kapitán snad neměl připravenou kabinu?
2: Ale měl, ale já měl sluhu.
1: Dědečku, co je to sluha?
2: Sluha. Jak bych ti to řekl? Takový profesor neumí všechno sám. No a tak mu pomáhá za peníze.
1: Sluha.
2: Správně, no. Když to víš, tak proč se na to ptáš? Ty, zavolal jsem si ho.
3: Konseji?
4: Pan profesor si přeje?
3: Poplujeme vstříc smrti.
4: Jak poroučí pan profesor?
3: Připrav tedy nejdůležitější věci pro dlouhou plavbu.
4: I psací potřeby poroučí pan profesor?
3: Samozřejmě.
1: Stihli jste to?
2: Jo, minutu před vyplutím.
3: Tak jsme zde. Jmenuji se profesor Aronnax. Toto je, prosím, můj sluha Konsej.
5: Kapitán Farragut, těší mě.
3: Těší mě.
5: Vlastně netěší. Kam vás uložím, hochu? Přijdete si na poslední chvíli místo 1, 2?
3: Ale já jsem byl k cestě pozván před 2 hodinami, prosím, ležte si přečíst tento list.
5: No jo, zase ministerstvo. Jako obyčejně vyřídili všechno pozdě. No, návrh na vaše pozvání u nich ležel nejméně 14 dní.
3: Ale já,
5: ale
3: prosím...
5: nechme toho, jsem osobně velmi rád, že jste neodmítl a poplujete s námi. Seznámím vašeho sluhu s Ned Landem, budou spolu sdílet kabinu, hned vedle vaši.
3: A kdo je, prosím, Ned
5: Land? Harpunář, ale ten nejlepší na světě, samozřejmě.
2: Tady nám bude dobře, řekl jsem Konsejovi, když jsme oba obešli loď. A co myslíš, že odpověděl?
1: Jak poroučí pan profesor?
2: Správně, ale dodal...
4: Jako raku poustevníčkovi v ulitě Surmovky.

0: Měli jsme všechny tehdy známé druhy zbraní, od osnitých šípů do krátkých pušek s rozšiřujícím se ústím hlavně, po výbušné střely do loveckých pušek, na přídi stálo dokonce dělo s neobyčejně silnou hlavní a malou ráží. Tato zbraň vystřelovala kuželovité 4-kilogramové střely na vzdálenost, a teď dávej pozor, 16 kilometrů.
1: A co ten harpunář?
0: Král harpunářů. Ned Lindovi bylo asi 40 let, měřil přes 180 centimetrů, moc toho nenamluvil, ale uměl být i velice prudký a ve sporech prchlivý. Měl strašnou sílu a ostrý pohled. Hned si ho člověk musel všimnout. No, vydal sám za celou posádku.
1: Tolik toho snědl?
0: Měl jen jedinou chybu. Nevěřil v existenci zvířete, které jsme pronásledovali.
1: Tak proč se s vámi vydal na ten lov?
0: Proč? Bylo to jeho povolání.
2: Jak to, Nede, že nejste přesvědčen o existenci kytovce, kterého pronásledujeme? Máte k tomu důvody?
3: Snad mám, pane profesore.
2: Myslím si, že právě vy, Nede, jako perfektní znalec velkých mořských savců, jste snad nejlépe schopen přijmout domněnku o obrovském kytovci.
3: V tom se právě mýlíte, pane profesore. Harpunoval jsem ve svém životě už tolik kýtovců, že vím přesně, jak jsou vyzbrojeni. Skutečně. Nemohou ani ocasem, ani zubem prorazit lodní plát.
2: Ale jsou přece známy případy, že narvalý zub pronikl přídí.
3: Ale dřevěnou, profesore. Snad nějaká velká chobotnice.
2: Nede, chobotnice je měkýš. A už samo jméno naznačuje malou pevnost jejího těla. Nepatří mezi obratlovce, nemůže tudíž lodím ublížit. Smělé kousky chobotnice patří do říše pohádek a bajek.
3: Patří tam i váš narval.
2: Mýlíte se, mýlíte, několik čísel vám to snadno dokáže.
3: S čísly si můžete dělat, co chcete.
2: No, tak možná v obchodě, ale ve vědě ne. Představte si tlak jedné atmosféry jako tlak vodního sloupce 10 metrů vysokého. Jestliže se potopíte, Nede, pak na vaše tělo bude tlačit tolik atmosfér, kolikrát je nad vámi 10 metrů vody. Víte, kolik čtverečních centimetrů má povrch vašeho těla?
3: Ne.
2: Asi 17 tisíc. A představte si tlak jedné atmosféry jako tlak zhruba 1 kilogramu na centimetr čtvereční. Čili na souši nesete v kterýkoliv okamžik váhu 17 768 kilogramů.
3: Asi jsem tomu přivykl.
2: Správně. Jenomže v hloubce 100 metrů je tento tlak 10x větší. V hloubce 1 kilometru 100x a v hloubce 10 kilometrů 1000x větší, tedy zhruba 17,5 milionu kilogramů. Tlak by vás rozmáčkl jako hydraulický lis.
3: Hrome.
2: A jestli v té hloubce žijí nějací živočichové, představte si, jak pevné musí mít kostry, aby odolali tomu strašlivému tlaku.
3: Ocelové.
2: A když se taková hmota dá do pohybu jako rychlovlak, chápete?
3: No, možná.
2: Podle mého názoru a podle všech už vyvozených důkazů patří to zvíře mezi obratlovce do třídy savců a do řádu kytovců. Zbývá rozřešit, do jaké čeledi patří. Zda mezi delfínovcovité, vorvaňovcovité, narvalovité, delfínovité nebo svinuchovité. A k jakému druhu? No to zjistíme, až ho budeme pitvat.
3: Jenomže dřív ho musíme najít, chytit a zabít, pane profesore.
2: Správně.
4: Jestli nebude mít kapitán nic proti tomu, procvičím si trochu svaly. Vidíte tu velrybu?
5: Tam.
6: Docela rád bych vás viděl na vlastní oči při práci, Nede.
4: Máte možnost, kapitáne.
1: Trefil.
0: Přímo do srdce.
7: Senzace. Nejlepší kapitán, skvělý vědec a král harpunářů na jedné palubě. Zdar výpravě ve jménu civilizace.
8: Je správně, že Abraham Lincoln provede trestnou expedici proti temným silám uchvatitelů moří. I kdyby na splnění úkolu jeho síly nestačily, kdyby loď ztroskotala, nevadí. Pošleme další lodě. Nakonec Zvítězíme!
5: Podle mého názoru nejde o vítězství, ale o nové poznatky důležité k pochopení nesmírně složitého života pod hladinou oceánu. Každý objev bývá vykupován obětmi. Věřme, že už jich bylo dost, že daň je splacena. Že Abraham Lincoln odhalí záhadu, která trápí lidstvo, která zdánlivě nemá logiku, ale která zcela určitě zapadá do účelnosti světa. Připijím nazdar statečným mužům!
9: Kdyby byl pan profesor tak laskav a netřeštil tolik oči, viděl by asi líp.
1: Ty jsi chtěl dědečku jako první uvidět netvora, viď?
0: Pluli jsme už několik týdnů a pořád nic. Posádka byla rozmístěná v lanovi a pozorovala obzor. Důstojníci s nočními dalekohledy prohledávali houstnoucí tmu. Černý oceán občas zajiskřil v měsíčních paprscích, které pronikly mezerami mezi mraky.
2: I ty máš, Konseji, příležitost strčit do kapsy $2000.
8: A já se ptám, důrazně žádám o vysvětlení, proč je výprava Abrahama Lincolna stále ještě neúspěšná. Spoléhali jsme na kapitána Farraguta a já se nebojím říci, že zklamal. Místo pyšné zprávy o pokoření zákeřného útočníka, 2 měsíce mlčení, naprostého mlčení.
5: Je sice pravda, generále, že se loď s netvorem doposud nestřetla, ale nemůžeme pominout, že se netvor vůbec neobjevil. Nestala se jediná námořní katastrofa.
7: Což by dávalo za pravdu generálovi, že zatím vším není přírodní úkaz, nýbrž, že zatím vězí lidé. To ticho je skutečně zarážející. Ale ta nečinnost nás stojí obrovské peníze.
5: Pánové, my zde sedíme a hovoříme, zatímco statečná posádka Abrahama Lincolna brázdí oceány světa a je už 3. měsíc bojové pohotovosti. Pomalu už nebude kousek moře, který by nebyl důkladně prozkoumaný.
10: Všichni sem! Hledaný netvor je po větru šikmo před námi!
1: To je dost.
0: Seběhla se celá posádka. Plavčíci, topiči, inženýři, námořníci, důstojníci, zkrátka všichni.
9: Podívejte, světelkuje.
2: Správně. Mohlo by to být skula zvrtavý, kolos taktilus, což je mořský mlž z řádu listožábry. Po případě malpa nálevkovitá, fusiformis, mořský strumatec z řádu pásosvalí.
9: Ale nemohla by to také být nějaká elektrická lampa?
2: Nemohla!
9: A tak.
2: Kde by se vzal takový zdroj energie?
0: Mlž může světelkovat, ale my jsme viděli plné světlo. Zdroj světla byl dokonce tak velký, že prosvěcoval mořskou vodu.
8: Zastavte stroje! Kopujeme setrvačností!
0: Osvětlená část moře měla tvar obrovského oválu. V jeho středu se žhavý zdroj zhušťoval. Po chvíli se oval začal zvětšovat a svít slábl.
11: Potápí se!
4: Kapitáne, buď plujeme velikou rychlostí, nebo nám jde světlo naproti.
8: Kormidlo! Po větru! Stroje! Zpětný chod!
0: Námořníci se vrhli ke kormidlu a inženýři ke strojům. Abraham Lincoln otočkou doleva obsal půlkruh.
8: Kormidla přímo!
0: Fregata se chtěla od světelného zdroje vzdálit. Manévr se sice podařil, ale světlo se naopak přibližovalo. Jestliže jsme pluli 25 km za hodinu a zdroj světla se k nám přibližoval stejnou rychlostí, pak to znamenalo, že se zvíře muselo pohybovat rychlostí přesně dvojnásobnou.
1: 50 km v hodině? Tomu říkáš rychlost?
0: No tenkrát to skutečně byla rychlost. Přestalo být zřejmé, kdo koho vlastně pronásleduje. Zdálo se, že srážka je neodvratná.
2: Kapitáne, proč prcháme? Proč neútočíme?
6: Pane profesore, každý rozumíme svému. Nevím si, jak strašným zvířetem mám co dělat. A proto neohrozím fregatu a vaše životy nějakou neopatrností. Počkáme do rána. Pak si s netvorem vyměníme úlohy.
2: A už víme, o jaké zvíře jde?
6: Obrovský narval, na to narval elektrický.
0: Nebylo pochyb, že nás netvor nejen zpozoroval, ale že se dokonce rozhodl utkat se s námi. Dokázal neuvěřitelné kousky. Pojednou se zastavil a pak se vydal opačným směrem.
1: To se vám ulevilo, že jo?
0: No, jen nakrátko. Pak se k nám přibližoval z boku.
1: A hodně se přiblížil?
0: Právě že ne. Jenom v jednom okamžiku se k nám přiblížil takřka na dostřel harpuny a pak zase zmizel. Zaslo totiž světlo, ale objevilo se na druhé straně.
1: To vás podeplul?
0: Pravděpodobně. O půlnoci zhaslo světlo na dlouhou dobu. Tma naháněla hrůzu i statečným mužům. Nejdřív je těsilo světlo a teď zase, že nic nevidí. Přitom nebezpečí bylo stále přítomné. Napadlo mě, že zvíře může mít něco společného s paúhořem elektrickým nebo s parejnokem elektrickým. Pojednou prořízl vzduch ohlušující pískot, podobný zvuku prudce tryskajícího vodního sloupce.
6: Nedeslyšel jste někdy zvát velryby?
3: Často, pane kapitáne, ale ještě nikdy jsem nedostal $2000 za jejich objevy.
6: Máte právo na svou odměnu. Ale teď mi řekněte, zda stejné zvuky nevydávají velryby, když vystřikují vodu nozdrami.
3: Jsou to stejné zvuky, pane kapitáne. Ale tenhle zvuk je nesrovnatelně silnější. Už není pochyb. Je to skutečně kýtovec. A jestli dovolíte, tak si s ním ráno promluvím.
6: Bude-li mít náladu vás poslouchat, nebe?
3: Jestli se k němu dostanu na 4 délky harpuny, to nutím o tom.
6: To bych vám musel dát velrybářský člun s posádkou a to je velké riziko.
3: Zajisté, pane kapitáne. I pro mě.
0: Ke druhé hodině raní se opět světelný zdroj rozzářil a to asi 9 kilometrů od Abrahama Lincolna. Přes tuto vzdálenost, přes hukot větru a moře, jsme zřetelně slyšeli strašné údery ocasem a prudké oddychování. Zdálo se, že obrovský narval při vynoření na hladinu vdechuje vzduch do plic stejně prudce, jako válce ohromného parního stroje nasávají páru. Připravili jsme se k zápasu. Nikdo neměl pomyšlení na spánek. Nabili jsme zbraně.
6: Netvor je za levým bokem!
0: Podívali jsme se udaným směrem. Ve vzdálenosti 2,5 kilometru se vynořilo asi metr nad hladinu dlouhé tmavé tělo. Prudce se zmítající ocas vytvořil veliký vír. Fregata se zvolna blížila ke kytovci. Měl jsem možnost si ho pořádně prohlédnout. Zprávy, které jsem o něm získal, byly trochu přehnané. Odhadl jsem jeho délku jen na 75 metrů.
2: Co mu říkáš, Konsej?
9: Jak pan profesor poroučí. Zvíře skutečně patří do podkmene obratlovců, do třídy savců, do řádu kytovců, do podřádu ozubených, do čeledi narvalovitých, do rodu...
2: Správně. Tady jsme zatím v koncích.
6: Máte dostatečný tlak?
11: Ano, kapitáne!
6: Přiložte ještě a plnou parou vpřed!
0: Abraham Lincoln zamířil přímo ke zvířeti. To si nechalo loď přiblížit asi na 150 metrů a pak pohrdajíc s ponořením dalo se zvolna na ústup.
3: Nede, ještě stále chcete člun? Co bych s ním dělal? Zvíře se dá chytit teprve, až se mu zavře. Přidejte páru, jestli můžete.
0: Abraham Lincoln už uháněl rychlostí 24 kilometrů a ne se přiblížit k narvalovi o jediný metr.
6: Dosáhli jsme už nejvyššího tlaku!
11: Ano, kapitáne!
6: Jsou záklopky zatíženy!
11: Na 6,5 atmosféry!
6: Zatížit!
12: Na 10 atmosfér!
2: Náš Američan se se svou lodí nemazlí. Pravděpodobně brzy vylétneme do vzduchu.
9: Jak je panu profesorovi líbí?
12: Rychloměr!
11: 35 kilometrů, kapitáne!
12: Siložte ještě víc!
4: Výborně. Doháníme ho.
1: Konečně.
0: Ale ve chvíli, kdy se Ned Land už chystal k harpunování, rozjel se kytovec rychlostí nejméně 50 kilometrů. Stále ještě nebyl znaven.
8: To zvíře je skutečně rychlejší než Abraham Lincoln.
12: Obsluha k prvnímu dělu. Nabít! Namířit! Pal! Je to obratnější k dělu. $500 tomu, kdo zvíře zasáhne.
0: Statečný Konsej se nedal dlouho pobízet. Zamířil a...
1: Zásah!
0: Zásah to byl, jenomže nepřímý. Náboj sklouzl po oblém povrchu a zmizel 4 kilometry dál v moři.
8: Prokládě, ten mizera je obložen 15-centimetrovými ocelovými pláty. Budu tě neřáde pronásledovat, dokud má loď nevylétne do vzduchu. Výborně.
0: Ke cti Abrahama Lincolna je třeba říct, že bojoval s neúnavnou úporností až do noci. Tma a konec boje.
8: Zmizel.
0: Narval se pouze nehýbal. A my jsme tušili, že je proklatě blízko nás pod hladinou.
7: Když se potopil a odplaval buchvíkám?
8: No, nesmysl, unavil se, usnul. Nede, už se někdy harpunoval spící velrybu.
4: Aby ne, ale musím ji vidět.
0: Ned Land zaujal s harpunou v ruce místo pod čelním stěžněm. Pojednou naše oči navyklé tmě oslnila prudká záře. Bylo to hrozné leknutí, nervy se napjaly k praschnutí. Ned Land se levou rukou držel kosatky a pravou svíral harpunu. S ledovým klidem čekal na vhodný okamžik. A ten přišel, když jsme byli od netvora vzdáleni asi 6 metrů. Jeho paže se prudce rozmáchla a strašlivá harpuna vylétla. Zdálo se, že narazila na tvrdou hmotu. Zář zásla a na palubu fregaty vyrazily 2 vodní sloupy, jako příval prolety o přídě k zádi. Zpřetrhali ráhnová lana, strhli z paluby všechno, co pevně nedrželo.
1: A co ty, dědečku?
0: Srazilo mě to do moře. Zraněn jsem nebyl, ale naději na přežití jsem měl jen malou. Ani nevím, jak dlouho jsem byl v bezvědomí.
8: Byli jsme poraženi, pánové.
5: Čest památce významného znalce mořských hlubin, profesora Aronnaxe.

0: Byl jsem stržen do hloubky asi 6 metrů, ale nestratil jsem hlavu. Prudkými pohyby jsem se zase dostal nad hladinu.
1: Myslím, že pan profesor udělá dobře, když s pomocí Abrahama Lincolna nebude počítat. Vzdaluje se.
2: Konsej. Ty seš tady?
1: Když se pan profesor neudržel na palubě, usoudil jsem, že je třeba pana profesora následovat.
2: Těžko se mi plave.
1: Dovoluji si upozornit pana profesora, že chceme-li se zachránit, budeme asi muset plavat velmi dlouho.
2: Co chceš dělat?
1: Plavat. Jestli pan profesor dovolí, zbavím ho šatu, překážej mu při plavání.
0: Aniž čekal na můj souhlas, rozřízl mi nožem šaty po celé délce. Plavalo se mi sice trochu lépe, ale nevěřil jsem, že jsem schopen se zachránit.
2: Kam chceš plavat?
1: Nevím.
2: Jediná naše záchrana je člun z Abrahama Lincolna. Kdyby alespoň byla na blízku nějaká troska, aby se člověk mohl o ní opřít a na chvíli si vydechnout.
1: Jestli je panu profesorovi libo, může se opřít o mě.
0: Tak jsme přežili noc. Když svítalo, viděl jsem Abrahama Lincolna už jen jako malou tečku na obzoru. Opouštěli nás síly. Zkoušeli jsme volat o pomoc, ale věděli jsme, že je to zbytečné. Zavřeli jsme oči a čekali na smrt.
3: To bys tu nebyl, dědečku.
0: Správně. Čirou náhodou se k nám připojil Ned Land. Také ho to smetlo z paluby. Ale podařilo se mu přistát na našem narvalovi. Zvíře usnulo po boji tak, že z něj vykukoval jen takový malý ostrůvek.
4: Můžu vás pozvat k malému odpočinku? A také vám předvedu, proč to zvíře moje harpuna nemohla probodnout. Žádný kruný z pravěkých zvířat, žádné atmosféry, jak jste říkal. Dobře snítované ocelové pláty.
0: Stáli jsme skutečně na kovové plošině. Byl jsem poražen, nejen jako účastník neúspěšné operace, ale především jako vědec. Má teorie o narvalovi se zhroutila jako domeček z karet.
3: Tak co jsi dělal?
0: Pokusil jsem se vyjít z daného stavu věci.
3: Aha.
5: Jestli je to stroj, musí mít svůj mechanismus a posádku, která jej řídí.
4: Ovšem, jestli se posádka probudí a ponoří své plavidlo, jsme definitivně ztraceni. Tisíc ďáblů lidí, otevřete přece! Jestli jste lidi!
0: Z vody se vynořilo 8 zakuklených postav. Uchopili nás způsobem, který jsme ani nestačili zaznamenat, a kam si nás strčili. Pochopili jsme, že jsme sice pod hladinou, ale mohli jsme dýchat. Jenom ta strašná tma. Osahávali jsme kovové stěny. Na podlaze bylo asi líko. Žádná stopa po oknech a dveřích. Asi po půl hodině nás najednou oslnilo prudké světlo. Chvíli trvalo, než jsme se probrali z oslnění a zjistili jsme, že jsme v úplně prázdné ocelové kajutě a že u stropu svítí lampa. Ned Land stál s nožem v ruce v bojové pohotovosti. Světlo mělo zřejmě avizovat návštěvu věznitelů.
6: Schovej ten nůž, Nede, aby si třeba nemysleli, že jsme přišli vykrást banku.
0: Vešli 2 muži. Malý, sukovitý svalon. Kdyby promluvil, byl by to jistě příval slov hýřící nad sázkami. ale mlčel, podobně jako ten druhý. Ten nosil hlavní znaky své povahy napsané na čele. Sebedůvěru dokazovala hlava posazená ušlechtile na oblouku ramení linie, černé oči, hledící s chladnou jistotou. Klid vyplýval i z jeho bledé pleti a o odvaze svědčil jeho dlouhý, hluboký dech.
3: A jak byl starý?
0: Těžko říct, 35, 50, nevím. Měl nádherné zuby a takové oduševnělé ruce. Zvláštní člověk. Oba neznámí měli na hlavě barety z kožešiny z mořské vidry a na nohou námořnické boty z tulení kůže. Oděni byli do šatů ze zvláštní tkaniny.
7: Utili utí, eňuňu, ňu.
8: Iškucu.
6: Já jsem z toho jelen. Co je to za řeč?
8: Nezabývám se sice studiem jazyku, ale něco už jsem v životě slyšel. Jejich domluva mi vůbec nic nepřipomíná.
6: Pan profesor by měl nějak promluvit.
8: Jmenuji se Aronnax a jsem profesorem Pařížského muzea. Toto jsou mý přátelé. Ned Land a Conseil, se kterými jsem ztroskotal.
6: Co anglicky?
8: My name is Aronnax and I am professor of the Parisian Museum. These are my friends. Ned Land and Conseil.
6: Nerozumí.
4: Rome.
8: Je m'appelle Aronnax. Je suis professeur de musée de Paris. Voilà mes amis Ned Land et Conseil.
6: Ani tohle?
8: Ich heiße Aronnax.
4: Pálvaně.
8: Und ich bin Professor des Pariser Museum. Das sind meine Freunde. Ned Land und Conseil.
6: Nic.
4: Divná banda.
6: Neslyší nebo nerozumí. Nebo rozumět nechtějí.
7: Kríkaši.
8: Šu.
0: Oba odešli, aniž se pokusili s námi promluvit. Světlo nám nechali. A tak jsme se pomalu smířovali s osudem. Bylo nesporné, že v suché kabině je nám lépe než na otevřeném moři. Ale najednou jsme si uvědomili, že jsme skoro 24 hodin nejedli. Je, hlad nám jako na povel sevřel útroby. A v tom okamžiku vešel muž

0: tři osoby.
1: To jsou změny. Oni nás pohostí na stříbře.
2: Za takovou tabuli by se nemuseli stydět ani v Hotel de Paris.
3: Jestli pan profesor dovolí, pokládám se tak trochu za znalce jídel a vaření vůbec, ale to, co nám tu předkládají, voní a chutná skvěle. Přitom pořád nevím, co to je.
2: No, je dokonce těžké rozhodnout, jsou-li jídla původu rostlinného nebo živočišného.
1: To je mi jedno, protože mám hlad jako vlk. Dobrou chuť, pánové.
3: Dobrou chuť.
2: Dobrou.
0: Co se stolních příborů týče, byly nejen stříbrné, ale i velmi krásné. A každý kus byl označen písmenem N. Po jídle jsme jako na povel všichni tři okamžitě usnuli. Jak dlouho jsme spali, ani nevím. Probudil jsem se první. Těžko se mi dýchalo. Uvědomil jsem si, že je naše kabina pochopitelně vzduchotěsná, že jsme asi spotřebovali všechen kyslík. Jestli pak víš, z kolika litrů vzduchu spotřebuje člověk kyslík za hodinu?
4: Nevím.
0: Ze 100 litrů. A vydýchaný vzduch je pak nasycen téměř stejným množstvím kysličníku uhličitého. Zásoba čerstvého vzduchu byla zřejmě u konce.
4: A co ostatní?
0: Ještě spali. Když už se mi zdálo, že se udusíme, že musíme něco udělat, abychom se neudusili, ucítil jsem závan nádherného čerstvého morského vzduchu. A současně se ozval zvuk, který už jsme znali.
4: Jako když se obrovská velryba nadechuje.
0: Správně. Jestli to způsobil osvěžující nádech nebo hluk, nevím. Ale i moji dva přátelé se probudili. Včera jsme se ještě strachovali o holé životy a dnes jsme už začali myslet na svobodu.
5: Myslím, že už známe část nějakého velikého tajemství. Jestli má posádka zájem na jeho zachování, pokládám naše životy za velmi ohrožené. Těžko nás vrátí do normálního světa.
3: Třeba nás zařadí do své posádky. Když pan profesor dovolí, tím bychom byli zachráněni.
5: Až do chvíle, kdy se nějaká lepší fregata, než byl Abraham Lincoln, zmocní tohoto lupického hnízda.
2: Musíme čekat a zase jenom čekat, protože nic jiného dělat ani nemůžeme.
5: Naopak, pane profesore, musíme jednat.
2: A co chcete dělat? Nede.
5: Musíme uprchnout.
2: Z pozemského vězení je to nesnadné, ale z podmořského naprosto vyloučené.
5: Tak se tedy zmocníme lodi.
2: Možná, že máte pravdu, stateční muži. Ale k tomu potřebujeme velmi dlouhou a důkladnou přípravu. Taková ponorka je velmi složitý mechanismus a my o něm zatím vůbec nic nevíme.
3: Jestli pan profesor...
2: Slibte mi, že nepodniknete nic, dokud se my tři nedohodneme, že přišel ten správný okamžik.
3: Slibuji.
1: Slibuji.
6: Pánové, je na čase, abych s vámi promluvil v jazyce, kterému porozumíte. Vím, kdo jste. Profesor Aronnax, jeho sluha Conseil a harpunář Ned Land. Okolnosti vás přivedly k muži, který se rozešel s lidmi.
2: Dovoluji si upozornit, že jsme přišli na palubu vaší lodi nedobrovolně.
6: Nedobrovolně? Abraham Lincoln mě pronásleduje všemi oceány. Nedobrovolně? Na jeho palubu jste také přišli nedobrovolně? Vaše střely zasáhly trup mé lodi nedobrovolně. A Mr. Land mě snad také harpunoval nedobrovolně?
2: Snažili jsme se objasnit jev, jehož tajemství znáte jedině vy. Vězte, že Abraham Lincoln vás pronásledoval v přesvědčení, že jde o netvora, o hrozné zvíře.
6: Pane Aronnaxi, odvážil byste se tvrdit, že by vaše fregata neostřelovala ponorku tak, jako střílela na mořského netvora? Chápete tedy, že mám právo nakládat s vámi jako s nepřítelem. Mohl bych vás vrátit na plošinu, která vám byla dočasným útočištěm, a ponořit se.
2: To jako civilizovaný člověk.

0: udělat nesmíte.
1: Nejsem to, čemu vy říkáte civilizovaný člověk. Neuznávám vaše zákony a žádám vás, abyste ve vlastním zájmu o nich přede mnou nikdy nemluvil.
2: Pane, udělejte to, co jste řekl, a vysaďte nás. Možná, že přijdeme o život, ale získáme svobodu.
1: Mé zájmy jsou čirou náhodou. V souladu s jakýmsi lidským soucitem. Proto jsem se rozhodl, že zůstanete na palubě. Postačí vaše slovo, že se mi podřídíte.
0: Rád bych vám položil otázku.
1: Prosím.
0: Budeme potom volní?
1: Můžete volně chodit, kam budete chtít. Můžete pozorovat všechno, co budete chtít. Je možné, že vám to výjimečně zakážu. Jinými slovy, budete mít stejnou svobodu, jakou mají moji společníci.
0: Jakže? Máme se navždy zříci shledání s vlastí? S přáteli, s rodinami?
1: Vzdát se pozemského jha, které lidé pokládají za svobodu, není tak bolestné, jak si myslíte.
2: Nikdy neslíbím, že neuteču.
1: Takový slib od vás ani nežádám.
0: Zneužíváte proti nám svého postavení.
1: Vy si myslíte, že vás mám poslat zpátky na zem, která mě už nesmí znát? Nikdy nechráním vás, ale sebe.
0: Jestli vám dobře rozumím, máme si vybrat mezi vězením a smrtí.
1: Ano.
0: A jak vás máme oslovovat?
1: Kapitán Nemo. Vy a vaši společníci jsou cestujícími na Nautilu. Redu!
3: Medu!
1: Kassandra Sitelin Kuboto! Tento muž odvede mistra Lenda a vašeho sluhu do jejich kajuty, kde posnídají. Vás prosím, abyste mě následoval, pane profesore.
4: Vstoupili jsme do jídelny vyzdobené s přísným vkusem, dubové skříně vykládané ebenovými ornamenty, v příhradách porcelán a sklo nepředstavitelné ceny. Uprostřed místnosti byl bohatě prostřený stůl.
0: Všechny tyto pokrmy jsou produkty moře?
1: Ano, pane profesore. Řízky jsou z mořské želvy. A zde jsou játra z delfína, která by nezasvěcený pokládal za vepřová.
0: Ano.
1: Ochutnejte všechna ta jídla. Tady je konzervovaný sumíš, kterého by i malajec pokládal za nejlepší jídlo na světě. Tady je krém z vemene kytovců a cukru, který nám dávají velké chalouhy ze Severního moře. Zavazenina je z mořských sazanek. Chutná jako nejlepší ovoce.
5: To si dědečku všechno jedl?
4: Kapitán Nemo byl zřejmě labužník a já jsem měl hlad.
5: A nebylo ti špatně?
4: Naopak, moc mě chutnalo.
1: Látka, kterou máte na sobě, je utkána z hedvábných vláken zvláštních lastoch. Obarvena je purpurem starých Římanů, lomeným fialovým barvivem, které získávám z plže nazvaného Zej, a žijícího ve Středozemním moři.
0: Ano.
1: Až si prohlédnete svou kabinu, najdete tam i voňavky, které jsou vyrobeny destilací mořských rostlin. Vaše lůžko je vysláno nejměkčí mořskou travou. Psát budete perem z velrybí kostice, váš inkoust je tekutina vyměšovaná sépiemi nebo olíněmi. Všechno je z moře. A všechno mu jenom vrátím.
0: Vy milujete moře, kapitáne?
1: Moře je vše. Pokrývá 7/10 zemského povrchu. Moře je pohyblivé prostředí nadpřirozeného a zázračného života. Je to pohyb a láska nekonečná. Jak to řekl básník. Mořem život začal a kdo ví, zda také neskončí. Moře je největší klid. Na jeho povrchu mohou ještě lidé předvádět zemské hrůzy. ale v hloubce jejich moc končí. A tam já jsem svobodný.
4: Víš, že měl Nautilus i svou knihovnu?
5: To je přeci normální.
4: No, hádej, kolik měla svazku. Ale hádej hodně.
5: 1000.
4: 12 000 knih, 12. Od Homéra po Viktora Iga, od Rableze po George Sandovou. Knihy o matematice, balistice, hydrografii, meteorologii, zeměpise, geologii. Nechybělo v ní prostě nic. Nic. Podle knihovny můžeme posuzovat i jejího majitele. Kapitán Nemo musel mít velmi vřelý vztah ke vzdělanosti a kultuře.
5: On všechny knížky přečetl?
4: No, většinu ano. A další měl pro případ, že se bude chtít něco dozvědět, aby po nich sáhl. Chtěl je mít po ruce.
5: To měl tolik času?
4: Člověk má tolik času, kolik chce. Sám si určuje, čemu kdy dá přednost.

0: Na Nautilu bylo i nevelké, za to velmi bohaté muzeum. Bylo umístěno v salonu, ze kterého bylo možné oknem pozorovat mořské dno. Uprostřed nádherný perletí vykládaný stolek, po stěnách obrazy slavných malířů, očimi přecházeli nad ojedinělými přírodovědnými sbírkami a exponáty hlavně z mořského dna. Před čelní stěnou stály velké varhany, na které kapitán Nemo hrával. Vzpomněl jsem si na hudbu, kterou jsem slyšel, když jsem se zachraňoval na plošině ponorky.
1: Prohlížíte si mé lastury, pane profesore?
2: Ano.
1: Ano. Mohou přírodovědce opravdu zajímat. Pro mě jsou však ještě cennější, protože jsem je všechny sebral vlastníma rukama. Ani jediné moře neuniklo mému průzkumu. Co vás ještě zajímá, profesore?
2: Nechci odhalovat tajemství, která jsou jen vaše. Ale snažím se představit si obrovskou sílu a složitost Nautilu. Jeho schopnost splnit všechny vaše nároky. Přiznám se, že hořím zvědavostí.
1: Pojďte do mé kabiny.
2: Děkuji.
0: Byla zařízena velmi prostě, ale účelně. Lůžko, noční stolek, psací stůl.
1: Tady jsou přístroje, které potřebují k řízení Nautilu. Ukazují mi polohu a přesný směr oceánu. Teploměr, tlakoměr, vlhkoměr, bouřkový tlakoměr, buzola, sextant, chronometr, denní a noční dalekohledy.
2: To jsou na lodích dost běžné přístroje, ale co tento manometr?
1: Měří tlak vody a hloubku.
2: Ano, ale jsou tu ještě další přístroje, které neznám.
1: Můj vynález. Souvisí s energií, na které je založen princip Nautilu a která zde vykonává všechnu práci.
2: Já nenaléhám, pane kapitáne, ale jak docílujete tak úžasné rychlosti vašeho plavidla?
1: To mi právě umožňuje moje energie. Získávám tolik síly, kolik právě potřebuji. Zdroj energie neomezuje mé záměry.
2: Něco jako elektřina?
1: Snad. Ale mnohem, mnohem účinnější.
2: Ale kde berete surovinu? Je jistě zapotřebí mnoho.
1: V moři. Ale to se vám už, myslím, řeklo.
2: Úžasné.

0: Poznal jsem celou příď ponorky od středu lodi k čelní ostruze. Jídelna 5 metrů dlouhá, oddělená od knihovny vodotěsnou přepážkou. Dále 10metrový salon, opět oddělený od kapitánovy kajuty vodotěsnou přepážkou. Kapitánova kajuta měřila také 5 metrů a pak přišla místnost, kterou jsem obýval já. Dál už byla jen nádrž na vzduch, sahající až do špičky lodi. Šel jsem s kapitánem do středu lodi. Tam jsem uviděl mezi dvěma vodotěsnými přepážkami jakousi šachtu. K její horní části vedl žebřík.
1: Kam?
2: Vede do člunu.
1: Vy máte také člun?
2: Samozřejmě. Lehké, nepotopitelné plavidlo, kterého používám k rybářským výjížďkám.
1: Ale když chcete nasednout, musíte nejprve s nautilem vyplout na hladinu.
2: Ne. Člun přiléhá k nautilu otvorem na otvor. Oba otvory jsou vodotěsně spojeny. Vede k ním tento žebřík. Jakmile přestoupím do člunu, uzavřuje a odpoutám se. Když uvolním svorníky, člun lehčí než voda, vyletí na hladinu. Tam otevřu palubní kryt, vstyčím stěžeň, vytáhnu plachtu nebo zasadím vesla a projíždím se.
1: Ano, ale co návrat?
2: Nevracím se. Nautilus si pro mě přijíždí.
1: Ale jak se dozví, kdy a kam?
2: Když se mi zlíbí, tak si ho zavolám. Jsem s ním nepřetržitě ve spojení.
0: Když jsme minuli schodiště na palubu, viděl jsem v zasklené asi 2metrové kabině Konseje a Neda Lenda, jak spokojeně jedí. Asi jim nevadilo, že jsou všem na očích. Pak přišla 3metrová kuchyň. Z každé strany prostorná spižírna. Kuchyň byla čistá, i sem byla zřejmě zavedena energie z centrálního zdroje. Vedle kuchyně koupelna, kohoutky s teplou a studenou vodou a za kuchyní dlouhá kajuta posádky. Dveře však byly zavřeny. Nezjistil jsem, kolik lidí tu vlastně je. A tak jsme se ocli v oddělení, kam kapitán Nemo umístil hnací stroje. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Jediné, co jsem poznal, byl náhon lodního šroubu. Co je zdrojem energie? Jakým způsobem se převádí v sílu? Kapitán Nemo se zřejmě kochal mým údivem.
2: Potřebujete odborný výklad?
1: Je to přece vaše tajemství.
2: Už jste mohl pochopit, že tuto ponorku nikdy živ neopustíte.
0: Musel jsem hodně potlačit svou zvědavost, ale nesměl jsem připustit, aby si se mnou kapitán hrál jako kočka s myší.
1: Právě proto mi taková informace k ničemu není.
0: Bylo vidět, že by se Nemo strašně rád pochlubil svým patentem odborníkovi, za kterého mě pokládal. Tím spíš jsem předstíral nezájem. Vrátili jsme se do salonu, kde mi kapitán nabídl doutník. Neopomněl připomenout, že je to také produkt moře. No a po zásluze se mu ho pochválil.
2: Nautilus má 2 trupy, spojené železnými svorníky tvaru písmene T. Mezi nimi je komorový systém, naprosto bezpečný jak proti tlaku, tak proti nárazu. Proto se mohu potopit do jakékoliv hloubky a nemusím se bát žádného úderu.
1: Dobře, ale jakým způsobem se potápíte?
2: V přední části nautilu jsou nádrže. Když je naplním vodou, nautilus se potápí.
1: Možná, že se zvětší ponor, ale do velkých hloubek se tak nedostanete.
2: Promiňte, že jsem zapomněl, že hovořím světcem. Máte pravdu. Loď se ponoří jenom natolik, že se dotýká hladiny.
1: Tak jak ji zatížíte, abyste se potopil?
2: Vodu stlačím a získám tím větší váhu. Pak stačí využít náhonu energie a loď do hloubek prostě nasměrovat.
1: A kde je umístěn obrovský zdroj světla, který nás uváděl do úžasu?
2: Je to reflektor, který slouží kormidelníkovi k lepší orientaci.
1: Jakže? On vidí ven?
2: Samozřejmě, má 2 okna.
1: Ale sklo nemůže vydržet takový tlak.
2: Je to křišťálové sklo, choulostivé na náraz, ale má pevnost v tlaku.
3: Dokonale. Opravdu dokonale. Vy jste inženýr?
2: Studoval jsem v Londýně, Paříži, New Yorku.
3: A jak jste mohl postavit loď v úplné tajnosti?
2: Každou její část jsem objednal jinde a pod jiným určením.
3: Ale vyrobené části museli být někde spojován.
2: Zřídil jsem si dílny na pustém ostrovku daleko v oceánu. Tam a moji dělníci, mý stateční přátelé, které jsem vychoval a zaučil, dokončili se mnou stavbu Nautilu. Když jsme byli hotovi, zničili jsme všechny stopy a odpluli.
3: Promiňte, že se na to ptám, ale co vás ta loď stála?
2: 1 tuna 1125 franků. Nautilus váží 1500 tun, to znamená s uměleckými díly a dalšími vzácnými předměty, tak 5 milionů franků.
3: To jste tak bohatý?
2: Kdybych chtěl, mohl bych zaplatit 18 miliard francouzského státního dluhu.
3: Pane kapitáne, naše setkání představuje nejen tragédii, ale i štěstí mého života. Dovolte, abych vám podal ruku s upřímným blahopřáním.
2: Tato kapitola vašeho života není zajisté první, ale za to však dozajista poslední.
3: Moje ruka...
2: Omluvte mě, teď odcházím. Salon je vám samozřejmě k dispozici.
4: On ti nepodal ruku?
0: Ne, nikdy.
4: A proč, dědečku?
0: Zvláštní člověk.
4: Ale jinak si s tebou přece hezky povídal.
0: Nautilus byl jeho dítě, jeho chlouba. Dělalo mu dobře nejen, že se ho lidé báli, že jim naháněl hrůzu, ale také, že se konečně může předvést někomu na technické úrovni, rozumíš?
4: No dobře, ale co tvoji přátelé? Už jsi s nimi nemluvil? Pořád jedli?
0: Navštívili mě v salonu.
5: To je nádhera, jestli pan profesor dovolí.
6: Konsej? Podívej. Podívej se na ty sbírky.
5: Kmen měkýši, třída plži, podtřída předožábří, řád křebenožábří, čeleď zavinutcovití, rod zavinutec, druh zavinutec madagaskarský.
7: Profesore, už víte, kolik lidí tvoří posádku?
6: Nikoho jsem doposud neviděl.
7: Co pak je taky elektrická? Na knoflík?
6: Podívej. Podívej, ta vyhlídka křišťálovým sklem na mořské dno.
7: 20, 50, 100 mužů?
6: Nede. Tato loď je po všech stránkách mistrovské dílo. A já nelituji, že jsem se dostal na její...

0: Po celé 2 hodiny jsme s Nedem a Konsejem pozorovali nádherné podmořské ryby. Při hrách a skocích spolu soupeřili v kráse, lesku a rychlosti. A já mezi nimi poznával zeleného piskouna a parmice s dvojitým černým pruhem, bílého hlaváče s kulatým ocasem a s fialovými skvrnami na hřbetě, japonskou makrelu, obdivuhodnou rybu s modrým tělem a stříbrnou hlavou a mnoho jiných.
1: Co říkáš tomuhle divadlu, Nede?
2: Málem se mi tu taky začalo líbit.
0: Pak se před oknem uzavřela ocelová okenice a byl konec. Snad si nepřál kapitán Nemo, aby nám pohádková vyhlídka zevšedněla. Zapsal jsem do deníku svá pozorování.
3: Psal jsi na mořský papír mořskou kosticí a mořským ingoustem?
0: Přestal jsem vnímat rozdíly mezi psacími potřebami, na které jsem byl zvyklý, a těmi, které mi poskytl kapitán Nemo. K večeru jsem se šel podívat do kormidelníkovy kabiny. Kapitánův zástupce si mě nevšímal. Studoval palubní systémy a pak ohlásil do přístroje, který ho spojoval s kapitánem.
4: Neutron Respar, Gorný vrch, Gorný vrch.
3: Co říkal?
0: To nevím.
3: Tak jak si to můžeš pamatovat?
0: Ale můžu pamatovat. Mohl si všimnout, že pouze s námi mluvil kapitán Nemo normální řečí. Členové posádky, zřejmě různých národností, mluvili zvláštním jazykem, který jsem nikdy předtím neslyšel a který mi taky nic nepřipomínal, ale který všichni dokonale ovládali.
3: A ty bys mi nic nemohl v její řeči říct?
0: Ne. No, leda, co jsem si zapamatoval, jako třeba kormidelníkovo hlášení. Slyšel jsem to mnohokrát.
3: No, tak vidíš.
0: No, jenomže nevím, co to znamená.
3: To já bych se jejich řeč určitě naučil. My se taky někdy s klukama bavíme a nikdo nám nerozumí.
0: Když myslíš?
1: Jestli pan profesor dovolí, mám mu předat dopis od kapitána.
5: Děkuji. Podívejme se, 5 dní ho nevidím. Zřejmě nestojí o moji společnost a teď mi dokonce píše. A jakým ozdobným písmem? Panu profesoru Aronaxovi na palubě Nautilu 16. listopadu ráno. Kapitán Nemo si dovoluje pozvat pana profesora Aronaxe na lov, který se bude konat zítra ráno v kapitánových lesích na ostrově Crespo. Kapitán doufá, že pozvanému nic nezabrání v účasti na lovu a velmi rád uvidí, připojili se k panu profesorovi i jeho přátelé. Velitel Nautilu, kapitán Nemo.
2: Samozřejmě, že půjdeme. Jít na lov znamená jít se zbraní. Až budu mít zbraň v ruce, žádná síla mě neudrží.
0: Nemohli jsme se dočkat rána. Myšlenka na jedinečnou příležitost k útěku nám nedala spát.
1: Dovolte mi otázku, kapitáne.
6: Vyslovte ji, panem. Budu-li vám moci odpovědět, odpovím vám.
1: Jak je možné, že vy, který jste přerušil veškeré spojení se zemí, máte lesy na ostrově Crespo?
6: Pane profesore, mé lesy nepotřebují sluneční světlo ani teplo. Nežijí v nich lvi, tygři, ani levharti, ani jiní čtvernožci. Však uvidíte.
1: V každém případě se rádi projdem po pevné zemi.
6: Ale moje lesy nejsou pozemské. Nýbrž podmořské.
2: Proklatě.
3: To vás kapitán Nemo převez. Co vy na to?
1: Jak se panu profesorovi líbí.
0: V kabině viselo asi tucet skafandrů čekajících na ty, kdo se chtějí projít po mořském dně. Ke každému oděvu patřila i bomba na stlačený vzduch, takže byl poutník zcela volný v pohybu. Jeden z mužů posádky mi podal pušku. Měla zvláštní tvar, lišila se od obyčejné, že měla větší a dutou pažbu, která sloužila za automatický zásobník nábojů.
6: Mé pušky nevystřelují obyčejné střely.
3: Jasně, střelný prach nesmí zvlhnout.
6: Používám skleněných baněk, které vynalezl Rakušan Lennybrock. Mám jich dostatečnou zásobu. Baňky jsou obaleny ocelovým pláštěm a jsou zatížené páleným olovem. Jsou to vlastně malé lajdenské láhve nabité elektřinou o vysokém napětí. Ve vodě, která je mnohem hustší než vzduch, stačí malý náraz a zasažené zvíře klesá mrtvé.
3: Dobře, ale co ten náboj vystřelí? Pero?
0: stlačený vzduch.
3: Takže vzduchovka.
0: Dá se to tak říct. Skafandry měly olověné podrážky. Víš proč?
3: No, abyste nevyplavali na hladinu.
0: Nemohli jsme se hýbat. Pomocníci to zřejmě předvídali, tak nás nastrkali do malé komory vedle kabiny. Potom nás obklopila úplná tma. Kolem nás to začalo syčet a pociťovali jsme chlad. Voda z moře naplnila komoru a pak se otevřely druhé dveře komory a my vyšli ven. Přestali jsme vnímat váhu oděvu, protože předměty byly lehčí o váhu vody, kterou vytlačovali.
3: Archimédův zákon.
0: Správně. Hlava se mi klepala jako jádro ve skořápce. Šli jsme asi hodinu a půl kouzelnou zahradou a sešli jsme do hloubky asi 100 metrů, když se kapitán Nemo zastavil a ukázal před sebe prstem. A víš, co řekl?
3: Toto je ostrov Crespo, totiž, pane profesore.
0: No, možná, že tohle řekl, ale přes skafandr neprošla ani hláska.
3: Tak si ze mě nedělej legraci.
0: Já si nedělám legraci. Podmořská květena je mnohem bohatší než kdekoliv na suché zemi. Těžko jsem rozeznával obě organické říše. Pokládal jsem rostliny za živočichy a živočichy za rostliny.
3: To tě mohl pokousat strom a rybu si mohl vytrhnout i z kořeny.
0: No, tak dá se to tak říct. Kolem nás se to hemžilo úžasným množstvím láčkovců, měkýšů, členovců a ryb. Mále mě napadl obrovský pavouk.
3: A ty jsi mu utekl?
0: Ne, kapitán Nemo ho zabil. A pak jsme jako zázrakem vyvázli ze smrtelného nebezpečí, řítili se na nás žraloci.
3: A přemohli jste je?
0: Ne, přikrčili jsme se. Jsou naštěstí skoro slepí. Návrat z báječného výletu byl zase přes komoru. Dveře se zavřely, čerpadla vysála vodu a my vstoupili do kabiny.
3: A co úlovek?
0: Ani se nepamatuji, ale podívaná to byla nezapomenutelná.

0: Přiznám se ti, že mě procházka mořským dnem řádně unavila. Spal jsem, jako když mě do vody hodí. Ale stačila noc vydatného spánku a byl jsem jako rybička. Vystoupil jsem na plošinu, kde už bylo asi 20 námořníků. Ještě nikdy jsem jich na Nautilu neviděl tolik pohromadě. Byli očividně různých národností, mnoho mezi sebou nenamluvili. A když, tak jsem jim stejně nerozuměl.
1: Měli přece svou vlastní řeč.
0: Správně, ale o to usilovněji pracovali. Vyprazňovali sítě, ve kterých se za noc nashromáždilo dobře 5 metráků ryb.
1: Měl bych si představit, jak táhnou síť 2 lodě, ale jedna...
0: No tak představ si takovou velkou kapsu.
1: Jako pytel?
0: Jako pytel, třeba.
1: A jak se udrží otevřený otvor?
0: No, jednoduše. Část, asi třetina, je upevněna na trámci, který samozřejmě plave. A v dalších 2/3 je provlečen řetěz. Ten je těžký, klesá ke dnu a tím otvor nepřetržitě rozevírá.
1: Pak se může docela dobře stát, že v sítích nejsou jenom ryby, ale všechno, co se sítím připletlo do cesty.
0: No, to přece vůbec nevadí. Prohlížel jsem si mořské ďasy. Mají takové směšné pohyby, říká se jim komedianti. Vlnité ostence lemované červenými třásněmi. Měsíčníky, jejich šijet působí nesmírně rychle. Několik olivových mihulí, zelené tresky, různé druhy hlaváčů a také pár velkých ryb, metrového lodivoda s vystouplou hlavou, několik druhů makrel, modře a stříbřitě páskovaných a 3 nádherné tuňáky, které přecítí nezachránila ani jejich pověstná rychlost. A nad tím vším stál jako u vytržení široce rozkročený kapitán Nemo.
2: Nežije, pane profesore, oceán skutečným životem? Nemá své hněvy a své lásky? Podívejte, jak se probouzí slunečním laskáním. Jak je zajímavé sledovat hru jeho organismu. Má svůj tepy, své křeče jako živočich. Každé moře je jiné, všiml jste si? A počkejte, až připlujeme na pól.
1: On vás chtěl dopravit až na pól?
0: Byl posedlý touhou dokázat nám i nemožné.
1: Takovou dálku ponorkou.
3: 20 000 mil pod mořem.
2: Kdybyste z mořské vody vytěžil všechny soli a rozsypal tuto sůl po souši, vznikla by vrstva 10 metrů vysoká. Soli snižují odpařovací schopnost mořské vody, brání větrům odnášet příliš mnoho para. Voda by jinak zatopila celé mírné pásmo. Pane profesore, zabývám se myšlenkou na založení vodních měst, skupin podmořských domů, které by se jako Nautilus vynořovaly každého rána nadýchat čerstvého vzduchu.
1: Co jsi mu na to řekl?
0: Nic. Zdálo se mi to nemožné. Ale tento člověk se ve svém životě na nemožnosti specializoval.
1: Jak to říkal? Že se Nautilus nadýchává čerstvého vzduchu?
0: Já jsem ti o tom ještě nevyprávěl.
1: Ne.
0: Přišli jsme na to hned v kabině, když nás vzali na palubu. A ten zvuk jsme znali už zvenku. My jsme ještě mysleli, že je to kytovec. Jasně jsme slyšeli, že se nadýchává.
1: Vzduchotechnika.
0: Ano, regulovaná výměna a obnova vzduchu. Jenomže Nautilus, aby mohl být pod hladinou co nejdéle, měl speciální nádrže, ve kterých udržoval zásoby čerstvého vzduchu pod velkým tlakem.

0: Víte, co je tamhle za pevninu? Samozřejmě bych to zjistil, ale bez pomůcek. Ostrov Havaj.
1: Byly to skvělé časy. Viděl jsem na vlastní oči, co jsem doposud znal jen z literatury. Prohlížel jsem si noční rybářské úlovky. A když jsme se potopili, studoval jsem mořské dno oknem ze salonu. Kapitána Nema jsem celý týden nespatřil. Pak vstoupil do salonu a tvářil se tak, jako by mě opustil před 5 minutami.
0: Mohu se zeptat, čemu se věnujete?
2: Sleduji v mapách cestu, kterou Nautilus s námi vykonal.
0: Jak je podle vás dlouhá?
2: 18 tisíc kilometrů, to je víc než 10 tisíc mil.
1: Pak ukázal kapitán prstem na místo na mapě a řekl jediné slovo.
0: Vanikoro.
2: Nautilus pojede na Vanikoro?
0: Ano, pane profesore.
2: A budu moci navštívit tyto slavné ostrovy, o něž se rozbily lodi Astrolabe a Bizuly?
0: Budete-li chtít? Tak ano.
2: A kdy dorazíme k Vanikoru?
0: Už tam jsme, pane profesore.

0: Vystoupil jsem s kapitánem na plošinu. Na severovýchodě se vynořovaly dva nestejně velké sopečné ostrovy obklopené korálovým útesem, jehož obvod měřil tak 75 kilometrů. Ned Land, zřejmě přitahován pevninou, ocitl se vedle nás. Kapitán Nemo zachytil jeho pohled na pevnou zemi. Pochopil, že horečně přemýšlí, kterak využít ostrova k úniku z Nautilu.
1: Sestupme do salonu. Ukážu vám, co ještě žádné oko spatřilo.
0: Pod vrstvou korálů, pokrytých houbami a sasankami, mezi záplavou ryb, kněžíků a kaniců, poznal jsem zbytky trosek, které vlečné sítě nemohly zvednout. Železné svorníky, kotvy, děla, soustavy vratidel a ráhna, vesměs předměty pokryté živými květy.
1: Tak moře uchovalo zbytky bizole a astrolabe.
2: A kdy vystoupíme na ostrov, pane kapitáne?
1: Rozmyslel jsem si to, mistře Lande. Poplujeme kolem ostrova dál.
2: Slyšel jsem, že je obyvatelstvo zdejších ostrovů pohostinné.
1: To jsem právě slyšel já také.
3: Kapitán Nemo harpunáře prokouk, viď?
0: Prokouk. Proplétali jsme se štěrbinami mezi korálovými útesy velice rychle. Bylo úžasné pozorovat, jakou má Nautilus manévrovací schopnost a obdivuhodná byla i práce kormidelníka.
1: Není na ní nic zvláštního. Kdyby kormidelník selhal, Nautilus na tvrdý předmět nenarazí. Je jištěn proti ztroskotání.
4: Pak by ovšem nemohl zaútočit, jak jsme viděli.
1: Nezapomeňte, že každá funkce Nautilu závisí na mé vůli.
0: Když nám slavné ostrovy zmizely z očí, pokračovali jsme volnější plavbou k jinému, zřejmě opuštěnému ostrovu. Při vší dokonalosti najel Nautilus na vyvýšeninu a nemohl dále.
2: Neštěstí?
1: Ne, pouze nehoda.
4: Ale nehoda, která vás možná donutí stát se obyvatelem země, přestože se jí tak vyhýbáte.
1: Při úplňku za 5 dní nás příliv zcela jistě vyprostí ze zajetí.
2: To bychom mohli zatím získat nějakou suchozemskou stravu. Jsem anglosas. Mým chlebem není morská ryba, ale steak.
3: To přehnal, dědečku, viď?
0: A víš, že ne? Kapitán nám dokonce půjčil zbraně a dal nám k dispozici svůj člun, abychom se na ostrov dostali.
5: Nevím, Nede. Ale jestli nám náš výlet kapitán Nemo umožnil, pak asi nemáme žádnou naději.
6: Mám chuť na maso.
7: Musíme opatrně zjistit, jestli zdejší zvěř není tak velká, že by naopak kořist mohla lovit lovce.
5: No právě.
6: Snědl bych svíčkovou i z tygra.
0: Nezačali jsme masem, ale kokosovým ořechem. A docela nám chutnal. Ned Land pak zapálil oheň. Jen tak, víš, skleněnou čočkou. S konsejem pak šli nazbírat velké kulaté plody chlebovníků, o kterých jsem samozřejmě mnohokrát slyšel.
6: Uvidíte, pane profesore, jaký je to chleba.
5: Zvláště, když jsme ho takovou dobu neměli.
6: Vlastně to není chleba, je to
2: nejjemnější pečivo.
3: Jaké to tedy doopravdy bylo?
7: Báječné.
5: Zkusem masa, by to bylo ještě lepší.
0: Ten den jsme se se zvěří nesešli.
6: Zůstaneme tady spát.
7: To nejde. Na Nautilu o tom nevědí.
6: Nejsme přece malí děti.
5: Ale vězňové nejde.
3: Tak jste se vrátili?
0: Ano. A udělali jsme dobře. Na zítří jsme se znovu vydali na ostrov, ale přistáli jsme na jiném místě.
7: Konseji, co vidíme?
5: Čeleť rajkovití, podřád zpěvní, řád pěvci. Rajky!
7: Správně. Jejich maso voní muškátovými ořechy, kterými se tito ptáci živí. Jsou prý velmi chutní, i když bych ze všeho nejraději přivezl tento druh rajky do Paříže a věnoval jej zoologické zahradě, kde nemají ani jediný exemplář.
6: Ne, že bych pohrl návratem do civilizovaného světa, ale dnes dávám přednost hostině zde.
0: Konsej se předvedl jako obratný lovec a začal je chytat do ruky.
7: Výborně, chlapče.
5: Pan profesor je velmi laskavý.
7: Vůbec ne, byl to mistrovský kousek. Chytit živého ptáka holýma rukama.
5: Jestliže si ho pan profesor řádně prohlédne, uvidí, že na tom nemám tak velkou zásluhu.
7: Proč, Konsej?
5: Protože ti ptáci jsou z muškátu na mol opilí.
3: To se potom nedají jíst?
0: Naopak, i když se zdálo být barbarské, tak krásného ptáka zabít a oškubat. Byla to rajka smaragdová, jedna z nejvzácnějších. 30 cm dlouhá, na malé hlavě poblíž zobáku maličká očka, žlutý zobák, hnědé nohy a drápy, ořechově hnědá křídla s purpurovými konci, bledě žlutá hlava a šíje, smaragdové hrdlo a kaštanová hruď a břicho. Naštěstí zastřelil net Barry Utang, té divoké prase. No a to zachránilo opilé rajce život. Při návratu ke břehu jsme zastřelili ještě několik klokanů, takže jsme měli masa habaději. Net je počal opékat a vůně se linula na všechny strany. Jen jsme se dali do jídla, přepadli nás domorodci.
8: Do člunu!
9: Ale maso sebou!
10: Ti ničemové po nás vystřelují šípy!
11: Jak poručí pan profesor?

0: Allora tu stai lì, pane professore. Měli jste dobrý lov?
1: Pronásleduj nás, divoši.
0: Kam vstoupíte na naší planetě, všude najdete jen divochy.
1: No ale musíte udělat nějaké opatření, pane kapitáne, nebo vniknou na naši palubu.
0: Kolik jste jich napočítal, pane profesore?
1: Je jich nejméně 100. V tuto chvíli už určitě...
0: I kdyby se shromáždili všichni domorodci z Nové Kvineji, nemusíme se jejich útoku bát.
1: Ale už jsou tady! Už jsou tady, slyšíte?
2: Nautilus obklopilo asi 20 pirog.
3: Co je to piroga?
2: Člun vydlabaný z kmene stromu. Je dlouhý, úzký a vyvážený bambusovými plováky. V divochu bylo nejméně 100.
1: Kapitáne, dělejte něco! Co jste to udělal?
0: Uzavřel palubní otvory.
1: Vy nepředpokládáte, že vystoupí na plošinu?
0: Naopak, jsem si tím jist.
1: Tak proč něco neuděláte?
0: Nevím, proč bych jim v tom měl bránit. Jsou to vlastně chudáci. To je mám zabíjet? Jejich šípy nám jsou stejně málo nebezpečné jako dělo Abrahama Lincolna.

0: Ku! Perty!
1: Vyplujeme, pane profesore. Příliv nás zvedl.
2: Otevřete poklop?
1: Zajisté.
2: Ale vyniknou sem přece divoši.
1: Palubními otvory Nautilu se tak lehce nevstupuje, ani když jsou otevřeny. Pojďte se podívat.
3: Zamířili jsme k hlavnímu schodišti. Ned Land a Conseil tam velmi zneklidnění pozorovali několik mužů posádky, kteří otevírali palubní otvory. Zvenčí k nám dolehal zuřivý povyk. Kryty palubního otvoru byly otevřeny, chvíli nic, a pak se objevilo asi 20 strašlivých postav. Jako ďáblové nakoukli dovnitřku Nautilu a pak se rozhodli zaútočit. Ale první domorodec, který položil ruku na zábradlí schodiště, byl okamžitě jakousi neviditelnou silou odražen zpět. Prchal a dělal nesmyslné posuňky. 10 jeho druhů čekal přesně stejný osud.
4: No tohle...
3: Zvolal Ned Land a protože byl prudké povahy, vrhl se k otvoru. Těžko říct, jestli chtěl domorodce jen tak holýma rukama pronásledovat, nebo jestli si chtěl prostě sáhnout, ale dotkl se také zábradlí. Neviditelnou silou byl mrštěn zpět.
0: Tisíc ďáblů, praštil mě snad hromu, jo!
3: Teď se mi rozsvítilo.
5: Elektřina.
3: Správně. Do zábradlí se dal v případě nutnosti pouštět elektrický proud. Hrůzou šílení papuánci se dali na útěk a my jsme ošetřovali mistra Neda Landa, který byl tak trochu v šoku.
6: Nede, chlapče, prober se. No, musíme přece vařit. Máme k večeři masíčko.
3: Příliv zvedl Nautilus z jeho korálového lože. Šroub začal zvolna tepat vodu a my jsme opustili nebezpečné úžiny Teresova průlivu a namířili do Indického oceánu. Kam nás fantazie kapitána Nema zavleče? Přiblížíme se k evropským břehům? Nebylo pochyb, že se Nautilus obývaným pevninám vyhýbá. Popluje tedy na jih? Obepluje mi z dobré naděje a zamíří k jižnímu pólu a vrátí se nakonec do Tichého oceánu?
5: Proč vás kapitán Nemo takhle vozil?
3: Plavba v mořských hlubinách, to byl jeho život. Neměl svůj mateřský přístav, neměl jiný domov než moře.
5: A co pořád dělal?
3: Třeba měřil teplotu vody. Zjistil, že moře v hloubce 1000 metrů má ve všech zeměpisných šířkách teplotu 4,5 stupně.
5: A měřil dál?
3: Měřil dál.
1: Hustota mořské vody není všude stejná, pane profesore. Číslem 1,18 tisícin se mi označil v Indickém oceánu a číslem 1,29 tisícin v Jaderském moři.
5: To by ale znamenalo, že se kapitán Nemo nevyhýbá obydleným krajům.
3: No, také jsem si to uvědomil. A při nejbližší příležitosti jsem o tom informoval Neda Landa.
5: Vy jste se vídali jenom někdy?
3: No, jak si kapitán přál. Pokládá mě za svého společníka. Vyhovovalo mu moje vědecké zaměření. Rád mě uváděl v úžas a svěřoval se mě víc než ostatním, víš? Stal jsem se tak jediným člověkem na světě, který byl o Nautilu, ale také o prazvláštní postavě kapitána Nema informován.
5: A proto si psal poznámky.
3: Správně. Vedl jsem si nepřetržitě deník.

0: Profesore, žádám vás, abyste splnil podmínku, ke které jste se mi zavázal.
1: Určitě, kapitáne.
0: Musím vás všechny zavřít, a to až do doby, kdy uznám za vhodné vás propustit.
1: Co jsme vám provedli? Můžu vám položit otázku?
0: Ne, žádnou. Krupulany tutu!
1: Tutu!
2: A zavřeli nás.
3: Do opravdického vězení?
2: Do stejné kabiny, ve které jsme byli úplně na začátku našeho pobytu na Nautilu.
3: A jak dlouho vás věznili?
2: No to vůbec nevím.
3: No jak to, že nevíš? Tak se podívej do deníku.
2: Když nás tam strčili, tak už bylo prostřeno k obědu.
3: Takže to nebylo kruté vězení.
2: No, jen jsme se najedli, usnuli jsme jako špalek.
3: Namíchali vám něco do jídla?
2: No, asi něco hodně silného.
3: Jak dlouho jste spali?
2: A přece jsem ti řekl, že nevím.
3: Aha.
2: No, aha, aha. Když nás zase pustili, tak pořád se mnou kapitán nechtěl mluvit. Měl nevyspalé červené oči a jeho tvář prozrazovala, že je velmi zarmoucený. Těžko se soustředoval na práci. Pak mě vzal za ruku a vedl mě na záď.
0: Byl jste původně lékař, že?
1: Ano, kapitáne. Máte zde nemocného?
2: Vedl mě k námořníkovi s rozbitou hlavou.
1: Jak došlo ke zranění?
0: Na tom snad nezáleží.
2: Sněl jsem mu obvaz a viděl jsem, že je zle. Rozbitá hlava, pohmožděný mozek, strašlivá rána. Dech raněného byl pomalý, tváří mu probíhaly křečovité škuby svalstva. Tep byl nepravidelný, končetiny chladly.
0: Můžete mluvit, pane profesore. Tento muž vám nebude rozumět.
1: Je s ním konec, pane kapitáne.
0: Nic ho nemůže zachránit.
1: Nic.
2: Představ si, kapitán, tento hrdý a silný muž se rozplakal.
3: Co jste s tím námořníkem udělali?
2: Pohřbili jsme ho do hrobu v mořském dnu.
3: Co si myslíš, že se stalo v době, kdy jste spali? Další loupežná výprava Nautilu a při ní ten námořník přišel o život?
2: Nevím. Možná nějaká loď Nautila napadla, třeba taky v domnění, že jde o narvala, a ten se jenom bránil.
3: Ale Nautilus byl nedobytný. A co myslíš, že se vlastně tomu námořníkovi stalo?
2: To nevím.

0: ostrov Ceylon je proslavený především jako loviště perel. Byl jste tam někdy, pane profesore?
1: Ne, ještě ne.
0: Pokud by vás to zajímalo, dám rozkaz k plavbě do Manárského zálivu. Dorazíme tam v noci.
1: Ale to nic neuvidíme.
0: Sezóna stejně ještě nezačala. Lovci perel se sjíždějí vždycky v březnu. Každá loď je obsazena veslaři a 10 lovci. Sestupují střídavě do hloubky 12 metrů, zatížení kamenem, který svírají nohama a který je přivázán k lodi provazem.
1: Dosti primitivní způsob. Vaše skafandry by se jistě osvědčily.
0: Samozřejmě, samozřejmě. Ubozí lovci nemohou zůstat pod vodou dlouho, minutu, dvě, ale průměrně tak asi půl minuty. Lovec se ponoří, rychle uloží do své sítě perlotvorky, které odtrhne od dna.
1: A jsou to mladí lidé?
0: Ano. Oni se totiž vysokého věku ani nedožívají.
1: A jsou alespoň dobře placeni?
0: Špatně. V Panamě vydělávají tak dolar týdně. Dostávají 5 centimů za lasturu, ve které je perla.
1: To je hanebné. Perla je přece velké bohatství.
0: Nebohatnou ti, kteří je loví, ale ti, kteří s nimi obchodují. Tak ujednáno. Třeba budete mít štěstí a lovce při práci uvidíte. Mimochodem, bojíte se žraloků?
1: Těžká otázka. Kdo by se žraloka nebál, že?
0: My jsme si na ně zvykli. Vy si na ně budete muset zvyknout také.
2: Když tě žralok praští, tak je po tobě.
3: No, jsou známy případy, že strašlivé žraločí čelisti člověka překously.
4: Ten váš kapitán Nemo nám dává velice milý návrh.
2: Já ale pořád nerozumím, jak souvisí žralok s perlou.
3: Jak? To já jsem v tu chvíli taky nechápal.
2: A co je to vůbec perla?
5: Kmen měkýši, třída mlši, řád nípkožábří, čeleď kátovkovití, rod perlotvorka, druh perlotvorka mořská.
2: Aha, a...
3: No, Konsej zařadil velmi přesně perlorodku, ale perla... Perla je pro básníka mořskou slzou, pro orientálce kapkou stuhlé rosy, pro ženu šperk, který se nosí na krku, prstě nebo na uchu. Pro chemika je to fosforečnan a uhličitan vápenatý a trochu želatiny. A konečně pro přírodovědce, co? Chorobný výměšek některých mlžů.
0: Nebojte se žraloků, mistře Nedelenně.
4: Vysmívat se žralokům patří k mému povolání, jsem harpunář.
3: Nasedli jsme do člunu, skafandry jsme si zatím neoblékli. Ned Land pevně svíral svou strašnou harpunu.
0: Tady jsme na místě. Připravíme se k potápění.
1: Ale nemáme zbraně, kapitáne.
0: Jaké zbraně?
1: Třeba pušku.
0: V každém skafandru je dýka.
3: Perlotvorka mořská. Mealgrina margaritifera, matka perel, s oběma lasturami téměř stejnými, má oblý tvar a vnější stěny lastur velmi hrubě vrázčité. Kapitán Nemo ukázal rukou na úžasné seskupení lastur. Opět nebylo možné, abychom spolu hovořili.
2: Už jste si vzali skafandry?
3: Ano. Vstoupili jsme do velké jeskyně. Kapitán Nemo šel najisto. Byla v ní lastura zévy obrovské, jejíž šířka přesahovala 2 metry, mohla vážit 300 kilogramů. Obě lastury byly pootevřeny. Kapitán mezi ně vsunul dýku, aby se nemohli sebřít. Pak rukou odhrnul blanitý a na krajích roztřepaný plášť živočicha. Tam jsem spatřil perlu velkou jako kokosový ořech. Musela mít nedozírnou cenu.
2: Jak je velká normální perla?
3: Asi jako hrášek nebo čočka.
2: A proč ji tam tedy nechával? Proč si ji nevzal?
3: No, měl ji tady prostě uloženou. A nikdo mu ji nemohl bez skafandru vzít. Nevylučuju, že sám na ní založil.
2: A jak by to mohl udělat, dědečku?
3: No, vložil třeba kdysi kousíček kovu nebo skla mezi záhyby pláště. A postupem času se střípek obaluje perleťovou hmotou, tvoří se a narůstá perla.
2: Kolik by asi mohl za tu velkou dostat?
3: No, přibližně 10 milionů franků.
2: To je peněz.
3: Správně. To je jmění. Procházeli jsme se dál po mořském dnu, kdy se kapitán náhle zastavil. Před námi velmi rychle sbíral lastury mladý Int. Neviděl nás. Jak by také mohl předpokládat, že ho pod vodou bude někdo z lidí pozorovat. Pracoval mimo hlavní sezónu, sbíral, co tam kdo nechal. Pozorovali jsme ho asi půl hodiny s velkým zájmem. Vždycky asi půl minuty sbíral lastury, pak vyplaval na vzduch, vytáhl provaz s kamenem, vyhodil lastury do loďky, uchopil kámen a znovu se potopil.
2: Kolik asi nasbíral lastur?
3: No, hodně. Ale nesmíš zapomenout, že v málo které je perla. Valná většina perly nemá. Svým pohybem upoutal pozornost velkého žraloka. Int stačil uhnout před strašnými čelistmi, ale byl zasažen úderem jeho ocasu.
2: Zachránili jste ho?
3: No, kapitán Nemo se s díkou v ruce na žraloka vrl, netvor nechal Inda Indem a obrátil se na kapitána Nema. A ten v poslední chvíli před žralokem uhnul a díkou mu rozpáral břicho.
2: A byl konec?
3: Vůbec ne. Rána nebyla dost hluboká, za to hodně krvácela. Ve vodě přestalo být vidět. Žralok i statečný kapitán spolu bojovali na život a na smrt. Nemo se držel jeho ploutva a bodal ho do břicha, ale stále nemohl zasáhnout srdce.
2: To jste mu nešli pomoct?
3: No chtěl, ale nemohl jsem se ani pohnout. Za to Netlen čekal s napřaženou harpunou na správný okamžik.
2: Proč?
3: Protože harpunář má jenom jednu ránu. A ta nesměla ohrozit kapitána a musela zasáhnout srdce žraloka.
2: Ale mistr Netland to zařídil, viď?
3: Zařídil. Čistá práce.
2: A co kapitán Nemo?
3: No, uchopil Inda do náruče a polomrtvého ho vynesl na vzduch. Ten nebožák dostal takovou ránu, že pozbyl vědomí a začal se topit.
2: Vzkřísili jste ho?
3: Nejzdatnější z nás se ukázal Konsej. Jeho oživovací pokusy

0: ti patřím. Ale abych nezapomněl...
1: A obrátil se k mistru Lendovi.
0: Děkuji vám. Přispěchal jste mi na pomoc v nouzi největší.
2: Není zač, kapitáne. Byl jsem vám něco dlužen.
1: Dál jsme pluli na severozápad k Arabskému moři, které se rozprostírá mezi Arábií a Indickým poloostrovem. A z něhož vybíhá Perský záliv.
2: Perským zálivem přece nejde nikam proplout. Kam nás ke všem čertům kapitán Nemo veze?
3: Plujeme tam, Nede, kam míří Nemova fantazie.
2: Z Perského zálivu není žádný výjezd. Tak mi to vysvětlete, pane profesore.
3: Pan profesor ti to už vysvětlil, Nede.
2: Nic mi nevysvětlil.
3: Ale ano, řekl ti jasně, že jestli tam žádná díra není, tak si ji kapitán Nemo vymyslí. Už tomu rozumíš?
2: S vámi se nedá vážně mluvit.
1: Propluli jsme bránou slz. Já z té úžiny neviděl nic, ani ostrov Perim, který anglická vláda opevnila na ochranu Adenu. Plulo tudy mnoho anglických a francouzských lodí ze Suezu do Bombay, ale my jsme si je mohli prohlížet leda od spodu. Kapitán se jim nechtěl ukazovat. Netrvalo dlouho a brázdili jsme Rudé moře.
4: Vy si troufáte proplout Suezským průplavem?
0: Je pro mě příliš mělký. Ale i tak vám slibuji, že si budete pozítří prohlížet přístavní hráze Port Saidu.
4: Ve Středozemním moři? To by musel mít Nautilus křídla.
0: To, co lidé dnes budují, Suezský průplav, to už udělala příroda dávno sama.
4: Nějaký tajný průliv?
0: Začíná pod Suezem a vyústňuje v Port Saidu.
4: Ale vždyť je tato šíje vytvořena pohyblivými písky.
0: Jen do hloubky 50 metrů. Pak je pevný skalní podklad.
4: A jak jste to objevil?
0: Je to jedno z mých tajemství.
4: No, pak samozřejmě na vás nechci naléhat.
0: Před lidmi, kteří mě už nikdy nesmějí opustit, nemusím nic skrývat.
5: To tě povzbudil, dědečku, viď?
1: Zamrazilo mě.
0: Všiml jsem si, že v Rudém i Středozemním moři žijí některé naprosto stejné druhy ryb. Tak jsem v okolí Suezu nalovil spoustu ryb, okroužkoval je a pak jsem plul velkou oklikou k syrskému pobřeží. Můj odhad mě nesklamal. Okroužkované ryby mě tam už očekávaly.
4: Neuvěřitelné.
2: Pane profesore, před námi je nějaké zvíře, nevím jaké. Je velké jako velryba, ale není to velryba.
4: Jak daleko je od nás?
2: Asi 2 kilometry. Pluje to, ponořuje se to, 1000 žáblů, nemá to rozeklaný ocas. Poznám velrybu nebo vorvaně na 100 hodů. Pak si lehne na záda a jsou vidět prsní bradavky.
3: A já mu říkám, že je to siréna a on tomu nechce věřit.
2: Koncej si ze mě dělá legraci. Něco mele ochechuli a taky řekli, že je to na půl žena, na půl ryba. Takovým pohádkám jsme snad už odrostli.
4: Nerozčilujte se, Nede. Koncej vám cituje bájesloví.
3: Aha.
4: Latinský Sirenia také prý zpívá vábivé písně a láká na ně námořníky. Ti ztrácejí hlavu a sledují Sirenii do nebezpečných míst.
2: Mě nezláká zpěv nějaké položeny. Jo, kdyby měla tak chutný maso.
4: No tak snad, abychom se podívali na palubu.
1: Nebyla to siréna, ale Halicore dugong, čili moroň. Jeho maso je ovšem pochoutkové.
0: Jestli chcete člun, mistře Lende, máte ho mít i se 6 veslaři a kormidelníkem. Pan profesor a jeho sluha mohou také na lov.
4: A vy zůstanete na Nautilu, kapitáne?
0: Kapitán opouští svou loď jako poslední. Hlavně dobře pořiďte. Moroň velmi často své lovce napadá.
1: Harpuna na velryby je zpravidla spojena s člunem dlouhým lanem, které se odvíjí, když se harpunovaná kořist dává na útěk. Naše lano však bylo sotva 20 metrů dlouhé a přivázané k soutku. Takový plovák, který nám měl ukazovat, kde se moroň potápí.
6: To je ale fešák. Podívejte, má 2 strašné zuby jako upír a na ploutví ty prstíky.
1: Člun se přiblížil asi tak na 6 metrů k zvířeti. Chvíle napětí, veslaři přestali veslovat, tělo mistra Lenda se prohnulo jako luk, jistá ruka svírala harpunu, no ale i mistr tesař se utne.
5: Že on ho dědečku netrefil.
1: No byl by ho trefil, ale ve stejný okamžik, kdy ho...

0: Díl harpunu Moroň zasyčil a zmizel pod hladinou.
1: A už jste ho nenašli?
0: Naopak. On si našel nás. Jenomže takhle si to povídáme na přeskáčku. Tak nejprve Ned len zvíře netrefil. Totiž trefil, ale jen je poranil. Pak zaklel jako pohan a začal lovit harpunu. Ještěže nám soudek ukazoval, kde je. Mezitím se rozhodl Moroň, že si s námi vyrovná účty. Způsobili jsme mu samozřejmě bolest. Vtáhl prudce vzduch širokými nozdrami a rozehnal se na nás. Byla to hrozná rána.
2: Vybírejte vodu z člunu, nebo půjdem ke dnu!
0: To už na nás Moroň zaútočil znovu. Vodou zatížený člun byl skoro nepohyblivý. A rozhořený Moroň ho snadno uchopil do čelistí a zvedl ho do výšky, jako zvedne lev úplně malé jehně.
1: Co vy?
0: Opadli jsme jeden na druhého v němé hrůze.
1: A co Mr. Land, král harpunářů?
0: Pravý okamžik zasáhl Moroně do srdce. Byl výborný.
1: Mr. Land, viď?
0: No, ten taky.
1: A kdo ještě?
0: Moroň. Kuchař z něho udělal ještě téhož dne řízky.
1: Kolik měl?
0: 5 tun.
1: 5 tun řízků? To jste si teda dali.
0: Ale ne. 5 tun byla jeho celková váha.
3: Profesore, mohu vás pozvat do kormidelníkovy kabiny?
4: Neodvážil jsem se vás o to požádat.
3: Jen pojďte, pojďte. Jedině odtud můžete sledovat tuto jedinečnou podzemní a zároveň podmořskou plavbu.
0: Díval jsem se mlčky na vysokou strmou stěnu, podle ní jsme právě pluli. Byl to pevný podklad písečného pobřežního masivu. Pluli jsme podle něho asi hodinu ve vzdálenosti pouhých několika metrů. Kapitán Nemo nespustil z očí kompas, loď prudce manévrovala, jako by její kapitán něco hledal.
3: Musím na kormidle ucítit proud vody.
4: Ano, hladina Rudého moře je vyšší než Středozemního. Ponese nás tedy proud?
3: Dokonce tak prudký proud, že budeme brzdit.
4: O stěny?
3: Lodní šroub se bude otáčet obráceně.
0: Byl to fantastický zážitek. Tunelem proudila bystřina rychlá jako šíp a jenom o něco pomaleji proplouval Nautilus. Mezi stěnami průlivu jsem viděl jen zářivé pruhy, ohnivé brázdy črtané elektrickým světlem. Po 20 dramatických minutách se voda uklidnila a kapitán Nemo ohlásil
3: Středozemní moře.
1: Obráceně by to nešlo, viď?
0: Správně. Žádný náhon by proti proudu nic nezmohl.
1: Tak jste se nemohli vlastně ani s nikým srazit. Ale řekni mi, dědečku, proč nikdo jiný o tunelu nevěděl, třeba ty?
0: Myslíš, před touto plavbou?
1: Ano.
0: Tunelem mohlo proplout jediné plavidlo na světě. Muselo být štíhlé, dlouhé, vpředu s tvrdou ostruhou, pevné ocelové stěny.
1: Nautilus.
0: Správně.

0: Ten váš kapitán, pane profesore, je opravdu mistr. Jsme tedy ve Středozemním moři. Jsme tedy v Evropě a řeknu vám rovnou, že chci uprchnout dřív, než nás kapitánova bujná fantazie odvleče do polárních moří.
1: Příteli Nede, odpovězte mi docela upřímně. Vy se na palubě Nautilu nudíte.
0: To neříkám. Chvíle mi se docela rád, že jsem tu. Ale jednou to musí skončit.
2: Až nám kapitán ukáže všechno, co nám ukázat chce, tak nás pošle domů.
0: Domů? A co když nás pošle místo toho k čertu?
1: Ale nepřehánějte, mistře Nede. Myslím, že se kapitána Nema nemusíme bát. Ale taky si myslím, že ani Conseil nemá pravdu. Známe tajemství Nautilu. A jeho velitel se těžko smíří s myšlenkou, že by ho tři lidé roznesli po světě. Proto nám nemůže vrátit svobodu.
0: Vidíte, nám opravdu nezbývá nic jiného, než se pokusit o útěk.
1: V tom s vámi souhlasím, ale nemusí to být za každou cenu dnes.
0: Kapitán Nemo denně riskuje. Kolikrát nás ještě zavře do kabiny a uspí? Posledně Nautilus určitě zničil další loď. To znamená, že civilizovaný svět musí něco proti Nautilu podniknout. Vypluje nová loď, větší a silnější než Abraham Lincoln.
2: Víš, co by to muselo být za plavidlo, aby Nautilus pokořilo?
0: Možná, že jich proti Nautilu vypluje 10. Dřív nebo později Nautilus skončí. A budeme-li na jeho palubě, skončíme s ním. Pane profesore, ruku na srdce, kdyby vám dnes, teď Nemo nabídl svobodu, přijal byste ji?
3: Tak co jsi odpověděl?
4: Pokrčil jsem je na rameny.
0: A co ty, Conseil?
2: Jak pan profesor poručí?
1: Co navrhujete vy, Nede?
0: Dokud popluje Nautilus pod hladinou, nemůžeme dělat z hola nic. Když se ovšem vynoří na hladinu, musíme uprchnout. Nejsme tak daleko od pobřeží.
1: Ale jak?
0: Pokusíme se získat člun, vlezli bychom dovnitř, uvolnili šrouby, anebo poplaveme jen tak,
2: no. Už se těším. Nebo jak poručí pan profesor?
1: Kapitáne, pojďte se podívat. Za oknem je člověk, trosečník. No musíme mu přece pomoci.
5: Jen klid.
1: Jsme přece lidé, kapitáne.
5: To je Mikuláš z misu Matapa, zazvaný Tenžryba. Je známý po celých Kykladách. Voda je jeho živel. Plave od ostrova k ostrovu až na Krétu.
1: Něco není v pořádku.
5: Naopak. Všechno je v pořádku.
4: Kapitán Nemo zazvonil na posádku, když předtím dal muži za oknem znamení a ten zase zmizel. Námořník přinesl dřevěnou bednu. Kapitán Nemo šel k velké truhlici, otevřel víko. Byla plná zlatých prutů. Počal je rovnat do bedny, pak přišlo 6 mužů a odtáhli bednu do člunu. Současně se Nautilus vynořil. Člun se zlatým nákladem uháněl ke břehu a zase zpět. Jakmile byl připojen, Nautilus se opět ponořil. Komu bylo určeno to bohatství? Otočil jsem se tázavým pohledem na kapitána.
5: Dobrou noc, pane profesore.
4: Ze Středozemního moře jsme propluli úzkým průlivem do Atlantiku.
1: Nebuďte smutný, mistře Nede, nemůžeme si nic vyčítat, nešlo to. Teď poplujeme k portugalským břehům. A třeba tam?
0: Bude to dnes večer. Vesla, stěžně a plachta jsou už ve člunu. Podařilo se mi tam uložit i trochu potravin. Mám i francouzský klíč. Tím uvolníme šrouby, které spojí člun s Nautilem. Nechoďte spát, čtěte si v knihovně.
3: Tak přece útěk.
4: Jsou takové chvíle v životě, kdy ať uděláš jedno nebo druhé, neuděláš dobře. Zradit přátele, s nimi jsem ztroskotal? Nebo zradit důvěru kapitána Nema? Seděl jsem v knihovně rozčílený jako nikdy a čekal jsem na harpunářovo znamení.
5: Profesore, jsem vám dlužen vysvětlení.
4: No asi jsem se neovládl.
5: Promiňte, jestli jsem vás vylekal, udělal jsem to nerad.
4: začal mi obšírně vykládat z dějin mořeplavectví kapitoly ostroskotaných bohatých lodích.
5: Mám ve své podmořské mapě zaneseno skoro 1000 míst, kde na dně leží pohádkové poklady. Odtud pochází mé bohatství.
1: Zlato a drahé kamení nepřináší lidem jenom štěstí.
5: Vím, ano, vím. Těžím poklady mořského dna. A nemyslete si, že jenom pro sebe. Myslíte, že nevím o trpících bytostech, o potlačených národech, o hladovějících, o ubožácích, které je nutno podporovat, o obětech, které je nutno mstít?
4: Myslel jsem sice ještě na Neda a Konseje, kteří asi marně čekali na okamžik, kdy mi budou moci dát slouvené znamení, ale vzpomněl jsem si také na muže rybu a bednu zlata a přisvědčil jsem. Zlato bylo nepochybně určeno chudákům na vzbouřené

0: Snad kapitán něco vytušil, snad to byla náhoda, ale zaměstnává mě tak vytrvale, že tu noc k plánovanému útěku nedošlo.
1: Nevadí, je to jen první rána harpunou, která šla vedle. Podruhé se nám to podařit musí.

0: změnili jsme kurz na jihozápad. Obrátili jsme se k Evropě zády.
1: Proklatě. Zdá se mi, Scenede, že jste dneska ve špatném rozmaru.
2: To si nevšímejte, pane kapitáne.
1: Dnes v noci vám mohu nabídnout procházku po mořském dnu, za kterou by mnozí smrtelníci dali polovinu svého života.
2: Necítím se dobře, kapitáne.
1: A vy, profesore?
3: Půjdu s vámi, kapitáne.
0: Tušil jsem, že kapitán nepřehání. Vyšli jsme posetnění, měli jsme na sobě skafandry, ale kapitán nedal připravit svítilny. Kam mě povede?
4: Bál jsi se?
0: No, zvědavost bývá silnější než strach. A pak důvěřoval jsem kapitánu Nemovi. Brzy jsem pochopil, proč jsme šli bez Luceren. Mořské dno bylo ozářeno jakousi rudou září.
4: Valoubce?
0: No taky jsem si to nedokázal vysvětlit. Kladl jsem si nejrůznější otázky. Elektrický výboj, přírodní úkaz, který dosud není vědcům znám. Nějaký společník kapitána Nema, jedno z podzemních měst, o kterém sní kapitán Nemo. No? Světlo bylo stále jasnější a výraznější.
4: Tak už mě nenapínej.
0: Počkej, šli jsme divokou přírodou, plnou hrůzných klepet a chapadel. Nemo klestil cestu železnou holí, propadali jsme se do děr, překračovali jsme ostré skály a pak jsme došli k malebným zříceninám, které prozrazovaly práci lidských rukou. Nemohl jsem se ptát. Oba jsme měli na sobě přece skafandry. Jaká část zeměkoule tu byla zatopena? Před námi se objevila hora, která šířila prudkou záři.
4: Svítící hora?
0: Sopka. 18 metrů pod vrcholem štítu chrlil široký kráter proud žhavé lávy.
4: Pod vodou že hořelo?
0: Plamen potřebuje kyslík a ten ve vodě nezíská. Ale prudké proudy žhavých plynů a žhavá láva stékaly až k úpatí hory.
4: Tak vám muselo být horko, ne?
0: Skafandry byly dokonalé. Ale to nejdůležitější teprve mělo přijít. Najednou se před mýma očima objevilo osvětlené, zbořené město. Potopené. Pohlcené mořem. Se zřícenými chrámy, se zlomenými oblouky. S antickými sloupy ležícími na zemi. Město, v němž se ještě dali rozeznat pevné rysy toskánské architektury. Kus dál stály zbytky obrovského vodovodu. Poznával jsem něco jako Akropolis se vznosnou stavbou Partenonu. Pusté ulice, zbořené zdi, prostě jakési dávné Pompeje, které teď před mými zraky vzkřísil kapitán Nemo. Kde to jsem? Chtěl jsem se zeptat. Chtěl jsem strhnout měděnou přilbu. A tu kapitán Nemo zvedl ku skřídovce, přistoupil ke skále a napsal na ní Atlantis.
4: Ty jsi věděl, co to je?
0: Myslíš Atlantis?
4: Ano.
0: Podle starého řeckého dějepisce Theopompa, který žil ve 4. století před naším letopočtem, a podle Platona, žáka Sokratova a učitele Aristotela, to byla pevnina, která za záhadných okolností zmizela.

0: Ještě mu nerozumím, dědečku.
1: Ne.
0: Každá loď má svůj mateřský přístav. Místo, kde je doma, kde se dělá údržba a tak. Přece Nautilus nemohl být stále na širém moři.
1: No, i Nemova loď měla svoje kotviště.
0: A zastavili jste se tam?
1: Ano. Byl to kráter vyhaslé sopky, jakési jezero, které bylo s Atlantským oceánem spojeno kanálem.
0: A uměl bys to místo najít?
1: No, kanál uměl bezpečně najít jen kapitán Nemo. My jsme zjistili, že loď odpočívá až ráno.
0: Tam jste se zastavili?
1: Dokonce jsme vystoupili na pevninu. A Ned Land pro naši kuchyň ulovil čerstvou zvěřinu.
0: A jak dlouho jste tam kotvili?
1: Jeden den. V noci, když jsme usnuli, jsme se vrátili do Sargasso.

Čím více jsme se blížili k jižnímu pólu, tím méně s námi náš kapitán rozmlouval. Byl zamyšlený a věnoval se často hře na varáž.

0: plavbou po 55. poledníku překročil Nautilus jižní polární kruh. Ze všech stran nás obklopily ledy. Pluli jsme od trhliny k trhlině. Nautilus vyhazoval ledové úlomky do výše a vytvářel kolem nás umělé krupobytí. Kompasy začaly bláznit, nemohli jsme se na ně spoléhat.
1: To už jste se blížili k jižnímu pólu?
0: K magnetickému pólu. Ten, jak určitě víš, nesouhlasí s jižním pólem zemským.
2: Pane profesore, jestli ten váš kapitán popluje ještě rám,
3: tak co?
2: Tak je blázen.
3: Proč?
2: Ledová bariéra bude stále souvislejší a pevnější. Kapitán, při vší úctě k němu, není silnější než příroda. Jdeme hlavou proti zdi.
3: A vás nezajímá, co za tou zdí je?
4: Pan profesor má samozřejmě pravdu. Zdi to jsou proto, abychom zjistili, co za nimi je.
2: Ale já to vím. Led a zase jenom led.
3: Vidíte? A já o tom pochybuji. A proto se tam musíme podívat.
1: Dědečku, ty jsi byl třída.
0: Ne. Nebyl jsem si úplně jist. Podívej. Kdo nemůže dál, musí kam?
1: Zpátky.
0: Správně. Jenomže zpátky už to taky nešlo, protože ta cesta zamrzla.
5: Nautilus si cestu najde.
3: K jihu?
5: Ano, pane profesore. Až na pól.
3: Pokud je mi známo, dosud tam nebyla lidská noha. Nebo vy jste tam už byl?
5: Vkročíme na jižní pól jako první dva lidé na světě společně.
3: Nezlobte se, ale co teď vidím, mě přesvědčuje o opaku. Nebo dáte Nautilu křídla a ledovou bariéru přiletíte?
5: Uvažujme spolu. Ponořená část ledovce je k části vyčnívající v poměru 4:1. Souhlasíte?
3: Souhlasím. Tak vy ten ledovec chcete podplout?
5: Samozřejmě.
0: Nautilus nasál čerstvý vzduch a poslušně zamířil k mořskému dnu. Ve 300 metrech hloubky už plavbě k pólu nic nepřekáželo. Pod námi dostatečná vrstva vody, nad námi ledová střecha a před námi cíl. Vystoupit jako první lidé na jižní pól. Tu noc jsme špatně spali. Překročili jsme nejméně o 4 hodiny čas pro výměnu vzduchu.
1: Kapitán neměl zásoby kyslíku?
0: Měl, ale rozumně s nimi hospodařil. Pak se podle předpokladu začalo ledové pole nad námi tenčit, až jsme vyplavali na volné moře. Asi tak 18 kilometrů před námi se do výše 200 metrů zdvíhal osamělý ostrůvek.
3: Pane kapitáne, vám patří čest vystoupit na tuto zemi první.
5: Pane profesore, prosím vás, abyste mě doprovázel. Jižní pól.
0: Byla to pořád ještě jenom domněnka. Teprve v pravé poledne se měla potvrdit. V ten okamžik musí být vidět jen přesná polovina slunce. Pak jsme opravdu na jižním pólu.
5: Kapitán Nemo, dosáhl jsem dnes, 21. března 1868, pólu na 90. stupni a zabírám tuto část zeměkoule, jejíž rozloha se rovná rozloze šestiny poznaných již pevnin.
0: Kapitán Nemo rozvinul černý hedvábný prapor se zlatě vyšitým písmenem. N.
5: S Bohem, slunce, odejdi zářivá hvězda. Zapadni do tohoto svobodného moře a dovol 6měsíční noci rozprostřít stíny

0: Ty se nezeptáš, jak to myslel s tou šestiměsíční nocí?
1: Já to přece vím. Prostě na polu trvá den 6 měsíců a noc taky tolik. Říkali to tuhle v televizi. Co bylo dál?
0: No, pluli jsme zpět.
2: Vysi ďáblů, taková rána. Na jižním pólu sice vlaje černá vlajka, ale co z toho? Může to být i naše smuteční.
3: Něco se stalo, kapitáne?
4: Nehoda.
3: Vážná? Hrozí nám nebezpečí?
4: Snad ne.
3: Nautilus uvízl.
4: Ano.
2: Jak se to stalo?
4: Neudělali jsme chybu. Měli jsme prostě smůlu. Obrovská ledová hora se převrátila a zvila Nautilus do menší hloubky a otočila ho na bok.
0: Že jsme na boku, to jsme viděli, protože člověk je uspůsoben tak, že stojí nohama směrem do středu zeměkoule. My jsme stáli na stěně a opírali se o podlahu.
1: To musela být dost legrace.
0: No, nepamatuju se, že by se někdo smál. Kapitán Nemo obratně vypouštěl jednu ze zátěžových nádrží, aby opět získal rovnováhu. Zdálo se, že jsme zachráněni. Skutečně jsme se srovnali a opatrně pluli dál. Kapitán Nemo osobně kormidloval loď.
5: Pane profesore, vzbuďte se. Jestli pan profesor dovolí, plaveme zpět. Ale ne, protože bychom někde něco zapomněli, ale protože jsme na něco narazili.
3: Konsej, my stojíme, to přece poznám.
5: Pan profesor má samozřejmě pravdu. Teď už dokonce neplaveme ani dozadu.
3: Myslíš, že jsme uvězněni?
5: Jestli pan profesor dovolí, nepochybně.
4: Pánové, za těchto podmínek můžeme zemřít dvojím způsobem. Buď rozdrcením, nebo zadušením.
3: Ale máme přece plné nádrže čerstvého vzduchu.
4: Naše nádrže stačí na 48 hodin a my už jsme 630 hodin pod hladinou. Za 12 hodin budou naše zásoby vyčerpány.
2: Pane profesore, nechci vás nudit svými výčitkami, ale asi víte, co si teď myslím.
3: Kapitáne, chcete se vzdát?
4: Naděje na záchranu je mizivá. Nad námi je ledová deska 400 metrů vysoká. Můžeme si vzít skafandry a špičáky a prosekat sondy, které by nám ukázaly, kterým směrem je ledová překážka nejtenčí a kudy bychom se mohli možná prokopat.
0: Střídali jsme se v lopotné práci. Kdo zrovna pracoval v ledové tříšti, používal vzduch z dýchacího přístroje.
1: A co harpunář?
0: Oháněl se špičákem stejně obratně jako harpunou. Voda byla studená, ale při práci jsme se zahřáli. Nejhorší bylo, že vysekaný prostor velmi rychle v teplotě 7 stupňů pod nulou zase zamrzal.
3: Jak dlouho myslíte, že bude trvat, než uvolníme cestu?
4: Několik dní.
3: Ale tolik vzduchu nemáme. Co pak není naděje, že mrznoucí voda ledový krůných roztrhne?
4: Nebo rozmáčkne Nautilus. Už vím. Vařící voda.
0: Strojovna počala zahřívat vodu a chrlit ji kolem lodi. Dosáhli jsme toho, že teplota okolo Nautilu stoupla ze 7 stupňů pod nulou na pouhé 4. Zásoby čerstvého vzduchu byly pomalu vyčerpány. Nebylo z čeho vzduch obnovovat. Přepadla mě nesnesitelná malátnost. Můj dobrý sluha Konsej, který trpěl stejnými mukami jako já, mě neopouštěl a povzbuzoval mě.
5: Kéž bych mohl zatajit dech, aby měl pan profesor víc vzduchu.
0: Čím bylo hůře na lodi, tím radši jsme oblékali skafandry, abychom odpracovali svou směnu. Střídali jsme se se železnou kázní. Když jsme odpočívali, bolela nás nesnesitelně hlava a trpěli jsme závratí. Jiskřička naděje byla stále menší a menší.
4: Nautilus to dokázal. Vyprostili jsme se.
1: Byli jste zachráněni?
0: No, ještě dlouho ne. Pouze jsme se dali do pohybu. Kolem nás byla volná voda, ale nad námi neproniknutelný ledový příklop. Šroub se začal točit největší rychlostí. Ocelový trup se chvěl do posledního nýtu. Cítil jsem, že už nemám síly odolávat. Slyšel jsem Konsejův hlas jako z velké dálky.
5: Profesor.
0: Nádrži jednoho dýchacího přístroje zbyla troška vzduchu. Mí přátelé mi ho nezištně nabídli, mohli se zachránit sami. Nad námi byla už jen šestimetrová vrstva ledu. Cítil jsem, že Nautilus zamířil šikmo nahoru a plnou silou ryl svou ostruhou do desky, která nás přikrývala jako náhrob.

0: jsem věděl, že to dobře dopadne.
1: No, jak jsi to mohl vědět?
0: Jinak bys tu přeci nebyl.
1: Ale my jsme se zachránili všichni.
2: Přátelé, jsme navždy spojeni jeden s druhým. A vy máte právo...
3: Kterého použiju!
4: Jaké právo?
3: Mám právo vzít vás sebou, až budu ten pekelný Nautilus opouštět.
1: Nautilus uháněl nezmenšenou rychlostí na sever. Netrvalo dlouho a míjeli jsme Falklandské ostrovy.
4: Kam myslíš, že má náš kapitán namířeno?
3: Vůbec bych se nedivil, kdyby pro změnu na severní pól...
0: Víš, co mi pořád vrtá hlavou?
1: Co pak?
0: No, jak jste se nakonec s Nautilem rozešli? Jestli vás někdo osvobodil, jestli jste využili...
1: Rozhodl jsem se, že za kapitánem dojdu a naprosto vážně s ním pohovořím o našem propuštění.
0: A co on?
1: Neřekl ani slovo a jako obvykle, když byl zamýšlen,

0: Jak dlouho budeme ještě čekat? Najde se vůbec někdo, kdo pokoří Fantoma moří?
1: Ale my stále ještě nevíme, kdo nebo co ohrožuje moře. Jestli je to skutečně válečné plavidlo, komu patří? Kdo a proč je vypustil na moře? Kde je teď? Proto je naprosto nezbytné pokračovat v pátrání a udeřit s daleko větší pádností znovu.
2: Nebuďte směšný, generále. Jak chcete útočit, když nevíte, co to je, kde to je, když neznáte nepřítele? Svoláte hromy, blesky? Přivoláte zemětřesení, tajfun? Jste bezmocný jako děcko.
0: Ale generál má alespoň v jedné věci pravdu. My nesmíme složit ruce v klín.
2: Důvěřujme přírodě. Zatím si vždycky věděla rady. Zatím se vždycky zachovala jako moudrá matka všeho živého.
1: Co myslíte, že teď udělá ta vaše příroda? Potopí loď?
2: Když to bude potřeba, tak ano.
3: Pluli jsme Karibským mořem a zotavovali jsme se po přestálém utrpení. I kapitán Nemo mi připadal jaksi unavený. Dokonce přestal vést lodní deník s pravidelností, která byla až dosud obdivuhodná. A já jsem si krátil dlouhou chvíli pozorováním zvláštností mořských hloubek. Seděl jsem v salonu a koukal z okna ven. Zprvu jsem si ani neuvědomil, že na mě zase jakési stvoření civí dovnitř. Chvíli jsem se probíral, než jsem si uvědomil, že je na Nautilu přilepená chobotnice.
4: Jak byla veliká?
3: Těžko říct. Byla v neustálém pohybu. Obrovské tělo. Oči navrch hlavy. 8 chapadel. Nevím, snad 10 metrů. A co víc? Už nebyla sama. Přidružili se další. Náhle se Nautilus zastavil. Pak se těžce rozjížděl znovu.
5: Myslím, že se mezi lopatky dostali rohovité čelisti jedné z chobotnic. To je zlé. Musíme se těch neřádů nějak zbavit.
6: Použijete elektrický střel?
5: Proti měkkým tělům jsou neúčinné. Pustíme se do nich sekyrami.
3: Nautilus se vynořil na hladinu. Jeden z námořníků uvolnil šrouby palubního příklopu. Ten se prudce otevřel, stržen některým chapadlem chobotnice. Mžiku se chapadla svíjela po schodišti a hledala tělo, které by uchopila. Sekali jsme sekyrami jako pominutí. Přiřítil se i Netlen se svou harpunou. A než ji mohl napřáhnout, zvedla ho chobotnice jako hračku. Už se nám podařilo několik chapadel useknout. Zvíře vypustilo proud husté černé tekutiny. Přestali jsme vidět, ale statečného harpunáře nechtělo pustit. Dokonce si ho podávalo do svých příšerných čelistí. A tu sekl chobotnici kapitán Nemo. Strašlivá a dobře mířená rána. Osvobozený Netlen se moc nerozmýšlel a proklal svou harpunou trojité srdce chobotnice.
5: Děkuji vám. Děkuji vám, kapitáne. Jsme vyrovnáni. Mistř Lende.
3: Golfský proud právem dostal jméno Král bouří.
4: Vy jste prožili i bouři?
3: Prožili jsme s ní jen tolik, kolik jsme chtěli. Když se kapitán Nemo nabažil živlů, naplnil nádrže vodou a ponořil se do klidných hloubek.
4: A zase si pozoroval život v mořských hlubinách?
3: V hloubce téměř 3000 metrů jsem viděl na vlastní oči i podmořský telegrafní kabel z roku 1863. A dokonce jsem nalezl místo, kde se přetrhl. Náš pohyb přestal být přímočarý. Zdálo se, že se kapitán Nemo buď něčemu vyhýbá, nebo naopak něco hledá. Stále prováděl různá měření.
5: Pane profesore, jsme zde.
3: Ukázal prstem na mořské dno, kde spal svůj věčný spánek vrak veliké plachetnice.
5: Dnes je tomu na den 74 let, co se potopila tato hrdá loď, která původně nesla jméno Marseille. Měla 74 děl. Francouzská revoluce jí změnila jméno. Když už nemohla odolat přesile anglického loďstva, přibila svou vlajku na záď a s voláním, ať žije republika, se raději potopila, i s 350 muži na palubě, než aby se vzdala nepříteli.
7: Mstitel?
5: Ano, pane profesore. Mstitel.
3: Nespouštěl jsem z kapitána zrak. Stál s rukama vstaženýma k moři a pozoroval ohnivým pohledem slavnou trosku. Kapitána Nemá jeho společníky neuzavřela do Nautilu obyčejná nenávist k lidem. Nýbrž nenávist hrůzná, vznešená. Vyběhl jsem na palubu, tam už stáli Ned Land a Conseil.
8: Podívejte se, pane profesore, loď a střílí na nás!
9: Podívejte se na něj. Ned se zbláznil. Jde nám přece o život.
8: Ta loď nás zachrání.
9: Potopí.
10: Je to sice pořádná válečná loď, ale že by si přišla na Nautilus? Co pak může bojovat pod hladinou?
8: Jakmile se loď přiblíží na 2 kilometry, skočíme do moře a poplaveme k ní.
10: Nechápete, mistře, že nás Nautilus nejen vězní, ale také nás chrání?
8: Kašlu na to!
3: A počal mávat bílým kapesníkem nad hlavou.
8: Jdou si pro nás!
11: Ničemu! Chceš, abych tě napíchl na ostrovu Nautilu? Sestupte! Všichni opusťte plošinu!
10: Pane kapitáne, vy chcete tu loď napadnout?
11: No, vystřelil první, profesore! Střílej, si šílená lodi! Plítvej svými neškodnými střelami. Mé ostrůze neujdeš, ale ne na tomto místě. Nechci, aby se tvá troska spojila s vrakem vznešeného mstitele.
3: Dál prováděl kapitán manévr, který už jsme znali. Kroužil v úctyhodné vzdálenosti kolem lodi, dráždil ji i lekal. A v noci začal lákat na své světlo. Hrál si s ní jako kočka s myší. Představoval jsem si její posádku, kolik je v ní bojového nadšení, kolik marných nadějí. Mr. Land chodil salónem jako lev v kleci. Pak to přišlo.
12: Sklaplo nám, Nede. Do nádrží napouštějí vodu. Půjdeme pod hladinu, jestli pan profesor dovolí.
3: Nautilus nechtěl napadnout nezranitelný pancíř obrněné lodi, nýbrž ponořenou část, která chráněná není. Snad zapomněli zavřít příklop před oknem salónu, snad nám úmyslně poskytli příležitost shlédnout to kruté divadlo. Nautilus nabíral rychlost. Už letěl proti lodi jako střela. Co když i ponořená část obrněnce má pancíř? Kdo z koho? Na čí stranu vložit své naděje? Snad jenom zavřít oči a čekat. Náraz byl menší, než jsme čekali. Ostrý hrot Nautilu vnikl do svého soka jako prst do těsta. Pak ustoupil, aby se pokochal svým dílem. Kapitán Nemo zřejmě řídil operaci z kormidelníkovy kabiny. Teď přišel do salonu. Nepromluvil. Zborcený trup obrněnce prožíval smrtelný zápas. Do dutých prostor vnikala voda. Lidé bojovali svůj předem ztracený zápas o život. Bláhově se domnívali, že se zachrání, když vyšplhají do plachtoví. Zprvu pomalu a pak stále rychleji a rychleji klesal vrak ke dnu. Hrůzné divadlo. Kapitán Nemo, strašlivý a krutý soudce, pomalu odešel do své kabiny, vyndal z nočního stolku fotografii mladé, krásné ženy s dítětem v náručí, políbil jí, klesl na kolena a rozvzlíkal se. Zdálo se, že po vítězství nad obrněncem zavládla na naší lodi otupělost. Kapitán nevycházel ze své kajuty. Posádka pospávala. Rozhodl jsem se.
7: Jak daleko myslíte, že jsme od pevniny?
13: 36 kilometrů.
7: Půjdu s vámi, Nede.
13: Překvapí-li nás, budu se bránit a dám se třeba zabít.
7: Zemřeme společně.
12: Jak poručí pan profesor.
3: Za Vzal jsem všechny své poznámky a rozložil jsem je do kapes. Byl to jediný můj majetek. Smluvili jsme se na 10:00. Srdce mi tlouklo jako zvon. Kapitán Nemo těsně před 10:00 vešel do salonu a sedl si k varhanu.

0: musel jsem projít kolem něho. Byl zabrán do svých myšlenek, měl zavřené oči a hrál. Vsadil jsem všechno na jedinou kartu. Blížil jsem se po špičkách a riskoval, že mě zahlédne, že budu prozrazen, jestli se probere. Sešli jsme se v člunu. Mr. Ned Land rychle provedl odpoutávací manévr francouzským klíčem a ve chvíli, kdy uvnitř Nautilu vypukl zmatek, už jsme byli volní. Ten křik k nám doléhal z vnitřku Nautilu.
1: To znamená, že zpozorovali váš útěk?
0: Vůbec ne. Čirou náhodou, současně s naším útěkem, vypukl Malmström. Obrovský vír u norských břehů, kterému žádná loď neodolá. Vytváří vírnou propast, které se výstižně říká pupek oceánu. Jejíž přitažlivá síla se projevuje v okruhu až 15 kilometrů.
1: Pro koho byl ten vír nebezpečnější? Pro vás nebo pro Nautilus?
0: Velká loď nebo malá, to už je hochu jedno. Malmström, to je konec všeho.
1: Tak jak to bylo dál?
0: Moc o tom nevím. Viděl jsem Nautilus, jak bezmocně opisuje spirálu a míří kamsi dolů. A najednou jsem měl pocit, že Nautilus následujeme, že se propadáme po stejné spirále. Drželi jsme se člunu jako klíšťata. Najednou náraz a náš člun byl vystřelen do vzduchu jako kámen prakem. A pak...
1: Co pak?
0: Pak jsem ztratil vědomí.
1: A jak to, že jsi tady?
0: Protože jsem se zachránil.
1: Já to věděl. I s harpunářem a koncejem. Všichni tři?
0: I s nimi. Vlastně oni mě zachránili. Přišel jsem k sobě v jedné rybářské chýši na norském pobřeží. Ned Land a Konsej mi třeli ruce.
1: A jak to, že jste...
0: Co?
1: Já tomu pořád nemůžu rozumět. Jak to, že jste vylítli do vzduchu?
0: Podívej, voda ve víru nemizí. Její proud se někde dole na dně otočí a všechno, co sebere, tlačí nahoru.
1: No, takže takový vír vlastně nic není. Když člověk počká, že to vynese...
0: No, člověk musí mít veliké štěstí, aby tu příšernou cestu na dno a zase nahoru přežil bez úhony.
1: A co Nautilus?
2: Díky vám, profesore Aronnaxi, jsme konečně získali přesné informace. Tedy Nautilus a kapitán Nemo. Ale kde je Nautilus teď v této chvíli? My nevíme, jestli ho Malmström pohltil, nebo jestli odolal. Naše záhada je sice objasněna, ale současně vyvstaly záhady nové. A já se ptám, kdo je rozřeší? No co myslíte? Vy, jako znalec?
3: Vlastně nic. Přečkal peklo Malmström? Odolal živlům, jako už mnohokrát předtím? Nebo využil Malmströmu, aby se prozrazen znovu zahalil do roucha tajemství? Či skončil tento výtvor lidského důmyslu v divokých norských vodách? Nevím. Opravdu nevím.
4: Zklamali jsme, pánové. To si přiznejme. Přes všechny snahy na tom nejsme o nic líp, než jsme byli. Nešťastná shoda okolností nám způsobila krutou, těžkou porážku.
2: I porážka je někdy vítězstvím?
4: Nebo naopak, vítězství porážkou.
5: Ať jsem bit, jen když se peru. Říkávali jsme si jako kluci.
1: Nautilus byl vlastně první ponorka na světě, viď?
0: První a nejkrásnější.

0: jsi se rozloučil se svými přáteli?
1: Upřímně jsem jim poděkoval.
0: A co oni?
2: Na Abrahamu Lincolnovi jsem si poctivě vydělal $2000, tak si pro ně půjdu.
0: A Conseil?
3: Jak pan profesor bude poroučet?
0: Dědečku, tak jsem si spočítal, ale ty počítej se mnou. Tohle všechno se událo v roce 1868.
1: Tak asi.
0: A tobě tehdy bylo alespoň 40.
1: Tak asi.
0: To by tedy znamenalo, že by ti dnes muselo už být tak asi...

0: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
1: Lamlíjová, prosím.
0: Paní Lamlíjová.
1: Jak to myslíte, pane?
0: Na panu Kolejovi přece.
1: Byl jako jindy, pane.
0: A jaký byl jindy?
1: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
0: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíjová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
1: Ráda, pane.
0: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
2: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
0: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu J. Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedias Coley.
2: Vy jste ho znal?
0: Nikoliv.
2: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
0: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
3: Dobrý večer.
4: Prosím, odložte si.
3: Tak. Děkujeme. Inspektore, vy zde?
0: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
5: Jakže? Místo zločinu?
3: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
0: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
3: Vražda?
0: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
1: Váš čaj, pane inspektore.
0: Díky. Paní Lamlíjová, znáte slečnu J. Hollisterovou?
1: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
0: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
1: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
0: Tak? A proč?
1: Promiňte, že neodpovím, pane.
0: Holmesi.
3: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
0: S kým?
3: Je to autor té známky na obálce dopisu.
5: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
3: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
0: Až na penzi, milý Holmesi.
3: Škoda.
5: Ani o filozofii?
0: Taky na penzi.
5: Rovněž škoda.
0: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
3: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
0: No, jak dlouho?
3: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
0: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
3: Budete možná překvapen.
0: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
3: Myslíte?
0: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie, můžeme vstoupit?
6: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
0: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně J. Hollisterové.
6: To jsem já?
0: Vy?
6: Ano. Jsem J. Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
0: Snad jste o tom ale mluvili.
6: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
5: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
6: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
3: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, viďte.
6: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
0: Kdy jste ho viděla naposledy?
6: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
0: Zahradě?
6: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
0: Dnes u vás nebyl?
6: Ne.
3: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
6: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
0: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
6: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
3: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohl něco velmi zvláštního?
5: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
3: Na obálku nalepil známku.
6: A co je zvláštního na nalepení známky?
3: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
0: Což se také stalo.
6: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
3: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
6: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
0: Zajisté.
6: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
3: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
0: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
3: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
0: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
3: Něco? Nebo někdo?
6: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
3: Kam pak, slečno Hollisterová?
6: Promiňte, ty moje nervy.
3: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
7: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
6: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
3: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
6: Je to můj nevlastní bratr.
0: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
3: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
0: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct Parkere?
6: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Cole.
3: Kdy?
6: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
3: No ano, firma Cole a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Cole známku na ten dopis?
8: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
3: To právě ne.
5: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
0: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
6: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
8: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
6: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
3: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Kolio, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
6: Ty mizero, ty vrahu!
8: Zmije, zákeřná zmije.
6: Chtěl jsi moje peníze.
8: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
6: Mizero, ty dareváku!
3: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?

0: Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
1: Z obálky dopisu pana Kóliho.
2: Ale to není známka, inspektore.
0: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
1: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
2: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
0: Conium maculatum memento Socrates.
2: Ano.
0: Co to znamená, pánové?
2: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
1: Pan Obadiah Cawley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
2: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
0: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
0: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím. Ale jak se mohlo stát, že pan Cawley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
1: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
0: A Sokratovi.
2: To jest... Známce Donalda Evense.

Nevím, zda je správné, abych vám vyprávěl tento příběh, řekl Raymond West, protože vám nemohu podat jeho rozluštění. Ale fakta jsou tak zajímavá a tak zvláštní, že bych vám ho rád předložil k diskusi a snad společně dojdeme k nějakému logickému závěru. Odehrálo se to před 2 roky, když jsem jel na svatodušní svátky do Cornwallu k muži jménem John Newman. S Newmanem jsem se seznámil několik týdnů předtím a zjistil jsem, že je to nanejvýš zajímavý společník. Inteligentní chlapík s velkou dávkou romantičnosti, finančně nezávislý. Pronajmutí Orlího hnízda bylo výsledkem jeho romantického koníčka. Byl znalcem alžbětinské doby a popsal mi velmi živým a plastickým způsobem porážku španělské armády. Zdá se, že nějaká loď náležející armádě, která měla obsahovat obrovský poklad zlata odněkud z pobřeží Panamy, ztroskotala na pobřeží Cornwallu na pověstných a zrádných hadích skalách. Jak mi Newman řekl, několik let se konaly pokusy vytáhnout loď a získat poklad. Utvořila se obchodní společnost, která se pak položila a Newman mohl koupit práva na celou tu věc za babku. Projevoval v tom směru veliké nadšení. Podle něho to byla otázka nejnovější moderní techniky. Zlato tam bylo a on neměl žádné pochybnosti, že se dá získat. Musím říct, že jsem se nakazil jeho nadšením. Slova španělské zlato vzrušují chlapce i dospělé muže. Kromě toho jsem v té době pracoval na jednom románě, jehož děj se zčásti odehrával v 16. století. A tak jsem měl vyhlídku, že získám od svého hostitele cenný místní kolorit. V pátek ráno jsem vyjel z Paddingtonu v nejlepší náladě a těšil se na svůj výlet. Kupé bylo prázdné až na jednoho muže sedícího v protějším rohu. Byl to vysoký chlapík,

0: vypadající na vojáka a nemohl jsem se zbavit dojmu, že jsem ho už někde viděl. Lámal jsem si chvíli marně hlavu a nakonec jsem na to přišel. Můj spolucestující byl inspektor Bedwars a setkal jsem se s ním, když jsem psal sérii článků o případu Eversonova zmizení. Přihlásil jsem se k němu a brzy jsme si příjemně povídali. Když jsem mu řekl, že jedu do Polperenu, poznamenal, že je to podivná náhoda, protože tam má sám také namířeno. Nechtěl jsem se zdát zvědavý, a tak jsem se ho nezeptal, co ho tam vede. Místo toho jsem mu vykládal, proč to místo zajímá mě, a zmínil jsem se o ztroskotané španělské galioně. K mému překvapení, inspektor o tom všechno věděl. To bude asi loď Juan Fernandez, řekl. Váš přítel nebude první, kdo v ní pohřbí své peníze při hledání zlata. To jsou romantické nápady. A pravděpodobně není na té historii ani trochu pravdy, řekl jsem. Žádná loď tam nikdy nestroskotala. Ale ano, loď se tam opravdu potopila, řekl inspektor. A s ní ještě další. Byl byste překvapen, kdybyste věděl, kolik je na tomto pobřeží vraků. Kvůli tomu tam vlastně jedu. Před půl rokem tam ztroskotal Otranto. Pamatuji se, že jsem o tom četl, řekl jsem. Nikdo, myslím, nepřišel o život. Nikdo nepřišel o život, odpověděl inspektor, ale přišlo se o něco jiného. Není to obecně známo, ale Otranto vezl náklad zlata. Ale, zeptal jsem se s velkým zájmem. Nasadili jsme samozřejmě potápěče na záchranné práce, ale zlato zmizelo, pane Veste. Zmizelo? Zvolal jsem, hledě užasle na něho. Jak mohlo zmizet? To je záhada, řekl inspektor. Skály roztrhly bok lodi v místě, kde byla pancéřová komora. Potápěči se tak mohli snadno dostat dovnitř, ale pancéřová komora byla prázdná. Otázka zní, bylo zlato ukradeno před ztroskotáním nebo po něm? A bylo vůbec v pancéřové komoře? A já tam teď jedu, abych to vyšetřil. Našel jsem Newmana, jak na mě čeká na nádraží. Omluvil se, že nemá sebou vůz, byl v opravě. Místo toho přijel s nákladákem ze statku, který náležel také k jeho majetku. Vyhoupl jsem se k němu a opatrně jsme zahýbali úzkými uličkami rybářské vesnice. Jeli jsme po příkrém svahu nahoru, pak kousek točitou polní cestou a zabočili k bráně orlího hnízda zdobené žulovými sloupy. Bylo to pěkné sídlo, leželo vysoko na útesech a mělo krásný výhled na moře. Pěkně vás vítám v orlím hnízdě a u znaku zlaté galiony, řekl Newman a ukázal nad přední dveře, kde visela dokonalá reprodukce španělské galiony s napjatými plachtami. Můj první večer byl velmi příjemný a poučný. Hostitel mi ukázal staré rukopisy týkající se Juana Fernandese. Rozvinul přede mnou mapy moře a ukázal mi na nich místo vyznačené tečkovanými čarami a předložil mi nákresy potápěckého přístroje, který pro mě zůstal naprostou záhadou. Pověděl jsem mu o svém setkání s inspektorem Bedworthem. Jevil o ně velký zájem.
1: Tady kolem pobřeží jsou podezřelí lidé, řekl přemýšlivě. Mají v krvi podloudnictví a plenění lodí. Když na jejich pobřeží ztroskotá loď, nedovedou se ubránit, aby na ní nepohlíželi jako na právoplatnou kořist určenou pro jejich kapsy. Je to jeden chlapík, kterého bych vám rád ukázal. Je to zajímavý typ ze starých dob.
0: Druhý den bylo jasné, zářivé ráno. Newman mě zavedl do Polperenu a tam mi představil svého potápěče, muže jménem Higgins. Newman s ním projednal nějaké zcela technické věci a pak jsme šli ke třem kotvám. Korbel piva rozvázal chlapíkovi trochu jazyk.
1: Přijel jsem nějaký detektiv z Londýna, zavrčel. Říkají, že ta loď, co se tu potopila loni v listopadu, vezla obrovský náklad zlata. No, nebyla první, co šla ke dnu a nebude taky poslední.
0: Baže, baže, přizvukoval hostinský od tří kotev. To je svatá pravda, co tu říkáte, Bill Higginsi.
1: To si myslím, pane Kelvine,
0: odpověděl Higgins.
1: Pohlédl jsem trochu zvědavě na hostinského. Byl to pozoruhodný chlapík, tmavovlasý a snědý, s neobyčejně širokými rameny. Oči byly podlité krví a měl zvláštní, kradmý způsob, jak se vyhnout pohledu.
2: Nechceme, aby na tomhle pobřeží cizáci strkali nos do našich věcí,
1: řekl trochu sveřepě. Víte, Newmane, že mi to připadalo jako hrozba, řekl jsem, když jsme kráčeli do kopce směrem k domovu. Přítel se zasmál. Nesmysl, já těm lidem tady nedělám nic zlého. Potřásl jsem pochybovačně hlavou. Kelvin měl v sobě něco zlověstného a necivilizovaného. Cítil jsem, že jeho mysl se asi ubírá podivnými neznámými cestami. Od té chvíle, myslím, začal můj nepokoj. Nedovedu skrývat své city a Newman si všiml změny na mě. Co je to s vámi, Veste? Jste dnes ráno u zlíček nervů? Nevím, doznal jsem, ale mám hrozný pocit, jako by se mělo stát něco zlého. To je tím počasím. Ano, možná. Toho večera můj neklid vzrostl. Venku hučela a sténala bouře. Kolem 10. hodiny se uklidnila. Newman se podíval z okna. Vyjasňuje se, řekl. Nedivil bych se, kdyby za půl hodiny nastala krásná noc. V tom případě se půjdu projít. Zívl jsem. Jsem hrozně ospalý, řekl jsem. Málo jsem na dnešek spál, půjdu dnes asi brzy na kutě. Což jsem také udělal. Předešlou noc jsem spal málo, dnes jsem spal těžce, ale můj spánek nebyl klidný. Když jsem se vzbudil, ukazovali ručičky na hodinách 8. Hlava mě ošklivě bolela a dosud mě tížily hrozné noční sny. Ten dojem byl tak silný, že když jsem šel k oknu a vytáhl roletu, ucouvl jsem zpátky do pokoje, jak mě zaplavil nový pocit hrůzy. Neboť první, co jsem uviděl, nebo co jsem si myslel, že vidím, byl muž kopající hrob. Minutu nebo dvě mi trvalo, než jsem se sebral. Pak jsem si uvědomil, že ten hrobník je Newmanův zahradník a že hrob je určen pro tři růžové keře, které ležely na drnu a čekaly, až budou pevně zasazeny do země. Zahradník se podíval nahoru, uviděl mě a dotkl se klobouku. Dobrý tropané, máme to dneska pěkné ráno. Asi ano, řekl jsem pochybovačně, neboť jsem dosud nebyl schopen setřást ze sebe dnešní skleslost. Sešel jsem dolů na snídani, hvízdaje si nějakou melodii. Služebné u Newmana nebydleli v domě. Dvě sestry středních let, bydlící vedle ve statku, přicházeli každý den a starali se o jeho prosté potřeby. Když jsem vešel do pokoje, jedna právě stavěla na stůl konvici s kávou. Dobré jítro, Elizabeth, řekl jsem. Pan Newman ještě nepřišel? Šel ven asi velmi časně, pane, odpověděla. Nebyl tady v domě, kdy jsme přišli. Můj nepokoj se okamžitě vrátil. Včera a předevčírem ráno přišel Newman k snídani trochu pozdě. Nemyslel jsem, že by měl ve zvyku brzy vstávat. Hnán před tuchou běžel jsem do jeho ložnice. Byla prázdná a navíc v posteli zřejmě nespal. Krátká prohlídka pokoje mi ukázala další dvě věci. Jestli šel Newman na procházku, musel jít ve večerních šatech, neboť ty chyběly. Byl jsem si teď jist, že moje zlé tušení je opodstatněno. Newman odešel, jak řekl, na večerní procházku. Z nějakého důvodu se nevrátil. Proč? Potkala ho nějaká nehoda? Spadl z útesů? Bylo třeba okamžitě zahájit pátrání. V několika hodinách jsem sehnal velkou skupinu pomocníků a společně jsme hledali všemi směry po útesech a dole pod skalami, ale po Newmanovi nebylo stopy. Nakonec jsem v zoufalství vyhledal inspektora Bedwellse. Jeho tvář velmi zvážněla. Připadá mi to, jako by v tom bylo nějaké darebáctví, řekl. V těchto místech je pár chlapíků s hodně širokým svědomím. Viděl jste Kelvina, hostinského od Tří kotev? Řekl jsem, že ano. Věděl jste, že byl před 4 roky ve vězení za násilné přepadení? To mě nepřekvapuje, řekl jsem. Jak se zdá, lidé tady jsou toho názoru, že Newman příliš rád strká nos do věcí, které se ho netýkají. Doufám, že se mu nic zlého nestalo. V pátrání se pokračovalo se zdvojenou silou.
0: Teprve pozdě odpoledne bylo naše úsilí odměněno. Objevili jsme Newmana v hlubokém příkopu na jeho pozemku. Nohy a ruce měl pevně svázané provazem, ústa měl ucpaná šátkem, aby nemohl křičet. Byl hrozně vyčerpaný a měl velké bolesti. Třeli jsme mu zápěstí a kotníky a když si dlouze loknul z ploché láhve whisky, byl schopen vyprávět, co se mu přihodilo. Když se počasí vyjasnilo, vyšel si kolem 11. na procházku. Cesta ho vedla kousek kolem útesů podél místa obecně známého jako Pašerácká zátoka, neboť tu bylo mnoho jeskyní. Tam si všiml, že nějací muži vynášejí něco z malého člunu a sešel dolů, aby se podíval, co se děje. Zdálo se, že to má velkou váhu a muži to odnášeli do jedné z nejvzdálenějších jeskyní. Newman neměl sice opravdové podezření, že je něco v nepořádku, ale přesto byl udiven. Dostal se k ním docela blízko, aniž byl zpozorován. Náhle se ozval poplašný výkřik a okamžitě se do něho pustili dva mohutní námořníci, až upadl do bezvědomí. Když zase přišel k sobě, shledal, že leží v nějakém motorovém vozidle, které s velkým otřásáním mířilo, pokud mohl uhodnout, po cestě vedoucí od pobřeží k vesnici. K jeho velkému překvapení nákladák zabočil k bráně jeho vlastního domu. Tam si muži mezi sebou něco šeptali a pak ho konečně vytáhli ven a hodili do příkopu v místě, kde bylo dost hluboko, aby ho nebylo možno hned najít. Pak jel nákladní vůz dál a, jak si Newman myslel, vyjel jinou branou, která je asi čtvrt míle blíž k vesnici. Nemohl nijak popsat své útočníky, leda, že to byli námořníci a podle řeči Cornwallci. Inspektora Beckwallse to velmi zajímalo. Věřte tomu, že poklad byl ukryt tam, zvolal. Nějak ho z vraku zachránili a ukryli ho někde v opuštěné jeskyni. Rychle odešel, aby zahájil pátrání. Objevil zřejmý důkaz, že to bylo schováno zlato, jak se myslelo, ale znovu bylo odneseno a nenašla se žádná stopa, která by ukazovala k novému úkrytu. Jedna tu však přece byla a inspektor sám mi ji druhý den ukázal.
2: Po téhle cestě jezdí velmi málo motorových vozidel, řekl. A na jednom nebo na dvou místech máme velmi jasné otisky pneumatik. Je tu částečný hluboký otisk jedné pneumatiky velmi určitý. Ukazuje směrem k bráně, tu a tam je slabý otisk. Z něho se dá usoudit, že vůz vyjel druhou branou, takže není velkých pochybností o tom, že sledujeme správný vůz.
0: Proč asi vyjeli druhou branou?
2: Zdá se mi zcela jasné, že nákladák přijel z vesnice. A tam není mnoho lidí, kteří vlastní nákladní auto. Tak dva, na nejvýš tři. Kelvin, hostinský od Tří kotev, má jedno.
0: Co bylo Kelvinovým původním povoláním? Zeptal se Newman.
2: To je zvláštní, že se mě na to ptáte, pane Newmane. Zamlada býval Kelvin potápěčem.
0: Pohlédli jsme s Newmanem na sebe. Hádanka do sebe zapadala kousek po kousku.
2: Nepoznal jste v některém z těch mužů na břehu Kelvina? Zeptal se inspektor.
0: Newman zavrtěl hlavou.
2: Obávám se, že nic takového nemohu říct, pravil s politováním. Neměl jsem opravdu čas něco vidět.
0: Inspektor mi velmi laskavě dovolil, abych ho doprovodil ke třem kotvám. Garáž byla v postranní ulici. Velká vrata byla zavřená, ale když jsme šli postranní uličkou, nalezli jsme malé dveře, které vedly také do garáže. Velmi krátká prohlídka pneumatik inspektorovi stačila.
2: Máme ho, hrome, zvolal. Tady na levém zadním kole je přesně stejný vzorek.
0: Z toho se, pane Kelvine, těžko vykroutíte, kdybyste byl sebechytřejší. Raymond West se odmlčel.
3: No a? Řekla Joyce. Zatím tu nevidím žádný problém. Leda, že zlato nikdy nenašli.
2: Zlato nikdy nenašli, to je jisté, a Kelvina také nedostali. Počítám, že na ně byl příliš chytrý, ale nechápu, jak to dokázal. Byl zatčen na základě stop po pneumatikách. Ale objevila se mimořádná překážka. Zrovna proti velkým vratům ke garáži měla na léto pronajatou vilu nějaká malířka.
3: Ach, tyhle malířky.
2: Jak říkáš, ach, tyhle malířky. Tahle malířka byla několik týdnů nemocná. Pečovali proto oni dvě ošetřovatelky.
1: Ošetřovatelka, která měla noční službu, si přitáhla křeslo k oknu, kde byla vytažená roleta. Prohlásila, že nákladní auto nemohlo vyjet z protější garáže, aniž by je viděla, a přísahala, že tu noc skutečně z garáže vůbec nevyjelo.
3: To, myslím, není těžké vysvětlit. Ošetřovatelka samozřejmě usnula, to se jim stává často.
4: Tedy jest známo, že se takové věci už staly, řekl rozvážně pan Peterik. Ale zdá se mi, že přijímáme fakta, aniž jsme je dostatečně prozkoumali. Než připustíme ošetřovatelčino svědectví, měli bychom důkladněji prošetřit její hodnověrnost. Tak podezřele pohotové alibi musí budit v člověku podezření.
1: Je tu rovněž svědectví té malířky. Prohlásila, že měla bolesti a že byla skoro celou noc vzhůru. A tak by byla jistě slyšela nákladní auto, které by dělalo neobvyklý hluk, zvláště v tak tiché noci, jaká byla po bouřce.
4: To je jistě další fakt k dobru. Měl Kelvin sám nějaké alibi?
1: Prohlásil, že byl doma v posteli od 10 hodin, ale nemohl uvést žádné svědky na podporu tohoto tvrzení.
3: Ošetřovatelka usnula a pacientka také. Nemocní lidé si vždycky myslí, že celou noc nezamhouřili ani oko.
1: Raymond West se tázavě podíval na doktora Pendra.
4: Víte, mně je toho Kelvina líto. Podobá se to příliš onomu tvrzení, že není radno věřit tomu, kdo jednou šlápne vedle. Kelvin byl ve vězení. Ale kromě stopy po pneumatice, což je jistě pozoruhodná schoda, se nezdá, že by toho proti němu bylo víc, kromě jeho nešťastného trestního rejstříku.
1: A co vy, Sir Henry?
4: Sir Henry zavrtěl hlavou. Náhodou o tom něco vím, řekl s úsměvem. Takže jasně nesmím mluvit.
1: Tak teď tetička Jana. Nemáš k tomu co říci?
5: Počkej minutku, můj milý, řekla slečna Marplová. Obávám se, že jsem špatně počítala. 2 obrace, 2 hladce, 1 sejmout, 2 obrace. Ano, je to správně. Tak, co jsi říkal, můj milý?
1: Jaký je tvůj názor?
5: Můj názor by se ti nelíbil, chlapče. Mladým lidem se nikdy nelíbí, jak pozoruji. Lepší nic neříkat.
1: Nesmysl, tetičko Jano. Ven s tím.
5: Milý Raymonde, řekla slečna Marplová, která položila pletení a podívala se zpříma na synovce. Myslím, že bys měl být při volbě svých přátel opatrnější. Jsi tak důvěřivý, můj milý, dáš se tak snadno oklamat. Je to asi tím, že jsi spisovatel a máš moc fantazie. Celá ta historie se španělskou galionou. Kdybys byl starší a měl víc zkušeností, tak by ses měl okamžitě na pozoru. A pak znal si toho člověka jen pár týdnů.
4: Sir Henry se dal náhle do hlučného smíchu a plácal se do kolen. Tak tě tentokrát dostala, Raymonde. Slečno Marplová, vy jste báječná. Tvůj přítel Newman, chlapče, má jiné jméno. Vlastně několik jiných jmen. V této chvíli není v Cornwallu, ale v Devonshiru, v Dartmooru, abych byl přesný, jako trestanec ve vězení Princeton. Nechytili jsme ho při aféře s ukradeným zlatým pokladem, ale v případu vyloupení pancéřové komory v jedné londýnské bance. Pak jsme si vyhledali jeho rejstřík a našli velkou část ukradeného zlata zakopanou na zahradě Orlího hnízda. Byl to docela šikovný nápad. K celému tomu kornvalskému pobřeží se vážou příběhy o ostroskotaných galionách plných zlata. Tím se dal vysvětlit ten potápěč a později zlato. Bylo však zapotřebí obětního beránka a Kelvin byl pro ten účel ideální. Newman zahrál svou malou komedii velmi dobře a náš přítel Raymond jako proslulý spisovatel byl spolehlivým svědkem.
3: Ale co ty stopy po pneumatikách, namítla Joyce.
5: Ale to jsem pochopila hned, má milá, ačkoliv o motorech nic nevím, řekla slečna Marplová. Jak víte, lidé vyměňují kola, často jsem to viděla. A samozřejmě mohli vzít kolo z Kelvinova nákladního auta a vynést je malými dveřmi do uličky, přidělat je k nákladňáku pana Newmana a odjet s ním jednou bránou na pobřeží. Tam na něj naložit zlato a odjet druhou bránou a pak kolo asi zase odnesli zpátky a přidělali je k nákladnímu autu pana Kelvina, zatímco někdo pana Newmana spoutal v příkopě. Bylo to pro něho velmi nepohodlné a pravděpodobně nečekal, že to bude trvat tak dlouho, než ho najdou. Patrně tohle obstaral ten člověk, co si říkal zahradník.
1: Proč říkáš, že si říkal zahradník, tetičko Jano?
5: Co pak to mohl být opravdový zahradník? Přece každý ví, že zahradníci na svatodušní pondělí nepracují. Usmála se a složila pletení. Tahle maličkost mě vlastně přivedla na pravou stopu. Až budeš mít svůj dům, hochu, a vlastní zahradu, tak tyhle věci budeš znát.

0: Během dnešních 18. toulek českou minulostí dorazíme ke státu, který ležel na našem území a přesto to byla velmoc. Ano, my jsme jí byli, tedy naši předkové, jak svůdně to zní. Poprvé v našich dějinách jsme byli velmocí. A pak zase dlouho ne. Říše, která zasvítila ve tmě 9. století, byla skoro jako zjevení, jako meteor na nebi. Oslnila nakrátko leskem bohatství, moci, podivuhodně rychlého kulturního rozkvětu. Dostala jméno Velká Morava.
1: Říká se o Velké Moravě, o Velkomoravské říši, že se zjevila prostě najednou, že to byl takový meteor, že prostě se zrodila přímo z temna, jakoby z ničeho. Je to pravda?
2: Není to pravda.
0: Ano, tak s teorií velkomoravského meteoru nesouhlasí historik doktor Zdeněk Měřínský z brněnské Masarykovy univerzity.
2: Samozřejmě ten vývoj byl položen daleko dříve, než se nám objevují ty první písemné zprávy. A on samotný ten vývoj, vznik toho státního útvaru má daleko širší kořeny. On do jisté míry souvisí i s celkovou politickou situací na středním Dunaji, pač my se dostáváme do období vlastně na přelomu 8. 9. století velkého tlaku, který vyvíjí Franská říše. V čele jejím stojí nesmírně silný, schopný panovník Karel Veliký, který začíná postup směrem na východ. Na různých úsecích, to není jenom úsek tedy podunajský, kde v prvé fázi vlastně likviduje samostatné bavorské knížectví, na druhé straně začíná postup a dlouho trvající boje ze Sasy, že obsazení Saska, a do tohoto období spadají i boje proti Avarům. To znamená, ta franská moc postupuje směrem na východ ke Karpatské kotlině a postupně ten avarský kaganát, ten avarský svaz je likvidována jeho mocenská pozice, jeho politické postavení. Nakonec ty zbytky těch Avarů jsou také usazovány tady v těch okrajových oblastech Franské říše. Je budován systém těch marek, těch pohraničních území s vojenskou správou, vlastně takové nárazníkové oblasti, nárazníkové státy na tom pomezí. No a s tím souvisí vlastně i ta doba počátku Velké Moravy.
0: Když věta nezačíná velkým písmenem a nekončí tečkou, není celá.
3: Dějinné příběhy Velké Moravy, jejího oslnivého vzestupu a náhlého pádu, se takové přetržené větě trochu podobají.
4: Historie prvního mocného státního útvaru na našem území začíná v skutku jakoby zprostředka a končí do vytracena.
0: Ten příběh rámují dva letopočty, přičemž ten druhý není jistý.
4: 833 a 906.
3: První označuje chvíli, kdy nepříliš rozlehlé knížectví na území Jižní Moravy cestou výbojů začalo územně vzrůstat.
4: Nakonec o prostor daleko větší, než samo zaujímalo.
3: Druhý letopočet je považován za mezník, u kterého zřetelnější nasvícení dějinné scény mizí.
0: Ale vraťme se ještě jednou k dějinám Velkomoravské říše jako květě necelé.
3: Ano, skutečně nám uniká vývoj před vstupem rodu Mojmírovců na jeviště historie.
4: Co bylo před nimi?
3: Od smrti Sámovi
4: v roce 659
3: do první zprávy o knížeti Mojmírovi
4: rok 833
3: zeje hluboká časová propast.
4: 1¾ století.
0: Jak se však v zápětí ukáže,
3: tak dočista černá tma v té propasti není.
0: Teď se ale musíme vydat nějaký ten kilometr za naše hraniční hory na západ, do říše Franků.
4: Její jméno už v toulkách českou minulostí padlo, neboť k nám importovala experta nejprve na zahraniční obchod a posléze i na politiku, pana Sáma.
3: Roku 751 proběhl v říši puč.
4: Provedl ho dosavadní kancléř,
3: neboli jak se tenkrát říkalo majordomus,
4: jménem Pipin, řečený krátký.
3: Papež s tím souhlasil, ba dokonce pučistu pomazal posvátným olejem, což nebyl žádný rituál, ale vnější projev světské moci. Dávalo se tím najevo, že Pipin je prvním králem, který svoji moc neodvozuje z tohoto světa, nýbrž z boží milosti.
4: Dei gratia.
3: Půjčka za oplátku. Pipin to v zápětí papežovi vrátil, protože vydobil pro Štěpána II. Na našich starých známých Germánech Langobardech rozsáhlá území ve střední Itálii, čímž položil základ papežského státu.
4: O 50 let později vložil papež Pipinovu synu Karlovi Velikému na hlavu císařskou korunu.
5: Byla to vůbec první středověká korunovace. Hlásala do širého světa tři věci. Za prvé,
3: Karlově dynastii udělil moc sám Bůh.
5: Za druhé,
3: Karlovo impérium, Franská říše, je pokračováním a dědicem Západořímské říše.
5: A za třetí,
3: tato nová říše je světem křesťanstva, její císař pak vojákem pravé víry. Má nejenom právo, ale přímo povinnost šířit křesťanství a vést pro jeho slávu válku proti pohanům, šířit svou pravdu mečem.
5: Tato doktrína stála bezpočet lidských životů a potoky krve.
4: Ostatně jako snad každá doktrína.
5: Rok 788.
4: Jako nepatrný paprsek světla, jako kratičké zablesknutí, se našimi dějinami mihne zpráva.
3: Franský král Karel Veliký zřizuje v severním Bavorsku takzvanou Českou marku.
5: Tedy vojenskou hraniční oblast. Dnes bychom snad řekli militarizované pásmo Franské říše proti Čechám.
4: O pár let později,
5: v letech 805 až 806,
4: podnikají tři franské sbory výpravu do Čech.
3: Neúspěšně obléhají jednu pevnost.
4: Ta pevnost se nacházela na území Čech.
3: Známe dokonce její jméno.
4: Kanburg.
2: Faktem je, že už od těch dob Karla Velikého vlastně ten tlak směřoval více proti tomu území Čech samotných, než tady do toho moravského prostoru. Proto také asi tady byly ty podmínky pro ten etatizační proces lepší. Zajímavé, že už v roce 805 vlastně byla vedena výprava vojsk Karla Velikého do České kotliny. Je to první vlastně zpráva, kde se dozvídáme určité jméně, které dokonce můžeme ztotožnit. Je to hrad Kanburg, dnešní tedy Kanina, nedaleko...
1: Umělníka.
2: Ano, umělníka. Takže to už bylo toho roku 805. Zajímavé, zase to byla ta tradiční cesta, tak jak se předpokládá někdy, že mohl ten Augustisburg ležet někde v tom pohoří, tak tato výprava vlastně směřuje přes Horní Pomohaní, přes to rozvodí na Ohři a po Ohřím potom dále do Nitra Čech.
5: To jméno dnes padne víckrát.
4: Kanburg.
3: Měl by se nalézat nedaleko města Mělníka nad údolím zvaným Kokořínský důl, kterým protéká říčka Pšovka.
5: Kdybychom se během dnešních toulek českou minulostí ocitli v roce 805, jaký pohled by se nám naskytl?
6: No tak v žádném případě bychom tam neviděli výmožnosti civilizace a poslední technické doby. To znamená, nebyla by tam silnice, která tam dneska prochází, asfaltová, nebyly by tam různé zařízení, jako jsou kempy přímo pod tím hradskem, nebylo by tam vidět nakonec ani z toho hradiště příliš mnoho, protože to hradiště bylo ukryté vlastně na té vrchovince na skalním útesu. Viděli bychom tam v každém případě protékat potůček Pšovku, který možná v tehdejší době byl mnohem jako bohatší na vodu, a kolem potoka pochopitelně porosty, možná poblíž potoka, že byla nějaká, ne silnice, ale nějaká taková cesta, po které se dalo jít, ovšem cesta, která byla na jaře na podzim zaplavovaná záplavou z Pšovky, takže to nebyla žádná udržovaná cesta, a pravděpodobně po této cestě taky ze severu se do toho údolí dostala ta vojska Karla Velikého.
5: Informace o záhadě jménem Kanburg jsme získali od mělnického historika Zdeňka Marečka.
4: Kanburg.
3: Jméno zřetelně původu německého, tedy přesněji franského.
5: Jak se ale jmenovalo původní slovanské hradiště?
3: Když si přeložíme slovo Kanburg, tak burg znamená hrad, hradiště.
4: a kan?
5: Třeba je to jenom náhoda, shoda okolností, ale dodnes leží nedaleko, naproti za jižní Roklí, na kraji Vysoké planiny, stará vesnice Kanina.
4: Kanina a Kanbur.
5: Podobné, že?
3: Nemohl by znamenat ten Kanburg něco jako Kanina hrad, tedy Kaninské hradiště?
5: Lákavá myšlenka.
6: Tak ku příkladu Palacký, ten se domníval, že toto hradišťko bylo někde na severu Čech, někde v oblasti Kadaně, v Poohří. Stezáček, náš historik, obhajoval řešení to, že jde o Hradsko, právě tady o Hradsko u Kaniny Umělníka. A historik Horák, ten zas lokalizoval Kanburg do obce Kanín u Libice nad Cidlinou a Kotrba ten stotožňoval Kanburg s Oškobrhem nedaleko Liblice. Avšak archeologické výzkumy, které se prováděly na uváděných lokalitách, tuto hypotézu nikde nepodpořily. A proto náš archeologický ústav se rozhodl, aby se dokázalo, že toto hradiště, ten Kanburg nebo Hradsko, bylo skutečně totožné s tím, které uvádí ten franský kronikář, proto došlo k tomu desetiletému archeologickému výzkumu. A tento výzkum skutečně na základě zjištěných faktů a nálezů dokázal, že v té době na tom Hradsku bylo velké sídlo, hradiště, opevněné, které mohlo odpovídat tomu Kanburgu.
5: Ve století 9. nahrazovalo sdělovací prostředky, neboli masmédia, ústní podání, nanejvýš tak ručně psaná kronika. Jednu z nich dával dohromady ve Francích, neboli Franské říši, v proslulém klášteře Moasackém, jakýsi nám už neznámý mnich. Představme si jej, jak usedá ve své cele u otevřeného okénka, je zamýšlen na čele vrásku a na pultíku před sebou rozloženou kroniku. Na její pergamenové listy se pisuje ten mníšek pamětihodné události oné doby, aby byly zachovány budoucím věkům.
3: Ach ano, věru rád zapisují vítězné výpravy našeho dobrého císaře Karla, po právu nazývaného Veliký. S radostí zaznamenávám jeho vladařskou slávu, šíření jeho moci i pravé víry mezi pohany. Avšak tentokrát jsem na rozpacích. Co napsat o letošním válečném tažení proti slovanským kmenům v daleké Bohemii, když o něm přišly zprávy tak málo potěšující? Pomlčet o výpravě nelze, vždyť ji vedl sám syn nejmocnějšího křesťanského panovníka, Karloman. V skutku nevděčný úkol. Jak začít? Z kterého konce? Ano, Domini, léta páně 805. Carolus imperator misit filium sum. Císař Karel vyslal svého syna Karlomana. Ten vtrhl s velkou silou do Beuvinides, do Čech. Et venerum de fluvium agara. A přišel k řece zvané Ohře. Tam se spojila tři vojska a odtud dorazila k hradu Kanburku, který také oblehla a poplenila zemi dokola na té i oné straně řeky Labe. Tečka a dost.

0: tečka a dost. Víc se o té výpravě moasacký mnich nešířil. Mezi námi nebylo čím se chlubit, alespoň z hlediska franského. Naštěstí nebyl moasacký klášter jediný, ve kterém se psalo. Literárně činný byl i klášter ve městě Métách, rovněž v zemi franské.
1: Vpád do Čech byl učiněn nesčíselným počtem vojska. Slované, ukrývající se na nepřístupných místech a v lesích, příliš se k bitvě nepřipravili. 40 dnů plenili a pálili Frankové jejich krajinu a zabili také jejich vévodu Lecha. A protože nezbývalo ani obroku pro koně, ani potravy pro vojsko, zpustošili zemi a když v ní nezůstal kámen na kameni, vrátili se domů.
2: První zmínka vůbec o tomto hradišti slovanském se objevuje u jednoho kronikáře franského ve starém zápise v kronice v Métách. Bylo to v klášterní kronice. A tam se dovídáme, že vojsko Karla Velikého roku 805 se vypravilo do Čech třemi směry. Od Chebu po Ohřím, z Bavor po Šumavím a ze severu po Labím. Tři proudy se slily v jeden na soutoku Ohře a Labe a pak směřovali do středu země. U jakéhosi slovanského hradu, zvaného Kanburkem, se zastavili a marně ho obléhali. Pouze Lecha, předáka hradu, zabili. Došla jim píce a tak se vrátili domů. A zde se právě v tomto zápise poprvé v dějinách objevuje jméno hradiště, našeho českého hradiště slovanského Kanburk.
0: Ty dva úryvky v kronikách, to je prakticky o našich dějinách těsně před Velkou Moravou všecko.
1: Jiné písemné zprávy neexistují.
0: A ke všemu jsou to zprávy vzniklé ve Franské říši,
3: čili na nepřátelském území.
1: Frankové představovali hlavního protivníka západních Slovanů.
3: Nebylo tedy divu, že souvěcí franští kronikáři hleděli na dění ze svého úhlu. Zachycovali fakta tendenčně zkreslená, na všechno slovanské se dívali buď z vrchu a zaujatě, nebo rovnou s očividnou nenávistí.
1: Příkrý vztah k osudům a vývoji Slovanů měl trvalý charakter. Slovanský živel byl pro německé letopisce a historiky vesměs primitivní, zaostalý, málo tvořivý.
3: Po stránce informační je to pro nás období nevědění.
1: Část známých starých pověstí českých, pokud by měly vůbec nějaké faktické jádro zakotvené ve skutečnosti, lze klást právě do tohoto období.
3: Za nějakou tu desítku let...
1: A nějaká ta desítka let není v té době žádná míra.
3: Za nějakou tu desítku let se však naše historie začne opět psát.
1: A začne se psát na Moravě.
4: Utváření Velké Moravy, Velkomoravské říše nenastalo na jednom, přímo jenom na jednom místě, u jednoho hradu, u jednoho hlavního města.
5: Ne, ono k tomu dochází postupně, že? Jedno z těch jader vlastně bylo v tom Dolním Pomoraví, zejména jsou to ta velká centra, už před Velkomoravské, jako jsou Mikulčice, jako je tedy Uhersko-Hradišťská aglomerace. A druhé takové vlastně centrum, kde také se odvíjí ten etatizační proces, bylo Pribinovo-Nitransko.
1: Mojmír především se snažil rozšířit a upevnit moc svou na Moravě. Začal si podrobovat a v poslušenství uvazovat menší její knížata, jako první jal se zakládat říši moravskou. Za podiv vzpurného a ještě nepochřtěného knížete Nitranského jménem Privina přes Dunaj zmocnil se země jeho.
0: To napsal František Palacký o Nitře a jejím vládci, kterému my dnes říkáme Pribina.
3: Pribina byl skutečně ještě pohan, ale dovolil ve svém knížectví působení franských misií, protože měl s Franky přátelské vztahy.
1: Když salzburský arcibiskup Adalram doprovázel franského krále Ludvíka Němce na jeho výpravě do Potisí proti Bulharům, navštívil také Nitru.
3: Ta spadala do sféry vlivu salzburské metropole.
1: A vysvětil tam první kostel. Stalo se to asi roku 828.
3: Tento fakt by mohl svědčit o tom, že na Nitransku bylo křesťanství už doma.
1: I když křesťanské jádro tu zřejmě tvořily menší kolonie franských obchodníků.
0: A co kníže Pribina?
1: Toho Adalram musel vynechat. Obrátit na víru se mu jej nepodařilo.
0: Udělal chybu. A za chybu platí i kníže.
1: Ano, a to byl právě zřejmě důvod, proč mu Frankové nepřišli na pomoc, když na něho někdy v letech 833 až 836 zaútočil moravský kníže Mojmír.
3: Již křesťanský kníže.
1: Podařilo se mu Pribinu vypudit. Dovršil tak sjednocení slovanských kmenů na území Moravy a Slovenska a vytvořil silný státní celek říše velkomoravské.
0: A co se stalo s Pribinou?
3: Utekl do exilu ke správci franské východní marky Radboda a tam byl také na příkaz Ludvíka Němce pokřtěn.
1: S Radbodovou pomocí pak obdržel někdy v roce 840 od Ludvíka Němce jako léno část Panonie kolem Palatonu, Blatenského jezera. Vybudoval si tu hrad Mozapurg a horlivě se věnoval šíření křesťanství. Až do roku 860, kdy byl za moravského vpádu zabit a na jeho stolec nastoupil syn Kocel.
0: Asi už nebudeme mít vhodnou příležitost, abychom se zastavili u Pribinova syna Kocela. Pozdržme se proto u něj nyní chvilku, i když s českou minulostí toho moc společného nemá.
1: Kocel byl horlivý křesťan. V jeho panství bylo na 30 kostelů, které podléhaly pravomoci salcburského arcibiskupa.
3: Na rozdíl od svého otce se Kocel nadchl pro slovanské písmo a slovanský kult a proto přijal přátelsky dva soluňské bratry, kteří putovali z Moravy do Říma. Zdržel je na svém sídle a svěřil jim na 50 žáků.
0: Jména těch dvou bratří?
3: Samozřejmě Konstantin a Metoděj.
1: Kocel chtěl zřídit v Panonii samostatnou diecézi. Proto si po smrti Konstantinově, vlastně už Cyrilově, v Římě vyžádal zpět Metoděje a papež ho skutečně vyslal jako svého legáta a arcibiskupa panonského a moravského se sídlem ve starém církevním centru Sirmiu.
0: Sirmium, dnešní Sremská Mitrovica v Srbsku.
1: To vzbudilo zášť bavorských biskupů, kteří dokonce Metoděje 3 roky věznili a svoji touhu po samostatnosti odnesl i sám kníže Kocel, když v roce 876 v boji proti Charvatům padl.
3: Jeho Panonie se stala kořistí moravského svatopluka.
0: Ale to jsme se zatoulali už hodně dopředu. Vraťme se zpátky k prvnímu jménu.
4: V této době, tedy v době velkomoravské, se nám konečně už začínají po panu Sámovi objevovat i další jména, jména spjatá s naší historií, jména panovníků, vojevůdců, knížat. Takže tím nejstarším, úplně nejstarším byl?
5: No, Mojmír I., zakladatel Mojmírovské dynastie, který zřejmě vládl na Moravě už v tom roce 822, kdy byl svolán císařem Ludvíkem Pobožným s ním do Frankfurtu, který obeslala řada teda etnik, mezi jinými také naši delegáti moravských Slovanů, Marhári, Merehány, nebo jak jsou tam označováni.
0: Profesora Vladimíra Podborského teď vystřídá jeho předchůdce a kolega, historik František Palacký.
1: Ve druhé čtvrti 9. století panoval na Moravě kníže Mojmír, muž ducha neobyčejného. Jakoli málo jest, co nám chudé dějepisy onoho věku o něm poznamenali, i to vydává svědectví dostatečné o jeho moudrém a důkladném sobě počínání. Přiznal se k víře křesťanské a zůstal věren císaři Ludvíku Pobožnému. Tím pojistil své zemi pokoje od Němců.
0: V Mojmírovi prvním jsme měli nejenom knížete, ale taky a možná hlavně obratného politika. Prokličkovat spletí mocenských zájmů nebylo ani tenkrát jednoduché.
5: No, oni se prostě zúčastnili toho sněmu.
0: Povinně?
5: Pozvání, nedá se říct, že povinně, ale oni cítili zřejmě nějaký vztah teda k té říši, vlastně nástupkyně říše římské a takové centrum toho křesťanského světa tehdejšího. Takže se toho prostě zúčastnili.
0: Jaká to byla skupina Moravanů, o kterých se mluví právě v těch záznamech? Kdo se jí zúčastnil? Kdo byl součástí té skupiny? To byli šlechtici, to byli velmožové?
5: Tam se pouze uvádí Moravané vedle dalších skupin právě obyvatel tady z toho východního pomezí impéria. To znamená, to impérium asi mělo zájem politický na vztazích k této oblasti, podobně tedy ti jednotliví předáci, kteří zde reprezentovali skupiny obyvatel eventuálně určitých států v tom vlastně počátečním procesu etatizace. Samozřejmě více se tam nedozvídáme. Můžeme předpokládat, že to byly nějací oficiální vyslanci, velmožská vrstva, eventuálně to mohl být i samotný tedy panovník, ale nic bližšího, ten pramen z toho roku 822 nám nic bližšího neříká. Je to prvá zmínka, kdy se nám Moravané v písemných pramenech objevují.

0: pokud se pozvou takovýto vyslanci, já bych řekl přímo na kobereček, někam do centra nějaké moci, tak proto, abychom si je tedy podmanili, abychom jim my určili, my jako impérium určili pravidla hry. Bylo to taky v tomto případě?
1: Jistě, ta říše měla zájem na podmanění těchto oblastí, to už se projevilo jasně za Karla Velikého, kdy se snaží postupovat směrem na východ, připojovat nová území, budovat klientské státy, to znamená závisle se závislými panovníky na tom pomezí, eventuálně tedy ty pohraniční marky pod vojenskou správou jím jmenovaných tedy markrabí. Podobně ta říše měla zájem také na podmanění tady toho území moravských Slovanů. To se projevuje v těch dlouhotrvajících bojích mezi tedy Franskou říší a mezi Moravany, které vlastně probíhají nepřetržitě až do zániku toho velkomoravského státního útvaru. Během toho historického vývoje se podaří velkomoravským panovníkům uchovat samostatnost, nakonec tedy ještě upevnit svůj vliv a potom v době vlády Svatoplukovy vlastně jsou už nuceni panovníci frančtí jednat s velkomoravskými panovníky jako vlastně rovný s rovným, dá se říci, a počítat s nimi v té politice.
2: Poněkud nadneseně jsme označili narození Velké Moravy jako zjevení, jako vzplanutí meteoru na nočním nebi. Ta říše se však v prostoru střední Evropy neobjevila tak náhle, jak se zdá. Byla výsledkem delšího předchozího vývoje, které psané prameny nepostihují. Dovídáme se o něm vlastně jenom z archeologických nálezů. Ale stejně. Během neuvěřitelně krátké doby, a to nejen z hlediska historie, ale i samotného 9. století, vznikl na našem území stát, který začal vystupovat suverénně i vůči velmocem s mnohem delší tradicí. Ano, byli jsme velmocí. Poprvé a pak zase dlouho ne. O to radostnější bude náš návrat do velkomoravských časů za týden touto dobou. Jako obvykle jej uvede tato znělka.